0: Na činži nemají, na postel nemají, ale dají se vymalovat od Tintoretta.
1: Velkoobchodník Rosenfeld má syna a ten se rozhodl, že bude malířem. Ale otec pozoruje z bolesti, že mu to moc nejde. Je mu 38 a sláva nikde. Přijde za ním do ateliéru a povídá Egonku. Neměl bys toho malování nechat. Když si pomyslím, co dokázal ve tvém věku Rafael, a to už byl dokonce přes rok mrtev.
0: Vídeňský novinář Grossman navštíví při pobytu New Yorku čínskou čtvrť. Poprvé je překvapen, když tu objeví košer restauraci. Po druhé, když zjistí, že ji provozuje souvěrec z Grinzingu. Po třetí a nejvíc, když s ním obsluhující číšník promluví jidiš. Gemütlich, zrovna jako ve Vídni, kde jste se naučil mamelošn.
1: Od šéfa. Ale ty cores hru zapovídat.
0: Neuvěřitelné. Tak by se dokázal sehnat Číňana, který je ochoten učit se jidiš. No tohle.
2: Pst, čiše. On si myslí, že je to angličtina.

0: Pan Kadrnoška se vypravil v neděli odpoledne na dostihy. Když šel přes park, zahledl, jak rabínovi uletěl ve větru klobouk a Rebe se ho teď marně snaží chytit. Kadrnoškovi se to podařilo a podal mu jej.
1: Rabín poděkoval a po židovsku mu požehnal.
0: Když pak Kadrnoška vybíral koně, na kterého by mohl vsadit, padlo mu do oka jméno Sombrero. To je znamení. Vzpomněl si na rabínovo požehnání a vsadil na něj. Sombrero mělo kurz 1:10, ale vyhrál. Ve druhém dostihu vsadil pan Kadrnoška na Stetsona. Ten měl kurz dokonce 1:20 a zase vyhrál. Když se vrátil domů, vypráví to ženě.
1: A kde jsou peníze, ptá se žena dychtivě.
2: Ale já jsem je zase prohrál. Ve třetím dostihu jsem vsadil všechno na koně, který se jmenoval Šato, jako klobouk, víš, no, a ten prohrál.
1: Ty hlupáku, zlobí se, že na Šato je francouzský zámek. Klobouk se řekne Šapo. A kdo ten dostih vůbec vyhrál?
2: Jedna klisna s takovým divným jménem Jarmulka.

0: Vážení přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel profesor Švandrlík vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o spojení, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
1: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
0: No to by bylo dobře.
1: Já myslela, že jste z rozhlasu.
0: Ne, my jsme právě z televize.
1: Pozor. Ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli.
0: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
1: Kuk.
0: Já...
1: Tak co? Jak se ti líbím, živáčku?
0: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon, zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
1: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
0: Jo, myslím. To jo, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Naše diváky by zajímal váš původ.
1: Ano.
0: Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachická.
1: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
0: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská.
1: No.
0: To je výborné.
1: Slečna.
0: A, bílá slečna Malostranská.
1: Já jsem se ještě nevdala.
0: Nevdala, ano. No tak za 611 taky nemohla...
1: Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
0: Ano.
1: Ano, nějakého Krištofa ze Špíny. Ano. Ale on to byl rytíř bez hlavy.
0: Ale.
1: Ano, takže on mi neměl ani čím dát zásnubní polibek a on ani neměl čím říct ano.
0: No jistě, že? Takže no. Bílá stará pana.
1: To jsem neřekla. Jsem řekla, že byl bezhlavej.
0: Ano, jistě.
1: Tak jsem dělala taky známost s jedním upírem. Taky nám to neklapalo.
0: Ne.
1: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
0: No jo, no tak jistě.
1: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
0: No, tak.
1: Co? Ten mi ale chudák utonul.
0: Ale vodník, to je divný.
1: No, on neutonul ve vodě.
0: Jo, tak.
1: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
0: Sexy.
1: No. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
0: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych řekl.
1: Ano.
0: Já bych měl další dotaz.
1: Prosím.
0: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
1: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
0: Ale?
1: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
0: Ale co pak to?
1: No tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
0: Jo.
1: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. objížďky, nečekaný díry, že...
0: Ano, já bych se zeptal...
1: Telefonní tak... budky ano, bez já, oken,
0: to stačí, já bych popelnice. Se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
1: Jednoho z Prahy jedna. Šel zřejmě ze schůze.
0: Jak jste to poznala?
1: Byla z ní cítit minerálka. A já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
0: Jo. No. A co on na to?
1: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá. Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
0: No jistě.
1: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí.
2: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
1: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
0: No,
1: ale hochu, no. To lešení je tam furt.
0: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko
1: no, líp. A co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte.
0: Ale jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají duchy v lásce.
1: Aha.
0: Televizní diváci jsou na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
1: Vlastní? Ano.
0: Říkáme mu Silvestr.
1: Neznám.
0: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
1: Není za nic.
0: Ale je za nic, je za nic.
1: Přijď zase, ale no, nejsem.
0: Ne?
1: Ne. Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
0: Ale?
1: Na té strojírenské výstavě, víš?
0: Ano.
1: Tak čau.
0: Čau. To je ovšem velmi naivní zjevení. Ona to chce zkusit v Brně. Tam teprve nemá šanci, že, milí přátelé? Tam straší zahraniční konkurence.

0: Vítáme vás u našeho nového cyklu Intimní hovory. Nejprve se zastavíme u problému, který ani na první pohled jako problém nevypadá. Svatební obřad, že?
1: Ano.
0: Bereme ho jako samozřejmost, ve smluvený den a hodinu zkrátka přijdeme.
1: Ano.
0: A navzájem řekneme své...
1: Ano.
0: Jenomže tak jednoduché to zase není, že ne?
1: Ano.
0: Rád bych vám představil svého hosta, Karel Oštěp. Je totiž odávajícím, nebo chcete-li, ceremoniářem. A jeho poněkud stereotypní odpovědi jsou tak trochu i nemoc z povolání. Vašima rukama už prošla jistě hezká řádka snoubenců, že?
1: I snoubenek.
0: Dá se vůbec spočítat, kolikrát jste vyslechl to klasické ano?
1: Ano. Spočítat se to dá, jenomže já to nepočítám.
0: No, já jsem si vás ale pozval, protože vím, že máte několik návrhů, jak svatební obřad inovovat. Co vás k tomu vede?
1: Letitá praxe. Podívejte, on si to málo kdo uvědomuje, ale to, čím svatební obřad nejvíc trpí, je univerzálnost. Víte? My prostě říkáme pořád dokola jedno a totéž. Svatebčané se střídají, ale řeč je stejná.
0: No a přesto stále dojemná.
1: No jenom pro toho, kdo ji slyší jednou. Víte, mně je už kolikrát trapný omílat to pořád dokola. Já si už někdy připadám jak gramofon na kliku. Než vejdu do obřadní síně, tak se natáhnu.
0: Máte na radnici kanape, že jo, svoje?
1: Ne, natáhnu se jako klikou, jako gramofon. Vejdu a jedu. Znáte svůj zdravotní stav, budete užívat společné příjmení, stvrďte polibkem a tak dále. Pořád dokola jedno a to samý.
0: A co tedy navrhujete?
1: Aby naše řeč byla víc osobní. Aby promlouvala ke konkrétním osobám, které právě uzavírají sňatek. Aby nebyla prostě tak anonymní. Já bych, jestli dovolíte, pro názornost uvedl takový příklad svatební řeči, jak já ji navrhuji. Mohlo?
0: Prosím.
1: To si musíme představit, že jsme někde na radnici teď. Já přijdu s tou knihou. Nějaký svatebčan. Vážení snoubenci, rozhodli jste se uzavřít sňatek a kráčet životem společně. Od první chvíle, kdy jste se poznali, což bylo na hasičském bále v sobotu 12. února, to máme zjištěný, trávili jste spolu většinu času v lásce a pohodě. A tak se tě táži, Marie Nováková, uvědomuješ si vůbec, že jsi v té době ještě chodila s Pepikem Veselým, který byl tou dobou, myslím, někde na montážích už asi půl roku? Ty jsi si šla vyhodit z kopítka na ples, prosím. Jenomže Pepik Veselý se držel jako mezek jenom proto, že si tě chtěl vzít. Marie, no nic. A proto se tě táží, ženichu Jene Vodičko, kterému kamarádi říkají rumová pralinka. Jestli to s odříkáním alkoholu myslíš upřímně a hodláš být Marii obětavým a střízlivým manželem po celý život. Hezká řeč, že?
0: Děkuji za ukázku.
2: Poslouchej, Temánku, já mám z toho strach. Nechme toho.
3: Čeho budeš mít strach, prosím tě? Je nesmysl, jaký pak strach, to je všecko. Můj klidnej dar mi to zložil, ale... to na má bedra, tak se o to nestane.
2: Ale podívej se, Emánku, Lidička tě pozná.
3: Jak by mě mohla poznat? Co pak vypadám nějak divně?
2: Ale jak vypadáš divně? Vypadáš jak Buffalo Bill?
3: No tak to je ono, to chceme, že jo, ale... tak jaký pak strachy? Ale neboj se, nic nech to na mě. Dobře, nech se o to a dost.
2: Nezvoň.
3: Kdo to zvonil?
2: No ty.
3: No tak prosím.
4: Good evening, what for lightning?
2: Co prosím?
4: You are the butler here. Visitor is Sluška?
2: Sluška.
4: Yes, all right. My name is Mr. Jonathan. I come from America, you understand?
2: Koho mám prosím ohlásit?
4: Yes, mich spiegel Pumperniki. Já jsem Strejc Jonáš a jedu z Ameriky.
2: You understand? Strejček Jonáš.
4: Yes, all right. Mich spiegel Pumperniki. Come on. Oni máš dolar? Jdi mě oznámit a kup si za to nějaký pozemky. Yes, all right.
2: Tak a ven.
3: Co dělal?
2: Co to žvaníš odpoledním? To je něco?
3: Bojit ne? Já jsem sám ani nevěděl, že takhle anglicky mluvím.
2: Lidoška tě pozná.
3: Poznal mě sluha?
5: Nepoznal, tak mě Liduška taky nepozná.
3: Liduška, okay. Come on, my darling, come on. That's fine, once more. A to je pa.
6: No, poslouchej, ale ta podoba...
5: What is podoba?
2: Podoba?
6: No, Emanovi.
5: Verzemanovi.
2: A bratránkovi Emankovi.
3: Ano, oh, yes, bratráne, a to musí být hezký člověk Emankovi.
6: Oh, my dear
3: oh, Holger, yes.
6: How do you do?
3: Good.
6: Have you had a good passage? Petičko?
3: Co je? To pesí
2: byl já.
3: Tak se podívej do slovníku. A moment, koment.
2: Já se fakt, uno momento.
3: Pesíč. Ty máš telefonní seznam.
2: Pesíč.
3: Yes. I have two pesíč. I have a little pesíč. I have a bigger pesíč.
2: Nešpaň.
3: My pesíč is a bigger pesíč is a honitn. Honitn, korotvitn zajtn.
2: Nežvaň.
3: Yes, it's all right, come
2: on. Nežvaň.
6: Jonasi!
3: Tilda!
6: Ty si mě poznal.
3: Oh, yes.
6: Tvé srdce promluvilo.
3: Yes, zrovna tak jsem si tě představoval. Yes. A víš, co si dají dva Amerikáni, když se potkají?
6: Pusí.
3: No, whisky. Come on. A koňák, každý dám koňák.
6: Ale Jonas, ty piješ alkohol? Že jsi mi psal, že vůbec nepiješ?
3: No jo, že jsem psal. To víš, teď se píše a koňák se pije.
6: Sestričku, prosím tě, vypravuj nám něco o Americe.
3: Ano. O Americe? Ne.
6: Oj, prosím.
3: Ne, já mám Ameriky až semhle, kde pak?
6: O New Yorku.
3: Ne, že jsem o tam tať píš. A konečně vy New
6: York... Ne,
3: vážně neznáme. Vy neznáte? No tak to jo. Když chcete o New Yorku?
7: Prosím.
3: Jasa. Jenom tolik vám musím říct o New Yorku, že New York je strašně... tedy řekl bych zadomněný město. Je postavený roku... tak nějak jako 17. 16. 6. Na podzemní dráze postavený, nahoru. Strašně vysoký dom, já tam sám mám dům, ten má 14 poschodí.
6: Ale to se není možné.
3: No, on je to trošku moc. Ale 12 má jistě.
6: No, prosím.
3: Ale to je zajímavé. Americe totiž mají domy, poschodí nahoru a to sami mají dolů do země koule. Nevěřím. Já jsem ku příkladu... Chtěl 14 poschodí, jak jsem tady říkal, ale město mi to nepovolilo kvůli základům. Pán, kdybychom bývali kopali základy, tak bychom se dostali do Japonska.
6: Tohle.
3: No. Teď co je zajímavé, že já mám domovníka Japonce. Poněvadž on to má ze... Když si uměli udělat představu jenom, jak je to vysoký takový barák, tak to vám řeknu. Ku příkladu, když já jdu vybírat činži a jdu v lednu pro peníze, tak jsem akorát příští rok vo Vánoci doma.
6: Jonáši, co dělá Anton?
3: Který? Anton Zelený?
6: Ale ne, Anton, tvůj bratranec ze San Francisca.
3: A, ze San Francisca, ten takový ten oblíkaný.
6: Ano.
3: Já už vím, jo, ten. A, to víš, že umřel?
6: No to? Anton?
3: No jo, ten umřel. Yes, no, měl strašlivou smrt. Měl strašnou smrt, on se utopil v mlíce. V mlíce se utopil, on měl velký kravinec. Měl teda, co měl hodně krávy a tak. A svařovali mlíko v takovým velikým kotli. On tam šel na kontrolu, klouznul spad do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jakož králou.
6: Ubohá žena.
3: Žena, no, je to zaplakala hrozně. To víš, že umřela.
6: Taky?
3: No, taky on. Bratanec Anton ji zařadil prádelnu. A ona se upiklovala. Ona chudák pracovala, chtěla hodně dělat, pracovala i v noci, piklovala takhle přes čas a strčila si ruce do válce, přišla na druhou stranu, vyšla ven jako límec a teď tam nosí jeden na krku.

Haló, haló, poslyšte vy tam. Ano, pane, vy v tom klobouku. Ano, promiňte, že vás takhle zastavuju na ulici, pojďte blíž. No pojďte, nebojte se. Se mě líbíte, vážně se mě líbíte. Já mám rád hezký lidi. Pane, znáte vy tu anekdotu o těch dvou blechách? Ne? No ale to je kardinální chyba, člověče, že ji neznáte, to byste se strašně nasmál. Já se sám musím smát, když si na ní vzpomenu. Já vám ji povím, to máte takhle. Dvě blechy stojí na Václavském náměstí na refíži. No a vykládají si samozřejmě. Neznáte to? Jestli to znáte, tak mě zastavte. No tedy vykládají si, no o čem si vykládají, o čem si blecha může vykládat, o takových různých intimnostech, kde zašimrala, kde nezašimrala. No prostě intimnosti z bleší perspektivy, že jo. Najednou, jak si tak vykládají, tak běží kolem Bernardy a ta jedna blecha povídá: promiňte, madam, mně už to jede. Naschledanou a hop, skočí na toho Bernardina a jede na něm na Vinohrady. Já nevím, já se vždycky musím smát, protože totiž Bernardini vyhynuli. Jak ona mohla jet na Bernardinu, když Bernardini vyhynuli? No ale je to vtip, no tak se to nedá jinak vyprávět. Ona mohla jet na jezevčíku samo sebou, jenže to není tak rychlej. No, tak jsme se uklidnili, že ano, ono totiž šlo o to, abyste se na chvíli zastavil u výkladu zdejšího knihkupectví a podíval se, jaké mají tady pěkné a užitečné vánoční knižní dárky. No jen se rozhlídněte. Velice pěkné. Možná, že jste v životě někdy slyšel, že třeba číst se může, ale jíst se musí. Prosím, je to pravda do určité míry. Já od vás nechci, abyste jenom čet a nejet. Ale jestliže jenom jíte a nečtete, tak děláte chybu, protože co z vás bude? Velice tlusté nic, to si prosím uvědomte. A rozhlídněte se a doufám, že mě nemáte za zlé, že jsem vás upozornil. Já vám ručím za to, že vaši milí budou mít o Vánocích z knižních dárků velkou radost. Na mou duši, zkuste to, vejděte, kupte něco, ale já si nemůžu pomoct, mě je k smíchu ta blecha. Přeci Bernardini vyhynuli. No, tak naschledanou, no.

0: pane vrchní! No tak je tady někdo?
1: Dopak nám to tady řve! Dopak nám to tady řve!
0: No dovolte, já že zvu.
1: Řvete, až nám v kuchyni nadskakou pukličky.
0: No dovolte, musím zavolat, když tady nikdo není. Já jsem tady host.
1: Jo, jenže my jsme slušný podnik, pane. My obsluhujeme jenom slušný hosty.
0: Ale jděte.
1: Jo.
0: A že tady nemáte ani nohu v celém lokále.
1: No, protože jsem všechny neslušný vyházel. Dostali držkovou a hybaj, hužu.
0: Je!
1: Prát u sebe, tadyhle.
0: Kde máte vrchního?
1: Vrchní šel domů teďka.
0: Teď v poledne?
1: Jo. On tenhle měsíc překročil v tuzerech příjem, tak si dal padla, aby mu nekrátili penzi.
0: On je v penzi?
1: Jo, a má slušnou penzi. On je bývalý kominík.
0: Kominík?
1: Ano.
0: A dělá vrchního?
1: Jo, my bereme personál jenom z nejvyšších kruhů.
0: A vy sám jste taky jako...
1: Pochopitelně. Já jsem dělal průvodce cizinců na Gerlachovce.
0: Cizinců, to ovládáte jazyky.
1: No, ani ne, ono to nebylo zapotřebí. On tam nikdy žádný cizinec nepřišel. Ono se tam musí pěšky totiž, víte?
0: No, a jakou funkci máte tady?
1: No tak teď tady momentálně zastupu vrchního.
0: Co, vy vrchního?
1: Ano.
0: A víte, že na to nevypadáte?
1: A, pardon, já jsem si zapomněl vzít ubrousek, promiňte, tak?
0: Fuj, jděte si, tohle je ubrousek, jděte s tím pryč.
1: No, pochop.
0: Ale dovolte, když jsou tady nějaký chlupy.
1: No samozřejmě, když jsem tady jednomu servíroval chlupatý knedlíky.
0: Ale jděte.
1: Před chvilkou ho odvezli.
0: No, tak ty si teda nedám.
1: Pochopitelně, já bych ji vám ani nedal. Ty máme jenom pro cizince. A.
0: Tak máte jídelní lístek?
1: Na co, já ty blafy umím nazbavnět. Tak na co byste tak měl chuť?
0: No tak jsme tady na horách, tak bych si dal tak srnčí na víně.
1: Srnčí na víně, vy jste si dal?
0: No.
1: Jo, já taky.
0: No tak.
1: No jo, ale kde dneska ukradnete psa? Každý si tu potvoru hlídá. Hlejte, dejte si vánoční guláš.
0: Už je dávno po Vánocích.
1: No vidíte, a my ho tam máme ještě.
0: Hlejte, víte co?
1: No.
0: Dejte ho praseti, jo?
1: Jo, to jsem zkoušel předevčírem. Milej pane, poprvé v životě jsem viděl, jak by ho čuníkovi nevolno.
0: A lidem to nabízíte?
1: No, pardon, všem ne. Jenom hostům. Dejte si vánoční guláš.
0: Ale já nechci vánoční.
1: Vypadáte tak dobrodružně, třeba to vydržíte.
0: Já nechci nic vydržet. Já se chci najíst a pochutnat si.
1: Co, tady u nás?
0: Ano, tady u vás.
1: Šafra, vy ale musíte být vyhladovělej.
0: No samozřejmě. Teď už mám 20 kilometrů v nohou.
1: Jo.
0: No já už bych neudělal ani krok. No tak co tam máte k snědku? No, nemáte tam něco od drůbeže?
1: Od drůbeže máme, jo. Zadělaný dvorek.
0: Dejte si, jděte s tím pryč a dejte mi něco jíst. Já jsem tak vyhladovělej, že se za mnou lidi ohlíželi.
1: A to dělá ten váš obličej.
0: Jak to obličej?
1: Vy jste strašně podobný jednomu, co tady vykrádá chaty.
0: No, dovolte.
1: Ale ten byl mladší.
0: No tak.
1: A šikovnější.
0: No.
1: Vy byste se do takový chaty ani nedostal, jak tak na vás koukám. To byste si musel pozvat moji starou, víte?
0: No.
1: Ta by vám ji rozsedla a vy byste ji potom jenom vypaběrkoval. Pokažte, no, ten zloděj byl mladší.
0: No vidíte.
1: Ovšem zločin, ten vypíše svoje rysy i do mladý tváře. Takže nakonec vypadá jako ta vaše.
0: Prosím vás, netrapte mě a dejte mě něco jíst.
1: Jo, a máte vůbec na to?
0: No samozřejmě.
1: Jo.
0: Teď já vykrádám chaty.
1: Co to?
0: No vykrádám chaty.
1: Vážně?
0: No jo.
1: Pochopitelně. A tak promiňte, tedy to je něco jiného. My se do soukromých záležitostí našich hostů nepleteme, prosím.
0: No, mi udějte řízeček, ale aby byl ňam ňam.
1: Tak bohužel řízeček ňam ňam bychom neměli. Ale měli bychom tam hrášek.

0: Chtěl byste ten hrášek?
1: No hrášek!
0: Jo?
1: No ten jaký to má...
0: Ano. Pane Prášek, jednou hrášek!
1: No počkejte, určitě vás neslyšel.
0: Ono pochopitelně, on má totiž zafačovanou hlavu.
1: No, pro...
0: On každou chvilku v kuchyni uklouzne po bifteku. Včera se praštil ocapouch a padnul hlavou do ovaru.
1: A co se mu stalo?
0: Nic, my jsme ho naštěstí včas rozeznali.
1: Jo.
0: Takže jsme ho neservírovali.
1: No tak dobře.
0: Tak ten prášek, hrášek, jo?
1: No hrášek.
0: Pane Prášek, jednou hrášek.
1: Podívejte se, neřvete tady a jděte mu to říct do kuchyně, ano?
0: Depak tam já nesmím, my se spolu hněváme, víte? Já mu totiž chodím za ženou.
1: Jo. Za jenom ženou.
0: No jo, tady široko daleko nenajdete ženskou.
1: A co vaše paní?
0: A to je jenom široko. Tak ten hrášek, jo?
1: Hrášek.
0: Rozmyslete si to.
1: Hrášek.
0: Tak chcete vánoční gule. Hrášek, jednou hrášek.
1: No určitě vás neslyšel.
0: Ale on by slyšel potvora, ale když on tam není.
1: Jak to, že tam není?
0: No, není, no, to víte, je poledne, tak šel někam na oběd. Pojďte, půjdem za ním, pojďte.
1: Sáfajn.
2: Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý sváteční večer v posledním věšáku. Ano, tento věšák je poslední. A předtím nám sem přišlo 24 osobností, které tamhle zanechali své dárky, své suvenýry. A my jsme si říkali, koho posledního. A jelikož vy jste tady vždycky poslouchali životní příběhy těch osobností, poslouchali jste je rádi, tak jsme si říkali, že pozveme jedno z nejlepších vypravěčů a tím je bez pochyby herec Národního divadla Miroslav Donutil. Mám tu noviny Praha, středa 7. února 1951. To souhlasí? Privět, delegáta mladěži v Sjevomíra. Tady stojí to u nás. A tady v Chicagu koukám fronty dlouhé nezaměstnaný.
3: No jistě, no to byl no, furt ten
2: krok. A tady paní Dejlová, obligátní dotaz. Jaký byl váš dětský sen? Čím jste chtěl být?
3: Já chtěl být spoustou věcí, spoustou povolání. Já jsem chtěl být lesníkem, chtěl jsem být námořníkem, letcem, chtěl jsem být novinářem, to mě naštěstí potom přešlo. Ale v podstatě vždycky mě bavilo bavit lidi a tak jsem se stal vlastně tím, čím jsem se chtěl stát, jenom jsem si to nedefinoval. Stal jsem se hercem a asi jsem jim chtěl být od malička. Zřejmě to tam někde bylo. Rodiče byli taky herci, amatérští, ochotničtí, ale byli.
2: Ty jsi vyprávěl i takovou, říkal jsi mi takovou historku o dědečkovi, že měl takový ze zubama takový.
3: Je, o našem dědečkovi Donutilovi je toho moc. Já už jsem toho taky moc řekl, ale fakt je, že na to člověk přijde až odstupem času. My jsme přijeli do lesa, dědeček tam řezal soušky, jo? Babička sbírala houby a jahůdky a malinky jsme sbírali, to tenkrát všechno rostlo v tom lese. A pak jsme se vrátili zpátky a děda řekl, ježmarja, já jsem si tam zapomněl zuby. A ona říká, a kde jsi to Franc nechal? Ale já myslím, že to bylo tam úplně na kraji, to je takových 5 kilometrů a šel pro ty zuby zpátky. Až s odstupem času mi došlo, že chtěl být chvilku sám. A to samozřejmě tenkrát mě vůbec nenapadlo, že jo. On radši šel těch 5 kilometrů pro ty zuby a doví, kde je měl.
2: Já bych malinko odbočil, protože jsou Vánoce a ty jsi říkal, že to bude taková pánská jízda s tvými hosty, tak já jsem si dovolil objednat dámskou obsluhu tady, takovou. Je to obsluha nahoře s...
3: Nedovedu představit lepší obsluhu, než jsi objednal. Ano. Já vám děkuji.
2: Slečna,
3: čím jste mě
2: děkujem.
3: Toho sloužila, prosím vás, slečno? Nevíte?
2: Soda, pro začátek.
3: Soda, no
2: pro začátek soda.
3: Obsluha krásná, ovšem. A shledanou, přijďte za...
2: Já bych se rád zeptal, co škola? Máš nějakou vzpomínku, kterou
3: se... Já jsem se na školu navzpomínal strašně moc a myslím si, že celé moje povídání na tom kompaktu pořád se něco děje, furt ve střehu, není o ničem jiném, než o škole. Ale musím říct, že jsem tam zažíval skutečně krásné věci a bylo na co vzpomínat. Už v první třídě si pamatuju, že jednoho dne, to vím přesně, bylo to 1. dubna, nás paní učitelka oslovila a řekla nám, dnes budeme probírat mravenčí sádlo. A, pardon, budeme probírat mravenčí sádlo, já jsem říkal, ano, kdo se hlásí, že nám do vedlejší třídy pro mravenčí sádlo skočí. My jsme se všichni hlásili a vybrali mě, protože já byl na tohleto disponovaný. Tak jsme šli do vedlejší třídy a já jsem se tam zeptal pana učitele, jestli mají mravenčí sádlo, on řekl, už nemáme. A takhle pokynul a my se všichni smáli a já byl za blba. A vrátil jsem se zpátky do té naší třídy a řekl jsem, tak už mravenčí sádlo nemají. A paní učitelka taky pokynula, oni se taky zasmáli a byl jsem za dvojitýho. Ale já jsem nevěděl, že apríl tenkrát, že mě to nikdo nevysvětlil. Nevím, jestli to z pedagogického hlediska, paní učitelko, bylo nejvhodnější.
2: No. Já bych se rád zeptal, ty jsi říkal... Strýc Karel, že hrál ve tvém životě značnou úlohu v té době.
3: Strýc Karel, vůbec všechny mý tetičky a strýcové hrály podstatnou roli v mém životě, ale strýda Karel, to je člověk, na kterého se nezapomíná. Má do dneška, i když už na světě není, chatu na Vranovské přehradě, jezdí tam jeho manželka, teta Líba. A na té chatě já jsem trávil část dětství taky proto, že jsem od malička byl otcem vedený k tomu, abych uměl chytat ryby. A já tam zažíval na té chatě úžasné dobrodružství. Tam se při petrolejových lampách večer sedělo a vyprávilo a rybáři lhali. Jo, teď to bylo, takovouhle jsem ji chytil. A tamhle v zátočině, 1,80 m sumec, 100 let starej, sebou plác. A já nikdy neměl štěstí ho slyšet, jo. Nikdy jsem ho neslyšel, ale do dneška tam vždycky jedu a poslouchám, jestli někde v té zátočině sebou nemrskne, že bych ho třeba vylovil. A tam jsme zažívali takový situace, kdy třeba, co já vím, jsem všechny ty pány rybáře vezl na druhou stranu na hrad Býtov přes tu vodu na lodičce a ono to mělo velký ponor, protože chlapi byli tlustí. A uprostřed toho seděl nejtlustší, ten byl řezník a oni se kymáceli a pak jsme se převrátili. A teď to všechno napadalo do vody a najednou se zjistilo, že řezník neumí plavat. My byli všichni už na břehu a řezník řval a topil se, tak tam chlapi skočili a zachránili ho, vytáhli ho ven a řezník byl šťastný, ale jenom chvilku, že najednou zařval, ježmar, já jsem ztratil portmonku. A teď to vypadalo jako nejdůležitější a ono opravdu bylo, protože on tam měl nějaký výtěžek z nějaký zabíjačky a 4 platy a já nevím co všecko, tak se to hledalo, kde by to mohlo být, no samozřejmě hluboká voda, já se dívám a po té vodě to takhle plave. To bylo jak zázračný, jo, najednou prostě tam plavala peněženka, šrajtofle plavala po vodě. Mně to přišlo opravdu, jak kdyby se stal zázrak. Nebyl to až takovej, protože vevnitř byl polystyren. On to byl nachystaný na rybičky, jo, prostě. A tím pádem se ta šrajtofle zachránila, ale zase jenom na chvilku, protože já jsem jim ji donesla, oni šli na hrad a tam to propili všecko. Takhle po ní to užil.
2: A co Vánoce, jak jste je trávili potom s tvými kolegy takový, to už byly tekutý kapříci pak?
3: To spočívalo v tom, ten tekutý kapřík, že ty tátové od rodin vyrazili do města koupit dětem stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů, protože skončili na tom tekutým kapříkovi, kde se zbombardovali, že jo, a potom se vraceli po 4 kránu a nenadělovali pod stromeček. No ale bylo to moc hezký v době, kdy jsme nebyli závislí na tom rodinném životě, tak jsme to my, kteří jsme nebyli, takhle prožívali. Ale zároveň tomu taky patřili naše vánočníčky. My jsme dělali vánočníčky v divadle na Provázku a to byly úžasné věci, protože my jsme vlastně v tom divadle byli pospolu od rána do večera, víc než s rodinama. A jezdili jsme spolu po světě, znali jsme se a všichni jsme si přesto byli schopní dávat dárky a projevovat si úctu a lásku, protože to k těm Vánocům patří zcela neodmyslitelně, ale k nám to patřilo taky, protože jsme byli parta. A tam se děly věci. Jako řeknu takovou příhodu s jednou mou kamarádkou, která na tom vánočníčku najednou, když už byla taková jako mírně picla, se podívala a tam stál takový chlap.

0: nohy na ten pult a řekla, jeď, drahoušku. My jsme vyrazili normálně do té tmy, no ujeli jsme takových 5 kilometrů neuvěřitelným tempem a už nás haltovali, jo. S tou baterčičkou tam stáli, to byl jeden silniční kontrola, vystupte z vozu a to. On řekl jenom, malý moment. Takovým už byl stavu, jo. A já jsem si uvědomil až teď, to jsem do té doby nevěděl. On šel k těm policajtům, vrátil se zpátky od těch SMBáků, říkal, pokračujeme v jízdě. Já říkám, Hergot, ale neměli bychom radši pěšky, jak se poslouchal, neboj se, chlapče, všechno bude v pořádku. A ty jsme jeli a on zatáčku co zatáčku tu moji kamarádku líbal, jo. Ale to nebyly nějaký takový, jo, jako to byly dlouhý polibky, velmi vytrvalý, jo. A pak jsme už pod tím naším sídlištěm Julianov, kde já tenkrát bydlel, přijeli do té poslední zatáčky a on říkal, a teď dárek pro tebe, lásko moje. A urazili dopravní značku, tak jako na památku. A pak jsme předjeli před ten náš dům. Tam jsme zaparkovali, že jo, a já jsem odešel domů a z toho auta se vozívalo takový hoch, ah, jo, uf, ach, ich, ono se to moc nehodí na Vánoce, ale prostě tam vozíval, hoch, ich, joch. A maminka naše se dívala takhle, moje maminka se dívala z okna, říká, co to dělají tam dole, říká, mami, neřeš to, to nemá cenu, nech je bej, to je moje kamarádka, spolužačka. Fakt je ten, že ona byla dokonalá, ona nás i během studia na škole uživila. Ne, opravdu, ona... Ano.
1: Nepřijde na zdraví té talentované dívky.
0: Nepřijde to
1: přijde poslí, do, ano, přijde jistě. No, ty jsi ale já se zmiňoval...
0: Takhle vypil vázičku, víš, já se dělám.
1: Záměrně
0: připadal,
1: nebo...
0: Ne, dál, byl, na jednom představím, to bylo v Hodoníně. A já jsem se napil a ono to bylo takový jako už na první chod. Jsem si říkal, no ale třeba mají nějakou smradlavku. Jako občas vám strčí takovou nějakou minerálku, že? Tak jsem to jako přehrnul a vidím vzadu, jako vzadu toho pořadatele, jak na mě dělá. Já jsem si říkal, seš v Hodoníně, že jo? Kdo ví, co on tam vzadu prožívá. Pak jsem to nechal bejt, no. Dojel jsem to celý, no řeknu ti teda první polovina, konec, to bylo něco úžasného. Jako.
1: Já tu mám ještě poznámku, teď už přesně nepamatuju, ale vím, že jsi říkal něco o krajských tajemnicích, o jednom, něco s Kamčatkou.
0: My jsme hráli s divadlem na provázku v různých městech republiky, nejenom republiky, ale různých zahraničních městech samozřejmě, ale hráli jsme v Českých Budějovicích. Já tam jezdil rád, protože jsem tam tenkrát chodil s děvčetem. Ale to bylo úžasné, že my jsme měli takový představení, který se jmenovalo Příběhy dlouhého nosu. Patřilo k jedním z nejlepších na provázku, režírovala ho krásným způsobem Eva Tálská. A tam byly limeriky Edvarda Líra, nonsensového básníka, v krásném překladu Antonína Přidala. A ty limeriky v některých případech oslovovaly diváky. Takže já jsem si vyhlídnul takhle v publiku nějakého člověka, jako tamhle teď pána, zase si vyhlídnul uprostřed, teď jsem se na něho zaměřil a řekl jsem mu, vy jste ten dědeček od Kamčátky, který šel na vínec pát svinčátky. Ta galie za ocas, takže se brzo zas vrátili do kraje od Kamčátky. Na to Peca, Jirka, mm-hmm, Pecha, mm-hmm, udělal oui, oui, oui. Říkám, a vy taky, jo? A tím to skončilo a pak jsem se mrknul ještě jednou na toho pána, co jsem to na něho hrál, a ten byl kožený. Ten dělal takhle, jo? A pak jsme 3 roky nesměli do Budějovic, pač to byl krajský tajemník. Ale řeknu ti, typově seděl, teda.
1: Tady mám otázku, jaký máte hlasový rozsah? Píseň Ani tak nehoří z představení Balada pro banditu je v rozsahu takřka 2 oktáv, táže se Jan Kolář z Prahy.
0: Prosím tě, no. To je až 2 oktáv?
1: Ano,
0: až a někdy mám i 3.
1: O tom nepochybuji.
0: Po ránu, člověče, to kolikrát mám i 3. Ne, já jsem to nikdy nějak neskoumal, jaký mám rozsah, nevím, to naposledy nám nějak měřili na škole, na Janáčkově akademii muzických umění, kde jsme ty hlasy jako propracovávali a posazovali do masky. Mně ten profesor, co mě posazoval hlas, připadal trošku jako cvok, protože on na mě furt dělal hum, ty to určitě znáš, hodíme to sebe, sebe, hodíme před sebe chaos.

0: 轰轰嘛，不，是na něho díval, říkám, ten asi přišel z Rapplhausu, ten. Ale jsem mu dělal radost, tak jsem taky furt dělal, a jemu se to děsně líbilo, a já jsem se to nikdy nenaučil, ale tam jsme měli i profesorku jevištní mluvy, že jo, která zase nás učila dech hrudně brániční, nevím, jestli to někdo učil, a to spočívá v tom, že musíte ty profesorce sahat sem.
1: Ano, tadyhle, jestli se tam bránice kvěje,
0: a říká, sáhněte si, tady se to musí chvět, že jo, sáhněte si, a já furt říkám, já bych, paní profesorko, se zdržel.
1: Tady se to drží
0: a tady si záhněte. A já bych se zdržel, jestli dovolíte. Ne, ne, jen si záhněte. No, baba byla v letech, to víš, tak jsem řekl, šáhnul na bránici. To jsem nevěděl, že ona tam teda místo bránice má něco úplně jiného. Tam jsem to nečekal, jo. No a v tom vyšla moje spolužačka Militka, jo. Otevřela dveře, říká, promiňte, já nebudu rušit. Jo? A už to věděla celá škola. My jsme říkali Kropenka, paní, to je nádherné. My jsme měli takovýho diváka v Pardubicích, My jsme takového diváka měli v Pardubicích, ten byl úžasný. My jsme tam přijeli, řekli jsme první čtyři věty a on... A už šel naplno, jak padí tady. A on nebyl k utišení, ten Kropenka. A pak naposledy si pamatuju, že jsme tam přijeli do těch Pardubic, takhle jsem se mrknul, podíval jsem se tam. Vedle seděla taková ženská vedle něho, on to udělal zase, on to rozjel a ona... Ten udělal jenom... A už ani nemuknul. To bylo naposledy, co on se takhle zasmál, pak se oženil. Že?
1: Když jsme vybírali tvé hosty, tak si řekl, pozvi Kodeta. Tak já jsem pozval pro jistotu oba. Jiří Kodet, herec Slenčinory, Národního divadla. Kristián Kodet, malý, známý nejen u nás.
0: O Jirkovi samozřejmě, Jirka žije bohatý život, ale teď nemohu mluvit chvilku, pardon. Nese se zase něco, co je určitě velmi zajímavé. Víš, a jen přijdou bratři Kodetové, už se nosí jiný nápoje. No,
2: můžu vás takhle trošičku plácnout?
1: Aspoň, malinko.
0: To je jedna... Ale že se... hraje s Pavlem Landovským v Národním divadle v inscenaci Hamlet, ve které mám tu čest s ním spolupůsobit. A jako Polonius, a on tam hraje tam hrobníka s Landákem a oni se tak jako vzájemně škádí a sedíme v té rekvizitárně a máme možnost poslouchat ty jejich životní příběhy, což je krásný, protože tyhle ty pánové toho strašně moc zažili prostě. A když ten Landák říká, my jsme byli v Anglii s Činoherákem a ten, že je charakteristický vlastně tam chrčí v naší rekvizitárně, říká ten Jirka, ten by mohl napsat paměti světem beze slov, a když on se nikdy nenaučil žádný cizí jazyk, ale vždycky se naučil nějakou větu a tu dokázal tak mistrně použít, jako nikdo. A my byli v té Anglii a on přišel k tomu trafikantovi anglickému a sklonil se takhle do té budky a tomu trafikantovi položil smrtící otázku, do you speak English? Trafika, hele, Kropenka už zase jede, podívej. A ten, tady paní Kropenku nám byla, co? A ten trafikant už, trafikant odpověděl, yes, of course, ale už si nebyl tak jistý, jo? A Jirka ho dorazil, Marlboro. Tam ten Pavel vzpomněl jednu, jak našel Jiříka, jak leží v recepci, před recepčním pultem, no, a říká mu, prosím tě, proč si nejdeš lehnout na pokoj? Jirka se probudil, ukázal na recepčního a řekl, řekni tomu Volovi, že spím na 312.
2: Já jsem totiž nevěděl, že se anglicky píše číslice jako česky. Nestačilo to napsat.
0: Dobře,
2: můžeme. Já jsem tam měl jeden takový zážitek. Já jsem mluvil s princeznou. A pak jsem měl takový devotní výraz, kterýho jsem se 3 dny nemohl zbavit.
0: Víš, ona v té době vypadala ještě dobře, protože se tam byli, to už je hodně dávno, že jo?
2: Princezna Margareta. Ta je ta Margareta, oni to mají rozdělený. Margareta má kulturu a ta druhá sestra má zase sport.
1: Vy jste říkal, že máte takovýho z mládí, z dětství vlastně, o tom, jak dědeček vám vyprávěl, pane Kodete.
2: Dědeček Steinmar, to bylo ještě předtím, to bylo v 45. roce, najednou přijeli takový 2 bedny. V jedný byla kopie Národního divadla. A v druhý byly loutky. A dědeček říká, bude Fausta Markétka. Ale jestli to sestavím, 50 let hraju v tom divadle a teď nevím, jak to patří, člověče. Kde je levej portál, kde je pravej portál? Já jsem říkal dědečku, mlč ty mlč a seď a těš se. A teď tam bylo Národ sobě, že jo, Hinajs, a teď je, nebo on to trvalo to šíleně dlouho, než to sestavil. A pak nemohl najít Fausta v té bedně těch loutek, tak vybral takového škrholu a říkal, tohle bude Faust. Pak vybral čerta s kopitem, to bude Mefistofeles. A teď ten čert říká, Fauste, Fauste, dej mi duši. A ten škrhola říká, vyliš mi prdel, čerte, čerte. Padla železná opona, pak se vynořil děda Rudej, jak protože mu tam bylo horko, vole, a mazej špát, hajzle, to je celý.
0: Já to slyším asi po 15, ale já kdykoliv to slyším, jak je to dostane znovu a znovu. Pak si představím toho pana Štajn, jak je zapalený do té duchny, spocený.
2: Jak postavit to divadlo, to se
1: Vy máte, Kristiáne, taky vánoční nějakou...
3: Já mám takovou vzpomínku na toho našeho společného otce, že on byl neuvěřitelný v tom, ale to nebyla taková šetřivost, on byl spíš jako...
2: On neměl peníze. Nenáviděl socialistický realismus a žil socialistickým.
3: On si poradil, on šel na, my jsme teda žili na Arbisovém náměstí a tam prodávali ty stromky a on vždycky každý ty Vánoce přines příšerný stromek domů. Takovej ten do rohu, co vůbec jako... A teď mě říká pořád, mi říkal, jako jak esteticky se to musí ty Vánoce a to a teď to začal roubovat, protože mu dali ještě jako jednu větev k tomu a on to začal roubovat. A teď najednou nastala šílená situace, protože já říkám, táto, prosím tě, to je nádherný a estetice, to je nádherný, ty furt o ty estetice a co ty noviny pod tím stromkem. A on se zamyslel a říká, no jo, no to kdyby náhodou nám Ježíšek nasral, tak to je...
1: Věci zítra dávají pelíšky. Film jde večer, pelíšky. A já bych chtěl něco, kdybyste na to zavzpomínali.
0: Řeknu k těm pelíškům, ještě když jsme potom seděli na premiéře. A ty jsi seděl se Soňou, se svojí ženou a s dcerou a se sestrou a to. A teď oni se všichni, když tam Jirka hrál, tak se všichni ty dámy smály vlastně takovým způsobem jako... A říkám, Soni, proč se smějete tak dušeně? A ne, aby si něco udělal. Ona se otočila a řekla, to je jak u nás doma.
2: To jsi mě zatajil.
0: To jo, teď přijde domů a bude vás...
1: No, a z poslední doby máte něco, že u vás na zahradě tam, jak si byli, představoval...
0: Když byli se Soňou u nás na návštěvě, na zahradě jsme poseděli, popili...
2: To proved pěknou lumpárnu.
0: Ale hezký to bylo, no, jako lumpárnu. Vycházeli jsme od nás...
2: Já si to vážím, víš.
0: Vycházeli jsme od nás, jako já se říkal, člověče, Jirko, tamhle naproti na zahradě soused je kameraman z Barandova.
2: Penzi.
0: Ne, na penzi, já to víš, já ho moc neznám, já tam tak dlouho nedělal jako ty na tom Barandově, že? Ty ho určitě budeš znát, no ježišmarja. A hned na to zaostřil, na to v těch trenkách, co tam byl v zahradě.
2: Ten koukal mu v zadek jenom.
0: No, no, tak mírně,
2: tam ril tam
0: hned,
2: něco.
0: Hned začal na něho, nazdar, tady konec, jak se ti daří? A on se takhle otočil, jo, takhle. Dobrý den. No Kodet, ty mě neznáš, nebo co, byl jsem u Mirka na návštěvě. Jak se ti vede, starý partycho? Děkuji za optání. Ten člověk mě vůbec nezná. Já ho taky ne. Já říkám, Jirko, ty to ani není kameraman. Ty seš debil. Zase by bylo. Ale to má jedno, to má...
2: Je to pravda.
0: Ale to ještě má pointu, o který ty nevíš. On přišel, ten pán, ten můj soused, on totiž opravdu byl kameraman, to ty říká proto. On přišel k tomu plotu a říkal, to byl patrně pan Kodet, že? Já říkám, ano, to byl pan Kodet. On bude zřejmě šprýmař.
1: Pojďme teď k filmu a k divadlu. Co člověk musí udělat, aby se stal hercem nebo komikem? Chce vidět Dagmar Staňková z Prahy 10.
0: Podplatit ředitele. Ale...
1: Tady mám ale takový hezký technický dotaz. Pane Donutile, nepopálil jste si pusu při maršálu Malinovském? Růžena Zoulová z Prahy 1.
0: Jsem si ji nemohl popálit, protože to všechno byl trik a my jsme to taky ukázali v tom filmu o filmu. Tam šlo o to, že jsme dlouho přemýšleli, jak to udělat, až nakonec se to vymyslelo jako vždy velmi jednoduše. Vedle mě klekl rekvizitář, vzal si spray do ruky, nějaký libar, nebo zase libar, vzal si nějaký spray do ruky. Chraň tě pán Bůh říct, jak se jmenoval, že? A vzal si zapalovač, normální takový ten neznačkovej, obyčejný zapalovač, si vzal do ruky a já jsem seděl vedle něj a on byl takhle za mnou schovaný a my jsme byli domluvený a já jsem udělal třikrát po sobě vlastně a jak jsem to udělal po třetí, tak on zmáčkl spray a zapálil ten zapalovač. A ten Honza Malíř, kameraman, byl v takovým úhlu pohledu, že to vypadalo, že mi to vyšlo z úst. A spousta chlapů už to v hospodě zkoušela, no. A musím říct, že teda zvlášť po několika panákách to teda nedopadne, dobře, paž to již, se stávají hrozný věci. Já bych to nedoporučoval, prosím vás, vřele nedoporučuji neskoušet maršál Malinovský. A mám ještě krásnou vzpomínku, v souvislosti s Černýma baronama, my jsme vycházeli po premiéře z kina a když jsme vycházeli ven, tak vedle mě takhle kráčel tehdy 92letý noblesní hrabě Kolovrat Jindřich se svým synem Tomášem. Přijeli zrovna ze Spojených států, kde žili, to bylo velmi dlouho. A teď mě uviděl ten pan hrabě, zarazil se, protože mě poznal z toho plátna a říká, promiňte, prosím, vy takhle šišláte od malička, a nebo jste to jenom hrál? Já se chci jenom otázat. A já, aby ho potěšil, jsem mu řekl, ano, pane hrabě, já takhle šišlám od malička, tím tě bohužel jinak nenaučil. A on se podíval na svého syna Tomáše a s ledovým klidem mu řekl, co jsem ti říkal, to není herec, to je debil. Vám to vám to možná přijde k smíchu, no já, mě to tak za směšný nepřipadlo. Já jsem mu říkal, pane hrabě, za prvé nejsem debil, za druhé jsem herec a za třetí nešišlám. A on si k tomu Tomášovi otočil ještě jednou a řekl mu, I'm sorry, pravdu jsi měl tentokrát ty. Pak jsme ho zvali na premiéru do Stavovského divadla, on řekl, že nemůže přiletět z New Yorku, že tam má práci, ale že nám fax, ne? A to byl rok 1990, a my jsme nevěděli, co nám chce udělat. A on řekl, a vy nemáte fax? Říkali, ne. A kde tady prodávají fax? Říkali, tady naproti otevřeli Italové takovou prodejnu a oni to pak teda brzo zavřeli i s Italama. A tenkrát to tam ještě měli a my jsme tam přišli a pan hrabě to objednal, jako v hospodě se to objednal a říkal, dejte prosím tady Národnímu divadlu dva faxy na mě. A tak Národní divadlo stalo dva faxy a jediná zpráva, která kdy přišla od hrabě Kulovrata z New Yorku, byla kašlu vám na premiéru, jsem unaven, kolo.
1: Tak, no to jsou Vánoce. To je takový čas dárku, čas tajemství, čas překvapení. A my jsme pro tebe taky jedno překvapení připravili, jestli dovolíš.
0: No to dovolím.
1: Jo, jsi napnut? Můžeš napnut. Zavřít oči?
0: Můžu.
1: Nekoukáš?
0: Jo, proto ty tady
1: no jistě,
0: máš
1: páč,
0: ty...
1: já ti nevěřím. Ne, jako od Nářovi ti věřím.
0: Já to takhle
1: zavřu. Takhle, to nechceš, to ti dám potom z letadla. Do letadla, no.

0: křičí. Paní Jarmila Šuláková, s Jarinkou jsem se pozdravil. Jaruško, vítám. Nazdar, chlapi. Ahoj, ahoj.
1: No
0: tak měl, jo, polože. No to jste se
2: zastal. Mirek říkal, že chce nějaké děvče, aby to bylo, tak já jsem vybral takové, které vybral.
0: Já si...
2: vydá za dvě děvčata až za tři.
0: Takhle, jo, já jsem říkal, máme tam pánskou jízdu. Ano. On říkal, ale možná budu mít překvapení. Říkám, tak ať je to baba. A ona je to takový...
2: Tak já jsem se dozvěděl ve tvé knize, že jsi vášnivý rybář, což jsem předtím nevěděl, ale vlastně jsem na křtinách té knihy mluvil i s tvými rodiči a s tvým tatínkem, který říkal, že vlastně on tě přived k tomu a říkal takovou věc, jako ten, co se má zachovávat, taková etika.
0: To jsem už tady vlastně zmínil, je to tak, táta mě učil chytat ryby a já jsem mu za to, co mě naučil, vděčný, protože on mě vlastně naučil, že ryba by měla mít šanci. Že? To mě vždycky zdůrazňoval, že by se měla chytat na dvacítku i velká ryba, já se snažím to dodržovat, ale na těch rybách zažíváme spoustu krásných věcí s mým kamarádem Frantou Kocmanem. Franta Kocman je můj kamarád z Brna, dlouholetý asistent Franty Kocourka a ten skutečně teda se mnou už na těch rybách zažil spoustu věcí a my jsme byli nedávno na rybách a byl tam takový chlápek, který nás furt, jak my říkáme, opruzoval. Jo? Ten furt za náma chodil a on byl z Břeclavy a on přišel a říká mě, dáte si slivovicu? A já jsem předtím Frantovi řekl, řekni mu, že jsem hluchoněmej. Jo? A proč jsem neměl zájem na tom, aby jsme se nějak vybavovali místo chytání. A tak jsem na něj udělal a on, slivovicu, jestli si dáte. A říká, a Franta říká, to máte úplně marný, on je naprosto hluchý. Ten vám vůbec nic neodpoví, ještě ke všemu je němej, takže vám ani nic nemůže říct. Jako, jo? A on říká, no dobře, tak já to ještě jednou zkusím. On, slivovicu dáte si? A já, a začal jsem dělat brm, brm, brm, brm. Jo? A Franta mu říká, on je to ještě navíc náruživý piják, takže on, když byste mu náhodou tu slivovicu dal, jako, jo, tak vám ji čapne, tu flašku, dostane křeč do ruky a už nemáte nárok. Jo? A já zase brm, brm, brm, brm, jo? Žádný brm, brm, žádný brm, brm. Teď to tady kamarád říká. Ale já vás dám a schoval to a už neotravoval. A on se vrátil zpátky, říká tomu Frantovi, a to není donutil? A Franta říká, ne, to je jeho blbý brácha.
2: Kterého člověka si nejvíce vážíte, Jana Mertová ze Staré Vsi? Nad Ondřejnicí.
0: Tak asi nebudu daleko od pravdy všech nás tady přítomných, i těch, kteří se na nás teď dívají. Já si nejvíc vážím svých rodičů, že jo? Ti mě uvedli do života a to, že se postarali o to, abych měl život takový, jaký mám, za to vděčím jim. Ani oni mě nikdy k ničemu nenutili. Nikdy mě k ničemu netlačili násilím a to, že jsem se svobodně mohl rozhodnout a dělat to, co jsem dělat chtěl a dělám, tak to je jejich zásluha, já jsem jim za to vděčný.
2: No ale já vím, že mezi lidi, kterých si vážíš, patří naši další hosté, které jsi tu psal mít. Jsou to, jelikož jsou Vánoce, přicházejí dva mudrci z východu, Milan Lasica a Julius Satinský.
0: Já jsem se lekl, když jsi řekl dva mudrci z východu, že jde Cyrila Metoděj.
3: Hovoreval, ale fakt Jiří Sovák, že my dva jsme Cyril a Metoděj slovenského humoru.
4: Je to tak, že my jsme se vydali za hvězdou, lebo aby som pokračoval v tom podobenstve, vydali jsme se za velkou hvězdou.
3: Dvaja králi.
4: Dvaja králi.
3: Vydali za hvězdou.
4: Gašpar a Melichár a vydali jsme se za velkou hvězdou a teraz jsme tu. Lebo já mám taký dojem, že teba by mali predávat na predávačnom trhu nie ako v nejakom gramofonovom obchode, alebo čo to tie CDčka, čo máš, ale v lekárni. V lekárni, lebo to je liečivé, čo on vyrába. Ano. On je vlastne liečiteľ.
0: Ja ti jenom promiň, než to tohle, ja tím utřu otisk po kodetech.
3: Mě to neutěrlo, je to pre mňa čest po Jiřím Kodetovi.
0: Už si to sem cel sám, Milan Kodet, do toho už jsem se nemontoval. Ale...
2: Já bych se ale chtěl zeptat, jsou Vánoce a pánové Kodeti vykládali historky o tom, jak byli malí a co jim dědečkové a babičky prováděli. Nemáte taky něco takového?
4: My zapúšťame vianočné sviatky. U nás to bylo zapúšťanie vianočných sviatkov. Čiže od takého svätého Mikuláša popíjame a zapúšťame tie Vianoce. Takže mnohým z nás robí problémy dostať sa akurát na štedrý deň domov. Mne sa to stalo niekoľkokrát v živote, že som sa netrafil do toho dátumu, že treba tak krásne potichučku pristálo také veľké skriňové auto a to boli chlapci z horskej služby z Vysokých Tatier, ktorí vlastne ponúkali na kšeft jedličky. Oni vždy ako vyťali tie jedličky a prišli na Bratislavu a potom ja som to dal na balkón, tie jedličky, a sme sa zarozprávali, niečo sme vypili a oni ma pozvali do toho auta, že ešte tam majú niečo vypiť. A medzi tým sa auto pohlo a ja som potom ako sa ocitol vo Vysokých Tatrách a prišiel som domov až na Štefana. A to sa mi stalo niekoľkokrát.
3: To sa stáva, dokonca neviem, či je to vtip, alebo skutočná príhoda, hovorí sa to o jednom záhorákovi. Záhoráci to je taký terč vtipov,
0: ja viem,
3: vieš, ako... Áno. Keď sa niekde hovorí o policajtoch, alebo o blondína.
0: Alebo o Iro.
3: Tak to je o záhorákoch, že bol štedrý deň a rodina toho záhoráka už čakala doma s večerou a stromček už bol vyzdobený a čakali, pretože otec sa mal vrátiť domov a doniesť pre deti darčeky. No ale otec sa niekde pozabudol v nejakej hospode a trošku si vypil a nechodil a potom na veľa, zrejme už aj zavreli tú krčmu, tak prišiel domov dosť neskoro, všetci už boli po večeri, ale stále čakali na tie darčeky. A keď prišiel domov, videl tie detské oči, ktoré sa na neho dívali s takou nádejou a prišlo mu to ľúto, lebo nemal nejakú výhovorku, tak zobral pušku, vyšiel na dvor, dvakrát vystrelil a vrátil sa do izby a povedal, že darčeky nebudú, lebo Ježiško sa zastrelil.
4: Ja som mal kamaráta, ktorý na štedrý večer sa trafil zase do kostola. Išiel z hospody do hospody, potom videl taký chumáč ľudí pri kostolných dverách, ale nehovorím si jasne, že kde je to, tak a zakričal dnu do toho kostola počas tej vianočnej utierne ponad hlavy tých ľudí. Pán hlavný, máme tam nejaký voľný stôl?
0: V súvislosti ešte napadlo to, že z toho, jak volá do té krčmy, jo, jak ten chlap v tom činžáku zazvoní večer takhle a říká, promiňte, prosím vás, dobrý večer, nezlobte si, že ruším. Mně došel rum, ale nevíte, jestli to je v celém baráku?
2: Já bych využil příležitosti, že tu máme takové tři hvězdy pohromadě a položil bych jednu otázku takovou, kterou pokládá tedy vlastně paní Dagmar Puchálková z Ostravy. Se kterou herečkou naší i světovou byste si chtěl zahrát milostnou scénu? Tak jaká je vaše zkušenost s milostnými scénami, nebo tady
3: tak
2: myslím
3: jako... Tak pokud je to jasné, tam ano. To netreba rozvázat. S mojou ženou pochopitelně nemůžem nic jiné povedat.
0: Mimochodem, když jsi u tvé ženy, krásné Magdy, naší milované, to víš, že se teď o tobě taky říká na Slovensku vtip? Jako, že jsi se zlepšil v golfu? Říkali ti to už, ne?
3: Ano, to mi hovoril.
0: No, tak si to slyšel. Říká se, že se mu povedl teď nejlepší odpal až do Varšavy. Jako.
3: Já k tomu... To mimochodem vymyslel Kňažko a já jsem k tomu vylepšil pointu, lebo jsem povedal, že naozaj jsem se zlepšil v těch odpaloch, lebo předtím to bylo len do Viedne. No ale víte, ty si povedal, že krásná Magda, tak ono, všetko je relatívne, lebo minule ma požiadala, aby som jej kúpil bicykel. na Vianoce. A teraz som počul zrazu moju dceru, mladšiu teda z tých dvoch, ako telefonuje so svojou priateľkou a hovorí jej, predstav si, naša mama chce bicykel, má 52 rokov, ešte ju zrazí auto.
0: Ale mimochodem teda, když jsme u těch milostných scén, to byla jedna z mých nejkrásnějších milostných scén, kterou jsem ve filmu točil s Magdou, rozumíš? Ona neměla zdánlivě s milostnou scénou nic společného, ale v postřižnách, když mě matlala tím prejtem takhle po obličeji, rozumíš? A teď ten Menzel nás nutil k těm vzájemným výměnám pohledu, jako jo. Já jsem nezažil větší napětí ve filmu pro mě osobně, než v tomto případě. Všechny ty ostatní scény, které potom následovaly, byly spíš trapné, protože to je vždycky takový to, jako co všichni herci, že a teď doleva, teď se vytočte a mírně na to, že a přirozeně takhle, jo. A to, je to takový prostě hrozný, jo, ale a kolem jde šest chlapů a nese nějaký šlauch a pozoruje to, jo. A je to prostě, jako a teď ta herečka říká, to nechci, já nebudu to dělat, prostě to okamžitě já jdou pryč a tady nebudu. Některá zase naopak do toho skočí, řekne, tak pánové, jsem nahá, jdeme na to, jo. Jako je to různý, ten přístup je rozdílnej, ale já fakt si nedovedu představit, že bych měl často hrát tyhle ty scény, protože by to byl pro ty diváky trest.
4: Jsem ti zopatrněl s těmi milostnými scénami. Skutečně, mně se stala taká věc, že má dovězli těž na Barandou a tam už čakala Nina Divišková v posteli. Nina Divišková a Krejčík to režíroval. Tak ten bude postelová. To byla prvá moja scéna v tom filme a hneď do postele. A to byla manželská scéna, kde ta moja manželka chcela jako obdobie reminiscencie, aby nastal znovu ten manželský život normálny. Prostě mala ma primeť k tomu, aby sa stalo všetko, čo v normálnom manželskom živote manželskej posteli má byť. A ten Krejčík furt nebol spokojný. To je studený. Jak sem nejte, pani Divaškovú, Satinský, to môžete... Pane Satinský, nevadilo by vám, kdyby vás paní Divišková chytila za koule? Divišková zmrzla a hovorí, vždyť my si vykáme. A já jsem říkal, já jsem Julius.
0: Ale to je slovenská milostná. Já jsem tam točil se s režisérem Dušanem Trančíkom, poznáte Dušanka Trančíka. A režisér Dušan Trančík mi říká, ty teraz prídeš takto od lesa a ona príde z druhej strany, to taká mladá, prekrásná slovenská herečka, a ty mi ju ojebeš pri plote. Ale ide o to, že ona už o všetkom vie. Čiže ty ako náhle ona príde, ty z nej strhneš tie šaty, normálne ju proste vrneš sa na ňu a urobíš to, čo ja po tebe chcem. Ja říkám, no dobře, tak si ona to ví. Ona vie o všetkom, jo. Přijela mladá slovenská krásná herečka, přišla tam, on ji postavil k plotu, já mu řekl klapka, já se na ní vrhl, udělal jsem to, co on po mně chtěl. Ona začala řvát, kousat mě, škrábat, píská, jsem říkal, Hergo, ten slovenský projev je úplně jiný, než jako to na to nejsi zvyklý, jo, normálně, prostě byla dračice, jo, a teď to skončilo celý, stop, byla ona, co to bylo, já jsem měl stážovat, to je škandál, já jsem vůbec nemala být v tomto filme nahá, pozrite se, jako vyzerám, ty prasa, jedno, a teď začala být, já říkám, co se děje, a on běhal kolem ten Trančík a řval, nic nevěděla, nic nevěděla. A i toto ty lidi jste řekli.
2: Věra Veselá z Mostu tady píše, prosím, aby pan Donutil během věšáku pozdravil Ivu Žižkovou z Litvínova, která slaví 40. narozeniny a moc Mirka zbožňuje.
0: Zdravím Ivu Žižkovou z Litvínova, která slaví 40. narozeniny a moc mě zbožňuje a já jí za to děkuju.
2: To je od paní Jarmily Živné z Mladé Boleslavy, která píše, pane Donutile, říká se, že správný chlap má zasadit strom, postavit dům a splodit syna. Jelikož se mi vy jevíte jako správný chlap, chci se zeptat, jestli jste tyto podmínky splnil a která z těchto tří činností vás nejvíc bavila?
0: To paní k tomu má i to správné jméno, se jmenuje Živná, že? Která z těchto činností mě nejvíce bavila, to snad nemusím zdůrazňovat, ale kromě této činnosti, kterou plním pravidelně, a i když ne se stejným efektem jako v případě mých dvou synů, všechny ostatní povinnosti jsem si splnil dvakrát.
2: Vlastně ti poděkuju za krásný večer, tak bych tě chtěl požádat o poslední suvenýr na věšák, jestli máš něco. Já vím, že máš tedy.
0: To mám, je tady nachystán, musím k němu říct pár slov. To je čepička, ve které já jsem točil filmy Černí baroni a Tankový prapor. A v podstatě na několik let je se mnou neodmyslitelně spjata. Já bych, jestli dovolíš, dnes tu čepici, tím spíš, jestli tedy je to pravda, ten věšák je poslední, tak bych ji definitivně zavěsil na věšák, protože já už nikdy do uniformy, byť by mi nabízeli roli ministra národní obrany, nevlezu. Takže, jestli dovolíš, tak tady máš čepici, která patřila svého času k mým filmovým rolím a myslím si, že to byla krásná etapa a v případě třeba Pelíšku jsem vůbec neuvažoval nad tím, že to je role vojenská, protože tak byla napsaná, že mě zaujala a nebylo se potřeba tím zabývat, ale nicméně končím s vojenskými rolemi. Tak.
2: Ty končíš s vojenskými rolemi a já ti musím poděkovat za moc krásný večer a děkuji ti, že jsi nám tak krásně uzavřel poslední věšák, s kterým zase končíme my.

0: Je to dobrý. Prostě to je dobrý. To fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
1: A co hudba k té sbírce básní?
0: Ano, neblázně, to hudby je dost, poslyšte. Dejte se zbytek se, když ta do týdne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem, mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom moc cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nevadí,
1: jo.
0: No,
1: ale,
0: víš, co mám na mysli, jo,
1: tykej.
0: Tu vůni venkova, jo, no já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtělo něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
1: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej se. Pojď, má milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
0: No já jsem z tebe blázen. No hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, ale já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, taky jako šikovný, nesmírně, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácilo, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
1: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej,
0: tady,
1: stoch už do hasína.
0: To je perfektní, no.
1: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoch už do hasína, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme, to je hezký.
0: No hele, já ležím, pěkný. Já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka, já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálech, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo, to čpe, to není dobrý, jo, si špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem. Člověče, co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte
1: tak,
0: být nám.
1: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
0: Ale pokoj nejste, s tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
2: Hlavně... Že hele, Honzovi nesvítí Jo, svítí, také.
3: Hlavně, že rozumíte, až se
2: to
3: rozsvítí.
2: To je dobrý
3: rozsvítí.
2: Takhle, no.
3: Jo? Zkusme tady, zkusme si to tady snít třeba, jo.
2: Ukáž, co to je za to?
4: Já jsem
2: E. Vy jste E? Perfektní E. To je co?
3: No. Tu. No, to je staccato, že jo?
2: No, a rychlej. No. Výborně, trile.
3: No.
2: A co taky akord ještě bychom si dali, no?
3: To je dobrý, výborný.
2: To je co? A teď ty hluboký tóny taky, výborně.
3: To bude ono.
2: Počkej, Thailand Ačko, jsou dobrý, Bčko, jsou taky dobrý. A co to?
5: Bolku, pozor, natáčíme. Pozor, už se natáčí.
3: Co se natáčí? Moment, tak to musíte říct o všem.
2: Ty to řekli právě ty, tak pojď hrát.
3: No tak znělku. Jo.

0: Já bych vám představil svého přítele Jiřího Stivína, Jiří Stivín, Janáček českého jazzu. Jo. A jeden z jeho četných vynálezů, který se nazývá, zapomínám pořád, to je složitý název.
1: Biofyzikální orgán.
0: Biofyzikální orgán.
1: Orgán.
0: Podívej se, Jirko, my bychom měli vysvětlit funkci toho biofyzikálního orgánu našim divákům.
1: Fouká se na flašky normálně.
0: Fouká se na, jakým způsobem na tu flašku se foukne?
1: Zkus něco zmáčknout.
0: Zmáčknu, ano, dobře. Popíšu celý proces. Zmáčknu. Vyjde prout, dostane ránu, ten člověk dostane ránu, rozsvítí se mu a foukne do té láhve.
1: Víš, já můžu na flašku hrát i písničku třeba, víš, tak.
0: To jde. Znám to píše, znám. Znám to píše, hodtačka. Ale vysvětli, jak za to píše, jo?
1: No právě, protože bohužel, oni neumějí hrát, tak musí každý svoje.
0: To je C, jo. Ne,
1: to já si ukážu, hele, tohle je, podívej, nejhlubší tón F, jo? Podívej, to je třeba tadyhle ta veliká flaška. To je co, svítí mu to, vidíš? F. A nebo teďka přijdu, teď ti ukážu třeba tón, dejme tomu, jaký chceš třeba, jaký chceš tón?
0: No? Třeba H, no.
1: To ti zrovna neukážu, já ti ukážu tak E třeba.
0: D, aby, no. Nebo to je na E.
1: Na E je třeba tamhle Honza Beránek, vidíš?
0: Jo, jo, jo,
1: podívej
0: jo
1: se na ně. Jo, ty jsi chtěl, ty jsi chtěl H, tamhle ta slečna bude určitě na H.
0: Jo,
1: propojená.
0: Na H.
1: To je propojená na H, vidíš?
0: Na H. Ano. Víte, jak na to přišel? Ta tradice toho českého muzicírování, kdy oni u krbu, každý měl nástroj, jeden měl ty
1: housle,
0: housle no, jeden měl
1: kontrabas,
0: jeden měl
1: violončelo.
0: Výborně, jak vidí, no, vidí rozdíl mezi tím kontrabasem, ten kontrast vidí s tím čelem.
1: No, to byla harfa.
0: Rozumíte, každý měl svůj nástroj a oni si muzicírovali u toho krbu, jo. Jenomže ty nástroje jsou čím dál dražší.
1: Nebo taky hoboj měl.
0: A Jirka samozřejmě, protože je muzikant, vynikající muzikant, tak chtěla, aby ty jeho děti taky hrály, že jo? No pak ho napadlo na flašky, ne? Na flašky. On je viděn kolikrát, jak se vrací z té samoobsluhy, ne? S kabelama, s tašama, s těma síťovkama plnýma.
1: Nástrojů.
0: Potom přijde domů a on má 6 nebo 9 dětí, podle toho, z které strany se člověk na to podívá. Jo, 6 nebo 9, to je taky, jo. No a on těm dětem ty nástroje rozdá, napřed je musí naladit, samozřejmě, to je taky ho baví.
1: To ladíme dost dlouho, jednou jsme jo, to ladili on spolu, pamatuješ? No, to bylo dost dlouho, do rána skoro.
0: To jsme byli, jak se říká, prvně proladění. No a tak, jo, rozumíte, a takže on potom a ty děcka, a oni ty děcka už jsou tak necvičený, oni přijdou do přecíně, rožnou si tam je ta žárovka a udělají.
1: Tak sválně, tak si zkus na to zahrát.
0: Rád si na to zahraju, ne?
1: Ale musíš tady, víš, tady máš jako hluboký a tady máš
0: velký
1: akord.
0: Klavírista.
1: Ukáž, jak hraješ.
0: No tak hraju takhle.
1: A nějaký akord, abys měl. Třeba podívej F-dur, já ti ukážu F-dur, jo, podívej. To je krása, co?
0: Teď ti ukážu něco.
1: No. No jo. Jenom, že jak už. Nejsi já dobrý klavírista, nejsi.
0: Já nejsem.
1: Já ti dám tady takový hřebeny.
0: Já nejsem klávesový typ,
1: víš? Který mají vyrvaný ty zuby a vždycky, když na to také zmáčneš, tak to zmáčne ten akord, který je žádoucí, jo.
0: Takže já budu hrát vlastně
1: můžeš
0: na ten
1: posunovat
0: biofyzikální orgán, ale vlastně budu hrát na hřeben.
1: No vlastně takhle, ale musíš se správně trfat.
0: Já chápu, co myslíš, no? Tady tohle myslíš.
1: Já si s tebou zahraju.
0: Ty myslíš, no, třeba.
1: Ale tady nesmíš mačkat, tady musíš mačkat.
0: Jo, dobře. Řekni mi, který akord.
1: Máš tam číslo 1, tak to mačkej.
0: Který akord chceš, mě řekni.
1: Tak třeba F. A ten druhý? Musíš posunout, hezky, čuč. Ale oni nehrajou. Tak lidi, smůžte se. Natáčí vás televize, honem. A rychlejc. No.
0: Dab, dab, dab, dab, dab.
1: Výborně.
0: Čvacht, nam, nam, nam, na. Rab, nem, nam, nam, na. Rab. Já budu hrát rukama, přece já.
1: No. Výborně.

0: Já ti přehodím to hodinu, no?
1: Jo, já býval lidský romantik a cestovatel. No my Češi už to máme nějak v krvi, to už je snad po prapřecích. Ono to snad začalo už u pravce Čecha. Ono se dneska přišlo na to, že kdyby byl neměl Birgera, tak se nestavěl na řípu, ale šel dál. No, a když si představím, že bych musel dneska jezdit od Salzburku na Sázavu na chatu. Herko, to by se to prodražilo. Tohle je veliká výhoda, když se chce člověk podívat na Jungfrau, teda na panu, ale i na panenku, no tak to stojí jenom pár šilinků. Jo, když člověk před 45 lety neměl peníze, tak to je taky nemohl utratit. A přitom před ním ležel celý svět. Za 2 koruny odfrčel Pacifikem do Nevady na Sázavu, za 3 koruny do Kansasu na Kocábu, za 3,50 parníkem na Yukon do svatojánských proudů. Fantazie člověka odnesla, kam si vzpomněl. To bylo vždycky moje. Hory, džungle, prérie, pralesy, ostrovy hříšné lásky, moře, přístavy, Já měl slečnu v každém přístavu v Hamburku, v Marseille, v Šanghaji, ve Štěchovicích, na Maninách, akorát v Děčíně. V Děčíně jsem se do ničeho nepouštěl, protože tam je povolený jenom malý pohraniční styk a to já to zase nikdy neodbejval. Zažil jsem na cestách všelijaký hrozný chvíli, jako tenkrát na Nový Kvinej, teda to bylo peklo. Na lodi už plno hladu, na Azorech to ještě šlo. Pak přišli Kanárský ostrovy, no to víte, takový mrňavý ptáci, ty moc posádku nezasytějí. A ještě se námořníci báli, aby nedostali z téhle stravy žloutenku. Pak přišli Velikonoční ostrovy, Vánoční ostrovy a my tam přistáli právě po Mikuláš. A tam lidožrouti lovci lebek a oni zrovna fasovali k Vánocům roli toaletního papíru na hlavu. Na hlavu? Ano. Tak to stálo v té jejich vyhlášce. A to víte, divoši. Oni mysleli, že ten toaletní papír, že opravdu na hlavu je. No ne, uříznutou a usušenou teda na zabalení. A než jsem jim to stačil vysvětlit, už jsem byl v kotli nad ohněm v té jejich závodce. A ta kuchyňská ficka povídá, taky jste mohli sehnat něco prorostlejšího. Tohle je nějaký frajer libovej. Ten bude tvrdej. Jen se nebojte, dnes vaří šéf kuchař, povídal kuchař. Vidím, on změkne. Voda už pode mnou začínala bublat, já duši na jazyku, jazyk na vestě a najednou bubny, tam, já koukám kde. A ona náčelníková dcera. Ten je můj, já ho baštím. A to mě zachránilo život. Nebo takhle jednou v Hongkongu. My přistáli až k večeru, trafiky zavřen, tak povídám, skočíš si někam zakouřit a tak jdu po hlavní ulici a zpívám si, přístavní krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Najednou mě někdo bafne za ruku, Číňan. Že prej u nás studoval agrotechniku a že je tady majitel opiovýho doupěte. A hned po oštění za chvíli už jsem ležel, troubel v hubě, nadspal mi fajfku. To byla noc, to byly sny, já když si vzpomenu, to byly sny. Mně se zdálo, že Sparta vyhrává s Liverpoolem ve finále poháru mistrů 8-0. Na Spartě návštěva 120 000 lidí, nabito k prasknutí. Obecenstvo křičí na soudce, pískej, ale zůstaň člověkem. A Berger mu dává žlutou kartu, že nedal Angličanům bodechovej čas. Já se probudím spocený jak 3 narkomani a křičím, to je strašná droga, ten hašiš. A ten Číňan povídá, hašiš došel, tak se vám tam nacpal 3 rozdrobený Sparty. Jo, jo. Moře a přístavy, to je drahá věc. A nejdražší je ten manželský přístav. Je. Mě už romantika přešla, ale tu moji to drží tuplem. Říkám jí pořád, doma je doma, budeme tábořit, ale žádnou chatu, to už jsem měl taky. Ale tak malou, že když jsem vařil mlíko, tak jsem s ní musel předcházet, aby mi nezdvih škralou střechu. Příroda, to je klid, pěkně u lesa, u vody, žádný moře, žádný Tatry, je, kde pak Tatry. Co se tam stalo loni mojí manželce? Ani dostal jsem telegram, hned přijeď, jsem ve velkém nebezpečí, já letím nejbližším letadlem z letiště taxíkem, z taxíku honem do hotelu, kde moje bydlela, vletím do jejího pokoje, ona leží na gauči a listuje si v burdě. Já si nejdřív odech, pak mě popad stek a křičím, co jsi se zbláznila, co ti tady hrozí za nebezpečí? Představ si, povídá ona, potkala mě strašná příhoda. Mám z toho úplný šok. No jaká, mluv sakra. Šla jsem člověče ráno do lesa, nikde nikdo a najednou mě tam přepad nějaký urostlej, vysoký mladík. Nemohla jsem se bránit. Ježíš Maria, kdy se to stalo? V pátek, v sobotu a v neděli. A to se stalo v Demenu i v Nízkých Tatrách. A teď si představte, co by se mohlo stát ve Vysokých. A od té doby ona jenom moře.
2: Mikuláš. Kdo na ten neuvážený nápad přišel, se už dnes neví. Ani otec, ani matka se k tomu nechce přiznat. Vlastně k tomu došlo jen kvůli Michaelovi, který byl ještě malý, a tak rodiče usoudili, že ho překvapí. Že Mikuláše dělal zrovna pan Denner, bylo způsobeno patrně tím, že dělal po léta Mikuláše vlastním dětem a měl jednak zkušenosti a jednak to byl soused, který takovou službu naší rodině velmi rád prokázal. Paní Dennerová tvrdila, že jejich děti jsou na otce už zvyklé a že scéna vždycky velmi dobře vyjde. Je pravda, že se začátek panu Dennerovi poměrně vydařil. Lehce bratra pokáral za to, že se nezrovna rád myje a že sem tam odmlouvá rodičům a pak trošku improvizoval. Na závěr se zmínil o pekle a o nebi, očekává je, že takto na bratra zapůsobí. Ukázalo se však, že se mýlil. Řekl bych, že bratr zpočátku pana Dennera trpěl, ale to jen za předpokladu, že ho Mikuláš nechá na pokoji. Tohle právě pan Denner neodhadl. Požádal bratra, aby prosil za odpuštění. Avšak ten se k ničemu neměl. Přece poslechneš Mikuláše, ne? Pravil lehce otřesen bratrovou reakcí. Bratr si ho nedůvěřivě prohlížel a pak si začal hrát s autíčkem. No, hochu, teď se ukáže, jestli jsi poslušný, řekl pan Denner, změnil taktiku. Ale bratr se k ničemu neměl. Mikuláš tedy pravil co nejvábnějším hlasem, že ví o chlapečcích, kteří také neposlouchali, a dodal, že by mohl vyprávět o tom, co se s takovými dětmi dělo. V tu chvíli začal bratra příběh zajímat. Matka se pokusila dát panu Dennerovi znamení, protože se domnívala, že by právě teď měl využít příležitosti, která se nabízela. Zamávala na pana Dennera, který však nechápal, co má matka na mysli, a upřeně na ní zíral. Bratr se podíval na matku, která se rozkašlala. Tak dobrá, já ti tedy povím, co čeká nehodné děti, začal Mikuláš, kterému svitlo. Nehodné děti i děti, které neposlechnou Mikuláše, když se mají modlit, přijdou do pekla. A v pekle to není žádný medhošíčku, to teda ne. Pokračoval nejistě soused, který, jak se zdálo, nevěděl, jak dál. Bratr si dal hlavu do dlaní a byl zřejmě připraven na vyprávění. Jenže pan Denner se nemohl dostat k tématu. Tam v pekle, dole, tam je vedro a horko a hlídají tam čerti. I já bych se tam bál, Doznal Mikuláš, hledaje pomoc u matky. Ta mezi tím nenápadně napsala cosi na kus papíru a ukázala to schována za bratrem panu Denerovi. Souvislej a v detailech, psala. Mikuláš si to přečetl a ztratil niť docela. Znervózněl tak viditelně, že se mu začala třást berla. A matka viděla, že situace je vážná a nabídla Mikulášovi skleničku vodky. Ten ji přijal s radostí. Mikulášovi je špatně? Zeptal se bratr.

Já jsem Mikuláš, pravil pan Denner podrážděně. Nejseš. Ty seš pan Denner. Řekl bratr s naprostou samozřejmostí. Světec si sahl do míst, kde nosíval opasek. Matka ukázala nový nápis. Nerada bych dítěti lhala. Mikuláš si to přečetl, ale vědomí porážky ho hnětlo. Schopil se k novému útoku. Tak já budu muset čerta zavolat telefonem. Oznámil bratrovi, očekávaje, že si to v poslední chvíli bratr rozmyslí a padne na kolena. Ano, ať sem přijde, řekl bratr a otočil se radostně k matce s dotazem. Když pan Denner čertovi zavolá, tak čert přijde? Matka přikývla. Ale ty přece nechceš, aby sem přišel čert, ptala se bratra nejjemnějším hlasem, připomínajícím unavenou vílu. Chci, řekl bratříček. Tak ty opravdu chceš, aby sem přišel čert a odnesl tě do pekla? Zaúpil pan Denner, otíraje si obličej kapesníkem. Chci čerta, řekl bratr a radostně zatleskal ručičkama. Tak dobře, řekl pan Denner. Vytočil jakési číslo, vzal do ruky sluchátko a pak řekl s námahou. Haló, je to peklo? Tady čert, totiž Mikuláš. Má sem přijít čert, protože je tu zlobivý kluk. Je to Klášterní ulice 22. Pak si uvědomil složitost situace a otočil se znovu k bratrovi. Oni se ptají, jestli si to doopravdy nerozmyslel. Řekl a bylo vidět, jak touží potom, aby bratr své přání odvolal. Já si budu s čertem hrát, řekl bratr a šel připravovat autíčko. Mikuláš zavěsil telefon a zapálil si cigaretu. Třásli se mu ruce. Nechte toho, zaprosila matka šeptem v nestřeženém okamžiku. Ale pan Denner je hezký, Mikuláš, řekl bratr, když se vrátil s autíčkem. Já jsem svatý Mikuláš! Rozlobil se muž v kostýmu a uhodil berlou o zem. Mami, kdy už přijde čert? Zeptal se bratr. Brzo, brzo přijde a odnese tě do pekla! Hrozil pan Denner. Matka pochopila, že teď už je situace beznadějná a běžela honem o patro níž k paní Dennerové telefonovat. Otec slíbil, že přijede taxíkem. Když se matka vrátila, žádal bratr zrovna Mikuláše, aby si odlepil fousy. Světec se prý po dítěti ohnal berlou. Matka dala Mikuláši ještě jednu vodku a ukázala mu nápis Otec na cestě, vydržte. Bratr chtěl vědět, kdy už přijde čert. Pan Denner ho ujistil, že už je na cestě a zmínil se o metle a řetězu. Bratra zpráva zjevně potěšila. Mikuláš, otřesen bratrovým chováním a klidem, začal najednou vyprávět a do detailu popisovat čertovo náčiní a jeho schopnosti, vztahující se k zacházení s uličníky. Bratr chtěl vědět, zda čerti hrají fotbal a zda mají rádi bonbóny. Pan Denner začal tvrdit, že má dojem, že přijde celá tlupa pekelníků, kteří si to s bratrem vyřídí. Bratr se pustil do úvahy o tom, zda se všichni čerti k nám vejdou a kde budou spát. Matka napsala postupně tyto nápisy. Nechte toho. Změňte téma. Co kdybyste se odmaskoval? Nemohli bychom mu to nějak vysvětlit? A není vám špatně? A pan Denner na všechny zprávy jen vrtěl hlavou. Konečně se dostavil otec. Hned u dveří zamrkal na pana Dennera a řekl, že potkal hlavního čerta, který vzkazuje, že mají moc práce a že se zastaví jindy. Pan Denner zřejmě nepochopil otcovo znamení nebo ho prostě přehlédl, protože otci chladně oznámil, že on je Mikuláš a čert přijde co nevidět. Otec tedy znovu zamrkal a pak se pokusil vylákat pana Denera.

0: nerad do kuchyně. Nejdřív na obložený chlebíček, nezabralo to, pak na salám, opět bezúspěšně, a nakonec nápisem sejdeme se v kuchyni. Mezitím bratr začal otci vysvětlovat, že mu pan Denner slíbil, že přijde čertů víc, a řekl otci, že se už hrozně těší. Otec řekl, že celá věc prostě nevyšla a že si z toho pan Denner nemá nic dělat. Že to bude zřejmě v kostýmu nebo v masce. To se pana Dennera velice dotklo, protože právě na svůj kostým a masku byl velice hrdý. Také řekl, že se mu něco takového nikdy nestalo a projevil přání bratra střískat. Otec se pana Dennera snažil uklidnit a naznačil mu, že by Mikuláš, který bije cizí děti, mohl skončit před soudem pro ubližování na těle. Potom přiběhla paní Dennerová a prosila manžela, aby šel domů. Otec dal panu Dennerovi meprobamat pro uklidnění a slíbil paní Dennerové, že zavolá známému nervovému lékaři pro případ, že by šok pana Dennera neopustil. V noci jsme slyšeli, jak pan Denner bouchá dveřmi a křičí do světlíku obhroublé výrazy. Bratr spal klidně. Avšak trvalo ještě hodně dlouho, než se přestal ptát, kdy konečně přijdou slíbení čerti. Nakonec se o ně přestal zajímat, když mu otec řekl, že přijdou jen tehdy, když bude moc hodně.
1: Dobrý večer. Děkuji vám všem, kteří jste si dnes přišli poslechnout další povídky Šimka Grossmana, tedy povídky psané nejprve pro klub Olympik a později pro divadlo Semafor. Jsem rád, že je zde také Zuzana Buriánová, Naďa Urbánková, Miluška Voborníková, Eva Olmerová, Pavel Bobek, Mirek Paleček, Michal Janík, Luboš Svoboda, Jana Svobodová, tedy zpěvačky a zpěváci, kteří atmosféru pořadů, ve kterých jsme s Jirkou naše povídky četli, důvěrně znají, protože v nich účinkovali. Zpívali v nich písně z texty Jiřího Grossmana a přiznám se, že by mi udělalo velikou radost, kdyby dneska tady mezi jednotlivými povídkami některé z těchto písniček připomněli. Třeba jen tak u klavíru, v citaci nebo i při kytaře.

0: Řeknu vám to teď, nebo u číšky kroku, či snad tamhle při procházce doupravou. Na na na na na.
1: To bylo milé, takhle jsem si to nějak představoval. Stejně Miluška vždycky uměla krásně šplhat, vám řeknu. Já pro vás mám taky jedno překvapení. Je to vlastně první profesionální nahrávka naší povídky. Povídka se jmenuje Můj první tramp a namluvili v roce 1966 Jiří Grossman právě zde v divadle hudby.
2: Můj otec byl jednak čalouník a jednak šerif osady Světkové Manitua. Matka pak byla otcova oběť. Každou sobotu musela otce doprovázet s kotlíkem, nožem a ukulelí do hliněné chatrče nad Davlí. A v této chatrči jsem se taky jedné soboty a neděle narodil. Ženy zálesáků stály kolem a za zpěvu písně Řeka hučí sledovali matčino neobvyklé počínání. Když se otec vrátil domů z lovu syslíků, byl mile překvapen, že má syna. Namočil mě do sázavy a dal mi jméno Kit Psanec. Toto jméno způsobilo později trochu nepříjemností, protože úředník místního národního výboru sveřepě odmítal zanést doložku Psanec do matriky. Otec ho bil lasem a volal: Kosmonaut, to bys zapsal, viď, paďoure. Stal jsem se tedy Psancem. Když mě otec pokřtil, chtěl mi vytetovat na bříško mapu Arizony, ale rada starších mu v tom zabránila. Natřel mě tedy alespoň mastí z jitrocele, abych byl silný, a protřel mi oči kopřivou, abych měl bystrý zrak. Od té doby na jedno oko téměř nevidím. Pak jsem rostl. Otec mě ani nechtěl zapsat do školy, že nejlepší učitelkou jest příroda, a Komenský, že sice tedy byl Psanec, ale nebyl to tramp. A přesto mě v 9 letech odvedl jednoho 1. září policista do učebny. Jednoho dne tatík prohlásil, že musím složit zkoušku dospělosti a uspořádat vlastní pouť. No, tedy neměl jsem do přírody z výbavy trampů nic, ale do soboty jsem se všemi mohl směle měřit. Nechci se chlubit, ale nikdo neví líp než já, jaké poklady skrývají opuštěná zákoutí, smetiště, altány a pootevřené byty v naší čtvrti. A tak jsem měl celtu sešitou z kapesníků, starý hrnec, vysoké rybářské boty a obrovskou nůši, do které se mi všechno pohodlně vešlo. A vydal jsem se tedy na cestu. Na nádraží jsem byl nemile překvapen, že se za lístek musí platit. A marně jsem na pokladníkovi žádal turistickou slevu. Pokladník se podíval na moji nůši a pravil: mě neošálíš, vracíš se z trhu, družstevníku. Nechtěl jsem se dohadovat s hlupákem, který přírodě nerozumí, a odebral jsem se do vagónu bez placení. Tam jsem si našel celkem pohodlné místečko za lokomotivou a začal pročítat zvolna Ferdu Mravence, abych se trochu seznámil s životem zvěře v přírodě. Tak jsem se vám do příhod tohoto hmyzu začetl, že jsem zcela přejel cíl do bříš. Ovšem, záchranná brzda všechno napravila. Vystoupil jsem v nastalém zmatku opačným směrem a přímo před protijedoucí vlak, který nárazem do mé nůše vykolejil. Byl jsem hrdý na svou tornu vlastní výroby, ve které jsem zachoval prvky českého folkloru, a vykročil jsem z nádraží k lesu. Les mě přivítal pěkně. Na kraji stál muž v zeleném klobouku a střílel. Volal je na mě: zmiz, pobudo, z mého revíru. Nevíš, že je zde zakázáno sbírat klestí? Nepoznáš trampa, pytláku? Obořil jsem se na něj. Muž na mě beze slova namířil dvojku. Schoval jsem se za nůši a zvolal pevným hlasem, použiv starého triku: dej si velký pozor, chlape, abych na tebe nepoštval svého otce hajného v tomto polesí. Ten má pušku ještě větší než ty a odvážný je víc než Čuk a Gek. Muž zmáčkl kohoutky a řičel: takovouhle drzost nepamatuju. Nevím, že bych měl tak tupého synka, a pochybuju, že tě bude poslouchat naše doga. Popadl jsem nůši a běžel elegantní chůzí trampa do údolí. Bohužel jsem nezvolil správnou trasu. Z močálu mě vytáhli k večeru přátelé z osady naše Aljaška. Když mě vytáhli, tak jsi první člověk, který se z močálu zachránil, šeptali s úctou. Zezadu sice kdosi mumlal, že takovému blbci, který přehlédne trojitý ostnatý drát a světelná znamení s houkačkou, aby spadl do močůvky půlkrát půl metru, nepřísluší obdiv. Ale šerif okřikl mluvku a pravil, že osada byla vždy prostulá slovanskou pohostinností. Na to jsme zasedli k ohni. Oheň vstáhl své paže k nebesům, šerif ke své družce a krajem se nesly písně o tundře, o lovu sobů a tak další. No a na to šerif vstal a zahájil trampské soutěžení. Skákalo se přes oheň a vyhrál jsem. Nikdo se netrefil doprostřed ohniště lépe než já. A nevěřili byste, jak rychle se na chodidlech utvoří popálenin třetího stupně. Ale nevadí, alespoň už mám trampskou přezdívku Asbest. A sotva, tedy skončila jedna soutěž, byla zde druhá. Obsekávání nováčka nožem. Ruka trampů byla jistá, ale přesto jsem tolik bodných ran ještě nikdy neměl. Až prýmař osady už měl pro mě další přezdívku, Cezar. A sotva mě šerif doléčil odvarem z Bukvic, tak se startoval běh do Prahy a zpět. Běžel jsem jako první. Trošičku mě zarazilo, že za mnou nikdo nestartoval, ale rozhodl jsem se, že vydržím a všem ukážu, jaké jsou mé kvality. Do osady jsem se vrátil časně k ránu. Všichni už spali. Usedl jsem tedy blízko k ohni, řádně přiložil borovici a ustal si v nůši. Po chvíli mě probudil jakýsi tajemný zvuk nohou, dupot, řev a zvuk hasičského vozu. Les v rozloze asi 16 hektarů vesele plápolal. Hasiči marně plýtvali vodou, marně používali zaklínadlo. Zalekni se ohníčku, máme dlouhou hadičku. Nic nepomáhalo. Vstal jsem a pravil, jděte všichni stranou, poslechli mě. Uchopil jsem pevně nůši do ohovou rukou a začal utloukat oheň. Nůše svým širokým dnem poskakovala po plamenech a hravě dusila požár. Asi za 2 minuty bylo prakticky po všem. Osada mě dojatě obstoupila, šerif spolkl slzu a řekl, že mám co nejdřív přijet, asi tak za 3 roky, až se les znova zpamatuje. Potom mě přátelským gestem vyprovodil z lesa a já si říkám, ještě štěstí, že se to stalo kousek od Prahy.
3: Dobrý den, pane.
4: Dobrý den.
3: Já vás tak kolikrát vidím sedět.
4: Jo.
3: Máte nějakého koníčka vůbec?
4: Mám, pane, mám koníčka. Svoji škodovku. Všecko si na ní dělám sám. A co vy, pane, vy taky máte nějakýho koníčka?
3: No tak já bych chtěl, ale nemůžu.
4: A jakýho?
3: Ženský.
4: No to je pěkný koníček. A proč ho nemůžete mít?
3: Ale tak kvůli manželce. Ona to nesnáší.
4: Neříkejte. Ani vás tom nepodporuje.
3: Já to můžu praktikovat maximálně v lázních, ale pak je to hrozně drahý.
4: Jo. A nakolik vás vyleze takhle jedna?
3: To máte lázní podle toho, jak dlouho jí máte, že jo? Všem nejdražší je manželka.
4: To chápu. Mě taky vždycky vyšla navíc než škodovka.
3: No jo, ale vy máte rád.
4: Víte, že jo, já si na ní všechno dělám sám. Zrovna včera jsem jí utáhl hlavu a vyčistil jsem jí palec. Jinak jí denně teda měřím tlak. Na zadek jí dávám víc. Někdo říká, že prej má mít víc vepředu, já nevím.
3: Víte, že vepředu, kolik má vepředu, no?
4: No tak to já jí nechávám tak ty 2 celé, no.
3: Hlejte, jenom třeba, jakou má spotřebu, jak se říká, že?
4: No, ona je už tak taková starší, tak vlastně žere o něco víc.
3: Žere, vy máte víc.
4: No, předtím jsem měl jednu na inzerát, představte si, pane, jo.
3: No.
4: Ona tam měla napsáno, udržovaná, novej lak, nový obutí, Paneta chlastala? To jste nezažil.
3: Ale zažil. A měl taky jednu na inzeráta, chlastala čistej líh.
4: Neříkejte, to slyším poprvé. To já jí dávám speciál. Maněry si veme taky dost.
3: Jo, dejte na porovnání, kolik?
4: No vážně. Někdy i 10.
3: 10 deci, jo?
4: Co deci? No. Litrů.
3: Litrů,
4: no.
3: To musela pak vypadat, ne?
4: No, na to stáří vypadá náhodou docela dobře. To víte, já jsem jí vyšperkoval, a stejně mě z ní občas někdo něco ukradl.
3: No jistě, jestli asi ty šperky, že?
4: Jaký šperky?
3: No jste říkal, že jste nějak ošperkoval.
4: Ale to se jen tak říká, prostě jsem jí koupil rádio a na tu anténu jsem jí dal takový krásný, tlustej, zrzavej ocas. A z Německa jsem jí přivez toho...
3: Cena tu nejlepší, nezlobte
4: Pane, se. To je vždycky sázka do loterie, někdy se spokojený, šlape vám třeba 5 let. No, nebo 10, že jo, no, ale pak začne blbnout, že jo, no, a blbne tak, že ji musíte prodat.
3: No jo, už jste nějakou prodal.
4: No a ne jednu, prostě zlobila, tak šla z domu.
3: Takhle, no ono, pokud nejsou děti.
4: Ale na děti už se vůbec nemůžete ohlížet, že ty si rychle zvyknou na novo.
3: Nechte toho, prosím vás.
4: No dovolte, laskavě. Ještě se budu ptát parchanta, co mám dělat. A nebo jí dám zpátky do továrny. To už, no,
3: jak,
4: to už
3: jak do továr? Proč?
4: No to už taky jde. No tam si ji rozeberou dělníci, že jo? No a proti účtem dostanete novo, no, ale musíte si připlatit, to je jasné.
3: Vážně? No. A ono, teď už to takhle jde?
4: Tak, no já slyšel, že jo, ano.
3: To jsou vymoženosti, ano. No.

0: Já to taky udělám. A hned dneska. Půjdu domů a řeknu, milá holka, nedá se nic dělat, půjdeš do továrny. No. A akorát chán bude zvát, ale ostře, ten bude.
1: A co je mu do toho? Třeba vy máte od chána, nebo co?
0: No, že tak on přijel s ní.
1: No, ale prosím. A nebo když ji nechcete dát zpátky do továrny, tak ji musíte dát celkově prostě do richtiku.
0: Ale to už nepůjde. To...
1: Ale půjde.
0: Ale ty...
1: Helejte, já vám poradím. Vy ji odstrojíte, jo.
0: Ježišmarja.
1: Umejete.
0: Prosím, a já ještě budu mejt, jaký mám mejt?
1: Pořádně, ze spoda hadicí.
0: Hadicí?
1: No, plným proudem vody hadicí, aby odpadalo bláto.
0: Tak ještě na tom tak špatně no, není, no. Snad problém.
1: No, ostříkáte, umejete a když to bude nutný, tak si pod ní třeba i vlezete, no, že?
0: No, no, no, no, tak to ne, to jsem zkusil jednou a málem jsem se udusil.
1: To jí musíte dát na špalky.
0: Ne? A jaký špalky?
1: No, po ty ramenní klouby. Víte, co to je za váhu, kdyby se to na vás vezlo?
0: No to vím, no to vím.
1: Vás rozmáčkne jak červa.
0: To mám doma, to vás vím, jak to.
1: No.
0: To je neuvěřitelné.
1: To je kolos.
0: Helejte, pane, tak napadlo.
1: No.
0: Co kdybyste mi tu vaší třeba na chvíli půjčil?
1: No ne, půjčit ne, půjčit ne. Když tak rovnou prodat, to už si s ní pak dělejte, co chcete, že jo, ale půjčit ne. Já vám to řeknu otevřeně, jo. Ona je dost vojetá.
0: Ne, prosím vás, nechte to vojetá, to je kolik tak asi může mít, kolik tak
1: no,
0: asi.
1: No tak, není to tak hrozný, ale prostě těch 90 má, no přes 90, no.
0: Cože?
1: No.
0: 90?
1: No.
0: Ona se už i třepe takhle, že jo?
1: No, museli jste s ní opatrně.
0: No to je jasný, to mě, teď už mi to je jasný.
1: No ne, nesměl byste ji hned rozjet. Musel byste ji nejdřív zahřát.
0: Jo, no to dělám vždycky, teda.
1: Jo, no. Páč, ona když je studená.
0: Jak studená?
1: No to víte, no tak když ji nechám stát celou noc před barákem třeba.
0: Celou noc?
1: No třeba v mrazech třeba. V zimě, jo, před barákem. A no, a teď ona, a ráno, když k ní přijdu, jo, a teď ji chci nakopnout třeba.
0: No to, ještě.
1: No, teď ona je stuhlá, jo.
0: No to se nedivím, celou noc v zimě před barákem.
1: No, ale já ji nacucám, samozřejmě. Ráno, vždycky, jo. Ale ona stejně chcípne.
0: Co to je?
1: No. A víte, ne, ale já už vím, jak na to, víte, jak já to dělám.
0: No to nevím, teda to opravdu.
1: Já vám, to já právě už to vím, jak já to znám. Helejte se, já už večer si ji připravím na kopec. Rozumíte, na kopec? A ráno, když s ním přijdu a ona chcípne, tak víte, co já udělám? Já se rozeběhnu se a vší silou do ní vrazím. No? Jo, a ještě na ní naskočím. A ona udělá jenom prd, prd a je vyhráno.
0: Co, to jsem ještě neslyšel. No. Pane, pojďme se domluvit, no. Půjčte mi ji na chvíli.
1: Ne, jak říkám, půjčit ne. Když tak rovnou prodat, to už si fakt s ní dělejte, co chcete, ale půjčit ne.
0: Prodat, no jo, prodat, a za kolik byste jí tak?
1: No, podívejte se, za 20, no.
0: Za 20?
1: Za 20 vám.
0: No tak to je dobrý, já vám to hned zaplatím a pak se dohodneme, jo?
1: Cože, vy máte u sebe 20 tisíc.
0: Ne, co 20 tisíc?
1: No 20 tisíc, jo, no.
0: 20 korun snad ne.
1: 20 korun, no dovolte.
0: Vy jste se zbláznil asi, ne?
1: Co?
0: 20 tisíc, vy
1: no
0: jste...
1: 20, no vy jste blázen, ne?
0: Já jsem blázen.
1: 20 tisíc?
0: Vždyť si to uvědomte.
1: No.
0: Ona má 90, no. To jste říkal.
1: No.
0: občas chcípne. No. To se taky. Já si vezmu domů, ona mi tam bude dělat prd prd. A vy... No tak to si radši nechte, to si nechte. No,
2: je to možný tohle, to tak ona nová tamhle stojí 350 nebo 400 zástav, zástavce má ještě víc a ono je mu 20 moc. Teda ten mě tak dožral, že já půjdu domů, dám jí na špalky a vystříkám jí dutiny a spodek.

0: jak potopit Austrálii. Mám rád mapy. Vždycky ve mně vzbuzují krásné pocity. Je na nich všechno tak jasný a přehledný, že když se na ně dívám, mám pocit jako pámbu, nebo, jak říká Prokop, jako demiu, což je sice totéž, ale zní to přece jen líp. Mám doma krásný globus a když se s ním procházím po svým pokoji, po tom mým placatým světě, tak se rázem všechno mění a má ubohá hlava, jako by se stala sluncem. Ta hlava, která měla odjakživa problémy už s malou násobilkou, je najednou lehká, jak po litru červenýho. Jsem Atlas. Jsem jako Prokop, který mě naučil mít mapy rád. Von a Fialka, náš učitel zeměpisu. To byl moc dobrý chlap, ale asi ne moc dobrý učitel. To, že se z něho ten učitel stal, byl nějaký omyl, který ho si všimnul, až když už se s tím nedalo moc dělat. Bylo mu vidět na očích, jak by s námi rád chodil za školu. A když nás potkal, jak si jdeme s Prokopem lehnout odpoledne k řece, tak vždycky řekl, vy se máte, parachanti, mě čekají nejmín 2 hodiny. Někdy se tam za námi zastavil, ležel natažený v trávě, jak bez života, vykouřil nám všechny cigára a pak se zvedl a očural se domů. Většinou mlčel, nebo řekl jen pár vět. Jako tenkrát, když se nám svěřil, že mu nechtějí povolit, aby se z naší školy dostal. Měl vyhlídnutý nějaký jiný místo ve městě, ale vysmáli se mu, že učitelů je málo a že jen ať pěkně učí dál. A to jak nejlíp umí, protože na něj příští týden přijde inspektor. Leželi jsme všichni 3 na sluníčku a Prokop mu řekl. A co kdyby jsme vám my 2 nějak pomohli? A Fialka se jen tak smutně usmál. Byli jsme s Prokopem dohromady osobnost. On měl nápady a já jim většinou pomáhal na svět, protože já byl svým způsobem šikovnější a měl jsem ten cit, co jo a co ne. Měl těch nápadů neuvěřitelnou spoustu a v podstatě nedělal nic jiného, než že je do mě hustil. Vlastně jsem mu v těch chvílích byl dobrý akorát k tomu, aby když jde po ulici, vrhal 2 stíny a nevypadal jak blázen, co trpí samomluvou. Byl o dost chytřejší než já a naprosto mě uhranul svou vzdělaností. Když mi umřela babička, tak prostě umřela. Jenže když se o rok nebo 2 později stalo to samý Prokopovi, tak to bylo najednou něco úplně jinýho, protože jemu babička jen tak neumřela, ale exnula, jak mi Suše oznámil. Připadal jsem si tenkrát jako načapaná tupost. Bylo to pár dní předtím, než přišel ten inspektor, když Prokopa napadlo, jak Fialkovi pomůžeme. Já bych na to nepřišel ani za Boha. Měl jsem ty dny, kdy vám všechno dělá potíže, kdy vám nohy při chůzi tak nějak divně pleskají o chodník a nemůžete s tím nic dělat, leda někam zalíst a modlit se, aby vás něco nezabilo. Tenkrát nám Fialka dával dost často k vyplňování prázdné mapy. Slepý mapy se tomu říkalo. Nikdy jsem nechápal, co se po mně chce. Děsily mě mapy stižené slepotou. Je fakt, že nás s Prokopem zdámkoval mírně a dodnes nevím, za co mi ty 3 dával, takže se nebylo celkem čeho bát, ale rád jsem tyhle momenty nijak moc neměl. Teď jsme měli ty opravené mapy před sebou. Prokop si jako vždycky přikryl celou stránku pijákem a pomalu s ním klouzal dolů. A pak se ke mně otočil.
1: Kolik je v kabinetě map?
0: Řekl jsem mu, že dost. Takových, co je na nich hodně vody, oceány a tak?
1: Řekl jsem, že pár určitě, protože jsem pro ně většinou chodil před hodinou a pak jsem je zase odnášel.
0: Tak je nějak šlohni, přikázal mi tiše. A přines jeden před tím, než přijde ten inspektor k nám domů.
1: Zeptal jsem se ho, co chce dělat a Prokop na to.
0: Potopíme Austrálii. Pošleme ji ke dnu a nezbyde po ní nic. Jen voda, děsně vody a nad ní jižní kříž. A možná, že ani ten ne.
1: Cestou domů mi všechno vysvětlil. Potřeboval na to jen pár věcí a řekl mi, že co se týče provedení, tak to nechá na mě. Bylo mi hned jasný, že tohle by mohlo vyjít. Bylo to elegantní a přitom to byl zaručený průšvih, ale zas ne takovej, aby pak Fialku nevzali ani u kopáčů.
0: Měl jsem z té důvěry radost a měl jsem taky trošku strach, jak to skončí. Ptal jsem se ho, jestli by nebylo dobrý do toho Fialku zasvětit, ale řekl, že to podle něj nebude nutný.
1: Tak jsme se dohodli, že ho postavíme před hotovou věc. Den předtím, než k nám měl inspektor zavítat, jsem se trošku zdržel ve škole. Podařilo se mi mapy dopravit do kumbálu na Košťata a pak už jsem je pohodlně podával Prokopovi oknem. Horší byla samotná práce. Muselo to vypadat perfektně, aby to vůbec k něčemu bylo, a praskly na to tři velký mapy. Trochu mi bralo náladu, když jsem si na nich přečet, co vlastně stojí, ale Prokop mě chválil, tak jsem na to brzy zapomněl. Člověk má divný pocit, když si tak říká, kam co na té země kouli vrazit, jako když si děláte vaječnou placku a šperkujete ji rajčátkem. Povídali jsme si při práci o tom, že čistě z našeho pohledu je úplně jedno, jestli tam ta Austrálie doopravdy je nebo není, protože jsme se tam bez tak v nejbližší době nechystali a tak to v našem žití těžko něco změní. Kdežto pro takového fialku má její bytí nebo nebytí na školní nástěnné mapě rozhodující význam. Tak proč s tím trošku nehnout? Já myslím, že by s tím nakonec souhlasili všichni rozumní Australani, kdyby se jim vysvětlilo, že jde o dobrou věc a že na ostatních mapách stejně zůstanou. Byli jsme s výsledkem spokojeni. Prokop si vystřiženou Austrálii strčil do kapsy a šli jsme spát. Druhý den přišel inspektor. Pověsil jsem na tabuli mapu. Inspektor si sedl do zadní lavice a něco si čmáral do notesu. Zaklap ho, pohodlně se rozvalil a pohladil po vlasech zrovna tu největší šerdu ze třídy. Fialka vstal a začal něco vykládat. Není celkem důležitý, co. Inspektor se tvářil tajuplně, občas se sklonil a něco si poznamenal. Tak jako se usmíval a koukal na mapu. Pak se usmívat přestal. Přes čelo se mu myhl stín, jako by nad ním přeletěl velký pták. Očima prudce šmejdil po mapě. Rozhlíd se po nás všech překvapeně a nevěřícně. Půjčil si jeden atlas a rychle v něm zalistoval. Pohledem přitom mrskal z tabule do atlasu a zpátky. Vykročil k Fialkovi a zasyčel. Co je tohle za mapu? Kde je Austrálie? Fialka se vlastně poprvé ohledl za sebe. Inspektor si vybral mě. Běž a ukaž mi Austrálii, chlapče. Líp si rozhodně nemohl vybrat. Koukal jsem soustředěně někam, co je Grónsko. Musí to být dost mrňavá díra, vůbec to nemůžu najít, povídám. Fialka udělal několik nejistých kroků směrem k Prokopovi, díval se na něj a na spodním rtu mu vykvétal opar. Austrálie je světadíl, šeptal omámeně inspektor. A i když je nejmenší, je to přece jenom světadíl. Není to žádná díra, jak si se vyjádřil. Rozkládá se mezi Tichým a Indickým oceánem a žijí tam ptakořitní a vačnatci. Prokop si na Fialku povzbudivě usmál. Ten zamrkal a zeptal se. Tohle je ono? Kde je ta Austrálie? Chtěl vědět inspektor.
2: Tohle je ono,
1: řekl Prokop. Na něco jsem se vás ptal, dorážel inspektor. Možná, že se vám zdám malicherný, ale já bych přesto rád věděl, co jste s ní provedl. Kam jste ji zašantročil, člověče?
2: Promiňte, jestli jsme to přepískli, řekl Prokop. Pomalu mě to začíná mrzet.
1: Od někud z dálky bylo slyšet inspektorův hlas. Nedivte se, jestli jsem snad trochu nervózní, ale tohle jsem nepředpokládal. Nebo je to nějaký experiment? Něco, o čem nejsem třeba informován? A v té chvíli se Fialka chytil lana. Stál opřený o mapu a zíral na tu neuvěřitelnou spoustu vody před sebou, vznášel se nad tou modrou plání jako kormorán, kroužil a plachtil po větru, střemhlav se snes dolů a prorazil tu jemnou slanou krustičku, stal se rybou, mlátil kolem sebe ploutvema a vychutnával lehkost svobody. Odpoledne jsme leželi u řeky. Všichni tři. Fialka si vyřezávala lodičku z kůry a občas se na nás podíval, Prokop se šťoural trávou v zubech.
2: Bylo to zlý, zauhlal.
0: Bylo to rychlý a to je hlavní, řekl Fialka.
1: dodělal lodičku a pečlivě ji začistil. Prokop šáhnul do kapsy a podal mu něco, co vypadalo jako hadřík na otírání štětců. Byla z toho hezká plachta. Šoupli jsme tu loďku na vodu. Bylo to ovšem se vší parádou. Vyhrávala u toho kapela a na břehu se mačkala spousta lidí. Prokop měl kratší řeč a pak poslal láhev šampaňského přesně jako v kuželkách, tak, aby se rozprskla o lodní bok. Aspoň tak mi to tenkrát připadalo. Loďka se rozjela, vlítla mezi kameny u břehu a na chvíli se tam vklínila, ale hned se z toho maléru vyposkakovala a dál už plula klidně. A hrdě, s napnutou plachtou. Vlastně z Austrálií. Vlastně je jedno s čím. Fialka na nás něco hulákal z paluby, ale byl už tak daleko, že mu nebylo vůbec rozumět. Loďka za sebou nechávala jen tenkou brázdu v mapě světa.

0: Vážení pozůstalí, smuteční hosté, před pár minutami nás navždy opustil plechový a velmi drahý výzkumník americké výroby. Byla to rána.
1: Hlavně to třetí balvanem na palice.
0: Nesmějte se.
1: To říká ten pravý.
0: Během svého dlouhého provozu viděl věci jako nikdo na zemi. Ale k tomu se ještě dostaneme. Teď daleko od domova spočinul k zaslouženému odpočinku. Budíš mu lehkej Mars.
1: Ale než se rozejdeme, odpoj mu kabel od baterky. Ještě se trochu mrská.
2: Prepáč, robot, pomýlil jsem se, no. Tu máš parenicu na pamiatku. Štefan.
0: Ale tak jdeme, musíme navrkat vejtřesku. Musíme najít nějakou jinou fungující sondu, ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Dostaneme, nedostaneme. Do vejtřesky se všichni v těch skafandrech nedostaneme. Někdo musí na korbu k modulu.
2: A tak já půjdem, cisterňa už nežmurka, anteny zabehly a já lepší uvidím na cestu.
3: Počkej, já se takto... Tak...
2: Ach, budem mať celý oštěpok pre seba a vám dám figu borovu, hovida.
0: Hele, na první cvaknutí, čeče má úplně jiný zvuk. To je asi kvůli jinému atmosférickému tlaku, ne? Zní jako nadupaný závodák. Možná, že taky pojede pořádnou kudlu.
1: No tak pouštěj spojku s sitrem a tě skončíme na Jupiteru. Je tady malá přitažlivost. Nerad bych se doprdlal na Mars, abych se takových kiláků od českých silnic zabil právě tady ve zdechlý vejtřasce.
0: Tak to je hardcore. Každý se šlápnutí plynuje skok tak 2 kiláky dlouhý. Ale takhle si prohlídneme Mars za odpoledne. To není těžká nuda jako v muzeu. Hele, jsem rád, že jsem se tohohle dožil fakt. Jako, ale tomu se ještě dostaneme.
1: Bacha, brzdě!
0: Co to bylo?
1: Přejeli jsme druhou sondu.
2: Co to bylo, Štefan 2? Chudák Starky.
0: Pojďte se podívat, chlapi, tohle je nádherný pohled. Hele, tamhle je země.
1: No ta červená barva tady, to je spíš jak scéna ze 7 statečných. Jenom škoda, že je tady tak debilní ticho.
0: Pusti muziku, myslím, že budeš na měko.
4: Konečně se tedy dostáváme i k Cimrmanovu dílu opernímu. Chtěl bych říct několik slov o jeho největším výkonu v této oblasti, o jeho 7-hodinové opeře Panama. Zkomponovat toto mohutné operní dílo, k tomu mu byl příkladem slavný italský skladatel Giuseppe Verdi, který, jak známo, složil k slavnostnímu otevření Suezského průplavu operu Aida. Ovšem, na rozdíl od Verdiho, nechtěl být Cimrman pouze autorem slavnostní zahajovací opery, nýbrž také autorem panamského průplavu samotného. V roce 1894 píše dopis francouzskému inženýru Lesepsovi, který totiž v letech 1879 až 1888 začal panamský průplav budovat. Ale jemuž byla vládou Spojených států další účast na tomto projektu odřeknuta. Cimrman počítal najisto s tím, že vedení prací po Lesepsovi převezme. Měl totiž ve Spojených státech řadu vlivných známých, kteří se mu v dopisech často zmiňovali o tom, že se na ně může kdykoliv obrátit, kdyby cokoliv potřeboval. Nemyslete si, že to byli známí jen tak ledajací. Byl to například George Kulikovský, vyhlášený washingtonský cukrář, nebo Jim Hronek, což byl podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami ze světoznámého obchodního domu Westinghouse. V Pod dojmem těchto známostí se Zimmermann tedy rozhodl, že napíše inženýru Lesepsovi dopis. Takže píše. Konečně je to tady. Milý pane inženýre. Laiky ponechme v iluzi, že stavba průplavu vyžaduje geniální mozek. My oba přece víme, že nejde o víc než o veliký rigol. Jehož praktickou projekční stránku obstarají dva inženýři s dostatečným množstvím kolíků a s patřičně dlouhou šňůrou. Na tuto práci jsem již domluven s inženýrem Starkem a inženýrem Mikotou. Inženýr Mikota, známý průkopník skautingu, je navíc schopen udělat si kolík v přírodě své pomocí. Oba přátelé se již dohodli, kdo na které straně bude kolíkovat a trénují práci mezi Prahou a Hradcem Králové, jejich vzdálenost šíři panamské úžiny zhruba odpovídá. Tím je projekt průplavu v podstatě hotov. Opravdovou technickou invenci vyžadují problémy sekundární, totiž ubytování, doprava, strava, hygiena a nářadí 300 000 kopáčů, s nimiž pro Panamu počítám. Nářadí jsem rozvrhl takto. 100 000 trakařů, 100 000 lopat a 100 000 krumpáčů. 4 rezervní. Hlavním problémem bude hygiena. Tak veliké množství kopáčů, ponecháno po hygienické stránce bez usměrnění, je schopno zdevastovat i denně 4 hektary krajiny. Proto budou po obou stranách vytyčeny pásy v šíři 50 metrů, takzvané fekálconen. Po jejich zaorání vzniknou po obou stranách okrasné květinové pásy, takzvané blumenzonen. Tak tolik z dopisu Járy Cimrova inženýru Lesepsovi. Pokud jde o operní zpracování, tak si tady všimneme jenom poslední dramaticky vypjaté scény. Ocituju vám z obsahu opery. Stavba panamského průplavu je před dokončením. Mexický kopáč Fernández Baraba, předák první pracovní čety, naposledy máchne krumpáčem a vody dvou oceánů se s mohutným zašuměním spojí. Jásot 10 000 pracujících se nese nad kanálem. Jen tak na okraji tato scéna měla být nejmasovějším výjevem v dějinách opery vůbec. Mělo v ní vystoupit 7 000 statistů, nejpilnějších kopáčů. Zimmermann právě počítal s tím, že příslib účinkování v opeře pozvedne pracovní morálku, zejména u líných italských čet. Projekt panamského průplavu zaslal Zimmermann do Washingtonu a netrpělivě očekával odpověď. Ovšem kancelář Bílého domu veškerou dokumentaci vrátila s poukazem na to, že práce na průplavu byly již svěřeny americkému inženýru Goethalsovi. Zimmermann americké vládě obratem sděluje, že kromě projektu průplavu zpracoval i slavnostní operu k jeho otevření a že je pro něj už zhola nemožné nahradit ústřední postavu opery Panama, totiž stavitele Zimmermanna, nějakým stavitelem jiným. Dokládá to například ukázkami z libreta, tak třeba srovnání rýmů z prvního dějství opery dopadá takto. Tak v původní Zimmermannově verzi se zpívá: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Zimmermanne. No, a verze navrhovaná americkou vládou: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Goethalsi. Čili každému je jistě zřejmé, že by to znamenalo úplnou destrukci rýmového aparátu. Avšak americké úřady zůstávají ku podivu k Zimmermannovým vývodům hluché. Marně chodí do Bílého domu cukrář Kulikovský z Indiány. Panamský průplav přece nakonec tedy dokončuje Goethals. Avšak Zimmermann uštědřuje vládě USA morální políček. Na sjezdu abiturientů vídeňské reálky prohlašuje, že souhlas k veřejnému provozování opery Panama nikdy nedá. A svůj slib dodržel. A tak zůstává toto olbřímí dílo operní uzavřeno v archivech Březnického zámku a na jeho noty, v nichž je zakleto tolik latinskoamerického vzruchu a české zpěvnosti, tiše sedá prach. Děkuji za pozornost.

0: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
1: No.
0: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
1: Ale co bys... co bysme tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
0: ano,
1: ale hezky celým tělem.
0: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
1: Jo, takhle. Vymyslíte jako hlavou. No prosím, hlavou,
0: ano.
1: Zkusme to. To už trpíte?
0: Jako kůň, kolego. Jako kůň. Je to znát.
1: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu. Ale uvolněte se.
0: Já už se můžu uvolnit.
1: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
0: Kdo to říkal?
1: U nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku.
0: Ale prosím,
1: dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali, to obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sázky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To mě ale namíchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně udělám vám ten umělecký požitek. Ovšem, já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, jako třeba formou deklamační, ano. Kolega Gabin, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

0: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte klidně dál. Naposledy, la la la, la la la, la la la. La la la.
1: Ve vlaku. Odpolední vlak uháněl bílou zimní krajinou a nad kopci ještě viselo malé a chladné slunce. Vagón vezl jen pár cestujících, takže jsem si užíval pohodlí natažených nohou. Teprve v Berouně ho rozhoupali nastupující lidé, kteří v uličce podupávali, jak se třásali sníh uvízlí na botách. Stáhl jsem nohy pod sedadlo a prošla usmívající se vietnamská dívka s několika vločkami sněhu v černých vlasech a za ní pak mladá žena s malým chlapcem. Vietnamka se posadila k oknu, aby viděla na noviny s křížovkou. Žena si rozepnula kabát, vyčerpaně dosedla na místo proti mně a když sněla kožešinovou kapucu, ukázalo se, že to je velmi hezká, ale unavená světlovláska. Asi odbarvená, protože všechny ženy bez rozdílu věku mají dnes, Bůh ví proč, vlasy jiné, než jaké jim narostly. Chlapec zaběhl nejprve k oknu, ale když podívaná za sklem přestala být zajímavá a venku se rozprostřela pustá sněhová pláň, vrátil se k matce. Ta jednou rukou vylovila z tašky mobil a druhou chlapci sundala čepici a letmo mu prsty prohrábla vlasy. Chlapec si klekl na koženkové sedadlo zády ke mně a přes opěradlo se rozhlížel po vagóně. Mami, já budu číst, co tady je, řekl. Dobře, otušila matka a rychlými dotyky upravených lesklých nehtů psala někomu textovou zprávu. Asi naléhavou. Kruhy pod očima byly prohloubeny starostí a soustředěností semkla rty, jako by je neměla. Paní, já učím česky, obrátila se k ní Vietnamka se svým nevadnoucím úsměvem. Jo, to je nutný, řekla česká žena, aniž na ní pohlédla a svou zprávu odeslala. Kouření, četl chlapec. Mami, kouření. Správně, pochválila ho matka a uložila mobil pod zip kabely tak, aby byl po ruce, kdyby přišla odpověď. Já učím česky podle křížovkami, protože to pro mě dobré. Paní, můžu já tě ptát na něco? Otázala se Vietnamka s propiskou v ruce. No, jestli to budu vědět, pokrčila rameny světlovláska. Mami, kouření zakázáno, oznámil vítězně čtenář. Ano, Štěpáne, hezky čteš, ale teď neruš. Paznechtník, já nevím, co je. Paznechtník, přečetla asijská dívka z křížovky. Tak to taky nevím, zavrtila svou světlovlasou hlavou evropská matka a pohlédla na mě, jestli bych nevěděl. A já, starý křížovkář, jsem se mohl osvědčit. Napište akant, řekl jsem. Akant, vyplňovala cizinka čtverečky, to si musím zapamatovat. Ale to si nepamatujte, řekl jsem, to vám nebude k ničemu. A ještě větrovka nevím taky, upřela na mě své krásné oči. Větrovka je bunda na lyže, pospíšila si Češka. Na lyže? Ten pytel na lyže? Nerozuměly krásné oči. Na lyžování kabátek takovej, to se dřív nosilo. Napište anorak, řekl jsem. Ale to si taky nepamatujte. Anorak se nosí jenom v křížovkách, jinde ne. Jinde nenosí? Jenom v křížovkách, potvrdil jsem jí tu blbost. Dívka zakroutila úžasle černou hlavou, na které už vločky roztály a úhlednými písmenky vepsala do křížovky anorak. cestujte, cestujte vlakem. Mami, tady píšu, abychom cestovali vlakem. To my cestujeme, že jo? Radoval se Štěpán ze své nové kamarádky abecedy. No, vidíš, jak ti to jde. Už jsi čtenář. Zívala matka a promnula si unavené oči. Pane, víš ty, co je lékárnický praktikant? Obrátila se na mě Vietnamka a ukázala mi své zdravé zuby. Lékárnický praktikant je tyro. Ale takhle si česky nenaučíte, slečno, povídám. Tyro žije jenom v křížovkách, v životě se s ním nesetkáte. Jinde on nežije? Tyro mrtvý? Úplně, řekl jsem, aby o toho byl pokoj, protože jsem si chtěl na chvíli zdřímnout. Ale stala se věc, která mě dokonale probrala. M-a-m, mám, v-el, vel, k-e-ho, velkého, pt-a, ptáka. Mami, slabikoval malý chlapec, mám velkého ptáka. Dobře, Štěpáne, ale teď neruš, sáhla maminka do kabely pro mobil, který hlásil, že došla odpověď. Zděšeně jsem zapátral očima, kde Štěpán takový nápis vidí. A protože mám stařeckou dalekozrakost, našel jsem ho na protější u Makartové stěně vagónu. Černou lihovkou tam bylo na mou duši, hulkovým písmem napsáno mám velkého ptáka, jen pro tebe, volej 603, celé telefonní číslo tady neuvedu, abyste ho neskoušeli volat, ale bylo tam. Polilo mě horko při představě, jak se chudák matka s touto zprávou namyšleného blba vyrovná, až ji přijme, a tak jsem chlapci nabídl jiný nápis. Ale tohle, Štěpáne, nepřečteš, povídám, s ukazovákem pod oknem, kde stálo, abychom se za jízdy nevykláněli ven. Jenomže chlapeček se nedal ošálit a měl oči jen pro nápis o ptákovi. Mami, mami, tady píšou, tady je napsáno, aby jsme tam zavolali. Naléhavě sděloval matce do ucha. Kam zavolali, uložila unavená žena mobil, který zřejmě nepřinesl dobrou zprávu a to ještě netušila, že ji čeká mnohem horší. Na to číslo zavolej, protože my máme přece na půdě po dědovi tu velkou klec, žadonil Štěpán. Prosím tě, Štěpo, uklidni se a normálně mi řekni, co chceš, posadila si ho matka vedle sebe. Ale chlapeček se svezl ze sedadla na podlahu vagónu, vzal ji za

si projížděla prsty vlasy nad čelem a pak řekla: Štěpo, ten inzerát, ten je tady dlouho, víš, a ten ptáček už je dávno prodaný, rozumíš? Už tam někdo zavolal, že ho chce. Třeba ještě nikdo nezavolal a třeba je to velký papoušek, jako měl náš děda. Třeba je to papoušek, mami, žadonil chlapec. Papoušek je ara, to já pamatuju, pochlubila se Vietnamka. Matka to ignorovala. Kola železničního vagónu duněla po zmrzlých kolejích a do jejich hukotu se vmísily vysoké tóny, jako když kňučí pes. Chlapeček plakal. Vietnamka se přestala usmívat a něžně ho pohladila po vlasech. Neplakej, proč on plaká? Zeptala se. Matka obrátila oči ke stropu, jako by chtěla říct, ty s nám tu chyběla, a odpoví, chce koupit ptáčka. Ptáčka malého, kup mu ho. Velkého, my máme na půdě velkou klec, zavzliká kluk. Proč nekoupíš jemu, přimlouvá se cizinka, on drahý pro tebe? Už ho prodal ten člověk, odpoví matka. Neprodal, třeba ho ještě má, mami, zavolej mu a zeptej se. Loví chlapeček z matčiny tašky mobil a vnutí jí ho do dlaně. Ach jo, vzdychne žena a zase se na mě podívá, jako na viníka celé patálie. Potom nechtem vyťuká číslo napsané na stěně. Podle slabého pípnutí však poznávám, že volání nepozorovaně přerušila. Chvíli čeká, než to majitel opeřence zvedne a chlapeček, Vietnamka i já ji visíme na rtech. Dobrý den, já volám kvůli tomu ptákovi, co ho inzerujete. Správně udělala pauzu, během které jen přikyvovala a pak teprve řekla, aha, pozdě, no já jsem si to myslela. Velký zájem, jistě, ano, no tak to se nedá nic dělat. Moc krát vám děkuju, ukončí matka hovor dalším típnutím tlačítka. Už je prodaný, vzdychne vyčerpaně. Pán už nemá ptáka, utře Vietnamka chlapečkovi slzu na tváři svým drobným prstem. Matka vrátí mobil do tašky a se zavřenýma očima opře hlavu o opěradlo. Idiot, jako bych měla málo starostí, uleví si tiše. Venku už je tma. Chtěl jsem ho mít, děda ho měl, ale umřel mu, popotáhne chlapec. Vysmrkej se, podá mu matka kapesník. Štěpán se vysmrká a ulehne na sedadlo stočený do klubíčka s hlavou dál od té, která mu nedokázala splnit přání. Když ty nemáš ptáčka, já řeknu tobě pohádku o velkém černém ptákovi, slyším tichý hlas od okna, aby nebylo tobě smutno po něm. Byl jeden kraj u velké řeky Bachtang. A tam bylo pořád horko a všichni potili na polích rýže. Lidi potili, buvoli potili a těšili na večer, až přiletí ten velký černý pták. V tom horku nebyl žádný vítr, ale když on blížil se, listí na stromy se trošku zapohnulo, i tráva se trošku zapohnula a to všichni už věděli, že pták letí sem a brzo bude tu. A když on usedl na tom břehovi řeky Bachtang, roztáhl svoje velký křídla přes celý kraj a horko přestalo a práce taky přestala a v tom jeho černým peří byly malý dírky. A to byly vjezdy, rozumíš? A někdy byla velká díra tam a to byl měsíc. A tady jsem ten pták taky přiletěl před chvílí a tady se česky jmenuje noc. Ve křížovkách píšou opak dne. Líbila se tobě naše pohádka? Pohladila cizí dívka chlapce po vlasech.
Malý Štěpán neodpověděl,

protože usnul. Matka mu během pohádky zula boty a teď mu dlaněmi zahřívá chodidla. Oči obou žen se krátce setkaly. Chtěl jsem něco říct, ale pak jsem usoudil, že bych do toho neměl mluvit.

Skinhead v robotě. Na šichtě jsem byl první. Tuž jsem si na chvíli zdělal spalit tu hnusnou čapku, kterou doma pravidelně obědvaju moly, bo už si pár roků na začátku zimy vždycky řeknu, že si koupím novou, ale skutek utek. Nevím, čemu jsem ju nevyhodil, jak podobné rukodělné pletené výrobky od mami. Ona, jak se doma v důchodě nudí, tuž si našla zalibu v oblíkaní celé familie do pleteného. Ta je schopna uštrikovat aj oblek. Raz jsem neprozřetelně prohlásil, že jdu na ples a šlajvku už mám od matury do zdietu. Na druhý den stala u dveří vytlemená mama s čímsi k oranžovým v pazurách. Tuž jsem poděkoval a vyexpedoval ju ven, bo jsem nechtěl, ať vidí, jak to hážu do smeťa. Tuž přece syně vemu na plesk tmavošedému obleku pomerančovou šlajvku z vlny, no ní. Využil jsem těch 10 minut, než dovalil kdosi k další, abych si na hajzlu zkusil, jestli bude lepší na tu palu šatek, případně kšiltovka, kterou jsem si pro zichar přibalil do tašky. Zkusil jsem paru variant, nejlepší se mi líbil styl pirát, nejhorší styl uklizečka na hajzlach ve Vítkovicách na autobusovém nádraží. Jak jsem to tam zkušal, začal jsem se připadat jak na přehlídce a nepostřehnul jsem, že dorazil Kamil. Asi se ráno doma přepil čaj, bo vrazil na hajzel jak surfař na tsunami. Jak mě viděl, zarazil se, co si zablekotal, jak si smutně se na mě podíval, omluvil se a vypadnul ven. Mrknul jsem na buntek, jestli mi cosi nepřečnívá, ale nikde nic nebylo vidět. Tuž jsem se uklidnil. Narazil jsem k šiltovku a šel robiť. Pomalu dorazil zbytek partie. Čekal jsem jakési posměšky a vtipné keci, ale nic. Enem se po mně všetci tak divně dívali a nikdo nekomentoval ani kšiltovku, ani těch paru vyčuhujících vlasů vzadu, když jsem si pořádně nedosáhnul strojkem. Měl jsem roboty jak na kostele, tuž jsem byl rád, že mám klid. Na svačinu mi Jaruna přinesla kusek jakési babovky, či co to bylo růžového, a pohladila mě po rameniu, tež s takým divným gzichtem. Tuž, že bych ju zas přitahoval. Na obědě jsem zaslechnul u vedlejšího stola, jak se partia z druhého patra bavila, že kdosi v podniku má raka. To mě zaujalo, tuž jsem se zeptal, který chudák. Naraz byli zaraženi, jak srani po černým uhlu, a jeden z nich mi jaksi k vyhýbavě odpověděl, že toho asi neznám. Po obědě se stavila Šárka, to je ta sekretářka od řídi, a pochvalila mě, že je fajné, že mi chutná. Pravda, žaludek jsem měl po tým víkendovým vyplachu ještě trochu na vodě, ale čemu by mi nechutnalo? Však mám školu od mamy. Žer, bo nic jiného nedostaneš. Po odpoledním turku jsem zbalil tu silikonovou dortu a zašel za robami. Předtím jsem si vyměnil kšiltovku za šatek a nějaká si změna. Robky mě furt hladili, dortu chvalili, akurát Marta pravila, že jsem z toho syra mohl vykrajat cosi jiné než kosou čtverce. Například kolca nebo srdíčka. Zaostřil jsem a fakt. Ten vůl Marek to ozdobil kolem dokola kosou čtvercami ze syra a aj tu čaru do prostředka každého nožem zrobil. Ho asi příště zabiju. Tuž jsem ženským navrhnul, že by jsme to mohli společně zežrať. Viditelně s nimi hrklo, jak by jsem jim nabídnul mrtvou krysu. A pri ní, že jsem šikovný, ale ať si to zdlabu sám, bo jedna nic třepacího nemůže, druhá drží dietu a třetí drží oběd. Paru razy mě ještě pohladili po šatku a doprovodili mě do kanclíku. Tuž přiznám se, že jsem z toho byl mimo, jak ten most, co spojuje porubské mosty s nádražím. Tuž jsem to převykladal Frantovi. Ten se uchechtnul a upozornil mě, že jako těžký marot si musím na také chování zvykať.
Tuž jak já jsem marod, no ni. Za chvilku z něho vylezlo, že jak mě potkal ráno Kamil na tým hajzlu, zecvakla mu v pale moja nemocenská, moje krátké vlasy a jejich schovávání a došlo mu, že asi umírám. A rozhlasil to po podniku. No a ty ropuchy přece nebudu žrať dortu, co zrobil na smrť chorý člověk, no ni? Tuž to se mnou zamávalo, jak mamula mávatkem. A tak jsem mu povyprávěl, čemu vypadám, jak by mě přejela splačená sekačka na travu. On nakonec dodal, že co si k podobného čekal, bo mě zná. A společně jsme zežrali ten aspik. Domluvili jsme se, že babám nic nepovíme, bo mi na zítřek slibili jakusi dobrotu.

0: Neruším náladu. Jestli jo, tak to řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. O, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To je, no jo, to se, buďte klidný. Jo. Já tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýďte, se zeptejte. A že to luštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho luští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
1: To je šachová koncovka, pane.
0: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
1: Šachová koncovka.
0: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíšte?
1: Já se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
0: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky nad tím.
1: Nad šachem vždycky.
0: No, nad šachem to jo. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
1: No. Umíte taky hrát šachy?
0: Šachy?
1: No.
0: A víte, že ani nevím šachy?
1: No, jak to, že to nevíte?
0: No tak já to ještě neskoušel.
2: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
1: Koncovku.
0: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
1: Jakou bokovku?
0: Bokovku, no. Paničku, bokem, tak.
1: Tak, jo, to hlavu.
0: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu, vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša Šá, až to víte, to je tajný, jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
1: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
2: No jo, to víte, že jo.
0: To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Nechodí hra taky šachy, je na šašíra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápete, ne?
1: Chápu. Ale poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
0: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co?
2: Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
1: No, to, dobrá ale... rada na zlato, jak se říká, že?
2: No, no. Chcete poradit v téhle věci.
0: Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt, tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
1: Já myslím, že jsem si všiml.
0: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou sehrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
1: no,
0: máte
1: zájem. No, to by mě zajímalo, skutečně.
0: Poněvadž to... psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymyšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se.
2: Chcete poradit, že jo?
1: Ano.
0: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
1: Jo.
0: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. s ní tam bydlí. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte? A psa, takovýho pejska má malinkýho, takhle malinkýho pejsa, tak má jednobarevnýho dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sebe. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
1: No, co uvidí?
0: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo? A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. Tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
1: Jo, jo.
0: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
1: Jo.
0: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
1: No to je přímo geniální.
0: Tady. To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona tady. To je ona s tou dogou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. Jo. To je kus. Jděte jako bílí.
1: Dost!
0: Vy můžete nechat.
1: Dášo, domů. Děkuji u vás. Mamlas, moula, hašašíra.
3: Prosím, posaďte se.
4: Děkuju, pane referente. Já vás nerad ruším, ale mám takovou malou prosbičku.
3: Příteli, mohu vám tak říkat?
4: Prosím.
3: Příteli, mohu-li vám tak říkat?
4: Samozřejmě, samozřejmě.
3: Já jsem vám chtěl jenom říct, že u mě nemusíte prosit. Na úřadech už se neprosím. Klidně, jasně řekněte, žádám to a to, a my co?
4: No já to nevím.
3: My vyhovíme, zařídíme, vyřídíme.
4: Ne!
3: Ano, ano.
4: No to by bylo překrásné.
3: Pane, to je krásné. Ne, že by bylo. Protože já jsem tu kvůli vám, ne vy kvůli mě.
4: No tak, abychom si rozuměli, já tady nejsem kvůli vám, já jsem tady kvůli záchodu, protože...
3: Jo, no! Vy jste nám přišel spravit záchod, prosím, pojďte.
4: Ne, ne, ne, pane, já chci postavit záchod.
3: Mám-li tomu tak rozumět, vám spadl?
4: Nebylo co, aby spadlo, víte, protože tam žádný záchod není. A to je ten můj problém, pane.
3: Nepovídejte.
4: Ano. Představte si, já byl v takovým starým baráku, prastarým baráku, s takovýma těma pavlačema.
3: Znám, ano? Pane, ano. Musíte mít trpělivost. Jednoho dne to zbouráme všechno.
4: Vážený pane, to není zapotřebí, protože než se k tomu dostanete, víte, ono to spadne samo.
3: Ale pane,
4: čemu ten pesimismus?
3: Vždyť my přece, rozumíte, kde jsme to přestali?
4: Takhle jste mával rukama a říkal jste, že něco ví.
3: Jo, u toho starého baráku.
4: Podívejte se.
3: No tak prosím.
4: V tom baráku, kde nás bydlí 5 partají, nepřipadá na ně žádný záchod. V prvním poschodí, na balkoně, zase 5 partají, 1 záchodek. Čili na 1 záchodek 10 partají, pane, to je hrůza, ne?
3: Poslyšte, ale to je proti normě.
4: Na to jsou nějaký normy?
3: No samozřejmě, na to jsou normy.
4: Vidíte, to já jsem ani nevěděl, ale hlavně je to proti přírodě, jak se tam ráno vždycky u toho hádáme.
3: Podívejte se, pane, to se musí totiž přesně naplánovat. Partaj číslo 1, tehdy a tehdy. Partaj číslo 2, rozumíte? Ono totiž přesné plánování, pane, dělá divy.
4: Vážený pane, ale příroda dělá divy v tomhle tom větší, víte? To jsou těžší chvilky, než na vás přijdou. No, já vám řeknu takový případ ze života.
3: Prosím.
4: Já se vždycky tak rozčíš, když tohleto vyprávím,
3: víte? Uklidněte se.
4: Já jsem klidný.
3: Uklidněte se, příteli.
4: Tam nahoře na ty pavlači právě vede ty místnůcky bydlí takovej bývalý zápasník z Hajkovy arény.
3: Aha.
4: Hulvát jeden, povídám.
3: Nepovídejte.
4: Ano, já vám to řeknu, jak to bylo, já už takhle s odpuštěním. Seděl tý místnůstcem a on má nejednou, tohle, on vyrval dveře i s futrama, aby nesměl ven.
3: To jste si měl, pane, stěžovat na domovní správě.
4: Jak bych se tam dostal, když mám kalhotní spuštěný, prosím vás.
3: To je pravda.
4: No vidíte to. A v tom momentě mě šlo úplně jiný věci. Já jsem si dodatečně stěžoval, pane, to ano. víte, co jsem zjistil?
5: To pak?
4: Že z něj mají hrůzují na úřadech, povídám hulvát.
5: Nepovídejte, nepovídejte.
4: A to jsem si dal, pane, on se mi od té doby mstí. On mě vůbec za tu místutku nepustí. Víte, co na mě volejdá hulákal? Prej jsem přeslech, jaký už tady leta razíme heslo. Každý mu prej podle jeho potřeba, on má potřebu furt.
5: Oslyšte, ale to je pustá demagogie.
4: To je demagogie.
5: To je naprostá demagogie.
4: Si prosil. Proto jsem si řekl, co se budeš takhle konvalinko zlobit, když si postavíš svůj vlastní. Proto jsem přišel, víte. Tam na té druhé straně Pavlače je takový, řekl bych, nevyužitý místo. Tak jsem si řekl, seženeš si pár cihel, že ano, nějakou tu troubu, rouru, stoupačku.
5: Počkejte. Mám tomu rozumět tak, že si jako chcete postavit sociální zařízení?
4: Já ještě budu mluvit o záchutku. Takový spíš, jako bych řekl, praktický zařízení, víte?
5: Totiž tak to jmenujeme, víte? Přeci nemůžete přijít na úřad a říct, chci si postavit záchod, nebo v opuštěném hajzlí. Jak byste vypadal, pane, to by na vás nevrhalo dobré světlo, proto říkáme sociální zařízení, víte?
4: Jo, tak, víte. No. Já do dneška žiju v takový nevědomosti a myslím, že sociální zařízení to je jako něco pro důchodce, víte? No jo, tak.
5: Jo. Ne. Ne. Jo. Vidíte? A takovej fofr tu mám pořád.
4: Koukám, taky to nemáte lehký. No, ale abychom se vrátili k tomu tématu.
5: Poslyšte.
4: Prosím.
5: Pustíme se do toho.
4: Vy mě skutečně, pane referente, chcete pomoct.
5: Samozřejmě. Tak podívejte se. Za prvé potřebujeme výkres přesnapy.
4: No tak to já bych vám to mohl načetnout, já bych si představil takové prtínko, víte, a nad tím nějakou střížku.
5: No poslíšte, to ne.
4: Bych nebyl závislý na počasí, myslím.
5: To ne, podívejte se, příteli. To musí načetnout architekt, nebo aspoň inženýr. Ježiši. A nebo nejlépe by bylo, kdyby to byl inženýr-architekt, víte. A kdyby to bylo provedeno tiskem ve 12 kopiích.
4: Já vám rozumím, ale kde já to natisknu?
5: To oni vám řeknou. Potom byste potřeboval vyjádření požárníků.
4: Na záchodě nemá co zhořet, pane.
5: Pane, to byste se velice divil, co všechno může hořet.
4: Jo.
5: No jo, jistě. Jo. Ano. A to je starší dům, víte?
4: No to se dá říct starší, to je z dob Žižky někdy.
5: Žižky? Tak to potřebujete potvrzení od památkářů, potvrzené samozřejmě hlavním architektem.
4: A proč?
5: No proč? Aby se tou přestavbou nezničil vzhled celé té Pavlače.
4: To byste musel tu Pavlač vidět, pane! Vzhled té Pavlače nemůže změnit ani atomová bomba!
5: Poslyšte, pane, to jste na velikém omilu.
4: Jak to?
5: Oni totiž odborníci velice přesně vědí, co se může zkazit. Mají v tom velmi bohaté zkušenosti.
4: Ano.
5: Ano. A kdo vám to postaví?
4: No tak tohle to už mám dohodnutý. Ano. Tam u nás v ulici bydlí děda Mráčku, tak po večerech on by mě cihlu k cihle.
5: No počkejte, to musí být firma.
4: No tak co pak o to? To je firma u nás, víte, v celé ulici, ve všech hospodách, známá firma. No jo.
5: Má razítko?
4: Spíš pan Lucnici.
5: No vidíte, nemá. No a co, kanalizace?
4: Kanalizace, tak to už mám taky promyšlený. No. Podívejte se. V první poschodí je záchod, od něho je stupačka. Na tu já bych to napojil.
5: No, to je vyloučená věc, pane. Potřebujete vyjádření odborníku, to za prvé, a za druhý firmu, která vám to postaví.
4: No ale to už by snad mohla udělat ta první firma při jednom, ne?
5: Ale prosím vás pěkně, nedělíte mě v tom holubník.
4: Ale holubník tak vysoká vůbec nemyslím, já chci záchod, no!
5: No, dobře, chcete stavět. A jak to máte s materiálem stavebním?
4: No tak to už by snad si sehnala ta firma, která bych to stavěla.
5: Ale prosím vás pěkně, tam musí stavět a ne zhánět cihly.
4: No kdo to má teda jiný zhánět?
5: Jiná firma, jiní lidé.
4: No tomu nerozumím.
5: Jak to máte s proudem?
4: No tak s proudem, no tak. Kromě soboty vydatný prout a v sobotu jen tak čůrkem, to víte, každý se koupuje.
5: Prosím vás, pěkně, mě nezajímá čůrek, mě zajímá prout elektrický.
4: Jo, elektrický, ale to já to nechci, obyčejný, žádnou elektriku, jen tak na řetízek, no, rozumíte.
5: Podívejte se, něčím tam přece musíte svítit.
4: No to ano.
5: No jaké je tam napětí, to mě zajímá.
4: U nás do mě, no teď kvůli tomu záchodku strašný napětí.
5: Já myslím jako napětí proudu.
4: No tak, jako všude v Praze 120.
5: Tak to je konec, pane. To je naprostý konec. No, protože u nových přestaveb zásadně nepovolujeme 120. Musíte to předělat na 220 V.
4: Prosím vás, jak bych to předělával na 220 V?
5: No, docela dobře, pane.
4: No, proč?
5: No, proč? No, protože, představte si, v celém městě má být v 80. letech už jenom 220. A vám potom zůstane místnostka na 120. Co my potom s tím, rozumíte?
4: No to je pravda.
5: My myslíme dopředu.
4: No to je pravda, ale jak já to můžu přijat na 220 v celé ulici a v celém čtvrtí je 120?
5: No jo, no podívejte se, to je samozřejmě otázka.
4: Ale víte, co bych mohl udělat? Já tam použiju tranďák.
5: No to je vyloučená věc.
4: Co, proč?
5: No to by vám nikdo nepovolil.
4: ne. No samozřejmě. Tak nakonec bych tam mohl svítit svíčkou, no.
5: No to je úplně vyloučená věc, velmi nebezpečné.
4: A tak co mám
5: vy dělat? Vy si totiž musíte postavit trafostanici.
4: Co?
5: Trafostanici.
4: Ježišmarja, co povídáte, trafostanici?
5: Samozřejmě.
4: Trafostanici, a kde bych ji postavil?
5: Vedle.
4: No ale vedle, já v takovým kamrlíku bejvám.
5: Výborně, pane. Aspoň se nebudete hádat se sousedy? Uvolníte vlastní prostory.
4: Pane, nechtěl byste mě říct, kde budu spát?
5: To je trafostanici.
4: Ježišmarja, to je trafostanici. A kdo mě tu trafostanici postaví?
5: Nějaká firma odborná.
4: Já vám něco povím,
5: prosím.
4: Jak to tady studuju a počítám při vší skromnosti, to už je asi 7 firm, které mě navrhujete. Vážený pane, vy jste se asi přeslech. Já chci stavět záchod, ne hutě. Víte? A než bych tohle všechno zmontoval, co mi tady říkáte dohromady, pane, tak už vůbec nebudu počítat stolici. Je, už budu stát dávno před soudnou stolici.
5: Jen se uklidněte. Jen se uklidněte. Totiž je to tak, rozumíte, že lidský život se prodlužuje.
4: Nestrašte, prosím vás.
5: Ano, ano. Dnes už století starci nejsou žádnými bílými vránami.
4: No, to je pěkný. Ježiši, podívejte se. A pane Defender, mohu vás poprosit o sklenku vody?
5: Ale ne, přítel, já jsem vám říkal, neproste. Tady se zásadně neprosím. Jen si klidně poručte.
4: Můžu?
5: Samozřejmě.
4: Skutečně?
5: Samozřejmě.
4: V tom případě bych vás prosil, pane referente, abyste šel do pramene, tady naproti do pramene, a přines mi flašku koňaku.
0: Tak Jirko, Peco, příjemná atmosféra, tak to už řekni, no.
6: Neřeknu.
0: Jirko, neříkej, že to neřekneš.
6: Řekni to.
0: Jirko, strať zábrany, vždyť seš kolega, vždyť seš klaun.
6: Podívejte se, co to s ním udělá, když mu dám nos?
0: Jirko, ty máš nos, vždyť jsi kolega, klaun. No, ztrácí zábrany, měšťák, ztrácí zábrany. A už tady měšťák řádí. No, výborně ty buržouste, no. Výborně. No.
6: No, vidíš to. A je ti tady dobře, viď?
0: Tak, už nos nepotřebuješ. Už jsi tady. Tak nám řekni tu mystickou informaci.
6: Neřeknu.
0: Tak to řeknu já.
6: Neříkej to.
0: Peca si totiž myslí, že
6: ne,
0: byl...
6: Já si nemyslím. Já jsem byl.
0: Dobře. Peca byl v minulém životě pes, jak si myslím. A už je to venku. Co?
6: Co prosím, že se za to stydíš? Že jsi byl pes, bože. Někdo třeba byl hroch. Někdo třeba v tomto životě je prase. A nestydíš se. Rozumíš? Je krásný pes. Jirko, spíš chybí důkazy o tom tvým tvrzení.
7: Důkazy mám tady. Je?
0: To jsou fotky. To
7: no.
0: A to seš ty?
7: Ano, to jsem já v minulém životě. No, dej to kolovat.
0: To seš opravdu ty v minulém životě?
7: Ano.
0: Počkej, dej tady. Nech si kolovat tady tuhle sektor A, já půjdu na Bčko.
7: A jo.
0: Podívejte se, tohle je Jirka v minulém životě. Český fousek. Jiří Pecha, já podívám, my mu říkáme Peca. Jo? Možná, že to se pes, Peca. Jo? Podívejte se, nechte kolovat.
7: Tady
0: značky. Ještě to slečně taky. No.
7: Pošlete to dá.
0: Já taky mohu, já tam klidně.
7: Tady jsem ve skoku. Pošlete to dá. No. Tady se dívám pánečkovi od daně do očí.
0: Ha? Jirko, když mluvíš, ty jsi byl opravdu pes. Můj brácha mě říkal takový for, prostě, že přijde, slepec přijde do obchodního domu a vezme v Torontu. Vezme z toho svého psa za zadní nohy, takhle s ním krouží nad hlavou. Přijde prodavač a říká, co tady prosím vás děláte? On říká, já se rozhlížím. Černý humor to je. Černý humor to je. Black humor. Kanadský black humor. Canadian black humor.
7: Tady je to cokoliv, ale tomuhle já se smát nebudu. Ne. To ne.
0: Tak se nesměj, Jirko. Se nesměj vždycky, když něco řeknu, tak se otoč zády a nesměj se, no. Rozumíš?
7: Ale řeknu ti, ty bys byl přísnej pán, víš?
8: to by bylo furt. Sedni na místo. Lehni.
9: Co já znám?
10: To právě Jirko, rozumíš, ty to vidíš z hlediska psa. Musíš taky vidět věci taky z hlediska pána. Rozumíš? Protože když třeba, řekněme, mám psa, teď mi přijde návštěva. Damská. Jo? Za svobodna, třeba před Chantal, jo? Přišla, to jsem byl vlastně taky ženatý. No tak před... Dobře, jsem prostě mladý, jo, svobodný. Přijde mě námská návštěva, mám psa. Ano, koho to tady? Nazdar, večer, kdo tady má? Na místo, prosím tě, na místo. Ta je čerče pěkná. Prosím tě, na místo, na místo. On, to je tvoje holka, jako, jo? No a teď jdeme třeba do ložnice, že jo? Jo, jdeme do ložnice. Kam jdete, co budete dělat? Na místo! Musíš mu říct na místo! A zavři za sebou dveře, rozumíš? Co tam děláte? Rozumíš, to musí vidět taky z hlediska pána. Jaká by byla třeba, řekněme, tady, takhle, paní, panička. Tady, tuhle, to bys odhad?
8: No jo. Paní, u vás by bylo dobře. Moc by se nedělalo. Pěkně by se tloustlo. A mazlilo by se.
7: Jak to tak... Už je zase v křesle Hárík.
10: Jak to tak poznáš, prosím tě?
8: No to já poznám. Já mám totiž na pány čuch.
10: Jako čuchem, no. Tady tahle, jaká by byla tahle? Tahle.
8: Ta by byla dobrá.
10: Ta.
8: Ta taky.
10: Ta, ta je dobrá, víš? Co? Mm.
8: No ale ten by byl špatný. Ten taky. Ten taky, ten... Ta by byla dobrá.
10: Jirko, prosím tě, pojďme o tom mluvit, jak jsi byl tím psem, to mě zajímá. Oni vás třeba cvičili, jako psi vás cvičili?
8: No to víš, že nás cvičili. Ty nejzákladnější cviky poslušnosti se dělali u nohy.
10: Počkej, jste se ještě vzpomněl. Víš, co je toto?
8: Že to, nevím.
10: Jak měl můj kamarád, měl němýho vlčáka. On. No, tak jdi.
8: Tomu se tak smát nebudu teda.
10: Já taky lidi, že jo, pro lidi, víš? Jsem chtěl pobavit taky lidi. Tak s tím cvičením, pokračuju o tom, prosím tě, to by mě zajímá.
8: Jo, no tak ty nejzákladnější cviky poslušnosti se dělali u nohy, jo?
10: Jo.
8: Máte tady nohu, máš tady nohu někde, nemáte
10: tady? Mám tady, dvě nohy mám tady.
8: Jo?
10: Tady máš od pijána nohy taky, já nevím, jakých nohou se to dělá.
8: A, tak počkej, tak...
10: Jsi saloní pes, tak asi u nohy od pijána, ne, se cvičíš. Podle toho, jaký jsi pes. Já ti ale můžu udělat pána. Pána ti udělám.
8: Buď tak hodnej.
10: Pána mu udělám.
8: Jo?
10: Noza! No tak. Hady. Pravo, v bok! Pozdě, trestám. Tak ani nekvikneš. No. Sadně.
8: No tak si sednu a dostanu pamesek, ne?
10: Promiň. Promiň, tak ještě jednou, jo? Sadně! A teď vám, přátelé, ukážu, jak náš Harik umí dělat mrtvýho. Mrtvý! Udělej, mrtvý hezky! Mrtvý! Neboj se, no mrtvý udělej! Jak děláš mrtvý? Tak děláš mrtvý. Takhle dělá mrtvý, hodný, no, hodný. Takže to cvičení necháme. Po cvičení necháme to cvičení. To je takový ty drily a já to nemám moc rád, to cvičení. Ale potom, po práci, máte to u psů taky po práci legrace?
8: No to víš, jo, to jsou procházky, to je to nejkrásnější, co může být.
10: Jo.
8: Víš? Jo. Tak když to se těšíš na procházce a špán ti sundá košík a dá ti volno. Víš, to krásné. To krásné. Kontrolované volno. Kdy pobíháš kolem pána, jo? Ani ne moc vpředu. Ani ne moc vzadu. A zabýváš se přírodou, je? To se značkuje. Jo, prostě dovídá se, no prostě se děje spousta věcí.
10: Jirko, já to vím, já jsem měl psa, on se jmenoval Pepoš. Jo? A když jsem cestoval, tak jsem měl pas, prostě na Boleslav Polívka herec jsem byl. Jsem tam měl herec napsaný a jemu jsem dal do toho očkovacího průkazu pěkný fotografii a tam byl napsaný Pepoš Polívka boxer. Tam. A hned se mě snadněji projíždělo hranicí, celníci zasmáli, ha, ha, ha. Víš? Ha? Tak, jo, Jirka.
8: Já jsem takovýho pánečka neměl.
10: Jirka, no, prosím tě, teď, já nevím, jestli vás to bude zajímat, ale mě to zajímá, jsou ti psi prostě monogamní? Jako já? Bych chtěl být?
8: Nejsem.
10: Že ne, že ne, on uvidí fenu prostě a jde po ní. Jo, a oni taky nemají rasový problémy. Bernardin po Jezevčíkovi vznikají úrazy. Jo, prostě, to se mě líbí. Prosím tě, o té sexualitě, o tom o té erotice psí, mohl bys pohovořit, prosím tě?
8: Já nevím, jestli to bude vhodné.
10: Ale jo, že nás to zajímá. Co? Prosím tě, fotografy, pustíš mě tady sednout? Já si musím, nebo já si sednu sem. Seď. Jirko, vyprávěj, jo, tak... vyprávěj.
8: Tak fakt můžu, jo?
10: Jo.
8: Tak on můj pán jednou
10: neříkej
8: si...
10: Neříkej to, Jirko, mě, říkej to všem, říkej to všem.
8: A. Tak jednou můj pán si usmyslel, že
10: neříkej
8: budu...
10: Neříkej mě, zase to říkáš mě. Říkej to všem, Jirko, všem to říkej. Všem, tady divákům to říkej.
8: No tak...
10: Fresty, kamery, Jirko, to ceď do těch obyváků. Rozumíš, ne? Do těch obyváků, říkám, jo. Ty si byste nerozuměl, do obyváku. Třeba se dívá náš, z divadla, náš sekční šéf třeba se dívá. V obyváku. Třeba se dívá náš, z divadla, generální intendant. Tak jim to pěkně do těch obyváků. Jak se tam jinak dostaneš?
8: No tak, jednou můj pán si usmyslil, že budu krýt. No, jako pokrývat, no. Vy? No.
10: Rozumíme mu. Rozumíme mu.
8: No pro ty, co že mě připustí. Jo?
10: Nemusel to říkat.
8: No to...
10: A. Promiňte, pane sekční šéf.
8: Tak hnedka ten... Inzerát do novin, že jsem jako zdravej a tak, jo. A odpověděl jeden pán od nějaký feny. Kdybyste viděli ten rodokmen, to už dneska není ani pravda. No tak, pán mě dal košík do autobusu a jelo se. Teď jsme tam přijeli, jo, zahrada. V zahradě dům. A já už jsem to cítil. Já už jsem to cítil.
10: Rozumím. Rozumím.
8: Tak pán mě sundal košík, teď mě dovedli k té feně a my jsme se začali seznamovat, jo?
10: Jako očuchávat, jo?
8: Jo, očuchávat.
10: Tak to už jako jste očuchaní už dál, jo? Dál.
8: A páni jakože si dají na verandě kafe. A zůstala tam s náma paní od toho pána, od ty feny. Jako takovej sexuální dozor, jo. No a já se začal pokrývat, jo. Já jsem pokrýval. Ona se na nás dívala. Ale mě to nevadilo. Já jsem pokrýval. A když to bylo po šesté, tak utíkala na verandu za našejma pánama a povídá po šesté, pánové. A zase se vrátila a zase se na nás dívala, ale já jsem furt pokrýval, jo? Mně to nevadilo, já jsem pokrýval. A když to bylo po šestnácté, tak zase utíkala na verandu za našejma pánama a povídá po šestnácté,
7: No, pánové.
8: A zase se vrátila a zase se na nás dívala.
7: Ale mě to už vůbec nevadilo. Já jsem pokrýval, jo?
8: A když to bylo po 21., tak zase utíkala na verandu za našejma pánama a povídá: po 21., pánové. A čím víc rostlo nadšení té paní, tím víc rostla závist a nenávist našich pánů.
9: Jo, takže závist, oni záviděli a potom začali nenávidět, že jo?
8: To je poučný. Ano, naši páni napřed záviděli, potom nenávidět.
9: To je poučný, když si budeme závidět, tak se začneme nenávidět. No. Takže Jiří Pecha, zvaný Peca, v minulém životě úspěšný a skvělý pokryvač.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopák. Sto roků kopal jsem. Za 100 let v rameni Petr Bezruč, Ostrava. Těžil mlčel jsem. Stroku kopal jsem. Za 100 let v rameni bez masem. svaly mi v železo zůlí. Chléb s uhlím beru si dobrá. Z roboty jdu a botu. Při Dunaji strmý Kurík, že pa mě to rozdrá dneska.
13: Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drát. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné, a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, a právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka. Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará klamo, hlasil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Teprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti. A abych prý mu půjčil stovku, řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal, tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahraholil, že ji zítra vrátí a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. Ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.
11: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
14: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy.cz.
15: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let jsou tu seniorpasy.cz.
14: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
15: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice v Bila klubu za 9,90 pouze v pátek a švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Wiener in Herr Schustermeister Kajetán. Was kann ich für Sie machen?
1: Pane Mareš, co to říká?
2: A jenom takový ty fráze, že jejich služebnice pan Ševcovský mistr a co pro nich jako může udělat. Správně německy by to ovšem mělo znít Ihre Dienerin, Herr Schustermeister, was kann ich für Sie machen?
1: Měla byste se stydět, vdovo Mastílková. Češka jako poleno a šprechtí po německu.
2: Dovolil bych si upozornit, že slovo šprechtit nebude asi tak úplně české. Pochází pravděpodobně z německého sprechen, což znamená hovořit, mluvit. Čili Mastílková vdova měla by se stydět, Češka jako poleno, hovoří německy. Dovolil bych si upozornit.
1: Podívejte se, Mareš, vy Židi nás budete učit česky. Ausgerechnet vy. Šprechtit je správný a jadrný český slovo. V Čechách se šprechtilo už dávno předtím, než se první Germán vůbec objevil na světě.
2: No dobře, Herr Schustermeister Kajetán, tak mi řeknou, co pro nich tady s dcerou můžem udělat.
1: Přišel jsem vás všechny pozvat na naši ševcovskou fidlovačku. Jenom nevím, jestli s tou ryze českou slavností ve vaší familii pochodím.
2: No, slovo familie nebude tak...
0: Hej, Hans, Herr Schustermeister Kajetán. Čechy sice nejsou můj Vaterland, já jsem německá vlastenka. Ale jak se někde zpívá a tancuje, tak nemůžu chybět. A moje neteř Gertruda půjde ráda taky. Jí se dokonce nevím, proč líbí ty český tajtrliky víc než německý.
1: To se divím, je to Němka jako poleno.
2: Však její táta je Němec jako poleno. Vidí, pan Kajetán, my jsme s mojí nebožkou Sárou porodili dvě polena. Jedno německý v Berlíně a tadyhle...

0: povídal, ale má to máče. Truda ho nechce. A já vím proč, Mastinková to neví, ale já to vím. Mně se vnučka svěřila. Má ráda nějakýho Čecha.
1: To je teda nadělení. Doufám, že ten Čech je dobrý Čech a vezme si radši nějakou českou Češku.
0: No, nevím, nevím. Vypadá to, že se milujou. Truda po mně chce, abych jim učil česky. Koupil jsem si Dobrovského mluvnici a tajně, aby Mastílková nevěděla, to do ní hustím.
1: A jaký to jde?
0: No moc ne, ale jsme teprve na začátku.
1: Kdepak? Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy.

0: Poslyšte, pane Mareš, proč jsem taky za váma přišel? Ve středu máme tu naši ševcovskou fidlovačku a ona je to zároveň taková soutěž s krejčíma, který mají den předtím ten svůj štrózok, neboli slamník. A my bychom letos chtěli trumfnout novou ševcovskou hymnou. Nesložil byste pro nás něco takového? Dali bychom jednu zlatku.
1: Že nepřišli dřív, mein Mensch. Ausgerechnet včera jsem slíbil krejčímu Jammerweilovi hymnu pro ten jejich štrózok. A budu rád, když mě do úterka něco napadne. Že bych do středy dostal druhý nápad, to pokládám za vyloučený.
0: Pane Mareš, vy jste přece náš člověk a mezi krejčíma je to samej Němčou.
1: No pozor, pan Kajetán, pozor. My Židi jsme vysloveně univerzální. A kromě toho Jammerweil přišel dřív. Já jsem poctivý člověk, já bych si nemohl srovnat se svým svědomím, že bych je upřednostnil před krejčíma, pokud by mi oni Kajetán nezaplatili víc. Jammerweil mi dává dvě zlatky.
0: Říkáte, že bychom museli zaplatit víc? To jako myslíte tři zlatky?
1: No, já bych to viděl tak. Jammerweil dává dvě zlatky. Čili pokud jde o počet zlatek, jsou tři zlatky nejnižší možné vyšší číslo.
0: Tři zlatky, to je hodně peněz.
1: To je slušný obnos, řekl bych.
0: Když to vezmete tak kolem a kolem, není to za žádná, kdo ví, jaká skladba. Obyčejná ševcovská, spíš teda píseň než hymna. Nic celostátního, žádný zachovej nám, hospodine.
1: Teď já jich taky k ničemu nenutím. Já mám kšeft za dvě zlatky. Já mám před sebou plno práce.
0: Tři zlatky? Jak já to v cechovně výboru zdůvodním?
1: No jo, bude to těžké. Ševci jsou známí škoti. Je jim líto peněz. I když jde o jejich hymno. I když by tou hymnou mohli krufnout krejčíky.
0: A říkáte, že to bude něco fajnovýho? Takové, jak my Češi říkáme, majstrštyk.
1: Řekl bych, že jo.
0: Žádné, jak my Češi říkáme, drek. Něco, na co by se Němci nezmohli.
1: To vědí. Zboží za tři zlatky je určitě lepší, než zboží za dvě zlatky. To dá rozum. O té původní jedné zlatce radši nemluvím.
0: No jo, no jo. Takže tři zlatky.
1: Promiňte, to byl dotaz nebo nabídka?
0: Dobře, tři zlatky, ale bude to... Víte, co myslím?
1: Bude to, vím, co myslej.
0: Dáte si záležet.
1: Dám si záležet. Spolehnou se, pan mistr. Sichr.

0: jak vy Češi říkáte.
1: Tři zlatky.
0: Pakatel, jak vy Češi říkáte.
1: Tak s Bohem, pane Mareš.
0: S Bohem, Herr Schustermeister. Guten Tag, Herr Schneidermeister.
2: Grüß Gott, Herr Mareš. Also wie steht's mit unserer Sache?
0: Herr Schneidermeister, Herr Schustermeister hat mir 3 Gulden geboten, wogegen Sie, Herr Schneidermeister, nur 2 Gulden geboten haben. Das ist für mich eine verfluchte Situation.
3: Du Spitzkopf, du bist der größte Lauser, den ich kenne. Du wie ein Putzstock.
0: Sie können aber schimpfen, Herr Jammermeier.
3: Du Scheißkerl! Du bist das größte Rindvieh auf Gottes Erdboden!
0: Bravo!
3: Du Krüppel! Fadenspuler!
0: Sie schimpfen wie ein Rohrspatz, Herr Schneidermeister.
2: Also gut, Herr Mareš. Wir geben 4 Gulden und Schluss damit.
4: Ale to jsou k nám hosti, Herr Jammermeier! Gäste bringen!
5: Jak je to dál?
0: Gäste bringen Gottes Segen, host do domu, Bůh do domu. Ale v němčině je to už zastaralé, použij raději. Ein seltener Gast fehlt nie zur Last. Řidký host není na obtíž.
5: A co pak je pan Jammermeier řídký? Das ist komisch, nicht wahr, Herr Jammermeier. Aber warten Sie. Sofort skoč, tedy ich springe sofort für unsere Gertrude. Trudi, komm her, wo bist du?
6: Schön willkommen, Herr Schneidermeister Jammermeier.
2: Ich habe die Ehre, einen guten Tag zu wünschen, Fräulein Gertrude.
5: Tak copak, copak. Also was, also was? Nenápadně překládej.
2: Ich lade Sie höflich zu unserem Schneiderfest in Bubeneš ein.
0: Zve vás uctivě na krejčevskou slavnost do Bubenče.
2: Es gibt dort Bier, Brezel, saure Gurken und Sengelkohl.
0: Bude tam pivo, preclíky, kyselé okurky a pěvecký sbor.
2: Der singe die Hymne, die speziell zu unserem Strohsack für 4 Gulden komponiert wird.
0: Který zaspívá hymnu speciálně pro ten jejich štrózok za 4 zlatky složenou. Jestli mě ovšem doktorka něco kloubního napadne.
2: Und es wird dort getanzt.
0: A bude se tam tančit.
5: Wunderschön! My už se schrecklich moc těšíme. Nikvapidy.
6: Es tut mir leid, aber ich habe Kopfweh.
0: Cože jí bolí hlava?
2: Keine Sorge, es geht vorüber.
6: Und Halsweh.
0: A v krku?
2: Nehmen Sie einen Prysnic.
6: Herzweh, Magenweh.
0: Srdce, žaludek.
6: Und Eierstückeweh.
0: Dokonce vaječní.
6: Und mir ist total übel.
0: A je jí totálně übel.
6: Auf Wiedersehen, Herr Schneidermeister Jammermeier. Ich muss sofort ins Bett.
0: Jde do postele.
5: Musíte ji entschuldigovat, Herr Schneidermeister. Ale my sicher přijdeme. Sicher kommen wir, sicher. Já jdu za ní, i gehe za ní a dám to do omlubu. Auch Wiedersehen, mein Lieber. Pa, pa.
2: Na ja, i gehe auch. Grüß Gott, Mareš.
0: Grüß Gott, Jammermeier. Nazdar, Josef.
7: Dobrý den. Poslyšte, pane Mareš. Vy jste něco říkal otci o mně a o Gertrudě? Vyhrožoval, že mě přizabije, jestli si vemu nějakou Němku.
0: Uklidnil se Josef. O tom přizabíjení mluvil sám od sebe a jen tak, aniž by měl o něm a o Gertrudě jakýkoliv ánum. Já jsem až později mezi řečí naznačil, že ona miluje nějakýho Čecha. Věděl Josef, musíme mu to takhle ordinovat po kapkách, aby to pak pro něj nebyla taková řacha.
7: To ne, pane Mareš. Dokud Gertruda nebude ovládat perfektně český jazyk, nesmí se mu říct ani slovo. Jak pokračuje?
0: Podíval se Josef. Jeho tatík povídal, že Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy. Co kdyby se německy naučil on?
7: Vy jste se zbláznil, pane Mareš. Že by se můj tatík někdy učil německy, to je naprosto vyloučený.
0: Ale on mi nerozumí. Já nemyslel, že by se německy učil on jeho tatík. Já myslel, že by se německy učil on sám.
7: On by se německy naučil ani sám, ani s někým.
0: Ale on mi pořád nerozumí, o něho mi nejde, mě jde o něho. On by se měl učit německy, ne on. Co pak on nerozumí česky?
7: Kdo vám říkal, že náš táta nerozumí česky? Přece jste s ním mluvil, ne? Jak vás může něco takového napadnout?
0: Dal mi ruku a šel se mnou. On se postavil sem.
7: Kdy? Jak tu prve byl?
0: On nemluvil, on jenom poslouchal.
7: Tak to s ním nebylo něco v pořádku. Protože normálně on nepustí nikoho ke slovu.
0: Dával pozor. On je jeho syn. A on je jeho tatík. Jasný?
7: No dejme tomu.
0: On, ať si mluví česky, ať se neučí německy. Po něm to nikdo nechce. Ale on by se německy učit měl. Protože kdyby on uměl německy, tak by Gotteswillen rozuměl, co mu tu povídám. Že v němčině je to naprosto jasný a logický. A on by si potom, ale to už tím souvisí jenom volně, to je jenom takový vedlejší produkt té německé jazykové znalosti. On by si potom mohl vzít naší Gertrudu. Jasný?
7: Ano, teď už tomu začínám rozumět.
0: Gott sei Dank.
4: Ah, sei gesund, Herr Josef.
5: Taky nás přišel einladovat na tvoji chydlovačku? Ale copak? Copak tu stojí úplně štajf?
7: Váš pan otec má takový šílený nápad.
5: Wirklich?
7: Chce, aby se můj tatík naučil německy a oženil se s vaší Gertrudou.
5: Vátr, je to pravda?
0: Český jazyk. Nerad to říkám. Jako univerzálního žida mě to přímo bolí. Je sice libozvučný, ale domluvit se v něm je prakticky nemožné.
5: No to je tedy i brašunk. Doufám, Josef, že nebudete takový nápady podporovat.
7: To se spolehněte.
5: Jak ho mohlo napadnout, že já bych Irgen vám dovolila, aby si naše Trudy vzala nějakýho Čecha? No záganzi, Josef. Co pak si německá Němka může vzít českýho Čecha?
7: Mě by spíš vadilo, že by si tak mladá mohla vzít tak starýho. Ten Čech a ta Němka by mi tak nevadili.
5: Gott mit uns. To já jdu sofort naší Gertrudě meldovat, co si ten její Grossvater vymyslel za pitomost.
8: Josef.
0: Gertrudo.
8: Brzy.
7: Co? Co bude brzy?
8: Jazyk.
7: Ano, už brzy český jazyk budeš znát, víš?
8: Brzy jazyk nazývaty, ozývaty se.
7: Ne, ty umíš vybraná slova pozl. Miláčku, ty jsi takovej talent.
8: Být, býty, kobila, být.

0: Představuju si, že byste v té naší ševcovské hymně vyjádřil, jak krásná země je země česká. Víte, úplnej zemský ráj. Na pohled.
1: Mohli by být trochu konkrétnější.
0: Jak konkrétnější?
1: No jak ten český ráj podle nich vypadá.
0: Copak vy to nevidíte, pane Bareš? Vždyť se stačí rozhlídnout kolem sebe.
1: Kouknou, pan mistr, já sjezdil půlku Evropy. Mně to připadá všude skoro stejný. Co myslej, že je Ausgerechnet tady zvláštního?
0: Ježíš Maria, pane Mareš, tady hučej na lučinách vody, tady šuměj lesy, po skalinách. Víte, co je to za krásu?
1: To v Uhřích nebo v Německu taky. O mý rodný Haliči ani nemluvě.
0: Člověče, byl jste někdy tady v Čechách na jaře v sadě? Viděl jste, jak se tam skvěje květ?
1: No tak to už je lepší. To už se mi začíná líbit. A možná, že bych ve svém notesu našel i pár zajímavých věciček navrch.

0: so etwas?
1: Das ist zu langsam. Ein bisschen schneller.
0: Naja, wie Sie wünschen.
1: Also, grüß Gott, Maresch.
0: Grüß Gott, ja, Marwaj. Witam, Josef. Tak co, už jste to rozmyslel s tou Němčinou?
2: Co vás napadá? Vůbec jsem o tom státu nemluvil. On se ženit nechce. Notabene, aby se kvůli tomu učil německy.
0: Myslel jsem, že on už pochopil, že nejde o něj, ale o něj. A když on pořád neví, že jde o něj a ne o něj, tak už o něm ani o něm nebudeme mluvit. Gertrudo! Gertrudo!
3: Josef!
0: Gertrudo!
3: Že!
1: Ne!
3: Že!
1: Ne!
3: Aber Josef, was ist passiert? Warum weinst du?
2: Já si tě vůbec nezasloužím. Já nejsem hoden, abych ti zavázal třevíček.
3: Was sagst du?
2: Já nejsem hoden, abych ti pomohl do kabátu.
3: Josef, ich verstehe nicht.
2: Já nejsem hoden, abych ti něco podal, když ti něco upadne. Já jsem tak šťastný, že ty jsi taková. Já jsem tak nešťastný, že já jsem takový.
0: Uklidnil se Josef a pomalu a zřetelně mi pověděl, o co tady konkrétně jde.
2: Pane Mareš, já si nezasloužím. Ona má takovej talent.
0: Talent? Na co má talent?
2: Na český jazyk. Pane Mareš, ona umí ř...
3: Ř.
2: To neumí žádný Němec na světě. Ona má takovej talent.
3: Ř.
0: No jo, menš. Ona má obrovský talent, ale když chce vědět, co on tady blábolí, tak musí dojít pro mě. Takovej talent je na prd.
2: Já nejsem hoden, abych jí něco podal, když jí něco upadne. No,
0: tak už to nechám. Kouknou lidičky, jak oni si to svoje manželství představujou. Já jim přece nemůžu v jednom kuse stát u postele, abych jim překládal, co oni si tam budou pod duchnou šuškat. Ona má sice obrovský talent, ale ona se v tom tempu, v kterým se učí česky, ona se s ním domluví tak za 20 let. A to budou nejvíc ty základní věci. Takže nemají hulit v kuchyni, nebo šlapat na schody, když jsou zrovna umytý. Takový subtilnější záležitosti, jako je třeba souběžný mimomanželský styk. K takovým věcem se dostanou, jestli vůbec, až na samém sklonku života. Což pak už možná nebude zas tak aktuální. Takže ze strany jejího talentu v oblasti českého jazyka to vidím dost černě. Bylo by tady samozřejmě druhý řešení. Ze strany jeho talentu v oblasti německého jazyka. Jenomže to on v češtině ne pochopit a německy on neumí.
2: No jo, německy nerozumí tatík ani slovo.
0: Teď to říkám. Takže počítal se mnou ty překážky. Tatík jim nepožehná, Mastílková jim nepožehná a já nad jejich jazykovým talentem lámu hůl.
3: Es tut mir leid, Josef, aber du willst mich jetzt einkaufen gehen lassen müssen.
2: Cože?
3: Einkaufen gehen lassen müssen.
2: Aha.
3: Schau, Liebling, meine Tante will mich als Jammerweilbraut zu sehen. Also, sie lehrt mich kochen, aufräumen, Geschirr waschen, nähen, sticken, und auch einkaufen. Verstehst du?
2: Ano.
3: Aber nur keine Angst. Mir liegt nichts an Jammerweil. Ich lerne das alles nur für dich. Weißt du?
2: Aha. A když se zase uvidíme?
3: Meine Tante darf aber keine Ahnung davon haben. Sie erfährt es erst, wenn unsere Zeit kommt.
2: Mohli bychom se vidět v úterý. Co říkáš?
3: Ich weiß. Ich stelle deine Geduld auf eine harte Probe. Aber Geduld bringt Rosen. Hab ich nicht recht?
2: Fein, tak v úterý.
3: Auf Wiedersehen, Liebling.
2: Naschledanou, miláčku.
4: Nazdar, pane Mareš. Tak jak to vypadá?
0: Mám pro nich, pan mistr, jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že mám pro ně hudbu, a ta špatná, že k ní nemám slova. Chtěl jsem to napsat tak, jak mi to oni Kajetán říkali, ale v hlavě mi to naskakovalo jenom německy. A když jsem to přeložil do češtiny, zas mi to nesedělo na ty noty.
2: Tak ukažte tu hudbu, je to pomalý a táhlý.
0: No právě. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
4: A jak to tam máte německy?
0: Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
4: No a to by byl problém říct to česky.
0: Byl. Poslouchej, v němčině mají. Wo ist mein Heim? Jo, wo i Heim jsou dlouhý slamiky na dlouhý tóny. A ty to poslouchají v češtině. Kde můj domov? Kde můj domov? Prostě nejde.
4: Zaspívejte mi to celý.
0: Wo ist
4: Ale ne německy. Německy nechci slyšet už ani slovo. Zpívejte pá, pá, pá.

0: To je krásný, pane Mareš. Hudba se vám tedy povedla.
1: Vidíte, mně se taky líbí.
0: Hned s tím letím k našim a hned se to bude učit.
1: Já už to umím.
0: Už vidím, jak všichni ševci pláčou. Ale koukněte ještě sednout na ty slova. Pro univerzálního žida přece nemůže být problém, v jakým jazyce to složí, ne? Notabene, když za to dostane 5 zlaté. Tak, nashledanou, pane Mareš.
2: Napravmostilek, Hermus Mareš.
3: Also sehen Sie, Herr Jammerweil, hier ist die Hymne. Den Text habe ich gerade jetzt zum Schluss gebracht. Ich lese es selbst. Ich schreibe Hieroglyphen. Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim? Wässer fließen auf den Wiesen, Wälder schäumen auf den Felsen, Frühlingsflora im Park, Paradies auf ersten Blick. Oh, das ist das schöne Böhmen, Tschechisch Böhmen, unser Heim. Tschechisch Böhmen, unser Heim.
2: Das ist wunderschön.
3: Ich war.
2: Können Sie mir noch die Melodie singen?
1: Já ho to naučím sama. Wir gehen spolu pryč, Herr Schneidermaster, tedy weg, und ich werde Sie sama die Melodie lehren.
2: Ja, das ist eine von Ihnen. Vielen Dank, Herr Maresch. Und hier ist das Geld. 1, 2, 3, 4. Das war prima, prima, Mareš. Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen, Herr Jammerweil. Nazdar, Josef.
4: Pane Mareš, víte, jak jste přišel s tím hrozným návrhem, že by se tatík naučil německy a oženil se s Jakubem?
3: Už je to tu zas.
4: Tak to mě přivedlo na ohromný nápad. Co kdybych se německy naučil já?
3: No to je kolosální. Něco takového bych nebyl štond vymyslel. A na to on přišel úplně sám.
4: Kde pak? Táta o tom vůbec neví. Tak se do toho dáme, co říkáte?
3: No dobře, jak chtěl. A kdy on by chtěl s tím učením začít?
4: Ale on nikdy. Ale já okamžitě, hned.
3: Myslím třeba už zítra?
4: Ne, dneska, tady, hned teď.
3: Je to na mě trochu kách, ale dobře, jak myslel. A čím bychom tak měli začít?
4: To je jedno, třeba vybranýma slovama pozor.
3: To je blbost. Co takhle způsobová slovesa?
4: Třeba, to je jedno, cokoliv. Hlavně už začněte. Já už se nemůžu dočkat, až ji budu rozumět.
3: Tak, způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jasný. V němčině jich je 7. Měl by je umět z paměti.
4: Kdo?
3: On.
4: Tatík?
3: Ten, kdo se chce učit německy.
4: Takže třeba já?
3: Jo.
4: Proč to neřeknete hned?
3: Způsobová neboli modální slovesa nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jsou to dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen. Opakoval po mně. Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen. Hubu musel naštilovat, jak by chtěl říct u dürfen a pak místo u řekl ü. Zkusil to.
4: Dürfen.
3: Dürfen,
4: dürfen,
3: dürfen,
4: dürfen,
3: dürfen.
0: Cože? Slyším dobře? Můj syn, můj český syn se učí řeč našich nepřátel. Slyším dobře?
4: Ano, otče, učím se německy.
0: Učím se německy. Správnýmu Čechovi se udělá šoufl z každého německého slova v hubě a on si jen tak mírnych zdírnych řekne, učím se německy.
3: Dovolil bych si upozornit, že to jejich mír nichts, dír nichts je vlastně německé mír nichts, dír nichts. A to nemluvím o slově šoufe.
0: Vy mlčte, vy mě nemáte co poučovat, vy, který neví, čí je, vy obojetníku.
3: Nezaměnil obojetnictví s univerzálností. Já bych se neprosil.
4: Otče, naučím se německy a ožením se s Gertrudou.
0: Nikdy.
4: Otče, my se milujeme. Nestůjte v cestě naší lásce.
0: Nikdy.
3: Pan mistr, nechaj ho, ať se učí německy. Nemůžou vidět, že se mu to hodí.
0: Nikdy.
5: Mein nächster Schwiegervater, bitte.
0: Nikdy.
3: Už mi jdou s tím jejich nikdy na nervy.
0: Nikdy.

0: Co to slyším? Naši ševcovskou hymnu zpívají krejčí a dokonce německy. Co to má znamenat, pane Mareš?
1: To je krejčovská hymna českých Němců, ševcovský Čechu.
0: Ale vždyť bychom si ji zaplatili.
2: Když to oni Němci taky, pan Kajetá.
0: Ale my byli první.
2: Když oni na mě oba tak spěchali a mě napadla jen jedna hudba. A ty slova, co mi oni Kajetán říkali, mi šly pod noty jenom v němčině.
0: Ale já to tak nenechám. To je naše hymna a hotovo.
1: Tak si ji zpívejte, ale německy. Nemáte k ní český slova.
3: Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
0: Josefe, dobře poslouchej. Naučíš se německy. Ano, a k té hudbě, co jsme si zaplatili, přiložíš z němčiny do češtiny i ty slova. Poněvadž ty jsme si zaplatili taky.
4: Dobře, ale vezmu si Gertrudu.
0: Vem si Gertrudu, přinesem tuto oběť na oltář vlastně.

až se můj syn Josef, po otci Kajetán, rodovým jménem Till, naučí německy, přeloží jednou tato slova do našeho jazyka. A pak se tato krásná

0: teraz, co používáš, to je len také tvoje obyčajné ticho, alebo je to ta tvoja legendárna herecká pauza? Priznaj sa.
1: Já se přiznávám, je to ta legendárna pauza.
0: Tuším
1: se. Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
2: Ano. Já proto obdivujeme mimou.
1: No.
2: Protože mima v jednej dlhej souvislej pauze, kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
1: Děj, přímo děj.
2: Činoherec ten by se už dávno nezdržal, vytrysklo by slovo, ale mim nie, ten
1: ne. Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mim, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale bez slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ním dívat, tak letí a bude legrace. Jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
2: No, tak si zahraj pantomimu, co ti v
1: kde,
2: tom brání.
1: Kde?
2: No tu.
1: Ale
2: tu nás za dverami splníme každý sen.
1: Ale
0: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickejšiu pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
1: No!
2: To si zahráme.
1: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
2: No. To si zahráme, ty budeš motýl a my budeme ty květky.
1: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní roli?
0: No, no, samozřejmě.
1: No dobře.
2: No, no pojďme na veš.
0: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
1: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se v pantomimě přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
0: kvítky?
1: Vytvořím motýla.
0: Ano, já bychom si rád zahrál fialku. Fialku.
1: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
0: Ano.
1: A ty...
2: Já budem Půpava.
1: Kdo to je? To neznám.
2: Doktor Půpava, to je český Pampeliška. Pampeliška. Ovšem inženýr. No.
1: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady fialka, skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
0: To jsou tyčinky toto.
1: Ty, já vím.
0: A nebo pěstíky.
1: Nebo... Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten julo i tak voní.
2: To... Žil se.
1: Žil
2: se. A já jsem ta Půpava.
1: Půpava.
2: Ne, aby si do mě fúkol.
1: Ne. Už se odkvetle, jo?
2: No.
1: A... Jsme na louce, pán Filip, prosím vás, buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo, a my už mlčíme.

0: ale ty pece si modlil, tak máš prelietec květa na květ. Najprv tam a potom uvidíme, no.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
0: stolička.
1: No, na židli si set. Jiné pojetí. Já jsem slyšel o pantomimě, že například začátečníci, aby nepromluvili, že si přelepují i hubu leukoplastiky, aby se ovládli, ano. To je těžká disciplína, těžká. A tady vidíte, prosím tě, asi
0: je... Že teda to byla už melodráma teraz, čo?
1: Ano, přesně. Ty máš znalosti, to byla melodráma.
0: Melodráma.
1: Ano, ano. Čili vidíte, že ty prostředky se můžou, jak si bych řekl, volit různě. Tu drámu, tu komedie, tu tragifraška, jak ty si říkala, ty řekl. Tu balet, že někdo se vyjádří pohybem, někdo slovem, kde slova nestačí, už to musíme divákům i kreslit. Zažil jsem takový představení, že jsem tam musel divákům kreslit, co vlastně hrajeme a tak. A tam, kde nestačí ani slova, ani bych řekl gesto, tak potom na něj koukám a z herce vytryskne zpěv. A to je nádherný. No. A závidím, když někdo to, koukám se to z něj tryská, on to zpěv.
0: No tak prosím, nech se páči.
1: Já?
0: Ano, no, no, no, já poznám jednu krásnou pěseň, ty si napísal text, potkal jsem Jelena, tak prosím.
1: To jsem napsal, teda no. Jiří Jirka Šlitr složil hudbu.
0: No.
1: Já už tohle neznám. No, a takže zpívat neumím.
0: Já to nevadí. Já začnem a ty se potom pridáš.
1: Jakmile pochopím, že nevíš dál, nastupuju já.
0: Ano.
1: Jakmile pochopíš ty, že já nevím dál, nastupuješ ty, jo?
2: Tak pozor, ale to budeš refrén.
0: Dobře. Pozor, jdeme 3, 4.
3: Dobrý den, pochopil si vás, dobrý den.
4: Jste mi přines? Snad nemám návštěvu ve vrátnici.
3: Jo, teď momentálně ne, ale ráno tam přišel jeden.
4: No a?
3: No jo, ale přišel s prázdnýma rukama, tak jsem ho hned vyhodil.
4: Aha, tak dobrý.
3: Hlejte, já jsem za váma dneska úředně, víte?
4: Vy mě přímo děsíte.
3: To je bašta, v tom se vyžiju. Teda, já jsem totiž momentálně pověřený jako statistik, víte? Ale to si nějak nestýte. Hlejte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se ani nemusíte slíkat, víte? Jo, kdyby tady byla Pižulková, ta by musela rozepnout aspoň bluzičku, víte?
4: A já?
3: Ne, vy mě rozepnete jenom duši.
4: Jenom duši.
3: Duši. A já vám do ní kapánek taky tak číhnu, víte?
4: No, tak se posaďte.
3: Děkuji, já vedle vás takhle, víš, dobrý.
4: No, tak pojďte, pojďte.
3: Tak hlejte, mám tady pár takových otázek, jo?
4: Ukažte.
3: Nešahat, to je přísně důvěrný.
4: No dovolte, tedy mě stejně ty otázky musíte říct. Jo. Tak bych si to mohl aspoň promyslet,
3: ne? To právě nesmíte, protože kdyby si každý všechno nejdřív promyslel, tak jsme třeba my dva tady vůbec nebyli, že ano? Hej, já jenom chci, aby se odpovídal pravdu a nic než pravdu, ale opatrně s pravdou dneska, opatrně s pravdou. Protože všechno, co řeknete, může být použitý proti vám, však to znáte.
4: Znám, já byl svého času podezřelý z velezrady.
3: No. Fajn, takže v těch volovinách umíte chodit, víte? Tak první otázka, no. Jo? Co čtete? A hele, vy tady máte zrovna nějakou knížku? Safra, dovolíte, abych se...
4: No prosím.
3: Počkejte, Komtesa Nataša, soudce pouze v kombiné, se bránila Chlípníkovi, seč mohla a nakonec neměla na sobě nic než 2 růžových poupátek, kterých se Chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. Margo, to je nějaká sprostiárna tohle, víte? Safra, to bych si půjčil, až to přečtete tohle.
4: No prosím, prosím.
3: Jo? Tak co čtete? Tak já napíšu zahradnictví, jo? Tak a dále je tady otázka číslo 2.
4: No.
3: Co říkáte politický situaci?
4: No, podívejte se,
3: no,
4: to je...
3: Počkejte, do ničeho mě nezatahujte. Já píšu, že souhlasíte.
4: No počkejte, se vším ne?
3: No, to já vím, samozřejmě, že ne. Nesouhlasíte například s Nixonem, že
4: no,
3: ano?
4: No.
3: A to je správný, tak to dám tadyhle za B, tam vám dělám hvězdičku. A tadyhle, víte, já stejně nic jiného přinést nemůžu. To by mě starý hnal, je. On říká, v politice může být čurbes, ale ve statistice to musíme mít podle dohody. Statistikem, milý pane, to je nesmírně důležitá věc. Pomocí statistiky může každý blbec dokázat, co chce. A proto jsem taky přišel za váma. Tak dále, otázka číslo 3. Luštíte rád křížovky s tajenkou?
4: Ne, mně stačí, když čtu noviny.
3: I vy, šibale jeden, tak já píšu noviny. Hrgo, jaký i se píše noviny? Teda, rozumíte, já nemám školy, ale za to jsem fikanej. Je třeba, když se řekne, kdo to byl kníže Sámo,
4: jo,
3: tak hned vím, že to byl kolega, co porá zavíral. Dále otázka 4. Jak jste spokojený s platem? Ale nekřičte na mě.
4: To je tedy strašně těžký, protože na tuhle otázku dá se buď křičet, jo, anebo plakat.
3: To si klidně poplačte, ale až potom, já pospíchám.
4: No. Víte, ještě k tomu ty srážky.
3: Podívejte, srážky musí být. Zemědělci je potřebují, stát je potřebuje, ovšem stát vám to zase vrátí.
4: Jo?
3: Kdy? Jo, to já nevím, to ještě nemáme statisticky podchycený.
4: A jak už dlouho pracujete ve statistice?
3: Dlouho. No. Počkejte, já jsem začal, kdy? Včera dopoledne.
4: A. Tak dál.
3: Dál, no. Otázka číslo 5. Co si myslíte o svém nadřízeném? No. To je idiot, co?
4: No, vy ho znáte.
3: Ne, ale to já píšu rovnou. To dělá praxe, víte? Hele, pije?
4: To nevím, já ho nikdy neviděl.
3: Jo, tak já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka 6. Kam byste nejradši letos na dovolenou? No. Někam daleko od starý, víte? Takhle k moři. Do Bulharska,
4: ale ne. K moři.
3: Do Jugoslávie.
4: Ale ne, k moři piva někam.
3: No, vidíte, to je vaše první solidní odpověď. Vidím, že my dva se asi skamarádíme.
4: Jo, ale to tam nepište.
3: Co, že se skamarádíme? Ale to je soudruhu naše vnitřní záležitost. Jedna z mála našich vnitřních záležitostí.
4: Já myslím, abyste tam nepsal o tom moři piva. Napište doma máje.
3: Fajn, píšu, dobře. K moři piva nechce, máje doma.
4: Ale ne, doma máje.
3: No, máje doma, dítě to jedno. Helejte, my v ozbrojený síly na nějaké ten slovoslek nekoukáme. Tak dál, jo?
4: No.
3: Otázka 7. Jak máte velký byt?
4: Tak malý, že když přijdu domů s opicí, tak se tam oba nevejdeme.
3: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
4: Já bych nutně potřeboval pracovnu, rozumíte, abych mohl ve svém oboru i doma nerušeně pracovat.
3: No jo, to nesmíte být takové fajnovka, pane. Jako tuhle mi povídá jeden malíř, že prej by potřeboval ateliér, víte, ateliér prej. Tak jsem mu řekl, ať maluje jenom takový mrňavý obrázky jako Aleš. Že ano? Nebo ať maluje poštovní známky. To může i na záchodě, ne? No, a když to chce dělat velký, tak to může flákat v pokoji přímo na zeď. Jako ten Mikulám Žemlo, že ano? Tak dál.
4: Vy byste měli být diktátorem, to by se nám život zjednodušil.
3: No, vidíte, ještě, že to uznáte, ale kolik ještě lidí máme neuvědomělej?
4: Darmo mluvit.
3: No jo, tak dál. Rubrika 8. Jak vychováváte děti?
4: Já děti nemám.
3: Počkejte, nesmíte mi v tom dělat zmatek. Tady není otázka, jestli máte nebo nemáte, tady je otázka, jak je vychováváte.
4: A kde pak bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v 7. patře, v podnájmu, babičky nemáme.
3: Dobrý.
4: A 2 roky už nám nefunguje výtah.
3: Dobrý, tak já píšu, vychovává chudinky, bez babiček, výtah nefungujíce. Tak.
4: Ale to je nesmysl.
3: Ale to nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Dále, otázka 9. Jak se díváte na současnou módu?
4: No, myslíte, minisukně, to jsem jaro mě líbí.
3: No, teda mezi náma mě taky, víte, ale mojí starý jsem to zakázal. Víte, ono, když se odkryje 120 kilo, tak by se ta erotika mohla omrzet.
4: Ovšem, pokud se týká pánské módy, tak spokojený nejsem.
3: Ne. Ale. Tak a další otázka. Jaký je váš erotický život?
4: Prosím vás, co je komu do toho?
3: Jo, milý pane, statistika, tady za člověkem všude. Tak tam napíšeme, co? Uspokojivý nebo neuspokojivý?
4: No, jak dej, no, ty to znáte.
3: No, jak pak bych to neznal. Tak hledajte, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
4: No, to byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobu mi přibylo hrozně práce, víte?
3: Jděte, vy kutile. Ačkoliv ono s takovou sekretářkou, to je taky někdy práce. Tak píšu erotický život na ústupu, nutno řešit personálně.
4: Jste opravdu fikanej.
3: No, to víte, protože jsem lid. A lid už dneska není takovej vůl, jako býval za císaře pána. Nebo ještě loni.
4: No tak.
2: Nuže, program se nám rozjíždí, vidím, že se bavíte dobře. Všichni tady v sále, bavíte se dobře?
5: Haló.
2: Jste volala?
5: Haló, tady haló. Tady nahoře haló.
2: Co tam děláte nahoře?
5: Držím se, abych nespadla.
2: No a jak jste se tam vůbec dostala?
5: Ale já jsem se původně začala houpat, rozumíte? Ha, dole.
2: Jo.
5: Jo. A houpu se houpu a najednou to se mnou fofrem vyjelo nahoru.
2: Nahoru, nahoru.
5: Už je, vy tady moc vypadáte strašně legračně.
2: Ale
5: to víte, jsem takhle blíž, takhle.
2: To je, no.
5: Víte, že se vám dělá pleť?
2: Podívejte se, okamžitě slezte dolů, já jsem slíbil vaší mamince, že vás přivedu domů celou.
5: A nevíte asi tak, po čem bych měla slíst?
2: No po čemkoli.
5: No, to je právě to, já tu žádnou čemkoli nevidím.
2: Tak skočte.
5: Co to?
2: Abyste se skočila.
5: Já jsem vám říkala, že jsem se původně chtěla jenom zhoupnout.
2: No a?
5: No, takže jsem si sebou nevzala padák, víte?
2: Prosím vás, těch několik metrů, to přece není problém.
5: Ale já se těch několika metrů nebojím.
2: No.
5: Já se spíš bojím toho dopadnutí.
2: To jste mě připomněla, Jiřinko, výbornou anekdotu, jak se ten lupič smekne na římse 21. patra.
5: Vy se ale dovedete vybrat chvíli na vyprávění vtipu.
2: No, a tak se smekne na to, na tý římse a teď padá podél těch 21 pater, se řítí a zoufale křičí.
5: Halo!
2: Halo, počkejte, on křičí, zadržte mě lidi, zadržte mě, já jsem lupič.
5: Dobrý. Já se už neudržím, mně se točí hlava.
2: No, bodeď by se vám netočila hlava, když jste se takhle vyšvihla. To je,
5: já vám hlásím, že spadnu.
2: Vidíte, ale to by byl taky způsob, jak se dostat dolů, spadnu. Ale já bych doporučoval, kolegyně, kdybyste spíš se skočila, poněvadž je to aktivnější.
5: No, chte toho.
2: A taky jste mi připomněla znova, vidíte, jste hodná, anekdotu, jak ten artista, znáte to?
5: Ne.
2: Ten artista nabízí řediteli cirkusu číslo, skok z kopule cirku, to ještě vejš, do flašky od vodsta. A ten ředitel povídá...
5: Já slítnu, já se neudržím.
2: Počkejte, až to dovyprávím, to je moment. A ten artista říká, skočím do flašky od vodsta a ten ředitel, v tom musí být nějaký trik. A ten artista povídá, no malý trik v tom je, pane řediteli, já si do té flašky dávám trichtýř.
5: Já spadnu.
2: Teď už můžete, už jsem to dovyprávěl, ale helejte se, já si myslím stejně, že by bylo lepší skočit. A nebo víte co, já se ženu lano, umíte šplhat?
5: Ale na co šplhat, já se potřebuju dostat dolů.
2: No to se taky dá šplhat dolů, ono se šplhá, většinou už se chce nahoru, to je fakt, ale... Já se ženu žebřík, to je nápad.
5: Ne,
2: já
5: počkejte,
2: počkejte, vydržte.
5: Počkejte,
2: no.
5: Co kdyby, zrovna tak, jak mě vytáhli nahoru, že by mě spustili dolů.
2: Vy máte nápady, prosím, oni vám, on vás... Ačkoliv to není tak hloupej nápad tohle, to není... Halo, je tam někdo, prosím vás, mohli byste spustit tamto s tou dolů?
5: Ale no mě tady,
2: no mě, teda jí, šlo by to nějak spustit?
5: Už to jde, už to jde.
2: No prosím, to jsem měl nápad, no vidíte. No, vidíte, tak pojďte.
5: Je.
2: Co je vám?
5: No, tak moc dobře mi nebylo, to víte.
2: To víte, to někdo udělal žert. No. Boxete se takhle o mě. To je taky nápad, prosím vás, taková klukovina, houpat se.
5: No.
2: A ještě v takovýmhle tom, co to máte vůbec dneska na sobě?
5: No, dovolte.
2: No ne,
5: to je poslední výkřik módy.
2: Tohle to?
5: Ještě.
2: Poslední co?
5: Výkřik módy.
2: No, doufejme, že je poslední opravdu. Já jsem rád, že jste tady. Co je do partnerky, která je v luftě?
5: No a co je do partnera, který mě v tom luftě nechá? Víte co? Mohl byste pro mě něco udělat?
2: Chcete nahoru zase?
5: Ale.
2: Ne.
5: Mohl byste mi přivést muže, který by mě přivedl na jiné myšlenky?
2: Který by vás přivedl na jiné myšlenky? A... Takovýho já mám po ruce.
5: Ne.
2: No jistě, ten vás přivede na cokoliv, protože pozor,
5: ne.
2: To je kouzelník. To je neuvěřitelné.
5: Co?
2: No tohle je taky zajímavý. To byste nevěřila, jak zajímavé věci já tady čtu.
5: Tak se nevytahujte. Já jsem četla taky zajímavé věci. Já například vím, že španělský král Juan Carlos ovládá karate. To je.
2: Třeba si myslí, že to bude jednou potřebovat.
5: No nebo jsem četla, a to vás bude zajímat, že Napoleon spotřeboval měsíčně 60 lahví kolínské vody.
2: No a co, stejně v Evropě nikomu nevoněl, ale já nevím, proč sem taháte tyhle ty pitomosti? Já tady čtu současnou konkrétní lidovou prózu. Já čtu totiž dopisy některé, které přišly na náš minulý pořad do televize.
5: Jo, a co tam stojí, co?
2: No, spousta zajímavých názorů, nápadů. Taky je tady několik nabídek pro vás.
5: To je zajímavý. Tedy ne, že bych se chtěla ještě jednou vdávat, že jo? Jak to tam je?
2: No ne, to taky nejsou nabídky k sňatku.
5: Ne.
2: To jsou nabídky na místo uklizečky. Posledně jste se strašně líbila s tím smetákem, víte? Ale nevěžte hlavu. Ne. Třeba major Zeman znovu ovdoví, co víte. Tady nás jeden divák zve.
5: Jo, oba.
2: Oba, on, co říkám zve, on nás přímo někam posílá.
5: Oba, jo?
2: Oba. A sedm diváků nám nabízí na prodej psa.
5: Ale nepovedete,
2: tedy sedm psů různých, že nám to s tím voříškem posledně nevyšlo.
5: Yeah.
2: Sedm psů nejrůznější, knírače, pudla, jesetera.
5: To není pes?
2: Není, víte?
5: Ne.
2: Taky šest jenom. Ovšem tady například jezevčíka za 1000 korun nám nabízí jedna důchodkyně.
5: 1000 korun za jezevčíka? No. Kolik může stát kilo?
2: To nevím, ale jezevčíci strašně podražili. To je v důsledku rozvoje naší populace.
5: No jak to souvisí s populací, no, prosím
2: vás? Protože je hodně dětí a jezevčík je velice výhodný pes do rodiny s hodně dětmi, protože se nepoperou, můžou ho hladit všechny najednou.
5: No jakože...
2: Že je dlouhý.
5: Je dlouhý, no jo, ale... Já nechci krátkýho ani dlouhýho, já nechci psa ani za nic, víte?
2: Za nic nám ho nikdo nenabízí.
5: No, já si totiž teď cvičím šimpanze.
2: No jo, to je lepší, samozřejmě.
5: No, nebo šimpanzici.
2: Pardon, co říkáte, že cvičíte?
5: Šimpanze. Si nejsem jistá, jestli to není zrovna šimpanzice. No to je jedno.
2: No.
5: Ale
2: šimpanze.
5: To je tedy šimpanz.
2: No,
5: ten má srst. To víte, on je z Tuzexu z dovozu.
2: No jo. Vy cvičíte, to můžete vykládat někomu jinému, víte. Vy, která se bojíte komára, cvičíte šimpanze.
5: Já taky necvičím komára, já cvičím šimpanze, nebo šimpanzici.
2: Podívejte se, kolegyně, jestli vy máte šimpanze.
5: No.
2: No tak já nevím, já sním tkaničku z vlastní boty.
5: Jo?
2: Jo.
5: A máte šněrovací?
2: Ale no tak prosím
5: vás. Máte? No tak... Já bych skočila pro toho šimpanze.
2: Jo, klidně, ano. Skočte, prosím vás.
5: Pardon, ještě mě teď napadlo. Má taková tkanička, není zrovna lahůdka, co?
2: Podívejte, Jiřinko, já jsem...
5: Co?
2: Já jsem naprosto klidný.
5: Já taky.

0: No a teď už jsme zase z výletu doma, vážení přátelé. Dovolte, abych vám uvedl další číslo dnešního pořadu. Bude to číslo, které je skutečně velmi... Co se děje? Co se děje?
1: Teresko, pojď. No hop, hop, Teresko. Ruku, hezky ruku, dej ruku, Teresko, ruku, dej ruku, dej ruku,
0: Teresko. Co to máte, prosím vás?
1: No pojď, hop, no hop. No vidíš, řekni strejdovi, že by nám měla víc věřit. Víš, že by nám
0: hele,
1: měla
0: hele, dej, Teresko, odveďte to zvíře, ono to mívá blechy, tohleto, dejte to. Odejděte s tím. Je to možný, ona má šimpanze. On ji teda moc neposlouchá, ale šimpanze má. Kolegyně, já se vám skutečně omlouvám.
2: No, vidíte to?
0: Já jsem vám nevěřil, já se omlouvám za svou nedůvěru.
2: No.
0: To bylo překvapení. No tak pobavili jsme se, užasli jsme, půjdeme dál. Já jsem právě chtěl říct, že další číslo našeho pořadu
1: bude světová atrakce,
0: no, tak světová.
1: Polikání tkaničky.
0: Já se, to snad každý pochopil, že jsem žertoval samozřejmě.
2: No já, jak jste viděl, jsem nežertovala. Já jsem, ona je to šimpanzice, já jsem šimpanzici přivedla.
0: No dobře, ale já jsem to, rozumíte, já jsem to tak plácnul, já jsem vám nevěřil.
2: No se nedá nic dělat, tak
0: budeme
2: polikat tkaničku.
0: Ale neblázněte, prosím. No tak prosím vás, co je? Co to je?
1: Tohodle taky cvičím, ale líp.
0: Co, jak?
1: Prosím, no tak rozvazovat, nedá se nic
0: ale
1: dělat.
0: Ale no nebláz...
1: No, ten je perfektní. No. Chcete k tomu vodu nebo příbor, co si přejete?
0: Dobrá, nedělejte hlouposti, mě bude špatně.
1: No to určitě.
0: Příbor ještě, prosím vás, já to...
1: Tak vodu?
0: No vodu bych
1: vodu,
0: snad v každém případě to...
1: Tak prosím, moment. Tak, děkuji vám. Já vám ji zatím podržím, teď ji nepotřebujete.
0: No to nemůžu že... rozvázat. No to nejde.
1: Dobrou chuť.
0: Oni to dělají bytelný strašně.
1: No to...
0: Ne, Jiřinko, prosím, neblázněte, podívejte, jak je to tlustý a tlustý nerad.
1: No tak.
0: Nechcete ochutnat, že by vám odstřih kous?
1: Já jsem vydatně večeřela, děkuji vám.
0: No já bohužel taky, víte? Teď mě napadlo, Jiřinko, každý... Můžu něco říct? Každý odsouzenec má právo na poslední přání před vykonáním rozsudku.
1: Jo, to má.
0: Tak já bych taky měl poslední přání.
1: Jo, to znám. Vy se budete chtít naučit finsky, kde
0: ne,
1: pak.
0: Ne. Já bych si přál jenom takovou hloupost. Já bych si přál, abyste mě k tomu jídlu, pokud se to dá tak nazvat, abyste mu k tomu zpívala.
1: Já?
0: No, pro mě to půjde líp.
1: Když jinak nedáte, ale já... Od většiny písniček neznám slova.
0: Ne, mě jde o ten váš hlas, libozvučný.
1: No tak prosím.
0: Slo by to, děkuji vám.

0: Dost, stačí. Děkuju vám.
1: Pojďte sem. Pojďte sem na světlo.
0: No.
1: Udělejte A.
0: A.
1: Jste tu tkaničku vážně snět.
0: A řeknu vám, že děláme takovýhle tkaničky.
1: Jak jste to dokázal?
0: Já to dokázal jenom vaší zásluhou, kolegyně.
1: Mojí zásluhou?
0: Vaší zásluhou.
1: Jak to?
0: Já jsem si řekl, dokud to nespolkneš, bude pořád zpívat.

0: A představte si, že ten panenka stál na malém vápně s balonem na noze.
1: Ale no, jo, pořád. A ne,
0: co je vám?
1: Ale no nic.
0: Se na mě nemračte, já vás mám rád.
1: Ale já vás sem tam taky snesu, ale umíte vy o něčem jiným než o fotbale?
0: A jak to no, já...
1: Tvrdíte, že mě máte rád, no tak mám. Prosím. Tak by mě zajímalo, jestli víte, kdy my dva jsme se seznámili, třeba.
0: Aha, to, no. vím úplně přesně.
1: Jo?
0: Tenkrát jsme vyhráli s Bohemkou 3-1 a všechny góly padly v prvním poločku.
1: Já byl.
0: Počkejte.
1: No.
0: Pojďte sem pomalu. Pojďte sem ke mně.
1: Co je?
0: Pomalu sem, pojďte.
1: No.
0: Zastavte se.
1: Co si?
0: Nevrže vám sukně?
1: No, dovolte.
0: Ne, já...
1: Ale fakticky tady něco šustí.
0: No, tady šustí něco jako když kočka.
1: Ano, správně, kočka.
0: Neukazujte.
1: No.
0: Já vidím, tamhle tam.
1: Ano, tak neukazujte. No,
0: slečna šustí tam něčím. Slečna má... Jo, slečna má pokroutky.
1: No jo.
0: Cukrlátka, patrně no. Osvěžující.
1: Ano.
0: Abych se taky osvěžil.
1: Si řekněte.
0: Vy jste mi nabídla? Aha. Já děkuju vám, jste hodná. Jste z Jičína nebo odkud? Já vám řeknu, to budou děti koukat no. Na Mikuláše.
1: Já vám řeknu, to jsme si pomohli.
0: Jak to?
1: Teď vám zase šustí kapsa.
0: Pane, slečna má něco jiného ještě. Co to máte?
1: Jo, smažený brambůrky.
0: Smažený no brambůrky, slečna se zásobila jako na vejlet.
1: No má pravdu, hlad je prvít. Jíst je potřeba, která se nemá zanedbávat, víte?
0: No jistě, taky no. U nás ji nikdo nezanedbává, naštěstí. No. Já vám řeknu, my kdybychom se do toho dali pořádně, tak jsme schopní projíst 4 dálnice.
1: Tak ale to jste neměl říkat, podívejte se, jak se slečna tváří provinile, jako by mohla za ten úsek z Mirošovic, víte?
0: Ne, to nebylo na vás.
1: Ne, stejně ono už se tam jezdí.
0: To už je v pořádku, no. Trošku později, ale to nebylo na vás, to ne. Jen si křoupejte dál.
1: No. Budete sice obézní.
0: No a co? No a co? O čeho
1: no,
0: máme?
1: No a co, to je pravda.
0: O čeho máme zdravotnictví? Lázně, ano. Docenty, kůry, procedury.
1: Jazz gymnastiku.
0: Sauny.
1: Akupunkturu.
0: Aku.
1: Taku.
0: No a těch redukčních diet, no, co se vydává, ano, všimla jste si? No. Vezmete obrázkový časopis kterýkoliv a divné na titulu, už je nová redukční dieta, no, zaručeně spolehlivá. Znáte tu japonskou? Ta je výborná.
1: Ne, to neznám.
0: Za 3 neděle 10 kilo dolů.
1: Ale ne.
0: Jíte jenom čistou slepičí polívku.
1: To by šlo.
0: Ovšem hůlkama. Redukčních diet je fůra, no jen si slečno dejte, kill se nelekejte.
1: Ale no to co pak slečna, ta si vzala, jak je vidět proviant, ale já mám takový pocit, že diváci nějak vyhládli.
0: Všichni, víte, no jo. A nejhorší je, že přijdou domů a mnozí třeba otevřou ledničku a tam taky nic,
1: no,
0: jo.
1: Ano.
0: Nezásobili se, nevěděli, že přijdou z divadla poněkud tedy lační,
1: no,
0: že ano? No co s tím? Že bysme tak... něco dali, že by si to doma uklohnili.
1: No.
0: Už je něco nízkokalorického.
1: Leč biograficky hodnotného, že?
0: Biologicky.
1: No to je jedno, ale hodnotného.
0: Já bych doporučoval špenát, to je velice zdravá věc.
1: Dobrý na oči.
0: Ano, a na noc zelený. Je to dobrý. Výborný na noc špenát, to máte zelený sny potom.
1: No.
0: Mně se zdálo o 100 korunách tuhle po špenát. Ano. Ovšem teď, kdo jim to dá, že jo, když
1: no
0: my tam máme
1: ještě...
0: to je právě
1: to, já nevím, kdo.
0: Jednoho bych věděl.
1: Jo.
0: Františka Čecha.
1: Já bych věděla druhýho.
0: Koho?
1: Jiřího Schellingera.
0: To je nápad.
1: Prosím.

0: A to je, vážení přátelé, pro dnešek všecko, všecko, všecičko.
1: Skoro všecičko, ano. Řekl bych, ještě třeba se rozloučit.
0: Tak naschledanou, mějte se fajn.
1: Já myslím s diváky se rozloučit samozřejmě.
0: Pardon, to já.
1: Jistě, divák.
0: Naschledanou, šťastnou cestu.
1: Kolegyně, prosím vás, já myslím s televizními diváky, pochopíte.
0: Promiňte. Vážení přátelé, loučíme se s vámi a děkujeme vám za milou pozornost.
1: A já bych ještě dodal, pokud jste se bavili, napište nám.
0: A pokud jste se nebavili, nerozmazávejte to.
1: Naschledanou.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vážení přátelé, u gramofonové desky se vám nabízejí dvě možnosti. Za prvé je velice skladná. Stačí malá škvíra, do té desku vložíte a nepřekáží. Ovšem, dáte-li ji na gramofon, je to nebezpečí, že vám na nějakou dobu otráví život. Autor mluveného, jak říkají klasikové, živého slova, nemůže z těchto variant nikdy přesně odhadnout tu pravděpodobnější. Víte, já bych usnul, musím číst. Ne málo a ne moc. A tak jsem si řekl, napíšu pro lidstvo příhody tak akorát. Na rychlé usnutí. Ovšem ironii osudu vyšla z toho předsevzetí gramofonová deska a při té musí aspoň jeden zůstat z hůru k zastavení gramofonu. Budou to příhody kolem auta a z auta. Strávil jsem v něm třetinu života. Při prvních jízdách mě přepadal pocit úzkosti uvnitř vozidla, nyní mě přepadá tentýž pocit vůli pěšky. Život je prostě v pohybu a i naše pocity jsou skutečně čistě relativní. Podstata problému ovšem zůstává stejná. Auto musí sloužit jako dopravní prostředek. Do práce, na výlet, k příbuzním, na návštěvu, na nákupy a podobně. Nelze ho kupovat proto, abychom udrželi souseda v mrtvičném stavu. Znám případy lidí, kteří se v stáru styděli při poslechu desky, kterou namluvili v mládí, a to je důvod, proč tvou desku nahrávám až v stáří. Jako autor i interpret přiznávám, že jsem sledoval cíl zábavní. Pokud vás klamu, stačí malá škvíra, do jedeku vložíte a překáží. A teď k tématu. Abychom vůbec mohli vyjet, musíme se zmínit o dopravních značkách. Podstata řady věcí spočívá v tom, jak si žijeme. A jsou díči, kteří si dopravní značky vysvětlují jako spiknutí proti vlastní osobě. Jsou značně trudnodenní, že jejich zažívání nefunguje zcela normálně, že občas trpí drobnými vyrážkami. Spíjí dopravní značku, téměř vždy bolestně snou. Daleko lépe zdravotní se na to díčeří chápou dopravní značky v péče o svůj život a zdraví. A nejen svůj. Pozná je na první pohled, jsou zpravidla hezčí, veselější, vyrovnanější a smysl dobný krásný život, jako jsou pěčku i motýly. Je zvláštní, že působí také daleko oduševnělejším dojmem. Dopravní péče je dokonce ovlivní natolik, že si navzájem pomohou v případě nouzi. Zapůjčí třeba chybějící klíč, roztlačí vzpouzející se auto, nebo aspoň dopraví děti a babičku do tepla domova. Jsem si vědom, že se v rozmístění dopravních značek mohou stát i drobné omily, ale ty pomíníme. Někdy na nás záplava značek může dokonce působit jako dopravní hysterie, ale měli bychom to spíš nazvat bezpečnostním fanatismem, protože vše je ve skutečnosti vyvoláno péčí o naše životy. Abych uvedl příklad, vylíčím situaci v naší ulici. Přijíždím-li od letenského tunelu, nemohu se domů dostat jinak než obětím celého bloku. Směr od státní plánovací komise není o mnoho jednodušší. A tak se často stává, že přijíždějící návštěva se zoufale telefonicky táže na další postup cesty, přičemž zpravidla není schopna vysvětlit, kde se právě nachází. A tak bez dalších úvah a vnitřních sporů denně vyjíždím z domova jiným směrem, než jsem měl v úmyslu. Něco na způsob poštovní.

jeho holuba, který nejprve zakrouží nad svým příbytkem, než nabere správný směr. A závěr? Vždycky si říkám, ospoň si napřed zahřejí motor. Leč jsou dokonce značky, či lépe řečeno znamení, která se ve stovce nenajdou. A jejich účinnost je výjimečně silná až přímo strašidelná. Mohu posloužit vlastní zkušeností. Vracel jsem se po dálnici do Prahy a najednou se v dálce přede mnou objevil muž obrovské postavy v zářícím oranžovém skafandru. Mával praporkem. Zřejmě, abych zpomalil. Čím jsem byl blíž, tím více se postava zvětšovala a tím oslnivěji zářila. Lovil jsem v paměti zákony o přímé a nepřímé uměrnosti a v tom mi blesklo hlavou Marťan. Marťan. Zápětí jsem si vzpomněl na údaje o letadlech mizejících nad oceánem a na nepoškozené lodě záhadně opuštěné posádkou a cestujícími. Zalil jsem se potem. Bylo mi jasné, že unikat nemá smysl. Jistě disponuje nějakými paprsky, kterými mě hravě dostihne. A pak po levé ruce svítila bílá, nepřerušovaná čára. Stejně nesmím uhnout. A tak jsem pokračoval v jízdě, svírán úzkostí a poháněn zvědavostí. Byla to výstražná figurína. Automat se skleněným úsměvem šílence a vedle ní na silnici něco opravovali drobonké postavy dělníků. Nesmírně jsem si odechl a zároveň mě napadlo, jak by se asi vyvíjela situace, kdyby se mnou jela nějaká těhotná žena. Jsem přesvědčen, že při zapojení tohoto zařízení na silnici v noci zastaví úplně každý. Otázkou ovšem zůstává, zda se vůbec ještě někdy rozjede. Hodnotím samozřejmě tuto výstrahu kladně, ale asi mi uniklo, když ji zavedli. A co závěrem? Ještě bych chtěl říct, že dopravní značky nás mohou upozorňovat, varovat, přikazovat nám, ale dobrou vůli nám dát nemohou. To už musíme sami.

Děkuji vám za přivítání, vám děkuji za předehru, za limonádu. Já jsem do Prahy přišel kdysi jako nepopsaný list. Po putování českými a moravskými výskami malými městečky, kde jsme jako vesnické divadlo směli hrát, abychom nenarušili plynulý chod nebo provoz oblastních divadel. Já jsem dokonce hrál v některých místech, že jsem svým uměním přestihl elektrifikaci. Skutečně. Tak jsem najednou stál na Poříčí u divadla Emila Františka Buriana. To pro mě bylo legendární divadlo. Teď si představte, že jsem do toho divadla byl angažován. A vstoupil jsem do chodby toho divadla a zase mohl jsem tam potkat desítky jeho členů nebo zaměstnanců toho divadla. A tam nestál nikdo jiný, než zasloužilý umělec František Vnouček. A než jsem mohl pozdravit, tak mě vyrazilo dech, jak František Vnouček udělal gesto hodný antický tragédie. A řekl, no konečně, pane kolego. Teď já jsem zíral, ono to vypadalo jako, že tam je všecko na huntě a čekají, kdy já to vám přijdu dohromady. Nebo jen tak jsem stál, co bude dál. Kdyby býval František nepokračoval, mohl jsem mít hezkou vzpomínku do dneška. Bohužel, on pohá, konečně budeme mít u nás v divadle ideálního představitele ptakopisků. Měl kliku, že já jsem nevěděl, co to je. U nás v Ivančících se nic takového nevyskytovalo. A babička v rámci výchovy nám vždycky říkala, to neznamená, když jsme chudí, že musíme být blbí. Svět je plný klamu a mamu, proto si pamatujte zásadně, co jste neviděli na vlastní oči, tomu nevěřte. Moje maminka do dneška nevěří, že umřel Stalin, pač ho neviděla mrtvýho.

musím říct, že dík 100 plus 1 jsem to ptakopiska nakonec viděl. Dokonce barevně. Je to něco tak hnusného. Nejenže je to hnusný, ale to je zvíře, který vůbec nemá žádnou logiku, který nemá opodstatnění. Tohle to zvíře, jak bych vám třeba řekl. A tak jsme tam tak seděli a najednou k nám přicupitalo vemeno z kachny. Já jsem v tom divadle byl jako v civilním jenom krátce. To divadlo mělo veliký problémy finanční, protože někdo někde prostě příliš nefandil, bych řekl, soudru Burianovi, a tak nám krátili ty subvence a tak dále. Já jsem tam šel z vesnického divadla, měl jsem poloviční vlastně gáži. Tam byla už i situace taková, že jednu dobu se nabídla strašně hodná Otylka Beníšková, František Vnouček a Pepík Kozák, abychom aspoň mi nejpotřebnější, co jsme měli děti, dostali zálohu na zálohu. Tak nám půjčili svý nějaký filmový honoráře. No teda oni mysleli, že to půjčujou. No ale co to bylo? Dovedete si představit, při tenkrát veškách těch gáží, ještě jsme dostali zálohu na zálohu. My jsme se taky zachovali jako mužici za carského Ruska. Ze čtvrt rublíkem mám jít domů, ovno, propili jsme to. Jsme měli taky nějakou hrdost. A nejstarším hercem toho divadla, když neberu v úvahu národní umělkyni Otylku Beníškovou, byl Josef Bartůněk. Josef Bartůněk to byl zdroj veškerý mý zábavy. Já jsem se smál jak blázen. On měl dvě vlastnosti. Za prvé neviděl, takže on, jak špatně viděl, myslel, že je ve straně a byl v ROH. A pak ještě byl barvoslepej, on jako legionář byl u bílejch a pak s červenálem. A pořád měl nějakou funkci. Ale dobračísko, skutečně bezvadný člověk to byl. Tak, aby ho nějakým způsobem uspokojili, takže Pepík Bartůněk bude předsedou SČSP. Tím taky mohlo to divadlo vydechnout naposled. Až nic se nestalo, on jenom seděl za předsednickým stolem a řídil to buď Smíral nebo Everle, tu schůzi, a on pak to schválil taky jako za tu druhou organizaci. Ministerstvo národní obrany vždycky na ukončení měsíce Československo-sovětského přátelství pořádalo matiné, kde vyznamenávalo svoje důstojníky a tak dále, což se většinou dělo v tomto divadle. Ne většinou, ale neustále v tomto divadle. Jednou nevíme, z jakých příčin, jestli to mrzelo soudruha Buriana nebo tohle, no tak se rozhodli, že to matiné bude u nás. To 14 dní už tam prostě se vozívali takový různý vrzoty a tohle, jak prolízeli ty kontráši, ty vzduchotechniku a všecko možného, aby tam náhodou nebyla nikde nějaká nálož nebo něco. Byla slavnost, dělali jsme velice pěkný program. A pak to končilo a měla být zatažena opona, a on tam najednou vstoupil, Pepík Bartůněk. Krásný člověk, kmet, bílý řídký vlasy, jak měli ten kontralicht, tak jako by měl takovou aureolu kolem té hlavy a byl v žaketu, kde to sehnal, to nevím. Šel, uklonil se velice obřadně a řekl do hlediště, kde byl samej generál a plukovník: vážené soudružky a vážení soudruzi, dovolte, abych tímto slavnostně ukončil naše přátelství se Sovětským svazem. A k tomu si zaspíváme Internacionálu. A začal zpívat píseň Práce. To nemáte představu, co v tom divadle, co se dělo. Někdy důstojníci vlezli pod židle, no nás mohli zbalit tenkrát i s ubrusema. Jen dík tomu, že nikdo nemohl přikládat
I kdyby to byl nepřítel, to divadle, tomuhle Bartuňkovi, žádný nějaký takový úmyslí. A Bartuň je taky, jsme mu to řekli, jak se nervově zhroutil a řekl, neděli, ty se neměli graci, s takovýhlema věcma se nešertuje. My jsme nemohli, on zpíval sám písně práce, s ním se jediný, kdo se s ním solidarizoval, byla Hermínka Vojtová, která mu k tomu zpívala druhý hlas v tercích. Větší královinu jsem ještě neslyšel.

0: Na té škole, kam jsme chodili, byl takový pán vrátný, jmenoval se pán Polák. To byl krásný člověk. To byl šťastný člověk. On se pořád usmíval. On nosil takovou tu kšiltovku, tu bekovku na hlavě. Tam vždycky seděl v té vrátnici. Vždycky kouká, kde kdo nejde. Vždycky. Dobrý den, pane Hrza, jak pak se máme? A dobře, pane Poláka, vy? A což o to taky dobře, ani se neptejte. Já měl ani takovou nějakou zvláštní slabost, tak on byl takhle velký. Tak já vždycky, dobrý den, pane Polák, dobrý den, pane Hrza. Jsem mu říkal, až budu šéfem Národního divadla, pane Polák, hraje to u mě Sněhurku a Sedm trpaslíků, všechno dohromady. Já mám jednu špatnou vlastnost, že občas někam přijdu pozdě. Šel jsem pozdě na přednášku, proběhnu skrz tu vrátnici do třetího patra, slyším, pane Hrza, pojďte sem, říkám, nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, o 20 minut, malé, potom, pojďte sem, nemám čas, jdu pozdě na přednášku, co chcete, no pojďte sem, no nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, pojďte sem, nemám čas, pojďte sem. Říká starší člověk, vyhov mu, tak jsem ty tři patra se běhnu, říkám, co je, pane Polák?
1: Už nic, pane Hrza. Jdete pozdě na přednášku.
0: On takhle s náma žertoval, že jo? Tak abych se mu nějak revanžoval. On seděl v takové vrátnici, to byla taková dlouhá úzká nudle. Tam měl židličku, stoleček, telefon, okýnko, kde se koukal, kdo nejde. A vzadu na stěně byl otevřený telefonní automat na známky. Tak jsem od něj koupil známku, vhodil jsem ji, vytočil jsem číslo jeho telefonu, tam se ozvalo crrrr. On to zvedl.
1: Dobrý den, tady Polák, Akademie muzických umění. Co si přejete?
0: Dobrý den, tady Ministerstvo školství a kultury. Pololetní prázdniny se o týden prodlužují. Vyvěžte to.
1: Pane Hrza, volají z ministerstva, kvůli prázdninám volají. Jistě, ano, vyřídím, spolehněte se, ano, jsem tady vrátný, buďte bez obav, pochopitelně, ano. Vždy připraven,
0: Polák zavěsil, jo. Vzal tušku a papír a napsal, pololetní prázdniny se o týden prodlužujou, Polák, vyvěsil to. Tak my jsme chodili s klukama a říkali jsme si, to je výborné, kluci, o týden, pane Polák, nevíte náhodou proč?
1: Kluci, asi není uhlí.
0: Byli jsme za tátu a za mámou, kantoři pak týden učili sami sebe. Měli jsme dalšího vrátného. Ten byl na koleji, kde jsme bydleli. Ten už nebyl tak hodný jako pán Polák. Ten se jmenoval Piskáček. On měl zvláštního koníčka, on vyšíval. Plátno. Jehlaniť. On vyšíval takové ty kuchařinky. Idylická holandská krajina. V pozadí větrný mlýn. V popředí radostně zdžinovaná selka. A na tom takové ty ryze české nápisy. Třeba, že jo? Naše staré hodiny pijí 4 hodiny. Že? Každá dobrá hospodinka, to je špatný verš na to teďko nějaké, ňa, i když manžel spinká, že? Ty věci ze života, to mě... To měl i na prsou vyšitý takovou vernisáž městu udělanou. No a za náma třeba na té koleji byla na návštěvě teta. Jemu to nějak vadilo, že tam teta na návštěvě. Nějak měla si na tety spalí, no. Tak ona třeba, teta, byla o 2 roky mladší, ale byla to teta. Tady vždycky zapíchl tu jehlu, pustil takový ten rozhlas po drátě a ozvalo se. Dámská návštěva okamžitě opustí pokoj číslo 86. Piskáček. Zase jehla nětěla, jehla nětě. Teďkon teta třeba zrovna pila zrnkovou kávu. To není možný vzít ten hrneček, udělat. Tetičko, běž, má Piskáček, hrneček si umeš doma. Šup, šup, šup, šup, šup. Jak jsme to dopíjeli, podle toho bontonu, že takhle ty tři prsty, že jo, to už. Jemu se to zdalo nějaký dlouhý, že teta se s ním nějak lejdá. Tak znova. A už se ozývalo. Teta ta a ta opustí svého synovce toho a toho. Na pokoji číslo 86. Piskáček po druhé. Kdo nás jmenoval, to neměl. To nás kompromitoval. Hlavně tetu nám to bylo jedno. Co by třeba tomu řekl strejka? Tak jsme říkali, tak to ne, piskáčku, buď my, nebo ty, hop, nebo trop, do roka a do dne. Tak jsem se takhle vracel jednoho dne, v 11 hodin ze školy, dopoledne. Stoupil jsem do vrátnice a říkám, dobrý den, pane piskáček, prosím vás, nemám náhodou nějakou poštu? Čerzán, vy jste se zbláznil. Jakou pak poštu, helejte? Kdo by vám psal, hrzán? Pokračujte, vyšívám, pokračujte. Jsem řekl, děkuju, šel jsem do prvního patra, vyndal jsem z tašky lano, které jsem si půjčil v divadle, uvázal za ústřední topení a spustil z okna na chodník. A to už je mrkvička. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, neviděl jste náhodou hrzána? Mrkvička, velké štěstí. Hrzán se dostavil. Pokoj číslo 86, mrkvička. Hejte, pokračujte, já vyšívám, nemám čas. Pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už je za hejský. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, já scháním buď hrzána nebo mrkvičku. Neviděl jste je? Zajský, oba dva jsou v této budově. Jak hrzán, tak mrkvička. Hrzán 86, zajský, mrkvičku vledat sám. Já to za vás dělat nebudu, vyšívám. Pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už já potom špagátě pěkně druhu na chodník a znova do vrátnice. Dobrý den, pane piskáček, prosím vás, nemám nahoru nějakou poštu? Jsem horo, to už je mrkvička stejnou cestou. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, neviděl jste hrzána? No to. Dva, hr, dva, mr. Mr, hr, šebo, osm, daj, ne, mr, hr, tam. Hr, tam, jdi za mr, hr, daj, totiž za hr, mr, tam, jdi. Popo tam a hr, tady nemá nic takovýho, mrmr, hr. Tam, pá, mrmr, tam, hr. Děkuju, šel na to už je zahajský. Říkal, dobrý je, prosím vás, pane piskáček, neviděl jste hrzán nebo mrkvičku? Dva, hr, dva, mrmr, dva, z. Teď já jsem z toho úplně v prdele v háji. Teď já jsem se zbláznil, dejte mi trumpetu, aspoň si zatrubíme. Dva hr, dva mrmr, dva zeze, jsem výzvědnej balon. Přijakují pánové v bílejch pláštích od Vondráčku z psychiatrie. Říkali, dobrý den, pane piskáče, co pak, trumpetky se vám zachtělo. Jistě naproti vračkářství zakoupíme i s medovejma pomponkama. Pokračujte, piskáček, pokračujte. Měli ho. Vrátil se na večer. Byl takový trochu zakřiknutý. Po těch skotských střikách. Ovšem vyšíval dvakrát tak rychle. Už nikdy nic nehlásil. A my jsme vyšli ven. Řekli jsme si, bože, ta Praha je strašně krásná.
2: Přátelé, Zimmer Schlantán, jako ostatně každý kabaret, byl určen širokým vrstvám obyvatelstva. Intelektuálů bylo tehdy na přelomu století mezi vídeňskými krajany po skrovnu. A tak Zimmermann musel chtě nechtě s laťkou náročnosti u některých čísel programu hodně dolů. aby tak vyhověl požadavkům lidové zábavy. Dodejme, že tak činil s velkým sebezapřením. Na rozdíl od většiny současných bavičů, kteří tak činí s velkým nasazením, bez zábran. Tehdy, na přelomu století, byla ovšem jiná situace. Zábavní průmysl byl ještě manufakturou a zdaleka nevynášel tolik, co dnes. Proto se domnívám, že nijak nesnížíme význam a zásluhy Cimrmanova kabaretu, když vás v této exkurzi seznámíme i s takovými výstupy, které bychom dnes mohli označit za humor lascivní, podbízivý či pivní. Ostatně, proč ne? Pivo je přece náš chléb. A čí chleba jíš, toho píseň zpívej. Ale neprskej přitom drobty, dodával žertem Cimrman. A tak prosím kolegu Bartonička, aby se to snažil dodržet v následující ukázce.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Vážení a milí diváci, dovolte nám, abychom vás upřímně uvítali na natáčení naší dlouhohrající desky s názvem Neuvěřitelné situace.
4: Dobrý večer.
5: No, už jsi zdravil, Luďku, já myslím, jednou to stačí.
4: No, tak já jsem zdravil, ale nikdo mě neodpověděl. A já to nesnáším jako nevychovanost, nezlob se na mě, prostě,
5: ne, Luďku,
4: když
5: to,
4: pozdraví.
5: To není co? Zvykem, aby diváci odpovídali herci, který je pozdraví z jeviště.
4: No, já už se podívej se, ani nedivím, že nám na umělecký radě tloukli do hlavy, že máme diváka vychovávat. Já jsem si původně myslel, že je to nesmysl, a teďka vidím, že je to zapotřebí.
5: Ne, vážení diváci, prosím vás, Luděk vás ještě jednou pozdraví a vy mu odpovíte laskavě. Dobrý večer, já to ještě odpočítám, 3, 4. Jinak bychom se nehli, já ho znám. Ten, když se zasekne, tak jako mul. Tak...
4: Jako kdo?
5: Jako mul. No. Luďku, pozdrav diváky.
4: Dobrý večer.
5: 3, 4.
6: Dobrý večer.
5: No, vidíš, že to podáš. No. Jsi spokojený, ne?
4: No tak. No. Bylo to trošku jako, když se sypou brambu.
5: Ale prosím, ne, je to v pořádku. Děkujeme vám, můžeme natáčet.

0: Koukám, že si to tady nějak štelujete, koukám, že jste nějaký celý o televize, že budete asi dělat nějaký náhodný rozhovor s nějakým náhodným chodcem někde na ulici, víte?
1: No výborně, mladý muži, vy jste to poznal. Skutečně jsem z televize, mým úkolem je tady na ulici natočit náhodný rozhovor s náhodným chodcem k Mezinárodnímu dni žen. Šlo by to, můžeme to natočit s váma?
0: No, to jo. A to bych taky mohl právě taky něco vyhrát?
1: Ne, to byste nemohl, tohle není soutěž, to je jenom taková anketka, víte?
0: Škoda, že je to jenom taková tetka.
1: Ne, tetka, anketka. A... Vy byste potřeboval něco vyhrát?
0: No, já bych potřeboval, ano.
1: A co?
0: No, já bych ze všeho nejradši chtěl vyhrát, víte to, jak když se tam... Jak to máte tam, víte? Když...
1: No nevím, právě bych byl rád, že jste mi to řekl.
0: No ne, jak se tam vždycky strčí ruka a nahmátne se všecko.
1: Aha, tak to ne, tady nenahmátnete nic, víte. Ale možná ze své funkce bych vám mohl zařídit za vaši ochotu takovou maličkost nějakou.
0: No to by bylo bezvadný, kdybyste mohl utrousit alespoň maličkost z vaší laskavé funkce.
1: No, a jakou maličkost byste měl zájem?
0: Třeba nějakou úplnou maličkost, třeba knížku.
1: No to je dokonce ušlechtilé, to bych jistě zařídil, máte nějakou konkrétní knížku na mysli?
0: Mám na mysli takovou tu malou zelenou.
1: Název mě zajímá.
0: Výherní vkladník.
1: Takhle. Mladý muž, já jsem rád, že jste v dobré náladě, že hýříte vtipem.
0: No tak, kdo by nehýřil vtipem a nebyl v dobré náladě, když na něj čeká výherní vkladník plná peněz. Mohl byste mi prozradit, kolik na ní bude?
1: To bych nemohl.
0: To je škoda, tak já se nechám překvapit.
1: Podívejte se, mladý muži, vy se skutečně ve své naivitě snad domníváte, že Československá televize vám za pár vět, který jste notabene ještě ani vůbec neřekl, poskytne výherní vkladní knížku plnou peněz, že?
0: Ano.
1: Tak dost, mladý. To není čas na legrace, já mám si úkoly z redakce a vy nějakej náhodnej chodec ulice mi je nebudete narušovat. Stůjte pěkně uvolněně a odpovídejte na moje otázky. Kamera, berte si ho, jedem. Dobrý den, mladý muži, jistě víte, že se nám blíží pěkný a populární svátek.
0: Který?
1: No na to se snad ptám já vás, ne?
0: Aha, bude Josefa. 19. března, to mi přesně pač Karel, máte den narození.
1: No dobře, Josef, to je také jistě hezký a populární svátek, ale předtím...
0: Předtím je Edy, to má narozeniny zase Josef.
1: Tak znova. A nyní muži, zapomeňte laskavě na všechny Karly, Edy, Franty a Josefy a vzpomeňte si naopak taky laskavě, než bude pozdě, jaký svátek oslavují všichni muži počátkem března s takovou radostí a úctou.
0: Já se bojím.
1: Kdybyste se bál, nemáte se čeho bát, já jsem vlídný člověk. S některými náhodnými chodci, s kterými jsem v minulosti dělal náhodné rozhovory, si dodnes dopisuji. Vy si snad nechcete dopisovat?
0: Ne, s vámi rozhodně ne.
1: No tak pěkně odpovídat. Jaký svátek oslaví všichni muži počátkem března?
0: Měsíc knihy.
1: Já ti dám knihy, ty si čáku. Kdo nám přináší v životě tolik radosti, péče a lásky?
0: Knihy.
1: Zapomeň na knihy, ti říkám. A přemýšlej trochu, ke komu se my, muži, v životě utíkáme, když je nám nejhůř?
0: Ke kořalce.
1: A teď přemýšlej dál. Kdy pijeme kořalku počátkem března?
0: Když je nám nejhůř.
1: Právně, a kdy je ti počátkem března nejhůř?
0: Já nevím.
1: Tak já ti to povím. 8. března je ti nejhůř. Protože se nalokáš kořalky jako ten vepř a zneuctí ženám jejich důstojný svátek, je to tak?
0: Ano.
1: Máš veliký štěstí, že jsi se přiznal. Co by si tedy ženám přál k jejich svátku?
0: Abych se polepčil. Abych nebyl ani když mě budou nutit.
1: Nevymlouvaj se na ženy, jak tě tak pozoruju, ty se asi dlouho nutit nenecháš, víš?
0: Nenechám, hned by si dal panáčka.
1: No, děláš dobře, moc dobře, že jsi upřímnej. Tak co si myslíš, že je nejlepším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku?
0: Knihy, ne.
1: Právě knihy, ne. Já jsem ti řekl něco o těch knihách.
0: Ano.
1: No tak?
0: O těch knihách...
1: Jsem ti to řekl, knihy ne. Tak co je nejlepším dárkem?
0: Já už bych chtěl jít domů.
1: Tam nepůjdeš, ta chvíle tě nezabije. Dokud se nepřiznáš, jaký dárek je nejvhodnějším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku, tak tě domů nepustím.
0: No, jsou to všelijaký ty.
1: Konkrétně?
0: Ty všelijaký různý, jo. Třeba...
1: Neukazuj a mluv!
0: Závěsy.
1: Jaký závěsy?
0: Ušní, krční, nosní, ne.
1: Ale sebe bych se pomalu dostal na nervový. To je všechno hezký, že myslíš, že nám kupoval tyhle ty blbosti. Ale ženy od nás mužů potřebují něco jiného.
0: Peníze.
1: Peníze, to si dneska ženy dokáží vydělat sami. Ženy potřebují od nás mužů něco slyšet.
0: Hudbu, hezkou hudbu, Bobek, lásko, mě ubývá sil.
1: No, ale to se moc nechlub ženám, že v tvým věku už ti ubývá sil. Ženy potřebují něco jiného slyšet.
0: Já mám nápad.
1: No, konečně, tak to řekni.
0: Vy mě musíte pustit domů. Já nejsem žádný náhodný chorec. Já jsem viděl, jak si to tady štelujete, jak jsem koukal z okna. Myslel jsem, že bych sem vlez a vyhrál všecko. A to jsem si ale blbec dal.
1: Ano, to jsi si blbče, totiž to jsi si chlapče dal. Neměl jsi sem chodit. Pekni si, já ti řeknu, co od nás ženy chtějí 8. března slyšet. Opakuj po mně. Milé ženy, my vám slibujeme, že si vás budeme vážit. Že vám budeme pomáhat, že vás budeme milovat. Protože jste naše největší. Co? Štěstí! Opakuj to!
0: Já to tak neumím, řekněte to vy.
1: Ty to musí říct, já jsem z televize a nejsem náhodný chodec, mě by to nevěřili.
0: A já to nemůžu říct.
1: Jak to?
0: Protože ženy nejsou moje největší štěstí, moje největší štěstí jsou knihy.
1: To není. Můžu se zabít knihomola. Bude, já tě budu mučit. Já s tebou natočím rozhovor v měsíci knihy. Kamera, berte si ho. Dobrý den, mladý muži, když tady tak náhodou klečíte na ulici, můžu se vás zeptat, co se vám vybaví, když řeknu březen?
0: Mají svátek ženy.
1: Počkej, vstaň, pamatuj se. Kde vaším největším přítelem?
0: Ženy.
1: Knihy.
0: Ženy.
1: Knihy.
0: Ženy, vy jste mě knihy definitivně vytlouzali. Já už nebudu číst, budu milovat ženy, bude pronásovat na ulicích, v úřadech, na půdách, v parcích ženy, kde jste?
1: Chyťte ho, je to maniak, na to přijde
0: Dobrý den, prosím vás, jsem tady dobře v redakci časopisu Svět lidí a zvířat?
1: No, dobrý den, ano, jste tady dobře.
0: Já jsem Plecitý, a vy?
1: Já jsem Kuna, redaktor Kuna.
0: Co to?
1: Kuna.
0: Jo, tak no, no, to se nedá nic dělat. A vy v redakci zastupujete zvířata nebo lidi?
1: Jak myslíte?
0: No, jestli jste člověk nebo jste zvíře,
1: dokud. Víte, pane Plecitý, to snad vidíte na první pohled, že jsem člověk.
0: No, tak ono právě na první pohled a potom to jméno taky víte, no.
1: No tak laskavě se smyslte s tím, že jsem člověk a řekněte mi, proč jste přišel.
0: No podívejte se, já jsem se přišel stěžovat.
1: Teď koukám, pane Plecitý, vy jste nějak podivně oblečen.
0: No jo, byl jsem na úřadě a tak jsem si pro ten účel poprvé v životě nechal ušít nové sako.
1: Pomohlo to při jednání?
0: Jednali se mnou ještě hůř než se zvířetem.
1: Teď koukám, vy to sako nemáte nějak došitý.
0: Nemám, že ne?
1: Ne, rozhodně ne.
0: No mně to bylo hned divný, že to měli tak brzo.
1: Jak brzo?
0: No než jsem stačil podepsat objednávku, jak to měli hotový.
1: Ale ono to sako není hotový, když máte samý špendlík ještě.
0: Jo, no jo, no pro... Aha, no tak proto on ten úředník ta zařval, když mě plásnul po rameni. Já si právě říkám, od čeho on má tak krvavou tlapu. Ještě jsem se bál, ani mě neumazal moje nový sako.
1: Říkejte, proč vás ten úředník poplácává?
0: No to nevím, asi hledal obálku.
1: Myslíte?
0: Určitě, když ještě špitnul kolegovi, když se chytnul za pazouru. Na tohle opatrně, ten jí má přišpendlenou.
1: Ale když jste tam tedy obálku nesl, proč jste ji nevydal dobrovolně?
0: Nešlo to, to bych se popíchal o kapsu. Snažil jsem se jim vysvětlit, že jim obálku zatím nedá.
1: A co oni?
0: No, moc jsem si tím nepolepšil.
1: Jak to?
0: No, rozpustil jsem si úředníky definitivně, my ti ukážeme, dělá si s úředníků legraci. O čeho myslí, že jsme tady, řvali na mě.
1: Dal jste jim na tyto výzvy obálku?
0: No nešlo to. Rval jsem jí z kapsy a stříšel se špendlík. A už mě taky tekla z prstu červená.
1: No to je neuvěřitelné.
0: No jo.
1: A co jste dělal dál?
0: Co byste dělal vy asi tak?
1: Já nevím, abych se z toho asi...
0: No víte to, já taky skoro brát. Ještě jsem si na to vzpomněl.
1: Na co?
0: No na dětství.
1: Co to má s tím společného, no, vaše dětství?
0: Protože... Že jste vy netuál.
1: No če?
0: No vidíte, no tak já naštěstí taky, já právě jsem jim navrh přátelství.
1: Jaká to?
0: Rozumíte, abychom smísili krev, já.
1: Aha, takhle, no, ale to je velice chytrý.
0: To jsem si původně myslel taky. Rozumilo je to ještě víc, my ti ukážeme, dělá si z úředníku legraci. Popadli mě a zavřeli mě do skříně.
1: Počkejte, to není možné tak bez vysvětlení.
0: S vysvětlením, řvali na mě ruka, veď nám nepodáš bobálku, ať tě domů nepustíme.
1: Že vyzvídám, jak vám bylo ve skříni.
0: Smutno. Snažil jsem se zavolat manželku, zvednul jsem sluchátko, když se dlouho nevozíval, jsem zjistil, že je to ramínko. Jsem radši zavěsil.
1: Co úředníci?
0: Řádil jak zběsilý, pozoroval jsem jejich zlověsné stíny dírou od suchu.
1: Člověče, proč jste nepozoroval přímo jejich postavy?
0: Díra byla u země. Když jsem chtěl vidět alespoň něco, musel jsem sát na hlavě.
2: Viděl jste tedy jen jejich stín?
0: Ano, ano, jen stíny těch zběsilců. Ale, pane redaktor, vaše stěné?
1: Kuna. Stále kuna.
0: Ale, pane redaktore, kuno, slyšel jsem také strašlivé rány a výkřiky o války sem.
2: To je neuvěřitelný, kam až to na těch úřadech došlo.
0: Že jo?
2: No určitě.
0: Jednu chvíli jsem zahledal celý svazek bankovek, který upadl na zem. A myšní úředník se po něm lašně vrhl. Viděl jsem při zemi jeho zisku chtivou tvář. Jiný úředník se nesíděl převzít obálku i od ubohého starého nebo jeho starce.
2: To možný.
0: Ubohý staří, přestože již odevzdal obálku, se ještě bojácně zeptal, co je dlužen.
2: To je šílený.
0: Drzý úředník obálku ještě převážil, asi se mu zdála příliš lehká, až se nestyděl říct si ještě o 40 haléřů. Stařík hledal chudák po kapsách. Hledej, hledej, zajeď prstem do rohu. Jistě drobné najdeš, pozbuzoval ho úřada.
2: To, pane Plečitý, to je neslýchané. To jste všechno viděl?
0: Ano, to jste viděl.
2: To můžete dosvědčit?
0: Jo.
2: Já vám děkuji, že jste přišel. Prosím. Právě do naší redakce. No. My s vaší pomocí odhalíme nechutnou úplatkářskou aféru. Rychle, dejte to sem.
0: Vy chcete taky prachy?
2: Ale nechci. Adresu mi dejte.
0: Mojí domů.
2: Ne vaší, toho úřadu prokletýho.
0: Toho úřadu, no. Aha. No. Praha 5, Preslova 12.
2: Praha 5, Preslova 12. Tam je pošta. Pane Plečitý, tam pracuje moje žena.
0: No, oni tam dávají ženský většinou.
2: Vy jste byl na poště, tak na co si stěžujete? To je jasné, že na poště berou obálky.
0: Já si nestěžuju, že berou obálky, já se stěžuju, že mě zavřeli do skříně.
2: No, protože jste popíkal špendlíkem a nechtěl jste jim vydat obálku.
0: Ale popopopo.
2: Co popopo?
0: O popíkání nešlo, o ten dopis jim asi šlo.
2: Proč?
0: No jistě, ten dopis je moc důležitý, povídal mi syn táto, zaříď, ať ten dopis odešlo a já ti zajišťuji, že budeme boháči.
2: A co to je za zvláštní dopis?
0: Můžete si ho přečíst, je stejně roztržený špendlíkem,
2: prosím. Přečtěte mi.
0: Ne, pak já už jsem to čera, dostal jsem hrozný strach.
2: Prosím vás, co tam může být tak strašidelného? Řetěz. Rozešli tento dopis 6 přátelů. Do 2 měsíců obdržíš obrovskou sumu peněz. Porušíš-li však tento řetěz, stihne tebe i tvoji rodinu neštěstí. Frank Gebauer z Hamburku s rozesláním dopisu otálem a uklouzl tak nešťastně, že už nevstal a je trvale upoután k hamburskému chodníku. Milionář ze San Paula San Pedro Jose se dopisu dokonce idiotsky vysmíval.
0: Idiot, jede.
2: Pomátl se na duchu a ve vlastní továrně rozbíjel stroje. Josef Novák z Prahy 7 s ironickým úsměvem dopis roztrhal a snědl. Zažádal o příslib a nedostal ho.
3: To nechci, to je naše, vemte si to!

0: Jak jistě sami dobře víte, téma dnešní ohlášené přednášky zní Láska a sex se zaměřením k mladým lidem. Bohužel nemohu najít lektora pro toto malé zdržení. Zdá se dokonce, že dnešní přednášející doktor Rudolf Křivák, CSC, z Ústavu pro předčasně vyvinuté, se nám prostě ještě jaksi nedostavil. Omluvte mě na okamžik, půjdu ohledat. Děkuji za pochopení.
1: Dobrý večer.
0: A tady jste, dobrý večer.
1: Já jsem Křivák.
0: Doktor Křivák.
1: Ne, jenom Křivák, víte, já si na tituly nepotrpím. Celý život jsem byl Křivák a Křivákem zůstanu až do smrti, to vám slibuju. Já jsem charakter.
0: No dobře. Téma dnešní besedy je vám doufám známo.
1: Ano.
0: My bychom se tak nějak v té naší besedě chtěli zaměřit, kdybyste dovolil především na mladé.
1: No podívejte se, přátelé, asi takhle. Já jsem s tím počítal.
0: To je dobře.
1: Pokud mladým jaksi hned na začátku neukážeme cestu, tak nám to budou dělat živelně, neorganizovaně a na místě, kde se nám to nejméně hodí.
0: No já jsem rád, že jste šel rovnou k problému a domníváte se, že poučit o těchto choulostivých věcech lze chlapce a dívky pohromadě?
1: Samozřejmě, pochopitelně. Podívejte se, my jsme samozřejmě pro tradiční smíšené skupiny chlapců a dívek, že? Kteří přijdou, vyrazí do polí a vědí, co tam mají dělat. Naopak, kdyby se jednalo pouze o skupiny chlapců nebo pouze o skupiny dívek, přátelé, nezlobte se na mě, že? Ale já bych to viděl něco nezdravého. Pojďte se, my jsme mládí vyráželi do polí také pohromadě a vám to řeknu otevřeně, že my jsme se na to těšili. No ne, sakra, chlapci. Co? Nic, víte,
0: no. No ne, to potvrzuji, to my jsme se na to také těšili. Teď tedy hovořím tak nějak za náš obvod, ale... Přece jenom nehrozí mladým nějaké nebezpečí.
1: To víte, že hrozí. Zvláště dívky by si měly uvědomit, že často drží v rukou nářadí a nástroje, které původně byly určeny výhradně mužům.
0: Co to chce?
1: Víte, ono to chce jít do toho s elánem a s chutí a výsledky se dostaví. Také chlapci se nemají přepínat. Někteří se chtějí před děvčaty předvádět a přeceňují nám své síly. Víte, ono v polích je to jaksi následovně. Lépe pomalu, ale vytrvale.
0: No a v kolika letech by s tímhle vlastně mladí měli začít?
1: No podívejte se, čím dřív, tím líp. Pokud si nám mladý člověk, přátelé, zvykne pohybovat se na zdravém vzduchu, tak se mu tato činnost zalíbí natolik, že se k ní potom bude vracet již sám a jak my říkáme, bez vyznání.
0: Jak říkáme?
1: Vlastně bez vyzvání.
0: Na co když přijde dítě?
1: No to je zajímavý dotaz. Přátelé, pokud přijde dítě, tak nastává ta zvaná jiná situace.
0: Jaká?
1: Žena matka je na čas nucena se s pracovním kolektivem rozloučit. Zde vidíme ten moment té odluky. A věnovat se povinnosti matky. Ovšem, jakmile žena matka jaksi již cítí, že již jaksi harant...
0: Což je vlastně?
1: Který děťátko povyrostlo, má se samozřejmě opět vrátit do kolektivu, který s radostí uvítá a v rychlosti ukáže, co je nového.
0: No a co láska, doktore Křivák?
1: Jaká láska, člověče, to by toho mladí lidé mnoho neudělali, že?
2: No, nezlobte se na mě, doktore, já vás tady poslouchám pozorně, ale já si na okamžik musím vzít slovo.
1: No prosím.
2: Víte, mě je sympatické, že o těchto věcech hovoříte tak nějak nově, bez předsudku. A na druhé straně mě zaráží, že preferujete sex. I když prosím, jak vy sám říkáte, sex na zdravém vzduchu. Jistě je to lepší, než kdyby se nám mládež scházela někde po půdách nebo po sklepení. Ovšem vy úplně opomíjte citovou stránku mladých. Prosím, my jsme za mlada vyráželi také do polí, do lesů, do přírody, ale recitovali jsme tam rovněž verše, nejenom mysleli na ten váš sex, sex, sex.
1: Už jste skončil?
2: Ano, já jsem skončil.
1: Co to má znamenat tohle?
2: Já myslím, že víte dobře sám, co to má znamenat.
1: No já myslím taky, že to vím.
2: Tak to jsem rád.
1: Já taky vím, vám řeknu, jak tomuhle tomu se říká.
2: No prosím.
1: Cizím slovem.
2: No můžeme si to tady připomenout.
1: No až to, co vy jste teď tady předvedl.
2: Ano.
1: To je normální Bajkal.
2: Já nechápu.
1: To je vlastně Bajkal. Cizí sen... Kojot.
2: Já vám nerozumím.
1: Taky ne, že jo? Totiž... Bojkot!
2: Prosím vás, to není bojkot. To je kritika vaší přednášky.
1: Já nepotřebuji kritiku, víte?
2: No, tomu bych věřil, ale vaše slova ji potřebuji, víte?
1: A dovolte laskavě, já se hovořím o tom, jak se mají mladí lidé chovat na brigádách, vy to tady nebudete zlehčovat.
2: Ale prosím, doktore, nechte to, já nevím, proč byste besedou o sexu začínal tak ze široka brigádami, když prosím, jestli tam vás nedozor může k lečemu zdojit.
1: Jaká beseda o sexu, já se hovořím o práci v zemědělství.
2: Jak to? Pro?
1: Co?
2: Vy nejste doktor Rudolf Křivák CSC z ústavu.
1: No to víte, že jsem Křivák z ústavu. No,
2: tak prosím, tak se tam vraťte, ať za váma zavřou hlavně.
1: No, já nejsem Rudolf, já jsem Jiří, já jsem agronom.
2: Agronom, tohle jo. Nechápu.
1: No já už to chápu, vy si mě asi pletete s tím, s mým bratrem z Plzně. To je Křivák sexuolog. Jenže to je černá ovce rodiny, víte?
2: No jo, ale váš bratr ovce tady dneska měla besedovat o sexu.
1: To je hezký. Ty jsem zvete hezký lidi, tomu se v životě nechtělo makat, tak se vrhnul na sex.
2: Pane doktore, mně už je to jasné, pojďte se podívat sám. Dneska je beseda o sexu, oni si vás, bratry Křiváky, spletli a pozvali vás opačně. Příští týden je až beseda o zemědělství. To je opačně, všechno opačně.
1: To je teda pěkná křivárna. Tak já jsem táhnu lopatu až Solomouce a vy tady suverénně na mě vyrukujete se sexem, jo?
2: A prosím vás, když už to takhle dopadlo, nemohli byste o sexu pohovořit vy? Jistě jste doma od bratra leco zaslechl.
1: No to víte, že bych mohl o sexu pohovořit.
2: No tak prosím.
1: Co je na to? Brácha z toho dělá vědu, ale já ne.
2: A vy tyhle ty věci řešíte jak, prosím?
1: Normálně, počkám si na Čápa, mám to vyřešený.
2: Pardon, na koho si počkáte?
1: No na Páča. Na Čápa.
2: Na Čápa, no. Člověče, na jakýho Čápa?
1: No na toho, co mě nosí děti, ne?
2: Člověče, dobrá, vám Čáp nosí.
1: No, jistě. Určitě, jako každému občanovi, že?
2: Kam vám je nosí?
1: Sousedovi na půdu. Manželka ho tam chodí vyhlížet, protože já na to nemám čas.
2: Koho chodí manželka k sousedovi vyhlížet?
1: Čápa.
2: Čápa, no jistě. No. Velice zajímavý pták, že? Má dlouhý, silný zobák. No. Nezlobte se, doktore, já přece jen s tou besedou sexu počkám na vašeho bratra. Já vám to s tím Čápem nevěřím.
1: Vy si myslíte, že toho bratrovi víc, až jemete prstíčkem hrabat, vy? Chytraj.
2: Halo, Olomouc, zapomněl jste si tady lopatu.
1: Nezapomněl, chlapče, referente, vemte si pořádně do ruky a naučte se s ní dělat. On se vám ten sex vykouří z hlavy. Ještě rád budete věřit na Čápa, nasledanou.

0: Dobrý den, vy jste Jirka Brejcha?
1: No prosím, já jsem doktor Jiří Brejcha, co si
0: přijde? A vy jste doktor, ne, tak to ne, já potřeboval právníka.
1: No prosím, já jsem právník, já jsem doktor právník.
0: A vy nejste přesýpky.
1: V žádném případě.
0: No to víte, já slyším doktor, já hned myslím na nejhorší. Zdravíčko máme jedno, my to musíme začukat.
1: No prosím, nebudeme to přehánět. Kdo vás sem poslal?
0: No já jsem k vám odporučený.
1: No od koho?
0: Od Jardy, taky Brejcha, Krejčí od nás bará.
1: A Krejčí no. Brejcha, no to je bohužel můj bratranec. No.
0: Bratranec?
1: Bratranec.
0: No že proč jste se 30 let neviděli?
1: No, a pořád se mi to zdá málo.
0: To se dělá jedna krev a jedno tělo, takhle se nám otahovat.
1: No podívejte se, já se domnívám, no. Že jste sem rozhodně nepřišel rovnat naše příbuzenské vztahy.
0: No to se nepřišel, já jsem si přišel bourat svoje.
1: Jak tomu mám rozumět?
0: No pojď se, Jirko, asi tak.
1: No dovolte. Natolik se neznám, abychom přešli hned do tykání a nějak důvěrného tónu,
0: že? Ale Brejcho, čoveče, dětství jste si hráli s váčkem a dneska bys nám přihazoval výhybky jinám. Vy to není hezky, kuci pitomí, blátivý, čoveče.
1: Já opravdu no. Nechápu, o co vám jde, pane.
0: Vy se zase chvíte.
1: Ale ne, já vám tak mě naznačuji, že jste doposud vůbec neuznal za vhodné se mi například představit.
0: Vy nemusíte naznačovat, to snad vy taky předpokládám, že mě znáte z televize, ne?
1: Televize, vy jste tu co
0: no ještě, zpívá celá rodina.
1: Ale tam zpívá kdo?
0: Rodina líbezných, já jsme tam byli, malá Věra, děda přijela
1: až dlouho. Nemusíte vypočítávat.
0: No, a teďka jsme zpívali. O hřabičku za radnicky, o ružičko voňavá.
1: Pane líbezný, nechte toho!
0: Vy jste byl v porotě?
1: Proč?
0: Pač oni taky říkali, abych toho nechal.
1: Se nedivím.
0: Ale stejně jsem byl nejlepší, teda z naší rodiny, víte? Sice jsme neuspěli.
1: Pane líbezný.
0: Počkej, fakulto, čoveče. Pravda je, že jsme dostali akurát dárkovej koš, ale znáš to. To podává 10 lidí, než to k nám došlo, za nás byly jenom burský hoříšky.
1: Pane líbezný.
0: Počkej, paragrafe. Ale to je tím, že jsem nikoho nepodmás. Jenže já si říkám, chlapče, co umíš, to umíš. Jo? Jenom mám za to hrdle a to mě z hrdla nikdo nevyrve. Jenže ty se neboj, chlapče, ty o svý nepřijdeš. Tady máš fakulta a užij si to ve zdraví, no.
2: Tak tohle jste, pane líbezný, přehnal. Vy jste se mě pokusil podplatit přímo zde na právnické půdě. To by vás mohlo mrzet. Vemte si svých 10 korun zpět.
0: Ty to nechceš.
2: V žádném případě.
0: Nechceš, nedostaneš. A kamaráde, kdyby jsi mě náhodou něco žaloval, tak jsem si to chtěl u tebe jenom rozměnit. To víš, chlapče, na mě jsou paragrafy krátké. Já mám školu života.
2: Já vás naposledy žádám, abyste opustil moji kancelář, nebo mi neprodleně sdělil účel své návštěvy.
0: Kdo účel?
2: Zatím tady hučíte jenom vy. Já chci znát účel vaší návštěvy.
0: Písemně?
2: Proč písemně? Snad jsme oba zde.
0: My jsme oba zde,
2: chle? Jistě.
0: Zde.
2: Zde.
0: Zde.
2: Zde.
0: No, to jsme. A, já jsem, aha. No, tak já jsem neprodleně tady hučel.
2: Ano.
0: Proto?
2: No proč?
0: Pro sebičí, hoď. Protože jsem tady kvůli tomu od začátku, že by se potřeboval okamžitě nechat dát rozvést.
2: Rozvést?
0: Jo.
2: Tak. Už teď jsem na straně vaší ženy, pane Líbez.
0: To je ale zajímavý.
2: Proč?
0: Až já žádnou ženu nemám.
2: Nemluvte stále větší nesmysly, člověče. Přeci musíte být ženat, když se chcete dát rozvést.
0: No jo, já musím se oženit, všechno musí po pořadě, ne? Ty taky se tamhle nejdřív maturoval a pak si se teprve promočil.
2: No dovolte! Chtěl jste snad říci, že jsem měl důstojnou promoci?
0: Jsem chtěl říci, že jsi měl důstojnickou promoci, ale nepovedlo se mi to fakulto.
2: No tak prosím, tak dál.
0: No.
2: Tak vy se chcete oženit a potom se chcete dát rozvést. A já se ptám proč.
0: Protože je to moderní.
2: Co je moderní?
0: Všecko. A já jsem moderní člověk a já si nebudu ani mrtu. A navíc já jsem nesmírně inteligentní.
2: No to jsem rád, že to říkáte, to by jeden nepoznal, no. Pane Jiménez.
0: No, já již to poznám já. Máš, já to všude musím vykládat, máš, nikdo jiný to za mě neudělá. A já jsem v inteligenci v noci, až odkopávám z toho.
2: No, to nebude asi inteligenci, no. Pane Plecitý.
0: A právě jak jsem taky čet, kvůli tomu.
1: Ano, vy čtete taky.
0: Kvůli inteligenci jsem čet a tam jsem se dočet taky, v různých taky.
1: No co jste se dočet?
0: Jednou jsem taky čet a tam náhodou bylo napsaný, že ten vztah mezi těma, jak jsou ty dva
1: lidi. No, manželé, no.
0: No, tyhle si dva, takže ten vztah mezi nima musí být, tam bylo vysloveně napsáno, musí být tahací.
1: Cože, proč je tahací vztah? Je to za nesmysl.
0: Je totiž tahací, foukací.
1: Cože?
0: Harmonický!
1: Jistě. Jistě měl no, jistě.
0: A na harmoniku ona vůbec neumí. Teďka navíc, já jsem hudebně vzdělán.
1: No to jsme slyšeli, prosím.
0: No,
1: to už bych
0: to mám, zpívá celá
1: rodina. To není pan...
0: O, zemíčko,
1: pane Líbec!
0: O, růžičko, ona má! A ona?
1: A ona co?
0: Ona taky zpívá, už to není ono.
1: Proč?
0: Až ona mutuje.
1: Co ona mutuje?
0: Ona mutuje, no.
1: Jak je to možný?
0: No to já nevím, asi je mladá ještě, až teprve loni v lednu jí bylo 650.
1: Ale to je jedno, kolik jí bylo, ženy přece nemutují.

0: narozeniny, jo? Tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let. No, a pořád se mi tam vejdou a nebude to moc velký.
1: No jistě, samozřejmě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
0: Proč?
1: Budete mít hosty, hostu bude nevolno.
0: Z čeho? Z toho dortu?
1: Ne, z toho horka, z těch svíček.
0: No teda. Jak?
1: Pro jistotu,
0: víte? Víte, že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznamoval.
1: No, ale právě kdy. No.
0: Co kdy?
1: No, kdy a kde
0: ale
1: jsme se seznámili.
0: Ale to je právě to, co já nevím.
1: Poslyšte, jestli my se neznáme od jak živa.
0: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád v duchu třeba ten stolek v té cukrárně, že? Nebo tu lavičku. Jo?
1: Nebo tu kubku jetele, ano,
0: no,
1: jistě.
0: No.
1: A teď je to jedno, prosím
0: ale
1: vás, jednou se známe.
0: Mě to mrzí.
1: Jednou se známe a hotovo.
0: Mě ta vzpomínka chybí. Poslyšte, jak byste se se mnou seznámil, jo? Kdybyste mě neznal?
1: Těžko, víte, já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
0: Dejte, pojďte si to zkusit, jo?
1: Jak zkusit?
0: No já to vidím takhle, jako já, že já se tady budu jako procházet, jo? A vy mě najednou uvidíte.
1: No
0: nebo
1: jo,
0: vy mě
1: jo.
0: Uvidíte, no to je oslovíte mě, jo? Jo, tak no jo, já už se jako procházím, jo?
1: A není to blbý?
0: Ale blbý. Já už se jako procházím.
1: Halo, pane. Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Promiňte, že vás oslovuju,
0: ano.
1: Paní, ale já vás neznám vůbec a... Právě jste. Vás oslovuji, ačkoliv vás neznám, ale vy mě taky neznáte.
0: Já vás taky neznám.
1: My se prostě neznáme.
0: Ne, my se neznáme.
1: Já vás tady oslovuju. Já no. bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, kde je tady nejbližší veterinářství.
0: To bohužel nevím, ale je někdo vám stůně.
1: Švagr.
0: Já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
1: No.
0: No,
1: no jo. Tak... No on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
0: Jste pravděpodobně štverák, víte?
1: Ne, já jsem... Vlastně to byla záminka,
0: ano,
1: madam, abych se s váma mohl seznámit, rozumíte? Takže všem... už se známe.
0: Ale já jsem přislychla vaše jméno.
1: Nahluchlá trošku. Ne, já jsem ho neřekl.
0: Vy jste ho neřekl.
1: Pardon, já jsem ho neřekl.
0: Ano, prosím.
1: Já se jmenuji Dvořák.
0: Ano, Bohdalová.
1: Co mám dělat? No tak, jo. Dvořák, Bohdalová. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
0: No jistě.
1: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás od někud znám, poslouchejte, paní.
0: Třeba mě znáte z biografu.
1: To je možný, z jistě. Biografu, do kterého chodíte?
0: Myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
1: Z filmu, tak já vás znám z filmu,
0: ano.
1: Jenže nevím z kterýho teďko.
0: No to je jedno.
1: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
0: Jo, to já často, jo? Hlasově často.
1: Často, ano, já jako ano. Když vás slyším, já... denně mám pocit.
0: No jistě.
1: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
0: Ukončete výstup a nástup,
1: ne,
0: dveře.
1: Tak,
0: no
1: tam
0: prosím
1: ne,
0: vás,
1: ne,
0: ale opravdu to.
1: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete? Já si to napíšu a zeptám se někoho,
0: se
1: víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
0: Vy jste Novák, víte, nebo Hora.
1: Dvořák.
0: Dvořák.
1: Já vám dám navštívení.
0: Ano, prosím. Když budete tak vlastně. Děkuji. Judr Kamil Berka.
1: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Víte? Já mám totiž... Abyste rozuměla, no. Já mám totiž skotský předky, víte?
0: Jo.
1: Moje babička byla rozená black and whiteová.
0: Black and whiteová, jo? Tak dost. Dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky,
1: no
0: že? Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko. S váma se opravdu nedá dělat nic jiného, než uvést další číslo.
1: No, tak ho uvedem.
0: No prosím.
1: Děkuji. Jo, tak.

0: anglické diskotékové zpěvačky Duo Lips.
1: Recese.
2: Ano.
1: Já myslím, že každý ví, co recese je. No prostě tak.
3: Ale hlavně řekneme, proč máme takového koníčka.
1: No protože, když si s někou uděláme recesi, tak
3: ten člověk si uvědomí buď, že je chytrej, anebo naopak úplně
1: méně chytrej. No. A to se právě stalo, když jsme jednou, navštívil jsem jednou moji kamarádku.
3: Aha, myslíš Jaruš?
1: Jaruš, no.
3: No ale měl by si asi říct. Kde to ta Jaruš je.
1: No Jaruš je, já myslím, že každý divák, který sleduje třeba pořád, možná přijde kouzelník, ví, že Jaruš je moje partnerka, hraje moji ženu právě v Kouzelníkovi. A hodně lidí se ptalo, opravdu už hodně lidí, kdo to ta Jaruš je, jako co, jestli to opravdu je moje žena, tak jsem popravdě řekl, že není. A jedna paní dokonce řekla, zaplať pánbu, ale ne, já to musím osvětlit, to je moje velice dobrá, letitá kamarádka, my se známe přes 20 let, se známe, my jsme spolu ochotnicky hrávali divadlo.
3: Ano, to je pravda, já u toho tam nebyl, ale...
1: No, a je to paní, která má opravdu veliký smysl pro humor a pro recesi, což právě, myslím, je důkaz to, že v tom pořadu vůbec vystupuje. A já vám teďka řeknu takovou jednu příhodu, co jsme tam jednou vyvedli u ní v bytě.
3: Počkej, no. Myslíš, že se to hodí?
1: No, jsme tu mezi sebou.
3: Tak jo.
1: Tak. Já jsem k ním jednou přišel na návštěvu, ona Jarka výborně vaří, byl červenec, parné léto, bydlí na Palmovce v Libni. A tak povečeříme, taková pohodička a najednou zazvoní telefon. A telefonoval jeden náš kamarád. No Jarka říká, no tak celkem u nás nic novýho, je tu Jirka Lábus. Jestli chceš, tak se stav, on nedojde, že bys to po něm doluxoval. A on říkal, tak dobře, já jsem mu taxíčka a přijedu. Tak jsme položili telefon. A já říkám, člověče, to bych chtěl nějakou recesi na něj vymyslet. On v tom bytě byl hodněkrát, že ty Hanušovi velice dobře znal ten kamarád. No tak nás napadla taková věc, že jsme s Jarkou šli na ulici a uprosili jsme dva cizí lidi. Jo, ale fór byl v tom, že uprosím, jestli by na chviličku ty lidi jako nehráli ty Hanušovi, až on přijde do toho bytu a my potom byli skovaní v koupelně a poslouchali jeho reakci. Jo. No Jarka říkala, to je báječný, tak jdeme, tak jsme šli, že jo, teďka tam dlouho nikdo nešel, tam taková ulička na Palmovce, že jo, pátek, lidi na víkende, že jo, krásný den, večer. A najednou proti nám jdou dvě ženy. Tak já říkám, Jarko, já to zkusím. Tak jsem přistoupil k jedný, říkám, prosím vás, mám takovou prosbičku na vás. Što? To byly dvě sovětské turistky. Já říkám, děvušky, v éter do mě živět můj padruk. 10 minutoček. Nevazmožno, mi na Prahu, kluky, mi inturiz, nevazmožno, už utíkali. Já říkám, děngy vám dám, děngy.
3: No jo, no, ty jsi jim nabízel český prachy.
1: No, no tak samozřejmě utekli, že jo, to se nedivím, že jo. Pak takový dva opilci šli místní, tak říkám, tak to by jako nebylo zrovna dvakrát dobrý. A najednou proti nám se blíží manželé cikánské národnosti. Já říkám, Jarko, to by bylo terno. No než jsem něco stačil říct, on k nám přistoupil a povídá, nemáte zapalky? A Jarka říká, a máte smysl pro humor? No co budu říkat, za chviličku byli v bytě a tak jsme jim dali instrukce. Vy se jmenujete Jaroslava Hanušová, vy jste Jaroslav Hanuš, je to jako váš byt, dělejte si tady, co chcete. Přijde člověk, jmenuje se Honza, teď mu dejte, co bude chtít, je tam v ledici pivo, víno, chlebíčky, všechno, obslužte ho jako doma, opravdu jako doma. Zeptejte se, co dělá jeho kamarád Honza Dvořák, jestli ještě pořád píše do scény, to je kritik divadelní, že? A za chviličku zvonek. Tak jsme se skovali do koupelně a teďka to začalo. Ona otevřela dveře a povídá, Honza, pojď dalej, takovou dobu čekáme, kde si pojď dalej. Tam strnul těch dveří, se ještě podíval na jmenovku, prosich a říká, no Hanušovi, no to je divný, no tak to asi nějaká jejich kamarádka, že jo, asi se dívají vedle v pokoji na televizi, tak se přezul, že teďka vešel do pokoje a tam se na posteli válel tmavej černý chlap. A holil cigáro, říká, Honza, sadni. Teď on strnul, říká, no to snad není možný, tohle, to přece nemůžu být, jejich s námi. Tak se jako posadil a říkal, no kde jsou Hanušovi? No my jsme Hanušovi, to víš, časy se mění. No a ten reakce, že? Teď se mírně opotil. Povídá, čo budeš pít, dáš si pivo, víno? No pivo bych si dal. Jarka, prněs pivo, chlebíky doněs z ledničky těž, chlebíky. Ty tak přinesla, že? Tak, na zdraví. A kamarád Honza říkal, na zdraví, jako Jardo. Říkal, no čo zdůrazněš, Jardo, jsem Jarda, tak o čo jde? Se napili a bylo dlouhý tíživý ticho. To byly nejhezčí chvíle, nejhezčí nádhera. To jsme sklízeli plody jako recesistí nádhera. Za chvíličku.
4: Co dělá Honza Dvořák ještě podat škrábe do té scény?
1: Teď mu strnul Honza, říká, ty znáš Honzu Dvořáka?
4: No budeď mi ne, my jsme spolu maturovali.
1: to už opravdu neviděl, čí je. Že? Za chvíličku, jak seděl kamarád Honza, se uvolnilo opěradlo u židla, spadlo na zem, jo, bylo špatně zaklihovaný. A on říkal, nechajte to, já zítra zalepím, to je dobré toto. No a pak to ještě pokračovalo, já už si přesně nepamatuju. No, vylezli jsme prostě z té koupelny usmátý, no bylo to báječný, opravdu dělali skvěle, skvěle to sehráli. Kamarádovi Honzovi se viditelně ulevilo. Jo. No a pak odešli.
3: No a my jsme si říkali, jak to asi muselo vypadat, když tenhle ten člověk s tou svou půvabnou slečnou vešli do... Já nevím.
1: Druhý den do nějaký ty místní restaurace, třeba do automatu Palamovka, dejme tomu, jo. No. A tam vyprávěli tuhle historku. Tam to těžko asi někdo mohl pochopit. Tak si představ, že já jsem ten člověk a ty jsi jeho kolega, jo.
4: Fero, představ si. Včera jdeme. No. No, včera jdeme z automatu a proti nám rumburák a nějaká baba.
2: Jaká baba?
4: No nějaká baba.
2: No a kde byl Kajzer?
4: A ten tam nebyl.
2: Tak ty jsi úplně vylízané. Ta baba. To byl Kajzer.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Dobrý večer, vítáme vás, vážení posluchači, u 312. pokračování úspěšného seriálu Nestalo se, stalo se. Dovolte, ano. Dovolte, abych přivítal patrony dnešního večera. Jsou to pracující, kteří momentálně nepracují. Vybrali jsme několik z nich jako typovací tým. To jsou ti, co mají ty vkusné plácačky. Na ty plácačky pak plácnete, tedy napíšete číslo, které se vám bude nejvíce líbit. Kdo správně úhodne, dostane žeton, který pak můžete vzadu odevzdat. Kdo by tak neučinil, bude smáme, na rozdíl od nápadu málo. Ještě je tady porota, kterou vám snad ani představovat nemusím. Kdo by neznal tyto populární tváře? Komik českých reklam Venouš Špunt. Šampion ve volném stylu bivojí Slavíčíček.
7: Nazdar, kucí, nazdar.
6: Nazdar. Ano. A tohle není nikdo jiný než populární psychiatr doktor Narcis Mňouk.
8: Dobrý večer, dobrý večer. Děkuji, děkuji.
6: Ano. A konečně tady jeden normální občan, důchodce Bernardin z Prahy, kterou jsme vybrali kvůli jedné jeho známé.
9: To jsem já. Ne.
8: To jsem já.
6: Promiňte, já to nedopověděl, kvůli jeho známé vlastnosti. Teď tedy víte všechno a můžeme začít. V sále gong a v režii ticho, prosím.
10: Kdo jste a jak se jmenujete?
11: Jmenuji se Josefa Krčná.
12: Jmenuji se Josefa Krčná.
11: Jmenuji se Josef!
10: No snad Josefa, ne?
11: Ne, totiž ano, ano, Josef.
6: Viděli jste, co dělá tréma. Josefy se tedy uklidní a vaším úkolem je poznat, která z těch Josef je Josefa. Poslyšte, ano, poslyšte tedy příběh. Jako malá jsem byla dost malá, až se mi všichni smáli. Pak jsem ale povyrostla a smát se přestali. No. Stal se tento příběh. Josef je krčné číslo 1. Či Josef je krčné číslo 2? Mohl se ale také stát. Josef je krčné číslo 3. Prosím, ptejte se, máte na to 8 minut a dost. Tak náš komik Venouš, ano, Venouš, půjdu, prosím.
13: Co? Já bych se chtěl zeptat, jestli mě znáte. Číslo 1, 2, 3 po pořadě.
11: Ano.
12: Ano.
11: Ano.
13: Tak to mi stačí.
6: Bivoj! Ano, Bivoj Slavíčíček.
14: Mě zajímá jedna věc. Když jste byla malá, tak to dá rozum, že jste nemohla být velká, že jo?
6: No počkejte, koho se ptáte?
14: No vás asi ne. Tadyhle vy, číslo jedno.
11: Já jsem jako malá byla strašně malá. Já, když jsem se narodila, tak mě nemohli dávat do kolíbky. Já jim propadala špršlema.
14: Dvojko, vy jste taky propadala?
12: Taky. V obecný.
14: A teď ta trojka, jo? Jak vy jste se jmenovala za Svobodná?
11: Josefa Krčná a propadala jsem špridlema u postýlky.
14: Aha, vy nejste vdaná?
11: Jsem, ale manžel si vzal moje jméno. On měl předtím takové neslušné.
14: Jo, a jak se jmenoval?
11: Josef Lalok.
6: Prosím, prosím, ještě otázku?
14: Ne, už jsem se vyčerpal.
6: Tak,
7: Doktor Mňouk, prosím.
9: Tedy prosím, já bych chtěl poznamenat, že příběh je dosti komplikovaný, že u jmenované Josefy jde zřejmě o komplex malosti, který vyrostl do velkých rozměrů, prosím. Je to, řekl bych, patologický stav, který odráží s tou rozpolcenost, jak na ní upozornil ve své knížce můj přítel profesor Bernard.
7: Je to jistě velice zajímavé, ale ano. Máme poměrně málo času, pane doktore. Kdybyste se mohl ptát.
9: Prosím, ano, a já se ptám, proč ta kniha vyšla tak malým nákladem, když jsem ji překládal a upravoval já?
7: No, kdybyste se mohl zeptat, která je ta pravá Josefa, prosím.
9: A tak prosím, tedy která z vás je ta pravá Josefa?
11: Já.
9: No prosím, tady vidíte, že ženám nelze věřit ani slovo. Jak jsem to konečně napsal ve své populární knize, se ženou se nežeň. Je dosud dostání, kdyby se...
7: Hlásí se náš důchodce, prosím.
15: Já bych se rád zeptal ty Pepky jedničky. Máte vlastní byt aspoň pro dva, a když jo, tak jak je velký?
11: Já jsem v podnájmu.
15: Jo, tak to pro mě nejste ta pravá, to je mě víc.
7: Ne, prosím, k věci. Čas, jak bychom tak řekli, nezadržitelně ubíhá.
15: Tak k věci, jo. Pepina číslo 2. Já bych sem se rád zeptal, jestli taky nemáte kvartet, tak máte třeba chalupu nebo aspoň chajdu, která by stačila pro dva, že jo?
12: Ani byt, ani chajdu, vůbec ne. Nic.
15: Tak co chodíte soutěžit, ženská?
7: Pane Bernardín, tahle soutěž nemá nic společného s osobními zájmy. Je to taková inteligentní hra.
15: Ale jděte, tak to už mlčím teda. Já už se na nic neptám, bez tak ta třetí má taky nic nemá.
11: Ale, já mám, že byste mi nehádal 39.
15: A sakra, tak to by mohla být ta pravá malilinka. Ale krásně jste se z toho vybavrala, paní krásně. Teda dneska už byste těma špriclema u postýlky nepropadala, víte?
7: No čas tedy nemáme, jak bych tak řekl, snad má ještě někdo. Dotaz, prosím.
13: Co myslíte? Vadí u velkého komika, že je malé postavy a že má dokonce takové malé jméno Venouš Špunt. Po pořadě jednička, dvojka, trojka.
11: Ne.
12: Vůbec ne. Zvlášť u vás.
11: Je to rostomilé, pane Špunt.
13: Děkuji.
7: Tak prosím. Ano. Čas uplyne a šuplyne, jak říkal ten, co to řekl, čas uplynul. Tak se nejprve podíváme, jak usuzuje typovací osma. Ano, jaká vzácná schoda. Všichni typují číslo 1. A nyní naše soutěžní porota. Co soudí náš populární komik Venouš Špunt a proč?
13: Jsem povahy veselé. Ale jak se tak dívám na ty tři Josefy, tak bych se přestal nejdříve smát Josefě číslo 1. Můj tip jednička.
7: No a šamkluci
16: dvojka. U dvojky člověk přímo hmatatelně cítí, jak ten prcek chce povědůst, aby se mu lidi neřechtali. Jak se těší, až některý tej vochechuli nasadí dvojitýho Nelsona. Dvojka, kluci, jasně, dvojka.
7: Ano, a prosím, a co soudí psychiatr doktor Narcis Mňouk?
9: Tedy prosím, já jsem neměl možnost pozvat dámy jednotlivě do ordinace, že... Nebo ještě lépe do soukromí, jak to činím u zvlášť choulostivých případů, že... Tedy chybím, jak si řekl bych, experiment, základ to vědecké expertízy. Ovšem nicméně soudím na Josefu číslo 1. Neboť když tato Josefa číslo 1 procházela před programem nízkou dírou v kulisách, nesklonila se, nýbrž se bacila do čela. Zůstal v ní pocit malého jedince, i když je už velká, prosím.
7: Ano. No a nakonec, abych tak řekl, delegát za normální občany, důchodce Karel Bernardín z Prahy, co soudíte vy?
15: Trojka, pro mě je to jasný jak slunce. Mrkněte se na ní, takhle pěkně se může vybrat jen mrňavá holka, kolohnát nebo šťoudlička, nikdo až ne. Co budete dělat, paní, až tohle skončí? Že bychom těch pár pětek, co nám za to dají, někdo spolu promenčili?
7: Ano, teď prosím. Ano. Důchodce Bernardín, který soudí na Josefu číslo 3. A nyní prosím Josefu Krčnou, aby vstala.
13: No prosím.
6: No, gratulujeme, pane Špunt, gratulujeme, pane doktore Mňouk. Gratulujeme, pane Slavíček. No, gratulujeme, pane Bernardi. Ne, klid, prosím, klid, prosím, ano, přátelé, je to správné. Vstali všechny tři. Nechceme do našeho seriálu Nestalo se, stalo se vnášet vřevnivost ani závist. Všechny tři ženy jsou Josefy Krčné. Když byly malinké, všem se smály. A když všechny povyrostly, všem se smát přestali. Ano, přátelé, ať jste hádali Josefu číslo 1, či Josefu číslo 2, či Josefu číslo 3, vyhráváte všichni, kromě mne. Ale já se za to mohu těšit na shledanou v příštím 313. pokračování pořadu Nestalo se, stalo se. Na shledanou.
17: To nepřeháníte to trochu?
18: Já si chci přisednout.
17: No to prosím, přisedněte, a to ještě neznamená, že mi můžete číst knížku přes rameno, ne?
18: No, jak to přece se říká, řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi, ne?
17: Co mi tykáte?
18: Já vám netykám, ukáž. Bídníci. No teda to je pech. Vedle bídníka jsem na lavičce ještě neseděl. Já mám smůlu na ty konekce, to je pekno.
17: Co to tady povídáte? To přeci, že čtu bídníky, neznamená, že jsem sám bídník,
18: jak
17: ne?
18: Jak to, že ne?
17: To kdybych čekl, když nastali deště, tak se mrak.
18: No jistě, přísloví nelže.
17: No
18: přece.
17: Jistě, přísloví nelže, ale to musíte posuzovat čtenáře podle obsahu knihy, ne podle názvu. To bych podle vaší teorie, kdybych třeba četl Klapzubovu jedenáctku, tak jsem syn starého dobrého Klapzuby. Jistě ne, jsem přítelem zábavného žánru, ne?
18: No jo, ale vy čtete bídáky.
17: Bídníky, tak já se jmenuje bídníci, prosím. Protože no. Jsem přítelem historické beletrie.
18: No.
17: A co vy například čtete?
18: Já?
17: No.
18: Já čtu bídníky.
17: No tak to je skvělá náhoda, o tom si můžeme teď pohovořit. Tak jak se vám líbí tak nějak?
18: No tak já jsem zatím přečet asi tak půl stránky, jak jsem vám tam nakukoval.
17: No prosím, já přeci se neptám na knihu, kterou jste mi četl přes rameno. Zajímám se o literaturu, kterou čtete doma.
18: Doma?
17: No doma, co jste četl v poslední době?
18: V poslední době doma, to jsem četl jak ono se zjme, psí hlavy.
17: Psí hlavy. To neznám, já čtu hodně teda, no, ale psí, to je nějaká detektivka?
18: Ne, to je normálně psí hlavy.
17: Nemáte náhodou na mysli psohlavce?
18: No, to je ono.
17: No to, to není ono. Ta kniha se jmenuje Psí hlavy. A co? Teda, pardon, no, vy jste mě splet.
18: Co?
17: Psohlavci se jmenuje ta kniha.
18: No, tak to víte, já už to čtu díl, tak už jim tak nějak důvěrně říkám přímo psí hlavy.
17: No prosím, to je vaše věc. Ale prostě máte tedy k té knize vztah, máte rád toho kozinu, toho lomikara,
18: no,
17: že?
18: No tak radši mám toho kozinu, než toho lomikara.
17: No pochopitelně, protože lomikar to je záporná postava té knihy. Ale máte rád ty postavy, máte rád ty kolektivy postav, které krouží kolem toho lomikara,
18: no,
17: kolem toho koziny,
18: ano,
17: že?
18: I ty kolektivy mám rád. Akorát ten pracovní kolektiv, který porazil tu lípu, ten mě nebyl moc sympatický. No ale zase musím uznat, že to měli brzy hotový. To by možná dneska trvalo díl.
17: No to je jiná situace, ale prostě tu knihu jste si oblíbil. Ale? Dá se tedy říci, že jste také přítelem historického žánru.
18: Ne, z historií nemám nic společného.
17: Ne, historie vás zajímá,
18: to,
17: ne?
18: Jo, to ne.
17: Ne? Tak jo nebo ne?
18: Ne.
17: Tak jakou máte rád literaturu?
18: Já mám rád krásnou literaturu.
17: Čili vlastně také klasickou beletrii.
18: Ne, to ne.
17: No tak jak to, že ne? Tak jakou máte?
18: No krásnou.
17: Jak krásnou?
18: Jak krásnou, hodně krásnou.
17: No, jak hodně krásnou.
18: No prostě, když je krása, když je to hezký, krásný, no, knihy.
17: No jak
18: to,
17: hezký?
18: No barevný obrázky, když no, jsou tam a když to má zlatý obřízky.
17: Cože?
18: Obřízky a řízky mám rád. Bramborovou kaší.
17: Vy jste se zbláznil.
18: Bramborov má tolik ne, ale s bramborovou kaší.
17: Nechte toho, já nejsem zvědavý na vaše meny.
18: Co? No to jsem rád, že nejste zvědavý na moje many.
17: Meny?
18: Kázalo si dřepnout vedle nějakýho chmatáka.
17: Ale prosím, já se vás tady ptám na literaturu.
18: Tak já tady scháním konekce a on tadyhle many by mě šmátil.
17: Já se ptám na vaši knihu, kterou máte rozečtenou. Obsah knihy mě zajímá.
18: jak?
17: No obsah, o čem v té knížce se jedná, jaká tematika je tam probírána.
18: A matematika ne.
17: Ale tematika.
18: To mě nezajímá, to
17: tematika, člověče. Co? O co se jedná v té knížce, kterou čtete?
18: Tematika? No. To nevím.
17: No jak to, že?
18: Mě zajímá celkově tematika akorát železniční.
17: Železniční no. Tematika. Máte snad na mysli jízdní řád?
18: No, jízdní řády a neřády taky. Nešvary mezi kolem, a když jsou papírky, víte, to mě může čert zvít.
17: Proč jste tedy ale četl Psohlavce, tam řeci o železnici není ani zmínka?
18: No, pak jsem to našel na nádraží v Domažlicích.
17: No, to jste měl vrátit.
18: Teď já jsem ty psí hlavy vrátil a nejdřív jsem si je přečil, abych se podíval, jestli tam není něco o železnici, no.
17: A pak jste knihu odnesl na ztráty?
18: No, ale pak jsem to vrátil původnímu majiteli.
17: To je správný, knihu měl podepsanou, no, tak se no, to má dělat.
18: Patřilo to nějakému Jiráskovi Aloizovi.
17: Prosím vás, Alois Jirásek tu knížku napsal.
18: No tak to vidíte, da, on se s tím píše, jo, a pak to zapomene, jde na nádraží, do Maždicích, na co ty lidi myslej, já ne.
17: Prosím vás, Alois Jirásek už nežije.
18: No tak na co myslel, když je?
17: Tak znova, Alois Jirásek byl spisovatel, no. Ten měl hlavu plnou závažných myšlenek, no ten měl na co myslet.
18: No tak vidíte, a pak se mu za člověk nemůže divit, že zapomíná, jde na nádraží knihy.
17: No to není jo. Možný, taková no. Ale zabedněnost. Ano. Prosím vás, já to s váma zkusím jinak. Kdybych vám dal tuhle tu knížku, ano? Komu byste ji vrátil?
18: No tak když byste mi ji dal, tak já už bych si ji s dovolením nechal.
17: Kdybyste ji tedy našel na lavice, jak byste s touto knihou naložil?
18: Já bych se podíval, jestli je podepsaná.
17: Tak se podívejte, prosím. No.
18: Naštěstí je.
17: Jo, komu patří?
18: Viktor Hugo, Mladá fronta Praha, jedna panská osu.
17: Čili vy byste tuhle tu knížku odnes do panský Hugovi.
18: Hugovi do panský.
17: Ano. Tak vám moc děkuju, ta knížka je totiž moje. S váma já se, pane, nemám o čem bavit, vy jste kulturní analfabet. Naschledanou.
18: Tak a zaplať vám bu, lavička je prázdná. Ty si běž do čítárny, pazdráte starej. Jitko, pojď.
19: Já myslím, že teď je vhodná chvíle seznámit vás se strukturou našeho souboru. Jednak teda jsme dneska zrovna rozšířili soubor o jednoho řadového člena, sice Mirka Židlického, který hrál na flétnu dneska poprvé s náma a po tom dnešku ho teda bereme. Mirku, máš to v pořádku. Jinak já jsem vedoucí souboru a Jan je předseda revizní komise našeho souboru. Jinak žádný člen nemáme zatím. Takový ex-člen náš je Míša Štěbih, který s náma občas, když může, když mu to jeho...
20: externí člen.
19: Externí člen.
20: Když mu to paní dovolí, tak s náma vystupuje.
19: Jeho úkoly dovolí. Já jenom bych chtěl ještě říct, že to taky pro Mirka, který sedí vzadu a který to ještě nezná, co plyne z těch pravomocí vedoucího, mimo jiné, já to nebudu říkat všechno, protože to je dlouhý, ale například mám možnost udělovat pokuty až do výše 300 korun. To je všechno napsané na papíře, vytištěno je to, ne, to my jsme si nevymysleli, to je v rámci svazu hudebníků, to znamená, my jsme jenom jedna taková skupina, která buňka, realizuje, buňka, která realizuje ty stanovy. Takže pokuty až do výše 300 korun, například za neupravený vzhled při představení nebo...
20: Ukázněné chování při zkoušce.
19: Když nejsou vidět uši, nebo tak.
20: No. Když jsou vidět moc dlouhé.
19: U nás ty pokuty já navrhuju a schvaluje je Jeník.
20: Přece. Zatím to nebylo příliš účinný nástroj řízení toho souboru.
19: No tak teď, když máme konečně člena, tak mu můžeme dávat pokuty.
21: Tak kdybyste vyjmenoval některé ty vaše divadelní role?
22: Tak je to třeba absolvent.
21: Jo, to je Studio 2, ve Švandově divadle jsem viděl divadle. Zrovna. Tam hrajete s Ivanou,
22: ano.
21: To je moje partnerka.
22: Já vím.
21: To víte, jo?
22: Vím to,
21: jo. Říká to takhle ona?
22: Já to vím prostě. Mm.
0: Dojíte z novin vlastně.
22: No.
0: Jsem rád. Berete na to ohled jako ně?
22: V jakém smyslu?
0: V jakém smyslu? V kompletním.
22: Tak já nevím, já nad tím moc nepřemýšlím.
0: Jo takhle.
22: Že jsme s Ivanou hráli.
0: No tak já jsem to viděl, to absolventa, vy tam snímáte takovou jako dokonce, nebál bych se říct, až náruživou sexuální scénu.
22: No. Tak to prostě bylo napsáno ve scénáři.
0: No já vím. To záleží strašně, jak to udělá, že jo? Co se vám to dělalo? Nebo zkoušelo?
22: Kdy?
0: Co?
22: Já teď přesně nevím, co myslíte.
0: No ta scéna.
22: Ta scéna?
0: No, se vám to zkoušelo jako.
22: Tak... Dobře.
0: Dobře.
22: No.
0: Byly s ní jako problémy nějak?
22: Ne.
0: Snažila se?
22: Jsi se snažila?
0: No. Vy nějak blbě slyšíte, nebo?
22: Já. Já myslím, že jsme se snažili oba.
0: Boba. To se brá. Či to byl vůbec nápad v tom divadle udělat to takhle?
22: Asi.
0: No ne, kdo s tím přišel?
22: No asi producent.
0: Ne, myslím s tou scénou.
22: Jo, s tou scénou.
0: Jak jste to vymýšleli, jako kdo s tím přišel? Že
22: no, a takhle jsme měli postel a...
0: No tam vás to napadlo všechno.
22: Ve zkušebně jsme to vymýšleli.
0: No to víme, já se ptám, kdo přišel s tím nápadem zrovna takhle.
22: No, pana režiséra.
0: Jo.
22: A to tam je napsaný, že to tak má být.
0: No tam je napsaný divoká milostná scéna, ne?
22: No.
0: No ale konkrétně nějaký rajtování tam není jako popsaný.
22: No tam jsou, že změní polohy. Jako.
0: No to tam je, no.
22: No to tam je. No.
0: A čili byste jako skutí nabízel ty polohy a jak je budete měnit? To mě zajímá.
22: No to jsme vymýšleli.
0: Jo, Ivanka taky.
22: Tak.
0: Taky jo.
22: Byl to prostě tvůrčí dialog.
0: Takovým dialogu já jenom snil vždycky. Čili v tvůrčím dialogu vznikla takhle divoká scéna.
22: A je to většinu času pod peřinou, že jo? Takový jako... Nebo... Je to tam naznačený jenom, že jo? Není tam...
0: Mě jako chcete utěšit ještě? No to já to viděl, tu scénu, a na to do smrti nezapomenu. A nežím vůbec se nenapadlo, že to je tohle. A když jste tu peřinu dali pryč... Já jsem na divadle tohle neviděl dlouho. Ale na vás to vypadalo, že vás to baví. To máme absolventa, že jo? To je moc pěkná hra. A pak teda?
22: Pak je představení Den jako stvořený pro lásku.
0: Hmm.
22: Kde vlastně...
0: Tam hrajete s mojí první ženou, že jo?
22: Jo.
0: No co, ta dobrý?
22: Taky dobrý.
0: Taky dobrý. A o co vám jde, jako, nebo?
22: Mně o nic.
0: No, a jak se to jako stane? Hrajete s mojí první ženou, druhou ženou, o co vám jde? To je jako náhoda, nebo?
22: Já dělám svoji práci akorát.
0: Jo, takhle. Jsem kus té práce viděl.
1: Dobrý den. Dobrý den, vážení televizní diváci. Já vás vítám při našem 2354. pokračování našeho pořadu Recepis. Máme radost z vašich námětů, rad i exponátů, které každý týden posíláte. Minule jsme si vyhlásili vítěze soutěže o jablko roku, která se konala v Litoměřicích na výstavě Zahrada Ringo Čech. Příště si vyhlásíme soutěže Humus roku a Bačkora století, ale dnes jsme si pozvali pana docenta Bedřicha Pavlíčka, který má pro nás velice zajímavý nápad. Dobrý den, pane docente, já vás vítám. Pojďte, přejdeme si k vašemu nápadu. Vidíte, Bedřich Pavlíček, to je jako Béďa Trávníček. Ne, prosím, co jste nám přinesl za zajímavý nápad?
2: Ano, tak já bych nejprve chtěl upozornit tady na ty mé obří kedlubny.
1: Ne, ne, ne, my jsme tady kvůli vašemu vynálezu.
2: Prosím vás, ty jsou nejen velké, ale i krásně dřevnaté.
1: Dobře, radši pojďme k tomu vašemu vynálezu. Ano, co to vlastně je?
2: Ano, tak já bych nejprve nastínil genezi vzniku tohoto vynálezu. Ano, velmi stručně. Víte, já v zimě moc nejezdím a když jsem představoval svoji škodovku na zimní včelí úl, tak jsem přišel na tento takový praktický vynález.
1: Dobře, ano. Co to je, pane Rosa?
2: Ano, takže já bydlím v rodinném domku.
1: Ano.
2: V Rozmitálu pod Třemšínem.
1: Ano, tak to jsem říkal, takže pojďme k tomu vynálezu.
2: A moje manželka a syn, oni nebydlí v rodinném domě.
1: Ano.
2: Ne, ano. Oni bydlí v panelovém domě.
1: Dobře, ano.
2: A my jsme zvyklí si v létě na naší zahradě, víte, grilovat.
1: Ano.
2: Například vůsty, že?
1: Ano, kdo ne.
2: Nebo klobásky.
1: Ano.
2: Ano, maso.
1: Ano, dobře.
2: Ano, stručně. I houska se dá.
1: Dobře, stručněji, kdybyste mohli.
2: I ryba je dobrá.
1: Ano, dobře, pojďme k tomu vynálezu.
2: Ano, a k tomu vynálezu. A oni bydlí v panelovém domě.
1: To jste říkal.
2: Ano. A to mě vedlo, a nemají balkon.
1: Ano. A loďi?
2: Ani loďi.
1: Takže proto jste sestrojil tento přístroj.
2: Jak to víte?
1: Ne, pojďme k tomu vašemu vynálezu. Co to je, pane?
2: Ano, tak
1: prosím
2: je to...
1: vás stručně, já si budu muset jít hnojit.
2: Dobrá, je to... To je takový grill do panelového domu.
1: Ano, ano.
2: Ale víte, tam je hlavní závada v těch splodinách, že?
1: Ano.
2: A tento grill právě je to takové malé zařízení kapesní, ono umožňuje, že vlastně...
1: Topíte v uzavřené místnosti,
2: ano,
1: a ono to
2: splodin.
1: Nekouří.
2: Ano. Nekouří, ano.
1: Dobře, ale přece ty splodiny, to se někde musí hromadit.
2: No, to je právě, v tom je ten vtip, to je vtipné využití stavové rovnice a trojného bodu, známe z fyziky, že ty... Splodiny se nám totiž hned kondenzují.
1: Ano, ano.
2: Srážejí se, znova se vracejí do celého systému.
1: Dobře.
2: A takže to je zcela ekologické a úplně bez jakýchkoliv
1: splodin. Čím v tom topíte, pane docente?
2: To je také zajímavé. Tam se dá topit totiž úplně vším.
1: Ano.
2: Staré noviny například.
1: Ano, ano.
2: Starý papír, že?
1: Ano.
2: Nebo nedopalky z cigaret, že?
1: To je dobré.
2: Ano, dokonce takže... i ta nač z těch mých dřevnatých kedluben.
1: Dobře, takže provoz vašeho grilu je vlastně úplně zadarmo.
2: Ano, ano. Dá se to tak říct.
1: Dobře. Ano. Dobře, tak to je dobré. No, máte to vyzkoušené?
2: No tak vyzkoušené to není, ale to musí fungovat, to je fyzika, pane doktore.
1: Takže je to spočítáno. Předveďme si to.
2: Dobrá, tak tedy já nejprve ještě tady trošku nainstaluji vůsta.
1: Ano.
2: Tak já si myslím, že to je dobré, takže nyní...
1: Zažehněme.
2: Ano, velmi opatrně tady dole to zapálím.
1: Ano. Teď už, když jsme tady, pojďme si povědět o těch vašich obřích kedlubnách.
2: Možná chyba v desetinné částce.
1: Ano. Povězme si o těch vašich kedlubnách a tu vaši píčovinu si strčte do prdele na štorc i s bustama. Vážení diváci, příště si popovídáme o tom, jak si třeba ze zahrádky vydloubat svého Ukrajince, anebo jak postavit budku na ptáka. Naschledanou.

0: Dámy a pánové, jistě vám neušlo, že jsem opět zde. Myslím v Československu. Jakožto pěvecká hvězda první velikosti, viditelná pouhým okem, jsem opustil narvané koncertní síně a music hally západních metropolí, abych se zase mohl postavit do české fronty na přední hovězí. A hlavně, abych už měl konečně pokoj od takzvaného krásného pohlaví. Ne, že by u nás nebylo, to bych se neodvážil tvrdit, ale každopádně to naše české krásné pohlaví má na mužský sex appeal poněkud jiná měřítka. U nás se spíš kouká na dobrý vychování. A potom doma je doma, že ano. Dámy a pánové, vy si neumíte představit, co já jsem na západě zkusil se svým sex appealem. Já už vážně nevěděl, kam s ním. Po mně šly veškeré paní a dívky takovým způsobem, že jsem se vlastně k zpívání ani nedostal. To jsem jenom takhle přišel a už to v hledišti zašumělo. To už tak nějak má člověk v sobě, že ano. Já třeba jenom takhle otevřu oči, sex. Přihladím si takhle vlasy, sex. Hodím si takhle nohu přes nohu, tak křivka, dačte se všimnout, že ano. Sex. Ženský se na mě hrnou na jeviště, vemu nohy na ramena, sex. Já jsem taky bral honorář jako sextet. Několikrát jsem se pokusil se trochu odsexovat. Přišel jsem na pódium úplně upatlanej a měl jsem sobě 10 piv. No jo, jenomže moc často jsem si to taky dovolit nemohl, protože v Americe je pivo skoro stejně drahý jako u nás. Tak vám třeba takhle chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptease.
1: Hejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
0: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.

0: umění zdar a divadlu zvlášť, jak říká Vít Holubec. Vítám vás do druhého poločasu dnešního večera. A ještě prosím, než začneme číst vaše dotazy, bych se rád zmínil o jedné věci, na kterou jsem zapomněl, a sice problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale páč lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajuplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou ari o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby ho nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehledněte, prosím, teď se zrovna Holanděn v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem, je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo se, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel se angažmá, pač jinak mu nikdo neřekne. No, před válkou v osvobozeném divadle, kde se dopoledne vždycky v neděli dávaly slavné pohádky, ve kterých vystupoval neméně slavný kašpárek Vojta Merten, který byl velice známý tím, že si rád jako přihnul a přišel takhle v neděli ráno, tam se začínalo v 9:30, přišel do představení, byl jemně podroušen, aby to vyspravil, tak si dal nějaký pivo a nějakého toho prcka, aby si zdvihl hladinku a povídá, když se líčil, povídá představiteli zlého čaroděje Václavu Treglovi, povídá, hele Vašku, nakonec až tě jako přemůžu, tak nalep si, udělej si z čokolády nos, hezky to zalič, aby to nebylo vidět, já ti ten nos ušmiknu a sežeru ho. To je veliká srandička, to mají dětičky ohromně rádi, tohleto. A on se tomu Treglovi do toho nechtělo a pak si řekl, tak principál to chce, tak dobře, no tak srandička sem, srandička tam. No a skutečně zařval potom pomoc, zlomena má síla, Merten vytah nůž, ušmik mu ten čokoládový nos, strčilo do pusy a začalo žrát. Dětičky řičely, mohli zbourat divadlo, ale Treigl prostě páč mu ten Merten vzal i kus kůže z jeho vlastního nosu, tak se držel za nos, vypadl z role a začal řvát na toho kašpárka civilně. Vidíš ty vole, porád srandičky, srandičky a hovno z toho. No, a už tady máme Jindříška Pokorného. Z dotaz je toho hodně, Jindro.
1: Moc toho není, ale božo, stejně si myslím, že těch pár dotazů pěkně zamotá hlavu.
0: Tak se do toho podíváme. Tak, ježišmarja. Co říkáte současné produkci Národního divadla? No tak od té doby, co jsem tam odsaď odešel, tak tam nechodím, takže... tomu nemůžu nic říkat. Ale byl tam zrovna Jindra Pokorný, říkal, že tam byl. A od té doby mluví z cesty. Co bych říkal současné produkci jinak? Co soudíte o televizi a o jejich programech? Hargo, to jsou otázky. Tak co soudím o televizi? Tak televize, co to je? Televize, to je kulturně vyrovnávací zařízení mezi venkovem a městem. Takže díky televizi se už dneska v posledních vsích dívají na stejné voloviny jako my v hlavním městě. Že? A co soudím o jejich programech? No tak programy v televizi jsou dobrý, pak jsou špatný a pak jsou z Brna, že jo? To je tak všecko, co by se dalo o tom říct. Dále, prosím. Znal jste se s mistrem Zdeňkem Štěpánkem a jaký byl osobně? No tak jistě jsem se s ním znal. Prvně jsem ho viděl mimo jeviště za války na konzervatoři, kde učil, chodili jsme kolem něj s posvátnou úctou a hrůzou, byl to vynikající herec a byl taky to, na co jsem přišel později, byl to, čemu se říká bezvadný chlap. Pak jsem se s ním seznámil, jsme chodili statovat do Národního divadla a potom samozřejmě velice zblízka v divadle samém. Štěpánek, možná, že vás překvapím, byl člověk s obrovským komickým nábojem, když většina jeho rolí o tom nějak nesvědčila. Někde tu a tam měl možnost se blejsknout, třeba v cechu pan Kutnohorských nebo v Bakaláři, ale mám dojem, že je škoda, že to s ním někdo neskusil s něčím větším. Takový Falstaff by mě třeba býval zajímal. Mě jistě, že by ho hrál moc dobře. No tak Štěpánek byl, jak říkám, člověk příjemný, člověk společenský, velice družný, rád se napil, rád zpíval. Byl to báječný táta mimochodem. A já jsem chodíval k Štěpánkům hrozně rád. Jak tady do Ostrovní ulice, tak potom na Malou stranu do Míšeňský, tam byly krásné Vánoce a ohromně zábavný Silvestry, kde se za noc sešla celá kopa lidí. Chodíval tam i jinak seriózní a důstojný univerzitní profesor, akademik Josef Charvát, to byl starý kamarád Zdeňkův, který nám hrával na kytaru a zpíval starý študentský odrhovačky. Pamatuji se, vidím ho, jak před sebou Bouška Záhorského, vždy elegantního, jak držel svou skleničku koňaku v dlani, ohřejval si ji, jak gurmánsky k ní přičuchával Vlastičku Fabiánovou, vždy s nezbytným šátečkem okolo krku Eduarda Kohouta, Emila Polka, Vláďu Ráže, malíře, sochaře, básníky, muzikanty, samozřejmě Soničku, teda ženu Zdeňkovu, no a děti tenkrát. Bylo to krásný a Štěpánek, říká, měl komický náboj v sobě a měl postřehy a glosy k pohledání. Taky v divadle jsou pracovní aktivy a na jednom takovým se přihlásil jeden z pánů režisérů o slovo a pouštěl se nekřesťanský do herců. Soudruzi solisté se mýlí, protože vidí věci jenom jaksi z úzkého úhlu svých rolí, když to my, režiséři, musíme věc vidět jako celek. Soudruzi solisté, jaksi to zajímá jenom pokud jde o ně, když to my musíme komponovat celé plátno a tak dále až do úplného zblbnutí byla pauza. Předsedající vyzval k diskusi, dlouho bylo trapný schůzovní ticho, pak se zvedla jedna ruka, Štěpánek pomalu vstal, napřímil se, opřel o stůl a řekl tím svým typickým hlasem: soudružky a soudruzi. Udělal mistrovskou pauzu, pak zapích oči do pana režiséra a řekl: režisér a maminka mají vždycky pravdu. No a vidíte, bylo hned po aktivu. Nebo jsme hráli na Slovensku, takový propagační zájezd to byl víceméně, byli jsme tam měsíc a jeden čas jsme bydleli v hotelu v Trenčanských Teplicích, kde současně probíhalo školení barových mixerek. Krásný holky to byly. Ale mělo to jednu vadu. Bylo to školení barových mixerek na mléčné koktejly. No a my jsme se na to tak koukali, Štěpánek stál takhle poblíž toho pultu a ten starý pán, ten profesor vedoucí toho kurzu, tam přilejval do toho šejkru a teď s tím třás a obracel to. Potom to slil do takový toho, tomu Zdenkovi, pán majstre, prosím pěkně, ráčí tě okoštůvat. Výborný koktejl. A teď Zdenek se na něj podíval a prosím vás, co to může být? Z mlíka. A ne, nebojte se, nič majstre, len okoštujte, prosím pěkně. To je nejpěknější a nejkrajší koktejl, jaký já v životě poznám. A mě můžete verit, já stojím za barovým pultom vyše 50 rokov. A ten Štěpánek se na něj podíval útrpně a povídá, vy stojíte 50 let za barovým pultem, ale já stojím 50 let před barovým pultem. Tak, moc pěkně děláte pana pivce. Děkuju za uznání. Umíte taky pana Záhorského? No tak to ne, to neumím, nehněvejte se, ale rozhodně tedy je to příležitost, abychom si právě o panu Záhorském pohovořili. Tak můj dojem, já ho znal dlouho, byl to ten nejelegantnější, nejlaskavější a nejmilejší člověk, se kterým jsem se snad kdy u divadla sešel. Byl to skutečně, říkali jsme mu poslední barón. A on skutečně byl takový grovský vystupování, nafoukaný nebyl, naopak to nenáviděl, ale prostě byl takovej příjemný, hovořil vybraně a noblesně, rád dobře jet a dobře pil a lidem dobře činil, jak praví Neruda o rytíři Palečkovi. A celé divadlo ho milovalo, titulovalo ho těch nejstarších až po ty nejmladší důvěrně, Bohoušku. No, on byl ze starý pražský patricijský rodiny, jeho tatínek byl profesor na vysokém učení technickém. Boušek taky jako byl vyhlédnut pro nějakého inženýra nebo něco takového, začal studovat tady Věčný ulici reálku, ne s nějakým větším úspěchem, odešel velice brzy za svým snem, šel na konzervatoř, kde se seznámil s Ladislavem Boháčem. A tyhle ty dva kluci jednou zatoužili, poštamprli a šli do kavárny Luxor, která stála tam, kde je dneska dětský dům, na štamprle Becherovky. Tam měli totiž soudek na pultě, hodil se tam padesátník, nastavilo se štamprle a ze soudku vytekla příslušná dávka tedy té Becherovky. No a tak tam přišli ten Boháč s tím Záhorským, hodili tam padesátník, nastavili štamprle, štamprle nateklo, ale téct to nepřestalo. Nějaká porucha nebo vada, tak přistrčili decku, pak další decku, pak dvou decky, nakonec půl litr, ale ono to furt teklo. No tak mladí kluci, švorcáci, študáci, tak konečně přijde to, jak se zadarmo pořádně napít, jenomže následky, no Becherovka. Následky byly strašlivý. Když odcházeli, tak jim ty lítací dveře, ty Luxorky nestačily. Měli dřevěný nohy, dřevěný ruce, o jazyku to vůbec nemluvím. Boušek říkával s odstupem let, že v životě už nikdy nebyl tak zcákaný. A že těch 200 metrů z té Luxorky na Václavák mu trvalo několik světelných let. Boháč se ztratil někde ve tmě, takže Boušek v životě už se nedověděl, jak se dostal domů. A u Záhorských byl takový zvyk, děti měly absolutní volnost, jenom večer v 7 hodin, na tom starý pan profesor trval, museli všichni být u stolu a společně s rodiči večeřet. A ten večer se Boušek vlastně probral k vědomí až u toho rodinného stolu a teď zdvihnul ty kalný oči a viděl, jak ten tatínek do něj zapích, jak kobra v oči nejet a pozoroval ho s určitým podezřením. Na stole byla mísa kouřících párků, a Boušek měl ten den na sobě, jak říkal, fumplnový šaty. A teď koukal na ty párky a měl dvojí možnost buď jíst, což mu žaludek naprosto nedovoloval, a nebo to předstírat. Takže vždycky uštíp kousek toho párku, podíval se na toho tatínka, strčil si ten párek takhle jako ústům, dělal, že ho žvíká, aby odvedl pozornost. A mezi tím strčil ten kousek do vestičky u těch nových šatů, takže je úplně promastil a zničil. Ten tatínek furt do něj měl zapíchnutý ty oči a musím říct, starý pan profesor Záhorský nosil celý Rakousko-Uhersko, nosil knír a plnovous. A s ohledem na módu, na novou módu v první republice, se nechal už před 10 lety dohladka oholit a od té doby chodil hladce oholen. A Bohoušek, když furt cítil ty oči, tak najednou oplatil tomu tatínkovi ten pohled a povídá mu, jako přišel na objev, jak Kolumbus na Ameriku, povídá: oče, vy jste se oholil. A to bylo poprvé, kdy starý pan profesor vstal a zařval: a ven! Tak říkal jsem, že Bohoušek byl velice zábavný, velice družný, milý člověk, hovorný, povídavý, společenský, ale nějak tak v poslední ty leta ochaboval, byl takovej zasmušilejší,

vytřeštil oči, jak kdyby ho uštnul a povídá: pivo? Pivo na cukrovku? On se zbláznil. Pivo na cukrovku, to je jed. A pama, co teda pije? Ano, pivo.

Tak pokračujeme. Mám vaši desku, kde nazýváte pana Pivce nejlepším vyprávěčem. Mohl byste dát k lepšímu něco, co v legrecitálu nebylo, nebo co tam nesmělo být? No já nevím, proč by tam nesmělo to být. Pivec byl svéprávnej, plnoletej, neměl chatu, takže si nemohl krást materiál. Do ciziny nejezdil, takže nemohl nic pašovat, ani nakupovat na černou devizi, prostě trestní rejstřík čistý. No tak mohl bych dát k lepšímu. Pivec i při důvěrných osobních sděleních měl vždycky jako plno humoru. On na světský požitky Honza moc nebyl, decinku, dvě, nic moc. Hodně kafoval a kouřil, ale s tím kouřením tak v 53 přestal úplně a byl z něj vášnivý odpůrce nikotínu a každému vykladal, jak je to svinstvo. No, vždycky, když jsem přišel k němu v posledních letech, když jsme dělali spolu tu knížku, tak ke mně čuchal, já přišel rovnou k zkoušce, vždycky mě čuchal a říkal, ty jsi zase kouřil, že jo? Ty jdeš rovnou ze zkoušky, tam muselo být pěkně radus a nahuleno. A já jsem se, já vám, Honzíku, co je z tebe najednou takovej fanatický nekuřák? A on říkal, totiž to je tak, já pil to kafe a kouřil. Já myslel, že ty dva jedy, ten kofein a ten nikotin, že jdou proti sobě, že se potírají. Ale oni se podporujou, oni se spojejí a škodějí tuplem. Nebo jsme si sedli v klubu, dali jsme si každý decinku vína a on se vysvěřil, on zapovídá, doktoři mi zakázali pít, vůbec já bych neměl. A poslouchej, kolik litrů vlastně tak ty ledviny za den přečerpá. Já pro mě to přesně nevím, ale to víš, pěkných pár litrů to bude. Tak to jsem klidnej. To se tam ty mý 2-3 deci ztratěj. Tak, proč jste v legrecitálu nemluvil vůbec o panu Vojtovi, ačkoliv z toho, co jsem od vás četla, vysvítá, že jste byli velcí přátelé. A jak to bylo s těmi jeho anekdotami? No tak to je taková obvyklá otázka, ale podívejte, já to vysvětlím, je to pravda, jak je to tady napsaný. Já jsem si myslel, že jsem toho Vojtovi už napovídal a napsal až a čeho je moc, to, jak se říká, je příliš. A na druhé straně uznávám, že Vojta, pokud je o divadelní humor, je taková, byl taková osobnost, že prostě se pominout jednoduše nedá. No a ty anekdoty, no tak to není většinou pravda. To na Vojtu vymýšlelo jeho okolí. Jestli vás to zajímá, tak zakladatelem těchto vojtovských anekdot nebo Vojtou zvoraných anekdot byl Hugo Haas, který když přinesl do divadla novou anekdotu, tak měl současně připravenou druhou verzi, jak by ji vypravoval Vojta. A prototypem, takovým vzorkem je anekdota, že někdo je v horách, v Tatrách třeba, a zaspívá F a ozvěna mu vrací Fis. A pak se řekne, že na té hoře byl křížek. Jo? A Haas to vypravoval a říkal, ona tam, jako Vojta říkal, ona tam nahoře byla kaplička. No, tak, ale něco, proč není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu, něco pravda je. To byl takový typický Vojtův znak, vždycky si postavil, šel v obráceně, nepřidával, vždycky si postavil maximum, pak z něj odbourával a ubíral. Třeba jednou u nás hostoval mladý herec z oblastního divadla, měl hned začátek, že jo, všichni jsou zvědaví, co to jako koho pozvali.

kdo bude budoucí člen. A Vojta se šel podívat na ten začátek, přišel nahoru do šatny ve staváku a byl nadšený a říkal, ten chlapec, co tu dneska hostuje, to bude platná posíla. Hezky mluví, je mu rozumět, je ho dobře slyšet. Je takovej, má uvolněný takovou chůzi, elegantně vystupuje a bez křeče je. A někdo přišel ze spoda za chvíli a povídá, tomu klukovi nemůže být rozumět v druhý řadě. A Vojta hned slevil, říkal, no tak jen si vzpomeň na sebe, když jsi sem přišel. Na ten prostor, na tu ratejnu, na to Národní divadlo se musíš zamluvit nejdřív. On je chudák, zvyklý na ty malý sálečky někde tamhle na venku, ale chodí krásně a je uvolněný bez křeče. Za chvíli zas někdo přišel a říkal, on nějaký takový nahrblej, nebo co, on chodí takový, jako když každou chvíli má upadnout, říkal, to má staženou prdel s trýmy. Vždyť si to pomyslí, on tamhle odněkaď z Hořovic přijde a najednou je v Národním divadle. To pochop, ale je uvolněný a křeč žádná, takovej hezky to všecko jde. Za chvíli někdo přijapá, teď se mu podává jaká pak křeč, teď se mu podával na jevišti ruku, to byla když držím rampou. Ten nemohl otevřít prsty a on tam podával, máš pravdu, je to hovado. Já se tý zprávě divím, že každý nedochůče nechají tady hostovat. Nebo možná, že ponesu dříví do lesa, že to znáte, já jsem to někde taky napsal už. Ale myslím si, že ten Vojtův portrét by nebyl úplný, kdybych tohleto vynechal. Někdo přines takovou latrínu, jak se říká, špek do divadla pro ty druhý, že prý republika koupila z Ameriky nový druh amerických kamen, že je to něco jako servírovací stolek, prostě na kolečkách, že se vytopí jeden pokoj, pak se přejede do druhého pokoje, do třetího, prostě vypravuje se tomu, kdo to poslouchá tak dlouho, až se ten, komu se to vypravuje, zeptá, kam jde ten kouř. No a pak se řekne, hold kam, že jo. No, tak nás to pár, jak se říká, sežralo a těšili jsme se na Vojtu, bylo to opravdu v zimě, on přišel v tom ovčím kožichu bulharským. Všichni se na něj sesypali jako osi, Jardo, Vojto, to by bylo něco pro tebe, čověče. Novej typ amerických kamen, jako dětský kočárek, má to kolečka. Zatopíš v tom a jedeš, vytopíš jeden pokoj. Podíváš se na teploměr, jedeš do druhého pokoje, do třetího. Najednou ten Vojta byl v desátém pokoji, nadměrný byt. Jako prase ten Vojta nábožně poslouchal a pak se zeptal, ale na něco úplně jiného povídá, a čím se v tom topí? Tak jsme samozřejmě lhali dál. A to je jedno, dříví, uhlí, koks, antracit, brikety, co máš, to tam dáš, hlavně musíš zatopit a jedeš do prvního pokoje. Vojta povídá za chvíli, no jo, to dostali pár kousků. To ani na ten ksicht už nic nedostanu, to si rozebrali prodavači mezi sebou. Tak mu radili, říkali, ne, zaplatíš 14 stovek, zavoláš si dodávkovýho taxíka, dojedeš domů a hlavně musíš zatopit a jedeš. Do prvního pokoje, pak druhého pokoje, až jsme ho dohnali do toho kouta, ten Vojta skutečně říkal, počkat, a kam jde ten kouř? A teď celá ta šatna zařvala to do prdele zborově, že jo. Všichni se smáli, nejvíc ten Vojta, který mu tekly slzy. A když ten smích dozděl, tak ten Vojta povídá, to byl fajn vtip, chlapci, ale teď vážně, kam jde ten kouř? Tak tohle je Jiřinková polka Bedřicha Smetany. A přicházím k poslednímu dotazu, který teda je... V legrecitálu jste říkal, že umíte dělat státníky. A pak jste dělal jen Antonína Zápotockého. Umíte také jiné... A nebojíte se je dělat? No tak umím a bojím se.
No a kdo se nebojí, ten nesmí do lesa, totiž na jeviště, že jo, dneska nesmí na jeviště. No tak samozřejmě, podívejte se, já jsem začal dělat si srandičky z kolegů, napodoboval jsem je, pak jsem dělal i první představené režiséry, dělal jsem je v Buriana. Naschledanou, milí přátelé, příští neděli ve 8:45. Dělal jsem Frejku, že jo, tou fajfku. Spadněte ze sudu, aby jsme se tomu zasmáli. Dělal jsem prezidenta tehdejšího Beneše. Volám vás všeckého Čumavik Tatran. Dělal jsem samozřejmě taky toho Antonína Zápotockého. Dělnická třída se svým avantgardním předvojem. Dělal jsem Williama Širokého. Je to silik, to je vytvořili tak úspěšné předpoklady, aby se slovenské národné povstání a tak dále, že jo? No a dělal jsem taky Zdeňka Nejedlýho, ovšem já jsem to nedělal opravdu nějaký zlý vůli, já jsem to dělal jenom proto, aby byla legrace. No a Nejedlý, jak víte, ten vždycky v neděli v 9 hodin měl takový ten pořad v rádiu 4-hodinovej Na okraj dne, nebo Živá slova. A to chodil natáčet vždycky do toho vládního studia už v sobotu odpoledne. A jednou se stalo, že před jeho těmi živými slovy dávali taky ty předehry a skladby Smetanovi a všecko možný. A najednou se zjistilo, když běžela ta poslední skladba, kterou měl ten hlasatel v plachtách, tak zjistil, že chybí 1,5 minuty. To se stává, když ty pořady jsou z těch pásků spočítaný, že to tak přibližně vychází, ale stane se takováhle díra 1,5 minuty, to je moc, tak 1,5 minuta by byla do signálu, no za malou chvíli, nebo to natahujou všelijak těma kecama. A hlasatel vzal sluchátko, zavolal do inspekce, inspektorovi a povedal, hele Franto, schází 1,5 minuty, něco tam vraž z rezervy. No a ten inspektor to, co tam měl, po ruce vzal jeden ten pásek, dal to tomu technikovi, teda úmysl znamenitej, ale výsledek katastrofa. Poslechněte si, jak to dopadlo. Tady to máte zrekonstruováno takřka v originále. Skutečně to byl Eduard Haken a vypůjčil jsem si i Vladimíra Fischera, hlasatele, který to tímto způsobem pohlásil, že jo. No tak já ještě k tomu Nejedlýmu. Nejedlý byl nesmírně zábavný, vzdělaný pán, výborný klavirista. A to byl jeden z lidí Zápotocký taky například, to byli muzický lidi, kteří chodili do divadla z upřímného srdce a z vlastního zájmu. A dovedli taky radou a někdy i skutkem ve vážných situacích a v případě potřeby dovedli pomoct tomu divadlu. Vždycky, já dodnes vidím Zápotockýho Nejedlýho, že se vždycky ptali, kde vás tlačí pata a skutečně tenkrát jak si tady byli lidi, Kopecký taky, dovedli pomoc, krátka. A tenkrát v 50. letech ještě Smetanova Litomyšl vždycky koncem června a začátkem července nebyla výlučně operní podnik. To byla taky činoherní záležitost a my jsme tam v 50. nebo v 51. roce hráli Jiráskovu Vojnarku. Je to strašně dávno, já jsem hrál Martina Mladýho tenkrát a Vojta hrál starýho Vojnara, Marička Glázrová hrála Vojnarku a bylo to v Přírodním divadle v Litomyšli, bylo to v neděli a celý den lilo, jako včera, prostě jako z konve zima a páč herci jsou líná pakáš jako celý národ, tak jsme se těšili, že představení pro déšť odpadne, jenomže jako z udělání v 6:30 přestalo pršet, pořadatelé košťatama vymetli vodu z toho Přírodního divadla, ty kaluže a my jsme hráli, říkám, pára šla o tu, zima byla, jen to praštělo a vedle ředitele, to byl Láďa Boháč, tenkrát seděl, v zimníku seděl Nejedlý, takhle v první řadě. A po prvním jednání přiběh Boháč do šatny dozadu a povídá, mám pro vás radostnou zprávu,
Po představení jsme všichni pozváni do hotelu Modrá hvězda na Pstruhy. No tak radost veliká, po druhém jednání přišel boháč trošku schlíplej a povídá, jo, co jsem vám to chtěl říct, po představení si chce s náma všema pohovořit soudruh Nejedlý. Tak to byla rána do vazů, pan Štern mluvil vždycky dlouho a byla hodina dvě a skutečně po představení, tady to myšl, to je jenom cesta, silnice hlavní, baráky po obou stranách a vzadu jsou pole, ten Nejedlý nás zabet někam do polí, my jsme tam stáli v tom bahně, tma, kouřit se nesmělo a ten Nejedlý říkal, tady právě v těchto mítech, tady stával pivovar. Tam pivovaře se narodil Bedřich Smetana, velikán, přímo Lénin české hudby. Já si to pamatuju moc dobře, když ještě byli pamětníci, kteří tady Smetanu zadili. Já se s tím i několikrát. Teď mluvil dlouho o tom Smetanovi, Vojráskovi, pak s Vojráskovi jsme přečel na Boženu Němcovou. A my jsme se na ty Pstruhy dostali před půlnocí do té Modré hvězdy. Ty Pstruzy byly jak z latexu, panč, jak je sušili v troubě, jak na nás čekali. Každý dostal dva takový modrý brambory k tomu. Nejdy ho posadili do čela, vedle něj po jeho pravý ruce Vojtu jako seniora, jako vojnara, že jo. A teď všichni čekali, až ten Nejedlý píchne do toho Pstruha, aby mohli, my jsme od oběda nic neměli v úbě, tak všichni se jako už na to těšili, když to tak špatně už vypadalo. A ten Nejedlý držel takhle tu vidličku a nůž a koukal do toho talíře a říkal, to je to u Pstruzy. To snad ani nebudu umět jíst. Je to upřímo zloucné a protéká nedošínským hájem, který jak mistrovský popsal právě Alois Jirásek ve své filozofské historii. To nejsou duhový truzy z chovu, to jsou potoční, mají červené tečky. A ten Vojta to nemohl vydržet už a povídá, pane ministře, dovolíte, abych vám ty Pstruhy rozdranžíroval? Nečekal vůbec na souhlas nebo nesouhlas. Popad ty dva Pstruhy takhle vytrh ty zvední ploutve a vedle těch modrých brambor ležely ty čtyři takový řízečky z těch dvou Pstruhů a ty všichni čekali, že ten Nejedlý se konečně do toho jídla pustí. Ne, furt držel vidličku a říkal, já se pamatuju, my jsme chodili jako chlapci do nedočnického háje. My jsme tam pytlatili. My jste měli špendlík a nit a chytali jsme ty Pstruhy. Někdy byl malé, když nás porybnej chytil. Přišlo hlášení do školy, ale my jsme si z toho nic nedělali. My jsme tam byli druhý den znova. A teď jsme pytali, a tomu Vojtovi luplo v hlavě a povídá, pane ministře, na menší kousky vám to už dělat nebudu, to byste z toho měl korhovno. Ovšem ten Nejedlý to vzal naprosto noblesně, přijel přes toho a povídal, tak vám všem přeju dobrou chuť. A my jsme konečně jedli. Přátelé, čímž bych končil a chtěl bych vám hlavně poděkovat za vaši pozornost a za to, že jste přišli spolu se mnou vzdát hold mým divadelním láskám. A jak jsem to říkal v Legresitalu, nedejte se mýlit, těch pár legrací z divadla, to je jenom takové nepatrné koření, nepatrné zrníčko soli, aby ten všední, ujišťuju vás naprosto všední divadelní chleba, dostal vůbec nějakou chuť. Konec konců, jak na vás tak koukám, všichni jste dospělí, plnoletí, každý jste asi taky někde zaměstnán, že? Takže, co si budeme povídat, dej vám pambu dobrou noc, naschledanou.

v Římských reáliích se dočtete, že po skončeném představení vylezl ještě jednou protagonista, což jsem dneska já, není tady ani deutera, ani tritagonista, já jsem monotagonista. A řekl obecenstvu surgite et plaudite, což znamená vstaňte a tleskejte. Vy jste zatleskali, zbývám vstát a popřát si dobrou noc. Je 10:30.

0: počkat. To, vemte to píst ještě jednou. A vítám, povítánou. Nahoru.
1: Pítře, nemohl by mě se mít někdo pomoct?
0: Já vám, mě se zdá, pomůžu sám.
1: No, pojďte.
0: Duch nahoru. Narodil se císař pán.
2: Toníku, pro boha tě prosím, kde seš? Taková paráda a ty nikde, my už tam všetky stojíme a ty pryč.
0: Co se sta... No? Je.
3: Já na to docela zapomněl.
2: Tam musíš, bej. Já ti to nemám říkat, víš? Ale, mezi námi, ty dostaneš dneska medaily.
4: Já vím, Kačavo,
2: co?
4: Jestli to není pravda.
2: Toníku, je?
4: Jo.
2: Bylo jich původně navrženo 5. Ty jsi byl navržený dodatečně jako 6.
4: Co?
5: Lézo. Jseš moje žena. Ty jseš moje žena. Nic ti neříkám. Ale až přijdu z ty parády, si všimni mých prsou.
6: Předem oznámenému slavnostnímu dekorování zasloužilých členů gardy ostrostřelecké nech nastoupí. Sobotka František, Rajs Cyril, Staněk Jan, Cafourek Václav, Kautský Josef.
7: A co bude se mnou? Tak to si to říkal.
6: A Špelec Antonín.
7: Vážený pane velitel, medaile dnešního dne pro mě určená bude ozdobu. Počkat. Srdce moje blaží se. Srdce moje blaží se, pane veliteli.
3: Co je, prosím vás, co se to vlastně stalo s tou medailí?
8: Pane majore, ten muž byl dodatečně navržen k vyznamenání.
3: No to je možný ovšem, že to tedy letos už nevyřídili.
8: Jo.
3: Tak, pane Špelec, je mi velmi líto, ale až na přes rok.
7: Taková ostuda. Vždyť já jsem nemožný člověk. Tolik lidí na to koukal.
9: Čuškali po mně sousedky v domě, nedajli medaily, že je po mně. Co jsem se načekal, ona nepřišla, prej na mě náhodou žádná nevyšla. Já jsem se těšil.

0: Střelec, ostrov střelec, toho když to popadne, poručí si Ligue, pak to špatně dopadne. Já bych do toho kop, ta medaile bude můj hrob.
1: No tak Toníku, tak buď přece rozumnej, no tak hol dostaneš tu medaili na přes rok, no.
2: Jaký na přes rok? Jaký na přes rok? Já jsem tu medaili měl dostat dnes, a když mi nedali dnes, tak ať si se žerou,
1: že jo? Toníku, no tak nekřič, tak si sednu jako člověk, dám si pivo.
2: No nechci pivo, no. Já nenutně do piva. Ligue! Ligue! Ligue!
1: Toníku, nepij tu kořálku, víš, já tě znám, jak se napiješ trochu toho, tak jsi potom zvíře.
2: Zvíře, ty mě moc neokřikuj, jo, ty máš medaily, já ji nemám. No tak, Ligvere, Ligvere!
3: Ty, dekorovanej.
2: Ligvere! Ligvere!
1: Toníku, nepij mi tu kořálku, víš, že pak děláš psí kusy.
2: Jde na pol,
1: ale prosím tě.
2: Ne, nikdy ve společnosti. No. Já nevím, co dělám. Mě nevyznamená nejlepšího vojště, co máme? To je zatraceně postiče, jak který dělám splintou věci jako donskej kozák. Prosím tě, ctěná společnosti. Je, byl by zde zájem vojeden Kvergr? Ano, prosím, taky se na mě dívej. Ale! Indy! Hm? Víš? Pane, a musí jen blejsknout.
1: Ježíš,
2: tady se bude střílet.
1: Toníčku, promoha tě, prosím mě, rozum.
2: Jaké pak rozum?
1: Co bys si chtěl dělat, prosím
2: tebe? Já si
1: vystřelím.
2: Jo, já si vystřelím.
1: Toníku, ne. Jednu
2: ráno.
1: Vidíš, kam vedou ty tvoje Ligue?
2: Ligue to nechce, já to chci.
1: Toníku,
2: já si vystřelím.
1: Kouchej, nech mě.
2: Já do tebe střelím. Jo, dělám kozáčka, pozor.
1: Pane,
2: pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, pojď. Pane, poj

0: Ale pánové, že to byla šupička? Co?
1: Tady bude pořádek!
0: Jaký pořádek? Když má být pořádek, tak se račte laskavě postarat tady k něj vedajli. Račte prominout při vašem vzdělání.
1: Toníku, nekříč, pan velitel přeci tady, no.
0: A pan velitel, sem pan velitel je vůj, no.
1: Podívej se, Toníku, měj rozum, přece třeba pan velitel za to nemůže.
0: A kdo by za to mohl?
1: Císař pán!
0: Frantík, Procházka, tak je vůj.
1: Ale ne, pánové, pomyslí toho sklenáře Procházku. Toník.
0: Nepak, já jeho sklenáře.
1: Myslíš?
0: Mocnáře, císař pán je vůr. Ale to.
1: Toníku, jdi se omluvit, prosím tě, tě obě se, jdi.
0: Myslíš?
1: Jdi, běž.
0: Jemu se omluvit?
1: Běž.
0: No, já bych to nedělal, ale když to chceš, prosím.
1: Jdi.
0: Pane veliteli, poslušně hlásím, že se naše společnost přenáhlila a že jsme tam řekli, že císař pán je vůl. My to odvoláváme a prohlašujeme svorně, že císař pán není vůl, že je korunované. Buď. Tak, tady je to.
1: Vy jste urazil císaře!
2: Františka Josefa I. Soud uváží všechny okolnosti. Rozhodl se k usnesení podle paragrafu 63. odsouditi vás pro tento zločin ke 3 měsícům tuhého vězení jedním postem. Obžalovaný, přijímáte tento trest?
3: Počkat. Hraná soudní budova. Jak zde můj pan předřečník jasně naznačil, jedná se zřejmě zde o mé žarážování. Tento návrh je zřejmě proti mému přesvědčení.
4: Vážená stolice,
3: jestliže jsem řekl, že císař pán je vůlí celého národa zvolen,
4: nechci mě pokračovat.
3: Slavná soudnice, co kdybychom tu věc vyruštili jinak? Co kdyby zde přítomným pan Kačaba, můj dlouholetý svědek i na svatbě, tak to čestný, bezúhonný člověk, co kdyby on se zaručil svým čestnicovem zde před soudem? A ví, že řekněme, u něj toho sedím doma.
5: To já se prosím, slavný soude, zaručit nemůžu. Obžalovaný, táži se vás ještě jednou, zda trest přijímáte.
3: Prosím. A nemohl bych to dostat podmínečně?
5: Trest je nepodmínečný.
3: A nešlo by to udělat tak, že bych to eventuálně 100krát opsal a nechal to doma podepsat? Ne, to nejde, já vím. A amnestie se na mě nevztahuje.
5: Pane státní zástupče, dopustil jste se urážky jeho veličenstva podle paragrafu 63. Vaše vina je úplně prokázána. Já jako státní zástupce vám radím, abyste trest přijal.
3: Pozorněte, já už vás pozoruju od začátku. Nejste vy nějak proti mě zaujatej? A vůbec slavná soudní společnosti, 3 měsíce za takovéhle slabé přenáhlení je moc. Prosím, já jsem ochoten nastoupit důkaz pravdy. A prosím vás, vy si sedněte, vy kokto, než to vykecáte, tak to budu mít odseděný.
6: No, je to neštěstí. Ale 3 měsíce sedět v arestu, no, to ještě není tak nejhorší.
0: Prosím tě, není tak nejhorší. Tak si tam jdi sednout za mě.
6: Víš, Toníčku, já mám nápad. Co kdyby si to za tebe odseděl někdo jiný?
0: Prosím tebe, a kdo?
6: Někdo, kdo umí mlčet.
0: Toho bych rád poznal, prosím tě,
7: To je nápad, to je nápad.
6: Je to nápad, protože když budeš 3 měsíce v arestu, tak můžeme zavřít živnost. Co budeš potom dělat?
0: No jo, to je pravda. Co budeš potom dělat? Já mám nápad. Co kdyby to za mě šel odsedět někdo jiný?
6: No, a co já říkala?
0: No, schválně.
6: Aby si to šel za tebe odsedět někdo jiný.
0: To je nápad. Podívejte se, kukačko, jaký pak rozmýšlení. Jde bez rozmýšlení. Vy si vemete moje papíry, půjdete tam, zazvoníte na portíra, on vám otevře, vypojete do ředitelny, zapíšete se do knihy cizinců, oni vás vemou a tím je to vyřešené. Za první, máte to se stravou. To jsem vám ani neříkal, že to je se stravou. Teď ještě co vám v tom a přitom kine za různý věty. Vy se tam naučíte papírnictví. Budete lepit pytlíky. Nebo co ještě? Na housle se naučíte třeba hrát jako Dalibor, že jo? Dalibor se přes naučí. A jak hraje Dalibor? Ba, přeci vy nejste hloupej člověk.

0: mám takový hlas, že ani hoblovat nemůžu. Já ten kriminál nepřežil.
1: Prosím tě, Toničku, co pak tady tak naříkáš? Ty ty přece nejsi zavřený.
0: Že jo? Já taky koukám. Já se tady straším a on vlastně za mě kukačka sedí.
2: Paní Šprcová, vy jste měla muže, že?
1: Mám dosud muže.
2: No totiž to je omyl. To já vás vyvedu. Vy jste měla muže, ale už ho nemáte.
1: Jak to?
2: Protože včera umřel v celé číslo 118. Já vím, ona je to rána, ale to čeká na nás na každýho. Ono to má taky svoje výhody, paní. Právě proto, že umřel, tím se mu zbytek trestu promíjí. Tady máte váš úmrtní list. A to znamená, že jste vdova a že se můžete vdát znova. A moje ústa.
1: Toničku, Toničku, co to budeš dělat?
0: Co můžu dělat? Nedělat si nevím, mrtvýho dělat.
1: Bože, bože. Chudák, tak ten kukačka je mrtvý. Toničku, musíš se někam schovat. Tady by třeba na tebe přišli. Až se to všechno urovná, tak se vrátíš.
0: Vrátíš. Vodka. Z hrobu?

0: dnešní slavnost zde? Moji soucitnost. Jsem bratr zemřelého. A dlím 25 roku v cizině, tudíž se asi na mě těžko budete pamatovat, švagrová. A včera jsem dostal telegram, švekruše, tak jsem okamžitě přijel, abych vlastními očma, vlastními očmi se na tu věc zde podíval. Švagrová, no, je to samozřejmě dlouhá doba a vy už se na mě nepamatujete, švagrová.
1: Ty jsi ještě scházel?
0: Proto jsem přijel. Jsem bratr zemřelého. Teďka,
2: dovolte vašnosti.
0: Prosím.
2: Ale věrač tebe je tůze podobnej neboštíku mistrovi?
0: No, je to možné. Jaké ctineme, no?
2: Alois,
0: prosím vás. My jsme z dvojčat původně. Totiž dvojče jsem já. Bratr taky? A tak my jsme totiž původně bratr... Počkej, teď se mě splet tom... Jak mu...
2: Co pak tam děláte, pánové? Co pak jste si tam dali do ty skříně? Co pak?
3: Co pak si, pánové, tady hrajete na molí? Co pak to je moje všecko, to já mám odkázaný. Proč to nezamkneš, milostivá švagrová? Co pak, dejte to tam hezky zase zpátky. Dejte to hezky zpátky. Ne, prosím, pokorná, jen od skříně, prosím.
2: Tak nazdar.
4: Jsem jako skrývačka, nevím, kde jsem. Všude se povídá, že tu nejsem. Ve čtvrtí

0: tvou partaje. Anton Špelec, ostrostřelec, koho když to napadne, poručí si líkuvere, pak to takhle dopadne. Já bych do toho tenhle fundus je můj hrab.
1: Já bych s tím praštil. Mám já to zapotřebí tohle?
2: Mně to jedno, no. Já se je vožením znova se svojí ženou a budu do smrti dělat svýho bratra.
3: Tak to mě říká.
4: Víš, že se mi teď víc líbíš, než jako můj muž?
3: Ale moc mi to neříkej, abych nakonec na sebe nežádil a eventuálně si nikdy nenafackoval.
4: Ale Soničko, ono ti to tak sluší.
3: Teď oni mě taky hned bez debaty přijmuli. No jo, každému dělají záhod, mě ne. Takováhle figura jim scházela v řadě.
4: Ale ne, aby si zase v hospodě tento, víš?
3: Ty myslíš jako likvére? Simpio, tohle můžeš říct, že si vím, co by to... Ani do huby, ne? Kde pak? Já vím, já bych zase dostal 3 měsíce, ne? Kde pak? Kam bych se dostal? A pak jsem se dostal do Ruska. V Rusku je... No i tam jsem byl ohromně spokojený. Víte teda, opravdu, že se tam... Teda, že tam jedna věc je přitom špatná, že je tam strašně velká zima, teda tam jsou takový mrazy. Krutý. Ale krutý. Já vám jenom nástín řeknu. Jednou byl takovej krut. Takový mraz. Krut. To se říká v Rusku. Ona do mě nestrkej. Krut. Ruský, víš? Řekne to. Jiný neřekne ti nic jinýho. Krut. Taková zima při tom krutu. Že večer, když jsme vyšli na ulice, jsme ostali stát, zmrzlí, nás museli sbírat, jsme byli jak rampou, a byla taková zima, že když jste řekli, řekněme voda, tak vám to umrzlo u huby. To je hrozný. A potom tady jsem odjel a jel jsem do Polska. V Polsku jsem byl 10 roků. 10 let v Polsku. Báječně jsme. Co je? Nějaký hypnotizer, ne?
5: Nejsi ty Rudolf Špelec?
3: Je?
5: Já jsem tě ho nepoznal. Dovolíte, pánové? Podívej se, no jen si pak si pamatuješ na mě. Pak víš, kdo jsem. No, tak se podívej přece, člověče. Víš, kdy jsme se viděli naposled?
6: Přece ve Varšavě, no vzpomeň si.
7: A jo?
6: No jo, ono už je to pár let, to se ví, prosím, pane. Přešlo, bude parela to toho času, co myslím, že by ostatně raz, prosím.
3: No je.
6: No. I jak těm panu prosím pana povodživo po celý ten čas, dlouhý čas. My jsem povodživo prosím pana dobře.
7: A jak se máš, prát?
6: Máš to dobře, prosím pana, já nemohu sobě skážit.
7: No jo.
6: Bo já zarobilem sobě, prosím pana, v Varšavě tyhle. Víš? Nemůžem to samej šměrči věnci pracovat.
7: Prosím tak, tě. Tak. A furt jináč také neděláš nic?
6: Prosím pana, ne, já už nerobě. Bo já předávám tam, prosím pana, chojínky. I půjdi, prosím pana, v zimě lody.
3: Lody?
6: Tak.
3: Jsi vědět.
6: Tak. No i co pan porabil, prosím pana, nech pan mě což o sobě opovědá.
3: O, víš, když jsme byli u oběda, teta.
6: No to co věnci?
3: Já věnci tak už neměli.
6: No co, prosím pana, pan do mě po polsku nemluví?
3: Jak to? Co říkáš?
6: No proč nemluvíš polsky?
3: Kdo?
6: Ty?
3: Teď mluvím, že jo? Já ti to hned překládám. Tady je to polský a český to jde ven.
6: Tak potomky, abychom se napili, ne?
3: Já.
6: Když jsme teda se sešli.
3: Pánové, kolikina? Liguere! Liguere!
8: No, zasluž.
3: Liguere!
8: Rudolfku, nepij to. Budeš vidět, bude to tvá smrt.
3: Ale prosím tě, porad smrt.
8: Porad.
3: Aje.
8: No. Teď by nic jiného nescházelo, než aby si začal s fílem.
3: To je nápad.
8: Co
2: Pojďte, Flintu.
9: Nebo považuj se, no.
2: Ale zase vej porad. Poradně nemáš chvíli dovolu. Já něco řeknu. Já něco řeknu. Mně se chce něco říct.

0: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
1: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
0: Ano, pane kapelníku, prosím, tady je.
1: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podíval, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
0: Aha.
1: Pane, jak se reče?
0: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
1: Ten uměl se hodně blbý jméno. No. Rytíř, takhle to zní, ale Břidlo. Hlejte, kdo vám píše slova?
0: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Ondřej říká, že to nevadí.
1: Nebo teď by to vadilo. Hlejte, aspoň se nemusíme s nikým dělit, že jo?
0: Prosím?
1: Dělit s nikým.
0: A, teď nemusím. Už rozumím.
1: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název, název.
0: No, to je název.
1: Hezký název.
0: Že jo?
1: Sedím tu jako na laně, sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
0: Ne, prosím, to první to je jako pro vás a to, ta laň to je jako...
1: To je poezie.
0: To je štěpný rým.
1: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
0: Ano, ano.
1: Vy jste myslivec, víte.
0: Ne, prosím, já jsem začínající inženýr.
1: A čeho jako čeho?
0: Lidských duší.
1: Ne, dobrý. Já prahnu marně patrně, po lani nebo po srně. Laň a srň, to je to samý.
0: Ne, prosím, to je jiný.
1: Srň je jiný než laň?
0: Ano.
1: A máte tady cis. To vám materníček nezaspívá, to je text pro materníčka, víte?
0: No, já nevím, snad, jak myslíte.
1: Materníček nenávidí cis, tak to byste měl vědět. V jedné písnice jsme měli narcis, a museli jsme mu udělat borovice. On má rád C, o půl tónu, níž aspoň. Kde to jsme? Po lani nebo po srně? Není to totéž tedy, jak jste říkal, ano, to nevadí, já to nepochopím, mně se zdá, že srň a laň, prosím. Leč ta jde právě s jelenem po lánu s celerem.
0: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale po lánu s celeném.
1: A proč je tam ten lán s celený?
0: To, aby bylo jako dnešnější.
1: A víte, že se vám to povedlo, když my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva, nebude zahozený. No. Televize, rozhlas, desky, to pofrčí, pane.
0: Břidlo.
1: Břidlo. Potom si pro... Vaše paní je břidlice, víte. To se mi povedlo.
0: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
1: Tak helejte, jak to máme dál, pane Břidlo?
0: No.
1: Měsíc své světlé rozsvěcí na paseky i na lese. Helejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
0: No je.
1: Muzikantsky by to byl dobrý fígl.
0: Ale, no, čistě.
1: A mrak pak.
0: Ano.
1: Mrak pak. Je to?
0: To je mrak, no to... mrak potom.
1: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj veme si. Mrak pak to je dobrý, to zaspívá i materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám. Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně. Že tebe jen, že... Tebe jen rád mám. Konečně hezký rým, nevocelej obraz, věčně krásný, to by se líbilo Vondrejcovi. Jan!
0: Ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
1: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju, tak my začneme mladej. Pracovat.
0: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
1: Moc.
0: Co moc?
1: Se mi to líbí.
0: Tak.
1: Výborná věcička. tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova. Hlejte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor pánkovce, bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hlejte, nechte to na mě, budete mít po starosti, to bude hit. Jako víno, počkejte, teď mě napadlo něco. Vy mi tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bum bum buš buš. Genialní.
0: To tady jo.
2: Je to pro mě radost i podsta, že vám tady můžu vyprávět o tom, jak vznikaly a jak různě vznikaly písničky Osvobozeného divadla, lépe řečeno písničky Jaroslava Ježka se slovy Voskovce a Wericha. Teď nejčastěji se vyskytuje otázka, jak jsme to dělali. Jestli jsme psali slova na hotovou melodii, anebo jestli Ježek dělal melodii na hotová slova. No ono to tak bylo z obojího něco. Nejčastěji jsme psali my slova na Ježkovu hudbu, protože my s Voskovcem už od mládí jsme se opájeli jazzem u gramofonu, ještě dřív, než jsme znali Ježka, a psávali jsme si nesmyslná, dneska bychom mohli říct si dokonce i formalistická slova na různé melodie, které se nám líbily. Nás vždycky hudba inspirovala. My jsme se nechávali nést tou inspirací, a mnohdy jsme napsali slova pod dojmem hudby, která jsme vůbec neměli na mysli, než jsme psát začali. No, tak to byl jeden druh písniček. Těch bylo nejvíc. Ano, potom jsme to dělávali také tak, že jsme my napsali slova, obyčejně jsme tomu říkávali monstrum, totiž to jsme napsali taková slova, přibližná, na které pak Ježek mohl udělat hudbu a my jsme je potom později upravili přesně na tu jeho hudbu. No a potom se taky stávalo, že jsme mu předložili slova hotová. To on ovšem neměl rád, o tom budeme mluvit později. No a potom byly písničky, které nebyly ani pro divadlo, které byly spíš pro film. No a ty jsme potom dělávali takovým polovičatým způsobem, něco on naše slova a my zase slova upravovali na jeho hudbu. A jednou takovou typickou písničkou je Stonožka.

0: dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočká, začne se souváním. Na každou totiž nožku má ponožku
1: a v botě vložku a stačí vlátat trošku pro šoupe rohošku.
0: Ta snad má právo mít zoupalství vlohy.
1: Co to je, musí být, když jí rozbolejí nohy.
0: Mám listek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad. Vzpomenu na stonožku.

Jednou jsme přišli za Ježkem do jeho modrého pokoje. Jen tak. My jsme od něho zvláštního nechtěli. Pili jsme černou kávu, povídali. A Ježek najednou sedl k pianu a začal hrát. Hrál takovou podivnou, moc hezkou píseň, španělskou. A nám se strašně líbila. Ani nevím proč, vzali jsme papír a tušku a sedli jsme si k pianu a Ježek hrál a my jsme se pokoušeli napsat slova. No a povedlo se nám to. Vznikla tak písnička, která se pak jmenovala O Španělsku si zpívám, ovšem vznikla z pouhé odpolední nálady, z radosti ze života, z přátelství, z inspirace, bezúčelně by se dalo říct, protože jsme si nevěděli rady, do které hry, anebo kam bychom ji mohli zapasovat. Už nevím ani, co jsme tenkrát hráli, a jenom si vzpomínám, že jsme místo předehry po přestávce šli do orkestru a tam jsme ji zaspívali. Bez nějakého zvláštního úspěchu. No tak jsme ji do hry nedali, ale stalo se, že vypukla ve Španělsku válka. Stalo se, že celý pokrokový svět přál Madridu, který bránil svobodu, a u nás vznikaly večírky, vznikaly různé akademie, jak se tehdy říkalo, estrádám, a my jsme s Voskovcem a s Ježkem se jich účastnili. Zpívali jsme tuto písničku a tato písnička, lyrická, nepolitická, se v té době stala velikou politickou písní, která měla veliký politický úspěch. Poslechněte si ji teď.

0: Teď bych vám rád pustil písničku, vlastně odrhovačku, která se jmenuje Láska zhrzená. Ježek měl k odrhovačkám slabůstku. A my taky. Protože kolikrát taková pěkná lidová odrhovačka je daleko moudřejší a spontánnější než všechny ty vyždímané moudrosti v komerčních šlágrech. Tenkrát někdo potřeboval do nějakého almanachu, myslím, že to byli kruh nakladatelů, ti myslím vydávali takový almanach každoročně. A ten rok, ten almanach byl na jedno téma, láska. A taky nás požádali, aby jsme jim proto něco napsali, tak jsme jim s Ježkem napsali odrhovačku Láska zhrzená. No a protože v té době chodilo hodně muzikantů po dvorcích činžáků, hráli a zpívali a lidé jim házeli peníze, no tak jsme tu desku tak trošku obohatili pro ten účel takovým malým skečem. Tu ji máte.
1: Hele, kluci, pojďte, tady je fajn činžák. No jo, kluci, ale tady bydlejí státní zaměstnanci, ty nám nic nehodě.
2: Ale jo, dvůr je prostorný a slunečný a hele, tamhle Pavlače jsou obsazený. Slečno, že nám hodíte korunu.
1: Je hezká slečna, kluci, pěknou písničku, jo.
3: A kluci, rozestoupit se, aby nás ty koruny nebouchaly do hlavy, když to bude lítat. Tak jedem.

ať ho dala od prádla do koše. Dítě houpá, ještě doufá, čeká list o noše. Nečekej, nedoufej, jdi rač spát.

0: už to lítá, hele.
1: Děkujeme, slečno. Hele, Tondo, tamhle to padlo do popele. Dojdi pro to.
0: Hele, on se štítí bůra, dej sem toho bůra, no vidíš. Kluci, už máme 8 korun 20. No podívejte, kluci, to si v Asu koupíme varhany a budeme vydělávat.
1: Děkujeme vzácní, děkujeme.
0: No děkujeme moc krát.
1: Děkujeme uctivě a jdeme vodům dál, pojďte kluci.
2: Ježek v podstatě neměl rád, když jsme mu přinesli hotový text. On raději viděl, když jsme se mořili s češtinou, která má přízvuk na první a třetí, a nad jeho melodiemi a synkopami, a hrozně se tomu smál a říkal, jen se mořte, chlapénkové, jen se mořte. Ale hlavní důvod, proč to neměl rád, když jsme mu přinesli hotový text, byl ten, že měl podezření, a celkem vlastně správné podezření, že jsme ta slova napsali na nějakou jinou píseň, kterou on neznal. A my jsme to skutečně tak dělali. Když jsme od Ježka nemohli dostat něco, co jsme potřebovali, no tak jsme si našli jinou píseň, která formálně vyhovovala a rytmicky našemu úmyslu. Napsali jsme na ní slova a dali jsme mu ta slova jako hotová, bez melodie. Že to vždycky studoval a říkal, kluci, vy jste tam sakramente, řekněte mi, na co to je napsané, abych to to bude vypadat, že jsem to ukradl. My jsme ovšem předstírali nevinnost a tak Ježek se pustil do práce a vždycky to udělal dobře. Takovouhle písničku například jsme mu jednou přinesli, tedy slova na písničku, z které potom vznikla melodie, z těch, které on dodal melodii a vznikla z toho píseň Hej, pane králi, nebuď líný. Nám se tenkrát líbilo tango, nějaké americké tango, které se pamatuju, se jmenovalo On the Boulevard of Broken Dreams. Nějaké takové ucancané tango s takovými slaďáckými slovy. No a my jsme na to napsali na ten rytmus, text Hej, pane králi, a dali jsme to Ježkovi. A chtěli jsme pochod. No Ježek to udělal. A jak to udělal, jak to dopadlo, můžete slyšet.
3: Bereme na potaz učené bakaláře, et item doktory, et item rektory, proč jenom chudák trhan patří do žaláře, vždyť mezi boháči jsou taky potvory.

0: poznáš, co je živořit z dřiny, uvidíš za den tolik špíny, do smrti nebudeš mít klid.
1: A vůbec velkomožní páni, přijďte se na nás podívat,

0: myslete si, že jsme jen lůza, že se nás nemusíte bát.
1: Jednou však popadne vás hrůza, až pod okny vám budem řvát. Hej, křečkové a vaští páni, je čas, budeme účtovat.

Jezdívali jsme na zájezdy s naším divadlem a nejraději, musím říct, jsme jezdívali do Brna. Protože tam bylo pěkné divadlo na výstavišti a bylo tam báječné publikum. Studenti, mladí lidé a hrálo se nám tam moc dobře. A pak jsme tam jezdívali v květnu, to je takový krásný měsíc v Brně, tam v Písárkách. Tam kvetou magnolie, hodně tulipánů tam bývá. Je tam hezky. A v takové náladě jednou v parném květnu jsme šli po výstavišti a najednou jsme slyšeli z divadla, které bylo opuštěné, hrát klavír. Tak jsme šli s Voskovcem dovnitř, šli jsme po zvuku a přišli jsme zadem na jeviště. Tam byl chládek a byla tam tma. Jenom takový prudký, velice prudký a oslnivý paprsek toho májového slunce padal dolů doprostřed prázdného jeviště, někde z nějakého okna u stropu. A tam v tomto světlé místě za klavírem seděl Ježek sám a hrál si. No, my jsme k němu tiše přišli, takže nás ani netušil. A on si tam hrál blues. Vždycky hrál pár taktů a potom se zase k ním vrátil. Najednou nás viděl, uvítal a chtěl jít ven s náma. Na pivo, kluci, na pivo, je vedro. Jenže nás nějak to jeho blues rozněžnilo a říkali jsme mu, pojď, dohraj to, to je moc pěkný blues. Tak si zase sedl za piano a začal hrát. A nám se tak nějak vynořila slova jakoby sama o sobě. Netoliko, že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím. Vidím jenom to, že nevidím nic. Když připustím, že vidím, měl bych vidět víc. A tak začalo to blues a dopsali jsme je až do konce. Tenkrát jsme nevěděli a netušili, že to bylo životní blues Jaroslava Ježka. To nám svěřil až mnoho let později v Americe, že tuto skladbu a tato slova naše má nejradši, protože to byl tak trochu jeho případ. On špatně viděl a nejlépe vnímal modrou barvu. Proto také jeho pokoj byl modře vymalovaný, proto nosil modré vázanky a proto tmavomodrý svět. No, mladí lidé mají jednu výhodu, oni nebrou věci tak vážně. Ani on to nebral tak vážně, ani my ne. Ani my jsme si tenkrát neuvědomovali, jaká to byla od Ježka vlastně veliká srdnatost a veliké hrdinství s těmi handicapy sluchu a zraku. Zvolit si povolání hudebníka a tak pěkně a tak mistrovsky se s ním vyrovnat. Já myslím, že Tmavomodrý svět je jedna z nejlepších písniček, které jsme spolu napsali. Vlastně napsali. My ji nenapsali. On ji taky nesložil. To blues se tenkrát v Brně narodilo.

netoliko, že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím. Vidím jenom to, že nevidím nic, když připustím, že vidím, měl bych vidět víc. Svou hlavu trup, dvě ruce, nohy nevidím. Tak, kam se poděl můj doposud dokonalý zrak? Na všem leží neproniknutelně modrý mrak.

nevím ani kudy jít mám a kam. A to, že na hlavě tmavo-modrý klobouk má.

hla, tak co mi napla, že mi chutná, co napla, že ač nemám hlad, duše smutná, je neděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholický

Minule jsem vám tady vyprávěl, jak vznikaly některé písničky Osvobozeného divadla ve spolupráci Ježka s námi. Když jsem šel potom domů, tak jsem si vzpomněl na jednu operní árii, která vznikla vlastně z nedorozumění. Já jsem v roce 1935 byl v Moskvě na divadelním festivalu a tam jsem viděl jedno zajímavé představení, které bylo zpracování jedné staroanglické hry od dvou autorů, Beaumont a Fletcher, a které se jmenuje Španělský abé. Mně se to představení ohromně líbilo a pořídil jsem si ten ruský překlad, respektive ten ruský skript. A myslím, že nám ho přeložil Fučík, anebo že zprostředkoval překlad, to už se dost dobře nepamatuju. A my jsme potom s Voskovcem z toho napsali hru, která se jmenovala Nebe na zemi. To byl výjimečný případ, kdy jsme měli ještě před prázdninami napsanou hru, připravenou na podzimní sezónu, protože normálně se nám to nikdy nepovedlo. A tak jsme jeli na prázdniny s takovým pocitem, že máme práci připravenou a sezonu zajištěnou a dali jsme Ježkovi nějaký materiál. A tak jsme mu také zaškrtli část scény, a řekli jsme mu, podívej se, tohle si přečti, my bychom chtěli z toho udělat operu, parodii opery. A představovali jsme si to tak, že on by si to přečet a že by nám prostě napsal na to nějakou melodii a my bychom potom ten dialog, který byl v próze, my bychom ten dialog potom tak říkaje zbásnili a napasovali na jeho hudbu. Ale to víte, v letě člověk má jiné starosti, Ježek měl taky jiné starosti než na práci a nějak se přeslechl a prostě, když jsme se vrátili, tak nám předložil zhudebněnou prózu. On s tím neudělal vůbec nic, on vzal tu prózu, kterou jsme mu zaškrtli a složil na ní hudbu, parodicky, operní hudbu, a jedině, co udělal, že tam přidal dvě anebo tři slovíčka, kde bylo zapotřebí to opakovat. Je to jedna z našich starších desek a zpíváme tam my dva, Plachta a Šmeral. Já vám ji pustím.

0: také patřičné dotaci vašich chválihodných úmyslů. Jsem ochoten vás přijmout.
1: Buďte blaho, buďte blaho,

0: To jste si jistě všimli, že poslední leta, v Praze alespoň, není sníh. A to, co se za sníh vydává, no, to je k smíchu přeci. Já si ještě pamatuju, když byl sníh. A když odklízet sníh dalo velikou práci, a když tato práce byla jediná naděje pro mraky nezaměstnaných Pražáků v těch letech. A tenkrát jsem měl kamaráda, kterého jsem znal z dětství. To byl takový podivný muž, který taky někdy kradl, pak si to zase odseděl, ale měl zajímavý pražský slovník a zajímavý pražský tón ve hlase. A on k nám chodil do divadla, také nám, když jsme hráli Osela Stín, tak nám opatroval osla. A my jsme pochytili hodně z jeho slovníku s Voskovcem. On třeba jednoho dne řekl, kluci, ta Praha je velký štat, takhle mít mergle. A nebo zase jinde říkal, Ježíškovi oči, to jste měli vidět. No a z tohohle slovníku, on jináč nemluvil, jsme použili řadu slov a výrazů do písničky Pražská jáva, když jsme potom potřebovali takovou periferijní náladu do hry Golem, ve které se ta písnička vyskytovala. Zde ji máte.
1: Státní statistik dokáže, že ve velké Praze vždycky býval Bohu dík, u všeho lidu smysl estetický. Důkazem je nejenom pražský barok, leč i Aventinum. Má-li někdo přeestetický nárok, máme tu Ernestinum nebo Umprum. Zručný statistik rozdělí vkus lidu kategoricky v druhů několik, kterým se v Praze něco líbí vždycky. Důstojná je první kategorie, ta ze zlaté Prahy žije a ty je u fleků zpívá a slzy jí kanou přitom dopívá. Po starých zámeckých schodech si vylezu a ve vůni bezu na malou stranu slezu. Pak jak pan Johannes za koňskou bránu půjdu, jinde než v tom starém domě na malé straně bydlet nebudu. Kouzlo střech prejzový, modernou mi nekažte, autobusy zaražte, novostavby zakažte. Kamenná pohádka by sněhový háse halila, mějte snahu, zachovejte starý ráz naší Prahy s úctou, klub za starou Prahu. Úvodu jsem děl, co v Praze zjištěno je statisticky. Teď bych říci chtěl, jaký je druhý názor estetický. Názor ten je tangentou urbanismu v intenci kurismu a derivátem je konstruktivismus principiální bází Bauhausismu. Má žert na stranu i třetí názor svoje raison d'être. Názor Pražanů, to nemají na zimních ani na svétr. Názor této třetí kategorie, víno čisté o Praze si nalije z periferie, když si o Praze zpívává árie. Ježíškový brejle, ta Praha je velký štát, mergle mít a nemít hlad, fórovej bych nebyl tak. Ono to baroko není špatný pro voko, jenže je vovoko, vokolo baroka flinkace bez floka, ještě že tady je komfort periferie, z vagonu kolonie, ty se to prima žije. Kéž by sněhový háv přivodila se nám, to věžatá matíčka. Aspoň v odklízení sněhu koukalo by makání a prácička.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vážení přátelé, já vás vítám na dnešním představení. Opět se tedy scházíme nad dílem českého velikána Járy Cimrmana. Tentokrát se chceme podívat na jeho činnost kriminální a kriminalistickou. Nejprve mi dovolte, abych vás jako předseda komise pro zbudování Cimrmanova pomníku v Praze informoval, jak jsme s celou záležitostí daleko. První impuls vyšel, jak možná víte, od doktora Bičíka. Doktor Bičík to je rodilý malostraňák. A ten už 20 let trpělivě přesvědčuje úřady, že malostranskému náměstí, jinak docela pěkně řešenému, něco chybí. Na jedno zasedání naší komise pro Cimrmanovy oslavy přinesl doktor Bičík dvě pohlednice. Ta první pohlednice byla stará, ještě z doby, kdy malostranské náměstí neslo jméno maršála Radeckého a kdy mu také vévodila mohutná maršálova socha. A ta druhá pohlednice byla soudobá. My jsme pečlivým porovnáním obou snímků museli dát doktoru Bičíkovi za pravdu, že malostranskému náměstí na té nové pohlednici skutečně něco chybí. Ano, byla to socha. Postavit na místě pomníku maršála Radeckého, tohoto českého pomahače Habsburku, pomník našeho Járy Cimrmana, který Habsburkům nikdy s ničím nepomohl, to se nám zdálo logické. Ovšem, při vlastní realizaci jsme narazili na nečekané potíže. Tak hned třeba materiál. Je známo, že když Cimrman opouštěl naposledy ve svém životě v Bohnicích Prahu, že řekl svému příteli Trefnému: Trefný, bude-li Praha pomýšlet na můj pomník, ať je prosím tě z bílého mramoru. V bílém budu nejlépe čelit holubům. Ovšem, naše cimrmanologická společnost nemá sama dosti prostředků na zbudování sochy z takhle kvalitního materiálu. A proto jsme hledali spojence. Našli jsme ho v organizaci, která stála před podobným problémem. Totiž redakce časopisu Kůň, přítel člověka by zase ráda věnovala hlavnímu městu sochu koně. My se domníváme, že to je myšlenka celkem chválihodná, protože konec konců porozhlédněte se po pražských sochách. Kdo z našich velikánů je na koni? Počítejte. Svatý Václav, svatý Jiří, to jsou všem svatí, že? A teď si vezměte ty ostatní. Palacký sedí na židli, Jungmann sedí na židli, Jirásek sedí na nějakém pařezu nebo co. No a některé velikány, jako například Mánesa nebo Němcovou, nechali sochaři prostě stát. Čili bylo rozhodnuto, že Cimrmanova socha bude jezdecká. Námitky takzvaného pěšího křídla naší společnosti, to pěší křídlo tady dneska, jak vidím, reprezentuje profesor Vondruška, totiž námitky v tom smyslu, že Cimrmanova jezdecká socha je prý ideově pochybená, protože Cimrman na koni nikdy neseděl, ba dokonce se koní bál, tak tyto námitky jsme zamítli. Většina z nás se domnívá, že kůň je v tomto případě uměleckou licencí v mezích normy, no a profesor Vondruška to nakonec sám rád musel uznat. Projekt jezdecké sochy na dvoumetrovém mramorovém soklu však narazil na něco jiného. Na trolejové vedení. Dopravní podnik hlavního města Prahy, já už budu přímo jmenovat, je to náměstek inženýr Brabenec, nechtěl o rekonstrukci trolejové sítě ani slyšet. No a v této pro nás kritické chvíli přichází doktor Bičík s originálním kompromisním řešením. Aby mohl Cimrman sedět na koni a přitom nepřevyšoval úroveň trolejí, navrhuje doktor Bičík takzvanou variantu Brod. Co to bylo? Podle této varianty by socha představovala Cimrmana, brodícího se na koni přes vodní tok, takže kůň by byl v tomto případě po prsa ponořen v soku. Byl by vlastně pojat jako koňská bysta, že? Jenomže s tímto návrhem zase nesouhlasili naši přátelé z koně přítele člověka. Tvrdili, že se nemohou zbavit pocitu, že zvíře tone. A navrhovali opustit variantu brod a vytvořit pomník tak, aby Cimrman na koni neseděl, nýbrž aby ho vedl. Což vypadalo na první pohled přijatelně, výška sochy by se skutečně radikálně snížila, ale když jsme si nechali zhotovit maketu, zjistili jsme, že by byl Cimrman koněm ze severní strany úplně zakrytý. Respektive byly by mu vidět jenom holinky. Takže to nepřipadalo v úvahu a my jsme se museli porozhlédnout po jiném místě, než po tom, kde původně stával maršál Radecký, totiž na tom nástupním ostrůvku tramvaje. A skutečně jsme našli vhodné místo v tom svahu, jak je parkoviště automobilů. A měli jsme štěstí, hlídač parkoviště pan Josef Landa proti našemu návrhu nic nemá. Jenomže si netroufá sám o celé záležitosti rozhodnout. Odkázal nás proto na doktora Priznického z pražské parkovací služby, no a tam se chystáme zajít teprve příští úterý. Takže taková je tedy situace s naší sochou. No a teď už tedy k tématu dnešního představení, totiž k Cimrmanově činnosti kriminální a kriminalistické.
4: V roce 1913 byla Vídeň vzrušena odvážnou loupeží. K 50. nám následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este chtěla Vídeňská obchodní komora věnovat arcivévodovi zlatý přívěsek k hodinkám v ceně 6000 zlatých. Z dnešního hlediska se zdá možná neuvážené investovat tolik peněz do člověka, jemuž tehdy v roce 1913 zbýval pouhý rok života. Ale nezapomínejme, že tehdy o chystané návštěvě Sarajeva ještě nikdo nevěděl. Přívěsek zhotovil zlatnický závod Straka a syn. A ten dostal také povolení po dobu jednoho týdne skvost vystavovat ve výkladní skříni. Přestože výklad střežila sehraná dvojice policistů, ječný cígler, krádež se podařila. A to v pravé poledne. Celá akce začala srážkou dvou fiachrů, bez pochyby inscenovanou. Dvojice tajných ječný cígler neměla zájem na nějakých skrumážích před střeženým obchodem a proto koordinovaně rozháněla zvědavce tím, že cígler volal: rozejděte se a ječný nezhlukujte se. K tomu se přidali Klaus a Bernard, dva mohutné zvony z chrámu svatého Štěpána. A v tomto hluku zcela zanikl skřípot diamantu, kterým pachatel s obdivuhodnou zručností vyřízl otvor ve skle výkladu. S přívěskem pak okamžitě zmizel. Laborant Jára Cimrman se o případ zprvu nezajímal. Jeho protihabsburskému cítění husarský kousek zloděje přívěsku v jistém smyslu imponoval. Ale jen do té chvíle, než arcivévoda zatelegrafoval z Konopiště, že chtěl přívěsek darovat na dobročinné účely. Když vyšla v tisku výzva, aby pachatel zaslal svůj lup na adresu dětské útulny svaté Barbory, starající se o sirotky po dělostřelcích, Cimrman vyčkával. Když viděl, že se výzva minula účinkem, i hned se do případu vložil. Sledujeme teď jeho postup ve srovnání s postupem rakouského bezpečnostního aparátu. Zatímco revmatická policejní mašinérie z pukřelého mocnářství ztrácela čas obvyklým vyhledáváním podezřelých osob v kartotékách, Cimrman začal odjinud. Jeho výchozí úvaha je prostá. Koho podchycují policejní kartotéky? Zločince, kteří již byli dopadeni. Jsou však tito delikventi skutečnými esy ve své branži? No, co je to za eso, přátelé, když se dá chytit? policejních kartotékách, tvrdí Cimrman, jsou kriminální živly podřadné. Druhá, třetí sorta. Prvotřídní kapacity oboru žádná policejní kartotéka nemá. A přece jsou jejich jména někde obsažena a dokonce archivována. Ptáte se kde? V třídních knihách. Už ve školních škamnách se pozná, píše Cimrman, kdo roste pro šibenici. A tak v době, kdy armáda policejních agentů pošetile ohmatává lebeční kosti 230 koní vídeňských drožkářů a hledá boule, aby zjistila, které dva fiakry se to srazily. Před zlatnickým krámem osamocený amatér Cimrman listuje zažloutlými stránkami třídních knih. Protože pachatelova ruka nevyřízla ve skle jakýkoliv otvor, ale pravidelnou čtvercovou tabulku, jakou byla zřejmě denně zvykla vykrajovat, zajímal se Cimrman jen o sklenáře. Na koncesním úřadě si vypsal jejich jména a pak se podíval do třídních knih, jak se sklenáři chovali ve škole. Po 14 dnech se mu vyloupli dva podezřelí, Josef Zeithaml a Josef Rolný. Pohleďme nejprve na rejstřík Josefa Rolného. Přečtu vám zápisy ze třetí třídy. Říjen. Soustavně zapomíná hubku. Prosinec. Při hodině počtů si kreslí čtverečky. A ještě to drze přiznává. Únor. Úmyslně vlákal do třídy opilého popeláře. Duben. Škrtil Wiednera. Květen. Škrtil červenku. A nyní zápisy ze čtvrté třídy. Září. Vysmívá se příkladům s dvoucifernými sčítanci. Listopad. Kousl učitele do ruky, když jsem jej káral. Prosinec. Rozbil okno, závorka skleněné, a ještě to drze přiznává. Leden. Zamkl dveře třídy tak, že nešli odemknout. Únor. Odemkl dveře třídy tak, že nešli zamknout. Březen. Soustavně zapomíná hubku. A jako vždycky v květnu škrtil červenku. A teď, co říká třídní kniha o Josefu Zeithamlovi. Zápisy ze třetí třídy. Září. Je zádumčivý. Říjen. Je zádumčivý. Listopad. Přinesl do školy benzín. Únor. Je zádumčivý. Duben. Přinesl do školy sirky. Květen. Navádí Kuncovou, aby zítra nechodila do školy. Další stránky třídní knihy jsou bohužel ohořelé. A tak Cimrman kráčí Mozartovou ulicí do čísla 7, aby usvědčil Zeithamla. Nachází však už jen jeho ženu. Od níž se dovídá, že Zeithaml, pracující naposledy jako sklenář na stavbě Pražského národního divadla, je od roku 1881, kde divadlo vyhořelo, nezvěstný. Na poslední pohlednici napsal své ženě větu, které nerozuměla. Ten můj prokletý koníček, ale však oni si Češi, jak je znám, brzy nastřádají na nové. Jakmile tedy zjistil, že svědomí Zeithamlovo tíží hřích jiný, šel už Cimrman najisto za Josefem Rolným. Po několika dobře volených otázkách Rolný zjistil, že nemá cenu zapírat a drze se přiznal.
5: Ve své kriminalistické praxi využíval Cimrman bohatě té skutečnosti, že byl sám mnohokrát vyšetřován. Dokonalá znalost psychologie vyšetřovance mu umožnila vyvinout zcela nové postupy. Mám zde na mysli například takzvanou metodu gumových hadiček. C- Zimmermann nasazoval tuto metodu ve chvíli, kdy cítil, že vyšetřovaný je zralý pro úplné přiznání. Postup byl následující. Zimmermann předložil vyšetřovanému soupis jeho činů a dal mu je přečíst. A zatímco byl obviněný plně zabrán do četby, Zimmermann mu nepozorovaně zastrčil do bod gumové hadičky a otevřel přívod vody. Delikvent měl tak před očima podrobný popis vlastních činů a přitom se nemohl zbavit pocitu, že mu teče do bod. Snad největším vývojem ve výslechové technice je Zimmermannova metoda zhudebněného přiznání. Je to vůbec první a na dlouhá léta bohužel zatím i poslední pokus, jak zapojit múzu do služeb policie. O této metodě se můžeme dočíst v zápiscích Zimmermannova oblíbeného žáka, policejního praktikanta Jindřicha Hlaváčka, jemuž Zimmermann postavil nesmrtelný pomník právě ve své detektivní hře Vražda v saloním kupé. Dovolte mi, abych ocitoval z jeho ohmataného deníčku. Cituji. Po dvou hodinách bezvýsledné námahy usedá pan inspektor ke klavíru a jakoby už neměl o další výslech zájem, začíná preludovat. Vilda Bílek zpupně se usmívá. Ale jak se pan inspektor hlouběji a hlouběji noří do podmanivého světa tónů, jaká to proměna. Zpupnost z Vildovy tváře mizí, jeho zločinecké rysy měknou. V tom okamžiku sklapne pan inspektor výkonástroje a promluví k vyslíchanému. Poslyšte, Bílku, zde je papír a tuška. Sedněte a všechno dle pravdy napište. Rozhodl jsem se, že vaše přiznání s hudebním. Na ta slova Vilda Bílek, bratrovrach, otcovrach, strýcovrach a tetovrach vyskakuje ze židle a líbá panu inspektorovi ruku. Je nám líto, že neuslyšíte ukázku z pera Otakara Schwangmajera, známého ve světě zločinu pod přezdívkou Šílený Otto. Ten napsal do přiznání jen tři slova. Trh se mi. Zimmermann s tímto jednoduchým textem naložil nesmírně zajímavě. Když jsme však skladbu začali studovat, zjistili jsme, že byla původně zřejmě určena pro vězeňský sbor kastrátů. A tak jsme až na několik výjimek v našem souboru narazili na nepřekonatelné překážky.
6: Všimněme si tedy Zimmermannových pokusů uplatnit detektivní žánr v poezii a dramatu. Objevili jsme celý dokument tohoto hledačství, fragment Zimmermannovy balady Maralík. Je komponována pro recitační sbor chovanců státní věznice v Salzburku. Dovolíme si vám báseň přednést v původním Zimmermannově rozvržení pro hlasy.
7: Jára Zimmermann, Maralík. Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá. Náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá.
8: Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být.
9: Ruce vzhůru sice střelím.
7: Jde to jako na drátkách, již má v tašce lup svůj celý a již mizí ve vrátkách.
10: Hleďme trachtu detektiva.
8: Na místě je coby dub.
10: Moudrou hlavou moudře kývá.
11: Je to starý,
9: ostřílený,
11: policejní
10: sup.
7: Žádné strachy, slečno tichá, však my si ho najdeme.
8: Žádné strachy, slečno tichá, my mu tipec zatneme.
10: Dva, tři hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava.
9: Podívejme na čmuchalku.
10: Pach stopy již nasává.
9: Dopadla už jinší ptáčky, vlastní řadu diplomů.
11: Však co to?
10: hned u zatáčky čichá fena ke stromu.
8: Čile za ním
10: velí trachta, ale zvíře nevnímá. Kolem stromu v látě čvachtá, povelů si nevšímá.
11: Sekeru a pilu, chlapci, nestůjte tu nečině. Lupič zřejmě přichystal si úkryt v stromu dutině.
10: Přešou dubu tělo sporé.
8: Náhle slyšet volání.
11: Dostal jste.
8: Náhle slyšet volání.
7: Dostal jste mě, inspektore. Sedím přímo nad vámi.
10: Na větvi byl lišák jeden.
6: No, ten si to odpiká.
7: Důmyslem a psem svým veden, již ho trachta,
10: již ho trachta zatýká.
8: Slečna tichá štěstím vzkvétá, vesel skáče chytrý psík.
10: Lupič dostal 4 léta.
11: Jmenoval se Maralík.
8: O švédském spisovateli Augustu Strindbergovi se dočteme, že byl přistižen, jak vyfukuje kouř z dýmky do umyvadla s vodou, zkoušeje, zda touto cestou nevznikne zlato. A my si říkáme, hle, jak podivínský nápad se zrodil v geniálním mozku. Ale není správnější říci, nebyl to Strindberg, kdo experimentálně zjistil, že vypouštění tabákového dýmu do vody zlato nevznikne? Někdo to totiž vyzkoušet musel. Někdo musel slepou uličku lidského poznání ohledat a ohlásit světu, tudy ne, přátelé. Dá se říci, že pravým pionýrem slepých uliček byl Jára Cimrman. Alespoň v oblasti filmu to platí takřka totálně. Je však pozoruhodné, že i v této oblasti předběhl svou dobu. Už v roce 1883, tedy celých 12 let před otevřením prvního kina bratří Lumière v Paříži, píše Cimrman francouzskému geologu a paleontologu Barandovi a navrhuje mu, aby spolu založili Barandov. Z projektu tehdy sešlo, ale když Cimrman po létech spatřil ve Vídni první němé filmy, byl unesen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském Prátru kultury a oddechu promítací společnost Vrchlický, protože Frída byl mimo jiné básníkovým bratrancem. V jednom z Cimrmanových filmů ve snímku Kde jste byli pobudové objevuje se vůbec poprvé postava detektiva Trachty, která od té chvíle hraje hlavní roli ve všech jeho detektivních hrách a románech. Postava inspektora Trachty vznikla šťastným spojením dvou existujících osobností. Cimrmanova přítele Kašperského, sokolského přeborníka na Bradlech a Hrazdě a doktora Hugo Myslíka, proslulého polabského veterináře. Dá se říci, že Trachta je tělem Kašperský a duší Myslík. V dopise nakladateli Vilínkovi Cimrman vzpomíná, že původně měl být před obrazem Trachty pouze Kašperský. Záhy však autor poznal, že Kašperský je výjimkou z pravidla ve zdravém těle zdravý duch. Příroda jakoby u něho všechno spotřebovala jen na tělo. Vždyť po 10 letech úspěšné činnosti v Sokole nepamatoval si tento borec ani číslo své skřínky v šatně a neustále se převlékal do cvičebních úborů jiných bratrů a sester. Doktor Myslík byl pravým opakem Kašperského. Jeho zdravý duch, který vynalezl elektrický ohradník a plnotučné mléko, sídlil v těle prohlodaném snad všemi existujícími chorobami. Doktor Myslík onemocněl dokonce anaserpentní spinózou.
12: to je nadměrnou kučeravostí vlny. Která jinak napadá výhradně ovce. Spojení nejlepších vlastností obou vzniká tedy monumentální inspektor Trachta, tento James Bond přelomu století. Sokolských prvků najdeme v jeho chování hojnost. Tak v románu Stín v Maštali dopadne Trachta vraha tak, že ukryt ve žlabu pod falešným senem se v rozhodující chvíli švihem v závěsu v podkolení ocitá na žebřinách a odtud dostihuje pachatele skokem přes děšeného koně na dél. Okénka selských světnic proskakuje Trachta zásadně s krčkou. Široká okna boháčů odbočkou vpravo. A často zmate Trachta soupeře tím, že se k němu blíží ve stoji o napjatých pažích, takže zločinec ho považuje v první chvíli za odraz ve vodě a střílí vysoko nad něj. Konečně představu o výjimečných schopnostech Cimrmanova detektiva Trachty vám nejlépe dokreslí hra Vražda v saloním kupé, kterou uvidíte v druhé části našeho představení. Ke hře samé jen tolik. Jedna z dramatických postav má hovořit maďarsky. Cimrman však tento jazyk neovládal, slovník neměl, měl jen jídelní lístek hotelu Petőfi a jízdní řád. Vy, kteří maďarsky umíte, musíte tento nedostatek laskavě omluvit. Stává se nám, že diváci nepoznají, kdy tato hra končí. Zůstávají na sedadlech a často ani nezatleskají. Aby k tomu nedošlo, prozradím vám konec celé detektivky. Inspektor Trachta řekne, bude to taková pěkná tečka za tím naším případem. Opakuji, bude to taková pěkná tečka za tím naším případem. Děkuji vám za pozornost.
13: Ty už se vracíš, miláčku?
14: Jak to už? No snad akorát, ne?
13: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
14: Už zase začínáš, už zase začínáš.
13: Ne, ne, pokračuju.
14: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
13: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
14: No prosím. Tajím, no. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí přestavět kino, prosím tě.
13: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
14: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
13: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
14: Maria. Prosím. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
13: Stálo to vůbec za to?
14: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
13: Se to jmenovalo?
14: Ale ne, jestli já mohu.
13: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
14: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to...
13: Sama, veď, no.
14: Sama.
13: Nebo to tak vidíš, že to neuvidí.
14: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají. Oh!
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: No tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl, víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku, víš? Představ si sluneční den. Dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých s přežením.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijdou?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: No, prosím, ne, prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí, jakého si města, a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza, no, za rohem, no, se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej, to jsi nevšimla?
0: Já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla, byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový žlem, žlem, žlem.
0: Jo, to by si hráli, rozhlas, to znám, no. Pokud to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář, víš, že je to ona. Chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín na

0: A děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře, na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou, a hádej, kdo to je.
1: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
0: Ano, přesně tak, jenže obráceně.
1: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak nikdo nevymyslel.
0: No počkej, tu ještě nic není, hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
1: Je, tak ono to má pokračování.
0: Pokračování, a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty jsi dělala celý večer?
1: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
0: Nebude,
1: a
0: je.
1: Nic, no, nic.
0: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
1: Jo, to no. Ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.
2: Vítám vás, soudruh Prebindo, do sedmého kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
3: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto... Spojené řechtárny Národní podnik.
2: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
4: Děkuju za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky. Výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi.
2: Děkuji. Ano,
4: ale...
2: Ale teď už k věci, ano? Váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek.
4: Ano.
2: Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je poroce Karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo... o tento zvuk.

0: prosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju soudru Preběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer, ten je mnohem tiší, kdeba.
0: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano?
2: Uvedíme tež můj rozuch a malý mohli smavaje, smavaje, aje. To je životné.
0: Prosím.
1: No, děkuju. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně, výborně se to domnívám, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano.
0: O čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
4: Pojď sem, pojď sem.
0: Ano, a to je všechno, ano? Končíte? Soudruhu Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.

0: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
1: To se to... Dobře, tedy formulací otázky vyhověl.
0: Prosím, ano.
1: A teď tu tady máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
0: No?
1: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
0: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
2: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo? Kuku, kuku.
1: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal.
3: Výborně, ano, správně.
1: Tedy, soudruh Karotka?
0: Ne, to bylo správně, soudruh zavil správně, jako šakal.
1: Čili...
0: Penzum je splněno.
1: Výborně, mě by jenom ještě zajímalo, soudruh Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
2: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
1: Po roce, Karotka?
0: Ne, to není námitek, soudruh správně zavil a... Proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
1: Dobře, ano.
0: Správně,
1: tak tedy penzum je splněno, ano.
0: Ano.
1: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruh Šakale, soudruh Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček, ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, je jim soudruh Jan Jukajda.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den. A soutěží v oboru, co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
5: Tady vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím, pionýři z odolené vody vám nakreslili vodníka. A předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
1: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že benešovskou 10 pokládal za postřik proti muškám. A naopak postřik proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt.
4: Ale víte, že jsem si na ten postřik tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
1: Ano, ano, ovšem... Dneska jistě, poněvadž to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá. Ano, tady máme otázku pro vás. A protože je to konečné 10. kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček. A jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofola. Prosím, můžete se 3x zmýlit.
4: Ano.
1: Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
4: To by mohlo být, řekněme...
1: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
4: Veltlínské zelené.
0: Správně, ano.
1: Výborně. Dál číslo 2.
4: Sklenka číslo 2. Tramín.
0: Výborně, ano.
1: Ne, ano.
4: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
0: Ano, velmi správně. Ano.
4: Millerzík, ten bere. Ano.
1: Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek. Ano, ještě 7.
4: Oh. Vodka moskovskája.
0: Správně.
1: Dětka?
4: Vodka Výborová.
1: Ano, výborovně, výborně.
4: Já, já, já, já, já. Jelínek, slivovice.
0: Ano, správně, ano.
1: Soudruh Jukajdo, stačí jen degustovat. Nemusíte dopíjet do dna.
4: Kluku, starostlivá.
1: Dobře.
4: Se podívám.
1: Můžeme pokračovat, ano?
4: Sám. V sedmičce? No jo, Gruziňák.
0: Ano, já bych prosil celý název.
4: Dobrý Gruziňák.
0: Právě.
1: Dobře.
4: Dál?
1: Dál.
4: Oh, já.
6: Francouzský koňák. Le Frason. Les enfants de la patrie.
5: Pardonuju, Kajno, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapí, že se tam můžete zdarma vykoupat.
1: Ano, ano. Vám se přijde vhod, že?
6: Tak... No, ale říkejte mi Žandíku.
1: Máte ještě degustovat zbývající tři sklenky, ano.
6: Já vím, ale já nemusím.
1: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
6: Já totiž, jak se přiznal, já už nemůžu. Já mám dole vůz.
1: Po roce karotka...
0: No tak já myslím, že květinku nevezmeme. Soudruh tady se směl třikrát zmýlit a je tady 7 sklenek, takže já myslím, že penzujeme také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
6: Děkuju vám, mistře, a napište zase nějakou legraci.
1: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
6: Děkuju.
0: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
7: Jménem závodu vám předávám...
6: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
7: Jménem závodu vám předávám výpověď.
8: Dneska odpoledne jsem dělal takovou besedu mezi studenty. Tak jsem vyprávěl takové historky, protože poslední dobu žiju na jevišti hlavně s nima, tak jsem jako vyprávěl taky o nich a tak dále. A tam byl takový jeden dotaz, co prý dělám, když se mi stane na jevišti trapas. No tak stanou se takový trapasy, samozřejmě já jsem teď uvedl takovou hru dva muži v šachu, kterou hrajou ve Státním divadle v Brně a v Městských divadlech pražských. Tak jsem říkal, no tak to víte, stane se, že třeba při premiéře v Praze a nejen při premiéře, ale při dalších dvou představeních mě praskly kalhoty. Já tam hraju důstojníka 18. století v Itálii, mám bílý jezdecký kalhoty, vysoký boty takový. A to nejde jenom o to, že by někde napraskly málo. Ne. Ty praskly durh, kolem dokola úplně. Prostě učinil se mi takový veletrh. Tak to už se nedá nějak jako utajovat, nebo dělat, že nic, nebo to. To se musí naopak zveřejnit, že jo? No a protože ta hra se odehrává vlastně v koňský maštali v Itálii, tak já jsem jenom na to reagoval tím, že jsem říkal, Herko, tady je průvan. No tak lidi se zasmáli a dalo se hrát dál. Ale jsou okamžiky tak nejvyšší, kdy se nedá hrát dál. Ovšem, já jsem té zásady, že když už se stane trapas, tak se má těm lidem zveřejnit, nic před nima nepředstírat. Já třeba, víte, to je taková zásada herecká, že když hraje člověk v civilu, v obleku, tedy současnou hru, tak nemá mít ponožky, ale podkolenky. Protože když si herec nejvyšší sedne a povytáhne kalhotu, tak nic není ošklivějšího, než ta mužská noha mezi ponožkou a račte se sami podívat, že jo, to je a... Takže já vždycky do těch civilních rolí si scháním tmavý podkolenky, aby ta noha zmizela. Přitom nohy jsou nejkrásnější část mé bytosti, ale kdybych tedy mohl hrát v šortkách, ovšem to nejde. Takže já vždycky tu nohu schovávám a dělal jsem hovory v Karlovarském divadle. A seděl jsem také na takovém křesle, jako tady, měl jsem na víno, před lidma přímo. A byl jsem klidný, protože jsem měl oblek a tmavý podkolenky. A najednou, jak tak hovořím a mám nohu přes nohu, koukám, že sice mám podkolenky, ale obě dvě schrnutý dolů. Přes kotníky. No tak to je trapas, při kterým normální herec by vstal a ty kaloty přehodil, už by si nesedl, že jo, a zachraňoval by to nějak. Ale já jsem to naopak jako prodal, já jsem ukázal obě ty nohy takhle. A řekl jsem, podívejte se, člověk po 50 už neudrží ani podkolenky. Tím pádem jsem získal obecenstvo na svou stranu a dalo se hrát dál, že jo. Vždycky člověk musí ten trapas nějakým způsobem prodat. No a teď je se nejvyšší čas to trošku zušlechtit hudbou. Co to bude?
9: Čardáš.
8: Jestli se udržím v židli, to jsem zvědav.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže, a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopníme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře, a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí? A to je právě to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát, já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že? Doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že? Nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem, a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel, a to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lid. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na nitce a když se pro ně schýbal, utekli mu! Ha-ha! Zařvala jsem na něho ze svého úkrytu! Ha-ha!

0: ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? Nářez, odpověděla jsem, ale zuben. Nářez se sírem a konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jídla jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednost a on to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto, ať žije humor, já jedu, papa.
1: Dobrý den, pane Šlaušek, já už vás neviděl ani nepamatuju.
2: Neviděl vás taky ne. Já vás vidím akorát vždycky, když se tak někde vidíme.
1: Ale včera bylo rodičovské sdružení, jak to, že ta manželka nepřišla?
2: Ale nepřišla, ona tam nešla.
1: No to vím, ale jako proč tam nebyla?
2: Ale ona tam poslala mě, víte.
1: A vy jste tam taky nebyl, pane Šlaušek.
2: No jo, já vím, to je právě celá ona, no. Poslala mě tam, ani mi neřekla, do který školy kluk chodí. No, a já, kam pak jdete?
1: Ale já jdu za panem Leiblem, aby mi tak trošku píchnul s klukovým úkolem, víte.
2: A vy si s tím nevíte rady? No ukažte, tak. Já vám to udělám, jestli chcete.
1: A vy byste to dovedl?
2: No prosím vás, já dělám klukovi taky úkoly.
1: A vy mu je děláte sám?
2: No tak sám ne, no o mě někdy kluku toho pomůže.
1: No jo, tohle je zrovna z přírodopisu. Máte nějaké poznatky nebo znalosti o zvířatech?
2: No jo, pak by ne, samozřejmě. Jo. No jo, teď já mám doma sám 2 psy, mám a 1 kanárka.
1: 2 psy a kanár, no tak no. Jako já taky.
2: Taky jo. No, jo. No, jo.
1: A co pak máte za psy?
2: No tak ten jeden pes, víte, to je ten... Cizinec je to.
1: Cizinec?
2: Je to ten Cocker Ital.
1: Cocker Ital, jo, počkejte, Cocker Španěl.
2: Je vlastně Cocker Španěl.
1: Cocker Španěl, no jo.
2: To je Cocker Španěl, ten jeden.
1: A odkud ho máte?
2: No tak já ani nevím, kde to Cocker Španělsko je, odkud ten pes pochází.
1: A kanárka máte taky?
2: Kanárka mám taky, jo. No jo. Ale to zase není Cocker Španěl. Ten pochází od někač z Budějovic zase. No jo.
1: Já mám taky doma kanárka.
2: Taky máte,
1: taky,
2: jo?
1: Taky, no jo.
2: Živý ho, jo?
1: No přece nechcíplý ho.
2: No jo, jo, no, no. Živý je lepší, jo.
1: No jo. A vy máte samečka nebo samičku?
2: No tak já ani nevím, jak se to pozná?
1: No tak když zpívá, tak je to sameček a když nespívá, tak samička.
2: Aha, no tak v tom případě to bude někdy sameček a někdy samička asi.
1: No tak to budete mít asi pravděpodobně samečka.
2: No jo, no já jo, jsem no si jo chtěl původně koupit želvu, víte?
1: Jo.
2: Ona je trvanlivější než je kanáry. No ale zase většinou nespívá, že jo? A když vám spadne na nohu, to je jak cihla, prosím vás.
1: No jo, to máte pravdu. A nemáte náhodou nějaké znalosti o ptácích?
2: Je, ale jo, to jo.
1: Jo.
2: No jo, ptáka já poznám na první pohled.
1: Jak by ne?
2: No jo.
1: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
1: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo, no.
1: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
1: Tak, jestli chcete...
2: Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
1: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli...
1: No ovšem.
2: Aha, no.
1: No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což pochcete.
1: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslíte.
1: Pro Krista, pána,
2: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
1: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
1: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
1: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
1: No všem.
2: Papoušek,
1: no.
2: Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš, no, samozřejmě.
1: To bychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou, kde by to?
2: Tučňák patagonský?
1: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
1: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten, ano, se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
1: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to...
1: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No, tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících,
1: no.
2: Ano.
1: Tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
1: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím, ne? Jako, že zajíc je hlodavec.
2: Ano.
1: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
1: no,
2: jo.
1: No všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře, no. Domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích, zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
1: Prosím vás, pane Šlaušek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
1: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jedno, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
1: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano.
1: Jo.
2: Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
1: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
1: No tak to ani nevím.
2: No jo.
1: No a jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
1: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
1: Dobře, ale já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc. Tak to...
1: Tak jako... si asi moc nerozumím. Podívejte se, tady mám ještě poslední otázku o velbloudech z úkolu. Nevíte něco zajímavého o velbloudech?
3: O velbloudech něco zajímavého?
1: Jo.
3: No tak to vím například bezpečně, to je zajímavý, že no. Mnohý z nich je hrbatej. To je zajímavý.
1: No tak to vím, to
3: ano,
1: vím.
3: Ano. A od zajíce se liší jedině tím, anebo řekněme, má společného, víte, se zajícem jedině to,
1: ano.
3: Že to taky není zvíře domácí, velbloud, protože on je právě do pokoje moc velký.
1: No
3: víte?
1: Dobře, každé domácí zvíře se přece nemusí dávat do pokoje.
2: No jo, no to se nemusí, že? Ale on jako i do kuchyně se moc nehodí, velbloud.
1: A co takový velbloud náhodou žere, to nevíte?
2: No tak ten žere všecko, na co přijde velbloud, no jo. No když na nic nepřijde, tak žere něco jinýho, víte. On není nějaký fajn šmekr velbloud, ne. Ten žere třeba i suchý knedlík a tam.
1: Takže je to takový jako všežravec.
2: Všežravec, ten žere všecko, no. No tak ne úplně všechno, že jo, třeba já nevím, prázdný flašky a takovýhle věci, že jo, který se nějak špatně políkají, ty on nežere. Ale jinak žere i věci, které já bych do sebe nikdy nedostal.
1: Jestli je přežvíkavec, to náhodou nevíte.
3: Co jestli je?
1: Jestli je přežvíkavec, jestli jako potravu přežvíkává.
3: Jestli to někomu přežvíkává?
1: Ale ne, jestli je přežvíkavec.
2: No jo, no tak možný je všecko, ano. Že třeba dejme tomu, když ten majitel má špatný zuby, že si tu večeři nechá přežvíkat od velblouda, že jo?
1: Ne, přežvíkavec to znamená, že to zvíře, to žrádlo přežvíkává dvakrát.
2: No jo, to já myslím, ano. Jednou pro pána, jednou pro sebe, že jo?
1: Prosím vás, přece si nikdo nenechá od velblouda přežvejkávat večeři.
2: No já bych to taky nenechal, víte. Třeba chudák má hlad, chce to spolknout a někdo mu to veme z huby, jo.
1: Přece se nedělá. Nešlapšek, necháme toho raději. Vy vlastně ani nevíte, co je to přežvíkavec, to je těžká věc. No. Podle vás, kdyby ten kluk ten úkol psal, tak já nevím, jak to dopadne.
2: No jak by to dopadlo, já píšu klukovi taky úkoly, ne?
1: No to se divím, kdyby to napsal, no tak snad, já nevím, snad propadne.
2: No co se tomu tak diví, tady ten můj už taky třikrát prolí, tak
1: no jo,
4: Bolo 22 hodín. Vážení poslucháči, vážne chvíľky teraz vystrieda úsmevná scénka z repertoáru Radošinského naivného divadla. Jej autor Stanislav Štepka jej dal názov O našom Moľovi. A ešte tu máme jedno malé upozornenie. Vysielače Bratislava 1, Banská Bystrica 1, Košice 1, Žilina, Orava, Rimavská Sobota 1, VKV Bratislava 1, VKV Košice 1, Devín, Bratislava 2, Košice 2, Banská Bystrica, Kráľova Hoľa a Krížava majú do 23. hodiny technickú prestávku. Príjemné počúvanie.
5: To je divadlo. Keby nás tak viděl Urbánek, alebo Shakespeare, smiechu by sa nezdržali.
6: Brž hubu a zabíjaj.
7: Prekliaté mole, už mám utlískanie svalovú horúčku. A zo skrine vyletujú ďalšie a mladšie.
5: A oci, čo keby sme bez upozornenia zatvorili skriňu a začali s nimi vyjednávať?
7: Môj kabát, no? Môj slovenský kožuštek až z Liberca.
8: Mamo.
9: Tvoj? A odkedy tvoj?
8: Môj.
7: Tvoj, ale ktorý raz mal byť môj?
6: No, už nepatrí ani tebe, ani tebe. Natrvalo patrí mojom.
5: Oci, a čo keby som ja osobne vošiel dnu a tam v skrini by som si to s nimi osobne vyjasnil medzi štyrmi očami?
6: No, zastaviť lieskanie, zastaviť celú akciu až do odvolania, zastaviť!
9: S Bohom, synu, a dávaj na seba pozor. Keď vojdeš, pekne pozdrav. A hovor iba vtedy, keď sa ťa pýtajú. A mlč, keď budú hovoriť dospelí.
7: Povedz im na rovinu, bratku, ako to vyzerá so slovenskými kožuchmi. Nech teda nerobia moľoviny.
5: Pravde žil som, mole byl som. Zdravé ostávajte, mamičkine prachy.
9: S Bohom, synček. Teplo sa obliekaj. A píš.
5: Áno.
7: A keď úspešne splníš úlohu, skomponujeme pre teba stupnicu A moľ.
5: Dobre.
6: A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom? Moľ nebyť.
5: Haló? Je tu niekto? Haló, dobré mole, kde ste? Nerobte hlúposti, lebo budete mať vytriasačky s pracherom. A okrem toho tu mám vyslovene diplomatické poslanie.
10: Pozor, zlý človek.
5: Aha, čo zlý, no prečo zlý? Áno, čo je? Vyjasníme si to, pán môj. Hneď tu, prečo?
10: Mlácite nás, kade začáhnete jak bez rozumu. A kde sú súčasné výchovné metódy? Komenský bol len pre parádu.
5: Pán môj, dovolte mi oponovať.
10: Mol má tiež len jemný nervy a toľko úloh, že ani neví, kde mu hlava stojí. Kuknite, koľkými problémami sa musíme prehrísť.
5: No áno, lenže ráčite vedieť, toto je náš dom. Naša izba. Aha, naša skriňa. Náš pravý slovenský kožuch. Z Liberca.
10: No vidíte, všetko máte. Akurát my sme vám tu chýbali. Všetko je vaše, aj moli sú vaše.
5: Ustúpi vždy hlúpejší. Som za rozumnú dohodu.
10: Ale výhodnú pre obidve strany.
5: Prosím, zaručíme vám nerušený odlet z nášho domu.
10: Rýpalov, my sme sa tu narobili vyše hlavy, šrotujeme jak najatí a takto naľako máme dopadnúť.
5: V poriadku. Dostanete do trvalého žrania jeden kabát.
10: Slovenský kožuch.
5: Slovenský hubertus. Plus kožušinový golier. A už o tom nehovorme.
10: Plus rukavice.
5: Jednu.
10: Vyžgrloši, ale lyžársku.
5: V poriadku. Spíšeme dohodu a vyhotovíme ju vo dvoch exemplároch. V poriadku, pán Moľ?
10: Sedí.
5: Ťapneme si.
10: Edba.

To, že v té chajde sú aj kola na pojčaní, zistil Kamil, jak raz zabludil do jakéhosi skladišťa, kde to vypadalo jak v šopie. Plno burdela, kýblu, vercajk rozhazaný po zemi a mezi tým 5 kol, na kterých jezdil bez tak ešte tleskaču vnuk. Jak se tam tak poflakoval a snažil se dostať ven, vylapil ho Chatašteiger. První si myslel, že tam chce Kamil cosi čornúť, a než to Kamil vysvetlil, malem dostal ryčem do tlámy. Nakonec se všecko vysvetlilo, Kamil ho pozval na jedného radka v Brnení a fajnově pokecali. Kamil k nám potom přilez s piskem tajemným jak Moňa od Leonarda a priad s ním ideme ven, že nám ukáže cosi nevydaného. Moc se nám nechtělo, bo jsme měli právě po obědovu siestu, ale nakonec se mu podařilo nás přemluvit. Ven jsme šli se zavřenými očami, jak v jakési pohlupavé soutěži. Před chajdu stalo 5 bicyklů, které vypadaly dost divně. Na naše nevěřící pisky a hlupé otázky, co s takými žďorbami budeme robiť, Kamil ene mavnul ruku a skakal nadšeně jak nadržený klokan. Priže si zrobíme cyklovýlet po Jeseníkach. Paru se nás ozvalo, že na tým kole bez levé šlapky to asi nebude ono. A já jsem si tež rypnul, bo jsem si představil, jak by se mi asi jelo na tým prostředním, které nemělo sedlo. Zás mavnul paprču a priže to dá všecko do zítra do kupy a že už to má domluvené. Tuž já, uvidíme. Kamil na tým robil celý zbytek odpoledňa a večer přilez až kolem 10. strhaný jak plagat. Bechnul sebu do lůžka a priže zítra valíme, bo kola sú jak nové. Druhého dne po snídani, někeří chleba z paštíku, ti, co šli spať pozdější enem pivo, jsme vyrazili k té cyklogaráži, kaj už od rána strašil Kamil. Venku stali stejné kola jak minule, akorát čistší a na první pohled bez závad. Ptal jsem se ho, kde je to páté kolo. Kamil se rozhlídnul jak špiona prý, že ho spotřeboval na náhradní díly. Typnul jsem si, že Chatašteiger mu zdvihne kulturu, až to zjistí. Vylosovali jsme mezi sebou 4 šťastlivce, kteří mají dost odvahy a dobré zdravotní pojištění. To nám zabralo přes 1/4 hodiny, bo jak kdo si vyhrál, hned to z dobrého srdca daroval jinému a tak dokola. Nakonec jsme měli jet já, Kamil, Leoš a Karel. Tuž jsme vzali ruksaky ze svačinami a vodu a jeli jsme. Jeňa se ještě na cestu zeptal, jestli známe na spaměť číslo na pohotovost. Vůl. Karel se tak jak vždycky ujal vedení. Má to v krvi, bo jeho foter byl jakýmsi vysokým pajtašem na KNV, ještě jak nás krotili rudí Big Bratři. A tež měl nejlepší kolo. Já jsem vyfazoval to, co předtím nemělo tu šlapku, a zdalo se mi, že ten klinek, co tam Kamil vevalil, byl jaksi malý, bo jak jsem přešlapoval, šlapka vždycky o kusek poskočila nohuj s tým. Veselé jsme valili z kopca a větr nám valil kolem řep. My hňupy jsme si neuvědomili, že to, co včel sfaráme, budeme muset na zpáteční cestě vyšlapat. Po pár kilometrách si zavislaci vyminili první kurz pauzu a Karel na turistickou mapu dumal, kaj vlastně pojedem. Bliklo mi palu, čemu to robí až včil, ale co? Tu se není kaj ztratit, no ni. Trochu jsem znejistil na další křižovatce, bo zahnul na lesní cestu. Tu škola už nic víc nemělo co překvapit, akorát my jsme se na sebe podívali nervózně, ale jeli jsme dál. Na prvním potočku, který křižoval naši pěšinu, stroskotal Kamil, bo nepředvídal takovou hlubku. Ona to spíš byla taká malá odra. Jak se mu zvrtlo přední kolo ponořené do půlky špic a bedajle zadrhli obřeh, ani heknut nestáčil a naplocho ze sebou jebnul do vody. Dali jsme kus pauzu, než se Kamil vynadával a přestal kopat do okolních břiz. Co včil? Na převlečení neměl nic, galaty mokré, a v těch jeď nemože, bo se nechce zapařit žádné důležité orgány. Za naše fajné rady, aby jel na Adama a galaty si pověsil na štanglu, kde by mu proschli, nás poslal, nás nepochválil. Nakonec se zlitoval Leoš a pojčal mu svoje galaty, bo jeho trencle vypadají jak kraťasy a tak bude nenapadný. Nechápu, čemu na sobě nosí tolik hádru, ale prý mu to vyhovuje, bo je mu fajně teplo. Jeli jsme dál. Kamil furt vyryval, že se cítí blbě, jak je na ostro, že ho ty Leošové gatě škrabu vpředu a i vzadu v rozkroku a kdy je naposled Leoš prál a podobné duperele. Však si vezmi svoje vyprané, pomyslel jsem si, no ni. Cesta dál byla celkem fajná, až na tého staršího chlopa v pumpkách, kterého jsme asi vystrašili, jak kolem něho proletěl náš peleton,
a on sebu chrapnul do kopřiv. Dlouho nám hrozil berlu, no spíš to byla asi turistická hůl. Jak se pěšina zužila a začalo přibývat kořenů, šíšek a podobných v lese zbytečných bebechů, začali jsme remcať. A jak jsme si konečně všimnuli žluté turistické značky, začali jsme nadávat polohlasně. Jestli Karel není náhodou ichtyl, který nás navedl na cestu pro pěši. My tře jsme demonstrativně zastavili, nahlas už začali stavkovat a chtěli zakladat odbory. Karel si toho všimnul až po 100 metrách a jak se vrátil, začalo kolektivní vyjednávání. Našu klidnou debatu utnul ten důchodce o berli, který se naraz vynořil v zatáčce a rychlým krokem se k nám blížil s nadávkami. Celkem rychle jsme se rozhodli, že bychom mohli ještě kusek popojet a v diskuzi pokračovat tam. Naskočili jsme do sedel, někteří s bolestivou grimasu a vykřikem, a jeli jsme dál po značce, která svíňa začala vést do kopce. Po 10 minutách jsme zastavili, bo to by musel letět jak Juan Torena, aby nás doběhnul, a pokračovali jsme v diskuzi. Tuž jak to vypadá? Podle mapy máme před sebou ještě kus cesty. Jestli je to vůbec mapa tuté oblasti. A vrstevnice, které byly sobě blíž a blíž, nevěstily nic dobrého. Za sebou máme šílenou pomstychtivou bestiu, která zdrhla z domova důchodců. Ty boláky od kopřiv a špinavé nohavice nám asi neodpustí a kdo ví, co skrývá pod tu červenou šustiakovku. V dálce jsme ju zase zahledli. Tuž to není možné, on musí mít tež kolo. A tak jsme se zas o kusek přesunuli. Dále už jsem ale nemohl jet, bo jsem asi po cestě vytratil z přehazky jakési důležité díly a ten kopec už se začal podobat lise hoře, tak jsem tlačil. Karel navrhoval jet dál, bo raz mu přece ujet musíme, no ni? Kamil chtěl nebezpečného staříka zabít, asi se při tým karambolu jebnul do pály. Leoš se tvařil jaksi divně, že by si cosi přiskřipnul do sedla. Tuž zase musel situaci zachraňovat já. Navrhnul jsem na nejbližší místě se schovat. Stařík kolem nás přeběhne a my se vrátíme po cestě zpátky. Jak jsem si všimnul Kamilového zděšeného gzichtu, honem jsem dodal, že tu malou ostravicu tentokrát radši opatrně přebrodíme. Karel, sportovec, moc nesouhlasil, bo to nebyl jeho nápad, ale ostatní byli pro. Včil enem najít fajné místo. Cesta vedla chvíli z kopca, tuž jsme trochu chytli náskok. Leoš asi nebyl úplně mimo, bo naraz přišel s tým, že má fajný nápad. Prý by jsme mohli aj s kolami vyšplhat na tamten nedaleký posed. Byl mimo. Bych nevěřil, jak může taky lehký vanek na nesprávných místech uškodit. Za posedem se naštěstí objevil celkem hustý křák, kaj jsme zapadli. Dost pozdě jsme si všimli, že to jsou ostružiny, ale kola už byly hozené v křaku a v dálce se zas červeně zablísklo. Tuž jsme se dohodli, že to budeme řešit, až nás ten chlop mine. Seděli jsme tam, jak by jsme chtěli cosik vysedět a závislákům zakázali kuřit. Jak dědek dlouho nešel, Karel se nasral, jak by si to uvědomil až včil, vyskočil a prý, že se nenechá šikanovat jedným slabým dětkem, bo jsme čtyře a sami silní chlopi. Akurát jak tak honem stanul, jak si se mu podlomili nohy a byl zpátky v křaku. Změnili jsme oficiální stanovisko, my se vlastně před nikým neschováváme, enem tak spočíváme, zdravě se stravujeme ovocem, nekuříme, bo zrovna odvykáme a neřveme, bo nechceme plašit lesní zvěř. Hned se nám lepší sedělo. A jak kolem kdo si kšel a klepal si při tým turistickou hulku, byla to enem náhoda, že jsme právě neměli o čím dřistať. Kola jsme potom z ostružin dostali celkem snadno, bo jsme pro nich poslali Kamila, který to celé spískal. Sice první nechtěl, ale jak mu Karel domluvil tak, že ho žduchnul do kříba, Kamil se zaleknul a kola nám vytahal. Většina z nás už nechtěla jet dál, bo měla toho nebezpeča dost a tež nás už rozboleli údy a nohy tež. Po cestě, kterou jsme přijeli, jsme se vraceli zpátky. Konec jsem otrpěl já, bo ten klínek už měl fakt nejlepší roky odfarané a takou namahu nečekal. Rozlučil se se mnou asi 2 kilometry před chalupu. Tuž jasné, že v tým kopcu. Zkušali jste někdy šlápať do kopca, enem jednu nohu? Krom Karla se mnou banda kolegiálně, však máme ty odbory, šlápala pěškobusem až do chajdy. Kolami jsme bechli o šopu a šli to zapiť.
Kamil chtěl jíst tež, ale vyhnali jsme ho zrobit z těch 4 kol zase 5, bo venku hulákal chata Steiger a vyhrožoval, že zabije toho gizda, který mu rozebral jeho zanovní Shimano. Tuž a potem pri, že sport je zdravý. Devátého září 2005.

0: Víte-liž, že i slovo se může stát šlágrem?
1: Vím-liž. Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
0: Nebo cukatura.
1: Cukatura, to je z filmu Pudr a benzín, Vericha a Voskovce.
2: Tady tenhle ten konec, takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
3: Na co?
2: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
3: Proč?
2: Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
3: Kdy?
2: Až se to lano napne.
3: A lanoli nenapneli se?
2: A lanoli nenapneli se. Blbej argument, co? Lanoli nenapneli se. A proč pak by se nenapnelilo, co?
3: Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout.
2: No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitý napnelismus.
3: A napnelismus bez cuknulatury je volovinismus.
2: To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená cukatura.
3: Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napjelo a loď sebou cukla. Avšak k tomuto dění dojíti nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není.
2: Kotva není?
3: Kotva není. Co? Připevněna.
2: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva... Na tomhle laně? Přivázaná?
3: Není.
2: Není?
3: Není.
2: Není.
3: Není.
2: Nemehlo. Blbé. Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat.
3: Přivázat. Pane, mě to bylo hned divný, že ji tam mám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubě a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte?
2: Předně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane. Kde je ten konec toho lana?
3: Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat semhle. Jestli není někde vevnitř zapletenej, no, tady není ten konec, není, no.
2: Já ho nebral, že jo?
3: Tak ho někdo uříz, že jo? To je courání po palubě, kde jaká zábava, to se to tady fláká. Hele ho, tamhle jde.
4: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikde žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup. dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek staté.
5: Halo, tady byt pana Procházky.
6: Pan Procházka osobně?
5: Ano, prosím.
6: Haló?
5: Haló?
6: Tady je zoologická zahrada.
5: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
6: Napuste okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slon na koupání.
5: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
6: Protože u nás v zoo přestala téct voda.
5: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
6: No tak to nevadí. Bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
5: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji nerosed. Je to družstevní, víte?
6: Co, vana?
5: Ne, vana, byt. Já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
6: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo být následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejt a za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
5: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
6: Jaký ale?
5: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu.
6: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
5: Jezus, manko, to hned teď, ale já na to nejsem připraven.
6: No, co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
5: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
6: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
5: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mně teče tak jako tak kalná. Víte, abych řekl, že mi teče takovej Tizián.
6: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
5: Ano, prosím, tak já jdu.
6: Kam jdete?
5: No, napustit tu vanu. Halo? Halo, co je?
6: Ty kamaráde, poslouchej, ty jsi tomu opravdu věřil?
5: A čemu, prosím?
6: To mě teda podrošíš, to mě teda, no teda takhle to zblajznout, to jsem ještě teda nezažil.
5: Halo, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
6: No to bych prosil, že ne, kde já bych brácho sehnal slona?
5: No kde, přece tam, kde pracujete, v zoologické zahradě, ne?
6: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
5: No jo, ale promiňte, já to nechápu, tak proč jste mi vlastně telefonoval?
6: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
5: Ale co je na tom legračního?
6: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová? Jak by se ten slon dostal do bytu?
5: No, jak? Mohli by ho vyvést výtahem.
6: Koukej, brácho. Přestaň si ze mě střílet, jo? A přece si tomuhle tomu nemohu věřit.
5: No a proč ne?
6: Poslouchejte, člověče. Vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
5: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
6: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
5: Ježiši, a proč zase?
6: Za toho slona!
5: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
6: Koukej, kamaráde. Co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
5: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
6: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
5: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
6: Slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu? To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
5: Ale, promiňte.
6: Jaký pak, ale. Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přemstím k vám. A nalinýruj ti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, tady nemá smysl projednat si.
5: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.
7: Já tedy nevím přesně, jestli se to hodí, kolegyně, ale já bych teď realizoval svůj dávný sen. Teď si uděláme hudební kvíz.
8: Si uděláme co?
7: Kvíz, hudební. Jo. Kvíz je soubor hádanek či úkolů, soutěž znalostí, vědomostí.
8: No prostě kvíz.
7: Ano, ovšem hudební.
8: No.
7: Za tím účelem potřebujeme tedy...
8: Hudbu.
7: No to jo,
8: když hudební,
7: hudbu, tak... ano. Prosil bych... Několik stačí pár členů orchestru, dobrovolníci, kdyby se laskavě přišli, orchestru Československé televize. Dobrý večer, pánové, dobrý večer, budete laskavě spolupracovat. A teď, pozor, teď potřebujeme ještě co? Potřebujeme cenu.
8: Cenu.
7: Prosím, ano. Cenu. No a už nám jde cena.
8: To bude kvíz jenom pro pány.
7: Proč to?
8: No, vzhledem k té výhře.
7: Ale ne, to je... Dobrý večer, slečna je zadaná, že ano, to, ona jenom přinesla desky, děkuju vám pěkně. Cena bude album gramofonových desek, jo? A teď jak bude soutěž probíhat? Naše instrumentální skupina, podržte tu desku, prosím vám. Naše instrumentální skupina, která se jmenuje, tedy ona se nemenuje.
8: No taky pomenujeme, ať to nezdržíme.
7: Taky pomenujeme třeba Slimáci.

0: To známe všichni. Děkuji, děkuji, děkuji, pánové, to známe všichni, tuhle písničku. Jenomže jde o to, jak se to jmenuje.
1: To já taky vím.
0: No tak to řekněte.
2: Nahlas.
0: No to samozřejmě.
2: Víte, já jsem stejně nikdy nepochopila, jak mohl ten skladatel takhle sprostě pojmenovat tu písničku.
0: No počkejte, počkejte, o
2: čem to mluví? Já bej ta Linda, tak jaká s ním do smrti nepromluvím.
0: Jaká Linda, co
2: no,
0: to
2: jaká
0: žvalíte?
2: Linda, ta z té písničky, že jo? Si jeli to Lindo.
0: Okay. Ale kolegyně, to žijete v trapném omylu, ta píseň, to je zahraniční píseň a ta se jmenuje Si jeli to Lindo.
2: No, si jeli to Lindo.
0: A jo?
2: No.
0: Ovšem pozor, to je španělsky.
2: No.
0: A česky to znamená hezké nebíčko.
2: No jo, ale španělsky si jeli to Lindo.
0: Hejte se, jděte stranou a mlčte, pánové, budou tak laskaví, zahrají další kousek. A prosím vás, teď už to bude soutěž pro vás, pro všechny tady v divadle. Kdo bude znát odpověď, nevolejte, nekřičte, jenom zdvihněte ručičku. Prosím.

0: Děkuji, děkuji, úplně stačí. Kdo ví, jak se jmenuje tahle skladba, zdvihne ruku. No to vás ví tak málo. Tak víte co, pojďte ke mně na jeviště třeba tamhle vzadu, vy na kraji. A třeba vy. A vy, pojďte, pojďte sem nahoru. Tady opatrně po těch schodech, prosím vás. Pomožte. Děkuju. Dobrý večer. Pojďte sem, prosím vás, k mikrofonu.
1: Dobrý večer.
0: Tady, kdybyste šli laskavě k tomuhle tomu mikrofonu, takhle se postavte jako do obloučku, tak. Děkuji, pánové, to úplně stačí. Zeptám se vás, jak se jmenuje skladba?
2: Blueberry Hill.
0: Blueberry Hill, výborně. A vy myslíte?
3: Blueberry Hill.
0: A vy?
4: Blueberry Hill.
0: Správně. No jo, co?
1: Jenom jednu cenu máme.
0: Já vím. No, máte všichni po jednom bodu, jo? Začali teda výborně, jo? No, tak nic, dáme si další ukázku. Slimáci, prosím vás. Děkuji, stačí. A teď pozor. Vás se zeptám, jak se jmenuje tahle píseň? Pěkně na mikrofon.
5: Kapitán.
0: Kapitán, výborně. Kdo je autorem?
5: Izák Dunajevský.
0: Velmi správně. A vás se zeptám, z kterého filmu je ta písnička?
4: Děti kapitána Granta.
0: Taky správně, to je po dvou bodech všichni. Já vím. No, nic rozhodne třetí kolo. To bude velmi, pánové, něco těžšího. Jo, pozor. Děkuji. Já vám prozradím, že to je skladba Jaroslava Ješka. Přihlaste se, kdo zná název. Tak třeba vy.
4: Potopa.
0: Potopa, no. Výborně, máte tři body, pánům děkuju. Vy máte jenom dva, bohužel. Máte jenom dva. Vy nám tady počkejte. Děkuji vám srdečně, ještě jednou vám děkuji. Děkuji vám. Nic se, počkejte, já vám dám ještě aspoň na památku takovou cenu pro útěchu, jo?
5: Děkuji
0: vám. No a vám blahopřeju, pojďte blíž, prosím, smím se zeptat na vaše jméno?
4: Libuše Mincová.
0: Těší mě.
1: Bohdalová, těší mě. Já jsem se chtěla zeptat, kde jste sehnala tu krásnou to už je, brož.
0: To prosím vás, zbroží laskavě, no, předejte cenu a...
1: Tak já vám gratuluju.
4: Děkuju.
1: Hlavně, jestli máte gramofon, že?
4: Já mám no. Dokonce 4 rychlosti.
0: No tak, tak
4: to je... Gramofon, to je prostě moje vášeň. No,
0: jo, vy jste sběratelka desek, čeho? Nebo desek?
4: Je těch máte já mám, hodně. No. Je. Já, víte, to jsem vám chtěla říct, já třeba no. Večer takhle, když si sednu a když už mám jako umytý nádobí, ano, jo, no. Tak to já si pouštím jednu desku za druhou.
0: Ano.
4: A já je mám všechny v originále a já si taky přitom zpívám.
0: No já vám děkuju srdečně, ještě jednou vám blahopřeju a děkuju. Můžete se zase posadit.
1: Moment, mě tak napadlo, co kdyby nám tady paní Mincová zaspívala.
4: Ne.
0: To je na, pojďte se.
1: No ale vy zpíváte.
4: Tady je moc lidí, já bych...

0: Pojďte se, poskujte. Moment, dáme rozhodnout publikum.
1: Já jenom doma takhle, jo.
0: Chcete, aby nám vítězka zaspívala?
1: No, já vám podržím desku.
0: Pojďte, postavte se k mikrofonu, víte asi jak daleko?
1: Jo.
0: Asi takhle daleko, kdybyste stála. A teď ještě, co budete zpívat, aby věděli, co mají doprovázet.
1: Tak já bych třeba zaspívala Svatý pochodu, jo.
2: No.
1: When the Saints.
2: No to spíš ty Svatý pochodu, jo.
0: To je to samý. Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: Děkujeme.
0: Můžete se zase posadit, já vás doprovedím tady. Prosím.

0: tyhle dopisy některé opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají 2 lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Necháš to ty ksindly? Ježíš, to jste i pane Halík. Ježíš, já vás vůbec nepoznal. Posaďte si, dneska jste tady jako první. Nedáte si skleničku, já jsem tady lepší než lahvinku.
1: Ne, já už jsem měl sklenku mešního vína.
0: No, to já si dám, páč, já mám dneska den blbec, no.
1: No tak snad nebude tak zle, synu.
0: Já si myslím, vole, že už hůř být nemůžu. Pardon, já jsem se trošku rozjel, já jsem zapomněl, že nesedím s kamarádama. Omlouvám se, ale mám opravdu plnou hlavu problémů. Za A tady se mu dneska nebude Zuzana Bubílková jako vždycky. Protože jednak dělá v rádiu frekvence 1 a za druhý je prej v jiným stavu. No. Vy řekněte, co to do ní vělo.
1: Zanechte stesku, synu. Stavte se za mnou na diecezi nebo v kostele po bohoslužbě, případně v ordinaci, no a nebo budu určitě večer doma.
0: No to ne, já si radši poskuhrám hned, já vás zase budu nahánět po všech čertech. Vy teď máte fofr, že jo, to připravujete velká sláva, přijde papa mobil, že jo, v něm papež teda. No teď, že jo, další dva svatý budete kanonizovat, jednak Zdislava z Lemberka, už se těším, že jo, pak ten svatý skafandr.
1: Sarkandr, pane Černý.
0: Já vím, no tak, je to podobný jméno, že jo. Ale opravdu v posledních dnech se mi skutečně teda ukazuje, že platí, když už se něco nedaří, tak se to holcere všechno. Protože včera odpoledne dopis od kluka z vojny psal, že z toho běhání dostal nějaký záhul, jo, teď já ani nevím, co to je za nemoc.
1: Jenom klid, já jsem lékař. A pokud vím, tak na záhul ještě nikdo neumřel.
0: Dobře, no tak kluk je z toho venku, ale co můj pes, že jo, Azor, včera v 8:30 najednou apatický, uši dolů, voclas mezi nohama a úplně mi vomarodil.
1: No tak to je nepříjemné, co má za nemoc, snad ne psinku.
0: No je chcípnu. No hlejte, už se nám to volno krátí. Jak vás mám uvést, pane Halík, že jo, Halík, abych necenstal zase nějaký voloviny, protože co vy to vlastně máte za šajbu v té vaší círky, já znám akorát feldkuráta z vojny.
1: Já jsem páter, pane Černý.
0: Aha, Noster, to jezdí ve večerníku Praha, já tam docela často chodím. Víte, v té budově, myslím. A ostatní hosté, pane Klauzi, vy zase vypadáte, jste se zrychtovali jak rugbysti. Šest práci rukám klid, pane Ortmann. Pan Kalvoda, dobrý den. Pánové, prosím, posaďte si. Já jsem tadyhle na začátek, aby jsme měli trošku volnější jazyky. Přinesl lahvínku, nedáte si někdo, pane Klauzi?
2: Ne, já radši tenis.
0: No ne, ale je to docela dobrý, jsou to domácí hruštičky, máslovky. Oni totiž ty vosy potvory, oni to vždycky naděbou u těch šťopek, že jo, teď ty hrušky padají, je jich plná zahrada, děti v tom hamtají, že jo, jak to je rozmačkaný, že jo, rozešračkovatelí úplně ty hrušky, tak těch vos je tam potom 3x víc, že jo. Takže já vždycky vytlačím MBčko z garáže, víte, a pálím to tam.
2: No máte na to nějaké povolení, pane Černý?
0: Ne, samozřejmě na černo, že jo, to je rovnou výmluva pro berňák, jsem černý, pálím na černo. Dobrý for na začátek, ale nedáte si opravdu nikdo, pane Kalvoda, neurazte mě. Kdo nepije s náma, pije proti nám, se říká, že?
1: No tak já bych si tady skleničku malinkou ochutnal.
0: No prosím, dejte si, není to ani moc silný, to se nebojte, má to asi 85. Například soused si ode mě koupil takový kanistříček asi 10-litrovej a už týden na to do práce jezdí s multikárou, to byste neřekl.
2: No, pane Černý, vy to normálně pijete takhle?
0: No jistě, já to mám jako medicínu na spaní, víte, já poslední době špatně spím, mám toho moc, tak si dám vždycky 3-4, ano, a spím jak mimino. Jo? Akorát minulou neděli teda přišla paní Mondráčková, no je to zpěvačka, tohle je taková bezcenná bába, odvedli jí asi 90, sklerózu jak hřemin, víte. Ona mi už říká, vždycky přijde, zazvoní, říká, nazdar mi Vašku, že jo, nazdar Venco. Tak já říkám, nazdar ty stará to, pojď dál a tohle kecáme, že jo, v neděli, pustil jsem si Formuli 1, vyhrál Gerhard Berger, ona se jim ptá, tak co pane Černý, vyhráli naší, kolik to je, že jo, prostě úplně blba a tak jsme spolu kecali s paní Mondráčkovou, říkám, není to ta zpěvačka, tyhle, ty je asi tuším o 3 roky mladší než čert. No a s tou jsem si nedal 3-4, ale nebudete tomu věřit, 11 a v 15:30 odpoledne v pondělí hasiči vykopali dveře. Ano, mysleli si, že jsem umřel, teď tam lítali s těma sekerkama, jak blázni, že jo, tak já jsem vlít, pánové, kafíčko někdo, nebo, že jo, teď jsem to snažil se uklidnit, a jak tak koukáme po té cimři, Vondráčková tam leží, našponovaná po smrti na zemi. Ta to nevydržela. Takže na začátku taková veselá historka, no a můžeme si, myslím, hned vrhnout do té debaty, kolik nám tu ještě zbývá, ano, kousíček, zbývá nám 10 sekund do začátku, 10 sekund, 3, 2, 1, teď. 9. No prdeli, já jsem z nich mítla včera. Baterky, oni nejdou. Dobrý den, dámy a pánovi. Já vás vítám při sledování našeho nového publicistického pořadu. Nevysíláme v neděli, ale v sobotu. Nemenujeme se Debata ani co týden dál. My jsme převzali název od naší konkurenční televize Nový. Oni se jmenují naprosto nesmyslně 7, čili 7 dní. My se jmenujeme naprosto logicky 7 dní, čili týden. Já hned v úvodu představím dnešní hosty. Je to premiér České republiky, pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobré poledne.
0: Za levobočky, pardon, levý bok, je to pan Ortmann.
2: Dobrý den.
0: Ostatní hosté vidíte, takže ani nemusím představovat. Pánovi, vrhněme se střemhlav do debaty. Prosím, reží o první příspěvek. Církevní restituce. Tolik tedy ukázka. Církevní restituce. Prosím, pane Ortmann, vy se hlásíte už ještě před ukázkou?
2: Prosím vás, jaké církevní restituce? Skutečně církev dostala už takové statky. Stále chce prostě další. Jo. To jsou tisíce prostě hektarů. To jsou opravdu kostely. To jsou půdy. Jo. Teď
0: pro vás nemelte, vás se to ani moc netýká, protože ten majetek jste vy nakradli. Prosím, pane Kalvoda.
2: Já jsem jednoznačně pro dialog na jakékoliv bázi. Co je však palčivější problém, je sledování politických stran.
0: Pane Kalvodo, ovšem vyšetřování komise pro kontrolu BIS ovšem tvrdí opak a špiclování politických stran naprosto zamítá.
2: Já mám ovšem indicie budící podezření.
0: Ano, já mám zase indicie, že téma je úplně jiné, ano? Prosím.
2: Dobrá tedy, jak mi tedy vysvětlíte fakt, že včera za mnou z Pavláku až na Karlák běžela borovice, v metru za mnou celou cestu postával pan Tau a listonožka si přes noc nechala narůst plnovous?
0: No tak to já nevím, ale pánové, prosím vás, zpátky k restitucím, pane Noster, prosím.
2: Prosím vás, byl tu jakýsi majetek církve, který byl uloupen komunisty. Přišly restituce a vláda měla morální povinnost přijít a říci: milá církvi, my ti dlužíme tento majetek, nemůžeme ho ovšem vydat celý. Vezmi si tedy to, co nejnutněji potřebuješ. Církev měla morální povinnost na toto říci státu: milý státe, církev to chápe, vezmeme si skutečně jen to nejnutnější. To se, pánové, nestalo.
0: Prosím, pane Klavoda. Pane Klauzi, prosím.
2: Prosím vás, přestaňme už konečně restituovat, protože jinak se tato republika skutečně urestituje k smrti.
1: Dobrá, pokud to posadíte takto...
0: Prosím, pane Halíkano.
1: Pokud to posadíte takto, v tom případě církev je nucena říci: milý státe, vetkni si svůj milý majetek do prdele.
0: Pane Ortmanne.
2: Prosím vás, myslím, že opravdu ta církev začíná tak nějak vystrkovat rohy.
0: Fuj. Pane Holíku, klid, zachovejte klid.
2: Jaké stále restituce, prosím vás? Už dostali tolik majetku, že opravdu je to asi třetina národního majetku, jo, opravdu, ta církev. Na co ho bude využívat, jo?
0: Pane Ortmanne, já vám něco povím. Vy jako bolševik byste tady měl být takhle malinký, ano, a nebejt ještě drzej jako lázeňská veverka. Já vám něco povím totiž. Já když se znova narodím po smrti, ano, až teda umřu samozřejmě, tak se znova narodím. A co bych chtěl dělat, je opoziční politik, protože vemte si to, že koaliční politik sedí, potí se, vymýšlí nový zákony, dá to na papír, přinese to do parlamentu, tam to přečte. Opoziční politik sedí, držkuje a bere stejný peníze jako ten, co to vymyslel. To si myslím, je docela dobré, pánové.
2: Prosím vás, já bych teda rád uklidnil tuto debatu a řekl bych jednu velice důležitou věc. Skutečně Češi strašně rychle zapomínají, co moje vláda dokázala po 40letém rudém teroru.
1: Jaký rudý teror? Já jsem tady za levý blok, skutečně rudý teror, nepřichází...
0: Pane Ortmanne, ještě jednou vás důrazně žádám klídek, ano? Prosím, pane Klausi.
2: Prosím vás, já jsem to byl, který prosadil rozděl měnovou odluku. Já jsem nesl největší rizika a zodpovědnost za Českou republiku. Já jsem šel skutečně hlavou proti zdi. A nesl svou kůži na trh, prosím vás. A to je vlastnost, která se mi na mě nejvíc líbí.
0: Pane Klauzi, vy jste mi nahrál malinko na smeč, tenisově řečeno, váš žargonik. Dovolte mi malý novinářský vtípek. Ano, víte, jaký je rozdíl mezi Klauzem a Bohem?
2: No tak to nevím.
0: No tak Bůh si nemyslí, že je Václav Klaus.
2: No tak to byl dost impertinentní for teda.
0: Jaký?
2: Debilní, pane Černý, debilní. Skutečně vy, novináři, dokážete z písmena A udělat písmeno B. Já když někde řeknu, že mám nejraději teplou snídaní, tak se druhý den prostě v deníku národ dozví, že jejich premiér je snad buzerant.
0: Pane Klaus, já o tom popřemýšlím. Pánovi, díky a příští týden opět. Na viděnou.

0: sobota. Neděle. Tipy TV na příští týden.
1: Ano, a je tu pondělí. Pondělní vstup do nového týdne nám zpříjemní svými písničkami Josef Laufer.

0: nic a náklad se sebou je můj svět, který někdo zmapoval. Svět ty léků skoupí na parády. S Bohem lásko, já je tu dál. Plnou nádrž, kamaráde. Je tady někde telefon?
1: Haló?
0: Haló, to jsi ty, láska. Čeho? No ne, mluví znalaz, tady ho hovno slyšet. No ne, stojím na rozvadově, takže dneska nepřijedu. Takže s Bohem lásko, já jedu dál. Jo? No, tak ty mě taky.

0: úterý je připraven nový dětský seriál, který už po dvou dílech je velice oblíben nejen mezi mládeží, ale i mezi jejich rodiči.
1: Mami, kdy přijde striček Štěpán zase na návštěvu?
2: Já nevím, hloupý. Možná příští týden.
1: A myslíš, že mu nevadí, že byl táta takovej bolševik?
2: Ale kdepak, hloupý, on je dodnes.
3: Já jsem samozřejmě byl stranek, ale snažil jsem se řešit problémy občanů, které nejvíce trápí a palí.
0: Ano, možná jste poznali ukázku ze třetího dílu seriálu Adamcova rodina. Na středu je připravená sexologická poradna Radima Uzla.
3: Samozřejmě sexualita u každého jedince se vlastně vyvíjí už v lůně matčině. Je potřeba prostě k té sexualitě, aby jsme vedli ty občany vlastně už od raného věku. Já jsem si na dnešní den připravil malinkou ukázku, jak se vlastně nenuceně a nijak vulgárně dostaneme do povědomí vlastně malých dětí. Já jsem si vybral takový malinký vzorek vlastně z toho kolektivu, je to Jeníček a Mařenka, děti, posaďte se. Já vám budu klást v takové jednoduché, velice jednoduché otázky. Děti, jak dělá kočička?
1: Mňauká.
3: Ano, správně. Teď ty, Jeníku, jak dělá pejsek?
1: Štěká.
3: Ano, velice dobře. Děti, jak dělá cvrček?
1: Cvrká.
3: Ano, Mařenko. No a děti, jak dělá prček?
1: Co?
0: Pátek. Na páteční odpoledne jsme připravili 17. lekci angličtiny pro pokročilé, která má název V cizí zemi.
4: Lesson 17.
5: Lekce 17.
4: Hello, John.
5: Ahoj, Jana.
4: Hello, John.
5: Ahoj, Jana.
4: Hello, Mirek.
5: Ahoj, Mírku.
4: Hello, Mirek.
5: Ahoj, Mírku.
4: What is this?
5: Co je to?
4: What is this?
5: Co je to?
4: This is a small streptokok.
5: To je malý streptokok.
4: This is a small streptokok.
5: To je malý streptokok.
4: What does he eat?
5: Co žerá?
4: What does he eat?
5: Co žerá?
4: You, Mirek.
5: Tebe, Mírku.
4: You, Mirek.
5: Tebe, Mírku.
4: Is it dangerous?
5: Je to nebezpečná.
4: Is it dangerous?
5: Je to nebezpečná.
4: Only a few hours.
5: Jen pár hodin.
4: Only a few hours.
5: Jen pár hodin.
4: And where will I sleep tonight, John?
5: Kde budu dnes večer spát, Jana?
4: And where will I sleep tonight, John?
5: Kde budu dnes večer spát, Jana?
4: Tonight you will sleep deep in a strange land.
5: Dnes večer již budeš spát hluboko v cizí zemi.
0: No a na sobotní poledne je připraven další pořad Volejte řediteli. Hezké poledne, vážení diváci, já vás vítám při sledování oblíbeného pořadu Volejte řediteli. Těšil jsem se na vás skutečně hodně. Vrátil jsem se totiž ze služební cesty ze Spojených států a už se mi moc stiskalo po dnešním sobotním pořadu. Takže se vrhneme hned na vaše dotazy a já budu hned odpovídat, jak to bude možné. První dotaz. Pane řediteli, je pravda, co prohlásil ředitel ČT, že oni vysílají 6x více pořadů pro handicapované spoluobčany než vaše komerční televize? Ne. Četl jsem údaje, ty čísla jsou zavádějící, ať už vás pan mate, my zrovna tak jako televize veřejnoprávní dbáme i o to, aby tato skupina spoluobčanů si skutečně přišla na své, a to dokonce ve větší míře, než je tomu u televize veřejnoprávní. Vysíláme nejen pro občany neslyšící, ale i pro občany nevidomé. Zrovna dnes večer je pro ně připravena nová soutěž Jana Rosáka Nevideostop. Další dotaz z té kategorie osobních dotazů. Pisatelka z Tábora píše, pane řediteli, líbíte se mi nejen jako muž, děkuji, ale nejraději sleduji pořady vaší komerční televize. Ano, správně, my jsme televize komerční. A pokračuje. Vysílejte konečně horší pořady, neboť kvůli televizi nemám čas na nic jiného. Dopis je anonymní, stejně jako jejich drtivá většina. A je zajímavé, že pisatelé nepodepíší jen ty dopisy, které nás chválí. Nevadí, já poznal rukopis... Jak by také ne, když to píšu sa. Další dotaz se týká repríz úspěšných pořadů. Na opakování. Pan Váňa z Brna píše, je to podnikatel, budete opakovat například ženu za pultem, nebudeme. Divačka z Plzně se ptá, jsem ráda, že opakujete i dobré filmy z let minulých. Nebudete opakovat například ženu za pultem, nebudeme. Znovu pan Váňa, žena za pultem, inženýrská odysea, pan Váňa dokonce žádá okres na severu, nebo rodáky, ne, nebudem. Ten týž divák, tak si trhni nohou, ano, to je velice zajímavé. Vezmeme další tady dotaz z té kategorie akčních filmů. Chystá se vysílání nějakého akčního filmu s Arnoldem Schwarzeneggerem, ano. Zítra večer je to nejakčnější film Komando. Budete vysílat nějakou starou českou pohádku? Ano, pozítří je to nejpohádkovější pohádka, ačkoliv ne česká, ale skutečně nejpohádkovější Mrazík. Dočkáme se nějakého významného sportovního klání na obrazovce vaši TV? Ano, dnes večer je to nejsportovnější přenos, fotbalový, dokonce nejfotbalovější. Real Madrid, první FC Blšany. Dostáváme i dárky, nevím, jak to pojmenovat. Je to takové malé prasátko, zřejmě pro štěstí. Říkejme mu tedy Novátko. Vy to na kameru nevidíte, ale je to velice milé. Tady vzadu má i cedulku železný, děkuji. Vážený pane řediteli, píše pan Havlena, moc se mi nelíbí, že televize v Čechách používá tolik cizích slov. Pane Havleno, já jsem o tom mluvil již minule. Vysvětloval jsem, proč je lepší říkat například newsroom a ne místnost pro zprávy. Pokud máte na mysli cizí jména, my je těžko můžeme vyslovovat jinak, než jak se správně anglicky vyslovují, že? Například Arnold Schwarzenegger, Steven Spielberg, Bruce Sprachsten, že zpěvačka Mercury, anebo dnes večer vysílaný horor Noční můra v Elm Street. Další dotaz. Pane řediteli, jste nějak příbuzensky spjat s oštěpařem Janem Železným? Ne. Ptá se divák Váňa z Brna. Pane Váňa, nejsem. Já si myslím, že bych nehodil ani třetinu oštěpem z toho, co dokáže hodit Jan Železný. Myslím si, že ani pan Železný by nedokázal řídit takový kolos, jako je naše televize Nova. Je to skutečně jen schoda jmen, Železný jako Železný, Eisner jako Eisner. Půjdeme dál. Blíží se závěr, takže ještě rychle. Pane řediteli, zlí jazykové tvrdí, že jste měl narozeniny. Ano, měl. Z jakého dárku máte největší radost? Já bych nerad zapomněl na někoho, kdo mi dal hezký dárek, ale patrně největší radost mám z tohoto saka, který jsem dostal od firmy, která obléká i naše moderátory. Takže největší radost mi udělal second hand Jeřábek. Půjdeme dál, pan Váňa z Brna, podnikatel, patrně tentýž, jako již několikrát předtím. Pane řediteli, je pravda, že vaši televizi sponzoruje americká židovská obec? Poslechnou, Váňa, hleděj si svýho kvelbu a nedržkuju pořád. Poslední dopis, pan Váňa z Brna píše, pořady Novy sleduji jen zřídka, ale váš sobotní pořad, volejte řediteli, nevynechám nikdy, konečně, pane Váňa, děkuji. Čím déle vás sleduji, tím více mě utvrzujete v dojmu, že jste samolibý, nafrněný pane Váňa. Vážení diváci, končí dnešní vydání pořadu Volejte řediteli. Už nevolejte, naše krásné spojovatelky už nebudou zvedat telefony, mám velice důležitou služební cestu, jedu si něco vyřídit do Brna. Děkuji vám, nashledanou příští týden. Neděle. Možná jste se všichni těšili, jak si v neděli vydychnete u televizních obrazovek. Já vás zklamu, protože v neděli bude výluka všech našich vysílačů.
6: Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Tipy TV na

0: Dobrý večer, vážení televizní diváci. Jistě jste se těšili, no a tak se scházíme u dnešních posledních večerních zpráv. Jako vždy je přečte Zbyněk Merunke. Alarmující je vzestup kriminality nejen v okrese Bruntál. Zde stoupl nejen počet závažných trestných činů, ale také jejich brutalita. Bývalý komunistický režim manipuloval nejen s oblastmi tělovýchovy, školství a kultury, ale snažil se podbízivě vnutit i dětem předškolního věku. Jak vyplývá ze zprávy vyšetřovací komise, soudruzi Bilak a Jakeš prosazovali, aby se známé dětské postavičky Jů a Hele jmenovali Je a Hůla. Pražské prodejny hamburgerů McDonald byly opět na 1. máje terčem útoku anarchistů, kteří požadují zastavení vybíjení zvířat. Mezi demonstranty z hesly konec kácení deštných pralesů, maso znamená vraždu a kráva je můj bratr, se dostavil manažer firmy Jindřich Karboš a demonstrantům přislíbil, že již v polovině příštího měsíce firma uvede na své pulty novinku. Výrobek zcela ekologicky čistý, schválený ministerstvem životního prostředí. Duchovním otcem nové lahůdky je současný ministr životního prostředí. Takže vedle McFile a McBůčku je tu McBenda. Škoda, že náš štáb, který je přezýván sekce Hyena, nestihl dodat obrázky k velice pěkné, tragické nehodě v Praze 5. Nemám pravdu, Evo?
1: Jo, jo.
0: Ano, tolik tedy Eva Jurinová. No a jsou tu zprávy ze zahraničí. Krvavý konflikt na Balkáně nejenže pokračuje, ale dochází i k hrubému porušování mezinárodních úmluv o používání chemických zbraní. Předák bosenských Srbů Radovan Karadžič tuto zprávu potvrdil a na vysvětlení dodal, že obyčejný dělostřelecký granát naráz usmrtí až 25 lidí. Zatímco účinnější chemický jich usmrdí dvojnásobek. V zápětí požádal generálního tajemníka OSN, aby byly zrušeny veškeré sankce pro bývalou Jugoslávii. Dostalo se mu odpovědi, kterou raději ocituji. Z výšky na vás kálí Butrus Butrus Gálí. Včera úspěšně vyvrcholilo společné cvičení našich a nizozemských vojáků. Souběžně s tímto cvičením probíhá i výcvik vyšších důstojníků s názvem Guma 95. V důsledku dvojího výkladu rozkazů našich a nizozemských generálů dvě nizozemské divize obsadily nejen cvičnou osadu, ale vzdal se i Hradec Králové. O průběhu bojů vás ještě budeme informovat v dalších relacích. V souvislosti s územně správním uspořádáním republiky se včera v Dolních Věstonicích sešel sněm Moravské národní strany. Před závěrečným usnesením byl také svý moravský kabinet v sestavě Dřímal, Kopčem, Kryčer, Mamutík a Veverčák. A na podnět amerického prezidenta včera kongres schválil zvýšení kontingentu amerických vojáků v Somálsku. Operace na dopadení generála Aidida s krycím názvem Černý dědek má být úspěšně dokončena v nejbližších dnech. Asi. Možná. Generál Aidid velice vřele poděkoval americkému kongresu za tuto potravinovou pomoc Somálsku. Ano, a ještě jedna zpráva ze Somálska. Somálská vláda vrátila OSN 3 tuny léků a jejich humanitární konvoj prohlásila za provokaci. Neboť v náboru na užití léku stojí užívat 3x denně po jídle. Zatímco u nás lustrační aféry postupně utichají, v zahraničí pokračuje odhalování agentů naší neslavně proslulé STB. Bílý dům je otřesen zjištěním, že i současný americký prezident Bill Clinton. Při včerejším zasedání spolkové vlády v Bonnu a neznámý vandal zcela zdemoloval 4 vládní vozidla. Zničil i automobil spolkového prezidenta von Weizsäckera. Útoku pachatele nezůstalo ušetřeno ani vozidlo spolkového kancléře, jemuž výtržník vyfoukal k hola. Tolik tedy zpravodajství ze zahraničí, no a jsou tu novinky ze sportu. Na atletickém mítinku ve španělské Seville včera proběhl závod mužů v chůzi na 50 kilometrů. V úporném vedru si nejlépe počínali domácí borci. Hned po startu šel do čela jeden z favoritů, Španěl González, a zdálo se být rozhodnuto. Ke zvratu došlo až na stadionu v cílové rovince, kde se Gonzálesovi obnovilo zranění z loňské sezóny a necelý metr před cílem si velice bolestivě vykloubil prdel. Motocyklový seriál mistrovství světa pokračoval tuto neděli na brněnském okruhu, a to ve všech objemových třídách. Dramatický byl závod nejen pětistovek, ale jeli se i 350, 250 i 125. Ovšem o největší drama se postarala třída do 50 kubíků, oblíbený Fichtl Cup. Stylem start cíl jel nejlepší závodník Jarmil Mrázek na stroji Java 21 Pioneer. Průběh se zdál být jednoznačný. Mrázek dokonce zajel i nejrychlejší okruh v čase 7 hodin a 50 minut. V cílové rovince byl však předstižen Dobromilem Kautským s motorovou sekačkou Husqvarna, který upravoval okolní terén brněnského okruhu. Sešla se žiry a 68-letého trávníkáře diskvalifikovala. Tolik tedy zpravodajství ze sportu, no a na závěr zpráv jako obvykle zpravodajství o počasí.
1: Dobrý večer vám, vážení diváci, ani přát nebudu, protože vyhlídky na zítřejší den nejsou některá kružové. Nejprve si prohlédneme pohyblivé záběry z naší geostacionární družice, které ovšem bohužel nebudou úplné, protože pod vlivem špatných povětrnostních podmínek na našem území sebou družice ve 3.15 flakla nedaleko Chrudimi. Na prvním záběru vidíme dvě nádherná tornáda, která v současné době řádí v západních Čechách. Podporovaná mohutnou oblačností, takže můžeme očekávat srážky nejen dešťové, ale i vlakové a řadu dalších dopravních tragédií. Na druhém záběru potom vidíme výrazný pás vysoké radiace, která po zemětřesení v Dukovanech se táhne po hřebenech jako smrad přes naše území k východu a olivní počasí u nás zejména v nočních hodinách. Co z toho tedy vyplývá? Noční teploty klesnou na minus 80, při vyjasnění minus 126 stupňů Celsia, ovšem toto je pouze stav přechodný. Ráno se nám počasí u Moudři bude plus 97 stupňů. Jediné nebezpečí hrozí pouze nahorách, to už nám ukazuje i náš sněhuláček Špindleráček, pádem strašlivých lavin, které v současné době likvidují města a vesnice na horách. V nížinách potom na celém území naší republiky strašlivé záplavy, takže málo kdo unikne. Co se týče překročení emisních limitů, byly překročeny snad ve všech stanicích na našich pracovištích a zpráva o ozonové díře dnes chybí, protože naše měřící jednotka schořela. Já vám tedy přeji veselé vykročení do nového týdne. S některými z vás zítra nashledanou a slunce v duši.
0: Tolik tedy zprávy ze sportu a o počasí. Končí dnešní zpravodajství, já se s vámi loučím, za mě se loučí i Eva Jurinová, je to tak?
2: Jo, jo.
0: Ano, Eva Jurinová. Takže dobrou noc, no a zítra nashledanou.

0: čokoláda Milka. Úplně se mi rozplývá na jazyku.
1: No to je proto, že z pravý alpský přírody.
0: Kde rostou čokolády?
1: Edo, pokud mi jde náš kluk takovej debil čeveče.
2: Jak to před ním mluvíš ty, Dylino? Nebule, vem si panadol.
3: Utiší každou bolest.
4: Praskaná popelnice! No, ještě bouřka, hodná oktávka, hodná, fakt, jo, jako. Pojď, pojď, pojď, pojď. Poslech to, pánička, no, startuj, rgot! Počkej, já mám ten novej volej od Slavka, že bych ho zkusil.
3: Aby váš motor skvěle aral. Kdo jinému jamu kopá metrostav? Celý život dávat to nejlepší. Ve chvíli štěstí, neštěstí, láska, manželství, dítě.

0: Dobrý den, dámy a pánové, je tu další pokračování našeho nového publicistického pořadu 7 dní, čili týden. Jak vidíte, kamery už prozradily, že jsme tady dneska akorát sami dva, tudíž já, Ota Černý a pan Čermák, bývalý místopředseda ODS. Další dva hosty čekáme, jsou to dva cizinci, takže doufejme, že dorazí, mám tady pro ně připraveny dvě židly. Pane Čermák, no a my hned do debaty. Dneska se docela obejdeme bez nějakékoliv ukázky, protože ukázku jsem si přinesl s sebou v kapse. Je to pohled, který je adresován vám, dostal jsem ho od jednoho známýho z BIS, znáte to, Choris Moris, ano. A je tady psáno, já vám to přeložím, je to teda z němčiny, Alte Weltkrieg, tedy stará vojno. Grisi von Lisboa, tady vás zdraví nějaká Lisboa. Kriste pane, co s ním máte?
1: S kým?
0: No Lisboa, je to taková ta uchylná holka, co je na děvčatany?
1: Prosím vás, to je pozdrav z Lisabonu.
0: A jo, dobrá, no. A dál píše, Wiegehet der Bär, tedy jak poslouchá medvěd? No, tak to je trošku divný dotaz. Kdyby to bylo starýmu Berouskovi, tak je to úplně jasný.
1: Já tomu rozumím.
0: Dobře, dobrá. A to je tedy skoro všechno tady na tom pohledu. Ještě akorát krásná známka, je na ní nějaký Luisa takový brilaty, ale tady píše, jo, akorát podpis, teda ten chybí, bohužel, je tady jenom D, tečka. To může být, že jo, kdokoliv, já nevím, třeba Daniel, David, že jo, Dáša, nebo Dieter, nebo prostě úplně kdokoliv jiný. Ještě, že je teda čitelné příjmení, je tady Helbig, ano, to je zajímavé. A já ještě jedna, tady jsem objevil úplně nelogická věta, na to jsem si dal doma záležit, to jsem překládal na půl hodiny, ale vůbec mi to nedávalo smysl. Děkuji za ozvěnu, ano, tedy danke für echo, takže to už vůbec nevím, dobrá. No nic, raději půjdeme dál, klika cvakla, dveře letí, Slovák leze do dveří. Pánové, já vás vítám, pan Mečiar a pan Kováč. Pánové, my už tady jedeme zhruba 10 minut, kdy jste se tak spozdili.
2: To by si za něj usrl, auto se nám pokazilo.
0: Dobrá, takže prosím, posaďte si, tady máte lahvínku, já jsem přinesl od minule už, je to domácí hruška máslovka, takže kdo má chuť, je to docela dobrý, asi 85, prosím, pane Kováči.
3: Prosím vás, tu je napísané gin, takže to je jakože borovička po česky, alebo...
0: Ne, po česky gin je nesmysl, ano, to je džin, ano, g se čte jako dž.
3: Ale tu je napísané gin.
0: Já vím, ale když jdete třeba do krámu, nebo takhle, když se holíte, že jo, taky si kupujete žiletky a ne giletky, že jo, nebo žilet, jo, gilet, že jo, to je, nebo když jdete do krámu pro kalhoty, taky si nekupujete giny, ale džíny, že? No, to není zrovna nejlepší příklad, ale jste se to džín, džín to není, jsou to hruška máslovky, hrušky máslovky, domácí, takže prosím, nechte si chutat. První otázka je...
3: Prosím vás, ještě jsem se chcel opýtat, takže hrušky maslovky, čiže vy naložíte maslo jako do sudu a vykvasíte a...
0: Jaký maslo, Ježišmarja? Pane Kováče, říkám hrušky, máslovky, ano, to je typ ty hrušky, máslovka. Jako máte Škoda, favorit, ano, Škoda, Felicia, tak tohle je hruška, máslovka, že jo. Nebo hruška, samo sebou jsou i jiný typy hrušek, že jo. Tohle zrovna je máslovka. Takže prosím, dejte si do trumpety a my pojedeme dál. Tak a první otázka...
3: Prosím vás, za ty máslovky je hrušky to...
0: Jo takhle, vy zase nevíte, jak se řekne... Co to znamená hruška? Počkejte, jak ona se řekne hruška slovenský... sakra... egreše. Ne, to je takový malý zase. Takový jabka, šišatý, jako to jsou.
3: Šušaté jablka?
0: Ano, šušaté jablka, ano, prosím. Takže to jsou šušaté jablka a maslovky, prosím.
3: Víte, jako u nás se povedí a šušaté jablka na Slovensku? Hrušky, panci.
0: Pravda. Pane Kováči, já se vás rovnou zeptám. Co situace na Slovensku? Lepší se? Nebo je stejná? Tudíž žalostná, prosím.
3: Prosím vás, možno viete, že mi bola vyjadrená nedôvera slovenského parlamentu.
2: Odstup, Kováč.
3: To ja nemôžem, lebo to je neústavná cesta, takto prosím vás. Nevadí, nič z toho nerobím, už robím také kroky, ktoré sa viažú k tomu slávnostnému aktu príchodu pápeža, kde som navrhol kanonizáciu pána Mečiara za svätého.
0: To je zajímavé, tak parlament na Slovensku včeli z HZDS a s panem Mečiarem teď tam teda neseděl, aby to nebylo všechno na něj, ale vlastně mám vyjádřit nedůvěru a vy teď žádáte kanonizaci pana Mečiara za svatého. To je divný obrat. Vy se nemáte moc rádi najednou takovýhle, řekl bych, řítní alpinismus, nebo co?
3: Prosím vás, ona kanonizácia zväčša preběhá po smrti.
0: Aha, pida, prosím, ale není divu, pane Mečiare, protože co projevy fašismu? Tiso a ta jeho banda v hnědých košilích. Prosím, pane Mečiare.
2: Samozřejmě na Slovensku svoje skupiny, které presazují radikálnější řešení problémů. Konkrétně v mojej jedné skupině, která presadzuje zmenu nového štátného znaku Slovenska. Áno? V našom znaku jsou tri fatry a byzantský kríž. My jsme není žádní Byzantiania, my jsme Slováci. Preto táto skupina navrhuje, aby sa byzantský kríž zmenil na hákový. To sú není signály prejavu fašizmu, prosím vás. Pre mňa je podstatné a dôležité, že rastie priemysel a produktivita.
0: A inflácie, ano. Podívejte sa jeden príklad za všechny. Tady moje obyčejné ponožky bílé, ano. Tyto za pouhých 26 korun, a to prosím dvoje, ano. A ty též, možná teda voňavější, na Slovensku za 56 SK a ještě jenom jedny.
2: Hlavně tam máš hovno na to, panky.
0: Ježíš, no, pojďte, asi od pejska.
2: Já jsem chtěl ještě...
0: Hele, tady taky. A to asi nebyl pejsek, to byl asi Stegosaurus.
2: Čo, Stegosaurus? Však to není ani na Slovensku.
0: Já vím, no tak podle toho množství to vypadá na tramvaj a ta netrousí, že? Takže asi, já nevím, ještě to nebohý zvíře, asi co to vyrobilo tohleto, tak asi žralo hadry od nádobí, protože to je smrad, jak když se odkope selka. Já původně myslím, že jste tohle tady úžasný, pane Mečiar.
2: To jsem se nazdával, že ty jsi saudzíku.
0: Ale jenom, myslíte, že mi to neprosákne dovnitř na ty nový ponožky?
2: Tak to máš guminy od spodu?
0: Ačkoliv tam je to jedno, že jo, v té botě se to tluče, to je síla proti síle, takže tam by to nemělo vadit.
3: Ano, to je akcia a reakcia.
2: Archimedův zákon, tuším.
0: Hodnej, pane Mečiare, děkuji, opravdu. Větší půlku jsme dneska problafali vohovně, to teda děkuji. Ano, ale na závěr, abyste viděli, že Češi a Slováci umí spolu vyjít a ne se jenom imrvéry štěkat, je tu duet dvou slavných zpěváků Petra Dvorského a Karla Černocha. Dámy a pánové, končí 7 dní čili týden. Díky a příští týden opět. Naschledanou.

0: jsme v prde, jsme se smírili.
1: Tak další pán, prosím, prosím.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás.
2: Dobrý den.
1: Tak, vy se ucházíte.
2: Ano, prosím, já jsem tady ucházející.
1: No tak prosím, posaďte se.
2: Děkuju. Tedy já rád ve všem vyhovím, ano. To už je u mě taková disproporce, víte. Vy zde radši být vedoucí, prosím?
1: Ne, já konzultuji.
2: Co to?
1: Že tady konzultuji.
2: A je, tak to já teda nebudu zdržovat.
1: Ale počkejte, zůstaňte sedět, si to můžete klidně sedět.
2: Při čem, prosím?
1: No při té konzultaci.
2: No já jen abych milosivě paní třeba nepřekážel tady.
1: Jak byste mohl překážet? Konzultovat budu přece s vámi.
2: Jděte vy, necudo. Já takovouhle neřez nemám. To já akorát tak kartičky, víte, Mariáš a vole padni. No jo.
1: Posekněte, to bude nějaký omyl.
2: Jo, máte pravdu, ještě Dudáka.
1: Vy mluvíte o kartách?
2: Ano.
1: A to je právě to nedorozumění. Aha, my tady žádné karty hrát nebudeme.
2: To je dobře, ne. Já jsem si je totiž zapomněl doma. Vlastně v práci, tak. Tak co budeme dělat, pane?
1: No vy se přece ucházíte o funkci na výstavě květin.
2: Jo tak, ano, to laskavě souhlasí,
1: no,
2: ano.
1: No vidíte, a já jsem právě tady za tím účelem, abych jaksi prověřil a ověřil vaše znalosti, chápete?
2: No takhle, no to je samozřejmě, tak to si můžete napsat, helejte. Jsem z deputátnické rodiny, chudobné, matka vdova, otec vdovec.
1: To mě nezajímá.
2: Ne, koukejte, to je zajímavý. A doposud všude, kde jsem si jaksi ucházel, tak tohle to žádali dost podrobně.
1: No to je možné. Ale mě spíš zajímají vaše odborné znalosti, víte?
2: A jo, takhle.
1: Ano,
2: a to já plně schvaluju. Když chceš být placený jako šofér, tak musíš umět jezdit aspoň na kole, že ano? Nebo případně rozeznat silnici pod Rodní Hroudy. Což je leckdy těžký, že ano?
1: No, jistě. Tak podívejte se, já mám tady jaksi pro zjednodušení takové obrázky květin a vy mě o nich něco povíte, ano?
2: O květinkách?
1: No ovšem. Jedná se přece o výstavu květin, ne?
2: A to je zajímavé, co se dneska na člověku všechno žádá.
1: Tomu se přece nemůžete divit. Na výstavu přijde spousta lidí. Budou se ptát, co je tohle, co je tamhle toho.
2: Jo, to já chápu. Něco se na člověku chtít musí, že ano? My už jsme si kapánek odvykli. Zrovna tuhle jsem se ptal u odborníků.
1: Jo, u odborníků, no.
2: Jestli mají ledničku na 120 voltů. A oni mi řekli, že ne, že prý mají jenom na potraviny.
1: Podívejte se.
2: Ano.
1: Co je například tohle, no?
2: Jo, tak tohle to?
1: No.
2: To je nějaká kytka.
1: No ovšem, ale jaká?
2: Tohle to? Docela hezká.
1: No dobře, ale...
2: Bílá.
1: Ale mě zajímá...
2: Veliká.
1: Já chci vědět jméno.
2: Jej, vaše starosti bych tak chtěl mít.
1: Tak dávejte pozor, já vám trošku napovím.
2: Ano.
1: To jméno.
2: Ano.
1: Tak pozor, jméno.
2: Ano.
1: Kateřina. Ale ne
2: Karel.
1: Ale ne Kala.
2: Kakala.
1: Ale ne Kala.
2: Kalamajka.
1: Jaká Kalamajka?
2: Mik.
1: Ale ne. To je přece Kala.
2: Kala?
1: Ale ne, jenom Kala.
2: Jo, jenom Kala.
1: No.
2: Aha, Kala.
1: No, je to typická květina
2: pokolena.
1: Pokojová.
2: Pokojová.
1: A k jakému účelu se nejvíc používá?
2: Ta pokojová?
1: No.
2: No, že se dává takhle někomu, aby byl pokoj.
1: Tím nevě.
2: Nevědomým. Nevěřícím.
1: Nevěstě. A kdo jí dává nevěstě?
2: Komunální služby.
1: Že?
2: Cože?
1: Že,
2: aby neměla prázdní ruce.
1: Ženich. Ženich.
2: Ženich, no jo, radši odpustit. Já už to zapomněl, já se žením poměrně zřídka.
1: Co pak je?

0: Tohle, no.
1: Tohle to? No. To zelený na zdi?
0: No, no.
1: To je...
0: No.
1: To je něco zeleného na zdi.
0: No ano, pnese to po zdi, no. Tak je to břeč.
1: Břečka.
0: Ale ne, pnese po zdi, tak je to teda...
1: Břečka zednická.
0: Břečťan. Hedera helix, hedera helix.
1: No, no dobře, to nemusíte hned klít.
0: Já nekleju, já vám to říkám latinsky. Břečťan, hetera, helix.
1: Ano.
0: No to byste měl vědět.
1: No já, abych zase tu odbornost a kormoc nepřeháněl, víte? Ono, jak se říká, co je moc, jo? Čeho moč chodí? Moje babička říkala, co je moc, celá koza v police, to je onemoc.
0: Podívejte.
1: Ano.
0: Tuhle rostlinu znáte, ne?
1: Tuhle tu?
0: No.
1: A víte, že je možný, že jít nám od vidění?
0: No jistě, to je přece typická rostlina, maso, no.
1: Maso?
0: No maso, chytá mouchy, masožravá.
1: Jo, masožravá.
0: Masožravá.
1: Sabra, to si taky někdo doma pěstuje.
0: No ovšem.
1: To teda musí mít fůru volného času, víte?
0: Proč myslíte?
1: No, když má stát takový potvořen fronty u řezníka. Já bych ji dvakrát týdně odbil škubánkama.
0: No dobrá.
1: Ano.
0: Tohle doufám znát budete, no.
1: Tohle to?
0: No.
1: No je, jak pak ne.
0: No.
1: To je bez.
0: No konečně.
1: No.
0: Aspoň něco.
1: No.
0: Bez, ano. Latinsky?
1: Minus. No.
0: Tak podívejte, co je tohle. No.
1: Tohle to, jo?
0: No. No podívejte.
1: Tohle.
0: Je to rostlina velice jedovatá.
1: Tohle.
0: Roste v listnatých lesích.
1: Kapra.
0: Plody jsou černé bobule.
1: Aha.
0: No černé bobule, no. Tak to je, no
1: bobulá černý.
0: Ne.
1: Černáš bobulový.
0: Ale ne. Je to Atropa belladonna.
1: Aha.
0: Čili rulík zlo.
1: Rulík zlo.
0: Zlo. No, velice jedovatá, nebezpečná zlo.
1: Zlo. Zločinecký.
0: Moc
1: velký prevít.
0: Nířany. Ale ne. Rulík zlomocný.
1: Moc velký prevít, ano, ano.
0: No, zlomocný.
1: Zlomocný, ano, ano, ano. No jo, vy mě porád takhle tady chytáte, člověče, za písmena nebo za slabiky, to já bych vás taky mohl takhle chytnout. Podívejte, co je tohle to například, no.
0: No, no to je tuška.
1: No jo, dobře, tuška, ale jaká tuška?
0: To je Hartmut.
1: No to není Hartmut, to je tuška M.
0: Malá.
1: Ne malá, M.
0: Modrá.
1: Ne, tuška moje. Takže jaká je to tuška, no?
0: Vaše.
1: Ne, vaše, moje.
0: Aha, tak je to tuška moje.
1: A depak vaše, moje.
0: Ale tak už to radši.
1: No vidíte.
0: Tak to radši necháme.
1: Tak.
0: Ale kdybyste znal aspoň názvy, no.
1: Jo, milý pane, já měl v životě jiný starosti než tohleto.
0: Než květiny.
1: No bodeč.
0: No ale zahradník by měl přeci tyhle věci znát.
1: No teď já proti tomu nic nemám. Když jsi zahradník, tak si to znej.
0: Jak to? Vy nejste zahradník?
1: To jsem spíš kozel než zahradník.
0: Ale já myslím, že jste zahradník, pane kozel.
1: Co vás vede? Já koukám, že jste proti mě nějaký zaujatej.
0: Ale řekněte mi, jak chcete provádět lidi po výstavě, když je neznáte.
1: Co ty lidi?
0: Ale ne, ty květiny.
1: A kdo vám namluvil, že chci provádět lidi? Já chci jenom otrhávat lístky.
0: Z těch květin?
1: A nepak z pokladny.
0: Jo, vy myslíte u brány,
1: no, jasně,
0: stupenky.
1: Jasně.
0: No tak dovolte, proč to neřeknete hned a proč mě tady takhle zdržujete?
1: No jo, to radši odpustit. Copak já dneska vím, jaký se teď požaduje na vrátnici vzdělání?
2: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, pane Grundle.
4: Je, dobrý den, pane Carbok, já už vás neviděl.
3: No já vás taky ne.
4: No jo.
3: No jo, kam padete?
4: Ale tady jsem dostal rybu, tak si ji nesu domů.
3: A jo, každý. No jo, hezká. To máte do akvária, nebo?
4: Fak.
3: Co?
4: To přece není okrasná ryba.
3: Ne?
4: Ovšem, že ne.
3: No ale je hezká. Má takový hezký očima.
4: No jo. Co? To mám na jídlo.
3: Jo, takhle, já. Takže je tak malá, víte, na jídlo.
4: No tak velká není, no ale to víte. Darovanému koni nebudu koukat do huby, že jo?
3: No jo. A oni vám darovali ještě nějakého koně?
4: Ale ne, to já myslím jako tu rybu.
3: Jo, takhle, já.
4: No.
3: A jakýmu koní se nebudete koukat do huby?
4: Ale žádnýmu, to mluvím jako o té rybě.
3: Jo, takhle, ano. No. Jako té rybě, že se nebudete koukat do huby, jo?
4: Ale ne, to se jen tak obrazně říká.
5: No jo, co myslíte, taky se jí huby hledáš, jo?
4: No, to víte, psí slovy jsou myšlený vždycky jen tak obrazně, že?
3: Ano, ano.
4: To máte jako když třeba řeknete například kráva zajíce nedohodí, nebo tak.
5: No, budeš mi ho, prosím vás. Jak by ho mohla dohonit, jo? Takový zajíc kličkuje různě, to by kráva nikdy nesvedla přeci, jo?
4: Ale ne, to je ovšem taky jen tak obrazně.
3: Obrazně?
4: No ovšem.
3: A to se malujou takový obrazy a kráva honí zajíce?
4: Ale kde pak, tady jde jen o takové ponaučení.
5: Je, po jakým pak naučení? Taková kráva by se přeci nikdy nenaučila, prosím vás.
4: Samozřejmě, že ne, že ano, ovšem. Tady jde jenom prostě o takovou jako podobnost, no.
5: No,
4: víte, takový nesmysl to rozhodně jako nemůže být.
5: No, jaký pak nesmysl, prosím vás, víte, to je nesmysl, to bych řekl, že to je nesmysl. Já když přece taková kráva, dovedete si představit co takovou krávu se zajícem v hubě?
4: No, jo, ale taky to tak není myšleno, pane Carbo.
5: No, tak jak je to teda myšleno, tak ale že to teda tak říkáte?
4: Podívejte se, to je jenom takové přirovnání, jako například tady s tou rybou. Abych nekritizoval něco, co jsem dostal zadarmo.
5: No, jak to s tím souvisí, že kráva zajíce nedohoní?
4: No, tak to mám zase na mysli to přísloví, darovanému koni do huby nekoukej. No.
5: No, proč už jsem zase pletete toho koně s tou hubou?
4: No, teď vám říkám, že tady jde čistě jenom o tu rybu.
5: To když to jde o rybu, tak už potřeba mluvíte o koní.
4: Ale no tak to je taková jenom podobnost.
5: Podobnost, já v tom žádnou podobnost s tou koňskou hubou nevidím.
4: Ale zkrátka to je jedno, podívejte se, já jsem dostal tady tu rybu, tak jsem si ji vzal, no.
5: No to už bych vzal teda raději toho koně, než takovýhle mrně.
4: Jo, ale jelikož mám ryby rád, tak jsem si vzal tu rybu.
5: No já to chápu, no.
4: No?
5: No ale to víte, tady koní ryby zase bylo víc, jo. A co vlastně budete dělat?
4: Co bych s ní přece dělal? No s nimi samozřejmě.
5: No jo. Si ale nám se trochu vykrmíte, ne?
4: A pane Carbok, jak chcete rybu vykrmit?
5: No nějak, co já vím, nějakýma šiškama, nebo tak, aby se vám trošku spravila, víte?
4: Šiškama to přece nejde.
5: No co by to nešlo, prosím vás. A jste mi teď měli doma husu? To bylo takový výžle, to byste koukali, jak jsme ji vykrmili.
4: No dobře, ale přece ryba není žádná husa, ryba je tvor vodní.
5: No jo, to víte, nesměl byste jí dávat do bedny, jako tu husu, že jo, musel byste jí krmit ve vodě, no.
4: A pane Carbok, jak je vidět, vy tomu ale vůbec nerozumíte.
5: Já, že tomu nerozumím?
4: No všem, že ne.
5: A vy tomu snad rozumíte, když se chcete koukat napřed koní do huby, než si uděláte tu rybu?
4: No dovolte, já jsem přece něco podobného, ale vůbec neřekl.
5: Cože jste neřekl?
4: No samozřejmě, že ne.
5: Já ještě jste říkal, že byste chtěl naučit krávu honit zajíce, prosím vás.
4: Vás, já jsem právě naopak řekl, že kráva zajíce nedohoní.
5: No ale naučit se jí to chtěl, že jo, to je ještě větší hladina.
4: Ale podívejte se, pane Carbok, já jsem jenom řekl, že tu rybu sní.
5: A bojte, pane Grunle, mě přece jedno, co si s tou rybou uděláte, že jo. Ale jestli si myslíte, že bude větší, když se napřed budete koukat koní do huby, tak vám teda řeknu, že se tomu koní tam budete muset se sakra dlouho koukat, než vám ta ryba vyroste. To by s těma šiškama šlo rychleji.
4: No. Pane Carbo, prosím vás, řekněte mi jenom jedno.
5: Ale prosím vás, pane Grunle, já vám nic říkat nebudu. Když jste chytřejší než váš, tak si to dělejte, jak chcete. Mně to je přece jedno. Nastřelanou, pane Grunle.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Co děláš? Ty to celý poprskáš, člověče. Čemu se směješ?
8: Tam se dívej, sakra, nevidíš?
7: No to se dívám, to je. To je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten?
8: Co?
7: Ten malej takovej ten, no.
8: Kaiser.
7: No, to je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A co nejde? Co?
8: A to je Blábus.
7: No, Blábus. To je jaký takový jméno. Blábus. Tak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? Jakým jsou balíku, víš?
8: To vím, to já nevím.
7: O 1000 míň jak já. To ti garantuju. No, to je taky nápad. Prosím tě, vidíš prdlaj přes ty vlasy, dej si to z čela. No, to je jeden v černým, druhý bílým a já si před týdnem koupil barevný televizor. Tak na co?
8: Tačko, ale já nevím, když máš tolik řečí, tak udělej zábavu ty.
7: Co, proč já bych
8: měl zábavu? No, udělej nějakou legraci pořád, tady povídáš, tak udělej legraci.
7: Jsem šašek jako oni, nebo co?
8: Ne, hele, tak... No ne, tak já to jdu vypnout.
7: Hele, nesahej na to, na co se budu dívat, co budeme dělat, nevíš?
8: No to já nevím, no, tak...
7: Už nikam nepůjdu.
8: Hele, tak teďko, hele, tak si představ, že tady mě máš bavit, tak si tady stoupni.
7: No tebe, viď, budu bavit, ne?
8: Já nevím, tak...
7: No, tebe.
8: Máš řeči, tak...
7: Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor. A lepší, rozhodně lepší, než tam u nich, víš? To je taky. Jistě, to by mě taky zajímalo, víš? To by byl, rozumíš, to by chrlilo, nebo Franta z hospody, ten, když má den, ty jo, frky, ten by tam měl být. To by byly programy. To by byly, víš?
8: Je zavřené.
7: No, jistě. Proto tam taky není.
8: No hele, tak teďko, hele, tak si tady stoupni a udělej legraci.
7: Ale prosím tě,
8: buď tak hodnej, udělej legraci.
7: Ale prosím tě, z té Prahy si přijel člověče úplně jak zjančené.
8: Tačko.
7: No tak.
8: Tak se nenech pobízet, jeď. No, stoupni si a...
7: No? Ty jseš taky, víš. No tak bych si stoupnul, že jo. No. Bych si představil, že jsem jako v tom... U nich. Jo, bych si stoup, jak to dělal Franta. Počkej.
8: Co to je?
7: No to byl králik. No co vyjíráš? No to byl chytrý humor, mám svůj humor.
8: No to koukám teda. No.
9: Já jsem vám to říkal, všem divákům se prostě nezavděčíme. To Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák měli štěstí na jinačí typ diváka.
10: Mohl by nám pan Smoljak a pan Svěrák vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení?
11: Ano, tak my jsme si připravili veselou příhodu z natáčení o... Ano, to vlastně není moc veselý. Nevadí, že to nebude veselé?
10: Nevadí, hlavně, že to bude příhoda z natáčení. No.
11: My jsme si připravili příhodu z natáčení. No, to vlastně ani není příhoda. Nevadí, že to nebude příhoda?
10: Nevadí, hlavně, že to bude z natáčení. No.
11: Tak my jsme si připravili... No to není ani z natáčení. Nevadilo by to?
10: Nevadí. Hlavně, že to bude.
11: Ideální televizní divák, nic mu nevadí.
12: My jsme vám chtěli říct, nesuďte herce podle vizáže. Protože někteří vypadají inteligentně a skutečnost je úplně jiná.
11: Ano. Například tady Ladislav Smoljak. On vypadá jako Einstein. Ta podoba tady skutečně je. Ale kdybyste vzali ty jejich mozky a dali je na váhu...
12: To je skutečně nepoměr. Já jsem si tuhle dal hlavu na váhu. Máme doma takovou, manželka na tom váží mouku. A to jsem měl těžkou hlavu. A to byste neřekli, co já jsem za těch posledních 10 let schodil. No a nebo tady Zdeněk Svěrák. Pořád hraje doktory, protože vypadá jako inteligent. A ve skutečnosti... Ano, ve skutečnosti je... No takhle, podívejte se. O hercích se nedá říct, že jsou hloupí. To ne. O hercích se říká, že jsou naivní. A nebo ještě odborněji, že jsou inzitní. A Zdeněk Svěrák je tak inzitní, jako... Čemu bych tě tak mohl přirovnat?
11: Jako těch... patník.
12: Patník, lepší.
11: Štoudev.
12: No, štoudev taky.
11: Pudštok.
12: Ano, to je to správné slovo. Zdeněk Svěrák je inzitní jako pudštok.
11: Ale zase, Na druhé straně máte herce, kteří nevypadají chytře, ale jsou. Například Luděk Sobota.
12: Ano, Luděk Sobota tu dneska není, takže si nemusíme brát servítky. On je už od pohledu vysloveně inzitní. Když například nastoupil na umístěnku do svého prvního angažmá a přišel se představit svým kolegům, nechtěli věřit, že to je nový herec.
11: Mysleli si, že je to nový ředitel. Ano.
12: Málo kdo také ví, že Luděk Sobota je už vystaven v Národním muzeu. My jsme si ho vypůjčili. Tato loutka pochází z dílny jihočeského řezbáře Roubíka a je v depozitáři muzea už víc než 100 let.
11: Ano, čili byla vytvořena dlouho předtím, než se Luděk Sobota vůbec narodil. Vysvětlení je jednoduché. Ta tvář to je takový substrát všech těch venkovských prostáčků, jak je poznal v těch zapadlých výskách.
12: Kde se ženili příbuzní s příbuznými.
11: Bratři se sestrami.
12: V Sokole třeba.
11: Čili Luděk Sobota jako jediný herec na světě bavil diváky dlouho před svým narozením.
12: Ano. Ta zábava byla celkem prostoduchá, měl těžkopádné pohyby, tupý úsměv. Tupý úsměv nehybné tváři, jak myslí prostě na ty buchty, že...
13: Nazdar, kluci, tak mě tady máte.
11: Jako Smol, jak umí napodobit i hlasově. Ano, přesně takhle on se směje.
12: Nazdar, Luďku. My jsme tady zrovna o tobě.
13: Co to je? To je princ, jo?
12: Tak, ne, to není princ.
13: Já myslel, že je to princ, když je tak hezký.
12: Tak mohl by prince hrát, když už by jenej nebyl.
11: Luďku, kde se tady bereš?
13: No já jsem se díval na televizi.
11: Se díváš na televizi s kladivem?
13: Jenom na Silvestra. Já totiž vždycky na Silvestra převěšuju obrazy.
11: Aha, věšíš si ty nové obrázky, co jsi dostal k Vánocům?
13: Ne, já mám pořád stejný obrazy, jenom je převěšuju na jiný místa.
11: A proč to děláš zrovna na Silvestra?
13: No, aby u nás v novém roce byla aspoň nějaká změna.
12: Takhle velkým kladivem ty přitloukáš obrázky?
13: No, já všecko přitloukám velkým kladivem. Přátelé, zásadně doporučuji velké kladivo. Podívejte se, malým kladivem se můžete klepnout do prstu, když si přidržujete ten hřebíček, jo? Zatímco velké kladivo musíte držet nutně oběma rukama a nikdy se do prstu nemůžete klepnout.
11: Vidíte, ve skutečnosti málem Edison.
13: Ano.
12: A Luďku, čím se přidržuješ ten hřebíček?
13: Hřebík přidržuje manželka. Další výhodou je, že takhle velkým kladivem můžete přitlout hřebík jednou ranou, když se trefíte.
11: Ale vidíš, Luďku, to bych do tvé ženy neřekl. Oni se říká, že si to nechá líbit. Oni se říká, že je hlavou rodiny, že ve všech důležitějších rozhodnutích má prsty tvá žena.
13: Ne. Moje žena má prsty v sádře. Víte, ono totiž, než se kolikrát do toho hřebíku trefíte, to byste často spotřebovali i tři manželky. Tadleta ta už je taky zralá na výměnu. Pořád dělala, že prej má zájem o umění a najednou, že prej už by tě nechce žádný obrazy.
12: A Luďku, kolik už tohle kladivo rozbilo manželství?
13: No tak já nevím, já ho totiž taky půjčuju.
11: No, takže je to výkonné kladivo.
13: To je. Já mu taky říkám kladivo na čarodějnice.

0: jestli sportovci něco opravdu netrénují, tak jsou to rozhovory s novináři. Jeden takový vám nabídneme. Jde o rozhovor mistra světa v gum game plivingu, tedy v plivání žvíkací gumou do dálky.
1: Dobrý večer, Václave, postup si na značku, prosím tě, tady.
2: Já mám trému.
1: Z toho si nic nedělej, trému máme z nového roku, všichni, Václave. Tak, Václave, půjdeme hned k věci, ano? Jak dlouho už závodně pliveš?
2: Asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem s aktivní činností musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Ervina Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naši elitu. No.
1: Václave, budeme ti držet palce, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo.
2: No asi takhle. Při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah.
1: Počkej, tomu nerozumím.
2: No asi takhle, že při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah a jazyk doletl dál než guma.
1: No tak, hlavně, že se našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem, pokud vím, a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi ženským pliváním a mužským pliváním?
2: Asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čarou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
1: A Václave, ty jsi nám v minulém roce na mistrovství světa nečekaně vyplivl stříbro. No ne, skromnou stranou, Václave, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
2: No asi takhle. Proplivat se mezi světou elitu je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivuje, je skutečně světová jednička.
1: A čím myslíš, že je to způsobeno, Václave?
2: No asi takhle. Já bych řekl jednak tím, že plivuješ je, jak žije v zemi věčného ledu, tak má možnost plivat prakticky na všechno. Ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
1: Jak šťastně?
2: Jako lauf, no.
1: Myslíš jako hlaveň. A dá se nějak tento náskok plivu jít honit?
2: No asi takhle. Já bych řekl, že já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na 2, někdy i na 4 hodiny natahuji hubu na kopito.
1: Snad to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopito nasazuješ obráceně. Václave, co je podle tebe pro borce gum game plivingu vůbec nejdůležitější?
2: No, asi takhle. Bez větří a dobrá guma.
1: No tak bez větří to máme jistě dost, ale možná s kvalitní gumou budou někdy drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
2: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
1: Náhradní střelivo? Asi kvůli úspoře, že?
2: No asi takhle. Ano.
1: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
2: No asi takhle. Zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Ať už to byly šípky, ať už to byly trnky, ať už to byly bukovice, ale nakonec vítězily kozí antiperle.
1: Kozí antiperle, co to je?
2: Bobky.
1: No to je trošku šokující překvapení, co tomu říkali závodníci, nereptali?
2: Tak, asi takhle. Nejprve jsme mektali, ale... Na schůzce družstva, kde nám situaci rozebrali a vysvětlili, jsme kozí antipele nejen pochopili, ale i přivítali a zároveň si dali závazek, že nám budou chutnat.

0: Pozadím každého silvestrovského programu jsou samozřejmě anekdoty. V poslední době jsou v módě anekdoty o blondýnách, ale vůbec nejoblíbenější jsou, a to nejenom u nás, ale třeba i v takové Anglii, vtipy o policajtech. Tenhle znáte?
1: Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele, hele, 50 koruna.
2: To je falešná.
1: Jo? Tak já to roztrhám.
2: To roztrhal na cimpr campr. Říká,
1: jak jsi to poznal?
2: To poznám, ne?
1: Já vím, no ale jak jsi to poznal?
2: Od kdy má 50 koruna 3 nuly?

0: ještě mi napad jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten říká, blbý, co? Co? No to je Silvestr. Co jako? Že to vychází letos na ten pátek. No, to je blbý, no.
1: Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
2: Je chlap v autě, zastaví ho policajt a říká, zastavte. Točí v okýnku, říká, co jsem, prosím vás, proved. Pa, vy nevidíte, že vám nesvítějí homogenní světla? Cože? No, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, snad halogenní světla, ne? A pane, ještě suvenýr.
3: Já jeden vtip o blondýnách si neodpustím. Blondýna se kupuje auto a ptá se prodavače. Prosím vás, a jezdí ten automobil rychle? No, 240 km za hodinu. Dejte pokoj, tolik kilometrů žádná hodina nemá. No, tak pojďme dál.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, želé royal.

0: to nevydržím! To je moje smůra!
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.

0: Zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásně. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
1: Takže půjdu, mám jiného přítele.
0: Koho?
1: Dobrou knihu.
0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
2: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
0: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
2: Já tě mám facku.
0: Ale brouku.
2: Já tě mám takovou facku, než jsem v životě neviděl.
0: Ale co to je s tebou dneska?
2: Já tě mám facku.
0: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
3: V roli takzvaných nahrávačů Felixe Holzmana se vystřídala celá řada báječných kolegů. Nejčastěji s ním ale vystupoval František Budín a Viktor Maurer. Na Silvestra v roce 1984 se s ním u baru v Lucerně sešli oba dva.
4: Jo, vy jste mě před chvílí hledal? Tady říkal někdo, že jste...
5: Já jsem se jenom chtěl zeptat, vy neznáte náhodou nějakou hezkou hádanku?
4: Hádanku, jo.
5: Hádanku, kluk chce na mě vždycky hádanky, vítejšího domů.
4: No jo.
5: A já žádnou neznám přeci,
4: no
5: že
4: jo,
5: ale vy jste takový.
4: Co bych vám tak... Jo, tak třeba tuhle tu můžete hned hádat se mnou.
5: No, říkejte, já hádám taky rád.
4: Tak kdo to je?
5: No.
4: Tak není to můj bratr.
5: Aha.
4: Není to ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
5: Jak to bylo ještě jednou?
4: No tak, tak není to ani můj bratr.
5: Ani váš bratr, no.
4: Ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. No, kdo je to?
5: Říkáte, že to není ani váš bratr, že jo? To není bratr.
4: Ne.
5: Sestra to taky není, říkáte, sestra? Sestra to není?
4: Ale no tak.
5: Co? Sestra to ne, ale to je těžká hádanka tohle, to je sakra těžká hádanka.
4: Přece není těžká hádanka, to vám uhodne každé dítě.
5: Co? Tak ještě jednou, tak říkáte, že to není ani váš bratr?
4: Ne.
5: Jste říkal, že jo? Není to ani vaše sestra? To není? Ani nějak, že by to byly třeba, to je ale těžká hádanka, to já neuhodnu tohle. A vy víte, kdo to je?
4: To víte, že jo.
5: A kdo je to teda?
4: To přece není z těžkého, to uhodne každé dítě.
5: No tak kdo to je?
4: To je logicky, podívejte se. Když to není ani můj bratr,
5: no,
4: ani moje sestra,
5: no,
4: a přece je to dítě mého otce a mé matky, no tak kdo to může být?
5: No jo, kdo to může být?
4: No. No to jsem já přece.
5: Vy?
4: No ovšem, že ano.
5: Jo, tak vy, no jo, vy no, jste vy přeci, no. No jo. To se přímo, vy jste to.
4: No,
5: to je pravda, já bych nikdy neřekl, že jste dítětem vaší matky a vaše otce.
4: No jo.
5: Jste měl ale štěstí, to vám řeknu, ale to je těžká, to je rafinovaná, ale to by tak hned někdo neuhodl, to vám
4: to
5: řekl.
4: Není těžká hádanka.
5: To by tak hned někdo neuhodl.
4: To vám uhodne každé dítě, to je tak.
5: Tomu nevěřte, to není také. Tak dávejte pozor, já to sválně tu hádanku dám tady tej svečně, jestli to uhodne. Dávejte pozor.
4: To není svečná.
5: Co?
4: To je pan
5: Řehulka. Tak panu Řehulkovi to dám, tam svečnu panu Řehulkovi, jestli to uhodne. Dávejte
4: to zkuste.
5: Promiňte, že se tak do vás míchám.
6: Ne, nic, prosím.
5: Ale my jsme tady měli s kolegou zrovna takovou rafinovanou hádanku, víte? Já bych vám chtěl říct, jestli ji uhodnete.
6: No to zkuste, já mám hádanky strašně rád.
5: No tak dávajte pozor.
6: Tak,
5: no. Řekněte mě, kdo to je?
6: Jo.
5: Není to ani nějak tady, že by to byl třeba tohle, nebo víte, takhle bratr, nebo to není, a ani sestra, ne, nic takového to není. A přece je to, to je právě ten, přece je to dítě, vlastní dítě de svých rodičů. Kdo to je, mě řekne.
6: To já nerozumím, co tím máte na mysli. Jako
5: vidíte, nemá tušení, co vám říká. To není tak jednoduchý.
4: Si vás tomu musíte říct pořádně, přesně mu to musíte říct.
5: Přesně.
4: No, přesně.
5: Tak počkej, tak moment. Tak já vám to řeknu ještě trochu přesněji, ale abyste to snad konečně pochopíte. Tak řekněte mi, co to je. Není to ani nějak, že by to byl tadyhle ten, nebo sestra, nebo bratr, nebo tak, víte, nebo žádný z příbuzných, nebo jo, to není. Kor tchyně, nebo tak, to vůbec nepřichází.
6: Jo.
5: A přece je to, i když to není žádný příbuzný, je to dítě, vlastní narozený dítě se tady svých rodičů, teda hlavně svý matky. Kdo to je, mě řeknete.
6: To se nezlobte, já nechápu, co vlastně tím chcete říct.
5: Víte, nemá tušení, co vám říkal, tohle není tak jednoduché.
4: No jo, ale pane Rejda, vy z toho děláte guláš, to musíte říct přesně. Podívejte se, já vám to budu předříkávat slovo od slova, a vy to po mně opakujete.
5: No tak dobře, tak moment, já vám to řeknu ještě jednou, snad to konečně poho, slovo od slova.
4: Tak, David, no, Davide, pozor, tak není to ani můj bratr.
5: Tak, není to ani můj bratr.
6: Ani váš bratr.
4: Není to ani moje sestra.
5: Není to ani moje sestra. A přece je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
6: To je hádanka, to je tak lehký, že se na to stydím odpovědět.
5: No prosím, tak prosím, kdo to je teda?
6: Samozřejmě, že vy.
5: Vidíte, nemá tušení, co vám říkal, to není, depak to přece nejsem já.
6: No všem, že to jste vy.
5: Ale depak já to právě nejsem.
6: No tak a když to nejste vy, tak kdo jiný by to byl?
5: No kdo to je? Tady pan Šlaušek. No, vidíte, nemá tušení, co vám říkal. Oho.

0: Luděk Kopřiva, znamenitý komediální herec. Pamatujete jeho faráře z trilogie Slunce seno nebo baletního mistra z básníků? S Dášou Veškrnovou si zahrál v silvestrovské scénce Baličova dcera.
1: Jsem Balič. To, co vidíte kolem mě, je balírna. Tady pracuju do umoru. Balím, balím, balím. Ale nedělám to pro sebe. Nýbrž pro svou dceru Rozálku.
2: Jsem Baličova dcera. Otec balí, tak jsem se potatila. Tu zbalím Dána, tu Švéda, někdy i Holanďana. Pokud není bludný, ale zámožný. Otec o tom nemá ani tušení.
1: Rozálka je neobyčejně šetrná. Dávám jí měsíčně 30 korun kapesného a ona si vám do 2 let pořídila norkový kožich, 20 šaty a osobní automobil Fiat. To potom člověk balí opravdu radost.
2: Tak jsem to zabalila. Zbalili mě. Neměla jsem to rozbalit tak nápadně.
1: Nešťastná Baličova dcera. Pro samé balení jsem jí nestačil jednu ubalit.

0: To, co prozradil na Marka Ebena Martin Dejdar, není žádná vymyšlená historka. To se skutečně stalo.
1: Ypsilonka, v které hrajeme spolu s Markem Ebenem, je ve Spálené ulici v Praze, což je několik málo metrů od ulice Perlové. Jistě nemusím vysvětlovat, čím je Perlová ulice proslulá, právě takovými slečnami, která tady před chvíli stála. No a jednou takhle po představení kolem 11. hodiny se Marek Eben se svým přáteli vracel domů, bydlí na Starém Městě, právě kolem této Perlové ulice. A na rohu stála jedna takováhle slečna a když se Mareček blížil a poznala ho v té tmě na několik metrů, najednou se ozvalo. A kdo pak nám to tady jde? V tu chvíli Marek Eben zjistil, že možná půjde do tuhého. Zvedl límec, stáhl čepici do čela a když jí míjel, tak se ozvalo. No, no, Váleček nešoustá.

0: Silvestra k nám každoročně přijíždí oslavit celá řada zahraničních turistů, především z Německa. Většina z nich ale ku podivu neumí česky. To pak může nastat i takováhle situace.
1: Prosím vás, co nám to děláte? Co nám to děláte, prosím vás? Já vás od začátku sleduju. Vy se evidentně nudíte. Proč? Vysvětlete mi proč? Co tím sledujete? Ne! Ne! Jo? Ne! Kurt Hebel! Ano! Kurte! Jo? Jo? Zařídím, Kurte, moment.
2: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že? Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda? Jo. Mein Ujo. Mein ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. Das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožin z Bažin. Jožin z Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... Verstehen? Ich mache... Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenpeitzer. Und ich mache Zobaly vrabci, zobaly igelitové obaly. Das ist Klofenvogel, Klofen... Igelitische Futral. Jetzt ich singe für dich Song Linda.

Řeklo by se, že otevřít láhev šampaňského přesně o půlnoci není žádný problém. Omyl. Divili byste se, kolik taková láhev skrývá všelijakých nástrah a kolik lidí s tím zoufale zápasí.

0: chvil postupovat. Je to taková generální zkouška na půlnoc. Tak prosím vás. Do půlnoci nám zbývá jako...
1: 40 sekund.
0: Máme čas.
1: 30 sekund.
0: Stále máme čas. Klid. Tančíme. Konverzujeme. Máme čas.
1: 20 sekund.
0: Stále máme čas.
1: 10.
0: Pořád máme čas pro vás, to prosím vás.
1: 8.
0: Neplatí,
1: 7,
0: neplatí
1: 6,
0: to.
1: 5. 4.
0: Klidu
1: 3,
0: sáhneme.
1: 2. 1.
0: Prosím vás. Prosím vás. Pro vás je to všechno jenom jako. Tady to někteří nevydrželi. Dobře, no teď už si to vypijte. Pak si to vypijete. Takže prosím vás, ani mně se to nepovede. Ne.
2: Prosím vás, kdo to udělal?
0: Co to máte za výrobky?
1: No. To je jako.
0: To je jako. Znovu, prosím vás. Znovu, prosím vás. Tak, prosím. Ještě jednou. A teď na čisto. Vrátíme čas. Tak. A teď prosím. Klid, pohoda. Do půlnoci zbývá jako...
1: 40 sekund.
0: Máme čas. Máme čas. Do půlnoci zbývá jako...
1: 40 sekund.
0: Stále máme čas.
1: Už ne.
0: V klidu sáhneme pro předem připravené šampaňské...
1: 30 sekund.
0: Klid. Pro vás je to všechno jenom jako. Já opravdu, vy jako.
1: 25 sekund.
0: Pohodě. Kurt Hiebel. Se svým...
2: Zase se vyznamenal.
0: Se svým typickým jemným humorem, ano.
2: Das ist gut.
0: Já. Bravo, Kurt, že jsi to ty, prosím.
1: 15 takže, sekund.
0: Ano, 15 sekund, přátelé, pozor. V pohodě, bez zbytečného kvrdlání, odstraníme staniol. Upozorňu, pro vás je to všecko jenom jako.
1: 10 sekund.
0: A teď, přátelé, pozor, teď nastává ta chvíle háček. Neboli pojistka.
1: 10 sekund.
0: Kritický kroutivý moment. Přátelé, tak
1: 9,
0: teď už se s tím 8, párat nebudeme.
1: 7,
0: mě už 6, nevšímejte.
1: 5,
0: já 4, jako kdybych tady 3, nebyl.
1: 2, tak, 1.
0: To prosím vás, by to mělo být všechno jako. Jsme ještě hluboko ve starém roce.

Mé příhody z dětství. V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se jen těžko dali nutit do klusu, nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i z kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimbal hluboko do parku. Snažil jsem se však víc tělocvikářem v dobrém a dokázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen. Dokonce mi šeptal, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl. Číslo 64 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět pomohl strýc. Upravil mi dřeváky do řemení, takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kamže si mohu uložit dvoukolák s potravinou. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít slivovicí. Když mu došly peníze, plačky prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář volal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Na to mi přikázal, že se tedy musím starat sám o sebe a chodit nejméně 30 metrů za výpravou. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu. Seděl jsem sám v přeplněném kupé. Lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, šeptal kdosi. Bane, to dělá ten tlusťoch. Mumlali jiní a ukazovali prstem na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní. Pospícháme. Ani jsem se nepohnul. Byl jsem na podobné urážky zvyklý. Jednou, když jsme jeli s rodiči na výlet parníkem a skončili jsme na dně u Palackého mostu, místo ve Štěchovicích, snažili se výletníci také svalit vinu na mne a spílali mi nejhoršími jmény. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Tam bylo krásně. Jenom mě překvapilo, že sníh podkluzoval. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas obědu.
ale přeci jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle uvolnila mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář. Tlusťoch utrhl lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči. Spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu. Vím, řekl jsem. A budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina konečně roztála. S omluvenkou od horské služby jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář. Přikročil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: Pojď si se mnou zacvičit, hubeňoure.

0: Výborně, Petře. No tak to jsem taky dlouho neslyšel, tuhle tu písničku. Ale teď se někdy stává v Ypsilonce, že prostě host, nehost, najednou všichni mluví, nejvíc Jirka Lábus, ten se neudrží a hosta často převálcuje. I tentokrát se to stalo. Jirko, mluv.
1: Já totiž jsem jezdil obden, já už dneska bych si nepředstavil, že bych to vůbec mohl zvládat, ale tehdy jsem jezdil obden v 6:30 ráno autobusem do Liberce a zase potom odpoledne z Liberce do Prahy. A takže to opravdu, já to řešil tak, že jsem ve Vysočanech už spal a v Hodkovici jsem se probouzel v Liberce, jo. Ovšem můj spánek bývá často velmi neklidný, jak jistě mnozí ze souboru ví. A jednou se stalo, si představte, že jedu tím autobusem, zima.
2: Jirko, ty jsi host.
1: No já to zkusím, ale...
2: Jirko, probuďte se, člověče, probuďte se.
1: Tak to bylo pomaličku, no. A jedu, a já vždycky samozřejmě z autobus tam se sedí po dvou, že jo, a většinou jsem seděl vedle nějaký starší dámy, a jednou jsem takhle najednou jel a teď jako zima, a já spím, a já mi se občas stane, že křičím ze spaní. A si představte, že takový ten tichý ranní autobus, lidi tak pospávají, klimbají, že jo, do práce. A najednou se to těší. A teďka, no a najednou, teďka jedem a najednou mi probudí takový jako... Že se to proberla, mě to mě tahá za ruku, taková starší paní, a autobus stál v polích. Pane, proberte se. Říkám, co se děje? Teďka celý autobus na mě koukal, jak mi teďka tady. Tak celý autobus na mě zíral. Říkám, co se děje? Co se teď... Vy jste tak strašně křičel ze spaní, že jsem nechala zastavit vůz. Představte, jak to asi, já jsem se zastydil. Víte, jak to muselo vypadat, tichý autobus, jenom. Je ta hostu, já jsem rudnul a teďka šofér ještě říkal, můžu jet? Prosím vás, ječte, jak to tak hostu, že se smáli, pochopitelně.
2: Tak
1: ještě
2: řík, tak si řecím, že tak rodí chlap. Tak nespíš, že určitě na to
1: jeden film, jo. No, ale ještě mám jednu historku, já totiž občas ještě když spím, tak slyním. Představte, že jsem jednou jel. A je ty, teď se stalo taky jako, takže zase jsem takhle klimba, taková zase starší paní se dělá vedle mě, že jo? A já vždycky jako jsem na ní přepad, tak když se jako, no, promiňte.
3: Jen si odpočiňte, mladý muži.
1: Jsem ještě mladý muž, když děláte se to nezlobě se. A zase jako zase ta cesta mě ukolívá, vole, a zase jako, zase takhle.
3: Já jsem říkala, odpočiňte si.
1: A teď jsem zabral po třetí a v tom cítím, v tom spánku, jak takový vám jdu, váááá, na její svetr, jo, je opratila, Ježíši Maria. Tak jsem to, já jsem to také rafinoval, jak jsem to v tom spánku tak jako rozpňahňal.
4: Ale to můžu jenom potvrdit to. Jirka křičí ze spaní, to je pravda. A měl jsi s tím další trapas. Ten byl ještě daleko větší. Když jsme před 2 lety byli na společné dovolené, tak Jirka spal na pokoji s jedním naším známým, který je zhruba si tak starý jako já. A spali spolu na pokoji a tam v tom hotelu, to byl takový hotel pro české turisty. Takže
1: na Krku to bylo.
4: Pokoje byly asi tak 6 metrů čtverečních a bylo jich tam hodně a samozřejmě spolu velice úzce sousedili, navíc to mělo balkon, všichni, že jo? A to určitě znáte, když jste v hotelu, teď to bylo v takovým tom borovicovým háji a tam skutečně se řeklo slovo a bylo to slyšet 3 kilometry daleko, se to neslo nad tím mořem a všude. A z toho pokoje, kde byly tyhle ty dva pánové, se ozývalo. Kamarád Jarda, který to nevěděl, jak to, tak zase se ozývalo, co? Jirko, nech toho. Zápětí zase.
5: Přestaň, Jirko.
4: Nevěděl, co se mu opravdu děje. Tak tam trvá asi 4 hodiny takovýhle dialog. Shodou okolností ráno šli na snídani a u dveří se potkali s obyvateli druhého sousedního pokoje, což byla zřejmě babička s vnučkou. A ty pohledy byly asi takhle. Ani je nepozdravili.
6: No tak ano. Je to pravda. Já jsem toho zjezdil už hodně a hodně jsem toho v životě projel. Byl jsem taky ku příkladu například v Číně. V Číně tam je strašně moc lidí. Tam je tolik lidí, že když jsou některý na ulici, tak jiný zase musí být v domech, aby se vešli do Číny. A... a přitom jsou to samý Číňani. Taky se tam kvůli tomuhle říká taková legenda, že kdyby Číňané, to znamená přímo Číňani, kdyby šli směrem, ve frontě stáli teda, směrem do moře, jako kdyby šli, takhle pořád pokračovali, takže jich je tolik, že kdyby pořád šli, takže by... se utopili. Taky Číňané jsou velice skromní. Těm stačí zrnko rýže na den. A jedna kachna k tomu velká. Taky, abych neodbočoval daleko, byl jsem též na polárním kruhu, že tam zase se vyskytuje půl roku noc a půl roku den, představte si, tam má každý na všechno dost času. Jinak je tam teda dost velká i zima a vyskytují se tam také taková zvláštní zvířata, jmenují se čuňa... Tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, ale ten tučňák. Když k němu přijdete jako, a uděláte mu před obličejem takhle, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Ale eskimáci, ty jsou tam taky. Ty zas mají moc hezký zvyky. Například oni mají takový moc hezký zvyk, když vy tam přijdete jako host, tak oni vám předložej, poskytnou jako svoji vlastní ženu. To nevím, proč to je, ale asi místo židle, nebo nemají sušenky po ruce, nechají zakousnou manželku. To je hezký zvyk. To se mi moc líbilo. Kvůli tomu tam určitě zas pojedu. Také jsem byl... No já vůbec... V Indii, že tam jsou různé sekty také. Například šampaňské, moselské, prostě to nebudu... Ale co se týče těch zvyků, to je taky na Sicílii. Tam je zvyk, který se jmenuje krevní msta. To je moc milej zvyk takovej. Když jdete k doktorovi a on vám veme krev, tak vy se mu pomstíte. Takový zvyk. A vedle Sicílie je zase, se nalézá ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, hlavně starobylé stavby, nazvané kreténské. Ty se vyznačují hlavně tím, že to stavěli skuteční kreténi. To se mi taky líbilo. Teď jsem byl také v Alžíru. Tam je teďka v současné době takový hezký trend. Všichni bojují proti negramotným. Už jich hodně potloukli. Mají s tím velké úspěchy, tak už každej musí mít gramo tam právě. To je veselá země, tam se živí zemědělství, průmyslem, někteří dokonce jídlem, že v létě pěstují boby, v zimě na nich jezdějí potom. Je tam hezky. Nedaleko je taky Súdán, potom blízko něj je Lichán. No, prostě... jsem to zjezdil do Sýry, tam zase vyrábějí sýry, no prostě. No, ale nejvíc jsem vám chtěl říct, kvůli tomu tady vlastně taky teďka jsem v Austrálii. V Austrálii, tam se vyskytují lidi, tak jak bych vám je lidsky přiblížil. Jmenujou se lidojedi teda. Jsou to lidi, kteří jedí teda maso, oni mají rádi maso, tak to jsou takový na maso, ale mají rádi teda vepřový, hovězí taky, libový, nejradši mají libový, mají rádi teda, ale nejradši ze všeho mají lidový. Lidový maso to mají nejradši. A já jsem tak, my jsme tak jako hovořili, no, já mám na to ohromný zážitky. My jsme tak spolu dohromady, taky jsem tam stoloval s nimi, že ovšem jenom zpovzdálí. Že oni strašně mlaskají. Ale jinak jsme hovořili, já jsem povídal o nás, jak my tady všichni žijeme, pohromadě a nahromadě a to. A oni říkali, že nás všechny, a my jsme tady, nás mají strašně rád. Strašně rád. Já byl teda úplně upřímně taky úplně dojemnej z toho. A oni teda říkali, ještě já jsem jim říkal o vás, že přijete dneska do semaforu a to. No oni říkali, no tak tyhle ty my máme vůbec nejradši a to vám musím vyřídit. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšejí.

0: Láska a poezie. I když připusťme si, že v dnešní době se verše považují za cosi staromilského. O to víc je třeba ocenit vytrvalost současných básníků, kteří nás obohacují svými verši. Jedním z těch vytrvalých mladých básníků je Karel Hynek Šíp. Řekněte nám, jak se promítá láska do vašich veršů.
1: Podívejte, já vlastně o ničem jiném nepíšu. Příznivcům milostné poezie bych teď chtěl doporučit svou poslední básnickou sbírku, která navázala na předešlou úspěšnou básnickou sbírku Bílá labuť, a ta poslední moje sbírka se jmenuje Kotva.
0: Proč jste sbírku nazval tak netradičně?
1: Jsem pod vlivem svých vzorů a přál bych si, aby se tak jako Máchův máj líbila i Šípova Kotva.
0: No, zajímavý je už začátek celého díla. Cituji. Večerní kotva byl lásky čas. Tady se nemohu zbavit dojmu, že mi to něco připomíná.
1: Podívejte, to je taková básnická licence. Máj nebo kotva, to už pak je jedno, víte? Tím se nezabývejte, redaktore.
0: No, zaujalo mě i závěrečné zvolání. Hinku, Karle, Honzo, Jaroušku, Růženo.
1: Podívejte, básník může ve své básni oslovit koho chce. To snad může, pane redaktore, ne?
2: Může.
1: Pro vaši informaci, v mém případě jde o řezníka, zelináře, inštalatéra, bratrance a mojí první ženu Růženu.
0: No, já nehodlám vaše dílo kritizovat. Když vyšlo, bude asi dobré. Jde mi o tu lásku. A ta je, pokud si vzpomínám, hlavním tématem vaší básnické prkotiny. Prvotiny.
1: Ano, vy máte patrně na mysli moji sbírku Láska páska.
0: Ano.
1: Víte, básníci se často bojí rýmovat slovo láska. Prý už tu všechno bylo. No, jestli dovolíte, já bych teď zarecitoval ukázku právě ze své sbírky Láska páska. Abyste viděl, že já se žádného rýmu nebojím. Láska je smuteční páska. Zprvu to byla jen sáska. Však učarovala mi ta kráska. Ach, láska, ta každého spráská. Láska, ta je tím vším vina. Láska je třaska, vina. Víte, já rýmuju láska, třaska, vina. To je štěpný rým.
0: Ano.
1: Tomu vy nerozumíte, ale já bych řekl, že velice zdařilý.
0: Ale rozumím. Jo. Já i někdy rozumím něco.
3: My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Když to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin. To je zbytečný, máme tady trhy, besídky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravena. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatem, tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali a řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, jestli mě třeba nenaznačili tam pořád, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu? Teď jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě. To se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korytka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá menšíku, je to v prdeli, přivezli melouny.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tak žáci, doufám, že jste se naučili naspamět ten úryvek ze Slávy dcera od Jana Kolára, co jsme si minule probírali.
5: To se nedá naučit.
4: Za spešák, když se mnou mluvíte, tak laskavě vstaňte. Každý žák, když se mnou mluví, tak se mi vždycky pěkně postaví. Já to umím, jak když biče mrská třeba o půlnoci, když mě probudíte. Hexametrem třeba. Aj zde leží zemta před okem jim slzy ronícím, někdy kolébka nyní národu mého rakev. Stůj noho, posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze ta trysinu vznese, vyvíše pohled, nepraděj k velikému přichyl tomu tam se dubisku, jež zdoruje s houblím až do saváde časům. No prosím, a to jsem ožralej. Víte co, tak sem aspoň půjde Lenka Plačková a přečte nám tu básničku z učebnice. Budete se snažit trochu recitovat, Plačková. A rozbor básně provede Pešák. Pojďte sem, Pešák, uvidíme, jak se tady budete projevovat u tabule. A Jan Mrázek. Víte to? Tak, Plačková, spuste.
6: Jan Komár.
4: Komár, ne Komár, Komáre. To se silnější brejle nějaký.
6: Jan Kolár, Slávie dcera.
4: Prosím vás, Slávie dcera, ne Slávie dcera. Slávy, Slávie, se nám honí nějaký fotbal hlavou, nebo co zase?
5: Chodí s fotbalistou Slávie, s pravým bekem.
4: Zas mě to nezajímá, jestli má nějakýho pravýho bejka někde, helejte. Teďka je čeština. Mrázek, čí dceru měl Jan Kolár na mysli, když napsal Slávie dcera?
7: Jan Kolár měl, myslím, na mysli dceru svého kamaráda no. Slávy.
4: No to je zajímavá informace. Zása, jak se ten váš Sláva pode vás jmenoval celým jménem?
7: Mě Sláva Stanislav.
4: No to je velice zajímavá informace.
7: Stanislav Kostka.
4: No to jsou vědomosti, teda nahal jsem zeda.
7: Stanislav Kostka Newman.
4: Jo, tak Newmanova to byla dcera. Udělali si s Redfordem, že hlíte? Já nevím, tady zahráváte, dělat si ze mě stranu, nebo jsem tak hloupej, prosím vás?
7: Ani hloupej, ani chytrej.
5: Čili polobl.
4: Hlejte, Pešák, co ty výrazy. Hlejte, Jan Kolár měl na mysli jakousi pomyslnou dceru Slávu, jakéhosi pomyslného sjednoceného slovanského národa. Je to jasné, Pešák?
5: Ne.
4: Co vám na tom není jasný ještě?
5: No, to s tím Newmanem a Redfordem. To z nich voukajil.
4: Zasplačková znova, čtěte já. Jak střídá tohleto.
6: Jan Kolár, Slávy dcera. Juj, zde leží
4: to zem... Jaký juj? Jste slepá nebo co? Aj? A ne juj, prosím vás, juj, to vykřikne tak maximálně nějaká blbá ženská, když spatří třeba...
5: Něco velkýho.
4: Hejte, Pešák. To fixuje. Z prostáku jeden. Prosím vás, aj je jedno ze staroslovanských zvolání.
6: Ano, aj je jedno ze staroslovanských zvolání.
4: Tak jdejte.
6: Jan Kolár, Slávy dcera. A je, zde leží.
4: Z jakého prostředí vůbec pochází, tak takhle vůbec můžete mluvit. Já vám omlouvám, že špatně vidíte. Aj, prosím vás, aj, čtěte. Pořádně
6: aj,
4: znovu.
6: Zde leží zemta. Co je to zemta?
4: Zemta, to je zem a ta, to je ukazovací zájmeno za jménem, to se v básních někdy dělá. V bulharštině je to třeba normální, že tam, aby vám Bulhar rozuměl, tak musíte dát ukazovací zájmeno, vždycky zájmeno. Třeba zem se tam řekne zemljata, že jo, nebo auto se řekne kolata, že jo, nebo žena se řekne ženata, že jo, nebo koza se řekne kozata, že jo. Víte, prostě vždycky zájmeno. Byl jste někdo v Bulharsku, jo? Já. No tak víte, že když jste tam šel do obchodu, tak když jste chtěl, aby vám ta prodavačka rozuměla, tak jste musel dát zájmeno, ukazovací zájmeno. Jak jste tam řekl, když jste byl nakupovat třeba?
7: Já jsem v Bulharsku nenakupoval.
4: Nebyl jsem zde. Zas, neříkejte mi... Zas, neříkejte, že jste tam nebyl aspoň jedenkrát v nějakém krámě.
7: No, jednou jsem byl v drogerii.
4: Tak, no a když jste tam chtěl nakoupit, tak já nevím, co jste tam kupoval, jak jste to řekl, aby vám ta prodavačka rozuměla?
7: Una gumata i una viagrata.
4: Zas, hejte, nehýkejte, tady čtěte dál radši. To je úroveň, která to je.
6: Aj, zde leží zemta, před okem mým, před okem mým.
4: Co vám na ten to není jasný, ale prostě to básník řekne před okem mým, když se sdělí, že třeba něco vidí. Je.
5: Ona vidí hovno.
4: Kdo to řek z vás dvou? Kdo to řek? Vy jste to řek? Jo. Pokračujte. Třída tohle, já jsem vyfasoval teda lumeny.
6: Aj, zde leží zemta, před okem mým, slzy ronícím, nikdy kolébka, nyní národu mého
4: jak
6: rakev.
4: Jak rozumíte tomu výrazu kolébka národa rakev mrázek?
7: Já ne. No,
4: kolébkou národa má na mysli Jan Kolár zrození národa, vznik národa, že? V tomto případě zřejmě moment, kdy praotec Čech vystoupal nahoru Říp s družinou, že?
6: On chodil do družiny? Prosím.
5: Ta je plbá.
4: A rakev národa, no rakev národa, tím myslí Jan Kolár jakousi tragédii národa, jakou pohromu, jaká může být taková největší pohroma národa, jakou si dovedete představit, Mrázek třeba?
7: Zeman?
4: Zastupujte se politiky. Prdče jeden. Štěte dál, Lačko.
6: Někdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stůj, vole, posvátná místa jsou.
4: Z jaký jste rodiny? Pešák, jak je to správně?
5: Stůj, noho, posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš.
4: Jaká posvátná místa má Jan Kolár na mysli? Co je to posvátné místo, Mrázek?
7: Já si myslím, že posvátné místo je takové místo, kde se někomu třeba zjeví.
4: Ano, může být.
7: U Příbramy je Svatá hora a tam se, myslím, někomu zjevila panenka Maria.
4: Ano, velice správně. Pešák, jaká vy znáte posvátná místa v českých zemích, kde se někdo někomu zjevil?
5: Že? Bordel v Libni. Já tam jednou byl a najednou se tam zjevila moje stará.
4: Sám se to dá.
6: Posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze Tatrysinu. Co to je Tatrysin?
4: Mrázek, řekněte Plačkovice, je to Tatrysin? Tatry syn, si rozložte to slovo, Tatry syn.
7: Já vím jenom, co je to skurvisy.
4: Zaštěte dál, to já se to můžu. Ne.
6: Synu vznese, vyvíše pohled, nepraději k velikému přichyl, tomu tam se vousisku.
4: Jestli máte někde nějaký vousisko, tak se k němu přichylujte po vyučování dubisku. Dubisku.
6: Dubisko taky žádné mám.
4: Prosím, mě už je to jedno, už to nějak dočtěte. Pro boha, helejte, aspoň přednes, ať to má nějakej. Představte si, že jste slovanská žena, která radí svému slovanskému muži, k čemu se má přichýlit. A pořádně.
6: Nepraději k velikému přichyl, tomu tam se chlupisku.
4: Blbečku jeden. Zlatý benjoben.
8: Dělali někde.
9: Ale kde?
8: Angažmá jsme byli.
9: Vy jste přece Papulus.
8: Vy jste Bulova.
9: 2000 let.
8: Já jsem se vás nahledal. Já jsem se navtěloval.
9: 2000 let.
8: Já jsem vám chtěl omluvit, já nemohu přijít do ty hospody.
9: Proč?
8: Ale zabili mě.
9: Já jsem čekal tady celý večer tenkrát.
8: No když už se rozpadají bílkoviny, tak se dá těžko chodit do restaurace.
9: 2000 let, já už ani nevím, čím jsem byl a kde. Ale jedno si pamatuju, jedno vím. Mně vám se nikdy nepovedlo narodit se z bohatých rodičů. Vždycky chudé.
8: No ale to je báječné.
9: No jo, teď.
8: To je pravda, jo. Ale teď se zase tím můžete chlubit.
9: Chlubit. Já z toho teď žiju. Já o tom i píšu v tom, no jak se to píše, to curriculum vitae.
8: Ne, curriculum vitae. Curriculum mortis.
9: No jednou se mi podařilo pořídit si bohatý urozený rodiče. To bylo v Paříži.
8: Paříž.
9: Jo. 24. srpna 1572.
8: 1572.
9: To jsem byl svišť!
8: Svišť?
9: To jsem byl svišť!
8: V Tatrách!
9: A já v Paříži.
8: Já svišť v Tatrách!
9: Já zase takhle jsem ležel na hedvábí.
8: Já takhle. Maminka nás vrhla v noze. V noze nás vrhla. Maminka. Tatínka pak vyspali. Ale krásně to měl udělat, měl ořechovou deštičku pod sebou a měl svoje jméno celý, svišť skalní. A byl dlouhý let a byl v kabinetu.
9: Oh.
8: Ne ve vládním, ve škole jedně. No. A dávali ho kolovat žacku a děti ho hladili a vyhladili mu pleš.
9: No mýho tatínka tenkrát vyhladili úplně.
8: No ale to byli dospělí lidi.
9: Ano.
8: A tohle byli děti, ty se to teprve učili.
9: No. Tedy já vám... Já byl sám.
8: Nás bylo 7.
9: 7.
8: S maminkou oktáva. Ale moji sestřičku a bratřička sežral vorel. On to byl sokol, ale my to tenkrát nesměli říkat.
9: A proč?
8: Já nevím. U nás u svišťů každou chvíli nesmíme něco říkat, proto my děláme...
9: Já jsem takhle ležel... Takhle na hedvábí. Ležel. Takhle koukám, ležím, koukám, takhle. Slunce zapadá.
8: No co má dělat?
9: Na stěnách se nám blejská zlatý nádobí.
8: A paní matka rodila v kuchyni, že ano?
9: Ano. Vaše paní máti v noři.
8: Ano.
9: V noře.
8: My neměli kuchyň.
9: No my neměli noru.
8: No to bylo ještě před Ibsenem, že ano?
9: Ano. Tedy zlatý nádobí se blejská na stěnách. Já si tak ještě v duchu počítám, jak draho to prodám, až to zdědím.
8: Ano, ano.
9: A najednou vám, jak takhle ležím, tak takhle, jo, takhle jsem ležel, takhle vejde noc.
8: Noc?
9: Noc! Jo, tak.
8: A jen tak?
9: Jo.
8: Černá noc?
9: Jo, černá, ano. A já vám jak takhle ležím, jo, a ona jde, tak já po ní takhle kouknu a povídám si. A hele, noc!
8: To vy jste si řekl?
9: Jo.
8: Vy jste si řekl.
9: A hele, noc!
8: To není možné.
9: Jak to? No řek.
8: Vy jste si řekl a hele noc?
9: A hele noc, no.
8: No tedy na nemluvně to je projev teda.
10: Na nemluvně to je...
8: No, to už by se dalo vysílat.
9: Ne.
8: No všem, kolikrát se vysílají delší a horší, že ano? To jste si řekl francouzsky tohle?
9: Když v Paříži, tak francouzsky.
8: Se ptá, ano, ano. A jak se řekne francouzsky? A hele noc.
9: A hele noc.
8: Máte pravdu. A hele noc. No, francouzi nevyslovují H.
9: Ne.
8: A víte, že ho hodně přijdou?
9: Jo. Například, jak můžou hodnotit.
8: Jo, nebo, to je zabrouka omnival. Omnival, to pak je brouk.
9: Tedy já si povídám Elinos. A ještě si tak pro sebe dodávám. A krásná.
8: Já rozumím francouzsky.
9: A ještě jsem si tak dodal. Inu letní.
8: Inu letní.
9: Inu, jo. Inu. Už zapomínám. Prosím, tedy všecko pravda. Elinus, krásná vla a inu letní. Jenže na neštěstí Bartolomu.
8: Ajajajajaj, a teď nebyl Hugenot, ne?
9: Teď o tom mluvíme, v Paříži Hugenot. Tatínek byl Huguenot.
8: Huguenot, mon dieu, quel malheur! Un petit bébé juste mon nez, et tout à coup assassiné non nez.
10: To jste jistě, už nikdy nechtěl být zase člověk.
9: To nikdy dlouho nebylo.
10: Já taky ne, já jsem byl mockrát na světě, a mockrát. Ale já na tom nelpím, bej člověk, já mě nejde o to bej člověk, mě nebo to bejt.
9: To,
10: bejt, cokoliv, nebejt, je nuda, jak chci bejt, a já byl věci, já byl balvan dlouho. Balvan, dlouho, já byl balvan, pak se mě udělali patník, pak jsem byl pes, aby se pomstil. Pak jsem byla kapradina, já byla kapradina, tajnostnubná, já byla samec. Pak jsem byla kráva.
9: Ale ne.
10: Ano, já byla kráva a udojil mě k smrti zlý kulak.
9: Ale to...
10: Ale já jsem ho vypekla.
9: Jo.
10: Já s posledním litrem ve vedení jsem přeběhla k jezeře. A nejvíc jsem se měla, když jsem byla mouch.
9: Mouch?
10: Mouch, já byl vždycky samec. Ale já jsem nebyla taková ta obyčejná mouka, taková, co se dá venku na všechno. Já jsem byla ta malá, černá, čistá, kuchyňská, civilizovaná, kulturně zapojená mouka.
9: Kulturně zapojená mouka?
10: Ano, já jsem dělal na obraze, chápu. Se mě nějaký obraz nelíbil, pár dobře zvolených puntíků a z mocnáře byla selka. Nebo ze selky mocnář, podle toho, jaká filozofie.
9: Ano.
10: Té domácnosti převládala. Řeknu vám, že já jsem na světě moc rád a v různých formách.
9: Jo.
10: Byl jsem na světě, vyskytoval jsem se v formách organických a anorganických. Dělil jsem se, štěpil jsem se, ale přišel jsem než na jednu a jedinou zkušenost, a totiž tu, že z ničeho se nedá dělat věda. Ani z vědy ne, na to ze života. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. Když kouká, aby byl a je,
8: Tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Tece.
9: Velmi správně jste tady slova nakladl. Vesmysl ten, že nezáleží na tom být to nebo to. Jsou pošetilci, že se trápějí přemítáním, jestli mají být tím nebo tím nebo tím. A víte, že jsou dokonce tací pošetilci, že se ptají, jestli být nebo nebejt?
8: To je ale hlup. To jste četl někde nebo?
9: Ne. Já, že jsou
8: to tací. To jste si vymyslel?
9: Ne.
8: Bejt nebo nebejt, sakra, to je známý. To je od někaď, to je to, to jsem někde... No všem, to je hra na to napsaná. Co? To je téma na hru, být či nebýt, no všem. Jak se to jmenuje, ta hra? Takový krátký jméno má, no... Podtitul je Tragédie člověka, který se neuměl rozhodnout.
9: No to je typ kolísavý, tedy něco současného?
8: Ale ne, to je dobrá hra, co já o ní mluvím. Ale jistě to znáte, hnedka v prvním jednání k němu přiběhnou.
9: Mladý pane,
8: hůrem na šance, straší vám tam tatínek. A on tam jde a ten otec tam dělá A on tam se ptá, co je mu, a ten otec mu říká, kdo ho zavraždil, že ho zavraždil jeho bratr.
9: Bratr toho?
8: A totiž tak, že on když ležel na lavici, tak on mu nalil do ucha med.
9: Med?
8: Nebo jed? Já teď nevím, já jsem to četl v originále, tak nevím. Ale určitě to znáte, on chodí s takovou blondýnou. Ona je Mešugé. Jeho pak pošel do Londýna a přepadnou ho piráti, on se vrací, ona se mezi tím utopí, takhle plave. Ona má pohřeb, on si chce nadejít přes hřbitov, potká ten pohřeb, říká si, počkám, on neví, že to je její pohřeb.
9: To on neví.
8: Ne, to je tragédie.
9: Jo, to je tragédie.
8: To je tragédie, on to neví. Jo, lidi to vědí a ten herec to neví.
9: To neví.
8: Ano, který to dohraje. Taky proto, že to je ve verši. A to je ve verši.
9: Jo, to je ve
8: verši. Celý ve verši.
9: To je tragédie, to jo.
8: To jo. A on takhle tam kope hrob ten a on se ještě s ním povídá, ten tam najde tu lebku toho komika, Jorika.
9: A je, lebko, ne, komik byl sťatej?
8: Ne, komik ne, ten hrobník je sťatej, ten komik. A tam je ta scéna s tou matkou jeho.
9: S matkou?
8: No, ona ho musela mít za mladá, až ona ještě kus, to dávám. Ona takhle sedí a ona si sedí na tom loži, tak pololeží a polosedí.
9: Jo.
8: No jak ženský, tak bývaj.
9: Polo.
8: A jednou někdo jde, ona si říká, už jde, ještě takhle udělá, najednou vidí, že to je syn, tak honem takhle udělá. Krásně to bylo narežírovaný, krásně. A ten syn přijde a říká, mami, to je ve verši. A ona říká, co?
9: Taky ve verši.
8: No to je, já to necituju přímo, já to jen tak nadhazuju. Já to nadhazuju. A pak lidi to všichni znají, už vědí, o co jde. Ty by mě mohli napovídat. A tam je taková záclona. Nádherná záclona. A pod tou záclonou čouhají nohy.
9: Ší.
8: To je to, to nikdo neví. To je nějakej Polonius. Polonius nějaký. To je otec ty, co takhle plavala. A jeho syn je ten Laertes, co jako taky jel študovat a vrací se. A ona byla pošuch, ona. A on tam trošku tu královnu kádruje, ale malinko. Ten syn to vidí, ale neví, že on, co on tam. Říká, mamino, to je ve verši. Krásně přeložený, krásně, to poslední vydání, nádherně. To je úplně jiný než originál. No. No, on autor byl vůl a překladatel není, rozumíte? Proto to tak je. A on tam, ten člověk, ten syn její, on má takový trikotový nohy. A... Ale hezkou figuru. Takhle to má to. A tady to má nazýv, proto bylo jediný, co se mi zdálo, že bylo anachronismus, ale jináč to bylo úplně středověký představení. jako většina a. On nám vytasí takovej korbel.
9: Kordel, jo.
8: Teď nevím, kordela nebo hůl. A on vám tam píchne a ten dědek vám vypad, ale jak kordel. To bylo nádherné.
9: A mrtvej.
8: A on vám roloval, jak zajít. Já zval. Dál to nevím, pašně vyvedl, já jsem se pak dal ještě v šatně, ale...
9: A vrátili vstupný, ne?
8: No. Ale já mu ukrad svrchník, takže mě se to krylo. A... Ale přeci to znáte, taky já z toho nevím. Byl film. Slavný film!
9: Film?
8: Film dostal se až na Zbraslav u nás, slavný. Hral ho ten herec, jak měl ze všech stran ty stejný vlasy. Udělali z něj síra. Potom.
9: Jo.
8: Ženský to po něm nosí.
9: Jo.
8: Vypadá, jako když juknou ze sudu s volejem.
9: Ano.
8: Jak se to jmenuje? Mladým to sluší a starý to nosej.

0: jsi měl pocity?
1: No normálně.
0: Sám nebo i s holkou?
1: Normálně. Sám. S holkou taky.
0: S kterou?
1: No spíš.
0: Spíš jo.
1: Počkej, chci říct, spíš sám, než s holkou.
0: Spíš sám, jo. To je banjo.
1: No spíš vlastně ani sám, ne, no.
0: Počkej, jak jsi měl teda ty pocity?
1: Normálně, fotky jsem viděl.
0: Fotky, jo. A kolik?
1: Spoustu.
0: Spoustu.
1: No spíš míň než spoustu. A jednu jsem viděl.
0: A jakou?
1: Ostrou, fakt ostrou.
0: Ale pojď sem. Co je na ní?
1: No co je na ní? Co je na ní? Jsi neviděl mámu nikdy nahou?
0: Máma je máčo, co je na ní?
1: Všecko.
0: Všechno, jo.
1: No.
0: To je horský. Hele, přinesi.
1: Jsi zblázněl, ne? Fotrý nedá z ruky, jo.
0: Hele, víš co? Půjdeme rovnou za holkama.
1: Jako na plavečák, jo.
0: Jasně, do kabin.
2: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
3: No jo, ale vážený pane, ty dobré věci se uskuteční přece pomalu.
2: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
3: ano,
2: říkala
3: jste Sandokan. Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
2: No a co,
3: a víte, že
2: něco?
3: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
2: Mech?
3: Ano, mech.
2: Říkáte mech?
3: No jistě.
2: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dál, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
3: No jo, no, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
2: Moderní sportovní
3: jistě,
2: účes?
3: Ano.
2: No tak ten by mě možná slušel.
3: No jistě.
2: Já totiž nejsem tak starý a z vlasů bych byl poměrně zase mladší.
3: No to vidím, teď s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
2: Cože?
3: A ještí,
2: co to?
3: Ještší hormony.
2: Ještší hormony?
3: No.
2: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl.

0: muka a mouchy, že mi dají pokoj. Ale on to hned běžel zrealizovat, on běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat, prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
1: No, tak podívejte se, na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
0: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka se mi jenom směje. Dokonce mi nedává, že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
1: Nerozumím.
0: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů. No, rozumíte, jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
1: Ale no tak. No,
0: je to prý ze švestek?
1: Ale ne, no, tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
0: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
1: Proč?
0: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
1: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se vážně, schůzte ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
0: Ráno nebo večer?
1: Večer,
0: jo?
1: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
0: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu. No.
1: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou na pravém, levou.
0: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
1: No
0: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
1: No počkejte.
0: Čím budu rozdávat?
1: No jo, počkejte. Po té půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
0: Po půl hodiny.
1: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
0: Já myslím.
1: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
0: Dešťovou vodou.
1: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
0: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
1: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
0: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
1: No, samozřejmě.
0: Víte co?
1: A jak ráda.
0: Já radši dostanu plešaty.
2: Ano, pane Hubáček. Dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
2: Ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
2: Ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no jako v oposvícení.
3: Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky.
4: No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Je pan Strýc nejlepší.

0: prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
1: No jen jestli, pane notáři, strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
0: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
1: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
0: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
1: Ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
0: Podle právoplatné závěti...
1: Jenom mě.
0: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
1: To snad to neodkázal všecko nějakým třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe
0: ne,
1: kočky.
0: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
1: No, teď já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
0: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděl.
1: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
0: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
1: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
0: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
1: No to jo, to k Flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám,
0: ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi, ovšem s jistou podmínkou.
1: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
0: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
1: Jak prosím?
0: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
1: Vodu.
0: Prosím.
1: Dejte mi vodu nebo vomdlim. Ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
0: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
1: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten vožrala na něj udělal nátlak.
0: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
1: Nemá?
0: Ne.
1: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu Fleku.
0: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
1: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju, Hubáčka.
2: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
0: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová.
3: Je.
2: No, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
1: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
2: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučili.
1: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
2: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
1: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
2: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
1: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
2: No, to se divím.
1: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
2: No, tomu se ani nedá věřit.
1: Jo, jo.
2: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávná, ženská, jako vy.
1: No, to se nedejte vysmát. Já a spožádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce, a už to lítá.
2: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete žec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani zamlada na to štěď, ne.
0: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali...
1: No počkejte, vy se do toho laskavě nepekte, jo.
2: Jak to mluvíte s panem notářem?
1: Tak co,
2: nebo křičte,
1: prosím, ale vy ho nechte, ať to dopovídá prosím vás.
2: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
1: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
2: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
1: Jo, vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
2: O, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
1: Okamžik,
2: prosím. Úředně to, prosím.
1: Ne, to byl můj návrh, já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčel sledovat.
2: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruď.
1: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
0: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si písoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
1: 200? Ne. Drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
3: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
1: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
0: Moment, ještě jsem neskončil.
2: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
1: On měl auto.
0: Bohužel. Od sepsání závěti do jeho vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
2: Ano, přibyly úroky, že?
1: Ano,
0: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
2: V mých očích klesá i on.
0: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dělíte rukou společnou a nerozdílnou, činí $2.55.
1: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila zadarmo.
2: I já jsem tratil, dámo.
1: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
0: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty $2.55?
1: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
2: Vy mě mluvíte z duše.
1: Mně nikdy nešlo o peníze, nikdy.
2: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
1: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefon.
2: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
1: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
2: Ale nemusíš.
1: No nemusíš. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No ale... Vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
2: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Nikdy. Celý život jsem čekal na tu pravou.
0: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.
4: Já si pamatuju na jeden takový svůj výrazný skok přes plot, to bylo, když já jsem se svou budoucí ženou se jel představit své budoucí tchýni a svému budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak jsme tam přijeli a oni tam měli plot, že my ho tam máme do dneška teda. A já jsem přišel k té brance a říkal jsem si, nevejdeš přece jen tak brankou, předvedeš se, jo. To si nikdy neříkejte tohle. Když vám o něco půjde, nikdy si neříkejte takovouhle blbost. Já jsem samozřejmě chtěl udělat takový ten roznožkový přeskok, no, což normálně běžně dělávám. A nevěděl jsem, že ten plutek, že má rozkmit 40 cm vlevo a 40 cm vpravo. Já jsem nasadil ručičku, naskočil jsem a zůstal jsem zapíchnutý. Teď jsem to měl přesně uprostřed ten plot. Obě nohy 5 cm nad zemí. A jenom jsem vyvažoval, jo. A ten tchán s tou tchýní, ty stáli na zápraží a dívali se na mě. Jako teď jim putovalo tou hlavou, má to ta holka vůbec zapotřebí? A pak teda tchán pochopil, co asi tak pociťuju, jo. Až jenom chlap to může pochopit. A přišel ke mně a podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarády, ale od té doby přes plot neskáču. I když teda vlastně, to bych kecal, my jsme jednou ještě přes ten plot šli, to bylo s Karlem Wagnerem, on za mnou přijel na návštěvu se svým malým synkem a druhý synek, teda můj, řekl, tati, že ten plot nepřeskočí. Říkám, ne Martinku, já už jsem ho jednou přeskakoval. A on říkal, to nevadí, ještě jednou, jo. A tak já jsem říkal, tak já nevím, no Karel, musíš, já taky musím, jo, protože on se přidal ten jeho taky, jo, ty taky, tati, jo. A on říká, to musíme, rozumíš, když nás syn o něco požádá, tak musíme přeskočit, jo, to bychom ho zklamali. Říkám, dobře, tak jsme se rozběhli, teda, rozumíte, to je zase takový motivační prvek, že my jsme se tak nabudili, jo, že jsme přes ten plot, ne roznožkou, my jsme s rozběhem ten plot přeskočili normálně. A byli jsme šťastní celý den, až do večera jsme měli sebevědomí, jak někde tady stropu. Dobře nám ti kluci pomohli, jo. No já jsem tady už o tom našem malým mluvil. On je to čipera kluk teda, jako já, on už, když měl 4 roky, jsme přišli jednou do lékárny, a tam stála fronta lidí a on se tak podíval a řekl, já blbec, jsem si sebou nevzal hračky. A ty lidi hned dopředu a to, tak potom už měl takový nacvičený etítky, ale taky, on má neuvěřitelnou schopnost, on si vždycky vybere nejkrásnější holku ve společnosti, jo. A to nevím, po kom to zdědil tohle, ale on rovnou k ní, jako my jsme byli na dovolené, a tam sedělo nás 20 a teď tam taková krásná 19letá holka, on se k ní hned vydal a říká, já tě budu chránit. A vzal jí hlavu a dal jí pod tričko. Jo. A za chvilku tu hlavu vyndal a říká, a teď budeš chránit ty mě. A ti chlapi, všichni, co tam seděli, tak udělali jenom takový... Takže on jedinej to viděl, že? Třeba mýho dědu toho lapili, úplně jiný věci, toho lapili koně, od malička on vyrůstal na vesnici, můj děda donutil, který byl báječný vypravěč, a ten potom byl jako dragoun na vojně, že jo, pak s koňma jezdil u obce. No a když jsme přišli do cirkusu, já ten cirkus miluju, pro mě to bylo prostě, to bylo něco úžasného jít do cirkusu, a ten děda seděl vedle mě, a protože ty koně miloval, tak on ty lipicány drezíroval z toho hlediště, jo, on jim dával pokyny, že jo, když oni šli nahoru, tak on je zvedal, a sešli dolů, a on vždycky a mlasknul, jo. Oni povodešli jako tak na dálku, je jako prostě jako divák, jo. Si to vychutnával s tím drezérem a představoval si, jak by to on. A stejně tak, když jsme potom měli první auto, což byla taková stará škodovinka, kterou jsme jeli po Třebíči po mém rodném městě, tak moje žena zrovna řídila, on jí řekl, prr, děvče. Zastav, tady zastavíme u starého Havelky. A on říká, tady je zákaz zastavení, to mě nezajímá, já tady s koňma stál vždycky. Volkem vztahy utužujeme, já jsem tam byl dokonce letos na Silvestra. Musím říct, že jsem tam zažil spoustu krásných okamžiků. On tam má vole koně, jo, ustájený. A má tam jednoho koně Pavel Zedniček, ten kuň se jmenuje Žolík. A on mě ho chtěl Pavel po půlnoci ukázat. Říká, čeče, Miro, pojď, já ti ukážu Žolíka. Žolík, člověče, to ti je čipera, jo. Ten ti nepostojí ani chvilku, jo. My jsme tam přišli, měl pravdu, Žolík ležel. A já jsem říkal, Pavle, buď to ten Žolík je ožralý, anebo ti kecali a umře, protože tohle já jsem nikdy neviděl. Já nevěděl, že kůň vůbec leží, jo. Já vždycky viděl koně jenom stát i v noci, jako a najednou kůň ležel. A on říká, ne, prosím tě, on si jenom tak odpočívá. A teď na něho dělal, Žolíčku, no podívej, kdo přišel, no páníček je tady s cukírkem. A vedle stál druhý kůň a ten ho furt strkal hlavou do ramene. A ten Pavel mu furt říkal, nech mě, pořád, neotravuj. Žolí, no tak to jsem já, podívej si, Pavlík přišel, vstaň ho, ne, ukaž se nám ve celé své kráse. A přišla ta opatrovatelka, co tam byla, a říká, pane Zedničku, už jste mě podruhé naštval. To je podruhé, co jste si Žolíka spletl. Žolík je ten, co do vás strká tou hlavou. A on říká, furt mě to tady prohazujete? Čert, aby se v tom vyznal. Já říkám, ty vole, tenhle ten je černý a tenhle je grošovaný. A to je jedno. Čili tam jsem zažil krásné chvilky, no Bolek mě říkal, měli maturitní sraz teď taky, jo. On to měl teď po 45 letech. A říká, čiči, já jsem tam přišel, proti mě jde nějaká ženská, jo, a říká mě, ahoj Bolku, jak se máš? Já říkám, z čeho jste nás měla? A ona říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici. Já jsem vlastně byl osloven režisérem Zdenkem Syrovým, abych hrál poručíka Troníka v Černých baronech a mně se to vůbec nelíbilo. Já jsem nevěděl, proč bych to měl hrát, tam bylo 5 slov, ta role nebyla o ničem. A mě napadlo, že jsem znal z vyprávění jednoho důstojníka Československé lidové armády, který mluvil tak, jak já těm potom mluvil a který měl ty zážitky, které já jsem tam používal. A když mi to dovolili režisér Zdenek Syrový, který už bohužel mezi námi není, a autor scénáře Švandrlík, tak mě potom teprve začal ten film zajímat. Pak jsem na tu roli přistoupil a pak jsem začal roli toho poručíka Troníka hrát. A to vzniklo podle chlapa, který skutečně existuje. Já jsem on se vždycky představoval způsobem, že říkal, soudruži, já se jmenuji soudruh major Novák, chlapci mě mají rádi, výtečně mě improvizují, říkají mě šedý vlk, já šedý jsem
5: a vlk taky.
6: A oni mu celý leta všichni říkali Vanilka, protože jeho rodiče měli cukrárnu a on se nikdy nedočkal přes dívky Šedý vlk. A já jsem to jednou řekl v Brně na představení a po představení za mnou přišel bělovlasý 80letý člověk a řekl mě: dobrý večer, já jsem Vanilka. A mě to vůbec nedošlo, já jsem říkal, to je krásný jméno, gratuluju. A on, to není jméno, to je bohužel přezdívka. Já jsem ten Vanilka, co si ho hrál v Černých baronech. Já jsem všechny ty věty, co vy jste tam říkal, ve skutečnosti opravdu říkal, protože já jsem byl, pane Donutil, takhle blbej.

Pak ještě mám krásnou vzpomínku na Černý barony, když jsme vycházeli z kina, z premiéry, z oficiální premiéry, tak vedle mě kráčel tehdy 92letý noblesní hrabě Kolovrat Jindřich a se svým synem Tomášem přiletěli zrovna z Ameriky. A teď on šel a uviděl mě a říkal si, to by mohl být ten chlap z toho plátna. A tak mě říká, promiňte prosím, že jsem tak smělý, já se chci jenom otázat, jestli vy takhle šišláte od malička, nebo jestli jste to chrál. A já, abych ho potěšil, tak jsem mu řekl, ano, já takhle šišlám od malička, pane. Ty se bohužel jinak nenaučil, jo. A on se otočil ke svému synu Tomášovi a s ledovým klidem mu řekl, co jsem ti říkal, to není herec, to je debil. Jo, no, tak vy se smějete, mě to moc směšný teda nepřipadne. Jsem si říkal, byť to o pár století nazpět, tak jsem tasil, jo. Jsem říkal, pane hrabě, za prvé nejsem debil, za druhé jsem herec, za třetí nešišlám. A on mě na to, on se otočil k tomu Tomášovi ještě jednou a s ledovým klidem mu řekl, I'm sorry, pravdu jsi měl tentokrát ty. A my jsme ho potom zvali do divadla a on řekl, já teď nemůžu přiletět, protože mám teď v New Yorku spoustu práce, ale já mám fax, no. A to byl rok 91 a my jsme nevěděli, co nám to chce udělat, jo. A on to pochopil, on říkal, a vy nemáte fax? My jsme říkali, nemáme. A kde se tady prodává fax? My jsme říkali, tady naproti Italové otevřeli takovou prodejnu. Oni to teda potom brzo zavřeli i s Italama, ale tenkrát to tam ještě bylo. A on to tam šel koupit a objednal nám to jako v hospodě. On říkal, dejte prosím dva faxy Národnímu divadlu na mě. Děkuji. A tak Národní divadlo dostalo dva faxy a jediná zpráva, která kdy přišla od hraběte Kolovrata z New Yorku, byla kašlu vám na premiéru, jsem unaven, Kolovrat. Já si Věry velmi vážím, je to jedna z velmi slavných světových proslulých režisérek, které naši kinematografii obohatili o spoustu krásných snímků a doufám, že i Pasti, pasti, pastičky k ním budou patřit. A myslím si, že u té Věry, ono, to ani není tak feministické pojetí života, ona spíš se snaží prosadit se v tom totálním mužském nadvládí, já to chápu. Ona křičí desateronásobně proto, aby si ji vůbec někdo všimnul na tom place. Kdyby byla chlapem, tak to nemusí dělat. Ale zase na druhé straně třeba pan režisér Krejčík taky křičí a je mi s ním taky líp, než s tím, který vám řekne, běžte trošku doleva a když vám to nevyhovuje, tak běžte doprava. Tenhle ten pan režisér, ten byl v dobách své největší slávy ochoten přizabít kde kterého národního umělce a mě to hrozně imponuje. A nedávno za mnou přišel do Národního divadla a řekl mě, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já si říkám, já jsem to u vás nikdy neřekl. Řekl. Říkám, neřekl. Je to zachyceno na radiových vlnách. Říkám, na radiových vlnách nemůže být nic zachyceno, pane režisére, to odnesli ty vlny a už to nikdo neslyšel. No tak to neslyšel, ale v té době, když se to vysílalo, to slyšel. Říkám, já jsem nikdy o vás nic takového neřekl. Tak já vám něco řeknu. Já jsem tu kravatu skutečně sežral. A ukázal.

0: Můj vztah k ženám je velmi vřelý. Já musím říct, že já si žen nesmírně vážím. Vůbec nedovedu pochopit to, že mají například v našem povolání, když se budu držet jenom jeho, stejnou dávku práce, jako máme my, a ještě potom stihnou všecko, co ženy obvykle stihnou. Pro mě je to nepochopitelný. A musím se přiznat, že jsem čas od času se přistihl při tom, že zastávám podobné názory jako pan profesor Švejcar, kterého jsem ostatně jeden čas považoval za převlečenou českou feministku. A musím říct, že jsem z jeho názory opravdu sympatizoval ve všem, protože to, co o ženách říkal pan profesor Švejcar, bylo láskyplné a zasvěcené. Žena jako mužský protipol je něco fantastického. Já osobně si nedovedu představit život bez ženy a mám pocit, že jenom málo kdy si zasloužíme takovou ženu, jakou máme. A já osobně bych tímto chtěl taky poděkovat své ženě, která je mi vším, čím mi jenom žena může být. Takže mi dovolte, abych všechno to, co jsme si tady dneska říkali, uzavřel poděkováním své vlastní ženě. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

0: Víte, čeho jsem si všiml, kolegyně, že se dneska lidi na Silvestra neumějí bavit sami.
1: No to je civilizační vývoj, já jak vím. Byste taky chtěla, aby se bavili?
0: No lidi, tolik společenských her krásný. No,
1: myslíte šachy, jo?
0: No třeba šachy, no tak to je pro dva spíš odpoledne, že jo, v noci je lepší dáma, ale helejte se, loto se dá hrát, nebo se dá hrát na fanty. No. Já když jsem byl mladý, my jsme měli na Silvestra takovou partu, čtyři jsme byli a my jsme si dokonce vymysleli hru krásnou, no. Vždycky jeden odešel a ostatní hádali, který.
1: Já když jsem byla úplně malá, tak já jsem si nejradši hrávala na krám.
0: Vážně?
1: No.
0: A víte, že já taky?
1: Nepovídejte.
0: No jistě, já jsem si pořád hrál na krám. Já jsem rodičům prodal celý zařízení. Pojďte, zahrajem si na krám.
1: Ale dejte pokoj no. V našem věku.
0: A co vám to udělá? No tak zahrajem si na krám jako děti. No, podívejte se, tady bude taková jako jednota, nebo pramen, jo, pultík hezky, co?
1: Slyšte, nemáte vy za lůbem nějakou satiru?
0: Ale co vás ne? Napadá, říkám, jako děti si zahrajem, jo? Já budu prodávat třeba, vy budete nakupovat, jo?
1: Dobře, tak.
0: Tak jděte, ať mám nějakou tržbu.
1: No.
0: A prosím vás, pozor, na dveřích je zvoneček, jo? Na to si potrpím.
1: Cink, cink. Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den. Čím mohu posloužit, prosím?
1: Prosila bych láhev rýže.
0: Láhev, ale no tak, ale zlobte se, to je pitomost, láhev rýže. Říkám, zahrajem si jako děti.
1: Jako děti, no.
0: Ale normální, ne, debilní děti, prosím. Láhev rýže, vy jste to sebrala, takovou pitomost. Láhev rýže, no je to možný. S váma si hrát na krám, teda.
1: Můžu já za to, že jste špatně zásobený.
0: Helejte se, já budu nakupovat a vy budete prodávat, jo? A já vám ukážu, jak se má správně, seriózně nakupovat.
1: Zvoneček.
0: Nezvoň.
1: Cink,
0: a hele, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, já bych prosil rýži.
1: Ano, zajisté. Máte lahvičku? Víte, že se říká ženu ani květinou.
0: S váma si ne, rád na krám.
1: Já mám nápad, pojďte si zahrát na kovomat, to je jednoduché.
0: S váma už nehraju
1: na pojďte na kovomat.
0: Tak já to zkusím, ale naposled.
1: Já budu prodávat a budete kupovat, jo?
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Prosil bych dozický zámek.
1: Nemáme.
0: Tak mi dejte obyčejný patentní zámek.
1: Bohužel nemáme.
0: No tak si vemu vysací zámek.
1: Taky nemáme.
0: Hergot, paní, proč ten krám nezavřete?
1: Protože nemáme zámek. No.
0: To
1: taky nebyl ten nejlepší nápad. Víte co, pojďte si zahrát tu hru, jak jste vymysleli za mladá.
0: Jo, myslíte tam...
1: No to... jak by jeden z nás dvou odešel a druhý hádal které.
0: Jo, to je dobrý nápad. A já bych to vylepšil. Odejdeme oba a diváci můžou hádat, kdo přijde. Pojďte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak, teďka vám řeknu něco, co opravdu já nevím, já se v tom sám nevyznám. Tak abychom se do toho pustili, tak já vám to teďka řeknu, ale prosím vás, sledujte mě dobře, já totiž sám nevím, já jsem z toho opravdu jelen Daně Kastrnec, tak dávejte pozor. Tak před několika lety jsem se ubytoval na zderaze u jedny vdovičky, která, já nevím proč, ale našel jsem v novinách inzerát, že zkrátka se přijme nabít nějaký slušný pán. No tak já jsem se šel podívat a to je právě to, tam na, to bylo na tom zderaze, na zderaze a já jsem tam šel na ten inzerát a to bylo to, co jsem vám předeslal, že jsem se ubytoval na tom zderaze. Tak já vám to ještě jako vysvětlím. Tak jsem tam přišel podle inzerátu, do toho domu zazvoním a teď mě přijde otevřít nějaká taková příjemná paní a pozvala mě dál, já pám moje úcta, ona pám taky moje úcta, já jsem, prosím vás pěkně, já jsem tady Čech v novinách, inzerát, je to tady u vás podle ty, a jo, ano, ano, ano, tak se pojďte podívat na ten pokojíček, jestli se vám bude líbit, já jsem pám, no to já uvidím, no tak zkrátka jsem se šel podívat, no a pokojíček byl hezký, moc se mi to líbilo, já jsem pám, ano, já si to pronajmu, dal jsem jí závdavek, no a za krátkou dobu jsem se tam nastěhoval. No, když jsem se tak kapičku zabydlel, trošičku jsem byl zabydlený, jak se říká, tak jsem zkrátka viděl, že ta vdovička je jak asi 40 let. No a tak jsem se po ní díval, ona se dívala po mně, já jsem se díval po ní a pak jsme se dívali oba dva najednou a no a netrvalo to dlouho, tak jsem zkrátka jí povídám, já, jestli zvážená vdovo, jestli nemáte nic proti tomu, já bych byl tak laskav, já bych byl tak laskav, totiž já bych chtěl, já bych vás požádal o ruku. No tak ona jako nejdřív byla taková, jako se upejpala, pak jsem, já jsem se pak taky, no já už jsem se tak neupejpal. No, no tak zkrátka po tom pejpání, no řekl jsem, no tak dobře, no a slovo dalo slovo, no a zkrátka dobře byla svatba. No, když je svatba, tak musí být taky samozřejmě svatební hostina. No, tak já pochopitelně jsem taky na tu svatbu pozval mýho otce, který mimochodem byl řečeno, byl vdovcem. No, pak Petík, taky v nejlepších letech, najednou se začne dívat a zalíbila se mu dceruška ty vdovičky, respektive moje nevlastní dceruška. No a za nějaký čas nějak se dohodli a on si ji vzal. Můj otec teda si vzal mou dceru a stal se následkem toho mým zetěm a já jeho tchánem. A teď to začne být zamíchaný. Má nevlastní dcera stala se mou nevlastní matkou, poněvadž si ji můj otec vzal za manželku. A já, muž její matky, teda její otec, stal jsem se jejím synem. Teď ale to začne. Za rok narodil se mý dceři, tedy ženě mýho otce, totiž mý matce syn. Tak já jsem se stal dědečkem syna mýho otce, poněvadž jsem byl mužem matky otcovy ženy a můj vnuk, totiž syn mýho otce, byl zároveň mým bratrem a švagrem své babičky, totiž, jo jo, totiž mý ženy. Já už je v tom teď tak, a jo, takhle to teď. A v tom se ale narodil taky mě, totiž co povídám, já už jsem z toho, mý ženě, matce mýho otce, babičce mýho bratra syn. Takovej roztomilej. Ale roztomilej klučina. A teď se stal můj malinký syn bratrem mý ženy, to jest mý dcery, respektive mý matky. Můj tatík, který si vzal mou dceru, stal se švagrem vlastního syna, poněvadž měl jeho sestru za ženu. A poněvadž on, jakožto můj otec, je zároveň dědečkem mýho syna, svýho švagra, jsem já dědečkem mýho syna, ergo pradědečkem, a co pradědeček svýho syna, jsem teda.
4: Mezi exponáty této filmové přehlídky nemůže pochopitelně chybět ani postava českého génia Járy Cimrmana. Já jsem chodil po výstavě a ptal jsem se namátkou návštěvníků, jak tady v patře, tak v přízemí, co jim vlastně jméno Cimrman říká. Odpovědi jsou dost zajímavé. Jeden divák soudil, že to byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce. Byl to chlapeček, tvrdil, že prý Cimrman vynalezl bagr. Třetí za průkopníka aviatiky. To byla slečna, která tvrdila, co jsme sami nevěděli, že prý Cimrman na svém avionu dokonce přeletěl Prahu. A to, že prý nejdříve nad ní udělal kruh a pak nad ní udělal kříž. A čtvrtý divák ho považoval za hudebního skladatele. No, všichni měli pravdu. Ono se v Cimrmanově případě skutečně dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by tento donedávna neznámý velikán plodně nezasáhl. Položme si však otázku, jak si jeho genialitu vysvětlit. My spatřujeme hlavní příčinu v tom, že Jára Cimrman neprodělal období puberty, která, jak víme, myšlení mladého člověka rozptiluje nežádoucími směry. Cimrmanovi rodiče před svým synkem až do jeho 15 let tajili, že je chlapcem, aby donosil šatstvo po své starší sestře Luize. Když mu pak zlomyslné spolužačky na dívčí škole ve Vodičkově ulici prozradili, že není dívkou, měl už Cimrman pubertu za sebou, poněvadž děvčata, jak víme, dospívají dříve. Také letos je tomu 100 let, co se Jára Cimrman narodil. Díky matrikáři 4. vídeňské farnosti Franci Huškovi, který prováděl většinu zápisů ve stavu opilosti, nelze dnes spolehlivě říci, zda se Jára Cimrman narodil roku 1856, 1865 nebo 1886. To právě letos slavíme. Matrikářův rukopis připouští i rok 1887, takže i v příštím roce tomu bude 100 let. Co se Cimrman narodil. Po matce Rakušan, po otci Čech, po první světové válce, takřka zapomenutý velikán, začíná svou tvůrčí dráhu ve chvíli, kdy se vymaňuje z pout své konzervativní krejčovské rodiny. Jednoho dne odstrkuje od sebe talíř s nenáviděnou krupicovou kaší a odchází jako 7letý až 37letý z domova. A od té chvíle nacházíme jeho stopy takřka ve všech zemích všech světadílů. Tak ve Stuttgartu staví s hrabětem Cepelinem první vzducholoď s konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí z Moravy. V Paraguaji zakládá loutkové divadlo, ve Vídni kriminalistickou a baletní školu, zkoumá život polárních samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem mlasků mine severní pol o pouhých 7 metrů. Vynalézá jogurt, manželům Kyriovým nanosí na vlastních zádech do sklepa 45 puten smolince, českému profesoru Burjanovi asistuje při prvních plastických operacích, Edisonovi potom předělá pupík na obýmce jeho první žárovky. Jakkoliv měl Jára Cimrman neklidnou krev světoběžníka, vždycky se rád vracel domů do Čech. Dá se říci, že vlastenectví je základním jeho charakterovým rysem. Pro ně trpěl v habsburských žalářích a pro ně se naučil také skoro plyně česky. Vlastenectví vedlo také jeho štětec, když maloval svůj slavný historický triptych obrazů Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce, vystavovaný pod souhrnným názvem Naše slavné prohry. Tolik tedy na úvod a o filmové práci pohovoří kolega Ladislav Smoljan. Obrátíme-li teď svou pozornost k Cimrmanově činnosti filmové, musíme hned úvodem konstatovat jeden smutný fakt. To, že Cimrman nevynalezl kinematograf, se stalo nešťastnou náhodou. V roce 1895, kdy byl zrod filmu tak říkajíc na spadnutí, trénoval na olympijské hry a neměl na vynález kinematografu čas. A tak spatřil němé filmy až poprvé ve Vídni a byl novinkou nadšen. Hned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách filmu, na půdách činžovních domů, sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost. Ovšem filmy, jaké se tehdy promítaly, nemohly Cimrmana uspokojit. Zejména mu vadilo, že němý děj je tu přerušován obrazovými titulky. Cimrman o tom doslova říká, to, co promítáme, je bastard. A na Frídu se rovnou obrací s výzvou. Vyber si, buď obrázky nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Cimrman zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Cimrman vystříhal z filmu všechna okénka z titulky a Frídovi přenechal zbytek. V prátru tak vznikla dvě svérázná kina. Frída brzy zkrachoval, protože publikum se v ději bez titulku nedokázalo orientovat.
5: Tak přátelé, v tuto chvíli hezky, jak si dokážeš provětrat ten porculán, to je.
6: To moje vlastní zuby.
5: Tohle to je vlastní?
6: No jistě, a nejsou tak velký, jak se to zdá, to je optický klam. Já mám strašně malá ústa, ty zuby potom vypadají, že jsou velký.
5: Takhle ti to vysvětlili v dětství.
6: Ano.
5: No, já ti to řeknu asi takhle. Kdyby si měl mít ústa veliká tak, aby svou velikostí odpovídala velikosti těch tvých zoubků, tak bys měl tak velkou hubu, že by se ti koutky tady vzadu na krku potkávaly a slintal by si na límeček.
6: Tohle já řeknu Lucce Bílý.
5: Ano, to jsi vybral dobrého parťáka. Ta taky, když se usměje, tak jí půlka hlavy upadne dozadu. No.
6: A to jí řeknu.
5: Ale to jí neříkej, to nebudeme tady tohleto řešit. V tuto chvíli jsem, přátelé, zvolil téma zcela jiné, z úplně jiného úhlu pohledu na život. Je to téma, které nám udělá všem radost.
1: Sex.
5: Ne. Je to s, ano to ano.
6: Myslím, že budeme rozbírat kamasutu.
5: Nebudeme rozbírat.
6: Jsem se na to připravoval.
5: Nebudeme
6: rozbírat. Normální úchol. Víte, paní se smějete, víte, že vůbec 464 způsobů. No a já umím jenom dva.
5: Ano, na cibulce a na česneku. Téma. Přátelé, téma, které jsem zvolil, je téma s.
6: Svatba.
5: Ne, svatba ne, prosím vás. Už jsme ty strašné věci dali pryč. Je to sp.
6: Sp. Spirit.
5: Ne, není to spiritus.
6: Spiritus.
5: Ani spopelnění. Je to spo.
6: Spolek, přátel, že?
5: Sport.
6: Sport.
5: Sport je to, co povznáší ducha a povznáší tělo.
6: Přátelé, nesportujte. Říkám vám, radím vám dobře, sport je zdravý, nebezpečný. Víte, kolik lidí se při sportu už zabilo, nebo jinak při pochcípalo?
5: Dávej si pozor na ty slova.
6: Každý sport je nebezpečný. Já si o tom vedu výstřižkovou službu. Hmm. Třeba skoky na lyžích. Jednou se tak zapích do země, že ho vykopali, vzniklo zakopané.
5: To je tím, že si na tom můstku jezdil v létě. Musíš jenom v zimě, v létě to drhne.
6: Sport je nebezpečný, opravdu. Ne. Nedělejte žádný sport. Jsem dělal karate. To jo. Je nebezpečný sport.
5: Tak to asi
6: 4
5: ano.
6: 4 roky jsem dělal Shaolin.
5: A co, ano. Zlomená ruka nebo něco?
6: Ne, první kolo, stal jsem ránu a v gatích byl kaolin. Nesportujte. Každý sport je nebezpečný. Neexistuje jediná výjimka.
5: Třeba šachy jsou sport.
6: Šachy, přátel, to je velmi nebezpečný sport.
5: Ano.
6: Na šachové mistrovství světa v roce 1894 v pakistánském Rawalpindi, to je město, paní, ujeli domácímu borci, jaký musí arbitráži Dévovi při přemýšlení lokty, který by se opíral o šachovnici a vypíchnul si v oko vlastního pindíka. Nebo o střelce. Teď nevím.
5: Prosím vás.
6: Ověžku těžko.
5: Sport je velice záslužná a dobrá věc pro zdraví. Vemte si například ping-pong.
6: Ping-pong, to je nebezpečná věc.
5: Ano, běžíš, tak tří zkusy zadrhneš.
6: Horší věci se stávají. Na table tenisové mistrovství světa v roce 1920. Mimochodem, table tenis to je anglicky ping-pong, to je pro blbý, pane mladí. Se stala taková věc. Jeden z borců napálil míček takovou silou do otevřených úst soupeře, že se tento zápětí udusil, nepomohla ani vývrtka. Mně se to stalo jednou s tenisákem na tenise, rozsák dal smeč, já to chytnul do huby.
5: Tobě se to nestalo s tenisákem, tobě se to stalo s medicimbálem a ten tam zůstal do dneška nerozpuštěný. Proč brojíš proti sportu? Ty bývalý aktivní sportovec.
6: Ano, přátelé, já jsem aktivně sportoval, no. Ano, pravdu, no. Kdo uhádne, jaký sport jsem dělal, přátelé, máte dneska možnost vyhrát sladkou odměnu.
5: Ale.
6: Je to hubička ode mě. Mám lehkou cukrovku.
5: Prosím tě. Co? Já to vím, který sport si dělám.
6: No tak hádejte, ne.
5: Skok do zdi.
6: Ne. Přátelé, já jsem závodně střílel z luku.
5: Jo, tohle myslíš.
6: Já byl lukostřelecký mistr Severočeského kraje ve střelbě na 50 metrů na běžící cíl.
5: No, nedělej si z toho srandu, nebudou ti to věřit. No,
6: já jsem střílel za Lokomotivu Ústí nad Labem. Mě říkali u nás v oddíle dokonce Vilém Tell. Pak jsem s kamarádem dělal takový číslo. Jsem mu sestřeloval za panáka jabko z hlavy na 15 metrů, no. A jednou jsem těch panáků měl už 8 a trefil jsem mu do jabka sem dne. Jabko jako jabko.
5: No, musím říct, že dělal lukostřelbu a říkalo se mu Vilém Tell.
6: Ano.
5: Vy, kdo víte, kdo to byl Vilém Tell, to jste asi všichni, že? Musíte uznat, že v oblasti lukostřelby to je velká pochvala. A já nerad, ale musím potvrdit, protože sám jsem slyšel, jak na něj na závodech rozhodčí volá Tele, kam to střílíš?
6: Ne, Tele, Viléme, Tele, kam to střílíš?
5: Hinku.
6: Hinku, no, Jarmila na mě volali, ne?
5: Ano, to volali, ale Jarmila na tebe volali až ve sprchách, vole. Volali Jarmilo, to jsou pánský. A ty jsi se urazila, vzala jsi si lodičky a šla si.
6: Při tom lukostřeleckých závodech se stávají kuriozní úrazy.
5: Ano.
6: Při lukostřelecké mistrovství světa, bylo to v Mogulsku, v roce 1964, přesně to bylo v Kuzbas ej Ajartul.
5: Všechny by určitě zajímalo, kde to tam je.
6: Kuzbas ej Ajartul je hned vedle Kizilkej Chodžen Gurdžanu. A když to nevíš, vem si nápovědu 50 na 50. A nebo přítele na telefon. Se stala taková věc. Domácí borec, jistý Davlet Bajvjur Tučučím, založil šíp, natáhnul tětivu a místo toho šípu pustil ten luk. Pic. A ten mu přivodil těžké zranění horní obličejové části těla a také dolní obličejové části těla.
5: Zase jedna důležitá věc.
6: Ano?
5: My všichni, jak tady jsme, na rozdíl od tebe, nemáme horní a dolní obličejovou část. My jsme dole jiný.
6: A víte, jak skončil ten chudák, ten Davlet Baj? Vyrtučučím, teďka v Tibetu zpívá v chrámech ty vejšky.
5: No tak dobře, jak se trefil do hlasivky a...
6: Takhle nízko? Ale...
5: Já nevím, já u toho nebyl, tak to byla nějaká starší vytáhná hlasivka, mně to je jedno. Hovoříme o sportu. Ano. Dáte mi jistě zapravdu, že třeba výborné pro zdraví je plavání.
6: To je nebezpečný sport, přátelé.
5: Ježíš, plavání. Ano, jestliže neumím plavat, tak ano. Nelezu do hloubky. Ano.
6: Jistý James Foster, zvaný Sekáč z Baltimore, se rozhodl v roce 1905, že přeplave jezero Chad, hemžící se krokodýlama. Skočil z loďky do vody a ani nedopad. Přímo ze vzduchu ho vzali. Čuměl na to ze břehu nějaký Donald a vymyslel hamburger.
5: Já už nevím, kam mám ustoupit s tím sportem. Tak dobře, tak určitě bude bezpečný sport třeba... Turistika.
6: To je nebezpečný sport.
5: Ježišmarja.
6: Přátelé, v roce 1978 se vydal jistý turista na odpolední procházku v Alpách. A až v roce 89 ho našel známý alpinista Reinhold Messner v severní stěně Eigru ve společné domácnosti se stádem kamzíku. Už měli mladýho. Kamzíka.
5: Hele. Dávej si pozor, co říkáš, ano?
6: Ano.
5: Nikdy mi neříkali kamzík.
6: Vám vždycky říkali králíček, ano.
5: Ano, protože jsem takový hebký.
6: Ne, takový rychlý, říkali ano. Holky.
5: Hele, mně je to jedno.
6: Jste si na něco vzpomněla z domova, že jo, paní?
5: Ať je po tvým, tak dobře, není žádný bezpečný sport.
6: No jeden byl, ten nám zakázali. To byla Spartakiáda. Tam se nemohlo nic stát. Moje maminka tam cvičila na té první. Moc jí tam líbilo. 9 měsíců potom jsem to narodil já.
5: Teď mi to došlo. Proč ty máš v rodném listě v rubrice otec napsáno Armáda Československé socialistické republiky? Přátelé, já bych v tuto chvíli ještě pokračoval jedním tématem, abychom trošku udělali radost intelektuálně silnější části publika,
6: ano.
5: Což jste tady vy prakticky všichni.
6: Ano, intelektuálně všichni. Silnější část publika to určitě lépe pochopí, ano.
5: No, nevšímejte si toho. Soustřeďte se. Téma, které jsem zvolil, je téma po.
6: Po? Jako po akci? Ne.
5: Poe?
6: Poe, Alan Edgar Poe?
5: Téma je poezie.
6: Poezie, přátelé. Ano. Pamatujete, to bývalo víno. 20 stála litr. Co já jsem toho vytrunčil? Kde bižony? Sudy?
5: Prosím tě, poezie, to je něco jiného. Poezie, to jsou básničky.
6: Básničky, že jste neřekl. Taky recituji.
5: Ty jsi někdy recitoval?
6: No jistě, já jsem vítěz festivalu Vybroušeného slova.
5: Upřímně, on to nebyl festival Vybroušeného slova. Ten festival se tuším jmenoval Festival vylízaného mozku. Ale vyhrál si, to je pravda. Tak dej něco do lidí.
6: Přátelé, já mám básničky, já si je sám píšu.
5: No, to se nedá nic dělat.
6: Většinou jsou to básničky o zvířátkách.
5: Tak. Ale to no, se hodí.
6: To se hodí.
5: To se hodí. Je jaro. Zvířátka vesele cupitají, dupitají lesními pěšinkami. Běží tam a z vesela zase běží
6: spát. V mých básničkách zvířátka ani nedupitají, ani necupitají.
5: Co to?
6: V mých básničkách zvířátka chcípají.
5: Prosím tě.
6: Samý smutný básničky o zvířátkách. Lidi jsou na ně zlí. Každou chvilku se někdo nějaký zvířátko upeče, že jo, paní? Jste byla králíka minulý týden.
5: Alois, to je první řada. Tady se jí kaviár. Králíci jsou od třetí řady dál.
6: A vzadu je chlebová partie. Pan mladý dokonce jednou zašláp jelena.
5: Ale zašláp. Drcnul jsem do něj autem, no.
6: Akorát parohy mu zůstaly. Na furt.
5: No jistě zbytek musíte vrátit.
6: Odevzdat,
5: to patří mysliveckému svazu. Co jsem vrátil a oni řekli, pane mladý, že jste to vy, ty parohy jsou vaše. Se tam podepsali všichni členové, 16 jich bylo.
6: Ano, 16 ráka možná. No nic, kdybyste chtěli, tak vám nějakou básničku o zvířátkách můžu zarecitovat.
5: No?
6: Třeba tahle je pěkná, Kanárek, ale má takovou jednu vadu, ona je v ženském rodě.
5: Ježíš.
6: Já jsem ji psal, když mi bylo 10 a naši ještě nevěděli, co budu. Já jsem byl potom na operaci.
5: Ano, na operaci slepého střeva,
6: to
5: která...
6: To nebylo slepý střevo.
5: Bylo to slepý střevo.
6: Bylo to slepý střevo. Tak, jedem. Je to velmi vážná, dojemná, smutná básně, tak byste se k tomu měli adekvátně chovat. Ano. Pojďte na tu paní dejku tam.
5: Prosím tě, nech to, ať si diváci sami užijí, jak uznají za vhodné.
6: Jste manžele, že jo?
5: Jak jsi přišel, teď to jsou manžele.
6: No pán si ji nevšímá, to je obojí starý.
5: Víš co, básničku si slíbil.
6: Slíbil básničku. No. Kanárek. Měla já jsem kanára, měla jsem ho ráda. Měla já jsem kanára, kamaráda. Kanár mi pošel, milý nedošel. Ke všemu jsem čapla, černý kašel a zarděnky. Co?
5: Cože?
6: Cože?
5: To je všechno.
6: No to je všechno, jsem s tím byl měsíc v nemocnici, zarděnky. Ještě k tomu černý kašel.
5: Takhle se dělají
6: no,
5: verše.
6: No jistě, tomu se říká poezie všedního dne.
5: Tohle je poezie no, velmi nevšedního
6: to dne. To mám od Volkera, Volker mi v tom pomáhá.
5: Tvým vzorem je Volker?
6: Ano, no Johnny Volker mi pomáhá.

0: že probíjí lampička. A teď už to ví, hrobečku cítí, že spí.
1: No to je výborný.
0: No aby děti věděli, že nemáš stát, kam nemají. Jsem teď připravil druhý díl. Plyn, přítel člověka. Nevěděl mladý vojáček.
1: Vojáček.
0: Že uchází mu plynový sporáček. A než se to dozvěděl, i s baráčkem odletěl. Remek.
1: Ne.
0: Kosmonaut. Fuč. I s domkem na oběžnou dráhu.
1: Prosím vás, přátelé, dovolte, abych nyní zarecitoval já ze své sbírky křehkých veršíků, kterou jsem nazval Otvírejme studánky korečkovým rypadlem. Ono to jde rychlejš, víte.
0: Tak to bude dobrý.
1: Já jsem zvolil báseň, která se jmenuje Konflikty 21. století.
0: Co to? Něco vám upadlo? Že se ohýbáte?
1: Nic mě neupadlo.
0: Ne to,
1: to já takhle recituji.
0: Jo, takhle.
1: Používám výrazové prostředky. No, já jsem recitoval v Kamenném divadle.
0: Výrazové prostředky? Ano. Proč se tomu říká výrazové?
1: No, oni mě po půl roce vyrazili.
0: Výrazové.
1: I s těma prostředkama. Ještě tam pracuju, ale s jinýma prostředkama.
0: Čistícíma. Ano. No, nevadí. Ano. Prosím, pane mistr Proper.
1: Žena je košile.
0: Kuž, bobo, tvoj.
1: Jenž včera byla nová. Zničila jí přesně jdoucí kola tramvajová. I hned jsem se vymrštil a ač mám sílu vždycky, jak strch jsem trolej, hned mě stlouk mocně proud elektrický.
0: No jo, no.
1: Děkuji.
0: Vynucenej potles s poklonou.
1: Ne, ne, ne. Kvalitní publikum.
0: A víte, děkuji, že to je na vás ještě vidět?
1: Co pak?
0: Jak vám ten proud namlátil.
1: No, tak.
0: Hlavně v obličejové části ksichtu.
1: No, tak.
0: Ne, to je jedno. Taky zkusím ty výrazové prostředky.
1: Co to je tohleto?
0: No, to je to karate.
1: Ano, tak to sem netahej. Ne. Jestliže chceš recitovat, tak to musíš prožít.
0: Prožívat.
1: Rozumíš?
0: Ano.
1: Soustřed se. Jseš soustředěný?
0: Ano, jsem.
1: Poezie. To je váška, která se vznáší nad modrou tůní.
0: Váška se vznáší nad modrou tůní. Tohle není váška, to je Parkinson.
1: Tak dobře, jak ty si představuj tohohle broučka, no. Vznáší se ten tvůj Parkinson na té modrou tůní. Ty musíš být celý protchnut tou básní. Přirozeně. Tak. To je ono, to je, no vidíš, že to jde. Cítíš to uvolnění?
0: No ještě ne, ale za chvilku určitě.
1: Ano. Tak dobře, no tak už se do toho vžil, no.
0: Básnička je to o lásce.
1: No, když to se zrovna hodí tady tohleto k lásce.
0: Mně se rozjíždějí nožičky.
1: To si jako malé děvče psal poměrně zajímavé texty.
0: To není ještě básnička, to je pravda.
1: Jo, takhle. No tak Heidi k básničce.
0: Vypadám jako Hašek v bráně. Ne.
1: Tak jeď.
0: Na lavičce v parku držel jsem jí za ruce. Kdybych, tak bych. Koupil bych tebych. Jsem to zapomněl.
1: Co je, jak to zapomněl?
0: Ne, tak stojím, tak jsem dostal křeč do mozku.
1: Alois, kde nic není, ani křeč nebere. Tak znova, ale nemám to rád, no.
0: Na lavičce v parku držel jsem jí za hlavu. Kdybych ji držel radši za ruce, nezdechla by se mě prkenice.
1: Teď se omluv.
0: Proč?
1: Všem, kteří to poslouchají, omluv se.
0: To je hezká básnička.
1: Já ti říkám omluv
0: se. No, tahle je taky pěkná. Moje milá Andula, od pití je odulá.
1: Já tě varuju.
0: Kdybych do ní pích, poteče z ní pivo.
1: Prosím tě, ty nemůžeš dělat básně.
0: Proč ne?
1: Protože nemáš ten cit k tomu.
0: Cit nemám,
1: ty
0: jo.
1: Ty vůbec nemůžeš pracovat s češtinou.
0: S rytmem.
1: Vůbec ne, to nejde prostě.
0: Ne, ale, no, ale veršovánky mi jdou, já dělám reklamní slogany pro firmy.
1: Ale špatný.
0: Teď to kupujou lidi.
1: Ne, je to špatný. Vzpomeň si, jak nás hnali z té Plzně.
0: No, to je jediný případ, ale no, to byl dobrý slogan.
1: To byl fofr, že jsme se zastavili až v Rokycanech. Poškrábali mi auto v domnění, že bylo jeho. To bylo, představte si, on se snažil vnutit managementu plzeňských pivovarů akciové společnosti slogan Pivo Gambrinus vypije i Rus. To jsme mazali, to byl fofr.
0: No,

0: se na tom špatnýho. A vaše slogany jsou taky dobrý, jak nás hnali s tím Mladý Boleslavy. Řekněte to lidem, jak jste dělal ten slogan na tu Škodovku.
1: To jenom nepochopili, to byl nepochopili dobrý ten slogan.
0: Jo?
1: Tam to nepochopili.
0: No tak ho řekněte, ať věděj, no.
2: Vemlouvavý hlas říká, vůz Škoda, vůz na celý život. Vůz, který už nikdy neprodáte.
0: A už jsme jeli. To je na té úrovni, jak jsem byl ten slavný slogan pro ty dvě firmy, jak mě dali k soudu.
1: Který?
0: Nejlepší pedigree pal je z masa koček, který žerou výskaz.
1: To bylo smutně.
0: No, jsem to potom opravil, udělal jsem z toho hezký slogan, ale taky se jim nelíbil. Víte, proč je váš pejsek zdravý? No, protože žere pedigree pal. Víte, proč je vaše kočička zdravá? Protože žere výskaz. Chcete mi taky zdravý, žerte kočky a bzy. A to věděl. Hezký slogan.
1: No.
3: Prosím vás, já bych to rád uvedl zde na pravou míru. Neustále slyším, jak z jedné, tak i z druhé strany, že snad Vladimír Mečiar je můj nepřítel číslo jedna, že jsme v jakémsi střetu. Prosím vás, to není pravda. To se nezakládá na pravdě. Tady je Vladimír Mečiar, tady jsem já a musím říct, že my jsme opravdoví kamarádi. Vladimír je skutečně tak bohovský frajer, jak se po jej říká, že mi ukázal všechno v jeho kraji. Ukázal mi dokonce i box. Já jsem byl do té doby malinko samotářský a najednou to vám to tak vzalo za srdce, že se mnou vůbec někdo baví, že mi ukazuje to, co vlastně mi nikdo nikdy neukázal a nechtěl ukázat. Já dokonce ještě musím prozradit z tohoto místa, že Vladimír Mečiar je nejenom vynikající kamarád, ale také vynikající kuchař. A jak on vám třeba dovede na tom Pirkinku krájet tu cibuli s těma haluškama, pak to posype všechno tou brinzovou směsí, no to je skutečně jídlo, které byste rádi ochutnali. Takže prosím vás, neříkejte mi takové věci, jako že nepřítel.
4: Děkujem za tyto slova od mojho kamaráda Václava Klauza. Mě to skutečně těší a musím jen podotknout, že ty brinzové halušky jsem polejval nikoliv normálním mlékom, ale bylo to kozí mléko od nás z malej fatry, které jsem vlastnoručně i podojil a vydojil, takže mohlo to bohovské jedlo a musím navázat na Václava, že jsme se skutečně ten den najedli, jako se na pere, jako se hovorí po našem, keď makom strapeš, tak vlastně kozou lapeš, no, ale nič, to jsou len také drobnosti. Chcel by som hovoriť, že v Brně o tej prvej skúsky pokračovalo aj druhé sedenie, aj tretie sedenie, aj štvrté sedenie. Nebolo kdo bude namítat, že vlastně jsme si nemali čo povedať. Naopak, my jsme si mali čo povedať a vlastně naše priateľstvo, teraz jsem si malinko predsedol, ale jsem predsedal, takže si to mohu dovolit, že naše priateľstvo právě proto, že jsme si mali čo povedať, takže těch schôdzek mohlo být aj viac a dodneska mám mrzí, že jich nebolo viac.
5: Mě říkali tady páni od rády a jestli prej bych taky něco neřekl o tom, jak lovím ty hroši. No já jsem řekl, co bych něco neřekl, hoši. Léta jsem se držel zpátky a mlčel jsem, no ale teďka už doba uzrála k tomu, že už se dá říct lecos. Hlavně, abyste mě v tom pak nenechali. Tak teda, jak se loví hroši? Ono se o tom takhle špatně povídá, když je člověk porád v tom a nedělá vlastně nic jiného, než loví hroši, že jo? No já sice sem tam taky dělám něco jiného, než lovím hroši, o to není. Že jo, no například s manželkou. Teda s manželkou například, snad bych o tom ani neměl tady povídat, on je to takový delikátní. A oni mi hoši říkali, abych jim ty delikátní věci radši nějak vystřihal, nebo jak to mysleli. Tak mi takhle s manželkou obyčejně večír chytáme štěnice. Nebo se všeobecně říká, že v naší republice jsou štěnice na ústupu. No já nevím, jestli je to pravda, tak to asi všechny ustupujou přes můj kvartír. Jak se taková štěnice loví? Teda lovit štěnice, no to je radost. To si lehnete s manželkou do postele a děláte jako že spíte. Boba, samozřejmě. Já dokonce tak trošičku i zachrápu. Pak najednou vyskočíte, rozsvítíte, popadnete pantofel a už to sviští. Ovšem, je to pořádnej pantofel, aspoň 8 a 40. To mám po tátovi. Ne, že bych měl malou nohu, to ne, ale on dělal u báti a ty pantofle měl jako deputát. Kapánek, jinak se ovšem loví takovej hroch. Takový hroch vám neleze pozdě, kdybyste se zbláznili. Ono v takovým paneláku by taky nebylo o co stát. Ono by stačilo, kdyby vám tam jenom přišel. Případně ještě drobec zafuněl. Teda mě jednou hroch kejchnul do obličeje a od té doby vám vypadám takovej ukřivděnej. Dokonce jsem si musel dát vyměnit fotku v pase. Myslím v cestovním, ne u kalhot. Ač takový hroch se vám vyskytuje spíš v džungli, než na Vinohradech, to je samozřejmě. Čili musíte za ním jet a nejlepší je to jakožto cestovatel. Je vám jistě známo, že cestovatele můžou být různý. Jsou cestovatele soukromí, čili za vlastní peníze, čili takových je u nás až legračně málo. Jsou cestovatele diplomatický. Jenomže takový si toho moc neužijou, paní, až tam obvykle setrvají v delším srdečným rozhovoru. Potom jsou cestovatelé služební. Ty taky většinou tam absolvují srdeční rozhovory, po kterých se nám tu a tam zvedne export o nějakou tu turbínu, za kterou pak dovezeme voříšky, rara nebo vycházkovou obuv. Úplně k nezaplacení je tudíž cestovatel mýho druhu, totiž cestovatel na výměnu. Jak jistě víte, jezdí k nám hojně cizinci honit zajíce. Jak po polích, tak i po hotelích. No a výměnou zase jezdíme my honit zvířata do ciziny. No my, no tak my. Pokud vím, tak jezdím zatím jen já. Páč, mám vynikající mušku a švagra na ministerstvu. Vy ho budete znát, ten, jak má vždycky v televizi ty projevy proti protekci. Jmenuje se ten pořad Za naše doma, za tvrdý ven. Tedy co je zapotřebí k takovému cestování v džungli? Především statečné srdce. A pak rychlý nohy, když vám to srdce selže. Ty nohy jsem potřeboval dost často v džungli. Tam jsem jednou honil nosorožce. Asi 6 metrů. Pak honil ten nosorožec zase mě. Asi 6 kilometrů. No tak to víte, Afrika. Afrika. Ono se taky říká černá Afrika, ale myslím, že my jako celek jsme daleko černější. Hroch má rád stojatou vodu. Naproti tomu štěnice má zase radši tapety. Když chcete lovit hroši, tak musíte mít především co? No, jasno. Především musíte mít jasno, kdo vás bude platit. Protože kdyby vás chtěl vyplácet někdo tady odsud, tak to by se vám to nevyplácelo. To by těch ulovených hrochů muselo být jako štěnic. To by šlo vždycky 5 kilo na váhu a zbytek na daně z umělecký činnosti. To já jsem to dělal daleko chytřejc. Já jsem si udělal smlouvu s jedním maharadžou, co tady honil na konopišti bažanty, ale musel se předčasně vrátit, protože mu na ten pobyt zařvali 3 doly na měděnku a 1 důl na rádio. A on mě právě, tenhle ten maharadža mě přemluvil, abych mu chytal hroši pro tu jeho nenažérii. On mi za to dal teda takovýhle smarak. To byl smarak, teda ten jsem prodal za etiopský libry. Ty libry jsem vyměnil za dolary, dolary doma za tuzexový bony, bony jsem střelil za koruny a za ty jsem koupil malbit. No a dal jsem si vymalovat kuchyň, jenomže malbit. No tak byt co mal, ale nemal jsem v něm hlinku. No a tak mi to samozřejmě za týden odprejsklo. No, tak jsem si s tím maharadžou musel příště smluvit na smaragdy 2. On se sice divil, že nějak ty hroši prodražili, ale já mu vysvětlil, že jsou teď dostáni jenom výběroví. On měl naštěstí nějakou takovou českou povahu, tak to zbaštil náhodou. Ale nemyslete, že jsem jenom v té Keni pořád jenom tak chodil s pastičkou a lovil ubohý hroši, to ne. Vím, že jakožto Čechoslovák mám povinnost předávat zkušenosti. Ať už nějaký mám nebo ne. Tak jsem tam jenom jsem tam taky mimochodem poradil v zemědělství, no tak to víte, zaostalej národ. Oni zaseli a pak už jenom sklízeli. Oni zaseli a pak už jenom sklízej. Oni vůbec nevěděli, že mezi tím se musí taky dělat schůze. No tak zemědělství jsem tam postavil na noji. Myslím, že na mě budou dlouho vzpomínat. Ale abych se vrátil k tomu lovu. Teda hlavním cílem každého lovu je trofej. Někdo je spokojený, když má parohy. Takových je většina. Ovšem, ne tak já. Moje trofej z pralesů, to teda musí být vždycky něco extra. A tak i tentokrát. Dneska mi mojí trofej teda závidí celá republika. To bylo takhle po ránu, časně tak kolem 11. A co se tak šoulám s puškou na okraji buše, najednou mezi těma liánama vidím stavení, já myslím, že to je hájovna, ale protože to nemělo na výkýři parohy, ale hlavu z krokodýla, povídám si, to bude buď to výroba jemných dámských kabelek, nebo porybnej, že jo, a nastojíte, pane. On to byl obchodní dům a prior 68. A co? A měli tam toaletní papír. No tak samozřejmě jsem tam nechal hned všechny diety a koupil jsem si o 3 balíčky. To je trofej.

Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Jen rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale, tohleto, a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, ti dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšil naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pambu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějakém Jeníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejínka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bejvalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše. Co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodný čarodějník nebo bába.
Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

0: Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny sem, hodiny tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jak si v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Jánka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětěně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pač to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do té Žoliny, dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pěkně zněla, větě, přijdete na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté pre 10, pre 10, pre 8, 8, 8. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven. Já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo jste mi to urobili, veď jsem vám hovoril, pekně sa ukloniť a povětě, milostivá paní, už je presraté, no vidíte, já už jsem taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem takovým, jako měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad něm naklonil, takhle povídá. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty ne, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režíruje to Tain. Je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek. Jak ono... No, to je jedno, ono... Oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor. On se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Klučhoř, ale to sem teď nepatří. To byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška. Já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řekl, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu, ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam, ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru a on si dal sišák takhle hnátu na nápovědní voudu a zaspíval, líbám ženy vás tak rád, Ženský se kácely v parteru jako telegrafní štangle. Diletářky to vomývali kolínskou. On tu árii musel opakovat 6krát. Já přišel domů místo v 11 ve 1:45. Fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.
1: Ještě dál, nechtěla se dát ode mě být.

0: jeden chorák poradil, abych si porno vzal s olejí dešajar.
1: Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byli to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích. A Stáňa Neumann, tehdy asi 55letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Na češ Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct, datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, pomněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou křížem. Edáčka strašně rád, jak říkával, loupal jako buřta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku Radusova dědečka, chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů dozovaně jet, aby pozvolna k datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali, a říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windisch Grécem, aby to všecko bylo dobový. Pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál první Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko nebo jenom na jednotlivý práce. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jak jdou kotle? Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono. On většinou vtipu na sebe předcházel, člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu a on říkal, Nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ním. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti a přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11, Praha 1, Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska, v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořalky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židle, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, něj totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: přesýpací hodiny. Přesýpací hodiny v mé hlavě hlasitě odbíjejí půlnoc. Proč bych si nevyhlásil bojový poplach? S okamžitým vypochodováním dosud neznámým směrem. Tak. A už stojím za půl hodiny nastoupen před domem spolu s nikým jiným. Uděluji si poslední pokyny. Odstraňují drobné závady. Nálada je výborná. Jsem sám sobě nejen starším bratrem, zkušeným přítelem v složitých životních situacích, ale i náročný velitel. Který dokáže v pravý čas povzbudit, ale když je třeba, nesleví ani opít. Nenápadně se přesunují spící metropolí směrem na periferii. Ani zkušení vrátní hotelu a hotýlků netuší, oč jde. Dokonale jsem je zmátl. A už je zde periferie. Plynárna a les. Mrholí. Setkání s bažinou. Rákos. Páchnoucí voda sahá až po prsa. Ale tu. Ještě pár kroků a zahltí mě ta špína. Zatnu zuby, jako už tolikrát v podobných situacích a jdu. A jako zázrakem, no začínám neznatelně stoupat. Vycházím z bažiny. Neznatelně se chvěji. Zimou. Svítá. Vracím se první ranní tramvají. Promáčený, nevyspalý, ale šťastný. A náhle z ničeho nic dloubnu se kamarádsky pod žebra. Je to na první pohled málo, ale v některých okamžicích toto skromné gesto znamená velmi mnoho. Kamarádství, úctu vyjádřenou bez zbytečných slov a fráz. Ano, jsem hrdý sám na sebe. A s touto myšlenkou opět spokojeně uléhám. Dnes si pospím. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Dovolte mi takové malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralější muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod, futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více, v nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze koření. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor! Existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nich nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně i hned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme, a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.
2: To je prostředí pro umělce, co?
3: To mám tak rád. To tady rozdávám lidem. A za dvě krava jak v lišovně.
4: Ježko, tady může být ticho, když hledám závěte z demony.
5: Nápad chorý mysli. Vždyť ta chudělka nestačila ani přeříkat modlitbičku. Na tož se psa testamen.
4: No jo, jenomže závěť a modlitbička je rozdíl. Závěť se nepíše v agonii, ale s jasnou myslí za přítomnosti notáře.
5: No tak, i kdyby se psal.
4: Kdyby, hele, ty bejt ženou černocha, který táhne proti Turkům, tak taky se píšeš závěť, notabene, když máš jet za ním.
5: Víš, že to úžasná myšlenka. Dokonce jedna z mála, co ti závidí.
4: Závidíš. Steky pukneš, až tohle badání dovede do konce.
5: Nebude to zrovna lehký.
4: To vím, je to vědecká práce. Ale až dokončím, budu někdo.
5: A bude fotografování. A články v novinách a recepce.
4: Recepce budou.
5: A blahopřání státníků.
4: Sám Nobel mi zavěsí cenu.
5: Jejda, my budeme slavný, budeme konečně slavný. Slavný budem. Pomalu s taškařicí.
4: Moje záležitost, můj nápad.
5: Nepřeceňuj se, kamaráde. Na jednoho je to moc slávy.
4: Já ji unesu.
5: Dobře, ale budeš sobec.
4: Budu sobec, ale slavnej.
5: Naroste ti na recepcích břicho.
4: Ať auto ho uveze.
5: Stejně to tady nenajdeš.
4: Najdu.
5: Nenajdeš.
4: Najdu. Nenajdeš.
5: Včera jsem to tady prolez, když jsem hledal vajgly.
4: Bože, nebude závěť, tady bude jinde. Nejsme jediný divadlo, který hraje Otela. Nehledě k tomu, že někde možná najdu Desdemonu ještě živou a moc bych se divil, aby nekápla božskou vaší zmáčky.
5: To máš tak vědecky promyšlený. Já ti závidím. Jirko, vem mě taky sebou. Já chci hledat.
4: Ne. Hledej si něco svýho.
5: Co? Mně napadá, že bych mohl hledat jenom závěr Desdemony.
4: To tě napadá pozdě. Hele, ve vědě má význam přijít s něčím prvním. Edison s žárovkou, jabločkou s žárovkou.
5: Na žárovku byly taky dva.
4: Jo, jenomže jeden na 120 voltů a druhý je...
5: Tak já bych sem hledal závěr na 120 voltů.
4: Zakazuju ti jednou pro vždy mluvit o závěru. Pochop, že ty musíš začít s vědou úplně z jiné strany. Jdi hledat třeba Švandovo Dudy.
5: To je provinční záležitost. Za to se mi Nobel vykašle.
4: Tak hledej Karhanův brus.
5: Ty mi dáváš tipy. S brusem se budu dřít. Ještě mi ho na hranicích proclej.
4: Ale zase by si s cestou mohl přivydělat, aby brus nezahálel.
5: Máš představu o věcí. Akademik bude na návsi volat Karhanu brousek za korunu kousek.
4: To by to nějak nevadilo, ale spíš se bojím, aby to nebyla Nobelova poslední hodinka. Tolik překvapení na jednom, brus a na něm závěť Desdemony.
5: Já bych mu to servíroval jinak. Napřed závěť a na to položit brus. A kdyby to Nobel považoval za hodně blbý, tak mu namluvíme, že je to těžítko.
4: Ten to nebude považovat za blbý. Určitě ne. Zvláště jestli čet knihu.
5: Což když ji nečet, bude koukat na brus, říkat si s ním, nebo bdím.
4: Mu kousek zarecitujeme. To mám v hlavě. A to se nezapomíná, zvlášť když je to ve verších. Karhan je motýl, Karhan je včela, brus to je růže hozená do party.
5: A tohle, jestli mu řekneš, tak nečekám na dynamit, ale tím oknem sám. Ty jsi mu nerecitoval Karhana, ale verše, který napsal, nezval na oslavu Brusičovy ženy Manky. Já vím.
4: Manka je motýl.
5: No právě, a Runcajs je včela.
4: Karhan usne, sotva lehne. Sotva lehne, sen se zvedne.
5: Blbost! Ten Ruda Karhan by neusnul, ten dělal plány pro partu na druhý den.
4: To není Faustova jizva a duše zde nevchází v prokletí. To je Karhanův brus s magickou krásou 20. století.
5: Volker, Jiří Volker.
4: To se ta klasika rozplete. Já píši vám, Karhane, nepůjčím vám. Na sobotu brus. Tak já. A i zdraží brus před okem.
5: Slávi dcera, počkej, já ti to zarecituju.
4: Pojdi štědrý brus.
5: Jel starý Karhane. Zdraví domů. Hornické harendě večer se stavil. S rozbitým brusem vyletěl večer. Plakala parta Karhanova.
4: Jak jsi to říkal? Počkej, jak jsi to říkal?
5: Plakala parta Karhanova.
4: Předtím.
5: S rozbitým brusem.
4: S jakým brusem?
5: S rozbitým.
4: On mohl, ale může my dva s rozbitým brusem k Nobelovi s troskou. Ještě jsi si vzpomněl.
5: Je konec vědecké práce, konec naději. Madonna mia, brus je rozbitej, Madonna mia. Zrovna mě se to musí stát. Ty můžeš, Váda, dál, závěť Desdemony.
4: Ale co? Já už tu závěť taky nebudu hledat. Vždyť ona ta závěť už tak nějak lidsky patří k tomu Brusu.

0: Takže panáčkové, vetřeli jste se do prvmájového průvodu s heslem hanobit cimlenické učení a ve vzniklém zmatku jste se pokusili o atentát na soudra prezidenta. Vzhledem ke skutečnostem a k vytrvalému zapírání je to důvodné podezření vaší spolupráce ze zahraniční rozvědkou, z čehož pro mě vyplývá, že vás všechny čeká špagát. Všechny, říkám proto, že jsme odhalili dalšího člena vaší diverzní skupiny. Služba!
1: Jehele, maňák, jak to frňák mladý? Je, on si tím mavatkem ještě vyrazil dva zuby.
2: Ne, to mi udělal tenhle kolohnat.
0: Vaše jediná šance je teď okamžitě začít pěkně zpívat.
2: Pec nám spadlo, pec nám spadlo.
0: Tak znova. Která tajná zahraniční centrála vás řídí?
1: Jak která? Ne, já jsem řídil, ne. Abych to nenacpal do toho pancéřáku, tak jsem to strhnul, no a štrychnul jsem o tribunu.
0: To je trošku divný, ne, že zrovna tam, kde stálo celé UV.
1: No, tam taky nikdo jiný nestál, že?
0: A ještě chvilku provoku, jak tě srovnám, ty. A metody na to mám pěkný, hele. Mě školil Pich Tuma.
3: Je, a je to tady, Ježišmarja.
1: Mě, sukáme, zdyk ti říkáme pravdu.
0: Komu tykáš, ty, opice?
1: Je, ty jsi černý, já jsem černý, co si budem dělat pakárnu, ne?
4: Malatci, tady jde o omyl, paňatno.
0: Nemluv rusky, mluv americký, špione. Co vám říká, když se řekne CIA?
2: Já ti dám taky hádanku, jo?
0: No tak do toho.
2: Hele, je to na zdi. Když to leze nahoru, tak to má 5 nohou. Když dolů, tak 3 nohy. 1 ruku. Je to modrý a píská to. Co je to?
0: Hele, tak člověče, to já nevím. Tak nám to řekně, co to je.
2: Já taky nevím.
0: Služba, už na to nemám nervy, ale já bych je musel utřískat a oni by nic neřekli. Odveďte je do celé.
3: Já to věděl, já to tušil, já jsem to i říkal. Teď už určitě mydlej provazí, všichni se zhoupne.
1: A nebojte, čeri, jsme nic neudělali, řekli jsme pravdu.
3: Jo, jo, Hus taky říkal pravdu, ale... Dneska se učíš, jak hrdně vlítnul na hranici.
2: Pravda vítězí.
5: Máte pravdu, že? Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
1: Hele, jsme tu sami, čeče, netár, já jsem nějaký Jarda.
5: Těšíme, Václav.
1: No, co ti přišli, čověče?
5: Dizent.
1: Jaký materiál, je ukradený?
5: Ne, politika, že?
1: No my zrovna tak, člověče, nám přišli atentát asi.
2: Mně ještě přišli nos v Tomajerce, natržený.
1: Je, a ten estebák mu ještě vyrazil 2 zuby. Jako potkám, tak udělám břitvou žíží a hlava na 3 půlky. Jo, hele, mě tak napadlo, že celý ČKD je bez údržby, hele. To si řídě na triko neveme, hele. Tam odjede žárovka a fabrika stojí. Jestli má něco v hlavě, tak nás musí vytáhne.
5: Příteli, pokud vás někdo vytáhne ze spáchu STB, že pak jenom STBák.
3: Kdokoliv, dokoliv, hlavně pryč.
1: Ne, jestli se dostane k Jakešovi, že sedíme, tak nám ještě přilepší za tu rozsekanou kantínu. Aspoň 10 let. Ne, ten má jinou starosti, člověče. Prej dostal od UV Ludku.
2: Za co?
1: Ale prej se nechal ostříhat na Havla.
5: Veselé.
6: Pecha, Maňas, Nikola, Demeter, Maxa, vystupte!
2: Dveře se zavírají, příští stanice...
5: Těšilo mě, pánové.
1: No nezdar, čau, drž se, hele, jestli nás pustí, jak se přimluvíme, aby tě pustili taky.
4: Malotci, to je náš soudruh ředitel.
1: No, víš, co říkal Venca, jestli nás někdo vytáhne, tak jenom jest tébak.
2: To bych do něj neřekl.
3: Ticho, nebudeme zpátky do díry.
0: Tak co vy, živli kremenovny, korva? Dáte už konečně pokoj, nebo chcete sedat?
7: Ne, zkrát to.
8: Ti vole radši než tengry, nebo mele. No ne, sám se ho chceme ven, jo.
9: Máte spoustu práce. Musíte teda do pořádku to rozsekanou jedlnu. Ale bacha. Jeden malér a jedete zpátky. Tak všichni fofra nastupte do mého auta, jasné?
8: Jo.
9: Služba otevřet.
8: Rozkaz, soudru majore. Ty vole, tak buď je ten bachař, ty vole, úplně blbej. A nebo je nás tady pěkná šajba.
2: Co to je šajba?
7: Je pěkná svíně.
10: Tak kam to bude, soudru řediteli?
9: A to je nás procházka do fabriky všechna.
7: Je, aby procházka tak hodím ze skály.
8: No ne, ono na něj taky dojde, hlavně jsme venku.
9: Jedeme.
11: No jestli vám můžu poradit, Rožárko, tak na dovolenou jediný na Krym, hele. Jídla, pití, co hrdlo radši. Všechno školu zadarmo.
12: Ale jděte, pane Vrátné, já tam byla loni se sousedkou a hlad jsem měla ještě týden, co jsem přijela. K pití jenom hnusný piva a všechno jenom za marky a za dolary.
11: A to je divný, když jste tam byla.
12: A s Čedokem.
11: No, tak já tam byl s Vermachtem.
12: Jste hněd, hele, ředitel jedená.
11: No jo, hrneš a nejšám, hele. Čafr, to je celá útežba. Každá jadu, kluci zlatý. Nalky pět zetků, jak je.

0: kina a dostali jsme na příkopech takovýho plaváka, rozumíš, vodní děla, prohapil na fizlu, ale něco je v luftě.
1: No, já mám taky novinu, hele, seděli jsme s nějakým vencou, rozumíš, a ten říkal, že jestli nás někdo vytáhne z lochu, tak jedině fizl, hele jo, Esteban, no. No a řídě má u nich majora, ty vole.
0: Je Forza. No to je mi novina teda, to mi možná mě už půl roku, hele. Ještě, že má krycí jméno Básník, šmejt. On ten známý totiž, je plukovník, rozumíš?
1: Hele, tak jde, Maňas dneska musí projít s vářickým rychlokurcem, rozumíš? Musíme co nejdřív svařit celou jídelnu, stoly, židle a tak dále, že? Já to sám vařit nebudu, rozumíš? On to je dost nebezpečný dělat to tu ognem delší dobu. No jako ten svářeč, ale z 0-1, ten už toho hicuje.
2: Jak hicuje?
1: Je teplý.
3: Ano, to je pravda. Jak jsem plnil ten závazek, dělal jsem přes časy a načapal jsem ho ve sprše s tím svářečem z 0-2, paňat, no. Šermovali se těma.
1: Jo, dobrý, jasný, já.
3: A ten z 0-1 se předklonil a říká, mě už to nebaví, zapíchni mě.
1: Prud.
2: A to je jedno, fůle.
1: Ty krávo, tady to vypadá, člověče, ta kantýna.
3: No, je to tu rozbito jak Dukla. Jenom nic, no. Zajedem do Radotína pro cement a dáme to do kupy, no.
1: Je, ty dylino, ten nikde neseženeš, cement.
3: Já ho znám jího, rozumíš, sehnal jsem mu na Vánoce tvrdý Sparty a hajzl papír.
1: Hele, tak nasedat, dřepíte všichni?
3: Jo, no tak pojedem. Doufám, že tu naši opraskanou multikáru neuvidějí policajti.
4: Moment, já ještě sundám ty zbylá písmena, aby se bolševici nezbláznili. Najednou, nejdřív plnou hubu marxismu, již s nimi nemám nic společného, jsem bezpartijní, paňat,
3: no. No je dobrý, jedem, pojďte. Člověče, ale že nám vyšlo počasíčko, co? Byste na tý sajtně zmezli, hele. Bych vás v Radotíně musel vysypat.
2: Hele, ty zvěře.
3: Jaký zvěře?
2: No ty srky. Celý stádo, koukej.
3: Já musím řídit, nebo to asi někam pošlu.
2: Je, hele. Tamhle ta srnka táhne i vozejček s nějakým dětkem.
3: Hele, nemají nějaký srnky i sedla náhodou, co?
2: Hele, maj.
3: No, nejsme náhodou v chuchli tady, náhodou takhle. No, chuchle, není to chuchle.
1: Je to víš, že jo, chuchli.
3: No, tak čum na srnky, jo, to je útí, jo, to je. Hele, zítra tě to pustí, jo, to budeš mít v palici jenom ten autogen. Zavřete mu někdo tu kušnu, nebo tam ani nedojedeň. Ale až bude volno, jo, tak tě vemu do Ružině na velký plechový síkorky.

0: Dobrý kdo, rožárka, jestli pak jíte rožárko. Jaký je rozdíl mezi krásnou inteligentní blondinkou a sněžným mužem, co?
1: No tak to nevím.
0: No, tak sněžného muže už to tam někdo viděl. A udržba v plné síle.
2: Já jsem včera viděl srnky.
3: Daj ta dětku, ani ho neposlouchej, nebo jí fláknu rovno. Přidej maňas, necourej se, bude dneška budeš vařit autogenem jak Vitana.
0: Hele Jardo, nechci někdo vás koupit zájezd do Kanady za 8 000.
3: A kdy je návrat?
0: Je blbče neberu.
3: No, to je dobrý fór, ale aspoň jsi mi zlepšil náladu. No. Měl jsi včera stará hnula žlučí, ty vole.
0: A čo, nějaký keči, jo, nebo?
3: No, ale předevčírem přijdu domů, rozumíš? A ona, Jaro, nesvítí mi žárovka v kuchyni, udělej to. Jak já, jak vůl, že jo, říkám, nejdřív teda, že to půjdu udělat. No a pak se mi nechtělo, že jo, jak říkám, hele, jsem nějaký elektrikář. Si za nějakýho zavolej, ne? No nic, a přijdu druhý den, rozumíš, a ona zase, hele, člověče, pračka mi nějak nejde, můžeš mi to spravit, Jaro. On říká, hele, jsem nějaký opravář na pračky, si nějakýho zavolej, rozumíš. No a přijdu třetí den a ona, hele, já člověče, já tady nemůžu nakrájet to maso vůbec, no nakraje mi to. Říká, hele, jsi nějaký kuchař, si nějakýho zavolej, furt. No ale přijdu, víš, a najednou žárovka svítí, rozumíš, pračka jede naplno, maso nakrájený. Já říkám, co jsi jako někoho zavolala, jo? A ona, no ne, no, byl tady soused, víš, mi to všechno udělal, jako je hodnej. A já říkám, kolik bys mu za to dala? A ona, no tak on nechtěl prachy, víš, on říká, ale tak abych se s ním buď vyspala, nebo abych mu zaspívala, no. Já říkám, no doufám, že jsi zpívala, čověče.

0: A ona, no v čem já nějaká zpěvačka? No to, to je hezky, čoče. Hele, já včera zeleniny říkám, kolik až stojí kilo těch rajských? To víš, ale tak půl roku jsem je neviděl na krámu, i? Jsem si chtěl zobnout. A ona prej, 65 korun kilo. Já pám, tak si ty rajský za 65 strčte i s toho liskou do prdele. A ona, to nemůžu, tam už mám ty okurky za 95. A nic, nebudu zdržovat. Čoče, jdeme té, přitáhni flašky. Maxa, dones tak 3 židle, 2 stoly a ty rozsekaný pěkně, z kantýny. Nikola, přestaň se klepat strachy.
1: Jak si mám neklepat, maňa s autogen, to je jako kojenec a atomová bomba. Blbá kombinace, moc špatná.
0: Lojzo, co je nejdůležitější, jo? A na co si musíš dávat bacha, je. Za A. Brýle, musíš mi furt na oči. Za B. Žádná mašplita na ventily a flašky. Za C. Flašky, musíš mít 3 metry od místa, kde vaříš, jo? Takhle, hele. No. A teď to nejhlavnější. Hele, musíš hlídat, aby ti plamen nešlehnul zpátky a nevletěl do flašek. To bychom nestěli ani utíkat, jo? Je, ani prdnou. Já už jsem si prdnul. Je, ty prasáku, já myslím, že někomu rupla hlava. Já vybral jsem ty nejvíce zdemolované. No, ty jsou pěkný, to si aspoň mákneš. Dobrý, hele, tak pust trochu kyslík. Tak, teď acetylen. No, a škrtni teďko. Tak, a teď si to seřiť. Ne, hodinky, vole, plamen si seřiť. Tak, teď vem drát. No, vidíš, a už vaříš.
2: No to nic není.
0: No, pojďte, přineste sem další stoly a židle. Je, bo přivařil opěradlo na stůl, pekar. Jo, tak žádný učený z nebe nespadne, jak to je?
2: Dobře.
0: A kde máš brejle?
2: Asi v šuplíku s metrem.
0: Proč v šuplíku s metrem?
2: Já jsem měřil, jestli mám flašky 3 metry od plamen.
1: Ježíš, a proč to měřil, proč?
2: No, radši jsem to změřil, protože mi to zhaslo.
0: Jak to?
2: No asi, jak jsem byl pouštět víc ty ventily.
0: Ne, puštěl jsem víc, nebo?
2: Ale protože ty kohouty šly stuha a šlo to špatně, tak jsem je máznul vazelínem.
0: No, to je dobrý, no. A dobrý teď koušel?
2: Jo, akorát ten plamínek zase zmizel.
0: No to je jedno, asi jsou prázdný flašky.
2: No, asi jo, protože hrozně hučej.
0: Počkej, nešlehlo ti to náhodou malinko dovnitř?

0: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
1: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
0: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
1: Ano.
0: Děkuji vám za pochopení. Tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery. Kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
1: Ne, to bude asi nějaký omyl.
0: Prosím, zastavte to, stop. Jaký omyl? Teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
1: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
0: Jak jako vůbec?
1: No já myslel jako, že mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
0: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
1: No ne, no to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
0: Hlejte se, tomuhle já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
1: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
0: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
1: Ale já jsem u moře nebyl.
0: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
1: Byl, ale to nebylo letos.
0: No a umíte o tom povyprávět?
1: Umím.
0: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
1: Ano, ale to nebylo letos.
0: Stop, zastavte. Zas to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
1: Jo, on to nikdo asi nepozná.
0: No to víte, že ne. Aha. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
1: no,
0: ne?
1: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
0: Tak jste připravený.
1: Ano.
0: No, tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
1: Ano.
0: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
1: Ano.
0: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
1: U moře.
0: U moře, ano. A u jakého moře?
1: Já jsem byl u Velikého moře.
0: Ano, moří je víc, že?
1: Ano, moří je hodně.
0: A vy jste byl u Velikého moře. Moře to je vždycky veliká záležitost. To je něco jiného než naše rybníky. Ta plocha, to je nedozírné.
1: Kde?
0: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
1: Ne, to bylo modré.
0: Ano, jaderské?
1: Modré, takové modré.
0: No modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
1: Ano, ale bylo modré.
0: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
1: Převážně bábovky a ryby.
0: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
1: Ano.
0: Sami jste si vařili?
1: Ano.
0: Bábovky a ryby?
1: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
0: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
1: Ano.
0: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
1: Ano, ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
0: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
1: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
0: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
1: Ano, spolupracovníci ze stanu.
0: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
1: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
0: Děkuji, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
1: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
0: Počkejte, to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
1: To snad jo.
0: A to se nikdo nepohoršil?
1: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
0: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
1: No, ale já jsem letos u moře nebyl.
0: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
1: Ano.
0: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
1: Ano.
0: Máte klobouk, jak vidím.
1: Kde?
0: Na hlavě máte klobouk.
1: A ještě ho tam mám.
0: No máte, samozřejmě.
1: Jestli mě neslí vítr, jestli ho
0: nesfouk. Ne, nikdo ho nesfouk, je tam.
1: Je tam.
0: Máte taky baloňáček přes ruku.
1: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
0: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
1: Ano?
0: Ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
1: Pěknou koženou vepřovici.
0: Ano, co máte v té aktovce?
1: Bábovky a ryby.
0: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
1: Nic, že ne.
0: Asi nic, jo. Asi nic. Tak vám děkuju za
1: rozhovor. Tak vám děkuju.
0: Naschledanou, můžete jít.
1: Jo, můžu jít přímo za nosem.
0: Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
1: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych chtěl.
0: Můžete dopředu a rychle.
1: Děkuju.
0: Vy jste se nezměnil moc. Od dětství jste se nezměnil, že?
1: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
0: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru. Kamera, připravte se. Byla jste u moře?
2: Ano.
0: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to. Mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
2: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
0: Bábovky a ryby.
2: S bratrem. Tamhle jde. Luďku!
0: Stop, stop, zastavte. To je to ztracený. Zastavte se. Ten dom.
3: V Cimrmanově divadelní tvorbě jsme narazili i na loutkové divadlo. Možná víte, že celá hra Blaník byla napsána pro loutky. My jsme ji nastudovali s živými herci, ale malou ukázku z původní maňáskové verze na jevišti předvádíme. Jmenuje se Nevěřící vlasák a snad vás pobaví i v okleštěné zvukové podobě, když si vzpomenete na populární rakvičkové scény, při nich se maňásci mlátí palicemi do hlaviček.
4: Nestačí. Vleču se sem až z daleké Prahy. Použil jsem železniční dráhy, většinu však cesty šel jsem pěšky. Kdo chce poznat pravdu, má to těžký. To je pěkný strom, jak roste rovně. Povídali jsme si tuhle bezborovně, jestli v tomhle kopci někdo dříme. My vzdělaní lidé tomu nevěříme, ale mezi žáky se to drží jako klíště. Musím je vzít sebou, až sem půjdu příště, abych jim pověst vymlátil z hlavy a pochvalu dostal od školní zprávy. Jelikož chtěl děti do hlaviček mlátit, musel jsem jeho projev zkrátit. Jsem blanická stráž a čekám tady v sluji. Nemám rád ty, co o nás pochybují. Doufám, že jsem ho nezabil. Ne, jen jsem ho přizabil. Koukám, že už se mu vrací barva. Zalezu zase do země, jak larva.
5: Spal jsem jako přizabitý. Tuhý život mají mýty. Aby byl národ duševně zdrav, musíme mu je vymlátit z hlav.
4: Jelikož chtěl národ mlátit, musel jsem jeho projev zase zkrátit. Dodal jsem mu trochu víry, teď zalezu do své díry.
5: Těžký výlet v tomhle dusnu, každou chvíli někde usnu. Co to tu roste za houbu? Masák! Ještě jsem se nepředstavil, jsem učitel vlasák. Ukončím ty směšné spory, co je vnitru této hory. Kdo věří, že vojsko dříme v tomto vršku, tomu je třeba rozbít jeho bludné představy.
4: Jak se ti to nerýmuje? Zalezu zas do své sluje.
5: Co to slyším, divné hlasy? To bude ozvěna asi.
4: To bude ozvěna asi.
5: Kdybych byl vychován ve víře, myslel bych, že slyším rytíře. Že však jsem vychován vědecky.
4: Dostaneš do hlavy dvě pecky.
5: Málo kdy se mi to stává, že mě takhle bolí hlava. Jako bych dostal palicí.
4: Také jsi dostal palicí.
5: Ha! Jakého divného tvora vybrhla z nitra ta hora. Dívám se, skutečné na zjevení, nebo je to jen přestrojení?
4: Díváš se skutečnou na stráž. Dobře, teď uši na stráž. Přestaň už se mi pošklepky, nebo tě zaspraštím do lepky.
5: Chvíli jsem tonul v nesmyslech, už jsem však opět při smyslech. Poznávám tě, pěkný ptáčku, ze zborovny kolegáčku. Dobře si to navlékl, za rytíře převlékl. Jsi Josef Chvojka, dějepisu učitel, blanické pověsti šiřitel.
4: Marné jsou tu všechny řeči, toho nikdo nepřesvědčí. Pochybnost vynasák, nevěřící vlasák.
5: Neblahý výraz máš na líci, na koho bereš tu palici?
6: protože z národa parazit musím tě do hory zarazit.
5: Pane řediteli, hledejte si za mě náhradu, už jsem zaražen až po bradu.
6: Protože nepřestával hubou mlátit, musel jsem jeho proslov zkrátit. Sbohem, děti, že to bylo hezké.
5: No,
6: kam se hrabou Lojzovi staré pověsti české. Aplaus.
7: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce, to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dáti studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny? Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazi v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazím. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná, puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych v zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkánkou Derdy das psí vocas. Když to vůdcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím nedostatek drobných. S chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt údolní přehrady nebo operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši sfackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dát své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru moji jakost. A samozřejmě podpis.
8: Jugo. V našem městečku byl dlouho klid. Nedělo se tu do té doby, než se k nám přistěhoval Jugo, skoro nic. Jmenoval se správně Branko Župančič, nebo tak nějak. No, ale všichni mu říkali Jugo. Měl oči jak dva blesky a mohutný knír. Ten knír byl tak velký, že to všem připadalo až nemožné. Trčel do stran a když Jugo mluvil, mával tím knírem tak, že vůbec nepotřeboval ruce. Ukazoval jim v krámě na věci, které si chtěl koupit a jindy tak tupá Helenka kupodivu rozuměla. Přišel pracovat k nám na pilu a nedostal žádnou lehkou práci, ale nějak zvlášť to na něj nezapůsobilo. Všichni jsme čekali, že mu aspoň ten knír maličko splihne. Ale kdepak. Odcházel z pily stejně svěží, jako když ráno přišel. Švestkové sako se zlatými knoflíky, které vrhaly prasátka do unavených tváří kolem. Knír v nejlepší formě, ale lehký opar rakie. To byl Jugo. Bydlel v malém domku u tratě. No vlastně už to ani žádná trať nebyla, protože poslední vlak tudy projel tak před 10 lety. Koleje byly zarostlé plevelem a tak tu chodili akorát cikcak slepice. Jugo měl taky ženu. Byla mladá a pokud vím, tak nikdy nepromluvila. Pod nosem měla ta jeho žena taky knírek, i když daleko menší než její muž. Lidi u nás je ze začátku měli i neměli rádi. Nikomu neubližovali, to je pravda, ale pravda taky je, že bydleli trochu stranou, že moc nemluvili, no, znáte to. Když o někom nic nevíte, tak si na něj něco vymyslíte. A není důvod si vymýšlet něco, co by mluvilo pro něj. Takže o nich se začalo, Bůh ví, který slepičí mozek to ze sebe dostal, prostě začalo se o nich tvrdit, že jsou ve skutečnosti hrozně bohatí, že mají doma truhlu zlaťáků, že jeho žena vůbec není jeho žena, ale sestra a že se u nás vlastně schovávají ze strachu před jakousi krevní mstou. Pamatuju se, jak se k ním lidé snažili nějak proniknout, jak jim ta záhada ležela v žaludku. Pamatuju se i na to, jak ho jednou po výplatě přemluvili chlapi z pily, aby si s nimi šel sednout do hospody. Chtěli ho tehdy jednoduše spít, chtěli, aby se svalil pod stůl a už nevstal. Mělo to být takové kolektivní K.O. té jeho divné povaze. Posadili Juga doprostřed a objednali první rundu. Objednali mu rum, což byla sama o sobě tak trochu rána pod pás, protože každý věděl, že nejlepší je v rakii a v každém pořádném souboji se volba zbraní diskutuje. Jugo jen přivoněl, lehce se usmál a jeho obří knír objal tu skleničku jako chapadlo chobotnice. Pak ji postavil prázdnou na stůl a koukal, co bude dál. Poručili další. Samozřejmě, že Jugo věděl, o co zhruba jde. Věděl, že tu nesedí jen proto, aby jim líp chutnalo. Myslel si svoje a pohodlně se rozvaloval na židli. Domnívali se, že mu dají co proto. Jugo mlčel a pil. Usmíval se trochu a pil. Jak chlapům stoupal rum do hlavy, byli agresivnější. Dotírali na něj. Nařkli ho z vyložených nesmyslů. Křičeli na něj, že je nemá rád, že mu nejsou dost nobl a podobné hlouposti. Dostávali sami na sebe zlost a tu zlost si vybíjeli na něm. Viděli, že nemají pravdu, že nemají vlastně ani pořádný důvod, ale už nemohli couvnout. Hugo dlouho mlčel. Těžko říct, na co v té chvíli myslel. Možná, že na moře a bílé útesy, na divokou nádheru dravých řek, na tajemné ženy, kde si daleko, na vyprahlou zem a umíněnost oslů, možná, že na všechny tyhle krásné a polozapomenuté obrazy v té chvíli vzpomínal. A ostatní se znechuceně dívali na jeho krásný knír a měli pocit, že v něm má ten Jugoslávec skrytou duši, velkou mohutnou duši, která je trápila, protože tu byla. Všichni jakoby se najednou zbláznili. Jugo seděl a díval se na ně, ale nepřekvapeně, spíš zvědavě a čekal, co z nich ještě vyleze. Provokoval. A když už se zdálo, že dál ho čeká jen zbití a ponížení, stoupil si rozvážně před největším křiklounem, chvíli se mu díval do očí a s legračním přízvukem se ho dutě zeptal. Myje ty žena nohy? Nejdřív si nikdo nebyl jistý, jestli to nepřeslechl. Všem se zdálo, že to nemůže být pravda. Jugo stál klidně a prohlížel si je. Pak se otočil a šel. Ve dveřích se maloučko zamyslel, znovu se na všechny podíval a zase řekl. Mije. Dveře se za ním zhouply a párkrát tiše vrzly. Ostatní seděli a dávali si to v těch svých brunátních hlavách dohromady. Co žena? Jaká žena? Proč nohy? Ale dveře se zas otevřely a v nich stál Jugo s vážnou tváří a měřil si je zkoumavým pohledem. Dívali se na sebe navzájem snad půl hodiny a pak jim pokynul. Bylo v tom gestu něco slavnostního, něco, co nepřipouštělo odpor. Nejdřív se zvedlo jen pár chlapů, ale ze zvědavosti nakonec vstala většina a s rozpačitými pohledy a pokašláváním vyšli nakonec ven. Jugo šel důstojně a se vztyčenou hlavou napřed a už se neohlédl. Šli nocí a klopítali za ním, nevěděli kam a proč, ale šli. Hej, Jugo, co má být tohle za divnej vejlet? Zavolal někdo za ním, ale on nic. Mlčel. V divné a stísněné náladě došli až k domku u tratě. V přízemním okně se svítilo. Schromáždili se přede dveřmi a čekali. Když Jugo viděl, že jsou všichni, spokojeně mlaskl a otevřel. Vešli do malé, pečlivě uklizené místnosti a přešlapovali na místě. Žena seděla za stolem a přebírala rýži. Nezvedla vůbec hlavu, jako by se nic zvláštního nedělo. Teprve když si muž sedl a pomalu si zul boty, chvatně se třela do hrnce malé bílé hromádky a vstala. Na chvilku zmizela a vrátila se zpátky s lahví rakie a několika skleničkami. Nikomu neřekla, aby se posadil, protože bez tak nebylo kam. Jugo si zapálil cigaretu a rozkošnicky natáhl nohy před sebe. Žena zase odběhla a pomalu a obřadně přinesla odněkud oprýskaný lavor plný kouřící horké vody. Něžně vzala do ruky mužovi obří nohy plné otlaků a zvolna je namočila do lázně. Jugo ze sebe vydal slastné syknutí. Se zavřenýma očima a s cigaretou v koutku, hlavu zvrácenou dozadu, temně a odkud si zevnitř, začal si prospěvovat cizí sladkobolnou melodii. Chlapům lezly oči z důlků a ruce se skleničkami se jim třásly. Žena omývala ty zhrublé nohy očividně s láskou. Probírala prst za prstem a s každým jakoby se zastavila na kus řeči. Hladila je a masírovala. Každého toho zajatce zatuchlé tmy vysvobozovala zvlášť. Nebyla hezká, ale všem musela v té chvíli připadat neobyčejně krásná. A neměli ji za to rádi, protože jim ukazovala něco, co oni nikdy mít nebudou, ale o čem až dodnes nevěděli a vědět nemuseli. Pozorovali ještě chvíli to zvláštní divadlo a hlava je začínala z rumu a tepla brnět. Stáli tu, nohy s prsty zaťatými jako v pěst a hrozili tou zaťatou nohou prokletému Jugovi, protože dneska vyhrál. Vyhrál na celé čáře. Jenže to jeho vítězství nebylo jen pro dnes a třeba pro zítřek, ale na pořád. To věděli teď už naprosto přesně. Rozcházeli se domů, děkovali se špatně skrývanou záští za rakii, neupřímně a rychle se loučili a šli. Každý zvlášť, každý ke své ženě, která je čekala doma plná výčitek, každý k ženě, která není zvyklá mít někomu nohy. Nikdo z nich se o tom doma samozřejmě nikdy ani nepokusil zmínit. Každý znal předem odpověď, které by se dočkal, ale ten lavor s horkou vodou v nich už jednou byl a nedalo se s tím hnout. Ve spánku viděli tu scénu každou noc. Vracela se jako zlý sen. Tohle jim neměl dělat. Takovéhle věci jim nikdo nesmí dělat. Já nemyslím, že u toho tenkrát byli všichni, ale vím o dvou, o třech, co tam byli určitě, když Jugovi provedli tu hanebnost. Počkali si na něj jednou, když se vracel večer z pily, chytli ho a povalili na zem a pomstili se mu. Mysleli si tenkrát, že ho připraví o jeho sílu, o jeho duši. Zbili ho a ustřihli mu knír. Ten krásný černý knír, který nikdy a před nikým nesplihl, který se před nikým nevěšel k zemi. Viděl jsem ho, jak jde se skrvácenou tváří domů, jak se bolestně houpe při chůzi ze strany na stranu. Dodnes slyším tu divnou melodii, kterou se loučil. Odjel. Jednoho rána tu zkrátka nebyl. Nevím, kam šel a co se s ním stalo, ale vzpomínám na něj pokaždé, když vidím, jak na obloze tiše krouží malé káně. A když přivírám oči, vidím jasně, že je to Jugův knír. Krásný a majestátní. Dívá se na mě z nebe a volá.
9: Tak co? Míje ty žena nohy?
10: Pane Vrchní, prosím vás, tady.
11: Jo, už letím. Moment.
10: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
11: Už letím, šefe.
10: No.
11: A, tak co si dáme, šefe?
10: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
11: Jídelní ano. Lístek, ano. Tak moment, jen co najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Prvě tady někde byl. Jídelní lístek.
10: A vy máte jenom jeden?
11: No tak to vám snad stačí, ne?
10: No, tak jeden mi stačí.
11: No tak
10: hlavně, když mi ho dáte.
11: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechcete si vás řízeň?
10: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
11: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
10: A co vy víte, co já bych si dal? No.
11: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
10: No.
11: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. Nazvedněte. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
10: Děkuji.
11: No.
10: Jo, no ale, pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
11: Jo, to všechno, hlejte, tady máte řízek.
10: No a to je všecko.
11: No, samozřejmě, vidíte, to druhý je pryč.
10: No. No. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojďte toho ptáčka.
11: Jaký ptáček, hoď.
10: Ptáček.
11: To je vedoucí ptáček, vy to nejde.
10: No tak vedoucí, no tak mi doneste tedy ten řízeček.
11: Řízeček, no, samozřejmě, no. Prosím.
10: Jo a počkejte, ono, vy nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
11: Něco ostrýho na povzbuzení?
10: Jo.
11: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
10: Celerový salát?
11: No.
10: No ale to přece není nic ostrýho, a taky ne na povzbuzení.
11: Celerový salát?
10: No všem, že ne.
11: Je.
10: Co? Ale ne, to jsou pověry.
11: No, tak... Mně to pomáhá, no. Tak...
10: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
11: Řízeček, samozřejmě, stačí, prosím.
10: Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten umru. Samej drobek, jo, mi to
11: vám,
10: tak trošku
11: samozřejmě to vám trošičku.
10: No ale počkejte, na mě to nemusíte
11: ne,
10: smetávat.
11: To je v pořádku,
10: no.
11: Trošku takhle to uděláme. Ještě taky
10: ten popelník, kdybyste
11: no, tady zase tadyhle, no. Tady nechali to tady, to jsou lidi tadyhle.
10: No tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
11: To je v pořádku, ne. To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podržte, já vám ještě otočím takhle trošičku. Ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany. Z téhle strany
10: to trochu stačí,
11: takhle
10: to.
11: Ne, já to udělám
10: to
11: takhle.
10: Dobrý.
11: Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
10: To je dobrý, no, z téhle to stačí, strany, ano. Tak mi doneste ten řízeček.
11: Řízeček, ano, samozřejmě, ano.
10: Jo a pane Vrchý, já mám hroznou žízeň.
11: Aha.
10: Jedno pivo by
11: pivečko, to samozřejmě, pivečko, už je tam natočený, byste, samozřejmě, hned to bude.
10: Ale pane Vrchý, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
11: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám ho přinesu hned, ano. Tak. U nudle? Restaurace u nudle? Nepak to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace. No jo, nepak kuří voka, to jste špatně. Tak. U nudle? Jo, nazdar Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
10: Pane Vrchý, jo, takhle, prosím vás, to pivo.
11: V uších jako, no jo. Pokud tam si měl bejt, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, co si chtěl, no jo. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo. No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo? Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád. Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. Jo, jo. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
10: No, to je dost.
11: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? Depak to jste špatně. Depak bedy dělá tady bednotechna. Nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
10: No, to je dost, to vám řeknu.
11: Můžete se hned do toho pustit.
10: No, děkuji.
11: Tak.
10: To pivo má ale divnou chuť.
11: Pivo?
10: No, to vám povím.
11: Na hořky takový, jak pivo, no jo.
10: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
11: Kalný, depo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
10: No a to má být jako ten řízek tohle?
11: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
10: No jo, ale toto teda ale vypadá.
11: No jak řízek, no co? Jak
10: no jo, ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane Vrchní.
11: No tak je snad trochu unavený, že jo, no ale to řízek.
10: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
11: No jo, ale nezapomeňte, že zase na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
10: Ale pane Vrchní, no. To je úplně studený.
11: A co je studený?
10: No všecko, brambory.
11: No to je takovej druh.
10: Ale
11: no.
10: Ten řízek je taky studený.
11: Řízek?
10: No ten, ovšem.
11: Ten je teplý, šáněte si, no teplý řízek.
10: Co děláte? Teď mě umastíte.
11: No,
10: tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
11: No jo, jde mi to. No naproti tam vařej dobře, já tam taky chodím.
10: No ale to nejde vůbec ani ukrojit. No pane, podívejte se, pane Vrchníne, tohle já jíst nebudu. To si odneste a přineste mi jiný řízek.
11: No jiný řízek, šefe, teď už se to takhle ohnul.
10: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
11: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
10: No vidíte, podívejte se, jak to maso je tuhý, to nejde vůbec ani ukrojit.
11: Ukažte, no. Já vám trošku nabrousím nůž, budete
10: ale
11: vidět,
10: ne,
11: to bude
10: když tam krásný, přineste ne, jiný přívo.
11: Nebojte se, ten bude
10: jiný postrej.
11: Nebojte se. U nudle?
10: 20 korun.
11: Restaurace u nudle? De facto jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude šefe jak břitva, budete koukat? Šefe! Je tohle to možný, to jsou lidi? Dá mi sem 20 tuzera a uteče mi bez placení.
12: Oslava Kajošových narozenin. Ľudé pravia, že dvakrát nevlezeš do jedné řeky. Niekedy tež pravia, že dvakrát nešlapneš do stejného psího guvna. S tým až tak úplne nemohu souhlasiť, bo stačí jeden poloslepý mamlás, ktorý to rozmaže po celým chodníku a netrenovaný slalomista má co robiť, aby sa vyhnul. Ve štvrtek som našiel ve schránce medzi tým barevným marasem z Teska a Bauhausu Liebesbrief. Ve výtahu jsem to značně dorval, bo zaktovku v jedné pazuře a s klíčami v druhé z člověka není moc šikovný pyrotechnik. Doma jsem z té splundrované obálky vydoloval dva kusy na cvičku opaleného papíra z pozvánku na sobotní akciu u Kajoša s pracovním názvem Oslav moje narozky. Tuž vida. Další rok uletěl jak papírocvačiny z okna kupe, zatímco vlak jede dál. Oslav moje narozky. Mnohoznačný a nic neříkající název, sliboval nečekané zažitky. Ale před očami mi proběhnuly útržky toho minulého fiaska. Ten fantom asi sestřih, ten už mi jakž takž dorost. A jaterní testy, ty už mám tež v normě. Tenkrát jsem se ale zařek, že k němu už nevlezu. Ale včil? Včil to ve mě hlodalo, to vám povím. Byly se ve mě dva pocity. Jeden byl nasratost na ty dvě baby, kvůli kterým jsem musel nosit paru týdňů tu kšiltovku, ale za to vlastně Kajoš nemoh. No a druhý byla nostalgia za fajnou atmosféru z jeho minulých akcí. Nezapomenu, jak nám kdysi podával jakýsi modrofialový truňk, z kterého se žlutě kuřilo. A přesně tak to tež chutnalo. A nebo jak měl období potravinářských barev, aspoň doufám, že to byly potravinářské, jak je přidával do žradla a píťa. Od té doby už bych se zelené babovky nedotknul ani hrablem na sníh. No a o té modré ryži radši pomlčím. Dumal jsem dumal, příjemné vzpomínky převladaly, tuž asi půjdu. Pažba se ta jak vždycky měla odbyť v sobotu, bo jak to člověk přehnal, měl celou nedělu na vyzdravění a v pondělí už valil na šichtu zas Růžolici, tuž aspoň zvenku. Nechal jsem si večer na rozmyšlenu, abych se neukvapil, bo Kajošovi to stačilo potvrdit do pátku. Nakonec stejně rozhodla nahoda, hodil jsem si pětikačku. Tipnul jsem sice orla a ona vlastně padla skoro pana, ale bylo to na kraju stola. A jak se temu trošku pomohlo, na zem už dopadnul ten pták. V sobotu dopoledne jsem zašel do centra, abych tému oslavencovi kúpil cosi užitečného. Dúmal jsem celkem dlouho, kolik mu vůbec je. Na první pohled vypadá tak na 45, ale nesem si tak úplně jistý, jestli nechodil na stejnou školu jak já. Zašel jsem do jakéhosi k Bichel shopu a koupil jsem mu knížku Strach z 50. To určitě doma nemá a potěší ho to. Sice jsem za to vyvalil skoro tolik, co za 3 fernety, ale co? Kajoš je fajný synek. V sobotu ve 3 jsem mačkal čudel jeho zvonka. Igelitku z knížku jsem nenapadně schovával za žbetem. Otevřela mi Helena, ta, co peče s Markem. To mě trochu vyvedlo z míry, bo Marek nepsal ani nevolal, že by měl tež přijet. A vlastně mi na poslední SMSku ani neodpověděl. Tuž to je fajné, že tu je. Aspoň s ním zas pokecám. Přivítal jsem se s ňu, ale zdál, abych pozdravil oslavenca a naraz se malem ohluchnul, bo zařvala jak Steiger při zavale, kaj lezu v těch butách. Trochu zmatený jsem se zezul, bo v Kajošově kvartíře, který spíš jak domácnost připomínal laboratoř, jsme jednu dobu měli přísně zakázané chodit v ponožkách, z bezpečnostních důvodů. Tak jsem ťápal jenem ve fusaklách do kuchyně zeptat se koho si rozumného, co se to tu vůbec robí. Tam jsem zažil šok, bo kuchyň vypadala jak z toho ikeackého katalogu. Žádné skumávky, chemikalie, hořáky a podobně. Pořádek jak před stěhovaním. To u Kajoša nebyvalo nikdy zvykem. Natož v kuchyni, kaj přicházeli na svět jeho nejlepší výrobky, po kterých nám bývalo vždycky tak fajně, většinu. Tu mi cosi neštimuje. Leda, že by mu tu zrobili pořádek benga, bo už susedům z vedlejšího domku vadil ten oranžový kůř, co se sem tam valil oknem a i dveřami. Kajoša jsem našel v obyvačce, seděl u konferáku a žral chlebíček. Vedle seděla jakási mi neznámá dvojka a tež se čím si krmila. Kajoš, jak mě viděl, kývnutím mě pozdravil a ukázal na tac se žrádlem. Rozhlednul jsem se dokola, ale nikde už nikoho nebylo. Další divná věc. Na jeho akciách vždycky bývalo lidi, tak jak důchodců na komančích vzpomínkových akciách, kdysi bývalo lepší. Nedalo mi to a zeptal jsem se, kdy přijdu další lidé. Helena odpověděla zaňho, že to už jsme všetci a přilepila se k němu, jak stará fusakla na kachličky. A to štajgrové řitě. Už je mi jasné, čemu Marek nepíše, ani nebere telefon. Snažil jsem se strávit pro mě novou informaci a dumal jsem, jestli nemám radši jít dom, ale potom jsem si pravil, že to může být zajímavé a lapnul jsem si do sedačky. Ale jak na svinu, na jakýsi krajkový bazmek z dědictví bez tak po Ludvíku 16. bo Hela vyskočila, jak když čivava přehryze vanoční elektrické svíčky a vrhla se na mě. No spíš za mě, bo začala tu hnusnu zašedlu nad heru spodem je škubat a co si mumlala o vyžraných bestiách, co nemají vkus. Tak nevím, koho tím myslela. A i bez polštáža jsem se pohodlně rozvalil a prohlížel jsem se dvojicu přede mnou. Robka, intelektuálka jak cip, elegantní brýlky jak pourbankové, pletená halena, sukně na zem. Její kolík to samé v bledě modrým. Lámal jsem si palukaj se taci typci mohli odsnout u Kajoša, ale jak nás Helena představila, pochopil jsem. Její segra s chlopem. Kurník šopa, co já vlastně robím na rodinném dychánku. A jak ta symetrika, vlastně Helena, dokázala z Kajoša drsoňa zrobit cosi takého? Vypadalo to na zajímavý večer. Telenovela v přímém přenose. Požral jsem paru chlebičků, zajet to smaženými kobzolami a kývnul Kajošovi na to, jak se ptal, jestli si co dám. Tuž mi přines vědecky vína. Kajoš, žádné jeho koktejly. To víno mělo dokonce aj červenou barvu. A jak jsem viděl, že to nalívá z originál flašky, byl jsem fakt zklamaný, a i když asi jsem to měl tušit od počátku. Po přípitku padla moja poslední naděj, že by to byl jakýsi tajný lekvar. Bo to doopravdy byla frankovka. Hodil jsem ju do sebe, nechal si naleť další a zapostuchal se do dřistu kolem a kolem. Zaslechnul jsem cosík o jakési Leonardově šifře. Dlouhá sukňa to šmahem odsudila, že je to škvar a její chlop jenom kýval, jak taky ten plastový čokel na zadním okně v autě. Kajoš dodal, že to ještě nečet a hned schytal izlivý pohled od Heleny, která dodala, že to má v ložnici už měsíc na nočním stolku. Tež zajímavá informace. Chvíli jsem se zamyslel, bo se zas bavili o čímsi nezajímavým a naraz mi docvaklo, jestli se nám něco si nechystá. Jakási skrytá kamera, či co? A jak by to docvaklo nahlas, naraz zvonek. Hela se zdvihla, že pri to bude Zdena. Další figurka do hry, tuž fajn, tři chlapi, tři roby, akura, kaje okno. Mizím, bo to bude bez tak jakási hydra. Než jsem se stačil zdefenestrovat, do pokoja vplulo nádherné stvoření. Dokonalá roba, vlasy, tělo, hadry, fajné oči, nos, pusa, uši, jedným slovem baba jak cip. Kura, že by Kajoš přece jenem co si vpašoval do tého vína? Asi jsem se zamiloval na první pohled. Tuž či jsem půbož? Jak dokonala promluvila, byl jsem v dupě. Taky medový hlas jsem ještě neslyšel. Asi jsem na chvilku odplul kajsik do velmi vzdálených fjordů, bo Helenine vysvětlování, že díky mě našla baječného Karlíka, pri Karlíka, a že mi chtěli zrobit oba radost a tak mě chcou seznámit s její sestřenicu, mi musela převykladat celkem tři razy. V pale mi vibrovaly otázky, jak zapomenutý klíč ve sklíčidle. Jak vyměnila Marka za Kajoša? Kdy to bylo? Jestli u něho meška? A čemu mi chtěli zrobit radost? Ale v tým zmatku jsem ze sebe enem vyhrknul, že mě to těší. Zbytek oslavy si pamatuju, jak v mlze. Ostatní čtyři zaskecali o nových knížkách, co kdo kdy čítal. Kajoš se snažil zapojit do rozhovoru s příručku pyrotechnikem snadno a rychle, ale neuspěl. Já jsem musel vypadat jak dement, bo jsem pohledem visel na Zdeničce a kýval na všecko, co jí vyšlo z té fajné tlamky. Tuž jasné, že ten limonadový joe se Mironu moc nevyved, na rozdíl od Kamelota. Sice jsem vůbec nevěděl, o čem mluví, ale kýval jsem jak vstekli. Jak kdo si vytáhnul karty? Karty. U Kajoša. Kdyby aspoň s holými babami. Zdeňula prohlásila, že už bude muset jít dom. Napadla mě hrozná myšlenka. Doma ju čeká chlop. Hned se mi ale v pale přeplo na správnou kolej a nastupiště, bo mě s ní přece chtěli seznámit, že je nezadana, no ni? Asi mi to ale bylo vidět na ksichtu, bo se rozesměla a dodala, že ju doma čeká čokel. V duchu jsem si nadal, že neumím zachovat neutrální ksicht a hned jsem se zatvářil tak, jak primátor před fotografem. Pomohl jsem mi do hubertusu, zamával tým karbaníkům a už jsme valili na trolejbus. Zlaté MHD. V nejbližší době nic nejelo, tuž jsme šli kusek pěšky. Kecali jsme a kecali a já jsem měl pocit, že ju znám 100 rokov. To se mi už dlouho nestalo a kdo ví, jestli vůbec. Vylezlo z ní, že tež meška v centru. Vznašel jsem se štěstím, jak ropucha nafuknutá heliem. Prošli jsme paru zastávek, bo to šlo jaksi samo, ale naraz prohodila, že už u bola nohy. Konečně přišla moja chvíle. Řekl jsem jí, že to nic, že ju donesu až na prach kvartýra. Uchopil jsem ju a vyrazil. No a po paru metrách jsem se pravil, že bude stačit enem na prach baráku. Moc pěkně se na mě usměla. Tež jsem se na ňu usměl a snažil jsem se dýchať porami. Do dupy, čemu já neposiluju. Po každém dalším metru jsem si stanovil drobné mety. Ještě 10 kroků, fajné. Ještě tam k té zatačce, bezvadné. A včil ještě tam k tému křáku. Mělo to enem jednu nevýhodu. Tak moc jsem se soustředil na ty drobné mety a správné kladení noh, že jsem neslyšel, co mi šepta do uši. A pomalu jsem aj přestal vnímat, jak vypadá. Asi zafungovala telepatia, bo jak jsem měl ruky skoro až u chodníka, naraz vyskočila, poděkovala, že si spočla a že dál půjde po svojich. Ani jsem se nestačil vydýchat a musel jsem pokračovat v romantické debatě. Prýže ten měsíc fajně svítí. Neviděl jsem na 5 metrů před sebe, na to, že jakýsi měsíc, ale kýval jsem jak nadržený holub. Nechápu, jak jsme se doplahočili z Michalkovického hřbitova až na bazaly. Tam jsme strávili asi půl hodiny čuměním na osvícenou Ostravu. Trochu jsme se pomuchlali, ale dával jsem bacha, ať co si nepřepísknu, bo ona je ta prava. No, půl hodina to nebyla, možná tak čtvrť. Ono vlastně začalo léť, tak je možné, že to bylo enem 5 minut. Tého dešťa jsem se bál, už jak jsme vyšli od Kajoša a Heli. Kůra, už o nich uvažuju jak o páru. Bo začalo slimpať a vypadalo to, že na furt, ale jak jsme šli z dokonalu, kapky nás enem sledovali zmračen. Tuž mi asi fakt hrabe, jak píšu také romantické cipoviny. Tu noc bylo všecko jak ve filmu. Sotva nad baníkem začalo leť, přisvištěl noční trolejbus, já jsem robil srandu, jakože ho stopuju, a Zdena se moc pěkně směla. Bydlí kusek od Maja. Tuž jsme se ještě od zastavky pěkně prošli špacírem, ale furt slimpalo, tak jsem jí aspoň nabídnul svoju bundu. První nechtěla, ale jak jsem jí tvrdým hlasem, tak jak Basak z úspěcha pravil, že musí, tuž s chichotaním podvolila. Jak už jsme byli blízko baráku, dumal jsem, jestli mě pozve na vrch a jestli mám jíst. Vymyslela to nejlepší sama. Že prý mě zase rada uvidí, ale včil už musí letět, bo Bobíček už je dlouho doma sám. A radši ho se mnou seznámí kdesi venku, bo on je divoký. Zas jsem enem kýval hlavu, v které se mi honilo, jestli ju mám pocelovat nebo ní. Zas to vyřešila ona, bo mě enem tak mateř skycalnula na líco a zmizela ve vchodě. Šel jsem pěšky v dešťu dom. Bunda voněla podokonale a já jsem měl v pale chaos, tak jak Jackson před špíglem. Tuž je to dobré, že mě pocelovala na líco? Nebo je to enem kamarádské? Zbytek noci jsem se enem převaloval tak, jak půbož po prvním rande. A navíc jsem zjistil, že jsem si neobsal její číslo. Osud ale není svině, bo enem jsem na chvilku sklopil žaluzie vík, za paru hodin mě zbudila SMS-ka, že prý dobré ráno, dneska musí ven s Bobičkem, bo byl na ňu uražený za ten včerejšek, tuž se s ním musí udobřit. Při snídani jsem dumal a kalkuloval a vymyslel jsem, že půjdu ven na kolobu, tak čemu? To je jasné, bo má čokla. Bydlí v betonové džungli, má psi skorada, tuž ho vezme do přírody. Kaj je nejbližší příroda? V Komeňáku. A tam potkám je, no ní, navíc ve světle slunka ji přitáhne moja sportovní postava. Musím si vzat ty černé rifle, bo jsou mi trochu menší. Ale zase toho moc schovaju. Nakonec mi ale štěstí ukázalo obratle, bo v Komeňáku skoro nikdo nebyl. Paru razy jsem zmoknul, já vůl jsem jel enem v riflách a v triku. Třikrát jsem dostal na tým mokrým asfaltu smyk a hnusně jsem se jebnul do žbeta a jeden dementní čokel mi malem prohryzl lítko, bo jsem se hnal za jeho paničku. Však můžu já za to, že byla podobná dokonale? Zbytek neděle a pondělí jsem jel zapal plic. Šéf naštěstí uznal, že mám dost nadpracovaných šichet a můžu to vyležet aj bez nemocenské. No, možná to nebyl přímo zapal plic, ale smrklal jsem a chrchlal jsem jak tuberak. Alebo se Zdenka zbytek neděle a ani v pondělí neozvala, tak je to určitě zapal plic, na který scipnu. Vám je stejnak už bez ní. Život nebaví. Sedmého června 2005.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru

0: koupíte jeden kotouč akvakoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput a když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem, Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to neznámý hlas říká do telefonu, přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu, její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak 3stupňová raketa a navíc víte, komu máte za to poděkovat.
1: James!
2: Prosím, pane.
1: Co myslíš, James? Už přišla noc?
2: Ne, pane, to zvonil poštár.
1: James! Ty poslední milenec Nadeždy Krupskej. Já se tě nepýtám, kdo zvonil, ale čo zvonil?
2: Aha, už vám rozumím, pane. Noc neprišla, přišel poštár.
1: A čo hovoril?
2: V celku nič, pane.
1: Ještě stále je hlucho, nemý?
2: Nevím, pane, nechce so mnou o tom hovoriť.
1: Chudák chlapec. A keď sa narodil, vyzeral celkom dobre.
2: Ano, pane, väčšina ľudí, keď sa narodí, vyzerá celkom dobre. Až potom sa to začne zhoršovať.
1: Ale jeho matka, James, to ti bola žena. Chodila sem každú jeseň, keď sme robili hroznové víno.
2: Áno, už si spomínam, pane. Posledné hrozno sa nám urodilo pred 40 rokmi.
1: Tak keď stála v tom sude, sukňu si vyhrnula až po pás a šliapala to hrozno. Tak ani nebolo na nej vidno, že je chudobná a negramotná.
2: Príroda robí zázraky, pane. Ona nevedela čítať a písať a jej hluchonemý syn robí poštára.
1: Tak rád som s ňou šliapal v tom sude, James.
2: Áno, pane, keby ste mi na to nezakázali spomínať, tak si na to aj spomeniem, no.
1: James! Ty sibírsky bicykel na prední pohon. Čo tým chceš povedať?
2: Že som ležal v tom sude, pane. Šliapali ste mi po chrbte. Nechceli ste si zašpiniť čižmi od hrozna.
1: No áno, to bolo zábavné, ako si sa tam dusil, James.
2: Áno, pane. A potom sa narodil ten poštár.
1: Tak veru. O vinobraniach sa rodilo veľa detí našim poddaným. Staré zlaté časy, James. Aj nebožká mama, nech je jej mramor ľahký, milovala vinobranie. Tá bola schopná prepiť aj poslednú libru.
2: Ak môžem nesmelo podotknúť, pane, aj tak učinila.
1: Nikdy nezabudnem, ako sa jej starý lord Fusakel vysmieval, že nemôže ísť do Ameriky loď.

0: tak jako on. Somar. Cestoval Titanikom.
1: Ano, ano. Ano, paní, vaša paní matka to vždy považovala za skvělou historku, ano.
0: Ale to bylo řeči, James. Čo myslíš? Už přišla noc?
1: Zdá se, že ano, paní. Zotmelo se podle vašich představ.
0: No, ber čakany. A ideme.
1: Ako rozkážete, paní? A myslíte si, že dnes ten poklad najdeme? Už jsme prekopali polovicu Anglicka.
0: Dnes mám výborný tip, James. Tam jsme ještě neboli. Pri našej hrobke, James.
1: Na cintoríně, pane?
0: James, ty poslední anglický komunista. Hádám si nemyslíš, že máme postavenou rodinnou hrobku v obývačke.
1: Ja, prepáčte, pomýlil jsem si to s kozubom.
0: Tak to vezmi a jdeme.
1: Ano, pane.
0: Len smelo. Idem za tebou.
1: Ako rozkážete, pane, smer cintorín.
0: Ale tma je tu poriadna. Skoro jako v noci.
1: Hovorí se, že tu straší, pane.
0: Adam by si neveril takým hloupostiam, James. A kdo by tu strašil? Iba jak moji predkovia. A těch všetkých poznám.
1: Ako myslíte, pane? Fuj, tak tu je vaša hrobka.
0: Výborně, James. No, začni kopat. A keď budeš unavený, vymeň si čakany.
1: Ja hej, veď mám dva. Tak ja začnem, pane. No.
0: A toto bylo čo, James?
1: Nevím, pane, to jsem já neurobil.
0: Myslíš, že to byla sova?
1: Mně se skôr zdá, že je to vlk, pane.
0: Čože? Vlk?
1: Máte pravdu, pane, nech je to radšej sova. Veď kdeže by sa tu na cintoríne a ešte k tomu v noci zobral vlk? Však, pane.
0: Výnimočne máš pravdu, James. Je to sova. Aj keď neviem, odkiaľ by sa tu vzala.
1: Tak.
0: Tie sovy sa nám tu akosi rozmnožili, James. Už si něco vykopal?
1: Ne, samé balvany, pane. Pane, našel jsem papír.
0: James, ty nedokončený viedenský valčík. My nehledáme papír, ale zlato.
1: Ale tu je něco napísané, pane. Hned to prečítam. Ty starý kujón.
0: To si komu povedal, James?
1: Prepáčte, pane, ale to je tu napísané.
0: Ano. Tak pokračuj, James.
1: Ty starý kujón.
0: To je čo si to povedal? Ano.
1: Hladá zle. Tu som nič nezakopal. Podpísaný Lord Fusakel.
0: Fusakel. Myslíš si, že sa len tak nechám odradiť, James?
1: Želáte si, pane?
0: Odchádzame. A zajtra půjdeme kopať k hrobke starého Fusakela. Cítím to v kostiach, že tam něco bude.
2: Barový příběh. Opravdového ponaučení se nám zásadně dostává na nečekaných místech. Opravdoví učitelé to dobře vědí. Hned na začátku vysoké školy jsem potřeboval nějakou brigádu na večery. Práci, kde by se za krátkou dobu dali vydělat slušné peníze. Nebylo snadné něco takového najít. Už jsem si nevěděl rady a vzal jsem místo hotelového barmana. To vůbec nezní špatně, že? Je snad s takovou prací nějaký problém? Vlastně je. Nebo jsem si to aspoň tehdy myslel. Vysokou v mém případě totiž představoval teologický seminář, škola pro pastory. Kdyby se na to mé barmanství přišlo, mohli mě ze školy vyhodit. Aspoň jsem s tímto vědomím do baru nastupoval. Myslela si to i moje žena a kamarádi taktéž. Všichni to považovali za hodně špatný tah. Byl jsem vzpůrně naladěný a řekl jsem si, že to na sebe vedení školy prásknu sám. Ještě než se to rozkřiklo, jsem jednoduše přišel k děkanovi a řekl mu to na rovinu. Mám místo barmana. Co s tím hodláte dělat? Děkan na mě upřel hodně pronikavý pohled. Časem jsem pak pochopil, že když se takhle někdo dívá, je to předzvěstí pořádné lekce. No to je senzace, zvolal. Výborná zpráva. Cože? Vysvětlil mi, že mě on osobně i ostatní pedagogové považují za neskušeného spratka, co má ještě mlíko na bradě, a velmi naivní představy o skutečném světě. A vůbec nejhorší ze všeho je, že se prostě považujete za všeználka, dodal. No, bylo mi 21. Vysvětloval mi, že tohle všechno se ve mně ještě dá napravit. Mám-li se stát pastorem? Potřebuju znát hlavně věci, které mě žádná škola nenaučí, protože to není v knihách ani v kostele. Já totiž potřebuju znát to, co se děje venku ve světě. Co by barman, prý uvidím spoustu různých lidí s velmi různými potřebami. Bude docela náročné být užitečný a dělat svou práci a zároveň se držet vlastních hodnot. A nakonec mi děkan vysvětlil, že být pastorem znamená být tam, kde vás lidi doopravdy potřebují. A ne si jen v neděli ráno něco odtrmolit v pohodlí kazatelny. Podle děkana by se ve většině barů pastor moc hodil. Ježíš, pokračoval děkan, v kostele moc nepobyl. Chodil totiž po světě. Děkan vymyslel plán. Hodlal tu mou brigádu v baru považovat za takový průzkum a studijní program. Kurs nazvaný Život 101. A každé pondělí jsem si s ním měl přijít na hodinku popovídat. Hodlal se mě ptát, co jsem za barovým pultem pochopil. A pokud se tam budu dozvídat něco smysluplného, tak mi zápočet klidně dá. Pořádně se dívej, se souzením druhých pomalu. Buď užitečný. Takhle zněly jeho poslední pokyny. Pracoval jsem v tom baru skoro 3 roky. Učení nebralo konce. Přišel jsem na to, jak rádi lidé vykládají svůj životní příběh barmanům. A nejenže měli velké problémy, oni často přicházeli se skvělým řešením. Málo který pastor během studia prošel kurzy barmanství 101, 102 a 103. Když jsem pak za další 3 roky promoval, děkan mi napsal skvělé hodnocení. Složil jsem barmanskou zkoušku a o světě jsem toho věděl daleko víc. Ale jedna jeho poznámka byla trochu znepokojující. On totiž řekl, Fulgium není tak skvělý, jak si o sobě myslí. Jakže? To nic, loučil se se mnou děkan. Chce to trpělivost a časem možná budeš dokonce lepší, než za jakého se budeš považovat. Pořádně se dívej. Se souzením druhých pomalu. Buď užitečný.
3: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: Tak, já bych chtěl přivítat napřed moje hosty, a sice tady Markétu Hrubešovou, kolegyni vzácnou, herečku to českou, pana Tomáše Tepfera, mýho kamaráda. Já bych začal od pana, pan král, zlopeníku, napsal krásný dopis. To napsal nádherný dopis. Já začnu trošku ze široka, paňáč. Jsem si všiml, a jistě všichni jsme si všimli, jak se krásně někdy navzájem strašíme, jak se navzájem krásně bojíme a co si na všechno na sebe vymýšlíme, abychom měli ten krásný strach z toho zániku, rozumíte? Jak se říká, člověče, bratranec, Franta, už to má nějaký za sebou. Nepevněný, on byl mladý. No byl mladý. Mě, co se zna? Jo, byl mladý, on šel pro děcko do jesliček, pro toho malýho Frantíka. No a on, jako ten malý Frantík, samozřejmě malý děcko v jesličkách, tak on se neumí přece zavázat, že jo? No tak on se k němu sehnul, jak se mu nahrnula ta krev do hlavy, tak se mu osekla, bylo po něm. Kdyby nepřijeli pohřebáci, ještě tam leží. Takhle se strašíme, jo. Nebo on se, on člověče, my jsme šli na procházku, taky mladý chlap, rozumíš, 62 roku, rozumíš? Vodní sestřenice, prostě přítel, rozumíš? A ona kráva prostě zařvala ultralight, jo? A tam letělo prostě to letadílko takový lehký, prostě jak tam pro dva, nebo tak, jo? To nikdy nebudeme mít, viď? A ona zařve, a on se po něm vohlí takhle, a on se po něm blbec, jaký měl rád, vohlí tak rychle, že si zlomil vás. A jen po něm, rozumím. Takhle my se rádi prostě strašíme, takhle my se rádi bojíme. A z podobný akce někde z kanceláře, kde dovolím se, no Freddy se směje. On se vám, on přišel, rozumím, to byly ty bolkoviny, my jsme nevěděli, co to bude. A ono to byla taková sranda, že náš děda se usmál k smrti. Pfeiffer, staré, no nic. Ale to chci říct, že on jede ve svým autě asi, a teď je plný těch obav, plný těch strachů, plný těch zážitků, těch svých spolupracovníků a přátel. A zastaví na červenou a teď tam stojí. A čeká a teď z druhé strany na tu červenou zastavuje motorka a už je to tady. Že ta motorka zastaví a ten pán takhle s tou motorkou spadne a zůstane ležet. Říká, už je to tady. No tak samozřejmě utíká pomoc, tam jede auto, je po něm. Ne, to jsem si jak domyslel, že by to byla dobrá taková varianta, kdy jsme tak morózní, rozumíte? Ale ne, on doběhne k tomu pánovi, a ten pán ještě se chvěje, on říká, on snad agonizuje. A teď se podívá na ty jeho očenka, ty očenka se smějí. A říká, vám, co je vám? A říká, no nic, měli, prosím vás, pomoci mě na nož, to je strašný. Tak čemu se smějete? Prosím vás, já jsem zvyklý jezdit ze sidecaru, rozumíte? A já tu sajdu mám na opravě. Rozumíte? Krásný taky. Já tady mám Markétu Hrubešovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Nejenom krásno, masný průmysl, ale taky krásno. Krásno. Krásno, my jsme spolu hráli ve filmu. Sedím na konáry a je mi dobré, co?
1: No, bohužel jenom bolo. V jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, bolku.
0: Jenom v jednom? Vidíš, já si myslím, že to bylo ve více.
1: Jo, ještě v tom.
0: Ještě jo, v tom to byl klipu. Pavelka, promiň, ten hráli. My jsme hráli, totiž tam s Ondrou, co? Jo, v klipu,
1: víš. V klipu ještě, jak se dělal toho Lidožrouta vlastně.
0: Jo, tam byly ty, no, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to... Ona mě miluje a ještě o tom neví. Že? Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam má vlastně jako tuzemoček. Jo? Tuzemský rumeček, jako, to sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme vlastně, my jsme byli mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli taky trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil prostě všema způsoby, jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak se, jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď by, jo, na podzim došlo k tomu klání a teď by se, a teď by jsme, a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které by byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, že jsme tak bojovali od tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káť, máme všichni Káť, scénu v Káti.
1: Ano.
0: Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
1: Já jsem nebyla slečená, ne? Vy jste byli slečený.
0: Pojď.
1: Jo, to já bylo. Jsem
0: měla
1: šaty, já jsem vám
0: mydlila
1: tak
0: hlavičku. Jo, ty z nás vlastně, jo, ty jsi byla potom, jo, když ty jsi byla na Harry, jsi byla mrtvá, jo, jo. Jo. Tam prostě, jo, ona nám jako mydlila ty vlasy a teď se měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá. A já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč, tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo, tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. Korida, torro, torro, korida. A teď měl smůlu, Ondra, já mám moc rád, samozřejmě, ty ho máš taky rád, náš kolega a kamarád. On měl smůlu tu, že začal první natáčet tady tohle, v té Káti. A ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. A on tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No tak jsem se uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterou oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A měl jsem župan. A nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím županem se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby, no a oni říkají takové, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebyl rychle tu zimu do té Kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Nastar, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání. A ten Pavelka, ten Ondra Pavelka, ten byl takhle malinký. Umělecký, ne? Umělecký myslím. Umělecký myslím.
2: Umělecký. Sportovní.
0: No nebylo to nejčastější, ale to
1: víš. Ne, Bolko, já jsem se vám dívala do očí. Já jsem se vůbec nic nesrovnávala, rozumíš?
0: Do očí?
1: Do očí.
0: No z mých očí, ne, samozřejmě z mých očí. V mých očích si četla je větší. Já jsem větší. Je to fakt, že to nebylo nejsportovnější, no ale to víš, tady tohle. Přece, nezvíš, no vlastně jsem měl taky delší, no. Ale nevadí, tak. Pojďme dál, pojďme dál. Musíme se vrátit nějakým krásným historkám, nějakým dopisům. Teď mě psala nějaká paní, abych si vzpomněl taky na to, že ona žádnou historku osobně nemá, abych si vzpomněl na to, jak jsem vyprávěl historky různý s Věrou Chytilou. To znamená historky z natáčení. Ale bylo i několik, byly krásné, protože s Věrou se ona je temperamentní a ona se s ní strašně dobře spolupracuje a taky se jí dobře pozoruje. Že? Tady jsme v Holšanech u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebkudohoši Gutentag. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem mě to už?
1: Neříkal jsem mě to? Povídej.
0: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně že s tebou. Ona. Hraju a nejenom se říkám, stop, stop. Se zastavím. On říká, proč nehraješ? A když jste říkala stop. To byla slepice, ty blbče.
3: Čověče, ty jsi říkal o tom natáčení s paní režisérkou Chytilovou. Já jsem si vzpomněl na takovou historku, která se stala při natáčení Bakalářů. To už je taky dávno, dávno.
0: Ty jsi natáčel to Chytilovou. Já jsem si vzpomněl na jinou historku.
3: Jo.
0: Historku.
3: Historku. No. To bylo na nádraží, teda ono to nebylo Masarykovo, Střed, tehdy to byl Střed. Později Masarykovo nádraží, kdy si pronajmula Česká televize celý jeden peron a celý jeden vlak. A točili se tam nějaký bakalář, taková scéna, jak se loučejí, někam odjíždějí. No tak tam byli statisti a kufry a všichni byli pěkně nalíčený a na té jedné lavičce tam byli ty maskéři, tam to všecko dělali. Hezky ve 3 hodiny v noci, pochopitelně, aby na tom nádraží byl pořádný klid. A tak přišel produkční plán, tak šup, šup, šup, všichni na plac. A všichni zalezli, dělali ty určený pohyby, vystupovali, nastupovali, mávali. No, a i zvoňáci dělali jako ten výpravčí takhle, čo, tou zelenou. A tam seděl jeden ten statista s tím kufrem nalíčený. Furt. A ten produkční plán, tak pojďte, pojďte. Tam furt seděl. Říká, no na vás to neplatí, nebo co? A říká, já jedu do Kolína. Ale on tak zůstal stát, kouká na něj a říká, počkejte, no tak... Proč jste se nechal nalíčit, člověče?
0: Jo, to je
3: a on říká, já nevím, já jsem myslel, že to nějaký nový nařízení.
0: Člověče, prosím tě, jsi taky, vlastně máš hospodu, jsi majitel hospody, ne?
3: No já jsem spolumajitel hospody.
0: No tak říkej, s bráchou jsem majitel hospody.
3: Dobře. No, tak děláme s bráchou hospodu a já jsem do toho spadnul úplně nevinně, já ničemu nerozumím. Takže to musí dělat brácha samozřejmě.
0: A tam prosím tě, do té hospody musí chodit spousta lidí, to je u kalicha, ne?
3: No ty taky.
0: Já jsem tam byl tak samozřejmě.
3: Pamatuješ si to?
0: No, no. Jo, ano. Měl jsem kachnu a pak nevím.
3: Jo. Taky říkali, bude pan Polívka platit a pan až příště. No, ale to je jedno.
0: On mi teď těžko hledá.
3: No jo, no tam chodí různý lidi a tuhle tam přišel pan Ringo Čech a brácha, on se nějak neudržel, víš, on...
0: Ringo Čech poslanec.
3: Poslanec. A můj brácha, jako správný hospodský by asi neměl, přišel k němu, on tam měl společnost a povídá, pane Čech, nezlobte se, že vám takhle do toho, ale já jsem si myslel, že jste slávista a slušnej člověk a kde vy to teďka jste? A on říkal, takhle to neberte, víte to šťastě. A tak byl takový docela vtipný a říká, a vy jste vtipný člověk, já vám něco dám. A vzal knížku, kterou napsal, říká, to mě zrovna vyšlo. A napsal tam bráchovi věnování. A napsal, slibuji před svými druhy, panu Tepfrovi, že až to vyhrajeme v závorce ČSSD, tak vám tu hospodu necháme. No. A brácha mu na to povídá, děkuju vám, pane Čech, ale tohle říkal Gottwald tatínkovi taky.
0: No. My jsme tady kousek vlastně u Ruškova, kde se ten Gottwald narodil. No. Já vždycky říkám, to je takový okres, kde ještě cítit dým z Gottwaldovy fajfky. Je, já prostě, tak já se vrátím zase k těm dopisům. To tady by mi někdo poslal, to je krásný vlastně dopis, jo. Můj bratr je spolumajitelem mé restaurace. Já bych chtěl jenom se zmínit o krásný dopise paní Vlčkové, která je tady mezi náma se Seroškou a s panem Hajlem, který tuto historku zažil vlastně. A ono je to krásná historka, poněvadž je Silvestr. Paní Srečková u toho nebyla, ale slyšela to vyprávění. Já trošku vždycky znervozím, když ti lidi, kteří to napsali, jsou u toho, páč, si nemůžu tak zase vymýšlet, jak bych chtěl. No ale myslím, že Silvestr byl. Silvestr byl. Tak Silvestr samozřejmě čtvrť, kde jsou paneláky, kde jsou ty balkonky, tak všichni vystnou ven na ten panelák a nový rok a teď se všichni rýmají a... Jo, a i ty, co se nemají rádi, zdají hubičky. Rozumím, a teď ty rachetle a šampaňský. A střídá se výkřík s výkřikem a je veselá. Nový rok a kdo ví, jak to bude však. Co? Uvidíme. Daně, nedaně. A tak to nějak zaplatíme. jedni si říká, třeba už budeme vládnout, a druzí si říká, třeba ještě budeme vládnout. No, takový prostě ten mumraj. No a najednou hoří, ve čtvrtém patře hoří. Hoří ve čtvrtém patře, tak co teď? Volej mi hasiči a prosím, děti nepřijedou, jo, jak se to překryjí ty balkony. Tak... Ale teď hoří, ale u sousedu, to by mohlo taky hořet u nás, že? Se podívejte na to Slovensko. Jo, ne? Teď se tady herci, režiséři smějou, jo. No a za chvíli za to i za nohy potáhnou do sklepa. No, nevadí, ne? Potom nežertujeme.
3: Se dělá rigol, proti požáru se dělá rigol.
0: No jo, nebudu dělat kolem paneláku rigol. No takhle, ty jsi dělat rigol metaforicky tam jako.
3: Já nic. No, aby to nepřeskočilo.
0: No tak, no právě, aby to nepřeskočilo. No tak to si říkají ty sousedi taky. A teď ještě bydlím pod takový pán na mydle spaní pod tím balkónem. No, teď tam šlehají plameny. Tak on samozřejmě pohotově hned prostě kýbl vody. A jebo tam na ten balkón. Teď se dívá, jestli přestává nebo nepřestává. Manželka se taky dívá. A ono to není celý. Padá ta voda a to byl impuls pro ty chlapy, pro ty hrdiny, které už taky trošku nebyly nejstřízlivější, bude Silvestr, že jo, to je jedno na čistý straně, jsi možná i stejně, tak musíme zakročit a nebojte hasičům, ty stejně nepřijedou a my to prostě jak zahrině a jdeš, jsou to hydrantu, rozumíš, a už berou tu hadici, zatím s plasklou. Teď vlastně běží a jak jsou rozběhnutý, vyrazí ty dveře, protože váhat se nesmí, tam stojí pán v pyžamu, co je pánové, uhni! Blbec, hoří mu, bídou na tom nemí. Mělo jim trošku napadli, že paní tam v ložnici, rozumíš, se na ně dívá, 62 roku, druhá, už tady jedna byla, 62 roku. Se dívám, oni proběhnou tou ložnici a do obyváku. Žiče, tady nehoří nikde. Blbe, jsme v pátým patře. Teď se jim to zarazí, oni nemůžou ani tam, ani zpátky rozjišť. A jenom, že to začne stříkat, rozumíš? A s tou stříkající hadnici nemůžeš ven, že to už nemůžeš ven. Tak musíš ven. Tak oni samozřejmě v obyváku, no tak tam, jo. Ty sošky nějaký ten porcelán čínský, rozumíš, to tam. Lítá, zavři to, ten neslyší to, protože ten splnil svůj úkol, zachránil sousedy, zachránil celou štot, ten uvení prostě, a teď jdou přes tu ložnici, tam ta paní, samozřejmě hned ručník, mýdlo, hned se sprchuje, jo, děkuju, pánové, víš, a samozřejmě se prostřík, a vy řekl, prostříkají se kuchyni, prostříkají se, přecí, teď ty tam kudáci dva prostě důchodci. Tak, rozumíš, a teď ještě, co jsme, zatímco tohle se dělo, to mě říkala paní Vlčková, nějaký hrdina z protějšího domu se dopotácel, vypotácel se z balkonu na balkonu do čtvrtého patra a udupal ten oheň, že hořel jeho noviny na balkoně. Rozumíš? Mám vytopený byt. Jenom ten jeden, ten pod ním a taky, rozumíš? A teď vytopený, a teď to vlastně, a teď ten chlap byl hrdina, rozumíš? Hrdina prostě zase zpátky a tam v tom záhonu se svali prostě a leželi se vyčerpaný, ne? On byl ožralý. On se vzepěl jenom na tu záchranu a potom už zase se oddal. Kde jsou hrdinové? Kde jsou ty medaile? Kde jsou ty medaile? Jaromír Dejl zažil, on je pošťák. A tam byla taková v jejich vesnici, že je taková babička. Ona už má 86 roků, rozumíte? To už je ještě 14 kilometrů a už je to povolená rychlost na dálnici. Teda roku. 86 roků. Ona si to tak krásně, ta babička, užívala. Ona už si představovala, jak přijdou ty vnoučata, jak přijde celá rodina, jak přijde celá vesnice a někdo přijde z okresního města a možná pan ministr Pilip. Ne, on je takové sympaťák. Ten by přišel, to by zase všichni se dívali na něho. Nikdo by se nedíval na mě, jak tam budu ležet a jak já vlastně tam budu ležet. Víš? A teď si nechá Teď si nechala přitlout zrcadlo ke stropu, koupila si rakev pro sebe, rozumíš? A teď tu rakev dala na stůl a teď si vzala ty svadební šaty, které tak často se stávají šaty pohřebními. A oblíkla si ty svadební šaty, rozumíš, Ivanko? Všechny tam musíme. A ona si to ale na rozdíl od mnohých zkoušela, rozumíš? A ona se nám nasoukala do té rakve a teď se dívala, jak bude vypadat s tím křížkem, jak se bude tvářit, asi zkoušela. Zkoušela si různé obličeje nahoru, rozumíš? A jak se to tak zkouší, tak najednou vrznou dveře. Listonoš. Jaroslav Dejl. Prostě přichází. Ježišmarja, ona umřela, babička. Nikdo tady není, tak samozřejmě on byl pobožný, tak pěkně si klekl na kolena a začala se modlit. Babička se přes to zrcadlo dívá na to Jaroslávka. Teď si představ, jak se všichni budou modlit, i ten ministr Pilip takhle jak se budou tak pilně modlit a teď celá ta rodina, ty si to představuje. A on se domodlil a jenom tak jako nábožně prostě sklesla ta hlava toho listonoše. A ona se zvedla, ty rakvi říká, Jarošku, ten důchod mě nechej na stole v kuchyni, ano. Teď si představte, se úprk toho listonoše, on proběhl zavřenýma dveřma, on pošlapal jedna kachna, husa takhle krk na krk, husy šlápl, teď přeskočil přes ten zavřený plot, rozumíš, teď prchá ještě šlápl na srnu. Ale když se dověděl, že babka si to jenom zkoušela, řekl si, já tu babu zabiju. A naštěstí to neudělal, protože nábožný, rozumíte? To někdy ty zásady jsou dobrý. Já bych ji taky nezabil. Taky zdravíme, možná už až tam. Babičko, dobrý, takhle se má žít. No a kdo by neznal tady Hrumburaka? Jiří Lábus. Když jsi tady, udějme takový profil tvůj, co? Aha. Vysoká škola. No, tak my jsme to vlastně spolužáci.
4: My jsme spolužáci, jsi teda v jiném městě, v podstatě stejný v podstatě rok, ale zajímavé bylo, tak mě bavila, Damu to už mě bavilo, že jo, to už celkem bylo dobrý, ale tam jsme měli celou řadu.
0: Řekni, co jsi studoval, lidi to nemusí já studoval, vědět, když se na tebe podívají.
4: Já jsem herec.
0: No, herec.
4: Jsem český herec.
0: No jo, ale studoval jsi herectví.
4: Studoval jsem herectví, techniku jeviční řeči třeba, to nám vždycky říkali, i ve smrtelné křeči, držte se jeviční řeči. A my jsme se rozmluvali pomocí jazykolamu. Já vám jeden ukážu, já hrozně budu prskat, tady přibyde pivo, to bude pivička hezká. Takže šla prokopka, prokopka, pojď prokopka, prokopka, na prokopka, promokne, jde tarakva, při potokem pitkom, kolo se potokem pitkom, tak pokud to nebo kopka, to vrto, nesupu, pič meši se svetek, zažalo se to, nebo nezažalo se to, oblimu to nebo to, v lamní roji, roji, roji, ale vladí mi dostavka, vlaka, vlaka, vlaka, vlaka, 4 roky jsem svičel, 4 roky
0: tohle. Víte, 4 roky to cvičí a není mu rozumět. To není jazykolam, to je ucholam.
4: Ucholam, no? My jsme právě zkoušeli na Damu takovou, k semestrálním zkouškám, takovou aktovku pro dva herce. Já jsem hrál oběť a kolega hrál vraha, jo. A ta hra končila tím, že kolega ke mně přibíhá a škrtím, já řeknu, vražda, pomoc! Řeknu, vražda, že teďka bylo otevřené okno do Karlovy ulice, z té zkušebny, kde jsme zkoušeli. A tak zkoušíme a nejenom koukám, že dole se rojí lidi. Říkám, to radši necháme. Ovšem, já jsem netušil, že o 2 patra níž ve zbrojně probíhaly obhajoby diplomových prací. Jo, tam se posluchač potil a říkal, tak podle metody Stanislavského rozjel, vražda, vražda! Říká, prodíkám, říkala, prosím vás, pokračujte dál. Za chvilku, no tak podle metody jste... Vražda! To prodíkám nevydržel, otevřel to v okno a říkal, prosím vás, znáte ulici klid! A lidi říkali, to je u vás nahoře. Tak on se pokutelně vyděsil, teďka vzal paní profesorku, která učila techniku jeviční řeči a chodili po všech učebnách, odkud ten kravál vychází, až teda došli do 3. patra, už tam byli převlečený, zkouška skončila a prodíkám ulichaně říká, prosím vás, vy jste tady takhle křičeli, to jste křičeli vy tady? Já jsem říkal, no my jsme tu zkoušeli. No to nevíte, že jsou dole obhajoby? Já jsem to teda bohužel netušil. A paní profesorka se nesměle vyklonila za jeho zády a říká, a kdo to křičel, to vražda? Já jsem říkal, no já. Ale Jiří, to bylo netechnicky. Musíte hezky klopit. Vražda! Vražda! No a já koupil ještě tři roky potom, no. To jsou ty bifetové taky ty historky, taky se vypráví, že to někdo zažil a jak ten pán, že přišel do toho bifetu, bydnal si, dal si dva chlebíčky, dal si také na stůl.
0: To Francouz říká bifet.
4: Bifet, objednal chlebíčky, dal si na stůl, no. Je to dobrý takový, no. A pak jde do prčic. A jde si pro pivo takhle, jo. Takhle se takhle přinese to pivo a teďka vidí, jak paní mu normálně takhle chlebíček schutí, takhle jí, tak on přijde a tak taky začne kousat do toho, že říká, chutná? Dobré, dobré. Jsou takový dobrý, jsou čerství, že? No moc dobrý, dneska jsou výborný teda. A ani nebyli drahý, paní by to, ale byli drahý, nebyli tak levný. Chutná vám? Moc mi chutná, moc mi chutná. Paní dojedla, odešla, vzala tašku a odešla a pan ten chlebíčky měl na druhé straně té tašky. Za červené lešel taky pryč. Ale já mám historku, která se opravdu stala mě, bylo to v Koruně. To už je dávno, co byl bifet Koruna, známý pražský bifet. A jednou taky, dával jsem si tam vepřok, knedlo, zelo, takhle jsem se ho přinesl k tomu stolku a teď se otáčím takhle pro pivo. A než jsem se otočil, vidím takového chlapa huberťáku, takového typického somráka, že jo, jak najednou to maso takhle ven a strčí do kapsy. Já říkám, dovolte, říkám, sorry šéf, a prdne mi ho zpátky, no.
0: Tady na tomto místě chtěl navázat. Já teď vydávám, v televizi často se opakují ten Až přijde kouzelník. Jste byli mladí vlastně, i ty diváci tedy byli mladší, jo. A tam se objevuje ta Jaruška Hanušová.
4: Jaruš Hanus.
0: To je kamarádka. Vy si lidi myslí totiž, že seš třeba její manžel tajný, nebo tak.
4: Že jsem tajný jako fízel, jo, nebo ne? Jo, takhle, že jsem jako její tajný vztah. Jo, ne, to je veřejný televizní vztah, to je taky veřejnoprávná televize, že jo, co to dělá ty kouzelníky. Jsme letili přátelé, kamarádi,
0: ano.
4: Tam byly i takové tendence, že se ptali lidi, jestli to není moje sestra dokonce, nebo nějaký hloupý nápad, že matka, to je nesmysl, že jo, takže, ale... Je to teda moje...
0: Horší by bylo, kdyby jsem tady, jestli nejsi její tatínek, to vypadá.
4: A je to moje opravdu letitá, velice dobrá kamarádka, přítelkyně, můžu říct. A my se známe 26 let, my jsme ochotnicky spolu hráli divadlo, ona hrála třeba paní Dulskou, já hrál jeho syna tehdy, to už je těsně dávno, že jsem ještě mladý. No a vzpomínám si třeba, ona je paní, která má velký smysl pro humor, pro recesi, já tam vždycky sedíš o tom pořadu, taková jako sošná, taková vážná, pak vždycky něco tak procedí a lidi se zasmějou. No a ona, na ní se lepí neuvěřitelný příběh, tak třeba si vzpomínám jednou, tak to ona dostala k narozeninám, které mám v zimě. Speciálně takové digitální hodinky, které fungují jako budíček taky, jo. A tam, když se podíváte někdy špatně nebo nepozorně, tak když se takhle rozsvítí ten, tak se vám splete jednička se sedmičkou, jo. A ona byla takhle jednou sama takhle doma, to se stane takhle někdy, že jo. A tak manžel byl někde mimo Prahu, ona uložila své tři děti, teďka spí v noci, že jo, to, a ne, se probere trošku, zamžůra, podívá se, kolik je hodin, zmačkne to, a ono bylo půl druhý ráno, ona myslela, že je půl osmi. Říká, děti do školy! A nebohé dvě děti šly do školy, ano. Jarka namazala chleby a se vykračovali, ta starší vodila toho mladšího chlapečka, jo, to oni naše si mají školu za rohem, tam Praze na Palmovce, že jo. No tak se hezky vykračovali do školy ve dvě ráno, že jo, děti nebojí. A najednou proti ním dva policajti. Kam pak děti? Do školy! Ty strnuli, že jo. No to, kde máte maminku? Tady! No prosím vás, tak kolik jeho děti? My jsme dneska zaspali, jdeme pozdě. Ty se vyděsili, ty by se zbláznili, že jo, co se jako děje, tak... A kde máte maminku? Maminka je tady doma, tak pojďte se mnou. Ne, my musíme do školy. Říká střikárka bez prše, probíhá frotáž, to je hrozně procedura, že jo, si představte, že strašná procedura, že jo, najednou zvonek, Jarka, co se, kdo to sem leze takhle po ránu, že jo, teď otevře, teď se zděsí. Policajti a děti. Proboha, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik, 8 pryč, my jsme dneska zaspali. Maminko, kolik je? No říkám, 8 pryč, co se děje? Maminko, podívejte se pořádně, kolik je hodin. Jarka šla, podívala se na budíček, který mají na kredenci, tam bylo 2:10. Já jsem kráva, ježišmarja. To, co vám budu říkat, policajti pozvala do bytu, poděkovala jim, dala jim kávu, dala jim nějaký zákuse. Děti uložila ke spánku, pak policajti asi po hodině odešli, Jarka se šla taky lehnout a probudila se druhý den po 10. dopoledne. Takže Jaruš, no, to je vůbec... Ona teda báječná kuchařka, jenom se dověděla takový speciální recept, že se dělá domácí džus, že se koupí nějaký, já nevím, citron, pomeranče, cukr, voda a taky kyselá citronová. A poslala takovou tu asi 12-letou holčičku nebo 10-letou v té době koupit kyselou citronovou do drogerie, kterou mají zároveň. Tak má tam šla a přišla a říká, dobrý den, prosím, dávě kyselou sírovou. A ta prodavačka říká, a na co pak tu chceš, holčičko? Ale maminka, z toho bude dělat džus.
0: Tak prosím vás, ale teď půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli, a sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval, tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinézách a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech, a teď tam všeli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář, mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce. A venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí, meje ty okna jako. A tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak aby se vrátili k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují, no, a turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu lavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání, a nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili. Ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře. Ještě je zařval. A teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Turisty seděli po sobě. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Hergo, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat. Také chci vám představit své hosty, i když vím, že to nemusím. A to je můj kolega drahý, autor, herec, skečař, bruslař, fotbalista, sportovně založený umělec, muzikant, textař, Karel Šíp. A to jsem ještě všecko nevyjmenoval, že? Určitě ne.
5: Co našlo by se ještě něco.
0: Manžel.
5: A to není povolání.
6: To je úděl.
0: Poslání. To může být poslání.
5: Ano, poslání.
0: Tady po mé pravici. Po mé pravici, jak bych řekl, železná lady naší scény. Tačerova humor. Ale hlavně miláček národa, miláček můj a tvůj a nás všech. Jiřinka, naše Jiřinka Bohdalová.
7: No, děkuji.
0: Tak něco o těch cestách,
6: no, no, já jsem ještě poslouchat to, něco. No, samozřejmě. Takovou tu poslední historku, protože to nazbíráme vždycky tou cestou nějaký historky a tohle se stala v Thajsku a mi se líbí. Tam člověk chce zkusit i thajskou masáž. Nepředstavujte si po tím nic, ne, to je. To bylo na trávníku, v plavkách, člověk ležel jaksi na břiše a oni to opravdu umějí, to není žádná tlaková masáž a tak člověka skoro uspí. A takhle ležela Helena Vondráčková a šel Karel Wagner. A já už nevím, jestli to byli kamarádi, nebo to říkali, hele, zkusí namasírovat, kdyby to šlo, jako, jestli by to šlo, že by, jestli by rozpoznala ty ruce. No tak on tu tajku jako na ní udělal. Takhle ta si pravděpodobně myslela, že je to manžel nebo něco. Tak odešla a on začal tu Helenu masírovat. No a ona nic. Jo, že by se otočila, tak on by udělal, to jsem já, ne, nic. No, tak trošičku šel malinko do spodu a čekal, že teď už to nebude takový jako ty, že mu rovnou plácne, zase nic, tak zase šel na záda a zase dolejce, zase teda malinko do spodu. A to už teda se Helena otočila, a ona to byla Němka. Ten Wagner byl úplně vyřízený. Něco začal blábolit, zved se a za ním stál obrovitej člověk, který konsternovaně řekl, ich bin Ihre Mann. A ten Karel, jak byl zničený z toho, tak povídá Charles Wagner aus Čechoslovakaj. A ten řekl na und. A ten už neřekl nic a odešel. Načež ráno při snídani šel Karel a my jsme skutečně mu věřili, že si splet. Protože ona, když vešla, tak vypadala jak ta Helena Vondráčková a tenkrát měla úplně stejný plavky. Takže jakmile ten Karel přišel, tak ten obr už se na něj zase začal tvářit a když se otočil, tak ta paní na něj dělala. Takže mu se to asi líbilo.
0: Mluvíme o tom cestování. My jsme jednou hráli taky na Novém Zélandě ve Wellingtonu a tam se letí letadlem a byli jste na Novém Zélandě?
6: Tam jsme byli,
4: jo?
6: Právě.
4: No, Wellingtonu jsme byli dokonce.
0: No tak vidíš, tak víš, o čem mluvím, pane, když člověk přilítá k tomu Zélandu, tak tam letuška začne chodit s takovým přístrojem, jako by byl na hmyz a ten tím přístrojem ona tak projíždí prostě a ované vždycky každého z těch cestovatelů i jeho zavazadlo asi, abychom tam nepřivezli nějaké parazity, nebo tak.
6: Myslím, abyste tam nesmrděli.
0: Abychom. Abyste. Jako by chlapi, myslíš. A teď ona tak jde tou uličkou a já jsem seděl u uličky, tak mě to tak napadlo, tak jsem se iž těšil, co se stane a teď tam mě tak ofoukla, já jsem udělal. Padl jsem do té uličky. Ona pochopila, že zachránila Zélandu od jednoho komára. Jinak Zéland je krásná země, že tam nejsou jedovatí hadi třeba, že jo?
6: Na je tam Zélandě. Strašný vítr.
0: Vítr, ale třeba, a zase se tam ale na druhé straně nekrade. Tam jenom ti odvane vítr peněženku.
6: Jo. Říkají oni, jo.
0: Jo.
4: Na Zélandě se nekrade, ale za to...
6: Tady jo.
4: To jo. Na Zélandě ne, no tady se, já nevím, jako každý s tím má nějaký zkušenosti, ne?
0: No. Jako, že se tady krade. No, takže všude se krade, v Itálii se krade, v Rakousku se krade, všude. Proč by se nekradlo? Tady, to by bylo dost blbý, to bychom se těžko vraceli do Evropy, kdyby se tady nekradlo.
4: Ať se krade, ale proč nám se něco krade, rozumíš? Jako, já se s tím setkávám, nevím, asi mám nějaký pech nebo něco. Poslední dobou se mě zrovna stala taková věc, doteďka jsem si to sám nedokázal vysvětlit, že dřív jsem se s tím tak často nepotkával, jo, že... jsem, já nevím, zaparkoval auto, normálně ano, asi v 6 hodin večer, jako před barákem, a přišel jsem k autu, jako lidi chodili po ulici, normálně, to nebyla noc, a přišel jsem a viděl jsem rozbitý okno, tak jsem si říkal, proč mám rozbitý okno? A tak jako jsem si sedl do toho auta, řekl jsem si nějaký vandal, a já jsem si nechal kufírek svůj kožený ležet na předním sedadle, a ten byl pryč. A já jsem pochopil, že šel nějaký, opravdu viděl kufírek, myslel si, Bůh ví, co v něm není, peníze nebo nevím co, tak rozflákal něčím šutrem to okno, vzal si kufírek a zmizel a nikde nikdo už nebyl. Já jsem si říkal, no tak to je smůle, jenže já mám jako, jako podzemní garáži svou, tak jsem si říkal, tak odvezu, nenechám auto s rozbitým oknem. Tak jsem, a proto to říkám, to auto jsem jako odvez normálně do garáže, že pak to teprve druhý den nechám zasklít a tak dále. A co se ale nestalo? Já jdu zpátky tou ulicí, docela rušnou, pražskou, jdu domů z té garáže a první chlap, kterého já potkám, nes můj kufr. A já jsem si říkal, no je to možný? Tak co teď, co bys dělal?
0: Horší by bylo, kdyby jí neslo 10 tvé kufr.
4: Normálně šel v klidu, ne že by utíkal, no, jak si no. Představuju já zloděje, maskovaný, nic, smál se tak vesele a řekl jsem, je opravdu můj, tak ještě jsem ze zadu se k němu tak jako přitočil, jako nenápadně. Šel jsem, řekl jsem, no to je jasně můj kufr, takový kožený kufírek. Jsem říkal, no tak co, nebudu mu něco říkat, rovnou mu ho ukradnu, jako. tak jsem mu ho vyrval ze zadu ten kufr, až jsem zakřičel, dej mi můj kufr. To je můj kufr, takhle hystericky.
6: Neřekl si ty zloděj.
4: Ne, neřekl jsem, to je můj kufr. A on se, nepral se se mnou nic, tak se jako usmíval a říká, to nie je váš kufr, to můj kufr. Tak jsem pochopil, jako, že to není tuzemec. Jako, tak, a šel si, jako, že si ho veme zpátky, ten kufr. A jsem říkal, nět, už jsem začal křičet. Nět, a pomoc, a to už jsem
0: tuzemci, pomoc,
4: jako, už jsem se bál. A přišli nějaký kluci, říkali, co se ty mě poznal, co se vám stalo, potřebujete pomoc. Já jsem říkal, ne, on mě ukradl můj kufr a teď jsme se začali. Oni říkali, to byste měl zavolat policii. Já jsem říkal, proč já mám svůj kufr? Ten kufr byl prázdný, jo, ale jsem tam neměl nic jako jenom nějaký papíry a takový diáře a tyhle ty věci. On se někde vyhodil, říkal si, nejcennější je ten kufr, ten si odnášel, jo. Oni říkali, to byste měl ohlásit policii. Já jsem říkal, proč? No to se má. Tak já měl u sebe mobil. Ne v tom kufru, jako v kafe jsem měl mobil, tak jsem opravdu zavolal 158. Musím říct teda, to funguje, tam byly během 5 minut asi 4 policejní auta. Kvůli mýmu kufru. Jo? Stáhli z celý Prahy.
6: Jo?
4: Teďka, co se stalo a to, tak jako, já jsem říkal, ukrad mě kufr, rozbil mě okno, teď jim to celý říkám, tak oni ho hned zajistili, jo? Byl to bulharský státní občan, jo? Odvezli ho jedním tím autem, zima byla, já jsem říkal, tak jo, děkuji vám, pánové, tak nashledanou. Oni říkali, jaký nashledanou? To se musí vyšetřit. Já jsem říkal, co chcete vyšetřovat? Já jsem vám dal zloděje, tak co chcete? No, kde máte to auto? No, v garáži. No, musíme se mít otisky. Já jsem říkal, proč otisky? Teď to je snad jasný vyřešení. A ona vám ta policejní mašinerie, oni na to nejsou zvyklí. Že vy si chytnete svýho zloděje. Oni to i tak musí, to jsou předpisy, oni to musí vyšetřovat. Šli opravdu k autu, teďka tou technikou snímali ty otisky a to. Já jsem říkal, máte otisky, máte, děkuju, nashledanou. Oni říkali, ne nashledanou, musíme zavolat psa. A já jsem říkal, na co psa? No, aby chytil stopu. Já jsem říkal, když jste ho odvezli, no tak to má běžet za tím vaším autem, ten pes, jako. No ne, tak jako, to oni se zarazili, že to je pravda. Tak říkal, když jste říkali, že jste tam měl nějaký věci. Já jsem říkal, jo, ale bezcenný věci. My říkali, ten pes, jo, ten to jako vystopuje, jakože ten chytí, a ty věci, že se najdou. Zavolali opravdu další auto, tam už jsem viděl toho psa v tom kufru, připravený, ale napřed vylez ten psovod, jo. Říkal, co se jako stalo, oni mu to řekli, jo. A on říkal, na to já psa nepustím. A to už mě zase bylo líto, jako jo. Já jsem říkal, a proč toho šupáka nepustíte, ať trošku moje diáře. A on říkal,
0: jak pořád ukazuješ psa, tak... Víš, ono taky.
4: No.
0: Ale hezký ukaz.
4: Psovod říkal, že na takovouhle blbost jako psa nepustí. Já jsem říkal, když jste říkali, že chytí stopu, jo? A on říkal, že je zima, že by chytil rýmu a já že jako ne. A fakt byla zima šílená, jo? A já jsem říkal, děkuji vám, pánové, tak jako psa nemusíte, já ty papíry na nic nepotřebuju. Naschledanou. Oni říkali, jak naschledanou? Teď to teprve musíme sepsat všecko. Protokol. Jako co se stalo a tak, já jsem říkal, dobře, tak jsem s ním musel jít na policii a tam, teďka už to jako, já jsem tam nikdy, teda nikdy dlouho nebyl, jo. A už to tak oni mě tam přivedli a tam byla jedna pracovnice té policie, co držela službu, jo. Tak jsme tam přišli a ona seděla zády a vůbec ani si nevšimla, že jsme přišli, ona hrála Mariáš s počítačem. Já ho taky někdy hraju s počítačem, jo, takže vím,
0: počkej,
4: co to je.
0: Máš tolik počítačů? Zhrajme 4, ne?
4: 4 počítače.
0: 3 počítače a šíp.

0: Co tak jako, tak jsem zvednul mobil. Nazdar, tady je Karel Gott. Teďka zase nemůžete mu říkat, že sedíte na policii, se to nehodí s ním mluvit, tak jako jsem jenom ukázal jako moment. Jako, a to bylo v době, víte, kdy bylo ještě před prezidentskýma volbama, jo? A ten Karel mě říká, a to oni samozřejmě na té policii neslyšeli, co on mě říká, jo? Jsem mlčel a on říká, prosím tě, taková věc, volali mě z Lidových novin.
1: Volali mě z Lidových novin.
0: Že tak jako dělali průzkum mezi lidma, teďka když budou ty volby prezidentský, koho by si tak ty lidi představovali, aby jako kandidáty na ten prezidentský úřad, a ty lidi říkají různý jména a mimo jiné, říká Karel, taky některý navrhovali mě. A z těch Lidových novin chtěl, abych já se k tomu nějak vyjádřil a já bych chtěl nějak jako vtipně, no jak jinak. Prosím tě, co tak jako vtipnýho, já bych na tohleto... A já, oni to samozřejmě neslyšeli. A do toho já, abych to rychle vyřídil, tak jsem řekl tuhle tu větu. Jsem říkal, no to bych napřed musel vědět, jestli chceš být tím prezidentem nebo ne. Teďka on, jo, ty úplně měla baget, ta písařka bagta, vypadla bageta z ruky. Koukala, teďka na nějaký strážmistr přišel a začal říkat, jako máme tam dole nějaký ovoce. Ale jo, oni...
1: Komputer odešel.
0: Oni, to mně došlo, že oni si asi opravdu mysleli, že se mnou Václav Havel konzultuje, jestli to má vzít nebo ne, jo? Tak jsem říkal, nebudu to jako rozpitvávat, tak jako jsem říkal, jo, pak si ještě zavoláme, tak jako jsem zacvakával mobil, písařka ještě, pozdravujte Dášu. No ale bych jako ten případ si opravdu uzavřel a musím říct, jak to celý jako dopadlo. Toho Bulhara zavřeli, já jsem od něj dostal dopis z ruzinské věznice, kde se mě omlouvá, co mě všecko způsobil, jakou škodu a že případnou finanční škodu, že se mnou vyrovná. Jo? Tak já jsem teďka morálně to vzal, tak jsem mu odepsal, že teda od něj žádný finanční vyrovnání nechci, že mě stačí jeho slib, že už nic takového nikdy, zvlášť na našem území, jo? Neudělá. Ale než jsem ten dopis stačil odepsat, přišel jsem domů a doma jsem měl v opřílku od soudu, že tolikátýho a tolikátýho, někdy koncem února to mělo, se koná soud s tímhletím jaksi bulharským občanem. A tak jsem si říkal, no tak to už mu ten dopis psát nebudu, vyříkám si to s ním u toho soudu, když už se tam potkáme. Jo? Takže jsem dopis zahodil a 3 dny na to mně přišla nová opřílka od soudu, že soud byl zrušen, protože Bulhar byl amnestován prezidentem republiky. Takhle to dopadlo.
1: Tak přátelé, já bych si dovolil tady tímto ukončit dnešní 6. Bulkoviny. Moc vás zdravím, pište.
2: Napište nám dopisy.
1: Napište nám, no samozřejmě na těch dopisech je krásné to, že ty lidé je píšou, opravdu.

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal.

0: asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec, a když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu, všichni přihlížejí, jsou paf a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanu bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku, jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl prostav. Prosím paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět. Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, Na mě se můžete, milost páni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod Břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvíli se povídal. Když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Jen malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do peřinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hov.
1: Prosím vás, viděli jste někdy moře? Jo? Vy vypadáte tak jako inteligentní člověk. Jo? Možná se postavte, ať vás vidějí trošku. Jo? Dobrý, sednout. To je člověk, který zodpovídá za průběh celého tohohle představení. Cokoliv se tady podělá, jo? Jde na jeho vrub. Jo? Pokud vy doma třeba to budete chtít vypnout, tak za to může on. Viděl jste někdy moře? Viděl jste mexickou vlnu na fotbale někdy, nebo na pingpongu, nebo já nevím, kam vy chodíte, na šachách, to nebejvá, no, to já vy jste viděla, v pořádku. Vy mu můžete potom říct, troubo, já viděla, jo? Ale bohužel sedíte moc daleko od kraje, takže zahajovat bude on, ale jinak na vás hodně spolehám v tomhletom představení, jo? To znamená, vy tady startujete mexickou vlnu. Jak se dělá mexická vlna? Samozřejmě nemusíte úplně stoupat, stačí jenom zvedat ruce, jo? Takže tak jako ta vlna, vy tady vystartujete, zvednete všichni ruce takhle v té přímce, přehoupnete se sem, tam se to odrazí, tam jakoby je útes, jo? To se odrazí a ta vlna jede zpátky a zase tady vy to zase pošlete sem, tam se to pohoupe, já si užiju Jamajku, jo? A to představení potom dostane určitě lepší ráz. Připraven? Tak jdeme. Moře, 3, 2, 1, teď! Stop! Vy jste říkala, že jste byla u moře. Ne, vy jste jenom říkala, že to víte, jak to vypadá, jo? Víte co? Prd, jo? Už jste viděla někdy u moře, že dělá Ne, představte si to, jak ležíte teď na pláži, že jo, namazaný tím olejíčkem, nebo já nevím, čím vy se vás šacují tak na vegetol, jo? To je namázlá pěkně, teď úplně odpočine krásně, si to vychutnáváte a ten příboj hučí a dělá Růza. Z fotbalu, jo, takhle. Tak jsem se jenom rád, že jste nevytáhla vuvuzelu ještě, jo? Takže dobře, zvuky byly super, ale mořský zvuky, jo? Vy jste na začátku už byli tak trošku jakoby dobře, jo? Takže znovu, vy startoval jste výborně. Jo? Jdeme, moře, 3, 2, 1, teď! Jo, hele, výborný. Já poprosím tady toho s tím brýlem, jestli by se mohl doběhnout nahoru, protože ono to má nějakou drobnou jenom vadu. Je moře skvělý. Děláte to fakt dobře. Vás poprosím, možná kdybyste, na něj můžeme trošku zabrat, tady sem, pojďte se mě zprava, tadyhle toho pána řídíte tak, a kdybyste se trošku nachýlil dopředu, trošku víc do světla a vrhejte slunce, jo? Vy děláte normálně moře, jak jsme zvyklí, pán tady pere slunce, jo? Si vemte do ruky tohle, dějte maják, jo? Tak a jedeme, 3, 2, 1, teď! Stop! Stop, moře výborný, slunce excelentní, jsi to děláš horníka nebo co? Viděl jsi maják někdy? No toč se, ne? Strašný. Jedeme, vejš to zvedni, to není na tebe vidět přes vlny. Jedeme, 3, 2, 1, teď! Hele, výborný, maják, super, už to děláš fakt skvěle, slunce, excelentní. Vy to startujete bravurně, ale drobnost malá tady chybí. Bych mohl poprosit vás tady, jestli byste sem taky vylez nahoru. Můžete i tudy, vy to zvládnete. Jo? Takhle pojďte kousíček na stranu. Tak, výborně. Rekapitulace. Slunce pere, to už jsme si vyzkoušeli. Já už skoro bych si šáhnul i pro nějaký ochranej, jo? Vy startujete to moře tak, jak už jsme zvyklí, jak to máme zajetý. Vy normálně to prodlužujete dál. Vy děláte maják, vy kolem kroužíte a děláte racka, jo? Normálně maják, tak přesně. Tak, jedeme moře, 3, 2, 1, teď. A jo, už je to. Stop, výborný, drobnost. Radce ulovil rybu do zobáku. Tak, výborně. A jedeme, moře, 3, 2, 1, teď. Jo, to je dobrý. Ještě, jak poletí Racek vedle mě i s rybou trošku zakráká, jo? Zachechtá se. No, výborný, krocan jako blázen, no. Hele, skvělý, výborný, rybu si můžeš nechat. Ne, ale můžete si ji nechat. Přátelé, Racek, maják, slunce, moře. Díky moc.

0: Když mám zazpomínat na démona Rudinga Covandu, musím zatápat ve své stařecké mysli, to znamená asi zhruba 30 roků zpátky, když jsme s kapelou Syncope 61 hrávali na nedělních čajích v kavárně Maj nad barem Tabarín. A tam jsme hrávali vždycky odpoledne nějak od 4 do 8 do 10, takže jsme vždycky zahráli tu taneční trojku, pětku, šli jsme odpočnout ke stolu. A jednu neděli jdeme na vál, jak se říká, v muzikantské hantýrce. Na Češke mě přistoupil tehdy ještě ne tak korpulentní Rudinek, tehdy už ovšem se svou pověstnou blondětou hřívou, a říká: pane Polák, mohl jsem si s váma zaspívat? Já nic zlého netušil, říkám, proč ne? Ovšem Ruda nečekal, vyrval mě tamburinu, vyrazil na vál a říká: Borče, bys si dal nějaký rock'n'roll. Kapela znejistila, co by to mělo být. No něco tam spustili, takže borci z kapely spustili 12. Ruda začal mlátit do tamburiny a spustil tehdy už pověstný hit. Přišla maminka z práce domů a doma byly dvě děti a měli velký hlad a říkali: maminko, co nám připravíš na jídlo? No a tak dále a tak dále, nebudu to dál komentovat. Načež my jsme byli naprosto v šoku. Takže to bylo moje první setkání s démonem Rudou. Ruda to dospíval, celá kavárna stuhla, ale posléze zjistila, že to je přesně ta alternativní muzika 60. let a že to je největší maso. A od té doby jsem se Rudy nezbavil.
1: Vzpomínáte si vůbec na první smích, kdy jste rodičům udělal radost, Ježíš, ten se krásně směje?
2: No, tak to byla velice ochechulózní situace, protože já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak jsem si přál k Ježíšku housle a ty housle jsem dostal k Ježíšku. Od té doby jsem prostě byl houslista. Měli jsme takový byt, kde moji rodiče měli ložnici vedle toho, kde já jsem spal. A tak jako na Vánoce se vždycky poradovávali spolu a já jsem mezi tím, protože jsem na to neuměl, jsem si vzal ty housličky a vrzal jsem na to příšerným způsobem, ale jezdil jsem jenom jedním prstem a hrál jsem. Kde domov můj, jo? No a maminka ráno stala a říkala: tak tatínek se tak smál, že jsme nemohli. Kde domov můj? Do dneška nevím, kde to je, jo?
1: No, krásné na tom je, že vás naučil na housle Ježíšek Dalibora Nouze.
2: Nouze, no.
1: Tak já jsem taky se učil na hudební nástroj,
2: ano.
1: Ale já jsem se učil na heligon. A to no, proto, to, že mě tvrdili, že když budu umět na heligon, že budu mít lehkou vojnu. Měli pravdu, lehkou vojnu jsem měl, byl jsem na vojně v knihovně. A když jsem šel s tím heligonem po ulici, protože já byl takový droboučkej, slaboučkej, a teď ten heligon obrovský, tak lidi se zastavili a otáčeli a povídali: to je ale trouba. Asi možná díky tomu jsem se na ten heligon nenaučil, na rozdíl od vás, protože vy ty housle zvládáte.
2: No tak já zvládám i třeba trumpetu.
1: Si dáváte do trumpety?
2: Ne, no to taky, ale to jako s tímhle nemá co dělat. Já jsem jako houslista už, prostě bylo mi asi, já nevím, když se chodí na vojnu ve 18 nebo v 19 letech. A to už jsem byl v divadle jako koncertní mistr. V 19 už jsem měl po absolutoriu. A to byla taková situace, že já jsem přemýšlel, 2 roky na vojně houslista, který nemůže cvičit, je vyřízený, že jo. Tak jsem, moje maminka je Ukrajinka, takže jako se seznámila s nějakým generálem sovětským, který byl na letišti v Budějovicích, tam je vojenské letiště, a tam on byl jako takový expert nějaký přes letadla. On neměl kde bydlet, ta matka, protože byla Ukrajinka, a on taky, tak si říkala: my máme nahoře ve vile volno a tam on by tam mohl bydlet a tohleto. A on se skutečně k nám nastěhoval A já jsem za ním přilez a říkal jsem, já jdu na vojnu a teď jak já budu hrát na housle, to nejde, prostě se to zastaví všecko, co jsem uměl, tak hnedle o to přijdu, nemohl byste mě dostat někam k nějaký hudbě nebo něco, to nemůžu, ale přijď na letiště a já si tě vemu na letiště, já tam mám kancelář a vedle je, jo, WC a tam můžeš hrát celý den na to. Tak já jo, a on přišel druhý den a říkal, ale musíš si dát povolení, že chceš ke zvláštní zbrani. Tak jsem si napsal, že chci ke zvláštní zbrani a oni ho odveleli do NDR. On zmizel a já ještě před odjezdem mu říkám, a jak to bude teda teď, jako, jak já budu na letišti, u koho, máte zařízený všecko, neboj se, to bude všecko v pořádku. Teď já jsem čekal, až pojedu, tak jsem si vzal housle sebou, že jo. Jeli jsme vlakem do Krumlova, a z Krumlova tam čekali nějaký auta a ty nás odvezli na Šumavu do lesa. A to byla paradesantní jednotka, kdy ty kluci, co tam byli už, tak už měli za sebou 20-30 seskoků. A já nic samozřejmě, že jo, já housle. Teď jsme tam stáli a to byly asi 4 stany v lese a já s těma houslema jsem tam stál v té řadě a tam byl major nějaký z východní armády a povídá, a na co máš ty housle? Já pám, no tak až bude čas, tak budu cvičit, no. Pá, to jsem zvědavý, kdy ho budeš mít teda ten čas, to ne. Samozřejmě jsem ho vůbec neměl ten čas. Máš, to byla jednotka, kde se smělo ležet, sedět, běhat, ale nesmělo se chodit. Kdo udělal pár kroků, tak prostě běžel 5 kilometrů. To šlo, každý den se běhalo 5 kilometrů lesem tam a zpátky. No a já úplně z toho zděšenej samozřejmě, protože jsem byl 3 měsíce ženatý se subretou nádhernou, svou první ženou, s kterou mám dvojčata. Tak jsem prostě běhal tam jak šílené a to bylo za čepičky, čili mě oholili do hola, že jo, vypadal jsem příšerně a spadl jsem se asi o 20 kilo. A první vlastně mě pustili na, jako na tu dovolenku takovou asi za 4 měsíce až. Ale odvezli mě do Krumlova. A moje žena, ta subreta, přijela zase do Krumlova a to bylo taková finta pro Američany, aby nevěděli, kde jsme, jo. To, tak prostě já jsem jel. No a teď já jsem, ona stála, ta subreta, tam u nádherný klobouk a to a kožíšek a všecko. A já jsem šel k ní takhle a ona se pořád dívala, jako kdy přijdu a to je pán Boženko, to jsem já. A ona pán, ne, to ne, to ne. A odjela. Ne, dál jsme potom, jako to bylo už fajn, já jsem tenhle ten člověk, který tam z té východní armády se mu udělalo žele, jak říká Suchý, prostě zželelo se mu mě. A o mě říkal, no ale já jsem říkal, já potřebuji k muzice. A on pán, no ale na housle jako v průvodu nemůžeš hrát, to je blbost, musíš hrát dechovej nástroj. Já jsem říkal, no já se to naučím, ale já nemám trumpetu. Tak tenhle ten člověk mi sehnal trumpetu a já jsem tam cvičil, až jsem se dostal k hudbě. Byl jsem prostě trumpeťák a bylo mi báječně.
1: Protože vy jste měl tu zvláštnost, že jste byl na vojně za čepičky, za nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky, ale hlavně
2: na nohách.
1: Vy jste, jak kdo, vy jste měl housle a neměl jste kde cvičit, já jsem na vojně neměl housle a měli jsme tam cvičák.
2: No, to je horší.
1: Během školy jste s houslema nic nevyváděl, to jste byl slušné dítko.
2: Během školy ne, během školy jsem prostě cvičil 6 až 8 hodin denně. Chodil jsem do obchodní akademie, taky blbec, páč tatínek měl hospodu v Budějovicích a chtěl, abych tam pokračoval, ale já jsem chtěl být muzikant. Takže jsem prostě, hrál jsem pořád, kluci už chodili s holkama, jo, tak na mě vždycky zvali do okna, jo, to máme pitku a všecko a holky jsou, a já, jo, já jsem hrál dál, jako zřejmě si nohou. No až jednoho krásného dne mě to došlo, že prostě nějak něco ztrácím, co oni mají. A chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede Jihočeška, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. A Tady ta holka byla taková, jako, my jsme tomu říkali všemdálka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akády ještě za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pán Hodič, jsi taky poslední blbečku. Říkám, tak něco uděláme, mu pánu, tak to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já pám, no budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se tam jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, a to se mi líbilo strašně a tohleto. A pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, no, no. Teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to, A pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40letá paní. Pač já blbec, místo aby šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A půjde, ty kluku, teda to ti řeknu, jo. Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Ireno, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pá, ne, já jsem se dobře jsem se dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No, bylo po lásce, no.
1: A povojně jste nastoupil do divadla?
2: Povojně jsem nastoupil do divadla zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No vypadalo to někdy jak schůze na hřbitově, protože to, jak jsou ty světýlka, že jo, u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často stát, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesměřitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi, jako když on bomblí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který, na kterého vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kilo. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mně sem hle. Takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a tak když byl dobrý fór, tak jsme se smáli a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A on byl, a nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy he, pač na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál he, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu. A já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, mi to může upadnout, to nejde. To já si nemůžu dovolit, jo. Já vám to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřel a my jsme to poprvně viděli, že nekecá, je mu úplně zmizel v obličej. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká, prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má. Jo, tak. Tak jsme nezvali, aby jsme ho nezbudili, prostě, tady takováhle tlama, no příšerný to. A on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a se mu tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to skvělý, já na to nezapomenu. To byl takový čas nádherný v tom divadle, to byla báseň. Vám přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? A on byla, proč, jak budete hrát na housle? On byla, já mám strašnou, tady mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle tom, prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá. Takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu pát, že na to nemám nárok ještě, ví? On pát, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo. A v té době by vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo. A přišel takovej novej jako ředitel, sedl si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem novej ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a pověděl, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou.
1: Nevyužívají pracovní dobu.
2: My jsme na ně čuměli, že jo? A ten dirigent pověděl, no oni mají totiž některé pauzy, víte? On pá, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude. Krásný bylo na tom Vojtovi Bačkoru, já už naposled o něm budu mluvit. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, Vojto, to už jsme si týkali, Vojto, proč mě máš tak rád? Ty prostě opravdu jako máš ve mně zalíbení, já vím, že třeba dobře hraju a že tohle fajn, ale proč ty máš zrovna ve mně zalíbení? A on pá, ty jsi to nepochopil? No, protože tě vůbec nevidím.
1: Koukal nad vámi. Když ty housle vyžadovaly takovou námahu denně hrát, tak já chápu, proč jste nechal housle být a stal jste se hercem.
2: Ne, to se takhle nestalo. To se stalo tak, že režisér Macháček, my jsme hráli v klubu, jo, taky a blbli jsme u toho a tak. Já jsem byl docela takový šašour jako k těm houslím. A on si mě vyhlíd a řekl, hele, pojď a hraj divadlo, já jsem nikdy nedělal operetu, tak uděláme nějakou operetu a já už mám takový, je to francouzská opereta a Orfeus pod světí se to jmenuje a tam ten Orfeus hraje na housle a vždycky ho hraje někdo za scénou a ty to můžeš hrát na housle, protože jsem jezdil taky ke Karlovi Zavřelovi zpívat se učit do Prahy, takže jsem mi zpíval potom v operách, pak jsem přišel do Činohry a pak jsem začal a režírovat a vůbec to. Prostě tam je můj domov v tom divadle, to je pravda. No a tak já jsem říkal, tak proč ne? A moje žena Euridiku hrála, no a tam byl takový dialog zvláštní, že já jsem jí šláp na tu tuniku a říkal jsem, zpívej, ona, nebudu, zpívej, nebudu, tak to uvidíš. A teď jsem začal hrát A hrál jsem skutečně na housle jako, a přijel do Budějovic Lála Pešek. Lála Pešek byl takový člověk s takovýma blankitně modrýma očima a všecko se mu líbilo v životě. Všecko, pro všechno byl nadšenej. Já tomu říkám kurbínkové, že jsou to, jo, protože to není možný, aby se ti někdy něco nelíbilo, ale to ty modrý oči prostě jim nedají, oni vidějí svět nádherně a krásně a mají nádherný život a jo. A on přijel se podívat na to představení, protože on, když někde něco bylo anomálního, zvláštního, tak přijel do různých divadel. A dozvěděl se, že já jako zpívám a hraju a že hraju na housle a výborně a že tak přijel do Budějovic. Tak mu dali takhle v první řadě místo. On seděl, no a teď já jsem tam hrál, zpíval a tohle. A pak přišel tenhle ten ústřední prostě motiv, že jo, když jsem začal hrát na ty housle a ten Lála koukal takhle těma očima. A teď se díval na ty diváky, teď viděl, že oni nic. Tak povídá té paní vedle, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housle. A pač v těch Budějcích mě všichni znali, tak si tomu nedivili, jo. A on zase si říkal, no, tak do druhých řad. Prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housli, já tomu rozumím, to je úžasné. Oni zase nic, tak on už si říkal, jsou nějaký debilové nebo co. Tak začal i se otáčet dozadu a říkal, prosím vás, já jsem Pešek z Národního divadla, já tomu rozumím, ten skutečně hraje na ty housle. No a už to bylo takový jako vrnění a tak já jsem této, při týře jsem skončil, jak mám, no bude bych na to nehrál, když na to umím, ne? To bylo moje první extempore v životě, jo. Ten Lála byl tak božský, že kdekoliv jsme se setkali v rozhlase, jako v televizi nebo kde, tak vždycky říkal, vy jste mě tenkrát tak pokořil, vy jste mě tak ponížil. Já jsem jel vlakem domů a říkal jsem si, Lálo, jsi blbej, když on kdyby na to neuměl, tak by nemohl hrát.
1: Když jste hrál první housle, to jste taky podával ruku dirigentovi.
2: No, samozřejmě. My jsme měli nejlepšího dirigenta vůbec, jakýho jsem kdy znal. Mirek Brož se jmenoval. A tenhle ten člověk byl vybavený pro tu profesi, takže měl absolutní paměť a absolutní sluch. Čili on si prohlídnul párkrát partituru, zavřel to a z paměti ho. Ladili jsme, pač měl absolutní sluch, půl hodiny třeba. A tenhle ten ďábel pač byl z blízkého města, on byl z Jindřichova Hradce, byl ohromný recesista, jo. A dělal nám takové věci strašný, že třeba jsme hráli Prodanou nevěstu. A Prodaná nevěsta je velmi jednoduchá i pro ten orchestr, akorát ta předehra je taková zvláštní, pač začíná třeba A on dirigoval ve veselé a tohleto a na dvě pořád tam. A najednou zvážnil a začal dirigovat na tři takhle pomalu a zpíval do toho poem. Jo? Takhle dirigoval. Teď mi zblblí, že jo, tak jsme prostě jeli, pili. Jo, takhle nás rozesíral. A když už viděl, že se to hejbe moc, tak začal ukazovat. O dva ty si zpátky, ty si opět tak tu dopředu, ty si tamhle, tak dal to dohromady a pak ještě na nás dělal rypáky prostě jako takhle. Skvělý člověk, nádherný. A měl takový nápad, že založil největší orchestr vůbec na světě. Pač jednou přišel do orchestru a pá, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a my musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje všechny muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v sebe, z Písku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly od dětí až prostě, který byli už schopni hrát, až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. A udělal koncert v Krumlově na tom otáčecím hledišti. To tam ještě nebylo tehdy, ale bylo to v té zahradě. A pozvali našeho ministra tehdy kultury, protože to byl hudební vědec, Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové. Jo. A on přijel skutečně a sedl si tam, seděl a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Pač ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo. Tak jsme hráli. A to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo. Když jsme tam přijeli, hrálo se. Já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí nebo něco je a divný zvuk takovej. Já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne? A to jsme hráli furt a říkal, to je divný. A přišel Per Gynt, tam se hrály různý věci, že? Přišel Per Gynt a to je taková skladba, kdy vlastně ty smice dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim a fagoty. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kanence. Pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pá, fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten řval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam, pam, pam. No, takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten zafrak, ten Nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde. A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam. My jsme je zapomněli v těch Budějcích, oni byli skutečně na Mariáši, jo? A nebyli tam, no. On pak přišel za náma na ten zámeček, kde jsme se převlíkali zase do normálních obleků. Šel k tomu Mirkovi a ten se mu začal omlouvat, říkal, nezlobte se, ale prostě to je 7 dětků, prostě tady chybí a fagoty nebyly, no tak mě to promiňte, my jsme asi zapomněli v Budějovicích a to víte, je to takový velký orchestr, obrovský, páté, nádherný a vůbec se nezlobím, kde by se mi stalo, že si zaspívám fagotovej part na svůj vlastní text.
1: To je nádhera. Já slyšel, že existuje orchestr bez dirigenta, orchestr se skrytým dirigentem, ale orchestr se zpívajícím dirigentem.
2: Já jsem s ním měl šílený ještě zážitek, to musím říct. My jsme spolu strašně kamarádili, samozřejmě. On nasadil prostě Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to mělo, aby to bylo dramatický šílení a tohleto. A ten oponář, ten měl prostě takový úkol, že až to skončí, jo, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho. On u toho řval, páč byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěloval, tak to bylo jeho, prostě pospěloval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň, takže ho nebylo slyšet, že on byl otočený do toho jeviště. A my jsme přišli na takový ďábelský for, já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí, pač on nám dělal strašné věci, jo, různý takový. Jak už jsem říkal, s tím dirigoval na 3 a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A pač koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvát, on řval jak v opice příšerným hlasem, páč potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho Fordy, si on řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama pic a bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej půra, jo, to vůbec nemělo kulturu, to bylo a teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje, rozumíš to, takže co a ty lidi koukali jak šílený, ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus, páč ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle prč. A teď pomalonku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak on ji opravdu uškrtil a zabil se, jo, protože to bylo, a mysleli, že řval ten Otello, no jo. To... Teď takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až byl aplaus, jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já jsem rychle oběh to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. A tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatahala za kabát a pá, tato pojď domů, nebo to bude na tobě. Jseš známý divoch. No on zuřil příšerně, to bylo něco, dneska to opravdu teda ho vzalo. Pač to byla premiéra, že jo? A pomstil se mi příšerným způsobem, když odcházel s Talichem na Slovensko. Pač on vlastně zakládal tam s Talichem vlastně jako filharmonii Slovensku. Byl na repertoáru, byla taková barokní hra, s vysokýma dvěma tenory a já jsem zpíval jednoho a jednou můj kamarád Miloš Zavřel, ten syn toho Karla Zavřela. On hrál takovýho jako loupežníka, já jsem hrál vojáka, takovýho důstojníka, který ho honí toho loupežníka. A byly tam takový barokní árie, které byly vysoko posazený, jo. To prostě vejšky strašný, pro kastráty téměř jako takový. Víte, o co jde, že jo, takový. A teď byla premiéra, Zavřel to, odspíval tu svoji árii, pak já jsem začal, ale místo tak jsem začal zpívat. A ještě předtím musím říct, že jsme se dočetli v novinách, že rakovina hlasivek začíná tím, že se zvyšuje hlas, jo. Teď já zelenej, takhle ze mě teklo, pak jsem si říkal, tak a já mám raka, je to hotový, pak jsem vyl vysoko příšerně, pak tato bestie, tenhle ten člověk, který ho miluju, o mě slyší, pak že na hudebním nebi, tak ten to přepsal prostě o tercí vejš ještě, čili ne C, ale D, E, F. A F to už jsem prostě udělal jenom... Nic. Přiletěl jsem do šatny a zval jsem, já mám rakovinu jízdrku, já mám rakovinu hlasivek, já mám rakovinu hlas, já mám rakovinu hlas, a nemám, když normálně mluvím. No a samozřejmě přiletěl Broš a povedal, ty babče, já jsem tě vykoupal, vej, to si vypadal kastrátku, pane, kam se hrabeš, žádný F nemáš, nic nemáš, já jsem tě vytočil, to máš za toho Otella. Jo, v novinách na to napsali vynikající inscenace za vynikající režie a vynikajícího dirigenta Mirka Brože. Dokonce i pan Cízler zpíval hlasem, který nemá. Ale to tam dal von do těch budějských novin, rozumíš? Takhle jsme se rozloučili. No?
1: Strašný. Když ráno se probudíte a prší, to máte taky hned dobrou náladu?
2: Mám, ale až od té doby, kdy mě můj kolega, Američan, tam emigroval a teď emigroval zase tam odsaď sem. Vynikající režisér Hrubín, jo, Vítek, jo, skvělý člověk, nejlepší, jak ho znám. A ten vždycky přijede a já mám nějaký zrovna, jako třeba mám launy nějaký, něco mi nejde a jsem jako roztrpčený a nejistý si sám se sebou a všechno blbě. A on mi vždycky říká, to děláš naprosto špatně, já jsem v těch Spojených státech už 8 let. Tam se to dělá tak, podíváš se z okna, venku prší, sněží, padají kroupy, fujavice příšerná. Tak si takhle roztáhni hubu, jo, a řekni, to je nádherný den, to je krásný, to je ježiš, to slunce, jak to pálí a dneska se mi všecko podaří, fantastický den, báječný den, nejlepší den, hop, hop, hop, ven. On se nabije energeticky tak, že prostě to funguje. Pamatujte si to dobře, smích je strašně zdravý a hlavně radost. Jakmile člověk začne, tak hned choroba. Ale jak je člověk radostný, tak opravdu to má velký smysl. Radost je veliký štěstí, když je a když není, tak je lepší tady nebejt. Ale mně se tady strašně líbí.
1: Neměli bychom tedy zapomenout na Luďka Nekodu, protože to bylo takové vaše velké údobí spolupráce s ním.
2: No, to je pravda. A on byl úžasný, on byl hlavně byl ohromně čistý kluk takovej. Nemyslím jako fyzicky, to je jasný, ale myslím jako duchovně, což byl pro mě zase takový předmět určitých jako možností si ho dobrat někdy a jako vytočit ho malinko a že zase z toho něco vždycky bylo. On třeba nevěřil a mluvili jsme o nějakých takových jako věcech, že u divadla jsou takový vlastně v tom budějovickém divadle. To jsem mu vyprávěl, tuhle tu historku. Jsme hráli a když jsme měli to, tak jsme koukali prostě, jako kde jsou nějaký holky. Ten mladý teda, jako ten mladý tým do hlediště. No a tam je tma, že jo, na jeviště taky tma, až tam není vidět, akorát takový výsek. A my jsme vždycky jako vstávali, když některá ta herečka chtěla být až na kraji, aby byla vidět, jo, úplně, tak vyběhla až na samou rampu, že jo, my jsme jim říkali chtindy, jo. Chtěla být vidět, jako úplně, aby, jo, tak se tam stoupla na rampu a zpívala, že jo, tohle, a my koukali, že jo, vstávali, o, pak jsme měli pohled ze žabí perspektivy, což bylo daleko zajímavější než ze zhora, jo. A já jsem vám vymyslel takovou hru, že budeme hrát takovou, která je která podle zahlédnutého, jo. A měli jsme tam bubeníka a ten bubeník jediný směl do šaten dámských, když se převlíkali, jinak tam nesměl nikdo. My jsme později pochopili, proč, jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hádat, která je která, a kdo z nás uhádne nejvíc těch chtint, jo, tak ten dostane od každého z orchestru malýho pumprlíka alkoholu. Ale bylo nás 76, čili to nikdy ten vítěz nedopil, že jo, to nebylo možné. A prostě takhle se to tam hrálo a dozvěděla se to moje teda příští žena, to ještě jsme chodili s tou subretou a ona přišla a šla za tím inspicientem a to byl Jarmil, my jsme mu říkali Jarmile, Jarmilo už by bylo blbý, jo? Jarmile, oni jsou u divadla tyhle ty hodně takhle, ale my jsme netušili, že jo, bubeník, jo, a takhle se tam vždycky čuměli tohle. A vždycky jsme toho člověka, který vyhrál, jsme měli úzus, že ho dovedeme, nebo doneseme, nebo dovezeme domů, jo? Protože byl hotový. A to, ten zbytek jsme vždycky vypili, jako, a bylo, jako byl to krásný závěr večera, že jo, po představení. A vždycky jsme ho takhle dali za dveře, zazvonili, že jo. No a on spadl dovnitř a ona nám vynadala, ta jeho žena, vždycky samozřejmě, jako dobytkové jste a co, podívejte se, jak jste ho zřídili, my jsme říkali, ne, on se zřídil. On, tak, a takhle jsme to takhle tam hráli A pak jsme přišli na to, že ho opřeme o dveře, zazvoníme a pryč, aby nám nemohla vynadat, že jo, aby nás ani neviděla. No, že otevřeli se dveře, on tam spát, že jo, a ona vyletěla na chodbu a říkala, to jste teda, to je pajsavej, takový prasata jste. Pán, podívejte se na toho svýho, to je pláče, ale to je vítěz, víte, on zvítězil, on vyhrál, máte muže, který zvítězil, víte, co to je? No, vítěz je to, je víc ožraj než vy akorát, takže to je vítězství, co to je za vítězství a hovada tohle, No a ta moje žena se to dozvěděla, teda moje příští žena se to dozvěděla a šla za tím Jarmilem, to byl inspicient, který mě zvláštním způsobem, taky jsem se mu líbil, já jsem snad pro ně typ nějaký byl, bejval teda. No, tak. No a šla za tím Jarmilem a říká mu, Jarmile, oni tam hrajou takovou hru a vymyslel to prostě ten kluk, kterýho já si chci vzít za muže, tak já to udělám tak, že pojď, já jsem přišel na takový nápad, vyměníme si prádlo, oni to poznávají podle prádla, ty mi dáš svoje prádlo, já ti dám svoje prádlo a on mě nepozná a když mě nepozná, tak mu řeknu, kdybys mě miloval, tak mě poznáš, ať mám na sobě, co chci, takže si tě nevemu, takhle to bude. No, ona mu půjčila takový ty bikinky, že on byl šťastný, že jo. A on jí půjčil trenýrky od pasu až semhle takhle. Takhle široký, ještě to mělo takový pruh, jak mělo Dynamo Moskva to nosilo. No něco strašného. A druhý den byla Figarova svatba a ona zpívala kněžnu, přišla až na tu rampu a tam že jo. Teď mi vstávali, protože jsme to nikdy neviděli, že jo. Ženská takovýhle pumpky, hnedle hrozný, prostě pod tou sukní, pač to je rokoko, čili to je pas úzký, že jo, ňadra trošku i venku malinko, jo, ale ta sukně se rozšiřuje na takových prostě prutech bambusových, čili ona, když přišla na ten kraj, tak to bylo půl metru dál, to byla výkladní skříň nádherná, že jo. Teď mi čuměli, kdo to může být. A najednou ten bubeník taky vstával a čuměl a povídá, vy volové, hraje Jarmil. On věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jste pochopili, že je zle. A ten Luděk, abych u něj nepřestal, páč byl decentní člověk, tak jsme se jednou o tom bavili a pán jsou všude, Luďku jsou všude, on pán, ne, ty seš prostě takový trošku protilidský taky, to není, toto je možná v divadle ty baleťáci, jak pořád je zvedají a jo, držej je takhle a oni jsou hrendlen polosvlečený nebo v tom drézu nějakým, tak se jim to třeba zvoškliví a pak se to stane, no ale jinak nikde nejsou a pán jsou všude, opravdu všude, všude. Odjeli jsme do Ostravy právě na takovýhle povídání s diváky. Přišli jsme do nějakých, to byla továrna, nebyla továrna, byly pece, jo, vysoký pece. A inženýr nějaký, který byl na tom představení, říkal, pojďte se podívat, viděl jste někdy pec? Pane Cízle, já pán, no neviděl, ne, akorát už se vidím, že zvolám, ale vevnitř to nebyl, tak pojďte. No a Luděk než říkal, já jsem z Ostravy, já jsem to tady viděl pořád, já tam nemusím a pan se mě tam nenechá říct samotnýho, pojď se mnou a to. Vlezli jsme tam a tam dole u pece stál, takový kluk měl boty, kraťonký, krásný vypasovaný kalhoty, tady byl nahej, no, protože tam je horko, že jo, opálený, krásný blondáček a ty to nabíral a říkal, a šup tam s tím, šup tam s tím, a hop, a hop, a nezlobně, jen tam vlez, hop tam, šup tam. Takhle, a já pán, vidíš to, dívej se, hele, a je tady, u vysoký pece, kamaráde, to už nemůžeš mi odporovat, nikdy ne. U vysokých pecí, když je tak, to je konec, to jsou všude, to chápej. On pán, ne, on je takový hravej ten kluk asi. A pán, jo, tak je hravej, tak pojď k němu a blíž. A teď jsme přišli k němu a ten Luděk už byl takový nejistý, ale najednou to byl v okamžik, kdy já jsem se zbláznil radostí, jo. Protože on pán, Ježišmarja, pan Nekuda, no já vás miluju, já když vás, že vás uvidím živý, to jsem

0: Vidíte to a budete ten penízek muset, já tam udělám dírku a můžete ho nosit na krku, to byste mu udělal strašnou radost. On už byl úplně v hajzlu a povídá, no tak naschledanou a vzal to do ruky a to mělo ještě asi 350 stupňů, jo. Tak já a tenhle ten člověk povídá, já jsem netušil, že nevíte, že to je teplé.
1: No nahoru!
2: No co nahoru? Máte návštěvní lístek?
1: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona tady těsně sklouzla, jak jsme ji vyhodili. Do komu jdete?
1: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
1: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
1: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
1: Ano.
2: Z technického.
1: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha. Tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
1: Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
1: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
1: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte návštěvní lístek?
1: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
1: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
1: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzdat do ruky.
1: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku, ne, rozumíte, do ten lístek. Rozumíte?
1: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
1: Ano, to všechno vím.
2: No.
1: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
1: Ale abych ten lístek tady mohl odezdat, no. Tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
1: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste nějaký...
1: Tak začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
1: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych chtěl, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
1: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
1: Buďte tak laskav.
2: Máte tušku?
1: Nemám.
2: Co?
1: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Luství Sihák.
2: Ježiši, co to bylo?
1: Luství Sihák.
2: Žiž prchných Čechyš?
1: Vám to povídám česky, svoje jméno, Luství Sihák.
2: Co, hustý?
1: Ale ne, Hlu,
2: jo?
1: Ne hlu, jenom jednou. Luství.
2: Ježiši, člověče, s takovým jménem pojďte hned ráno, dokud má člověk... Přijďte zítra v půl devátý.
1: Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
2: Tak to zkuste. No.
1: H jako hajné.
2: H, jo?
1: Jo.
2: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
2: Hajné, ale s velkým H.
1: Právě.
2: Dál.
1: L jako Leon Cavallo.
2: Jako co?
1: Leon Cavallo.
2: Hláskujte to.
1: Není moje jméno.
2: No tak proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo. Hájte se, přijďte zítra v půl osmi.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
2: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
2: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
2: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Luství Sihák. No a je to.
2: A už je to hotový?
1: Ano.
2: To je vaše jméno tohle?
1: No, ano.
2: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
2: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménu přišel?

0: mě poci.
1: A to je rána, co?
0: Ne, to je jméno.
1: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
0: No, buďte tak laskav, spěchat.
1: Moment, nepřenesu.
0: Proč ne?
1: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl půl hodiny žít nadarmo, ne?
0: No prosím.
1: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
0: Ne, to je Melkovi.
1: Jo, Melka. Kde je to? To je technický oddělení.
0: Technický.
1: Nevíte tam číslo?
0: Nevím.
1: Ale já ho vím. Je totiž úřední tajemství. Je to 1.40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu ucho. Jindřich ucho, vrátny. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpuste, to je omyl. To byla kotelna. To je zase kotelna? Tak odpuste soudru na městku.
0: Co tam dělá na městě?
1: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
0: Aha.
1: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátice, je tady návštěva pro vedoucího, nějaký, co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
0: Luství si hát.
1: Haló, tak křesní tohleto.
0: Luství si hát.
1: To bylo?
0: Luství si hát.
1: Luství si hát. A žádný švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
0: No,
1: jako hlávkový salát. L jako ledvinky. U jako undatra. No undatra. A no to je jako ondatra, jenom že má na začátku. Slanina.
0: Nechce to, mě už pálí žás.
1: Tak si vemte sodu. Jo, co jako soda. On zas nerozumí soda. Co jako soda, o jako oda. Ať to se přijde zítra v půl šestý.
0: Já se budu hláskovat sám.
1: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
0: To nejde?
1: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půl šestý.
0: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
1: Ježiš, já vám dám sám 50.
0: Láskujte!
1: 50, půjde jako pišišvol.
0: Láskujte moje jméno.
1: Moment. Haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
0: Ještě je tam.
1: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. Jako hlustný slihák?
0: No! Teď to bylo správně.
1: No, teď to bylo správně.
0: No.
1: No. Jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, malý moment, už ho tam posílám. No tak vidíte, že to jde, když se chce.
0: Tak mou náru.
1: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
0: No dobré.
1: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
0: Hluství si hák.
1: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudruhu ti tam bez lístku.
0: No to jsem rád, už jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím soudruhu. Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
1: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
0: Proč?
1: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
0: Já!
2: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli, Aha, už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo? Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
3: Prepáč, že prerušujem, ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
2: No, trošku schudnu. Po vašem.
4: No. Já jsem byl na materské.
2: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborně, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
3: Ano, ano, ano.
2: No, to mě ne šokovalo, já.
3: A i mě.
2: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, do té Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
3: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už má osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrať a sám jsem byl, jako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat tak, jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metody. Vtedy se vyučovala Stanislavského metoda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohl na javisku pokračovať.
2: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
3: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
2: prakticky.
3: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje a ešte má celkom dobrú pamäť, yeah. Ale to je asi všetko.
4: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku, yeti.
2: Áno, yeti, snežný muž.
3: Áno, snežný muž.
2: Ešte tohle byl smiešný muž. Ale i Julo přešel na veľké postavy světové dramatiky a světových dějin vlastne. Ty prihraješ Stalina.
4: Josefa Vysarionoviča. Ano, ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu, Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
3: Ale som vyšiel mu z toho strašný dobrák. No, no.
4: Každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebál. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol Gruzín, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzínsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensky, teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky, ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlaknú.
5: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanu na kubilku.
4: Šenidená gamačoba. A čajce ešte.
3: To pripomína trochu tú...
2: To nemecký šajce.
4: Aj to.
3: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov... Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
4: On bol jeden z posledných, čo bol ešte
3: v Kampučia.
2: No, to zmienili.
3: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt. To je dosť také príbuzné. Keď sa to tak vezme.
2: Takže když nastoupí řečník, tak řekne drazí Samr a Mamr, jo?
3: Áno. A neviem, ako sa povie pokunersky drahý. To neviem.
2: To neviem, ja taky neviem.
3: Tak myslím, že dáčtina patří do té
5: rodiny.
3: Do té rodiny indoevropských jazyků.
4: Ano. No ale možná, že bychom si my mali raz zahrať.
5: Zahrať, což o to, ale já to z nelibostí tady poslouchám, že hrajete každý na vlastní pěst.
4: Tak.
5: Protože mně by se líbilo, kdyby se pokračovalo v té původní úloze dvojice, co kdybyste udělali Stalina a
2: Juana.
5: Takovou dvojici komickou.
3: A ta hra by se mohla volat Otázky leninismu.
4: Nie, my hráme, my máme svoje představy.
3: My pokračujeme v tom, co jsme robili, vlastně robíme to už 30 rokov, a tak jsme si teraz povedali, že snad bychom trošku mohli aspoň trošku inovovat tu našu dvojicu, tak se teraz uvažuje o tom, že zmeníme názov našej komické dvojice a že se azda od 1. januára budeme volat Matica a Satinsky.
4: No, my už radšej půjdeme. Teraz se tak krásně kráča v noci, slobodně, všade je ticho.
2: Čestý volný, nikde nikdo. Víš, co se mi líbí? Že před 20 lety jsme se loučili stejnými slovy. Já vám popřál šťastnou cestu, říkal jsem tedy dovidění v Bratislavě. A já si myslím, že když někdo po 20 letech říká totéž, že je to vzácný. Ahoj.
6: Dobrý den, dovolíte?
7: Už je po úředních hodinách.
6: Já vím, ale nepochybuju o tom, že vás bude zajímat jistý zločin. Jste prosím prokurátor Kolotuchin.
7: Ano, a vy?
6: Babočkov, prosím. Ředitel obchodního domu. Dovedete si to představit?
7: Proč ne? A říkáte zločin? A co se stalo?
6: No, jak už to tak bývá. Předtím jsem byl jenom ekonom. To víte, základní plat, jinak nic. A najednou ředitel, že ano. Zpočátku se sice držím. Zvykl jsem si na normální plat a tak dál. Ale začínají se mi vysmívat. Jsi bábovka, Sergej Ivániči. A ne ředitel. Necháváš si štěstí frnknout. A tak mi najednou napadá. Jaký jsi ty ředitel, když žiješ jako normální zaměstnanec? Ovšem zase na druhé straně, jak si postavení zavazuje, chápete, že?
7: Jistě, no a dál?
6: No, dál. Rozvedu se se ženou, vezmu si mladou, najednou kožichy, šperky, přepichová dača, v letě Krym, Moskviče vyměním za nejnovější typ Volhy, ani na kamarádek nešetřím, když hosti, tak ať mají vzpomínku na celý život, ne?
7: Aha, už rozumím. No a?
6: No a no, no. No a pak už to znáte, no. Z nebe nic samo nespadne. Z prodavačů musím sedřít kůži, finguju prémie, ale zhrábnu je sám, přetřídím zboží, horší kvalitu prodám jako prvotřídní. Takový menší požárek taky není k zahození, že? Zkrátka dejme tomu, že to dělá dohromady, no, bratru, tak 15 000 rublů. Prosím vás, kolik můžu dostat?
7: To rozhodne soud. Ne já.
6: Jo, to já vím, ale já myslím, jako kolik tak podle vás, víte, no, no.
7: No, snad, abyste si rezervoval takových 6-7 let.
6: Sedm? No jo, ale přece, když se přiznám, tak můžou něco slevit, ne?
7: Stává se, že se někdo přizná k 15 tisícům a přitom dalších 10 nebo 20 někam zakope.
6: No tak to prosím, to ne, to rozhodně ne. To nepadá u mě v úvahu. Já vždycky na rovinku, prosím, víte? Když říkám 15, tak 15. Ani o kopějku víc. Tak co, to kolik by mi mohli slevit? No.
7: To ještě nevím, ale je dobře, že jste přišel sám. To bude mít nesporný vliv na rozhodnutí soudu.
6: Konkrétně, kolik?
7: No tak snad o 2-3 roky méně, ovšem. Říkám to bez záruky.
6: Samozřejmě. Tak já vám moc krát děkuju a teď musím zase do práce.
7: No, do práce. Do práce, to snad, abyste už ani... Obávám se, že budete jaksi muset změnit obor.
6: Co, už teď? Proč?
7: No to snad chápete, ne? Musím s vámi sepsat protokol.
6: Protokol? O čem?
7: Vy máte ale železné nervy, člověče. No přece o tom... Že jste mi tady o sobě, k čemu jste se mi tady přiznal?
6: Já, že jsem se přiznal? Ne, to bude nějaký omyl. Já se nemám k čemu přiznávat. Já si chtěl pouze udělat jasno.
7: Co? A co tedy těch Těch 15 tisíc.
6: Jo, no to byl jenom příklad, pane prokurátore. Kvůli informací, chápete? Mě totiž tím ředitelem jmenovali teprve dneska, před půl hodinou.
8: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
9: No já byl první dokonce.
8: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku. I když cihličku papírovou, je to všechno vlastně náznak Barandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Hašler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Hašlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
9: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Hašlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Hašlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
8: Úplně první filmová?
9: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme v Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Hašler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? A říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Hašler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
8: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se ale statuje.
9: Koukejte se.
8: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo udělení bednu tady?
9: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termíny, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzťá, paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
10: Ahoj, puso. Kolik máme dneska času?
11: 3:15.
10: Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co na plat? Musíme si pospíšit.
11: 3.
10: Cože? Snad nechceš říct, že jen 3 minuty. No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídaj.
11: Tři.
10: Cože? Pusa, ty žertuješ, to není možný.
11: Tři.
10: Tři ho?
11: Tři ho.
10: Ježišmarja, no to je senzace. Za tři hodiny se dá stihnout věcí.
11: Ano, Karle, za tři hodiny se stihne věcí.
10: Tři hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperutí, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě celý tři hodiny, pusa, to je krása. Jak dlouho se známe?
11: Budou to 4 roky.
10: Krásné 4 roky, nádherné, nádher, plné lásky.
11: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
10: No, že se takhle vůbec můžeš ptát. Každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
11: No právě. Já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Copak láska je jen kuchyňská trouba?
10: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
11: Hodnej a pozornej, ale to je všechno.
10: No to je všecko, tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
11: No tak třeba trošku, víš?
10: No co?
11: No vášnivej bys mohl být.
10: Vášnivej? No a co pak nejsem?
11: Ale
10: viděla jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
11: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá a nic. Ještě jsi nikdy nechtěl.
10: Já vím, puso. No. Chceš říct, že jsem ještě nikdy, že jsem ti nenapekl buchty?
11: Co?
10: No to víš, já chtěl, ale ona to nikdy nebyl čas. Ale dneska to stihnu, já to zmáknu. Hele, máš radši makový nebo takový ty povidlový? Jo, kde máš kypřící prášek do pečiva?
11: Ale Karle, já nechci žádné buchty. Víš, nezlob se, ale já mám takový pocit, že jsem svýmu manželovi nevěrná s kypřícím práškem do pečiva. Promiň, ale to je hrozný.
10: No, cože s kypřícím práškem, ale tomu nerozumím.
11: Karle, máš mě vůbec rád?
10: Jo, tak, ty to myslíš takhle, no tak já něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád. No samozřejmě, že ano. Vědět, toto má manželka, tak mě zabije. Díku, ona ani neví, že já umím vařit.
11: No, za to můj manžel to ví.
10: Ježišmarja, jak to?
11: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
10: Jak to?
11: Už má málem 2 metráky.
10: To je dobrý.
11: Čemu se směješ?
10: No, já se směju tomu, že my dva se milujeme a on tloustne. Není to legrační?
11: Není. Už 2 roky žiju jako v klášteře. A odlož aspoň laskavě na chvíli ten smeták, 3 hodiny, to není nekonečno.
10: No právě. Hele, pusu, já nemůžu najít rekord. Nezašila si ho někam.
11: Prosím tě, co tě znám, tak jsem na rekord ani nešáhla.
10: Už ho mám, no vidíš, a teď se vrhnu na nádobí trošičku jaru.
11: Karle, počkej, řekni mi, copak muž, opravdový muž, se vrhá jenom na nádobí?
10: Počkej, puso, to je nějaký kvíz, ne? Nebo co? Hele, já se dám podat, jo? Já, když myju nádobí, tak myslím jenom na nádobí. A na tebe, samozřejmě.
11: Tak jenom na mě nemysli.
10: A teď tahle hromada prádla, kde pak mám žehličku? Tady je té bašta, ty máš napářecí. No?
11: Co prosím tě?
10: Ale tvůj kapesníček, ze všeho nejraději žehlím tvé kapesníčky, jako bych se dotýkal tvého nosánku.
11: Tak se sakra dotkni mého nosánku!
10: Ale proč bych to dělal? Jo tak, ty máš rýmu.
11: No ne, to není možné, Karle, pochop už jednou, že jsme, totiž nejsme milenci, ale že bychom měli být, že by, já už ani nevím, co jsme.
10: Ale jsme, podívej se, to ty jenom máš poslední rok nějakou špatnou náladu, že ty máš něco s nervama.
11: No tak dobře, jsme milenci, podle tebe. Počkej, teď mi řekni, kdyby došlo k tomu a já byla zavražděna.
10: Ale tohle mi neříká nic legrace, já bych to prostě nepřežil.
11: No, moment. A já byla zavražděna, ano, mohl bys identifikovat mé tělo?
10: Jsou strašný myšlenky.
11: No, počkej, mohl nebo nemohl?
10: Na mě jde studený pot, no, tak to se přece dělá podle tváře, ne?
11: Povídám mé tělo. Tvář bych měla třeba zohyzděnou. Po? Mohl? Nemohl? Ne, nemohl.
10: No, tak ne.
11: No, jistě,
10: no,
11: že ne.
10: Na tom přece nezáleží, no tak uznej, že kdybys byla mrtvá, tak by ti to stejně bylo jedno.
11: To ano, no jistě, jenom že mě to není jedno. Teď, rozumíš?
10: Já to nechápu. Ty po mně chceš moc. Ty prostě chceš, abych identifikoval tvé tělo a nejseš mrtvá. Já to nechápu.
11: Ježišmarja. Manžel.
10: Manžel? Co budeme dělat?
11: Klid. Řeknu, víš, co řeknu? Že seš od úklidu, ne? Stejně se mezi námi nikdy nic nestalo, takže budu mluvit pravdu.
10: Tak, to jsem ale ztracenej. Protože takhle uklidit může jenom láska, jenom doopravdy zamilovaný chlap.

0: Dožínky v...
1: Jo, svítí to.
0: Dožínky v naší obci. Naše obec, malebně rozprostřená v úrodném Polabí, honosí se slávou tradičních dožínek již od dob Marie Terezie. Leč poslední dobou výnos z hektaru začínal povážlivě klesat a sklizeň zrna kolísala. Agronom to sváděl na jaderné podzemní výbuchy v Nevadě a při schůzích dával kolovat protestní petici s textem: Kapitalisto, ty blázne, kvůli tobě víno zvázne. Staří sedláci však opovážlivě tvrdili, že nedostatek hnojiva působí na naši úrodu mnohem více než Amerikánovi výstřelky a dokonce agronoma obvinili, že jeho nápad pobít dobytek, aby se ušetřila píce, byla neuváženost. Máme přeci ještě jednu krávu, bránil se agronom. Ano, pravili staříci, ta ovšem nestačí pohnojit 54 hektary a ještě denně nadojit 100 litrů, aby splnila náš čestný závazek. Tyto okolnosti i to, že sklizeň obilnin se poslední léta podobala spíše houbaření a od klasu ke klasu si v mlze netrefil, nás vedli k tomu, abychom netrvali tvrdohlavě na tradicích buržoazního zemědělství a slavili dožínky jen jednou za 5 let, až nastřádáme úrodu. Letos tedy nastal kýžený 5. rok. Již přípravy naznačily, že letošní oslavy budou mohutnější než kdy jindy a co do velkoleposti nezůstanou za manifestacemi rudých gard v Pekingu. Již v lednu začali důchodci brigádníci poponášet hnůj blíže ke studni, aby uvolnili náves a zpřístupnili tak vchod do radnice, kde byla otevřena putovní výstava Kulak žrout. Z věže kostela sundal pokrokově smýšlející farář kříž a nahradil ho bohatým snopem pšenky, abychom měli stále na očích výsledky své 5leté práce. V každé chalupě se peklo, smažilo, prkené podlahy se smály bělobou a čerstvé vápno usadilo se na zdech. Předvečer slavnosti, přesně v 19 hodin, zapnul předseda místní rozhlas a posluha Jóna se tudíž rozběhl od chalupy k chalupě a trychtýřem všude oznamoval, že u příležitosti dožínek přijede divadlo z města a na návsi bude sehráno fotbalové utkání mužstva vesnice se silným odílem žáků T.J. Tuchoměřice. Slavnost pak bude zakončena nevídaným cvičením požárního sboru, při kterém bude poprvé v dějinách obce použito místo kbelíků ruční stříkačky s překvapujícím účinkem. Pak šla v rozhlase až do 10 hodin hudba. A tak se pomocí techniky dověděla o průběhu dožínek celá obec až na chalupy na Hadím vrchu, kde rozhlas ještě nebyl zaveden, protože dýchavičný Jóna nevyběhl kopec. 2. dne ráno se vesnice probudila do zářivého dne. Pionýři stáli čestnou stráž u drahého kombajnu, který byl stále jako nový, protože se ho na našich polích nedalo užít. V domově důchodců se na společné besedě od 5 hodin ráno vzpomínalo s hněvem, jak v roce 1906 zlý statkář Brůna přerazil bič o svého čeledína. Pak se důchodci seřadili do průvodu a obešli zahradu bývalého zámku, aby se na vlastní oči přesvědčili, že zemědělská šlechta je už dávno pryč. I na jiných místech vesnice se rozběhly besedy se zasloužilými bojovníky za svobodné zrno. Na schůzi v hospodě u Kotoučů vzpomněli obyvatelé na seržanta Trofima, který ve 45. roce přenesl svůj tank přes pole na ramenou, aby neponičil úrodu. Také jsme se slzou v oku vzpomenuli památky prvního předsedy družstva Aloise Kouly, kterýž na první poku zázračně rozeznal pšenici od jetele. Na besedách se nezapomnělo ani na legendárního pasáka ovcí Jana Patejdla, který zachránil svěřené stádo před vlky tím, že se sám nechal smečkou sežrat, za což mu pak byla udělena peněžitá odměna ve výši 40 korun. Ale i současnost obce skrývala své talenty a tak dožínkové dopoledne se stalo přehlídkou družstevního umění. Traktorista Cyprián předvedl jízdu na 6 strojích současně, přičemž na jednom jel a ostatní ovládal vůlí. Zootechnik Bouberle pak zarecitoval vlastní báseň o poli tohoto znění. Ondy jsem se oholi, belhal po našem poli. Napadla mě myšlenka, zdali ví má panenka, že je to jiné dnes, když tu není kulak pes. A zase jsem se oholi, odbelhal do stodoly. Báseň měla velký úspěch a proto Bouberle přidal ještě jednu o lásce dojičky a námořníka, kterého bouře zahnala na vesnický rybník. K polednímu přijelo ohlášené divadlo z města. Profesionální soubor, který se skládal ze dvou žen a jednoho muže, pro nás připravil historickou hru Bitva u Lipan a neb 6000 mrtvých. Byla to velkolepá podívaná na fantastické výkony herců, z nichž každý hrál nejméně 10 postav. Zvláště muž, který hrál polní vojsko i panskou jednotu, nepolevil celé 3 hodiny v tempu. Chvíli útočil, chvíli bránil, chvíli chroptěl, chvíli jásal a nakonec se udeřil o vůz a padl. Všichni jsme plakali, ale on se jako zázrakem zvedl a řekl: neplačte hloupí, to byla jenom hra. A bylo zase veselo. Dožínkový společný oběd na náměstí byl také důstojný tohoto svátku. Družstevní hejno tří slepic bylo celé vybito a snědeno i s peřím. Odpolední fotbalové utkání jsme vyhráli po nerozhodném výsledku 13-13 losem. Spokojeně radostným průběhem dne těšili jsme se na zlatý hřeb dožínek, cvičení spojených požárních sborů, největší od první světové války. Přesně v 16 hodin polil velitel cvičení Jan Voda za napjatého ticha radnici petrolejem a vyzval rodiče, aby dnes klidně půjčili dětem sirky na hraní. Stalo se tak. Příští hodinu diváci oceňovali potleskem, jak si děti hrají. 18.30 vypadla konečně 5letému Jiřímu Pantůčkovi sirčička s rukou a radnice vesele chytla. Hoří, výborně, zvolal velitel. Hoří a hvízdl na prsty. Z blízkých i vzdálených úkrytů se vyřítili hasiči, obklíčili neprodyšně radnici a zanotovali píseň Červená se line záře. Při 6. sloce předseda znervózněl. Snad byste mohli začít hasit, chvěl se mu hlas. Tenhle plamínek, zasmál se velitel, to uhasím slinou, zase se čekalo. Plameny zachvátily 2. patro. Haste, ozývaly se výkřiky, když oheň začal přeskakovat na okolní chalupy. Zbabělci, už klíbil se náčelník. Nevěří mým hochům, a zatroubil poplach. Požárníci rozvinuli hadice a stiskli několik knoflíků. Mohutné proudy tekutiny začaly svůj zápas ohněm. Vesnice propukla v jásot. Ať žije náš požární sbor. Plamen radnice se však nezmenšil, naopak se spíše podobal výbuchu sopky. Nejenže okolní chalupy vzplanuly jako svíce, ale i kulturní dům za vsí se začal podobat pochodni. Velitel znervózněl a oznámil předsedovi, že končí cvičení, neboť s tímhle nechce nic mít. Požárníci odjeli směrem k městu. Vesničané se chopili tradičních kbelíků a dlouho do noci se potýkali se živlem. A tak při dožínkách přišla naše vesnice o všechno. Zemědělci rokovali na ohořelých trámech o neúspěchu hasičského cvičení. Teprve po týdnu jsme se dověděli zajímavost. Jeden z hasičů zapojil čerpadlo hasicího cvičení na cisternu s benzínem, neboť chtěl, jak sám řekl na besedě s postiženými, ušetřit vodu v jeden zásadě ani litr vody na zmar. I když to, že vesnice lehla popelem, by se někomu mohlo zdát tragédií, bylo by nesprávné nevidět, že požár vrátil půdě plodnost. Popel důkladně prohnojil družstevní lány, takže už zase máme dožínky každý rok. Ať žije náš požární sbor.
1: by to měl být?
2: Ale jestli nemluví česky, tak jsme úplně vedle.
1: A prosím tě, milenko, máš v ruce světovýho tlumočníka. Tam jsou dialogy v 26 jazycích, to by bylo, aby nějakou řeč toho neznal. A když je v Itálii na Capri, tak pravděpodobně nebude mluvit finsky, že jo?
2: To by mě nevadilo. Finština ta je tady taky. Hlavně, aby to byl odborář.
1: Milenko, víš, že to majitel olivových plantáží, tak patrně nebude odborář, to dá rozum, ne?
2: Ale tenhle světový tlumočník, ten je hlavně pro odboráře. Podívej no. Se tady třeba, no, Zotavovna závodní odborová.
1: To je česky,
2: no, no ano, ale tady, koukej, finsky. Ampatyhyndysksen lomakotino, nebo turecky, dinlemne evi birmjusus. No, tady, práce, bezpečnost, produktivita, finsky. Tyjeven suojelu.
1: A parahohikotitatis.
2: Ne řecky. Tady turecky, gvenlik, verimliklik, no. Co jak?
1: To je nepříjemný, aby se neurazil, to bychom potom místo na ostrov mohli taky na Capri do Třeboně. No.
3: Promiňte, prosím, ale tady obsazí, no.
1: Jak to?
3: No rezervé, cedule.
1: No to je rezervé pro nás.
2: Ano.
1: My jsme rezervé, protože my tady čekáme na cizince, na Italo.
2: Ano.
1: Jednoho
3: Italo. Pardon, to je něco jiného. Prosím, Italové si u nás pochutnávají.
1: Co?
3: Na velmi dobrý vínek.
1: No my jsme skromní.
3: Je tady Cinzano, Rufino.
1: No tak to ne, to.
3: Nebo Chianti. No máme i mozo. Výborně.
1: No počkej, tady no, no tak jo.
3: Výborně, prosím. Mozo. Hned dám jednu chlavinku chladit.
2: Tady, ano?
1: Dobré, hezká paleta, co?
2: No to se nedá nic dělat, každá legrace něco stojí, prosím tě.
1: No
2: nemůžeme se s ním dohadovat někde v pasáži. Chceme na Capri, tak to nás to musí něco stát, to nejde.
1: No to nejde, ale už to vysíme třeba tisícema, víš?
2: Hlavně, aby se ty věci, které si koupil, tam dali taky pořádně zpeněžit.
1: No,
2: já bych ne, ráda to taky něco pro sebe, tak třeba šaty, střevíce, nebo koži.
1: To bude on.
4: Buongiorno, signorina. Buongiorno, signora.
1: Giorno.
4: I capisco italiano? Molin conobar percuto mineralo di apetico. No.
2: Per favore.
4: Per favore.
2: Ya parlo più adagio.
4: Adagio. Oh, ver la metine, da ver algoniaca. Ya brillanto, cecky rozumila. Ya ne ale ne. Ya vicesky ya
2: Italiano.
4: Italiano. Una perfecta.
1: Poslyšte, ale vy umíte tedy báječně česky, pane.
4: Escusa, jak Cesaro Montarello. Olivo italiano, caprino italiano, e tal credo ti ledomedo.

0: mandát.
1: Vy máte ještě nějaký?
0: Co?
2: No tak máte nebo nemáte?
0: A co máte na mysli?
2: No, ten mandát.
0: Já mám ještě druhý mandát.
2: No, ale...
0: Teda... Mlináři, jak se na to přišel? A ten poroučí, no. Helejte, vy jste to věděl. Ten poroučí, že to vaše děvče, ta vaše skovávačka.
3: No. Ta holka, jaký máte za Albanou.
2: No, já jsem jí tam nedal.
0: Ta půjde za družice, mlináři. Půjdou družice, půjdou, některý poletěj. A to vaše děvče taky, mlináři.
2: Taky. Nikam nepojede.
0: Ano, já jsem si to myslel.
1: Vždyť já ji našel. Ležela v příkopě u cesty.
3: Co se jí stalo?
2: Zimou prokřehla!
0: Já myslel, že spadla z bicyklu a...
1: Sebral jsem jí jako...
3: Třeba jako ptáčka.
1: Ne třeba.
3: Ptáčka netřeba?
1: Ptáčka třeba!
3: I na mlejně, že jo?
1: Ano! I na mlejně. Jako ptáčka, kterého krutá, zlá a nemilosrdná vichřice z hnízda vyhodí.
4: Mrcha potom... jedna!
1: Ale proč vám to vykládám?
2: Já jdu mlejt. Polohrubou.
5: Lásko Bože, lásko.
2: Hanička.

0: učitelský, ale dneska jste to skoro trefil.
1: Jak jsem tě, Haničko, zaslechl, musel jsem přizvučet. Hned šmitec pod radu a housle do ruky. Obráceně. Hned housle do ruky a šmitec pod bradu. Jak jsem tě, Haničko, uviděl, šmitec.
0: Zajíčku, vás něco trápí. Vás něco souží.
1: Vždyť víš, už na 10. rok jsem školním mládencem. Už na 10. rok a rád už bych byl za kantora obrácen. Aby má ze všech nejmilejší dornička.
2: Jo,
1: už nemusela čekat. Co to má znamenat?
3: Že tu není, že tu není.
4: No váš muž není, ne?
3: Tak tady není. Ne. A u vás nebyl.
1: Klásek?
3: No, řekněte ne.
1: Ne.
3: Ne, já to věděla. Já to věděla, že prý si doskočí do mlejna stran mletí. Najednou taková starou dvomletí. Jen jsem se ohlídla, už to bylo.
1: Ale já ho pozval...
3: vymlčte, vymlčte. Vy mu chcete pomoct louže. Já jsem ho dobře viděla, jak strčil ten klarinet pod kabát, jak zloděj a frnka už byl v prachu.
1: Ale to si jenom u mě zahrajeme.
3: Vy si jenom zahrajete. A kde si zahrajete? Vy tu a kde on, můj muž. Ale já vám řeknu, kde je. A když ne já, tak někdo jiný.
4: A kdo?
3: Karty.
4: Haničko.
3: Jen se smějte. Karty povědějí svatou pravdu. Těch se ptám vždycky, když se muž vytratí ze stavení.
4: A co říkají?
3: No, vždycky to samý mlináři.
4: Kde jsem, Klásková? A víte to jistě?
3: Samozřejmě, mlináři, že to vím jistě. No řekněte, kdybych byla nějaká bába,
4: ale...
3: kdybych byla nějaká vochechule stará, nebo...
4: Haničko, prosím.
0: Ne, vochechule rozhodně ne.
4: A vy jste ho při něčem načapala?
3: Jako při čem?
4: No myslím tak jako normálně. No na to uvážené nechačku.
3: Ježišmarja, ještě to tak, to by ještě scházelo.
1: Ale vždyť byl u mě. Ohledně toho uvítání.
3: No já ho taky uvítám, votipéra.
4: Klásková, vy jste ale krkavec ženská, vám řeknu, víte. Krkavec ženská.
5: Haničko, sluníčko.
4: A je tady.
3: Kdo?
1: Kdo?
0: Michal!
4: No ten Hasselmann, ta tamanská! Pojďte mě pomoct, chytneme ho!
3: Pozor, pojďte. Pozor, to by mohl být klidně převlečený klas!

0: pojďte, odklíčíme ho.
1: Ale babičko, babičko, jak je to s tou starou lípou? No pod tou lípou je prý poklad.
2: Dědo vybrali svobodu, vnukovi nechtějí vrátit majetek.
1: Ale babičko, Libor se nedá.
2: Libor je hodnej, Libor dá.
0: Ale no tak, babičko. Já říkám, že Libor se nedá.
2: Dá.
1: Libor.
2: Náš Libor, no ten se nedá.
3: Ach, ta naše babička.
0: Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně.
4: Je, pozdrav vám, Haničko.
1: Je, dobrý den, krásku, co mi tady?
4: Ale běháme s chlapama štafetu a zapomněl, kde je cíl. Já jsem tak urajtovaný.
5: Jo, nebyl tady učitelský.
1: No jo, byl, ale ušel pryč.
4: He, mrchout. Tak já ho nenatrapíru. Hejte, jak když ho potkáte, tak mu řekněte, že až ho potkáme, jak ho přerazím.
1: Jo,
4: no to víš, že jo, kluk mi nosí takový úkoly ze školy. No kolik majete se slepice, když jí zrne kohout? No vy se kechtáte, my se s mámou nemůžeme dopočítat, že? Víš, já ležím v kurníku na příště, dělám si čárky a...
1: Ale pozor! Pozor, vás tu žena hledala.
4: Co, mě?
1: No jo, vás a tu ze zle.
4: Mě, žena moje, mě?
1: No vás?
4: Mě, moje.
1: No jste klásek, ne?
4: Co?
1: Jestli jste klásek.
4: No jak když, jo, ne.
1: A teď?
4: Teď se mi to zrovna nehodí, ne. Moje, zlé, je, Ježišmarja, je. No já cítím, jako by se pálilo koště ve vzduchu. Stará přistává. Ježišmarja. Ale já mám hodnou ženu, Haničko, hodnou. Hodnou, no, hodnou. Já jsem dlouho vybíral.
1: Až jste si vybral, co?
4: Až jsem si vybral, no. Ono už bylo skladiště prázdný. A... Ona tam byla tma, tak jsem to vybíral na vomak jenom takhle. No. Já jsem musel něco strašného províc, pane bože, že mě takhle trestáš. Sděl mi, co jsem provedl. No, no, no. Ale já mám doma slovo, svobodný, když se ho koupím. No, no. Já třeba přijdu domů za zvuk zemi a už ležím. Hele, ne. Tuhle jsem, Haničko, představte si, přišla k nám návštěva, já říkám, ty dávejte pozor, teď vám něco předvedu, to jste dlouho neviděli, mámo, vylez bedny.
1: To, že jste že?
4: No jo, ježiš, ona si tam ráda hraje, tak jsem říkám, mámo, vylez bedny a ty dávejte pozor, mámo, voda teče nahoru, ona říká, teče, táto, teče. Dítě to guma, prosím vás. Ježíš, jak já k tomuhle přišel. Hejte, já kdybych jí třeba řekl.
6: No.
4: Ježišmarja.
6: Co kdybych třeba řekl?
4: Ne, nic, maminko.
6: Co kdybych třeba řekl?
4: Ne, nic, maminko, bochechule. Ne. Ženo moje, inteligentní. Maminko, voda nahoru. Sigma pumpa.
6: Já ti dám voda nahoru. Já ti dám sigma pumpa. Kde jsi zase byl? Kde jsi se zase coural, ty, kocoure jeden, rouskavej.
4: No.
6: Zasutý zemánkový, co?
4: Ne. U zemánkový ne.
6: Ne, tak u kerim.
4: No, ale u zemánkový ne. Já žádný zemánkový neznám.
6: Ne. A Haničkovo nezná zemánkovou.
4: No jistě, že ne, Haničko, vy znáte nějaký zemánkový?
1: Já teda jo.
4: No, ta Hanička tam chodí, jo. Je to oni si nás pletou lidi, když jdeme mezi humnama, to je blbost. To bych musel mít baťoch vepřu. Ne, že jo. Zemánková, že jo, to je ta, jaký chrastí bandasky, no jo, ne. Ale kde pak, ženo moje citová jistoto, představte. Počkej, neblbni, ale ne. Představte si, já jsem byl na zámku, letím vám to oznámit, protože přijede paní kněžna, tak letím s keserem, se starým keserem. A představte si, mě přepadli, na lesní pěšině mě přepadla divá zvěř. Ale divá, diviaci, divilice, kdo to jde? Do toho ježe, spadlo mu jablíčko, tak si ho na nožička mám před sebou, za ním liška, plnej pytel k táboru. Ježek se nabíjí, že jí pita rozpíchá. Já jsem říkal, to je chaos, jaro v přírodě, no to je pěkný nadělení. Zvířátka, já jdu za maminkou ke mlejnu, krze vám letí.
6: Já ti dám letí. Já tě jaký nabelu. Ale až doma.
4: Ano.
6: A domů.
4: Ano.
6: A domů.
4: Ano, domů. My už vás nemeleme, Haničko, domů. Ano.
7: Jak vám návštěva?
8: Snad nemůžu.
4: mušketýr.
5: O ne, sám pan vrchní.
7: Hele, mlinář. Ale no, podívejme se. Mlináři.
8: Byl tu mušketýr?
4: Byl. A vyřídil.
8: Aha. No dobře, no. No a co vy, mlináři?
4: To doufám také vyřídil, ne?
8: No to taky vyřídil, to jo. No teda tak, to jestli, že dobře vyřídil, tak by to byla od vás rebelie. Nesmíte se. Teď poroučím já, vrchní. Že přijedete kůňmo, ten zas neví, co to je. To je rejthársky, kůň musí být samej fábor, samý kvítí a vy pěkně pinčem uvítáte paní kněžnu.
4: To no. Neuvítám.
9: Pane vrchní, cvakněte se.
4: Ale sakra, již matko, cvaknul bych si.
5: Nic mu nedávajte.
4: Kluci, to je obsluha.
5: Nikam nepojedu a vinčem vítat nebudu, to teprve ne. Za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit. Že musím své starodávné právo hájit.
4: No, starodávné. Právě protože je tak starodávné, proto vůbec sice platí. Mlináři, nerozčiluj mě. Mě zhora přikázali a dost.
9: My máme všeho dost.
4: Jo.
5: Babičko.
4: No to se podíváme, matko. A to, co jmenujete tím svým starým právem, jestli vám můžu poradit, mlináři, zapomenout.
5: Co? Zapomenout? Kdo jednou zapomene ran, kterými jej ponížili, stává se bitým psem.
9: Měli bychom mít psa.
5: No tak, babičko, prosím vás. A kdo zapomene, z čeho pošel?
9: Pošel.
5: Už nechci toho pořád. Že i vy jste naší krve.
4: Kdo?
5: Vy.
4: My?
5: Vy.
4: Vy?
5: No vy ne.
4: My ne?
8: Tak kere, Ježišmarja.
4: Tak ramente, když jdu někoho udat, tak si aspoň zjistím adresu, ne? Mlináři, takže nepojedeš?
5: Ne.
4: A nechceš se ještě rozmyslet?
8: A nebudeš vítat?
5: Ne.
4: Jsem vyřízený člověk.
8: Hele. Ale podívejme. A tu ta dívčina půjde za družici.
1: Je. Ráda.
5: Drž se textu.
1: Jo.
4: Co je?
1: Oho, ho, ho. To se načekáte.
5: A i kdybych chtěla jít, nenechám jí.
4: Ježišmarie. Ježiš, ty podaný si žijou.
5: My si můžeme na zámku akorát mačka klopy, ne?
4: Mlináři, nehraj si na Zemana.
8: A i oni pochopili, který ho mám na mysli. Přece seš podaný. Přece máš povinnost, plinářičku, Lucernu. Lucernu ven a na dveře s ní.
6: Nemyslíš si, Liborku, ten vrchní, to je pěkná svině.
8: Jo, personál, pane Franc.
4: Ježiš, pane Franc, kruci, vy jste se dneska kulmoval sám, víte?
8: No tak pojďte mezi nás, pojďte.
4: Vy jste a krenrole v terénu, pojďte.
8: No pojďte, spuste raport. Všechno v pořádku na to vítání.
10: Prosím, všechno, jak se patří.
4: Ničeho se nevšimli, jeďte. Dobrý je to, pane Franc.
10: Ovšem, zahraničí.
4: Už si nejsem tak jistý, co jsem řekl.
10: Ovšem zahradníček povídal, že spatřil v parku cizí dámu. No, něco vznešeného, dokonce snad vrchnost nebo co?
4: To je nesmysl, pane Franc, prosím ji, cizí dámu u nás. No. A teď já tady znám všecko. No to víte, že jo, právo první noci. U mě to není právo, u mě to povinnost. Tam mě nosej zpátky, mě kutálej, jo.
8: Já vám řeknu, to je jinak, pane Franc. To je jinak. To zase zahradníček nebyl dost na nohy, víte? No. To měl zase muhu.
10: Ježiši, co to měl?
8: Muhu?
4: Hajte! Vám než bych to vysvětlil, jak se to rozplyne, to nemá cenu. Tak pojďte ještě jednou, ubezpečení. Všecko v pořádku na to vítání. No,
10: prosím, všecko, jak se patří. No. Všude samý kuň, fábor, družice, kuň, fábor, družice.
4: Jako malý dítě, kuň, fábor, družice, kuň, fábor. To je uvítání. Uvítání byla vždycky naše silná stránka. Ono ještě je, že jo? Hejte, ono ještě dneska, než vyvěsíte prápor, podívejte se, který už visej. Jo. Pane Franc, a přijeli všichni ze všech vesnic? Hejte, co ten pacholek mlynář? Kruci, a co to jeho děvče?
10: Tak to prosím taky nepřijelo. No. Je, pane vrchní, ovšem toho mlynáře? No toho je škoda.
4: Hejte, pane Franc, opatrně s tím, opatrně, opatrně. Už je to nejenom slyšet. Sakramente, dávejte si pozor. Paní kněža, to je dáma velkého světa, ta vám to prokoukne.
10: Ano.
4: To víte, že jo? Ta víme tak nějakou dělou. Jako zjezdila svět, že? Vy musíte mít chlap.
10: Ježiši, chlap? No fuj.
4: Je to pravda, vází na vojnu, tak si kupujeme oteplovačky. Já nevím, jak vám to mám vysvětlit. Vy musíte stuhnout, stvrdnout.
10: Ano.
4: Vážně, ne? Hejte se, umístaně bych na potlesku netrval. A pane Franc, když takhle blbneme, řekněte něco zprostýho.
10: Tisíc kulí...
4: No jen aby to nebylo přání, hejte. Uvás, nikdy člověk neví. Jo, když jsme u toho přání, atrapo, apropo. Já rychleji smluvím, než myslím, no. Bohužel nejsem v tomhle státě sám. A... Když už to bylo dobrý. No. Pane Franc, jak se to zarychtovali s tím vinčem? Komu se to dali?
10: To jsem si prosím nechal já sám, že...
4: To snad se šílej, člověče.
10: No proč?
4: No co proč? Víte, jaká to je zodpovědnost?
10: No ale prosím, já mám dobrou paměť a kvalitní přednes, že?
4: Jo, no. To jestli máte paměť jako přednes, to se dneska pohřejeme. Člověče, víte, jaký trémus by na vás spadnul, kdyby se stál před paní kněžnou? By se vám třásla kolena, pane, by se vám mezi ně museli dát deku, aby se si nerozmlátili jabka. Víte, kdo bude první vítat paní kněžnu?
10: Já.
4: Nebudem se hádat, já.
10: Já.
4: Ne, řeč mám vypulírovanou. Sám jsem to sesumíroval.
10: No, sesumíroval, že jo.
4: Jsem nic sesumíroval. Jsem vzal starý projev a změnil se jména, no. Hejte, pane Franc, nebudem se hádat. Přeskoušej mě.
10: Božinku, já?
4: No, Božinku, já tady jinou nemám, no. Hejte, to je moje řeč, jo. Pane Franc, oni budou jako paní kněžna.
10: Ježiši, to jo.
4: Jo? Oni jsou jako paní kněžna, přijedou, sednou na trůn, já přiběhnu, spustím a on kontroluje.
10: Já jsem kněžna, jo?
4: No.
10: Já jsem kněžna, no.
4: Teda, jestli přijede něco takovýhleho. No, už jsme tady vítali jiný ksichty, jo? Ježiš, vzpomínáte si, jak jsme tady vítali?
11: Najednou ne, že jo? Najednou jsem z ruzínského letiště až na Václavák stál sám.
4: A jak jsem to dělal, to jsem měl mávátko a tady, tudy, tady, tudy, tady. Jen se nestejte, vítali jsme je, vítali, tak co? Jezdili k nám rádi, jezdili, tak co? Měli si co odvážet? Přesto odváželi, čoveče. Ježiš, vzpomínáte si, jak přijel ten... No bacha, aby nepřijeli všichni rádi. To víš, jo? To bychom měli z rejžej růžence, tak. Tak pojďte, dáme se do práce. To je pro Čecha nejhorší zpráva. Já kdyby byl podzim, tak si myslím, že se chystám kurletu. Takže podaní sedí, jak je jejich zvykem. To už měnit nebudeme, jeho se nevyplatí. Paní Kyža nadiktovaná, já přicházím, úklona, styk, páteř funguje. Tak. Jo, políbení ruky bych zapomněl, sakramente.
10: No ovšem, prosím, na tom já trvám, že...
4: No a když je to proba.
10: Tak si to probněte.
4: Ježíš, do toho se mi nechce teda. Pane Franc, vy zneužíváte situace. Oni zhasnou, jdete k tiští panou, no. Tak. Hargo, dobrý to bylo. Tak, úklona v té kváze funguje. Jdeme. Nejjasnější vzácné vznešenosti, nejmilostivější paní, paní kněžno. To je paměť. No, ale plbá. Vždycky pochválím dopředu. Jo, už mám. Dlouho očekávaný den přilétl.
10: Takže mě, prosím.
4: To?
10: Takže mě.
4: Tam je ta ožebně, he?
10: Takže mě,
4: no. Tátíčka s měkým hrotem, nebo... Skoval! Kdo jsem pustil?
12: S prominutím. Urozený jemnost, pane direktor.
4: Jak se sem dostal?
12: Vaší milosti poníženě netajím.
4: No to ještě, abyste nám něco tajil.
12: Já jakožto jeden školní mládenec, já bych poníženě žádal, zda by se za mě přimluvit ráčili, co se týče místa kantorského v městečku. My bychom rádi kasací zahráli a poté toto supliku předali.
4: Teda učitelské, vy to drmolíte. Vy to drmolíte, to je, teď si přijďte vyřizovat privátní věci. Teď to je, ale vy si umíte vybrat moment. Teď, když my chystáme uvítání paní kněžny, človíčku, my tady lítáme od rána, my nevíme, kde nám kdo stojí. To by se časem našlo, ale... No podívejte, jsme všichni vyřízení. Podívejte, pan Franc, podívejte se. Vyřízený člověk, celá rodina se mu rozpadla. Oba chlapi mu odešli, víte? Co je to? Jdu kouřil v trakárně? Čemu se smějete? Vážně?
10: Pani...
4: To nemusíte nadvedávat.
10: Pani kněžna jedle.
4: No to řeknu rovnou! Vy jste mě schválně zdržel! To si odskáčete, pane Franc.
13: Můj milý, jste poněkud zasmušilý.
12: Žel, nemohu být veselý.
13: Tak jako já.
12: Jasnosti.
13: Pohleďte, právě přijíždí mezi své poddané, projíždíme jich špalírem, všude plno slávy řečí, koktání. Dlouho, toužebně očekávaný, znáte to?
12: Ano, ne, ano.
13: Jenomže vy to nemusíte ani na chvilinku poslouchat. Já ano. Ven! Vine. Sedět. Ven z města, z té proklaté nudy, kde se má divadla, ohňostroje, klevety, pletichy, drahé kočáry, hostiny, vybraná jídla. Co jste měl dnes k obědu?
12: Kyselo?
13: Bože, oni si tu dopřávají kyselo. Zatímco mi vrchnost, abychom jedli nadívané holuby, šneky, ústřice, lanůže. Kyselo. Vrchovatý talíř bych si dala, pak bych hrubou suknici oblékla a vyběhla ven bosa do raní ros. A pracovala bych. Já bych pracovala. Malou motičku bych si pořídila. A od slunka do slunka bych pracovala. Co říkáte, uživila bych se tady prací.
12: Prací.
13: Pracovat.
14: Tady.
13: Tady.
14: Vyloučen.
13: Nejste účinní, příteli. Ani vy mi neříkáte pravdu. A já tolik toužím popravdě, jak já se těšila na ty nelíčené tváře. A zatím všude samé klanění. A když jsem pohled zachytila, byl v něm jen tupý úžas nebo přeslazená devotnost.
14: Takový je tu lid.
4: Se to balí jasnosti.
5: Přítelský s námi.
4: Vražte se posadit. Korporativně. Korporativně, jaký nevím, co to znamená. Bojde. Bude srovnat úsměvy. Nejjasný. To je moc, já uberu. Nejjasnější vzácné vznešenosti. Nejmilostivější paní kněžno. Já jsem to zase zapomněl. Jak je to dál? Poraďte mi. Dlouho. Dlouho. Já pešo, pěte. Vy se tlačíte na mý místo, pane Franci.
13: Ne, prosím, já.
4: Dlouho.
13: Toužebně.
4: To je unik informací. Teda chlapí, já vás proběhnu.
13: Pan Vrchní.
4: Ano, prosím, přijďte si platit, nebo... Jo!
13: Děkuji vám a všem pánům za slavné uvítání.
4: No, takže se to povedlo, že jo, jasnosti? Tak to my máme radost taky, tak my děkujeme vám, jasnosti, zase, děkujeme vám, moc vám děkujeme, děkujeme i vám, pánové, jménem ústředního výboru... se to tak rychle stříhá, já to nestačím zachytit. Děkujeme vám i vašim manželkám. Pan Franc promine, no. Se nějaký bohráblo najde, nebojte se. Jasnosti, my máme takovou radost, že jste přijela. Opravdu to ani si nedovedete, my jsme si s chlapama říkali, přijede baba, nepřijede, to víte, uvítání, to je naše posvícení, to je naše neděle. Máme maso a zas maso. Co to kecám? A tuhle jsme měli zemlbábu.
15: Můžu?
4: To je spíš otázka pro vás, pane Franci. Nicméně rád byste, víte, no? Prosím.
15: Nejjasnější, nejmilostivější kněžno, panovnice naše pano.
4: Co to kecáte, vy se dívejte třeba. Ježíši, mane, ano, držte se redlík, já jsem si rodil. Humberto jede, co to blázdíte, bože? Pane Franci, nevím, jdu tam za strom a přeříkám si to. Běžte, odejděte.
15: Já jsem prosím ještě nedoříkal.
4: No, z toho máme největší radost. Běžte, pane Franci. Běžte, vemte si tady šmidrala, běžte se podívat na hladomornu země. Běžte. Co vás to napadlo, člověče nešťastná, člověče málo šťastná? On jí řekne pano, jsi často? Nespí. Vám řekne pano, vám. Vy, stará motika. Jasnosti, promiň. Jasnosti, ona někdy myšlenka je rychlejší plynu. Libeňský plynojem byl málo na to, co jsem řekl. Já padám před vámi na kolena, na bérce. Jasnosti, strestejte mě, vemte šloufek pod pumpičky a... Jasnosti, já jsem měl řečníka znamenitého. Měl jsem ho znamenitého. Ale já jsem si schválně se mi nedostavil. Pakolek.
13: Schválně říkáte?
4: No.
13: No a vzkázal jste
4: Sakra, v tom by mohl být problém.
8: Tak já jsem u něho byl osobně. Až tak jsem se sklonil. Tedy... pochopitelně podanej není jasnosti, že? Má svobodnej mlejn. Ale můžeme na něj jasnosti, protože má lucernu.
13: A co je to?
8: Lucerna? To je taková baterka na svíčku. Je lehce zahnout knot, vidět aj za roh. Ovšem, zejména je to povinnost. Posvítit ti panstvu, když si zamanejt od mlejna k zámečku u jezdírka jasnosti. A kdykoliv, tam je veliká škála působnosti, že tam ráno, poledne, večer, odpoledne, na več, posvať, jak to na panstvo hupne. A svítit rozjatou lucernou na cestu musí sám hospodář. Jasnosti, to je co?
13: Ten zámeček je zařízen?
4: Ježišmarja, ono se přišlo na to, že jsme to rozkradli.
8: No, zařízený to není přesný výraz. Tedy tak zařízený je, ale bez nábytku.
13: Děkuji vám.
8: Prosím vás.
13: Lid, ať je pohoštěn.

0: tomu takovou pauzu?
1: Já jsem si ale, abyste viděla, že dobrou vůli máme, prosím, pohostíme lidi. Já jsem... Co to je zase? Co to zase je tohleto? Co vy se smějete?
2: Lid se bouří.
1: A tomu vy se smějete, jo?
2: No to je švanda, že?
1: Co to melete, prosím vás? Švanda byl dudák.
2: Dudák, švanda.
1: Hejte, nedělejte všechno, co umíte. To je vzpoura.
2: Ale...
1: No co ale? Už jste někdy držel násadu od lopaty.
2: Ježiši, to ne.
1: Teda vy to nedělejte. Takhle krátký násady nebývají. Jasnosti, váš podaný lid ne, že by se bouřil, to ne, ale mluví nahlas.
3: Tak jim něco slibte.
1: No, to děláme celou dobu.
3: Slibte jim trachtací.
1: Ježiš, to je nápad, pane Franz, trachtací.
2: Trachtací, no.
1: A jo, houby, jsme ty prachy na trachtací proplastali minulý týden. Vy se furt říkal, že málo trachtáme. A vy jste trachtal dobře, teda to je. Ježiš, víte co? Dáme jim pivo.
2: Ježiši, pivo.
1: Pivo zatím zničilo každou revoluci. Jasnosti, kolik byste rád chtěla nechat vyvalit soudku piva z vašich sklepů?
3: Pět.
1: Pět?
4: Ty blaze. Skoro všecko, co je tam. Co my? My se budeme hrát na pouště, jo? Já budu dělat náčelníka karavany, ne? Čtyři by museli stačit, čtyři. Kolik myslíte vy?
2: Stačili by i tři, že?
5: Pane Franz, vy jste diplomat!
1: Až sebou rozdávám medaile, jednu si připnu. Teď to jenom oznámím našim národům. Usmívají se. No jo, nevědí, co čeká. Zamávejte jim taky.
2: Pápa.
1: Vy nevítáte, vy lákáte. Tak, děcka. Její jasnost ráčila uvolnit na vaše občerstvení. Jeden sud piva.

0: Rakakaka! Rakakaka!
1: Myslíte, můžu to hrát takhle? Ježišmarja, to není Hasterman, to je lesní pomatenec. Já vypadám jak Werwolf. A nic.
0: Děvenku na pentličky nalákáme. Pentličky na větvičky rozvěsíme.
1: Hrvá věším samý červený. No, to je síla zvyku. Hej! Počkej, neblbni. Hele, ne, počkej, vydrž to. Hele, já jsem šel jinou lesní pěšinou. Fakt, čupeče. Ne, fakt. Ne, fakt, fakt, fakt. Já jsem šel lesní pěšinou. Tam nebyla jediná borbočka. Na každém stromě byla značka, kudy se mají. Fakt, čupeče, fakt, čupeče. Pak jsem přišel na křižovatku. Tam bylo 50 borboček. Jediná značka tam nebyla, čupeče. Fakt, fakt.
2: Hastermánek, pozdrav Bůh.
1: Vodě zdár.
2: Co to máš na sobě?
1: Vykradli mě. Už se kradli pod vodou, čoveče. Jsem seděl na vrbě, šepcoval jsem a dole mi bílili kvartýr. Jsem tam vlít, jsem zachránil tenhle mantl. Se když si u nás utopil nějaký lampasák, víš? Ale to byla šajba, podívej. Komlináři, to kdybys viděl, co mám pod tím. To kdybys viděl, co pod tím nemám.
2: No a co ty tady?
1: Já bych sem se chtěl oženit.
2: Ale...
1: No, já bych sem chtěl ženu. Jo. Jsi přece nevemu chlapa. Bych sem chtěl ženu, zelenou, krásně zelenou, brčálovou. A chtěl bych sem děti, hodně dětí, hodně, hodně. Malý, velký, dlouhý, tenký. Široký, bystrozraký. Abych je vodil na hráz, jak vidra mladý. Až bych byl starý, jak by mě vrazili do domova důchodců. Všechny děťátka by byly krásně zelený. Měly by zelený podkolenčičky a zelený trenýrčičky. A svítilo by na ně zelený sluníčko. A do školy by nosili zelený svačinky. Já se začínám blbnout. Mlináři, pojď, dáme si panáka zelený.
2: Kam máš namířeno?
1: Jo, namířeno. Kamaráde, vyhnali mě, stěhuju se.
2: A to je dobře. Aha, a hodně daleko, že? No tak, šťastnou cestu. Nech už je tady.
1: Ne, já se jenom učím lodní sirénu.
2: Churo, ta jedna zelená. Hej.
1: Normálně mě vyhnali. Tak, člověče, z mýho rodního rybníka mě vyhnali. Kde celá naše generace vyrostla? Kde jsem si svoje mládí odpůjčil? Vyhnali mě, normálně mě. A víte, kdo mě vyhnal? Strana zelených. A víte, proč mě vyhnali?
2: Že jsem málo zelenej.
1: Já říkám, chlapi, neblázněte. Já nechci být předseda, já chci dělat.
2: No, to mi řekli, že je blbej argument.
1: Teď mi snížili hladinu, zvýšili mi nájem. Od prvního platím vodný, stočný.
2: Ne, anebo já se manér se utopím.
1: No fakt, no, přišel předseda, přišel starosta. No je to furt jeden a ten samý chlap. Přišel starosta, já mu pojám, starosto, starosto, z čeho to mám platit? Nic nemám.
2: On říkal, utop si. Se přestaňte chechtat a učte se pádlovat.
1: Je, pánové, ale já mám pro vás informaci disgrétní. Představte si, oni teď slečny, ženy, dívky a babice se chodí koupat bez, normálně. Já ležím na dně, mám polaroid, no mačka, čověk.
2: Se nikdo nebojí. Tak já neudělám kariéru.
1: Aničko, já jsem myslel, že zvětšuje jenom voda. Aničko, jak jsi dlouho vydržela pod vodou?
3: Moc asi ne.
1: No, kdybych tě přidržel. A chtěla bys mít hodně dětí?
3: Dětí? No.
1: Jo, to by mi říkali rozmnožovací stroj. To ani nevím, jestli by jsem to udržel v barvě.
2: Haničko, tobě se ten vodník líbí?
3: Líbí. Ale vodník mě netrápí. Tebe čeká těžká zkouška, Libore. Má přijet paní kněžna.
2: Už je tady.
3: No co, když přijde k nám na mlýn?
2: Když přijde, tak přijde.
3: Co když bude krásná? A bohatá? A co, když bude chtít, aby si jí posvítil? Lucernou! Až k zámečku! A v noci!
2: Budu muset.
4: Žeby si se neponížil, Libore.
2: Ach, ta nešťastná Lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně.
1: Ježišmarja, já už to hraju na jedno brdo. Já ještě dneska stínu kozinu.
0: Je, co to je? To je krása. Je, to jsou dřevěné tenisky.
3: Pane, to jsou moje dřeváky.
0: To jsou dřeváky? Je, počkej, to jsou dřeváky, podívej.
2: Počkej, sakramenty.
0: Jeden dřeváky dám.
3: Druhý tak.
2: Ne.
3: Jo.
2: O druhý si ke mně přijdeš.
3: Ne.
2: Jo. Ty zase já, jo, a ty ne? Ty divná situace, přijď si večer na zámek, přijď, až už bude tma. Až už ptáci budou mít vykokrány písničky. Stráži, řekni heslo Vrchní amore. Náš Vrchní amore.
3: Tak a oba mám. Ani ten vám nedám. Pane, dejte si pozor, to nejsou střevičky z hedvábí, to jsou dřeváky. A ty tvrdě přišlápnou.
0: Ježišmarja.
3: Co? Ještě jednou?
2: Ne, třeba opakovat, ne.
0: Ježišmarja.
2: Je to úplně ten zvuk toho dřeva mě vzrušuje. Já jsem od pasu nahoru vzrušený, ne?
0: Porád žeru nějaký pilule a... Si musím opatřit dřeváky, víš? Večer si vemu košily noční, vemu dřeváky a... Ha!
2: Bože.
1: Zrušení pominulo. Ale ona je jak malina. A ne vesnicky hloupá, bo já poznám.
4: A pan Vrchní?
0: Ke jasnosti.
4: Co vy tu?
0: No, já venčím čokla.
1: Jasnosti. A co by tu, co by tu? Co by tu? Co by tu? By tu co?
4: Chci vidět...
2: Ježišmarjo.
4: Toho vzpůrného mlináře.
1: Jasnosti, kvůli tomu jste vážila cestu bez doprovodu až sem? Zde hledáte rozptýlení?
4: Ne, ten mlynář, ten zámeček v lesích nezajímá.
0: Jo, zámeček, mlynář, párchát jeden.
2: Jasnosti, teď mi hlavou proletla myšlenka, a protože je to letos poprvé, hned jsem to zaregistroval. Měli bychom se vrátit na zámek, protože mlynář není doma.
4: To byla má poslední naděje.
2: A už je po ní. Pojďte, já jsem si...
4: A to děvče.
2: Děvče doma je, ale mlynář konec je pouště. Pojďme, jasnosti.
4: Pane Vrchní.
2: Ano?
4: Kam odešel mlynář?
2: Nevím, jasnosti. Vy mě neustále testujete.
1: Je to český mlynář, no někde mele.
2: Jasnosti, mlynář je nebezpečný. Pozor, to je muž.
4: Ano, muž.
5: jenž zachoval si hlavu vztyčenou.
2: No, hlavu možná, no.
5: Toť síla!
2: Síla, jasnosti, ale hrubá síla!
6: Paničko! Paničko, co jste to...
2: Skrýme se!
6: Celý pitom mouky je tady rozsypaný, ale to si uklidíte, všechno bude na uklízen.
2: Ještě k tomu dvou.
5: Jak je urostlý! A samý sval!
2: Já nevím, jasnosti, on je spíš tlustej. Ten v životě žádný sval neviděl.
5: Pane!
2: Ano?
5: Vy zde zůstanete a já s ním promluvím.
2: Ne, jasnosti, nemohu to dovolit. Já ptím na vaší bezpečnosti, jak bych to vykázal v papírech.
5: Tak, dobrá. Já zde zůstanu, vy půjdete. Chci slyšet všechny tóny jeho drsné melodie.
2: Končíme s hygienou.
7: A pan Vrchní.
2: Ano, pan Vrchní.
7: Dobrý večer.
2: Dobrý, to nám nemusíte říkat, že je večer. To my taky víme, že když je tma, tak není vidět. Tak chytrý my jsme taky. Já jsem zde ve jménu je jasnosti.
7: A co si ráči psát?
2: No, už měkne. Jsem ze stran Lípy a stran té...
7: Haničky.
2: No. Dobrou noc. Dobrou. Sakra.
5: Za ním.
2: Co, jasnosti, vy chcete, abych ho stresal? Jasnosti, přísávám. Důvěru ve mě vloženou už nikdy neuvidíte. Plynáři. Mě zajímalo, co oni v tom mlejně dělají. Tam mají zasnuto. Mlyne a moučnej červ na pochodu.
7: Co si načte přát?
2: No, mlynáři, já si nepřeju, ale poroučím. A to nejprv, že se vzdáš té staré Lípy.
7: To neučiním.
8: To je svatý strom a je mu v noci rozumět, když v noci svatojánské jeho listí začustí.
7: Uklidněte se, babičko, nejsme tady sami, víte, no. Posaďte se tak.
2: No. Aby se vám babka nerozklížila. Stejně vám drží akorát na zip. A pod tou Lípou je prý poklad, se k nám doneslo, mlynáři. Když jste takový chudý, vemte hrábě a vyhrábněte ho. Ona by tam mohla mít královská koruna, že by si ji nasadil na hlavu a v pimprlovým divadle by si mohl dělat krále. Že se nestydí, že jsou to samé výplody tmy.
7: Ha! Tomu si říkejte, jak chcete. Tomu vy nerozumíte.
8: Tomu vy nerozumíte.
7: Děkuju.
2: Prosím. Ta Lípa padne, mlýnr. Ta padne, ta lehne. Stejně tak, jako že vydáš to děvče toho sirotka.
7: Ha!
2: Ha!
7: Ha! Tu jsem. A přijde-li kdo s tím, jak vy říkáte, přísám Bůh, dřív zabít by mě museli, nežli překročí můj práh. Zneuctít si ji nenechám.
2: Žádný práh překračovat nebudeme? My tam hupsneme oknem. Rebele, poslechneš? A mě už to nebaví, tohle to.
7: Nemáte mi co poroučet.
2: To byste nabídl.
5: Ale já.
2: Jasnosti, kde se tu berete?
5: Já vrchnost tobě poroučím. Ukaž to děvče, chci je vidět.
7: V tom neposlechnu ani vás, paní kněžno.
2: Mlynáři, dávej si pozor, když něco říkáš, aby si potom věděl, co jsi říkal.
5: Ale v jednom poslechneš. Lucernu přineseš.
7: Ach, ta nešťastná lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně.
5: Lucernu přines, jak tvá povinnost.
8: Jdi, Libore, jdi.
2: Libore, spadla ti ofina. Jasnosti, ty žena a skrotila jste ho.
5: Babičko, vždyť já chci jenom s tím děvčetem promluvit. Rozumíte mi?
8: Já do vás vidím.
2: Kecá babka. Ale jasnosti, já nevidím do ničeho.
5: Můj světlonož. A sluší mu to.
2: Sluší mu to.
9: Klesaj vám měřítka.
5: Ale to není všechna tvá povinnost.
9: Jasnosti?
5: Posvítíš mi.
9: Jasnosti, považte, teď v noci k zámečku u jezírka?
5: Právě proto potřebuji průvodce a světlo.
9: Ježišmarja, já se nevyspím. Dobře, jasnosti, já vás doprovodím, ale...
5: Ne, není třeba, abyste mne doprovázel.
9: Ne, já vás musím doprovodit, jasnosti.
5: Ne, děkuji, to nemohu přijmout. Dobrou noc.
0: Dobrou noc! No to teď já budu do zámku vypravovat dobré prostě, pokud jsem se tady hodu, protože jak já jdu o to,
5: nože, my půjdeme.
9: Jak poručíte, paní kněžno?
3: Libore! Libore, necho!
9: Musím, Haničko. Neponižuj mě, prosím.
3: Aby si se sám neponížil, Libore. Vzpomínáš, jak jsme spolu? Tak, teď víš, ne, no.
9: Hanka, pusť!
0: Paní kněžno, kde jste? Paní kněžno!
9: Není tady. Moje stará. Já vůbec nevím, jak se jí mohl prchnout. Víš, ona za mnou jde ve stopě normálně. Jak ohař. Ohař, čeník v zemi. Já sypu pepře, to málo platí. Já mám hodnou ženu, hodnou. Hodnou, opravdu, já si nemůžu stěžovat. Nemůžu. Nemůžu, já už si nemůžu ani stěžovat. To je příšerná situace, čeče. My už nebydlíme ani mezi lidma, my bydlíme na samotě. Fakt? Ona vám kolikrát večer? Ona kolikrát i přes den? No? Kolikrát nevím ani kolikrát. Opravdu. Představte si, ona si popatří nějakou košili na noc, takovou... Některý jsou placatý, ona má jakou nadejchanova. Teď vždycky večer rozsvítí svíčku, víš, zapálí. Jenom ten knot, jo, to by jinak nehořelo. Teď si sehnala nějakou knížku, teď je toho hodně. On je to celý ošmataný. Já ani nevím, čí to je sutra. Fakt? A zapálí tu svíčku a teď mě položí na stůl. A přesně podle té knížky, čověče. Mi objevuje erotický zóny, jo? Ne? Přitom já mám jenom jednu a ještě bludnou, jo? Ne? No co teď máma asi dělá? No co by dělala? Táta je za vejdělkem. Máma má nalistováno, svíčka hoří. Jo. Ježišmarja, co já tady dělám, já mám být doma. Mámo! Mámo!
10: Klásku!
9: Jo!
10: Klásku, kde jsi? To se mi ulevilo.
9: A ty si furt někde ulevuješ. Musíš si dávat pozor na skladbu stravy. Co děláš?
10: Ale už jsem se lekl, že jsem ztratil tuhle supliku. To by bylo. A když paní kněžně pěkně zahrajeme a když si přečte tuhle supliku, nemůžu hladem žít. Nechci přece krást. My s holí žebráckou opouštět vlast.
9: Co blbneš? Co to rozmlžuješ? Čet to? Jsou nějaký samizdaty? Jo, počkej, ty nejdeš prosit, ty jdeš vyhrožovat. Já jsem bývalý zipoňák, víš? Čeče, já už mám nervy na dranc úplně. teď nám sebrali režijky, no. No, fakt, paní, hele, počkej. Co furt máš s tím hejkalem, co blázníš? Chceš, aby nám na záda skočil? Chceš, aby nás po lese honil?
10: Já bych hejkala rád jednou uviděl.
9: No, to by si se takhle nesmál. Kdyby si viděl to, co jsem viděl já. Zajíčko, já jsem se jednou vracel z hospody domů. Jenom jednu, a tam jinak zůstává, víš? Přišel jsem před hospodu, tam tma. Tma jako... No, větší. Tohle se teprve stmívá, čovače. Tak jsem to příteli brachu vzal domů kolem hřbitova.
10: Ježišmarja, dych tam straší.
9: No, to jsi mi řekl brzy. Kamaráde, já jsem v té tmě dolez k tomu hřbitovu. Představ si, možná to nevíš. Ten hřbitov je obehnaný vysokou kamennou zdí. Vysokou kamennou... Víš, proč je ta zeď tak vysoká? Aby mrtváci nemohli mezi živáky. To by byl teprve chaos. To by Berňák úplně zpitoměl. Že už teď toho má plný cvičky. Dobře. Najednou ti slyším na té zbytovní straně nějaký šramot. Šrumity, šrumity, nějaký takový. Já jsem si půjčil od někoho žebřík. No, teď ani nevím od koho. Taková tam byla tma. Vylesem nahoru, co špricl, špricl mi ne? Víš, co to byl ten šramot? Na tom zbytově kostlivci hráli flašku. No, takhle se tvářili. Přesně jako ty. Chápej, z toho výrazu nevíš, vyhrává, prohrává. Oni mají ten výraz taky konstantní. Zajíc, nenech se urazit nikým. Tak jsem dolů sjel po žebříku a mazal jsem domů panským lesem.
10: Ježíši Kriste, dych tam taky straší.
9: No, pamatuju si to, kdybychom vydávali knížku. Představ si, opravdu paní, představ si. To je chlap, já blbě vidím. No. Já vlez do toho lesa, víš, stromy hodně vedle sebe, a tam hořel oheň a kolem něj seděli nezaměstnaný. A takhle se smáli, protože druhý den měla být podpora, víš? No, nezaměstnaný dřevaři, to víš, nesekají. No, nesekají přes den, co by sekali k noci. Už na to nevidí v noci, ten měsíček, že ho si dá... Pauzu, pauziruje, a on takový dřevař tam s tou tekerkou, i tam sedí někde u toho spalko, no to nevidí na to práci, tě, to nemůže tekat. No to viděl, to nejde, protože oni tam podávají spalky, tě, a tak ono toho těká, tou těká, to lítá, ti políká, těká, a on těká, jak ty neví, tak víte vám, těká, těho, podívej, až ti těkou, těká, detektor, retáj, to detekne, tu detoč, spalku a konec, těká. No. Počkej. Vy tleskáte ze slušnosti nějak. Rozuměl jsi tomu, Zajíčku? Jo? Jo? Tak to zopakuj.
10: Co?
9: Neboj se, Zajíc. Nejsi sám. Každý představení má mít nějaký tajemství. No, tak. Tohle jich má chutu. No, no, tak. A najednou, představte si, lidé dělní, občané, nemakačenko, představte, no, dáme tak paní dělá, najednou se nazvihla země. Je, to bude těžký. Je, teď jsme na tenkým ledě. Ne, země. Ale ty koukáš, Zajíce! Teda vy, kantoři, vy byste furt stávkovali. No to je... Země! No. Ten nechodil málo do školy, jak vám tleská. No to je... Země, matka země, jo? Země, matka, z tebe otec, jo? Ne, nepochopí, to musím, to vzdávám. Nic, Zajíčku, nic si z toho nedělej, takových věcí ještě.
1: prostě nazvěla drn. Drn, drz.
2: Tráva na tři. Ne, já věděl, že to je marný pokus. Nic.
1: No nezvedlo si to?
2: Země se odklopila. Tamhle najednou vykouchla hlava velká, převeliká. Velká, převeliká, dědek za bábu, bába za dětka. Ba, počkejte, jiná je.
1: Ne, vykouká hlava. Velká, k ní bylo přidělané tělo. Teleskopickým způsobem se zvedlo do výš.

0: stisknul mě takhle z rameno, jako já tebe teď, a povídá, nebej mezi váma. Tenhle statečný chlap Klásek, všecky vás zamorduju. Najednou chlap do ohně fouk, oheň zhas a chlap zmizel. A dřevaři s ním. Tak co, byli to dřevaři?
1: Nebyli.
0: A kdo to byl?
1: To nevím.
0: Pomocníci. Proto oni měli žlutý pásky na rukávu. A tam měli začmárané ty písmenka, aby nebylo vidět, komu dneska pomáhají. No.
2: Najednou slyším tenký hlásek, jako by se ptáčátko hnízdečko probudilo. Tak to ptáčátko dojde až na kraji hnízdečka. Podívá se z toho stromečku dolů a povídá. Ty vole, to je vejška. Potom se otočí. Potom se otočí čelem před zádama k naší budoucnosti. Odevře radostně svůj růžový zobáček a zvolá.
3: Lásku! Lásku! Pane učitelské!
0: Pryč pocaj, to je jiný zobák. Pryč pocaj!

0: Bojíte se mě, paní kněžno?
1: Odevzdala jsem se do vašich rukou. Věřím vám. To je ta lípa.
0: Kde? Ano, to je ona.
1: Krásný strom.
0: Že?
1: Jaká vůně, jaké ticho. I ta lípa mlčí.
0: Připomíná velké křivdy.
1: Křivdy?
0: Vám o nich nic nepověděli, že, paní kněžno?
1: Vždyť lid je spokojen.
0: Mýlíte se. Je přestrašen a proto mlčí.
1: Ale vy se nedáte, mlynář. Jak krásně se tu odpočívá. Pojď blíž.
0: Oh, jak je náhle vše provlhčeno svitem luny, která vychází tam.
1: Mlynáři, nerecituj a pojď blíž. A dej tu lucernu stranou, prosím.
0: Jak poručíte, paní kněžno.
1: Povídej, co tu slýchat?
0: Byla by to trudná pohádka, paní kněžno.
1: O čem?
0: O ztracené koruně.
1: Proč právě teď mluvíš o penězích? A dej tu lucernu stranou.
0: Jak poručíte?
1: Stranou za strom.
0: Za strom, myslíte? Tam. Ó, oh, paní kněžno, našel jsem tu! Složený list papíru. Nějaká suplíka či žádost?
1: Zde je divný lid, pořád se jenom klaní a prosí, což tu nevládne spravedlnost. Nemám chuť tady poslouchat žádosti.
0: Mám ji zahodit?
1: Ne, odevzdáte mi ji. Na zámečku.
0: Vy chcete, abych vás doprovodil až k zámečku?
1: Což pak tam byste mne nedovedl?
0: Kdybyste poručila.
1: A což, kdybych si to jenom přál?
0: Ano, paní kněžno. Doprovodím vás k zámečku tak, jak si přejet.
1: To ráda slyším. Mlynář. Mlynář? Mlynáři.
0: Paní kněžno, kde jste?
1: Tady.
0: Kudy?
1: Kudy, mlynáři.
0: Kudy. A tady jste, paní kněžno.
2: Mlynáři, nezalejzejte. Já jsem vás viděla. Mlynáři, co je to tam s váma za osobu? Vypadá to jak pytel bukvic. Helejte se, pojďte na světlo, pojďte.

0: nebo nechci tam provázka.
1: Klásková, dobrý večer.
0: Teda mlináři. Tohle, až se doví Hanička, to bude šrume.
1: A co by se měla dovědět?
0: No, ona se to doví.
1: A od koho by se to dověděla?
0: Ona se to doví. Já vím, co je moje povinnost.
1: Klásková, počkejte! Klásková, to přeci neuděláte! Tak dlouho u nás nelete, Klásková, ne! Teď už tomu rozumím. Aby mou Haničku odvedli a Lípu porazili.
2: Mlináři, křivdíte mi.
1: Teď zapíráte, paní kněžno. Ale běda vašim pomahačům!
2: Mlináři,
1: běda jim!
2: Mlináři, promáš! Mlináři, křivdíte mi!
3: Fuj, to jsem se lechl. Já myslel, že to je lesní pána.
4: A jděte zajíčku. Zbar nevíte, kolik je mě už roku, tak...
5: A co vy tady, kde jsou ostatní?
3: Šli k zámečku. Já jsem musel vrátit, ztratil jsem někde supliku. A co ty, kam jdeš?
5: Běžím za Liborem, vede kněžnu na zámeček.
6: Tak a jsme tady. Já jsem vám říkal, chlapci, že ta Buzová nás nesklame. To je ta Lípa, vemte sekery na ní.
5: Zajíčku, zajíčku, jdou pro mě. Chtějí mě odvést. Schovejte mě!
3: Haničko, schovej se do Lípy!
5: Do Lípy?
6: Pojďte, chlapi! Hele, učitelský, co on tady? Si hraje na hřiba satana.
3: My jsme chtěli hrát kasací.
6: Kasací, jo? A komu pak šelmo? No, depak je to děvče zemlejna. Depak je byla tady, že jo? Kam šla?
3: To prosím nevím.
6: Aha, jak by nevěděl, že má s minářem spolky. On jistě ví, kde mají tu skrejš. Tak ven s tím. Kluci, kde máte bunkr?
3: Já prosím o skrejši nic nevím.
6: No, jsem si mohl myslet, kde je to děvče, to taky neví, že jo? No, to má být učitelský. Ten má vést mládež k poslušnosti. A mu řeknu, co on je. On je rebelant. Takhle školu v městečku to by po nás chtěl, co? Být kantorem, řídícím kantorem. Že bych mu koupil řídit, kam on by to řídil. Dostávat sobotáles, deputáles, barevný křídy gratis, občas starší redispéro, od sedláků husí stehno.
3: Rozenosti, smiloval se.
6: Smiloval se on. Nad svojí dorničkou se smiloval. Ta by se chudinka ráda vdala a měla by. Jsem ji dneska viděl, je to její poslední šance. Jo, šla po návsi, štrikovala nohama. Děti na ní volali singrovka. No, zajíček, to musela být velká pouť, kde on ji vystřílel. No a naposled po dobrým. Kde je to děvče?
3: A když povím?
6: No.
3: Co s Haničkou bude?
6: Co by bylo? Jak je právo a moc? Půjde do dvora za děvku.
3: Ne, to ne, nepovím.
6: Jo, vzpoura. Oni už se nám bouřej i kantoři. No tak to teda bývalí kantoři. Zaj... Moment. Já to řeknu tak, aby to bylo slyšet až tam. Bývalí kantoři, zajíček. Zajíček střídání jamek. Hop, hop, hop, hop. Bacha na voko.
3: Nevadí. Než připustit, aby Hanička byla ponížena, eventuálně zneuctěna.
6: To je přesně to slovo, eventuálně zneuctěna. A kdo to má dělat? To už je vám jedno. Zajízit, já jsem rád, když ráno vstanu. No jo. Natáhnu si bačkory. To vůbec jedná, až jednou natáhnu bačkory, kdo mě bude natáhovat. No, to je na něj složitý. Tak nic, chlapi, vemte sekery a jdeme na Lípu. Pojďte.
3: Ne, to nesmíte, to nedělejte, prosím vás.
6: Sehne, pan vrchní. No tak pojďte, ale varuju vás.
3: Pane otče, Hanička je v Lípě, je zachráněná.
6: Mlináři, vy se sekerou v ruce?
1: Ano já.
6: Sekera za dva zlatý a topůrko za tolar? Lape rozhazovačná. A kde je paní kněžna?
1: Co se ptáte? To vy dobře víte sám.
6: Mlináři, nerozčujte mě. Podívejte se, co je nás proti vám. Ptejte se dobrovolně.
1: Nevydám Haničku, i kdybych tu pat. Jsem sám a vydržím.
0: Mlináři, vydržte!
6: Vydržte, vydržte, vydržte!
0: držet. A bude-li třeba, tak i pomožu.
7: Já tiče.
0: A vy snad byste se nestyděli na tu ubohou, starou lípu. Nebojíte se?
7: A čeho by se měli bát? Klásková, co je strašíte, prosím vás. Chlapi, pojďte, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte. Oni chodí do divadla bez mercajku, ne?
8: Nebojte se, nic není pravda.
7: Spát!

0: otevře a z lípy vystoupí Hanička. Hanička.
1: Libore, Libore, ty jsi mě našel. Vrátil jsi se ke mně.
2: Zbloudil jsem, Haničko. Zrak se mi skalil, ale mám tě zas. Má duše, má lásko.
3: Haničko, kdybys pak měla chvilku, jak bych ti potřeba něco říct.
4: Tohoto stromu, ať se nikdo ve zlé vůli nedotkne, je vaším právem a právem zůstane.
2: Teď už věřím, paní kněžno, a vděčně budu vzpomínat.

0: To je dobrý, my jsme zvyklí. Dámy a pánové, to je konec.
1: Už vás neberte to jako laciný satirický žert. Konec představení. Takhle jsem tady se.
0: Víte, ono nevýhodou první řady je to, že neví, že ty zadní už stávají odcházejí, ne? Dokonce by se dalo říct, to je historická nevýhoda první řady. Neexistuje epocha, aby první řada neseděla za ní, už nikdo nestál, nikdo nestál. Prostě vás, pokud sedíte pouze proto, jste nepochopili, co jsme vám hráli, což se teda klidně mohlo stát, tak my vám to celý sehrajeme ještě jednou. Dobře, ale začneme u vás. Zpátky ke kase.

0: A nyní se podíváme trochu blíže a zároveň i dále na to, co zde nakousil pan Velebný. Později, když Zimmermann zavítal do Ameriky, našel zde úrodnou půdu pro to, co zasel v Tibetu. V jeho deníku jsme se dočetli, že začátkem 20. let hrál v New Orleanské zábavní čtvrti Storyville v několika ragtimeových kapelách. Z tohoto období se zachovala fotografie orchestru slavného kornetisty a holiče Buddyho Boldena, v němž hrál Zimmermann jako jediný běloch. Ovšem na černo, takže ho mezi ostatními hudebníky bohužel nemůžeme poznat. Ale to nevadí, protože vlastně stejně nevíme, jak Zimmermann ve skutečnosti vypadal. Jisté je, že v té době složil řadu jazzových skladeb, ve kterých předepsal tak obtížné, technicky náročné improvizace, že je nikdo nedokázal zahrát. Ani on sám. Můžeme mluvit o štěstí, že jsme se dočkali Charlieho Parkera, Dizzy Gillespieho, Johna Coltrane, Milesa Davise a dalších, abychom uslyšeli Zimmermannovi neopakovatelné improvizace. Pravdu měl prozíravý Count Basie, když tehdy řekl Karlovi Velebnému, že jednou se to provalí. Rukopisy Zimmermannových improvizací jsme totiž nedávno objevili v Mistrově pozůstalosti. Omylem nebo úmyslně byly ukryty ve fascikulu nadepsaném nevyřízené účty. Ovšem daleko zajímavější pro vývoj jazzové hudby jsou Zimmermannovy skladby pozdního období. Komponovali na samém sklonku života doma ve Staré Vlasti, kam, jak se sám vyjádřil, přijel toliko zemřít. Ale to se mu hned tak nepodařilo. Podobně jako Beethoven a náš Smetana, dospěl Zimmermann k vrcholu své tvorby, teprve když byl odkázán pouze na svůj zrak. Teď vidím, co jsem předtím neslyšel, napsal si do svého deníku. A začal mít různé vidiny, které si zapisoval v notách. A tím vlastně nevědomky navázal na programní kompozice Ference Lista a Hectora Berlioze. Zimmermannovy skladby měly svou pevnou dějovou osnovu a dají se větu za větou odvyprávět. Proto si je nikdo nemůže vykládat po svém. Ani po někom jiném. Nelze z nich vyčíst nic, co v nich není, a mnohdy ani to, co tam je.
1: Raní ptáče dál doskáče. Dneska jsem po dlouhý době rád, že jsem v práci.
2: No taky.
1: Nehraj nebyla. Cože? A nic, to byl fór. Kolik je hodin?
3: Tam na ty židli mi visí sako a v kapse jsou hodinky.
1: A ty vole, teď jsou bez ručiček.
3: No, tak do práce jsou dobrý, ne?
4: Je 6:30.
1: No, tak to ještě v klidu posnídám.
2: Co to máš?
1: A co bych měl, termosku?
2: Termo co?
1: Termosku, ty nevíš, co to je, nebo co?
2: Že když jsi mě rozkrájil, tak nevím.
1: Prouza, vysvětli mu, co je termoska.
4: Je to nádoba, do které, když se dá něco studeného, vydrží to studené, a když něco teplého, vydrží to teplé.
2: Ale to je dobrý, člověči, to je vychytaný. Co v tom máš?
1: Litr horkýho kafe a 4 nanuky.
2: No jo, tak to je šikovný. Tož dal bych si trochu kovový. Včera jsem se nečekaně ožrol.
1: Hele, na chodbě automat na kafe, sama málo. Ale mám štrůdl, dá si někdo?
2: Já si dám.
4: Tak, abych neurazil, jen kousek.
3: Podej mi taky, maňas. Měl jsi s ruce?
2: Ne.
3: No, ale na hajzlu jsi byl, ne?
2: Kadit.
3: No, tak já si podám sám. Nerad bych měl štrůdl s nutelou.
2: Hele, já nechci, já jsem teď nějaký marodný čeči. Nějak vůbec nefunguje metabolismus. Já třeba sním mrkev a jde ze mě mrkev. Dám si řekvíčku, jde ze mě řetkvíčka. Včera jsem měl kedlubnu, no a ráno ze mě vyšla kedlubna. Je tak žer hovna.
1: Lékař radí. Vem si taky Demeter, štrůdlík, tak. Habiky, papiky, vidíš, no a už není. To měla matka strachu, že se vyhodí štrůdl od loďska. Bůh vás vidí, Ježíš vás slyší a Allah vás miluje, vole. Halleluja. Tady je po ránu nějak veselo. Tak vám ještě vylepším náladu, vole. No, tak ty těžko, draku. Jdu od načelníka a byl rád, že jsem mu požehnal. Všechno je na dobré cestě a co nevidět, rozšíří naše řady, voli. Bude z něj kvaker. A prozradil mi tajnou směrnici ministra vnitra, voli. Naše oddělení dostalo do své kompetence boj s terorismem, vole. A asi moc dobře víte, co to znamená. Haleluja.
2: No, tak to znamená, že bychom tě měli hned po ránu sebrat a zašít.
1: Hele, co bylo, bylo. Už jsem se mírně odklonil od islamu. Talibanu jsem nefandil nikdy. Myslím, jako nemoc dlouho. Taliban mě oslavoval v mém raném stadiu islamistý a pak mi začal připadat nějak směšný a nemoc radikální.
2: Ne, to je PSM nebo nějaký školení, vole.
1: Jo, o co jde? No tak musíme dělat monitoring podezřelých osob, kdekoliv a kdykoliv, vole. Nikdy nevíte, za koho může být terorista převlečen. A nemusím připomínat, že Usama dodnes nebyl nalezen. Prověřit zájemce a frekventanty o pilotní kurzí a střežit náboženské sekty, vole. Haleluja. No, od něj to sedí teda. No tak my jdem do terénu teda, jo? Nebo místí přednášky, prdne v kouli, jdeme.
2: Kam jdeme?
1: Jdeme, Pavel Bečku. Napadá někoho, kde máme začít?
4: Já bych začal v jeskyním systému Tora Bora.
1: No, tak drž hubu, vole. Ještě jedna debilní připomínka, Prouza, a vykecám ostatním o tvý vesmírný misi.
4: Ne, pro boha, ne.
2: O jaký misi? Tož misonomors?
3: On měl inženýrské letěž do vesmíru, jo.
1: Jasně. Myslel si, blbeček, že je něco víc než my a bez našeho vědomí se přihlásil do vesmírný mise.
4: Neříkejte to.
1: Já to řeknu. Hele, školili ho 3 měsíce, pak se dozvěděl, že s ním letí jako kolega v obyčejný prase.
2: A co dál?
1: Nerůž. Kdybys byl na Prouzově místě, tak letěj prasata 2. No, i každý dostal v obálku s instrukcema. Prase mělo ve obálce, zkontroluj palubní přístroje, uveď modul na oběžnou dráhu, nastav solární panely a 100 dalších pokynů. A náš inženýr Prouza měl v obálce pokyn, nakrm prase a na nic nešahej.
2: Ne, a najednou jsme mu dobrý, Dylina.
3: A ty nekecej, ty si chtěl taky zdrhnout.
2: No, ale já chtěl dělat v Anglii policajta na podpoře a nebyt kosmonaut s prasetem.
5: Tož všude dobře, doma nejlépe, kur na Moravě.
2: Já jsem chtěl taky odjet.
1: Jo? Do Čičelic k babičce, ne?
2: Ne, do USA. A chtěl jsem dělat náčelníka Apačůch. A chtěl jsem mít pržáka.
1: Baba mu dávala makový cumly. Díky tomu byl poslední 26-letý Indián v Čičelicích. Ale jinak je v pohu. Hele, Maňac, nemyslíš náhodou grošáka, ne? Koně?
2: Ne, poršáka, auto.
1: Hele, tak vím, kde dneska začneme. Ještě nemáme dobrý skutek, tak Maňasovi něco ukážeme. Tramvaj nebo krtek?
2: Poršák.
1: No, tak jedeme metrem.
6: Ustupte prosím za bílou čáru.
1: Ježíš, já vím, neřvi, ne?
6: Pane, za bílou čáru, ale na druhou stranu.
1: Ježíš, tak mluvím jasně, ne? Jenom mě zkouší.

0: Přicházím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choď, Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
1: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
0: ano.
1: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
0: Ne, prosím tak tě, ne, oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
1: Ano, Veno, že bychom jim tu nějak ukázali.
0: Ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
1: Já třeba Venoušku začnu.
0: Ano.
1: Je, Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
0: Prosím tě.
1: No, opravdu, Venoušku, podívej se 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí,
0: jo.
1: Potom kolem Kohinóru, do Bráňka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
0: Podívej se.
1: No. A jak si jel ty, Venoušku?
0: No, já jsem jel dvě stanice po staré trase,
1: mm-hmm.
0: a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara, no. Do Motola.
1: No. Je tam tudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu, Veno, a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
0: Prosím tě, no. No vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý datum.
1: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lístky platit 2 dny?
0: To by měl.
1: Jo, víš co, já jsem se dozvěděla, že prý až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
0: Podívej se, holka, ty no. Máš štěstí. A co v zimě, to vám koupěj brusle?
1: Nedopak, to už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjí až za 3 měsíce.
0: Která?
1: Tam na tom rohu, víš, tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu, no, na tom rohu, víš.
0: Já nevím, no, to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.
1: Ne, Venoušku, tam jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
0: Kterej?
1: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu,
0: jo,
1: víš,
0: počkej,
1: kerej, no?
0: Ten rohák, co vypadá dočista jako novej.
1: No a co ho stihli jen tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
0: No vidíš, ty maj ale kliku. No. Kdyby to byli nestihli, tak ho museli bourat neopravené.
1: No a ještě by možná platili penále, vy. Je, Veno, když jsem se já vracela z práce 5 kolem zahradního města, Veno.
0: Holka, ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvaj nepodíváš.
1: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
0: nepovídej, už?
1: Venoušku, to ti byla krása.
0: Pověřím, to si
1: takový
0: dovedu představit.
1: V obrovský hromady štěrku.
0: Jo, jo.
1: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
0: Ani živáčka.
1: Ne, jenom 2 dělníci, Veno. Ten jeden má bydle a druhej mu za to tahá drátem. Ale Veno, jak těm to jde od ruky, to...
0: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
1: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěru.
0: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký.
1: Já.
0: Takový veliký, mohutný.
1: To vole hromady.
0: Tak, no, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A mají takovou velkou ruku, a co já. Ruku, takovej drapák, 3x lomený, to má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Mirnix, Tyrnix, spustí se z toho takovej drapák,
1: já.
0: Ty 4 dělníci k tomu skočí.
1: Ne, drapák 2 tam byli, ven.
0: Aha, tak 2. Tak ty 2 dělníci k tomu skočej a hoděj do toho 4 kostky,
1: no to
0: a ta
1: jo,
0: potvora to zvedne za sama, jako by nic.
1: Teda Veno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
0: Jde o prachy, Amálko, vždycky jde o prachy.
1: Pane Veno, o ty taky, ale až v první řadě.
0: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
1: Venoušku, představ si, tato Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný a ona ti hned na něj, aby si s takovýma novotama nezačínal, že už to zkusil jednou a ať je rád, že je zase mezi lidma.
0: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
1: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
0: No jo. Vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.
2: Františku, Františku, co jsi mi to udělal? Takhle mě opustit. A to jsme chtěli v pondělí malovat. Ale to seš celej ty. Než bys mi doma s něčím pomohl, tak jsi se vždycky radši vypařil. Ježíši Kriste, když jsi odešel na půdu s tou prádelní šňůrou, tak jsem si říkala, polepšil se. Vidí, co mám prádla, tak chce aspoň věšet. Ale že sebe, Franto, no to mě nenapadlo. Co já si teď na tom světě samotná počnu a s malířema na krku.
3: Omlouvám se, jestli ruším, ale je tohle to poslední rozloučení s mým nejlepším kamarádem?
2: To nevím, ale je to poslední rozloučení s mým nejlepším manželem, protože ty čtyři před ním stály za prd.
3: No jo. Máte pravdu, František, ten měl srdce ze zlata.
2: Děte, já to ani nevím. Já vím jenom o zubech.
3: Jo.
2: A na ty jsem mu dala já, víte, a on vždycky říkal, že mi to jednou vrátí, no.
3: Kolik vám visel?
2: 2 dny.
3: Jež.
2: No. Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergo, tolik prádla přece zase nemáme. Že? A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
3: Já ho znám jenom od oka.
2: Jo, tak, jako od vidění.
3: Ne, od voka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na voko.
2: Jo, na voko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli.
3: Ne.
2: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
3: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
2: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
3: No, tak tu tam má pořád, víte.
2: Jo,
3: no.
2: A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantovy věci pohromadě, víte.
3: Spolehněte
2: Děkuju,
3: se.
2: No.
3: No a právě proto jsem taky tady. Já to nerad říkám, ale on Franta v tom voku prohrál, paninko, úplně všechno, všecičko a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
2: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
3: Asi takhle, paninko, aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
2: A co s ní jako budete dělat?
3: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl, takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
2: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
3: Ale ne, auto.
2: Cože?
3: Auto.
2: Auto?
3: No.
2: Auto?
3: Ano.
2: No to já snad nepřežiju.
3: No tak tím by se to velice usnadnilo.
4: Já se omlouvám, jestli jdu jo, pozdě, jo, ale... Je tohleto poslední rozloučení s panem Františkem?
2: Jo, tady leží, no.
4: Pane Bože!
2: Abyste kdo?
4: Já jsem Levoboček.
3: No tak viděl, že vám po Fandovi přece něco zůstane.
2: Jo, a co? Jo, jo, vy jste mi něco přines, pane Boček.
4: Levoboček! Pane Bože!
2: Ježišmarja, vidíte to? To cizí člověk. No já... A takhle mi ho Fandu oplakává.
3: No já bych neřekl, že bude tak úplně cizí.
2: Že by příbuznej.
3: Si hořívá?
4: Tatínku!
3: Hoří!
2: Ten konec.
3: A já myslel, že dělá chybí, jenom v kartách.
2: Marja, tak on se dokonce jednou spustil s nějakou ženskou?
4: Ne jednou, třikrát.
2: Jak třikrát?
4: Já mám ještě dvě sestřičky.
2: Ne.
4: Jo, ale ty jsou úplně od jiných maminek, víte, takže buďte klidná, to šlo úplně mimo vás.
2: Ale ne.
4: Ale jo, ale víte, co je zajímavý? Já taky hraju mizerně karty, takže jsem vlastně po něm zdědil nějaký geny, že jo?
2: Tak to teda ne. Tady dědím já. A všecko. A jestli měl nějaký ty geny, tak ty taky. Rozumíte? Ačkoliv by to bylo moc divný, kdyby on by sehnal geny. Přece on nikdy nebyl v Japonsku.
3: To jsou jeny. Geny ty má každej, ty měli Franta.
2: Jo, no. A kde teda jsou?
3: No to já nevím. No.
2: Ježišmarja, že on je ten sičák taky prohrál v kartách.
4: Prosím vás, bude potom nějaký společný oběd? Já jenom, že jsem nejet od rána, tak...
3: Že vydrž, já to zařídím. Panínko,
2: ano.
3: Ještě jsem se vás nestačil ano. Zeptat, jaké je vaše ctěné křestní jméno, já jsem Jiří.
2: Já jsem Marie.
3: Tak Máňo, koukej ma za domu vařit.
2: No, co si to dovolujete?
5: Upřímnou soustrast. Odpusťte, ale s odchodem Františka se prakticky vůbec nedokážu vyrovnat. Feri, budeš mi chybět?
2: Vy jste znala našeho Fandu.
5: Znala je málo.
2: Málo.
5: Byl to nejlepší milenec v mém životě.
2: Cože? Tak vy jste...
5: Jeho tajná milenka.
2: Helejte, já jsem jeho veřejná manželka.
4: Já jsem Levoboček, těší mě. Nemám náhodou u vás taky nějaký sourozence?
2: Teda já ti řeknu, Franto, ty máš povedenej funus. Tady se ti sešla partička. Karban a děvky.
5: No dovolte. V životě jsem karty nehrála. Já ho milovala. Chlapa jako on už mi nikdo nedovede nahradit.
3: Mě ještě neznáte. Já shodou okolností tady po zesnulém přebírám veškeré kompetence, takže dovolte, abych se představil, já jsem Jirka Samec.
5: Nezlobte se, Samečku, ale Ferry byl jedinečný. Pravý muž. Přinesl mi vždycky i kytičku.
2: Ježiš, kytku.
5: Jak ten uměl být pozorný?
4: No, kdyby byl pozorný, tak tady já dneska nejsem.
2: Ale vy se do toho nepleťte, pane Boček.
5: On byl prostě nenahraditelný. Víte, normálně byl takový tichý, nenápadný člověk, ale v posteli. V posteli tajfun.
2: Ježišmarja, prej tajfun. A mě nevofouklání nepamatuju.

0: Ubezpečuju vás, madam, že vám můžu zařídit menší průvan.
1: Ale nechte si to, prosím vás.
2: Jestli se mohu zeptat,
1: no,
2: jak skonal?
1: V posteli. No, ale já jsem si ho tam nejdřív musela z té půdy odníst. To jste měla vidět, jak chudák visel.
2: No. U vás možná. U mě tedy nevysel nikdy.
1: Ježišmarja, to je zprostata.
0: Děvčata, děvčata,
1: prosím vás,
0: přece se nebudete hádat, jak se ukazuje, Fanda měl hold širší záběr, no. Náhoda ho svedla na cestě.
1: Jaká pak náhoda, tahle ho svedla. Nechci říct co, nechci říct co.
0: Maruško, prosím tě, tady zbyl nějaký papírek, co? Po Fandovi, vem to domů.
1: Jo, no to nějaký papírek, nějaký přeškrtaný čísla.
3: Ale koukám, že jedna. Ho taky sázel.
1: 1, 3, 5, 8, 16, 32, no tak to je teda hodně, co mi po něm bylo. 1, 3, 5, 8, 16, 32.
4: 32, teda. No, tak, řeknu vám, Macechovi, máte paměť na čísla?
1: Tak.
4: Hele, to jsou stejný čísla, které tady čtu v novinách.
1: 8.
4: To jsou výherní čísla, které berou jackpot 35 milionů.
1: No, vidíte. No. Ježišmarja. Ježišmarja. Holem! Holem! Lepidlo!
0: Ale roztrhány ti to nikde nevemou!
1: Ježiš, nevemou! Nevemou! Já chci šňůru! Já chci za Fandou! Fanda!
0: Synku, tak to klaplo. Doufám, že máš ten správný tiket.
2: Ne, ten mám já. Herkot, ale dlouho se nám tady babka škubala, co?
4: Teda to byl nervák, já vám řeknu, já jsem se bál, aby se nekoukla do těch novin, že by viděla, že ty čísla jsou úplně jiný. No ale ta nám to teda spolkla i s navijákem, co? Kam jí dáme teďka tady?
0: No, no a doufám, že nám ještě vezmou, ale já vám řeknu, děti, tohle to byl nejkrásnější funus mýho života.
5: Takže vy jste se pak rozhodl, že půjdete teda do semináře?
6: No, v té Makytě.
5: V té Makytě?
6: Ano.
5: No, ale vy jste v té době měl nějakou známost, že jo?
6: Tak jsem měl. Známostí víc.
5: Víc, jo. Tam to nebyl asi problém, že jo? Tam byl spíš problém být chvíli sám, ne?
6: Tak měl jsem známost nejdřív Marcelku.
5: Pak to, abych to neprocházel všechno. Jestli to bylo nějak hodně, to my jsme tady nestili, to vlastně pořád tak dlouhej není.
6: Tak já bych jí třeba řekl.
5: Tak dobře, tak řekněte ty nejdůležitější, no. Ty klíčový.
6: Ty klíčový.
5: Marcelka?
6: Tato byla klíčová, protože...
5: Marcelka. No,
6: protože když jsem s ní chodil, tak jsem cítil povolání ke kněžství.
5: Aha.
6: I když se mi hodně líbila.
5: Aha.
6: Byla moc krásná, moudra, teď učí němčinu, angličtinu na střední škole a já už ani nevím, co dělat, teď vlastně 7 roků jsem ji neviděl. No a ona to vtedy se mnou prožívala, u Oravské přehrady jsme se procházeli a vtedy jsem jí řekl, že něco mě volá, ale nevím co. Špatně se učím, 1000 žen, tebe milují, ale něco mě vede, nevím kde. No.
5: A, co
6: a tak jsem to snažil se vyběhat.
5: Vy jste se snažil to vyběhat? Prosím vás.
6: No běhal jsem.
5: Ale moment, tak vy jste si ráno řekl?
6: Ne ráno, z práce, když jsem došel.
5: A vy jste došel z práce, no. A říkal jste si, už zase mě, to na mě leze, jako?
6: Ne, to lezlo pořád.
5: Pořád?
6: No tak...
5: Ale jako co teda, jako...
6: To povolání ke kněžství.
5: Jo, povolání, abyste si říkal, to rozběhám.
6: To rozběhám. A na Oravě jsou 30-stupňový mrazí.
5: Čili to vám pomáhalo?
6: No, tak jsem běhal do kolečka, kolem Moravské přehrady, seznáme z toho. Celý měsíc jsem si dal předsevzetí, že to vyběhám.
5: No? Že toho kněze ze sebe vyběháte?
6: Vyběhám.
5: V tom 30-stupňovým mrazu.
6: Přesně.
5: A co lidi, no. Na to? To kouká neříkali, on to ze sebe chce vyběhat.
6: No.
5: A ona to věděla, Marcelka. Že
6: ona nevěděla, že běhám. To věděl jenom Bůh a já. Já jsem to nikomu neříkal, že běhám jak...
5: No a tak vy jste takhle běhal?
6: Běhám a při posledním běhu... Při posledním běhu jsem slyšel třikrát volání, miluješ mě? No. No. A utíkal jsem zpátky k tomu kříži a říkal miluji. A zase jsem zpátky utíkal domů. A zase máš mě ty rád? A mám. Tak jsem zase běhal. Pak už mi úplně z toho, že co to je. Aha. Pak hned na večer ještě jsem začal hledat mamkin svadební list, můj rodný, všechny dokumenty. A ráno jsem šel za panem farářem a jsem mu řekl, že chci jít na kněze.
0: Vážení přátelé, teď bych si dovolil se trošku pochlubit. Chtěl bych vám předvést jeden z přístrojů, které jsem vynalezl já, tedy vynalezených mnou, takzvaný deformátor. K tomu ovšem potřebuji dobrovolníka z vašich rad.
7: Kdo by...
0: Já dobrovolníka potřebuji, ne poštu teď. Pošta pryč teď. Dobrovolníka, prosím vás. Já nechci tu poštu, dejte tu poštu. Prosím vás, tu poštu dejte pryč teď. Kdo by byl ochoten se mnou spolupracovat? Může to být z vašich rad, jak jsem říkal, z páté, z šesté, slovní říčka. Nikdo se ne... Že já si vyberu sám!
7: Šefe, to je pošta ze zahraničí.
0: No tak řeknu hned! On řekne pošta, no tak co vezou? Pozor na to! Fragile, fragil, francouzsky, fragile, italsky, křehký, česky, pozor na to. No tak to otevřete, no.
7: Neníčím.
0: No tak ale myslím, klavír v obrátě, neníčím. Prosím vás pěkně, nemáte někdo nůžky? Nůžky? Tady jsou, co? Máte nůžky? Ne, nůžky, já chci nůžky. Nůžky, to jsou dva nože spojené v jeden. Které stříhají, nože dva, stříhají. No tak to. Nožnice ze slovenského, nožnice, nože dva.
7: Šefe,
0: co?
7: Mendes, je to asi tupý.
0: Tupější než vy, pánovi? Tak dejte ten nůž. Dejte nůž, nějaký nůž. No tak dejte ten kuchyňák. Proč nosíš? Do divadla kuchyňák. No tak ne, prosím vás, nůž, normální nůž, kapesní nůž. No? No ne, házet! To mě připomíná, jak... Připomíná mě to, jak jeden můj kamarád koupil si nůž za drahé peníze a oni mu říkají, prosím tě, proč jsi nekoupil ten vyskakovací za takový peníze? A on říkal, člověče, já nikdy takhle rychle chleba jsem si ukrojit nepotřeboval. Tak to otevřete, nestojte tady, no. No, co to je? To je kůže, tady je kůže. To je žena. Pánové, hovoříte česky? Kdo vás sem poslal? Česky nehovoří. Když se v češtině zeptáte, jak hovoří, tak nerozumí a nemůže odpovědět. Použiju své vylučovací metody a sice zeptám se všem jazyky, které ovládám, a když neodpoví ani na jeden, je hluchoněmka. Začnu angličtinou. Do you speak English? Do you speak Welsh? Scottish? Irish? Angličanka to není ani Irčanka, ani Welshanka, ani Skotka. Parla italiano, italiano, parla italiano, italiano, parla italiano, ano, italiano, ano. Italka to není. Kjutu, kuaču, kuako. jako... Valašsky neumí. Hablouste. Hablouste. Hablouste. Hablouste? Ne, ani toto není to. Parlez-vous français? Ne, francouzska to není.
8: Oui.
0: Ano! Co vy?
8: Ano.
0: No, ano. Ano. Vy? Francouzska? Aha. Français. Takhle budeme žartovat. Ano, je to naše drahá přítelkyně, francouzská herečka Chantal Poulain. Tak. Nazdar. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Voyage s'est passé bien? Voyage s'est passé bien sans problème? Hein? Sois bienvenue dans notre manège. Nous sommes vraiment très très heureux de te recevoir ici.
9: Co? Já mu moc nerozumím, má takové varaši přizvuk.
0: Co mám?
9: Varaši přizvuk.
0: Varaši přizvuk. To je název nějaké písně.
10: Vážení přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a... Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
11: Já vím, že se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
10: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
11: Já vím, že se nenechte rušit, já se tady jenom, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl třeba vy, vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
10: No počkejte,
11: informaci.
10: Promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace, tady se natáčí pořád.
11: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
10: Pořád se tu natáčí.
11: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
10: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
11: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano.
10: No.
11: A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
10: No ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
11: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě, to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, že jo, to je samozřejmě. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
10: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
11: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo, nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
10: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
11: No už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je, víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
10: Ano.
11: Až na ten knír ovšem, víte?
10: Dovolte, přece já žádný knír nemám.
11: No vy ne, ale moje manželka, víte?
10: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
11: Ne, už to bude, vám vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
10: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
11: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude. No tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
10: Co s načatým večerem?
11: Co říkáte?
10: Co s načatým večerem?
11: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo, nebo ale. Co?
10: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu. Jo, co s načatým večerem?
11: Jo, tak to je název, já myslím, no, že se mi to ptáte.
10: Ale jako, ne,
11: je, to název, není já rozumím, otázka. To je otázka, no, tak, co s načatým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
10: Ale no tak to snad je jedno.
11: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
10: Budín František.
11: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
10: Na co to chcete?
11: Tady na ten papír se najde, kdybyste se mě to...
10: Já myslím jako, na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
11: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
10: Alibi?
11: Alibi, ano, ano.
10: Jaké alibi?
11: No alibi. Alibi to je takové, alibi, jak bych vám řekl, alibi, to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
10: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej, nebo co?
11: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
10: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takový alibi pro nic za nic píšete?
11: Pro nic za nic? Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte, kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal, co jsem tam nedělal, s kým jsem to nedělal, všechno. A kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal, všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít v podezření, že by něco, víte?
10: Prosím vás, a to si takhle píšete?
11: Ovšem, to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
10: Ano.
11: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
10: Ale ne, třeba... no tak to na tom nezáleží.
11: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
10: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
11: Prosím, podívejte, tady máte, hlejte, duben, květen, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
10: No ano.
11: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky.
10: Přesně. Na borůvky?
11: Ano, ano.
10: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
11: No tak, to nevadí, ale stejně nejím, víte. No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano, nebo tady máte třeba dál 14.30, že ano? Když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně všechno mám napsaný.
10: No,
11: no prosím, jestli chcete, zeptejte se ještě.
10: Ale ne, tak já vám věřím, no, to není tak důležité.
11: Tak pojďte namátkou, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
10: No, tak v 15 hodin.
11: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba, řekněme si nějakou hodinu třeba.
10: No tak v 21.
11: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Kluckí, jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
10: No,
11: a kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
10: Josef Šumferle?
11: Šumferle, ano.
10: Šumferle, Šumferle.
11: Takže...
10: To jméno je mi totiž nějaký povědomí.
11: Yeah.
10: Jo, Josef Šumferle.
11: Šumferle, ano.
10: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
11: no?
10: Tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle, no? Který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitelny. Ha. Šumferle Josef.
11: Vidíte? Vidíte, pane, už je to tady. Zvloupání, šumfrle, říkáte?
10: No, ano.
11: No tak víte, a vidíte ještě štěstí, že si to píšu, teď si představte,
10: no
11: kdybych to alibi neměl. Tak jsem mohl být v podezření, když je to bylo, jste říkal?
10: Počkejte, to bylo nějak
11: teď si...
10: na mý narozeniny 20. dubna.
11: No, 20. A vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý.
10: No jo.
11: Teď si představte, kdybych to neměl. Tak cože jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
10: jste říkal? Podezřelý z vloupání do spořitelny, čekejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
11: Víte, pane, jste říkal pro nic za nic. A cože to mělo být, jste říkal?
10: No vloupání do spořitelny.
11: Vloupání do spořitelny, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no, vidíte.
8: Souhlasí.
12: Tuž, to je vedro jak cip, co pravíte? V pátek na šichtě Roby, vědmi, předpovídali, že víkend bude vařicí. Podezřívám jich, že mají v kanclíku ropuchu ve sklence od ogurek a potvora jim tam šplha po žebřu navrch a dolů. Však svůj k svojemu. Kolega Erich mě lakal, jestli s ním nechci v sobotu zajet na takovou menší cykloturu, že jsme už dlouho spolu jenom tak nevyjeli. Neměl jsem žádný plán, tuž jsem mu kivnul. Ale pateční odpoledne po robotě, které jsem strávil v Komeňaku na Kolobutách, už bruslím skoro jak Romanovova segra, mě nahlodalo, že ty naše ropuchy možná budou mít pravdu. Projížděl jsem parkem zlehka sem a tam, na triku jsem měl spocené kolca okolo ramen a aj na dříťu. Nechápu, čemu aj tam. A aj jsem si našel 5 případných nevěst. Akurát, že za jednu přijel její kolik na bruslách a měl větší svaly jak já. Druhá byla rychlejší jak já, tu už jsem jí furt čučel enem z dálky na hřiť, no nebyl to zlý pohled, akurát jsem ji nemohl oslovit. Třetí měla s sebou jedno děcko, tu už to by mi nevadilo, však praxi ju mám s hrantami od segry, ale ty další dvě, co se vymotali spoza křaku, bych asi nerozdychal. Však aj ta mamina vypadala, že jich má plné kolobuty. Čtvrtá měla sice jakési to kilo navíc, ale dobře rozložené po celé robě. Akurát, že si zapalovala jednu od druhé a já od jisté doby kuřačky nesnášám. Přibližně od té doby, co jsem sám přestal dymit. Ta pata vypadala fajně. Bílé tílko, krátké galaty, bederky, z kterých vykukovali tanga jak vetřelec z břucha a řvali na mě, pojď sem, cipe. Akurát, že moja kontrolka blikala tak vystražně, že jsem jim radši neodpověděl. Byl jsem z toho odpoledne tak vyprahlý, že do mě večer zahučeli 3 škopky tak jak Intercity do tunela. Potom jsem si vzpomněl, že zítra pojedu na kole, tuž jsem radši šel dom, abych si nafukal galusky, bo už jsou za ty roky trochu spuchřele, jak je furt přifukuju. Ráno jsem se zbudil do nádherného dňa a proklel Ericha. Deprem včil mi došlo, že v hicu jak na NHčku při kontrolní tavbě se budu smažit bez tak až na Ostravicu, bo on je taky šilenec. Asi mu ten hit tež nezrobil dobře, bo jak jsem zapnul tydlifon, přišla mi SMS-ka, že ten Rožnov ruší a že stačí jenom hlučínská štěrkovna, bo je vedro jak byk. Trochu jsem zapanikařil, bo kaj jsem asi loni schoval plavací trencle. Naštěstí leželi na vrchu v Kumbale, hned vedle zbytku mořských mušlí a jiných bestií, které jsem si loni dovez z dovolené a chtěl jsem si je vystavit na poličku. Nalil jsem do lavora trochu tekutého mydla, bo trochu smrděli a nechal je tam močit. Mezitím jsem nafukal kolca, bo ty galusky jsou fakt na guvno. Zas byly prázdné. Jak Erich zazvonil před barakem, plavky byly ještě mokré, tuž jsem je vrazil do baťoha spolu s minerálku a páru tatrankami a valil ven. Cesta byla fajná až na ten hic. Užíval jsem si šlapaní, bo jsem letos na kole ještě neseděl. V přivoze před Černým potokem u točny lokálek jsem si všimnul zakazu vjezdu doleva, tož nevím, co tam zazrobia. Jak jsem z posledních sil vyšlapával ve stoje ten kopec za Petřkovicami před kostelem, úplně jsem zapomněl, že tam je. Jak tam valím 90 z felinu, připadám si jak na rovince a deprem ta svině kolo ukáže nerovnost teréna. Na vrchu jsem trochu spočnul, bo jsem dýchal jak Anakin po úraze. Jak mě přešli křeči,

0: ty zasrané plavky mě v citlivé krajině studily víc a víc a navíc jsem si všimnul, že nás pozoruje taká kočena z nedaleké deky, tuž jsem se jenem tak přišel k Erichovi, prohodil jsem, že voda je fajná, kutkem oka se ujistil, že roba furt čumí k nám a rozběhnul jsem se a skočil svoju proslavenou pološípku. Jak jsem věl celý pod vodu, chvíli jsem přestal dýchat a asi jsem měl slabý infarkt, bo jsem měl pocit, jak by mě přepadlo 200 nasraných švadlen s jehlami. Musel jsem gvaltem uplavat 20 metrů, abych zas ucítil ruky. Otočil jsem se a než mě chytla křeč, jsem plaval zpátky k Erichovi, který zahanbeně stál u břehu. Guvno zahanbeně! Zatímco já jsem umíral tak jak Leonardo, ten gist hučel do té robky, co se původně čučela na mě. Lapnul jsem na osušku a začal vyhlížet další oběť. Plavací trence zastudili, ale slunko pralo, tuž celkem rychle uschly. Horší ale bylo, že jsem cítil lehký odor morských potvor. Tuž kdyby něco, svedu to na nekvalitní vodu v štěrkovni. Erich furt hučel do té baby, která už mi nepřipadala taká pěkná, jak poprvé. Potom dorazili další tři rozhýňané kamošky. On se asi zleknul, bo prchnul ku mě na osušku. Leželi jsme, kecali o ničím a hodnotili roby kolem. Jak nám bylo horko, schladili jsme se, potom zas kecali a jak robek přibyvalo, zrobili jsme si sukromnu sutěž, kdo nás bírá víc holých cicků. Potom jsem asi chvíli zachrapal, bo jak jsem se probral z komatu, Erich seděl za zutých bab a asi jim vykladal vtipy, bo se tlemili jak diváci na gogo show. Trochu jsem se nasral, bo si mě vůbec nevšímal. Tež mě mohl přizvat do toho jejich spolku. Bez tak měl strach, bo já jsem známý lev salonu, no. Spíš taky lvíček. Jak si k mě začal svrbět hřbet, tuž jsem se pomalu zbalil, pojčal jsem si jeho pumpu a dofukal galusky. Chvíli jsem laškoval z myšlenku, že odjedu na tým jeho hypermega cyklu za 30 litrů, bo si mě furt nevšímal a i jak viděl, že už se balím, ale začali mě svrbět aj stehna, ruky a ksicht, tuž jsem se na něho vysral a jel dom sám. Doma jsem už špiglu pochopil, čemu mě všecko svědí, jak bych přespal v kopřivách. Byl jsem rudý jak zař nad Kladnem. Dal jsem si ledovou sprchu, ale to nepomáhalo. Chvíli jsem trpěl před televizu, potom jsem to vzdal a zavolal mamě, jestli neví, co se dává na popaleniny. Zdvihla to segra. Jak mě slyšela, šokla mě novinku, že se jí ztratilo nejmenší děcko. Tož ní, že bych se valil zrovna věšať, ale přece to trochu zamrzelo. Segra dál pokračovala, že prý se to stalo na zahradě. Trošku jsem zaváhal, bo to jsou sice hektary, ale také. Segra potom nasraně dodala, že za to můžu já, bo prý to nebohé děcko zabludilo v travě, která vyrostla tak vysoko, bo to nikdo nekosí. Pochopil jsem, nachytala mě na slivkách. Co fotra ten její pajtaž, doptal jsem se. Bestia to čekala, bo rychlostí bleska odsekla, že tata má posraný hřbet a její chlop, že je na montaži. Tož jak jinak, no ní? Vysvětlil jsem jí, že mám popaleniny 3. stupňa, takže mám jakousi neposečenou travu u dupy. Navíc mám sennu rýmu. Poradila mi, ať si na hřbet nakypu zimný jogurt, narvu se antihistaminikami a zítra ať valím posekať lany. Bo už jsem věděl, co jsem potřeboval, bechnul jsem mi s kecafonem spíš jak ona a to se mi moc často nestává, bo ona je bestia rychlá. A i kdybych měl na nedělu milion plánů, nezrobil bych žádný, bo se mi od soboty večera pala motala, jak kdybych vyhrál celodenní permanentku na Husenkovu drahu. Celý člověk mě bolel, zevnitřku z toho kola a navrchu z toho slunka. Tož jsem se jenem smutně plužil zatemněným kvartirem, polehával u televize a chladil se pivami. První jsem si zimnu plechovku valal po těle a potom šupsňu do břucha. Večer už mi bylo celkem lepší, tuž příště než pojedu kajsík na kolo, budu chvíli trénovat a hlavně nezapomenu na opalovací krém, i když to mi nepřipadá moc chlapské, mazat se na veřejnosti, jak na soutěži kulturistů.
1: V našich intimních hovorech jsme nemohli vynechat interprety populární hudby. Karel Outsider je stálicí na hvězdném nebi naší pop music, takže ho nemusím dlouze představovat. Zpíváte rád o lásce?
2: No, podívejte, na lásce stojí vlastně celá moje image. A dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.

0: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
1: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
0: Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
1: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně každý, na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
0: Ano. Mladí lidé vidí ve vás zpěvácích, jo? Své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti? Soukromí.
1: Ano, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku. Malé autíčko. Malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého. Kromě daní teda.
0: No a obligátní otázka. Jaké jsou vaše umělecké plány?
1: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recital, který se jmenuje Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.

0: Následujících několik minut se budeme věnovat, drazí přátelé, vašim milým dopisům.
1: Samozřejmě jenom těm, ve kterých se nás na něco ptáte.
0: Jistě, dopisy, ve kterých se nás neptáte, necháme stranou.
1: No tak, popravdě řečeno, takový dopis přišel jenom jeden.
0: Necháme ho stranou.
1: Necháme ho stranou. No tak on to není dopis. Ona je to pohlednice, tak necháme ji stranou.
0: Jo, pohlednice, no, tady to jsem neviděl. Srdečný pozdrav z Vysokých Pater. Hele, my máme přátelé i ve Věžácích.
1: Z Vysokých Tater.
0: Tater, pardon. Inu, Čech všude bratry má.
1: No. Tak už tedy k těm dotazům. Jmenuji se Jiřina Slavyhoutková. A jsem 7. rok provdána...
0: To já nevím. Jo, tak to je dotaz. Aha,
1: to je dotaz. Jmenuji se Jiřina Slabyhoutková a jsem 7. rok provdána za Františka Slabyhoutka. Můj muž František chodí čím dál tím později domů. Jak bych ho to měla odnaučit? No tak moje milá jmenovkyně, víte co, vyčkejte v posteli jeho návratu a jakmile se váš František vrátí domů, řekněte takovým rozespalým hlasem: ty jsi se vrátil, Emile? A uvidíte, že potom dlouhou dobu nevytáhne paty.
0: Pardon, proč nevytáhne paty? No ne, vy to vědět nemusím. Další dotaz. Tazatel Šimša z Počernice ptá, jaký je nejvyšší trest u nás za bigamii? Milý Šimšo, jako všude, 2 tchyně. To máme vyřízený. Prosím.
1: Začala jsem si známost s jedním mužem, píše Nataša Teňská z Bydžova. Jsem však velmi přísně vychována a kromě toho stydliva. Co mám dělat, pokusí-li se mě u dveří políbit? No tak... Já bývala taky taková milá Nataša, nechte si to. Dělejte to, co jsem dělávala já. Šeptejte o pomoc.
0: Dotaz Jiřího dle... Stydlivá z tebe.
1: No.
0: Dotaz Jiřího dle... Dotaz Jiřího Dlaždičky z Rakovníka. Jsem zahrádkář, amatér, začátečník a dělá mi stále. On je to na druhý řádce. A dělá mi stále potíže... Dělá mi stále, píše Dlaždička z Rakovníka. Jemu dělá stále potíže rozeznat kýžené rostliny od plevele. Jak mám plít, ptá se.
1: To by mě taky zajímalo.
0: No, podívejte se, příteli, nejlepší bude, takhle z praxe, jenom jak si vám poradím, vytrhat úplně všecko, co vyroste znova, to je plevel.
1: Tohle je dotaz z Brna. Jarek Sedláček se ptá, kdo je podle vás momentálně naše nejlepší herečka? Já se koktám. No, tak já bych řekla, že je nás několik. No.
0: A ta druhá už nehraje, víte.
1: Jo.
0: Divák Netřesk z Vrchlabí píše, moje žena dělá pořád, co si zamane, co mám dělat já? Dělejte totéž, dělejte, co si zamane.
1: Tohle je velmi jednoduché. Josef Hládek ze Šumšína u Lovosic píše, dostal jsem kopřivku, je to nebezpečné? Není.
0: Ovšem nesmí se to dovedět kopřiva.
1: No,

0: Naše scénka Lomikarovy dcery pojednává o setkání takových dvou chodů, kteří mají daleko do nějaké rebelie, že potkají dvě dcery toho nechvalně známého Lomikara. Uvidíte, že o nějaké averzi nebo o nějaké třídní nenávisti nemůže být řeč. My tu scénku předvedeme s pravými dvěma psy, takže by se možná před tu scénku hodila nějaká psí anekdota. Já teda bohužel znám jenom jednu takovou děcko, tady jsou sami dospělá, i přesto řekl. No, je taková roztomilá, prostě tati někde s Pepičkem po parku, tam jsou psi, něco tam dělají, Pepiček se ptá, tatínko, prosím tě, co dělají ty pejskové? A on říká, no dělají štěňátko, že? No a večer nahlídne Pepiček do ložnice rodičů, že? A ptá se tatínka, tatínku, co to děláte? A on mu říká, no děláme ti bratříčka, že? A Pepiček říká, prosím tě, tatínku, mohl bys maminko otočit, já chci radši štěňátko, že? Tak to byla taková... Taková dětská, že? Tak Lomikarovi dcery.
1: Ahoj, holky.
2: Ahoj.
1: Povídám, Jášku, mám nápad. Pojďte s náma zítra do lesa.
2: Proč jsi zítra?
1: Dneska nemůžu, musím hlídat čár.
2: Jášku, ona ti ta tvoje čára zahýbá.
1: Jášku, ty seš hloupá. Moje dlouhá Anča říká, že už nemůže.
3: To říká jenom tobě, ty vole.
1: Musím hlídat hranici, Anči.
2: A proč musíš hlídat hranici?
1: Aby sem nevlez nějaký křižák.
2: Aby tady nemaloval obrazy.
3: Říká křižák a ne knížák, ty hluchoté.
1: Jsi nějaká nervózní, Jarči.
3: Co fote?
2: Je Ninčko na vás naštvaný.
1: Proč je na nás naštvaný? Co pořád na nás chce?
2: Chce glejt.
3: Tak proč si Jáčko nevybleje?
1: Říkala glejt. Ten glejt, co máme od krále, kde je psáno, že nemusíme makat.
2: Nemá ten glejt u sebe náhodou Jan Zlatký Kozina?
1: Myslíš toho Buřiče Kozinu? Tomu bys ho nesvěřili, ten by ho propil.
2: A nemá ho tedy Jan Zlatký Kravina?
1: Nevyzvídej, ten ho taky nemá, s tím jsem mluvil.
3: Vykašlete se na politiku, mluvme o něčem jiném.
2: Proč chodíte tak nalehko a nenosíte brnění jako křižáci?
1: To ti vysvětlím. Když si něco skřípneš do trenírek, tak to je hrozný. Ale když si něco skřípneš do brnění, tak to je konec. To už byste se nám nemohli posmívat ani tou básničkou.
3: Jakou básničkou se nám posmívají?
1: No Anči, řekni tady bratrovi, jak je ta básnička.
2: No... Kluci sklenčí, mají to tenčí. Ale stejně by vám to brnění slušelo.
1: Jášku, víš, co to je? Běhat v železném brnění v bouřce po horách? Teď to je jenom otázka času, kdy do tebe hrom práskne. A pak už ti z toho brnění jenom jako popel vysypou.
3: Ale ušetří za kremaci.
2: To je, Jášku, dobrý nápad. Víte, co bychom ušetřili peněz, kdyby se všichni dětkové po 70 vyháněli v brnění v bouřce na kopce? Ale stejně by vám to brnění slušelo.
1: Jášku, ty jsi hloupá. Víš, jak bys vypadal, kdyby si na tebe v tom železném brnění lehnul?
3: Jako když tě přejede auto.
2: Auto? Jaký auto?
1: Bratře, co je to auto?
3: Já ani nevím, co jsem to plácnul.
2: To byl hezký pejsek. No? Jak se jmenuje?
3: Bruto.
2: A ten druhej?
1: Neto.
2: My máme taky doma pejska, viď, Jarči?
4: Jo.
1: A jaká je to rasa?
2: Čistokrevný hladkosrstej špidla.
3: A odkud ho máte?
2: Z útulku.
1: To bude mít určitě silný sociální cítění, že?
2: Těžko říct.
1: Já mám nápad. Co kdybychom šli do toho lesa teď hned?
2: Já nevím.
4: A co tam budem dělat?
1: No tam bude... To co včera.
3: Proč jsi nervózní, Jarči?
2: Ona je nervózní, že ona zase nic a já oba.
1: Nebo Jarči, dneska bude všecko jináč.
3: Tak jdem.
4: A máte to?
2: Jo, máte to pro nás.
3: Co?
1: Co bysme to neměli? Brnění nenosíme.
2: Jsi Jářku, bobej, to přece nemyslíme.
4: A máte to?
3: Kytičku.
2: Jo, kytičku, co si to fakt blbej.
1: Já nevím, co to, co furt chcete, co teda my si máme?
2: To, co včera.
3: Co?
2: No prachy přece.
3: My žádný nemáme, nešlo by to na sekiru.
4: Jak je to na sekiru?
2: No, na sekiru to je normálně, akorát nakonec dostaneš sekiru do hlavy.
5: Jsme ho dneskali. Já se divím. Oni si lidi koupí takový šprčou chlata a teď si to doma pouštějí. No jo, no asi si chtějí udělat doma nějaký veselý večer. Při kakou. No prosím. Já vám teď tedy budu předvést jeden speciál unikát clown. Ale nic nebudu předvést. Co já budu předvést? Vy to máte na speciál magnetofon, mikrofon, suprafon.
6: Jak je přestavku, tak přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusi nebo repozu, ano? Ano, nazda, nekoukej na mě kukr, kde jsi ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoáru. Emilo přijde a zavolá, pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, a jenom jestli vy to víte, pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No, protože nemá palec, nemůže zvonit, aha. Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat! Aha! Alo, pane řediteli, pojďte sem! Já jsem! Strčila lefový chlavu do krku a vomej neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení, aha!

0: Alo, pane řediteli, pojďte sem. Pane řediteli, já vám dáš hádanku, já vás dáš, mám, dávám hádanku, ano, ano, pane řediteli, ano.
1: No, můžeš mě dát klaun hádanku.
0: Pane řediteli, proč má pes v sadu takovou dírku?
1: To nevím, klaun.
0: No, protože on mu někdo vytrhnul ocásek a zarazil o kousiček, víš? Pane řediteli, pane řediteli, já vám dám hádanku. Proč má náš lipicán kůň, co dělá levada, takové dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl klaun odhánět mouchy.
0: Je, dipak, aby mohla filharmonie hrát na housle, aha.
2: Hrobařina je fajn řemeslo. Na žádným pracovišti nemáš tolik krásných pomníčků. Za B běhá nám tu živá veverka. A za E slunce, voda, vodka, vzduch. Už nám tady chybí jenom nějaký to děvče. A co Máry? Hele, kolik dostaneme od Krychlovýho metru?
3: Jako obyčejně.
2: Takže to vezmeme na pásek.
3: Jako obyčejně.
2: Jo. No jo, ale jak velký budem dělat ty Krychlový metry? 70x, 70x, 70x. A proč tolik, co pak to je pro expo? To ne, ale pro divadlo. Já nechci, aby mi nějaký v novinách napsal, že to nemělo žádnou hloubku. Máš recht, zapijeme to. Zapijeme to. A schutí tvoje do práce. Ježiš, já přesek žížalu.
3: To je jedno, já tam mám leukopla.
2: Ty už nic nepomůže, ta už dožížala. Zapijme to! Zapijme to! A skutí tvoj do práce. Já se vždycky ženu do práce s chutí.
3: Jo, s chutí, na pivo.
2: Jo, to máš těžký. Hele, třeba, když tuhle tu lopatu vymyslel nějaký ten Lopatěnko. My tady s tou lopatou děláme už 20. rok a kde máš nějakou volhu? Ani botič nemáme! A já? Ocho, a když ona vymyslet lopatu, to není jen tak? Zkusme to. No zkusme to. Už to ale vymyslel ten Lopatěnko. A před náma, to bychom museli přijít na něco, co tu ještě není. A nebylo. A nebude. Tak pojď, vymyslíme to. Nejdříve, jak by se to mělo jmenovat. Název.
3: Název. Krambudona.
2: Hele, cítíme to. Ovatomanel.
3: Ovatomanel.
2: To je strašně dlouhý. Ale chrlíme to, že?
3: No, chrlíme to.
2: Ale odradí vám to lidi od koupy. To musí být kratší. No.
3: drdlo.
2: To je to slovo.
3: Drdlo.
2: Drdlíčko.
3: Drdlíčko.
2: Drdlo. Zatrýme to. Drdlo.
0: Zahrádo, zahrádo, hřbitové zelená.
3: Modulo, jo?
0: Zelená.
3: Pánové, objednávám 6 hrobů. Pro Polonia, pro Lita, pro krále, pro královnu, pro Ofélii. Pro Polonia, pro Lita, pro krále, pro královnu, pro krále, pro královnu, pro Ofélii. A pro sebe. To jsem celý já na sebe nikdy nemyslím.
2: Tohle to. Tohle jo, tak, z nevynález si drdla žádný hroby nekoupem a uteč, než tě zajedeme Volhou.
3: Pánové, ale prosím vás, já ty hroby potřebuju, rozumíte?
4: Ale, to je nám jedno. My jsme vynálezci drdla, ale si jdeme vybrat foršus, pak už jenom vymyslíme, co to je a máme do smrti postaráno. Ha, ha, bando, pojď!
3: Pánové, prosím vás, neblbněte, pánové, přece mě v tom nenecháte. Nechaj. Prosím vás, obracím se na vás. Jedná se skutečně o 6 hrobů.
4: Hej, teď když tak nějak všichni do toho společně, jo? Pojď, ty mě pustíme na hodně.
3: Prosím vás, to je směšný 6 hrobů, no tak směšný, ne, ale jako... No tak nikdo, no. No nic. Tím tedy končí tragédie Královice Hamleta. A řeknu vám, není nic tragičtějšího, než když tragédie nemůže skončit tragicky. Jestli mě rozumíte. Tragédie, která končí jako fraška, smutný příběh, který je zakončený radostnou písní, to je ta největší tragédie, co známe.

Dobrý večer. Dovolte, abych vám jako obvykle touto cestou poděkoval za krásný večer. Už dávno jsem se tak dobře nebavil. A zároveň, abych uvedl na pravou míru určité okolnosti týkající se dalšího přidávání. Jo? Totiž takhle. Počkejte, jak bych to... Takhle. Když jste si byli, zakoupili vstupenky u pokladny za ty 4 koruny, nebo kolik to stojí, co jsem řekl, nějakou blbost, jo? To je moc nebo málo? Málo? To jsou dražší, jo? No to mě musí přidat, to není... Tady říkají něco úplně jiného teda. No. Tak když jste, ať to stojí, co to stojí, prostě, když jste si zakoupili ty vstupenky, tak ty vás opravňují k zhlédnutí představení o určité délce. Jo, počkejte, to vám musím, to jo, říct, poněvadž, abyste byli jako diváci poučeni. Co se týká délky představení, zákon stanoví délku představení a sice minimálně hodinu a půl, minimálně hodinu a půl, takže když přijdete někam a mají to tam kratší, tak vy máte právo žádat zpět alikvótní část vstupného, jo? Skutečně, to je tak. Ovšem o maximální délce představení zákon nic nepraví, to je fakt. Ovšem, jaksi existují jakýsi takový, prostě, jak bych to řekl, takový vžitý zákony, který nikdo neuzákonil a přece jsou, třeba já nevím, že představení musí končit, jo? To nikdo nevyhlásil a přesto to, na to najeli už staří Řeci. Skutečně, a furt to přežívá nějak, jako. No, čili představení musí končit. Po skončení představení lze samozřejmě něco přidat, to bývá zvykem, ovšem, tady je to právě trochu takový napováženou, poněvadž vžijte se do naší situace. Ne v každém divadle se přidává, jo. Ne v každém, tak jsou divadla, kde herci nechtějí přidávat, nebo jsou divadla, kde nechtějí lidi, aby se jako přidávali, že. A teď v těchto divadlech by mohl vzniknout pocit, že třeba jako to, že nadměrně přidáváme, takže to jako nějak máme zapotřebí a že je to podbízení jakési. Víte, co to je podbízení? Podbízení je třeba, když přijdete k řezníkovi, koupíte si 1/4 kila hovězího a on vám tam přihodí klišku. A nepočítá jí, jo? Nebo když jste truhnář a on vám přidá překlišku, jo? Tak prostě vy potom budete samozřejmě to je krásné slovo, upřednostňovat toho, kterého řezníka nebo truhláře, že jo, který přidává. A to je v obchodním světě, se tomu říká nekalá soutěž. Nekalá soutěž. Tedy my smíme soutěžit samozřejmě. My musíme soutěžit, jo? Ale kale. Kdežto tato soutěž by mohla vzbudit v někom nám nenakloněném dojem nekalosti a pracující z ostatních divadel, jo? To jsou pracující tady. Já vím, to tak nevypadá, že jo? Ale to jo, to byste se divili. Tak pracující z ostatních divadel by se mohli ohradit, dokonce věci by se mohly ujmout, odbory by se toho mohly ujmout. Víte jistě sami, jak odbory hájí zájmy pracující? Co, jsem řekl zase nějakou blbost. Ne? Zkrátka, říkám, že ani vy, ani my, nikdo z nás nemá zapotřebí si to rozházet s tak mocnou organizací, jako jsou odbory, a proto bude výhodnější pro obě strany, když se tak nějak rozejdete na svá pracoviště, že? Dobrou noc.

0: A dnešním naším hostem je, tady nebo tady, odtud přijde, tady. Režisér Jiří Wenzl.
1: A my se tě hned ptáme, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
3: Proč malý, vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mi líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový
4: my
2: můj
4: sen. Vytrvalost a píly, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, Jirko, jo, ale...
4: Doufám, najdu jednou.
2: Ale co vytrvalost a píly jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy? Civil?
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže do rvaček jsem se nepouštěl. Ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Tak bych zachoval čest rodiny a tak jsem k němu přišel. A teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak znám Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
0: Že se pak na nic nezpůl.
3: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, pokladu k ničemu nedošlo. Překvapení.
5: Pane režisére, jste říkal, se neperete v osobním životě, ale zase velmi obratně používáte proutek.
2: Já bych to nerad ventiloval. Já jsem udělal v životě hodně věcí a některé byly dobrý, ale proslavil jsem se jednou výtržností a to se mi nelíbí. Čeká mě soud. Pojďme od toho.
0: No a jak to začalo?
6: Tady já má.
7: Ty už se vracíš, miláčku.
6: Jak to už? No snad akorát, ne?
7: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
6: Už zase začínáš, už ne, zase
7: ne,
6: začínáš.
7: Ne, pokračuju.
6: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
7: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
6: No prosím, tajím, no. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí přestavět kino, prosím tě.
7: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
6: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
7: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
6: Ježišmarja. Prosím. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
7: Stálo to vůbec za to?
6: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
7: Se to jmenovalo?
6: Ale ne, jestli já mohu.
7: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
6: Když pro boha tě, prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to?
7: Sama, viď? No.
6: Sama.
7: Nebo to tak vidíš, že to neuvidí.
6: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající berinku doma sama, celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: No tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl. Víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
0: jo.
1: Víš? Představ si sluneční den, dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslích s přežením.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijdou?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: Prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí jakéhosi města a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza, no za rohem, no, se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej, to jsi nevšimla?
0: Já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla, byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový džlem, džlem, džlem.
0: Jo, to by si hráli, v rozhlase to znám, no. Pokud to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář, víš, že je to ona. Chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá. Žijete v mých vzpomínkách. Poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva...
0: Ta Eva je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá, ne, to není možné, to není možné, já se narodila až v 47.
0: Ono, jestli si neubírala, víš?
1: No, prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá. No. Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: Počkej, rajčata, co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře. Na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
0: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
1: Ano, přesně tak, jenže obrácení.
0: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak někdo nevymyslel.
1: No počkej, to ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
1: Nebude.
0: A nic, no, nic.
1: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.

0: Když jsem byl v Tunisu, jsem si tam koupil tohle. Já mám takový zvláštní obličej, že já si na sebe můžu oblít cokoliv a okamžitě vypadám jako příslušník toho národa. Já jsem v Tunisu doopravdy byl taky s fotbalem, to je neuvěřitelný, kam já jsem se letos s těma zlatýma nohama dostal všude. Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit, akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se mu jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned, jak jsem říkal, chceme tuhle tu, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešek. Jsem říkal, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta a už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít, nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlobce. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snáším. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkejte. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodnej. On mi koupil lahé whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, si to uvědom. Za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťák, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho Rosak a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo. A Rosak říká, bych to chtěl taky. Jsem říkal, budu mít hezký den, chtěl jsem je na velbloudek, tak půjdeme s Rosákem, dobrý, nakupovat znova. Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána. Chce to taky? Kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo? A oni říkají, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kluci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom, já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala, prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli. Ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal, 8. Říkám vám 8, a oni řekli, OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebo jdeme pryč. A on říkal, OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8, Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím, ne pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK pane, 12, odcházím, 8, OK pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsme přišli na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom mi tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, když jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Business! A teď jeden tak vylez, říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business no, pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší, hochu, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar. Cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů. Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška. Tohle je vyšívaný, Allah Akbar. Za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Teď to je špatný vtip, pane, co na to, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny. Celou zimu to vyšívají a vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem říkal, já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu. Ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A musím vám tak rozsvítit, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
1: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
2: Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž a starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
2: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
2: Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
2: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozčal, rozvrátil rodinu. No, tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rozčáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněný u Haliče.
1: Kam, prosím?
2: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řek.
1: Pane,
2: no, prosím.
1: Já nemám zájem
2: já, promiň,
1: ani čas se ano. Tady s vámi bavit o první světové válce a nebo
2: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, a nebo ne.
2: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na vítr holci, stojím tady a čekám, u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouknout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam a rozšouknu se jinak. To už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už nepadá. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
2: No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
2: Kde tady u vás tak asi bydlej neboštíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
2: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
2: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
2: Co by já dělal v Brně? Nikam mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Musel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
2: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
2: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt dvojky z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
2: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
2: Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, sousedte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
2: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, teď to znáte, tyhle.
1: No dovolte, pane.
2: Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
2: Počkejte, paní Pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pan Kulajda.
2: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Tak, on vám, abych vám tak, abyste byla ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat pan husám Fafejta, šišky a mě tím
1: spála. Vůbec nezajímá. Nezajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
2: Pani, nemáte vy něco s ušima, já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne.
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
2: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhej, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: No tak co, ale pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich
2: měl... Jel Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte? Paní, co je vám? Paní! Poslyšněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco se štítnou žlázou. Paní, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete. Můžete, jak? Když mi řeknete, kam jedete.
2: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
2: No tak, paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
2: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha Florence.
2: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem. Bez jízdenky nemůžete. Lístek vám...
2: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny. Dejte mi lístek do pístku místku, já jedu, paní. Nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává. Dává to... počítač.
2: To vás počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku místku nemáme děrný štítky, pane.
2: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle drát řepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

Dobrý večer. Jsem docela zachovalý úředník investičního oddělení. Dovolte, vážení přátelé, abych vám jako takový položil otázku. Proč mám neustále pomrkávat, když nechci? Proč mě mají levý loket občas nenadání nahoru, naprosto proti mé vůli? Teď na druhé straně musím ovšem přiznat, že to nebyla maličkost. Neboť dnes, na Silvestra, ve 3 hodiny odpoledne a tudíž několik hodin před koncem roku, jsem ke své hrůze zjistil, že náš závod nevyčerpal z plánovaných investic plných 29 tisíc korun. Zachvěl jsem se a běžím k hlavnímu účetnímu. Tak a tak povídám. Na kontě je 29 tisíc, které jsme měli vyčerpat a nevyčerpali. Hlavní účetní se beze slova rozplakal. No je to starší člověk a 29 tisíc je 29 tisíc. Když je závod nevyčerpal, propadají. To se nesmí stát, zvolal hlavní účetní a běželi jsme k podnikovému řediteli. Vyslechl nás a zbledl. Z toho pravil, bude ještě disciplinární řízení, protože o ty peníze jsme žádali a teď je vidět, že jsme je nepotřebovali. Potřebovali jsme je, vysvětloval stavební referent, ale zároveň nepotřebovali.

0: zdaleka tak snadné, jak to vypadá. No dobrá, utratit, vzpamatoval se ředitel. Ale za co? Navrhuji, pravil hlavní účetní v dobré vůli, nakoupit do zásoby držátka. Znám obchod, dodal rychle, vidět, že ředitel se chmuří, kde jsou levnější než jinde. Dávají tam jedno za korunu. Ředitele, řekl ředitel a vstal, který by dovolil nakoupit 29 000 držátek do zásoby pro 9 úředníků, čekal by buď prokurátor nebo mysliveček a s tím nesouhlasil. Kdybychom však, pravil jsem já, a radostí zamnul jsem si dlaněmi, nakoupili místo 29 000 držátek po koruně pouhé 3 000 věčných kuličkových per po 2,50. K čertu přerušil mě neurvale zástupce ředitele, ale ředitel, který ve mně skládal velké naděje, nedal mu domluvit. Pokračujte, příteli, vyzval mě, vy se mi na rtech. Tak by nám, zvýšil jsem hrdě hlas, zbylo ještě na 75 000 30 haléřových známek. Ředitel se na mě podíval s odporem a odvrátil zrak. I tato investice byla zamítnuta z obavy, že by vzbudila podezření. Tak běda, měli jsme do zavírací doby utratit 29 tisíc, ale žádnou z nás jako z udělání nenapadalo nic, než připínáčky, kancelářská spinadla nebo lepící pasta v tubě. Chýlil se k šesté a ředitel ztrácel nervy. Lepící pasty, volal hystericky. Mohu mít za 20 tisíc, že bych s ní pomazal Václavské náměstí od můstku až po tu kobylu, ale já nepotřebuji lepící pastu. Já potřebuji, křičel, aspoň trochu rozumnou investici, jenomže mám kolem sebe lidi bez fantazie. Mám nápad, vykřikl radostně zástupce stavebního referenta. Konečně zaradoval se ředitel, ven s ním. Já ho zase zapomněl. Sesmutnil zástupce stavebního referenta. A tak jsme se trápili a bylo nám do pláče. Tolik jsme toužili přesvědčit nadřízené orgány, že jsme hospodáři na svém pracovišti a přitom jsme nedovedli včas utratit 29 000 korun. Večeři nám dal ředitel dones do kanceláře. Každému husu, knedlík a zelí, abychom měli sílu, aby se aspoň něco odčerpalo. 9x 12 to 8, povzdechl. Načínaje stehno, to je málo, to je málo. No, situace se stávala kritickou, protože tehdy už jsme byli odkázáni na obchody s večerním prodejem. Pojedli jsme a přemýšleli jsme v duchu. Potom začaly padat nové návrhy. Zástupce hlavního účetního, který měl nejméně fantazie, navrhl, abychom si každý koupili boty. Hlavní účetní navrhl rozbít všechna okna v domě a povolat sklenáře. Také tento návrh byl zamítnut, protože všeobecně známo, že sklenář nepřijde, ale tak když ho nepotřebujete. Ve 20 hodin 30 minut navrhl konečně stavební referent zakoupení nákladního výtahu, ale ani on se nesetkal s porozuměním, protože náš závod je v přízemí. Ve 20.45 jsme navrhli podnikovému řediteli, aby koupil asbestové obleky posluvačkám a v 21.00 navrhl ředitel nám, abychom se šli utopit, protože takových chráců prý najde na každém rohu 10. Neurazili jsme se, protože ředitel v takové situaci má tedy plné právo ztrácet nervy a seděli jsme tedy bezradní až do 9:45, kdy se dostavil vrátný s upozorněním, že je Silvestra a že chce jít k sousedům na televizi. Navlékají se zimník jako lidé odsouzení k hanbě, pověděli jsme starci o svém svízeli.
1: A prach šakra!
0: Povídal dobrák soucitně.
1: A šečetli jste to dobře?
0: Hlavní účetní vyskočil jako srna. S okem planoucím nadějí vyběhl z místnosti a pádil do účtárny. My ostatní se trvali bez pohnutí, zírajíce na dveře. Po nekonečných 10 minutách se tyto dveře otevřely, účetní stanul na prahu a my viděli, že je všecko v pořádku. Zmýlil se! Jásal účetní, ukazuje na mě. Kolega se zmýlil! Ano, dýchl šťastně ředitel. Ovšem, potvrdil s převahou hlavní účetní, těch 29 tisíc nepřebývá, naopak, odčerpali jsme 29 tisíc nad plán. Zaplať pánbu, odechl si ředitel a popřav nám po šťastném a veselém novém roce, narazil si klobouk a křepce vykročil do silvestrovské noci.
2: Následující ukázky jsou z představení Cimrman v říši hudby.

Milostné písně určené pro paní Rózu nazval Cimrman snad pod vlivem svého oblíbeného autora Jindřicha Šimona Bára pěkně znějícím titulem Pro vdovičku. Uveďme alespoň ty nejzdařilejší. Píseň s názvem Dvojice si můžeme dokonce zaspívat, protože se nám dochoval hudební part. Prosím.

0: Maří.
1: U dalších písní se bohužel dochoval pouze text bez hudebního doprovodu.
2: Krása bez závoje. Když jde má milá po ulici, ať ráno je či poledne, k oknům se hrnou nájemníci. Každý se za ní ohlédne. Muži si mlsně kroutí vousy, volají v duchu, hahou, hahou. V představě vilné ruce mnou si, tuhle tak vidět nahou. Kdyby jen věděli, jaká si kostnatá, však by nám přestali bušiti na vrata. Vzácný kámen, proč máš, milá, na svém líčku ochlupenou bradavičku? Je to tvá pyha na kráse, že odstranit ti nedá se? Dám ti k svátku vzácný kámen. S výrůstkem hned bude ámen. Líčko tvé bude bezvadné, bradavka zčerná a odpadne. Jak ty jsi účinný lápisy.
3: Další, prosím.
4: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
3: Ale jdete. Kam jdete?
4: No, že jste říkal.
3: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařena. Posaďte se.
4: Děkuji vám.
3: Tak co vás trápí?
4: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
3: S manželem?
4: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
3: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
4: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
3: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
4: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
3: Ve vašem věku? Hmm. Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
4: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
3: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
4: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtle. Pochopitelně až po svatbě.
3: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
4: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
3: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
4: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
3: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
4: Jenomže on na mě žádá i mechtle. Je to velmi temperamentní muž. Když se mu bráním a říkám, že to není slušné, koulí očima a křičí třesky, plesky. Možná, že mé názory jsou opravdu třesky. Ale plesky, pane doktore, plesky myslím ne.
3: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
4: To byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
3: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
4: Saky bych snad zbalila, ale paky bych nedokázala.
3: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
4: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
3: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se nechce spokojit s pouhými techtlemi.
4: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
3: Snad na cimpr campr.
4: O ne, ne, ne, tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
3: Přece, to musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
4: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
3: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromamáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
4: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
3: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně hala bala.
0: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
5: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadlo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch Hollywoodek, vytvářel takový jako náznak jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčí, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a furt jsem nenacházel a teď se nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklej? Vy jste takovej ukecanej a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, pozor, teď mluvím takhle plynule, já jsem ten, kdo řekl, prosím, pane doktore, všechno je v prdole, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. Ne. A říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý Horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte na šroubu. Tak on vzal tu Horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam. Chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říká, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama tý Horákový jsem šel točit Rodinný pouta. Vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno nenašli.

0: Tak tě vítáme, Karle, u nás v divadle. Podmínky znáš, tak jak se těšíš, kamaráde?
1: Černoch. Pojďte se. Vy naučíte lidi zpívat.
2: Jaký lidi, jak zpívat?
0: No, neboj se, Karle, my jsme si mysleli prostě, že by si tady naučil publikum v divadle zpívat nějakou písničku.
2: No, to není problém.
0: Refrén stačí, ano. Ano.
1: Ale pozor, Černoch.
2: Ano.
1: V jiném jazyce.
2: Ne, třeba anglicky bych mohl, nebo francouzsky by mě to taky šlo.
1: No to ne, v jiném jazyce. No to už je na vás, Černoch. No tak něco dělejte, ne? Pane se pánám.
2: Jo.
1: No tak.
3: Maďarsky.
2: Co je to za nesmysl, maďarsky? Já neumím maďarsky ani slovo.
0: Ale jak to, že neumíš maďarsky, Karle, no tak prosím tebe.
1: Černochu, to nám nevykládejte, tak se snaž se.
2: Aaron Koňak akorát.
1: Co to sem pletete, Aaron Koňak? To...
2: Ne.
1: No tak se snažte, Černoch, ne?
2: Ne, no já...
1: No tak dělejte. No dělejte se sebou člověče něco, my ztratíme trpělivost.
2: Jo. Já kdybych to tušil, jak jsem chodil na hodiny a učil bych se, ale takhle... Já nevím, já bych potřeboval nějakého překladatele, teda jestli tady...
1: Vidím. No tak prosím.
2: Prosím vás, nehovoří zde někdo maďarsky?
0: Ovládá zde někdo maďarštiny.
1: Mluví zde někdo maďarsky?
4: Tak je tu někdo!
0: Já jsem přihlásil, no.
2: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Jsem Vimr.
2: Ano.
5: Já bych... se tedy zhostil toho úkolu, i když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc, víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný. I když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč?
6: Es megel orot meget nődes. Emegel koros os megedet nődet.
5: To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar a c'est la vie, how do you do, bonjour. How are you, bonjour, to dneska umí kdekdo.
6: Ale es megel arot ne des, összes arot, ebeget ne des, aras as at mond med ne meret ne des, ala já, eleget neged arot,
5: takhle umí pozdravit jenom správný Maďar. Takhle, o jakou píseň půjde?
2: Já jsem si myslel hájku háječku. Hájku háječku.
5: Počkejte, něco to zná každý.
2: Aha. A co takhle? Cikán, černý cikán.
5: Co?
2: Cikán, černý cikán.
5: Neznám. Kdo to byl?
2: No cikán, černý cikán.
5: A to je spirituál nebo country?
2: To je spíš taková jihočeská country, myslím.
5: Aha, to má refren?
2: Ano, ano, kdo to byl právě, tam je ten...
5: Aha, refren. Tak to bychom mohli... já to neznám,
2: ne,
5: ale můžeme se držet toho refrénu.
2: Ano, ano.
5: Kdo to byl?
2: Ano.
5: No, no, je to oříšek. Kdo to byl? Ne. Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to...
2: Ano.
5: Esnes
2: Egeret
5: Retne.
2: Esnes Egeret...
5: Ne.
2: Tak ještě...
5: Esnes... Ne.
2: Esnes...
5: Temnější to. Temnější. Protemněte to.
2: Ano, ano. Esnes... Esnes...
5: Esnes... Ne, tedy... Ne.
2: Esnes... Ne, tedy... Ne. Ne.
5: Vy to moc hrkáte ze sebe. Mazlete se s tou maďarštinou, vždyť to je tak krásné. Esnes... Ne, ale ne...
2: Esnes... Ne,
5: vy tam... Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřvané e, jako co chcete, co děláte, jako esnes, netr, ne, esnes, netr, ne, jak totiž užijete to české e, jako esnes, netr, to nabývá úplně jiného významu, ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé. To ani nemíním překládat, jak je to v Cisco své. To je tak při... No, já bych šel od toho.
2: Ano.
5: Jinou,
2: dobře. Tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práši.
5: Neznám.
2: A co takhle na tu svatou Kateřinu? Na tu svatou...
5: Počkejte, to je to. Na tu svatou... To taky neznám.
2: A co 16 tun?
5: 16 tun. To je příliš těžké.
2: Tak co takhle padla facka na sále? Padla facka...
5: Pro maďarštinu příliš emotivní. Sakra, člověče, neznáte něco, co znám já?
2: No tak... Jo, moment, já mám nápad. Teď jsem si vzpomněl. A co Matildu? Matilda...
5: Počkej, to je nápad. Ale já zas neznám tu verzi, ale znám ten refrén. Můžem se držet toho názvu, ale musím upozornit, běžný Maďar nezná jako jméno Matilda.
2: No,
5: ale kdybychom se vžili do pozice Maďarů, kteří chtějí slyšet jméno Matilda, znělo by nám to asi jako Matildej. Jo? Matildej. Zkuste to.
2: Ano. Matildej.
5: Ne. Jen to pro temně teda, nebojte se zase zastavit. Matildej. Tam to má takovej, to je takhle graficky, kdybych to měl. To je taková křivka. Matildej. A tam je ten ocásek. Ten bych tam chtěl slyšet. Nesmějte.
2: Matilde. A už. Matilde.
5: Počkejte, já vám ještě prozradím takovou pomůcku,
2: ano.
5: Kterou jsem si cvičil jako malý chlapec, když jsem před zrcadlem si takhle pomáhal,
2: ano.
5: Jo?
2: Ano.
5: Takhle,
2: ano.
5: Já vám to napřed ukážu sám, jo?
2: Ano.
5: Matilde. Jo? Ty mluvidla přizpůsobíme takhle. Matilde, jo?
2: Matilde.

0: Vy pouštíte? No, tak jsem vám to ukázal a teďka si už držte hubu s námi. Špulte. Jako ty ústa si dejte jako do korýt.
1: Jo. Počkejte, měli bychom to naučit obecenstvo.
0: Právě.
1: Já bych rád, kdyby si to zkusili, úkol. Ten úkol, abych splnil, no.
0: Čili, prosím vás, pomožte mu, za chvilku to máme z krku. Jak se nepřehoupneme přes ten název, tak dneska nejdeme domů. Já jsem tady ochoten hodinu po představení zůstat, si můžeme pilovat, ale teď, jo. Kdo chce, hungaristé nemusí, že? Pojďte si to zkusit.
1: Ano.
0: Já řeknu 3, 4, jo.
1: Ano.
0: 3, 4.
2: Matilde.
0: Ten vocásek.
1: Jo. Ještě jednou teda.
0: Balkony.
1: Ano, ještě jednou. Jedem.
2: Matilde.
0: Takže můžeme to zkusit.
1: Teď to už to šlo teda, že jo?
0: S tou verzí.
1: A já ano.
0: A potom, až to skončí,
1: tak budeme zpívat.
0: Víc zahrměte, ano. Ono se tam ztratí ty chyby.
1: Ano. Jo? Tak já hraju a zpívám a vy budete překládat, jo?
0: Jako pro formu ano, přeložím tu verzi.
1: Ano, jo? Dobře. Tak já jedu, jo? Bylo léto, byly prázdniny. A v trávě zrály maliny. Vyrostly ve sladký a zdravý voňavý, jak jsem si všiml.
0: Hrajte to pomalé. Se tam nevejde do toho, no.
1: Tak já jedu pomalejci.
0: Tam se to říká zrálý maliny. Tam.
1: Tak jedem pomalejci, jo. My černoši to cítíme jinak, no. Jedem pomalejci, pomalejci.
0: Čekal a rad na gebe, na má kolos, to asi to nadání. Čekal a rad na malinos.
1: Bylo léto, byl...
0: Hele, trekeš a rad na gebe, a rad na kajde mi mít. Ne, tak spírejte. Ale se se mi gebe.
1: Já nemůžu.
0: Já můžu.
1: Hele, bylo léto,
0: já už nevím, co mám.
1: Já
0: si to zase nadežeňte vy, no.
1: Já dám druhou sloku
0: radši,
1: jo.
0: Já jsem těch dalších krásných.
1: Na šumavský louce pod
0: Vilnou. Šumavoš, koko, mene.
1: Trhali jsme tenkrát s Matildou. Vyrostli ve sladký a zdravý voňavý, jak jsem si všiml.

0: welcome.
1: Matilday. La la la la la la la la la la. Ještě jednou. Matilday.
2: Teď musíte uznat, že to vyšlo perfektně. Teď to bylo opravdu skvělý.
3: A co mělo být?
2: No to maďarsky, jak jsme zpívali Matilday.
3: Já nevím, co mělo být, když já neumím maďarsky ani slovo.
2: Počkejte, moment. Moment. Jak to, že neumíte maďarsky slovo? Ani slovo. Jak to, že neumíte? Vždyť jste se hlásil, ne?
4: No, protože chtěl někdo přeložit něco do maďarštiny.
2: No dobře, počkejte, no a proč jste se hlásil, ale?
4: No protože chtěl někdo něco přeložit do maďarštiny.
2: No počkejte, no tomu já rozumím, ale proč jste se hlásil?
4: Sakra, teď vám to říkám, protože chtěl někdo něco přeložit do maďarštiny. Co pak mluvím maďarsky?

0: Praha, pěkný podkrovní pokoj, 4:30 popoledni. Po pokoji pobíhá Petr. Připravuje pohoštění. Peče pizzu. Pod plechovou poklicí pobublává porková polévka. Přijde Pavla. Poslední překotné přípravy. Prostřeno. Pohárky, pivo, pizza, polévka, piškoty, pišinkry, preclíky, pečení pstruzy, pražené parmy, pistáciový puding, pomeranče, pornografie připravena po pravici. Pátek podvečer, potemnělé, poloprázdné parkoviště. Pavla pohodlně parkuje, pak postupuje po schodím. Pavla, pěkná plavovláska, perfektní postava, pevná prsa, precizní půlky, překrásná piška pod pravým předloktím. Pořád pana. Pojď, pobízí Petr, předává puget, poděkování, polibek. Pijí pivo, papají pizzu. Pavla pochválí pohoštění, především polévku. Po 5 planých pokusech Petr pokládá Pavlu. Palcem pravice pokouší přesku pod prsenky. Počkej, pomohu. Později polonahou Pavlu pokrývají pouze poschrnované podkolenky. Petr pohladí prsa, pak předlouze pusinkuje Pavlu přibližně 5 palců pod pupíkem. Pavla přede. Poté prstem překontroluje prostupnost partnerky. Připravena. Perfektně promazáno. Poprvé pomalu, poprosí Pavla. Pochopitelně. Přitakává Petr. Pozvolna přitlačí. Průnik. Poprvé píchá. Paráda. Pavla profesionálně přiráží. Prej poprvé. Promiskuitní potvora. Prastará proutěná pohovka praská pod pohlavním propletencem. Pravidelné pohyby, přerývavé povzdechy. Pojednou Petr pošeptá, polikáš pravidelně pilulky, Pavlínko? Pavla prudce přidává, pak přísně přikáže, použij prezervativ. Příliš pozdě. Petr plní Pavlu plnou parou. Potůček, potok, prout, příval, příboj, průser. Proč pouštíš, piští pološílená Pavla prudce poskakujíc po patách, pilně pozbírá propriety poházené po podlaze, pod kolenky, pod prsenku, příčesek. Promiň, plaše Petr, pokrytče, procedí Pavla, pak prchá. Petrovi pomalu povadá. Pokračování příště.
1: Poslechněte si medailonek básníka Mirko Hýla. Na verše Mirko Hýla snad narazil každý v denním tisku, v týdenním tisku i v měsíčním tisku. V tisku je teď i jeho první básnická sbírka Muži zítřka. Jeho verše zaujmou každého. Každý si řekne, to snad ani není možné.
2: A nemýlí se, je to možné.
1: Ano, je to možné. A jak je to možné? Na to jsme se zeptali v redakci deníku Hlas včerejška. Hovoří hlas redaktora Standy Krba. Ptáme se, proč tvoří?
3: No tak poté, co se Hýl narodil, nevybočoval. No a vlastně to v tom tedy vytrval až do období, kdy začal dospívat.
1: Ano, tomu bylo asi 28 až 29 let. Takové tak. Děbky se mu udělali na tváři, že
3: jo? No oni se mu udělali spíš takovýhle, že
1: jo? Jo, ano, koukám, ano, no, takové tak, to máte no. Teď vy. No, no a právě v tomto období začal tvořit. Ale proč, proč?
3: No protože ho opustil kolektiv.
1: A to je vážné. Hovoří žena básníka Marie Hýlová.
4: Kdo za vás vyřeší problémy? Kdo za vás myslí? Co znamená jedinec? No co by byl Mirko beze mne a já bez sebe? Víte, Mirko tápal. Občas proběhl zapálený kolektiv. Podal mu tu pomocnou ruku. No kolektiv ho vytáhl z toho bahna před tou restaurací. Teprve ale po 14 dnech a to je hrozně velká doba, no kolektiv ho podpíral, no a Mirko Hýl se opíral a kolektiv ho podpíral
5: ano, ano.
4: Mirko Hýl se, ano
5: a od té doby
4: tvoří.
1: Nyní vám předneseme tři ukázky ze sbírky Muži zítřka. Ač víš, že víš, už nelze víš. Víš, že víš to, co víš. Chceš-li víš, pak víš, že nevíš. Svou vlastní prací víš, že víš. Víš to. Víš.
2: Mirko, hýl, ač chceš. Ač chceš, co chceš. Víš, že chceš to, co chceš. Nechceš-li? Nechceš. Chceš-li? Chceš. Chce, nechce, víš, že chceš to, co chceš. Svou vlastní prací víš, že chceš. Nechceš? Chceš.
1: Mirko Hýl, ač znáš. Ač znáš, že znáš to, co znáš, tak neznáš, co znáš. Ač svou vlastní prací víš, že nechceš. Chceš vědět, že nechceš.
2: A to znáš.
1: Jen dál. Mirko Hýl nepíše jenom verše, píše i prozu. Z jeho rozsáhlé prozaické tvorby jsme pro vás připravili premiéru původní inscenace hry Zábrany, kterou na motivy románové epopeje Zábrany volně zpracoval Mirko Hýl. V hlavní roli Marie Nenutilové, Marie Donutilová. Přeji vám hezký umělecký zážitek.
5: Ne. Nenuťte mne, ne, to nemohu, já opravdu nemohu, nenuťte mne. Ne, já opravdu nemohu. Ne, nenuťte mne, ne, já opravdu nemohu, ne!
1: Skončila hra Zábrany. No a my jsme se sem do studia pozvali na malou besedu a hlavní představitelku, vlastně jedinou představitelku, Marii Donutilovou. Vítám vás, dobrý den.
5: Zdravím vás.
1: Dobrý den. Já bych vám položil takovou první otázku. Jak jste na roli šla?
5: No tak já jsem jela.
1: Ano, ano. Byla to jistě těžká práce.
5: Velice těžká, ale během natáčení se ve studiu utvořila báječná parta, která mi obrovsky pomohla. A ve chvílích, kdy jsem nevěděla jak, byla to právě ta parta, která mi řekla tak.
1: Jak?
5: Tak.
1: Tak?
5: Jak?
1: No tak.
5: Ne.
1: No tak.
5: Ne, to nemohu.
1: Ale no tak.
5: Ne, opravdu
1: tak Zábrany
5: nemohu.
1: Stranou, no tak.
5: Ne, opravdu to nemohu. Ano, tak ne, opravdu, ne. Já nemohu. No, ne, nenuťte no, mě. Ne, to opravdu nemohu. Ne, nenuťte mě. Ne, prosím vás.
1: Ne!
6: Nazdar, Milane, můžeme?
7: Jo, můžeme, jasně.
6: Hele, kontrolní otázka. Došly ti ty ryby?
7: Jo, kapře se připlouly, pohodě.
6: Ty vole, víš, že s municí není problém, ty vole, je známe, ne? Co? Hele, Milane.
7: No?
6: A jaká?
7: No jo, tak ty vole, v pohodě, akorát jsem teďka řešil zase nějaký pičoviny, tak mi asi rozumíš, ty vole, jsem se tě nemohl dovolat, viď?
6: Ty vole, já jsem si to musel vypnout. Milanku, já byl unavený, ty vole, jako kotě, rozumíš? Jí to byl konec, ty vole, já už tady nebudu nikomu dělat čuráka, rozumíš? Ty vole, já to nedělám pro sebe, vole, já tady dřu, vole, plivu krev. Rozumíš, já už jsem fakt utáhaný.
7: Ty vole, mě to je jasný, ale to jsou čuráci mediální, ty vole. No to by ses fakt posral.
6: A já vím, ty vole. Ale co oni si jako budou dokazovat?
7: Ty vole, já to tady honím, aby to bylo jako v novinách v pohodě, jako a co, jako vole, co?
6: Ty vole, no dyk. A ty čuráci se akorát po tobě budou vozit, ty vole, rozumíš? Kdo na to má žaludek, Milane, na tohle?
7: Ty vole, oni jako vole nevědí, viď? Ale vyser se na ně, ale důležitý je prostě.
6: Ale tohle to všecko je důležitý, ty vole. A pak jsou ještě jiný věci, které jsou důležitý. Rozumíš? A to je podstatný. Si mi rozumíš?
7: No tomu rozumím, no.
6: A já myslím, že to nějak spacifikujem, ty vole, že se zvedneme, ale. A jestli ne, ty vole, tak už se z toho fakt posedem, ale. Ale pojď sem, já ti udělám televizi, vole, to je důležité.
7: Super.
6: Jo. Já myslím, že to ukormidlíme, novou tu zvládnu stoprocentně. Uvidíme, kdo tam bude za Česko, jestli to bude Čapoun, ty vole, jak je to v pohodě, rozumíš? Noviny mám taky, ty vole, pořešený, do sportu bude psát Venca. Čili by tam jako neměl být Procházka, jestli mi rozumíš, to je jako velikánský plus, Milane.
7: Super, vole.
6: Nova je pod kontrolou, tady budu mít Vencu Svobodu, který tady jako bude.
7: Jo.
6: Jo.
7: Super.
6: Dohráno mám vyřešený jak nikdo, ty vole, tam bude Pavel, aby mi tam někdo nedělal nějaký pičoviny.
7: Super, super, jo.
6: Milane, já myslím, že ty mediální mrtky máme pořešený, ne?
7: Super.
8: Čtvrtek.
6: No tady Ivan, Milane.
7: No.
6: Ty vole, tak jaká u tebe? Mě bolí hlava jak střep.
7: Ty vole, to mi povídej. Celý Alkazácer, vole.
6: Ty vole, já už mám prášku jak horníček, ty vole, a hovno, vole.
7: Hele, mě volal ten Pelta.
6: Ti volal Pelta?
7: No.
6: Čurák, a co chtěl?
7: Nic.
6: Nic, jo?
7: No.
6: A co jsi mu na to řekl, ty vole?
7: No nic.
6: Jsi mu řekl dobře, ty vole. Ale pojď sem, ty vole, viděl jsi tu pentli teďko? Jak tam řešil Luboš?
7: Ty vole, ta byla přísná.
6: Ty krávo, ta byla přísná.
7: No.
6: Ty vole, to mi ho teda vyndej, vole, jako co to bylo tohle?
7: Hele, no hlavně, vole, bych řekl asi nesmysl, no tak já nevím, tak buď to byla tvoje práce, ale. Nebo možná to byla práce taková, že teda fakt nevím.
6: Jo, jestli asi děláš prdel, jaká moje práce, ty, ale ty vole, pentlí?
7: Hele, prej tam byla nula, ty vole, žádná munice.
6: Počkej, tak jako on nic neměl.
7: No.
6: A odpíská kojidle úlet, jo?
7: No právě proto je mi to divný, víš?
6: Rozumíš, to je přesně jeho taktika. Proč on by něco dával vodičkovi, aby tento potom řekl horníkovi?
7: No přesně, vole, no, ty vole, kam to teda spěje, no? To mi teda řekni, o co komu jde?
6: Ty vole, to nevím. Hele, ale to je normální píčovina, ty vole, já to viděl, já jsem se na to koukal ráno, na to dohráno.
7: Já to viděl večer.
6: Pak jsem to večer, já jsem to večer neviděl,
7: já to viděl večer, no.
6: Já večer nemohl, ty vole, ťádžu.
7: Já jsem večer mohl. Tam.
6: Já se můžu dívat ráno, ty vole, a když jsem to viděl.
7: Já to viděl večer, teda.
6: Tak si říkám ráno, ty vole, já kdybych to viděl večer, tak se poseru, ty vole. Ty vole, Milane, ale ta byla přísná, ta penalta, ty vole.
7: Ty vole, no.
6: A co Jarda, jako?
7: No Jarda, hele, Jarda, ty vole. To je taky zajímavý, ale já jsem mu řekl, ale víš co, ty vole?
6: No.
7: Já mu říkám, víš co, víš, já nevím ani částku, já nevím nic. Já jsem do toho zápasu šel a neviděl jsem nic.
6: Ty vole, on ti Půček jako nic neřek?
7: No ale on mi řekl, jo, ty jsi mluvil s Jardou, no, tohleto, tamhleto. Já jsem říkal, já jsem mluvil s ním jenom po telefoně a takže jsem nevím a říkám, mě to nevadilo, stejně bych musel dát do toho. A on říkal, no žádná sláva to není. Neřek mi částku, neviděl jsem nic.
6: No 200 tam mělo být.
7: Ty vole.
6: Jablek.
7: No a on mi řekl, že to není žádná sláva.
6: Ty vole, to je mrtka, Milane.
7: Ty vole.
6: Jako žádná sláva, jo, tak já nevím, v jakých žije relacích teda, ty vole.
7: Já taky ne, ty. A ve finále, a já jsem říkal, no dobře, a víš, odkud to jsou prachy, ty vole? To jsou peníze Jardy. Říkám, já mu říkám, ale ty, to nejsou peníze Jardy. Ty vole, já nevím, jestli jsem teda jako udělal dobře, co? Myslíš, že jo?
6: Ano, jo, teď je to pravda, ne.
7: Ty vole, právě proto to nejsou peníze Jardy, to jsou peníze Ivana, ty vole.
6: No bodeď.
7: A on, ne, mě říkali, že to jsou peníze Jardy, no.
6: Ty tak, krávo. Říkám,
7: na to zapomeň, vole, to jsou peníze Ivana.
6: Počkej.
7: No.
6: Milane, seš tam, pojď sem.
7: No.
6: A on ti jako řekl, že to jsou peníze Jardy?
7: Já nevím, jestli to je pravda nebo ne, když znáš Luboše, že jo, to je...
6: Tak čí to teda jsou peníze, ty vole, to byly moje peníze, žádný Jardy, ty vole.
7: Oni říkali, že to jsou jako peníze Jardy.
6: Ale hovno bylo Jardy, ty vole, já jsem v tom měl 200 jablek, ty vole.
7: Ty vole, tak já říkám, no to mi, co mi říkal Vastrman.
6: No počkej, moment,
7: ale,
6: ty do toho netají.
7: To jsou peníze, no počkej,
6: Ivana, Vastrman, ne, řekne, ty vole, že to byly peníze Jardy, vole, to byly peníze, Ivana, jako horníka, rozumíš?
7: Já za to nemůžu.
6: Ty vole, jako,
7: já nevím,
6: za to teda můžu,
7: vole.
6: Rozumíš, já do toho investuju, ty vole, takový peníze, vole, to nebyly peníze Jardy.

0: No tak promiň, no.
1: Ne, ty promiň, Ivanku.
0: Ale promiň mi to, Milane.
1: A ty promiň, to, ty to máš prach, já.
0: Ale ty vole, já jsem starý chlap, já prostě vybouchnu, vole, mě bouchnou saze a... Tak se na mě nezlob, no.
1: A já se nezlobím, no jenom...
0: Ty vole, já v tom utopím svoje prachy, vole. Pak někdo řekne, ty vole, že to byly peníze, Jarno, promiň. No.
1: Já říkám, co říkala Wasserman, vole.
0: Ty vole, já jsem unavený, já už nemůžu, ty
1: vole. No, ty vole.
0: Rozumíš, já ty vole, jsem jenom prostě unavený kluk.
1: Vždycky jsou chytrý jak rádio a hovno.
0: To si píš, vole, čuráci si myslí, že se to udělá celý samo. Ty vole, já už fakt nemůžu, vole. Já ale... držím ty vole silou vůle jenom.
1: Ivanku, ty se mi ztrácíš, já tě neslyším.
0: Co říkáš?
1: Ty se mi ztrácíš. Haló?
0: Já jsem se šel jenom podívat na lidi, trošku kloknu. Jseš tam, jo, neslyšíme se?
1: Já tě blbě slyším.
0: Tak počkej, já půjdu spát. Slyšíš mě?
1: No je to horší teda.
0: Ty vole, tak oni tady nemají ani signál, mrtky, vole, ve slany. Ty vole, kam jsme to vlezli?
1: Tak slyším úplný hovno, ty vole.
0: Já půjdu zpátky. No, a teď počkej. Je to lepší?
1: No, ty malinko slyší? To je lepší, malinko to je lepší teďka.
0: A půjdu dopředu?
1: No, to je horší teďka, no.
0: A teď?
1: Teď.
0: Já ne, teď mě
1: otoč slyšíš. Otoč se. Teď tě i vidím, no to je nejhorší. Ale radši se vrát tam, kde jsi byl.
0: Ty vole, tak já půjdu zpátky. Já jsem si potřeboval jenom odfrknout trochu.
1: No jo, no.
0: Čuráci mediální, vole.
1: Ty vole, já chci, vole, já bych chtěl, aby se ti, Ivane, už dejchalo líp, ty vole. Takhle to je furt, ty vole, takhle na vodě, ty vole.
0: Já vím. Ale víš co, Milane, víte o tom samým, ty vole. Jisté doby to dopadlo nějakým tím směrem, tak to vždycky dopadne takhle.
1: Ty vole, kam se to řítíme, dre?
2: Balada štědrovečerní. Učitel šel rychle po zasněžené cestě k budově školy. Měl pravou vánoční náladu. Přátelsky pokynul hloučku dětí, zadupal na rohožce a zmáčkl kliku. Velkou, mosaznou kliku, těžko už na pohled. Dneska je ale mráz, pochvaloval si. Měl rád tohle počasí o Vánocích. Pohladil tu krásnou kliku. Co kdyby ji olízl? Zkusit, jak dlouho to trvá, než se jazyk přilípne. V životě o tom už tisíckrát slyšel, ale nikdy na vlastní oči nic podobného neviděl. Někdy to vyzkouším, řekl si. Teď na to není vhodná chvíle. Svižně vyběhl schody. Blbštejn přišel do třídy a plácel aktovkou o lavici. Byla lehoučká, nezatížená knihami nebo nějakým penálem. Měl v ní krabičku cigaret a někde na dně zmačkanou pětku. Sesul se na židli a znechuceně se rozhlížel. Díval se na spolužáky. To oni mu přišili tuhle přezdívku. Bylo mu to jedno. Bylo mu jedno, že 5 a 5 je 10. Kašlal na to, že jsou Vánoce. Byl to Blbštejn. Rád kouřil a potuloval se po ulicích, kouřil a poslouchal řeči dospělých. Jediné, co si přál, bylo být už konečně mezi nimi. Mít peníze a auták a vykvajznout se na celou školu v čele s tím nádivou, co se z něho pořád snažil něco udělat. Nechápal, jak může někdo klesnout tak nízko, že dělá učitele. Hlídacího psa, co vás nutí sedět, poslouchat a hlásit se. Ale co za pár měsíců už vypadnu a sbohem, pane učiteli. Byl o dobrou hlavu větší než ostatní spolužáci a pod nosem měl první opravdové fousy. Byl nejsilnější. Není to chlap, uvažoval, když se díval na učitele. Jinak by ho včera pořádně zmáčknul, když ho načapal na záchodě. Blbštejn se usmál. Namaloval si nad záchodovou stěnu, tam, co končí asfalt, křídou terč a trefoval se. V tomhle byl mistr. A pak se objevil tenhle tajtrlík. Stál tam a bylo na něm vidět, že neví, co říct. Blbštejn se na něj drze díval a pak mu především říká. Chcete to taky zkusit? Jestli se dneska necítíte, tak vám můžu dát fóra. Ale učitel odešel. Jo, je to srap. Učitel měl pořád výbornou náladu. Nevěděl sám, jak je to možné, ale Vánoce ho vždycky takhle potěšili. Cítil se mladý a silný, což byl, a zároveň citlivý a chytrý, což o něm často říkala jeho krásná kolegyně. Tyhle svátky prožijí spolu. Zadíval se oknem na jiskřící sníh. Čekají ho báječné dny. Nějaký Blbštejn na tom sotva něco změní. Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, recitoval nahlas a s protektorskou laskavostí si prolížel své žáky. Sledovali ho však Blbštejnovi oči. Sledovali ho a brali mu potřebný klid. mělké, indolentní, k uzoufání vodové. Hospodáři Štědrovku, kravám po výslušce, odříkával učitel a v duchu si pomyslel, že mu možná křivdí. Je to sice ignorant, ale třeba i on bude mít jednou svou velkou chvíli. Každý máme své velké chvíle. Učitel stál před ním na stupínku a slintal si na kravatu. Na mě je všechno tohle moc krátký, myslel si Blbštejn. Jen co odsaď vypadnu, tak se zařídím. Prej hrachu jeho družce, jdi do háje, chlape. Líp než ty se teda zařídím rozhodně, to si piš. O takovýhle fešáky v mém světě ani nezavadím. Nebude tam pro ně místo. A pro tyhle básničky jak bysmet. Zazvonilo. Učitel si sebral věci, popřál všem hezké Vánoce a vyběhl ze třídy. Když skákal do schodu, snažil se pěkně pružit v kolenou. Zlehka zaklepal na dveře krásné kolegyně. Oba celý zrůžověli, když se domlouvali na dnešní večer. Celý svět zrůžověl. Seděl teď ve zborovně a neměl stání. Ale slíbil kolegyně, že na ní počká až do večera a pak, že odejdou společně k němu. Doma měl všechno přichystáno. Stromeček s láskou ustrojený, dárek v hedvábném papíře, i cedulku si včera pro jistotu krasopisně napsal. Díval se oknem do kraje a v příjemném snění si ani nevšiml, jak se v tuhle dobu rychle smráká. Blbštejn se procházel venku a pokuřoval. Vánoce, říkal si, jsou pěkná pitomina. Všichni se na sebe najednou tvářej, a co z toho? Jo, něco jiného by bylo mít krásnou ženu a dát jí kožich. Nebo perly. Nejlepší jsou perly. Pomalu se loudal zasněženou ulicí. Učitel to čekání už nemohl vydržet. Vyšel před školu a zadíval se na nebe. Bylo mírné a plné hvězd. Chvíli se tím pohledem kochal a pak se rozhodl, že se vrátí. Vezme si kabát a počká tady před školou na krásnou kolegyni. Otočil se. V měsíčním světle se před ním zaleskla klika, jako nůž provokatéra. Zamyšleně si ji prohlížel. Že by to zkusil? To je nesmysl. Jenže kdy jindy? Kdy bude zas takový mráz? A kde potká tak krásnou kliku? Rozhlédl se. Nikoho neviděl. Zkusí nejdřív jen tak trochu olíznout. Jen maličko. Uvidí vlastně, jak chutná mosas. To byste neměl jako učitel už dávno vědět. Předklonil se a vyplázl jazyk. První dojem byl nějaký. Klika ho prostě jen zamrazila. Musím chvilku počkat, co se bude dít, uvažoval. Dechem se besta klika pravděpodobně oteplí natolik, že nemůže přimrznout. Už se viděl, jak říká úžasným žákům. Je velký nesmysl, že jazyk na kliku v mrazu přiložený přimrzá. A pak jim s úsměvem prozradí. Vím to totiž z vlastní zkušenosti, moji milí. Jenže něco se muselo stát. Nejdřív ho napadlo, že si to vsugeroval, ale pak skoprněl. Jazyk ho pálil jako čert, byl jako ze dřeva a hlavně s ním nešlo hnout. Učitel přimrzl. Blbštejn si zapálil další cigaretu a zahnul ke škole. Ne, že by bez ní nemohl být, ale zdálo se mu z dálky, že vidí u dveří nějakou postavu v takové divné pozici. Jako by někdo šmíroval klíčovou dírkou. Šel opatrně blíž a pak zůstal překvapeně stát. Trvalo mu dost dlouho, než pochopil, co se tu děje. Teď už se díval na učitele úplně zblízka. Pomalu mu foukl kouř do zarudlého obličeje a řekl. Tak tohle je teda malér. Několikrát ho obešel ze všech stran a přitom nahlas uvažoval. Co s tímhle budeme dělat? Možná, že by šel utrhnout. Jenže to jistě tu zebolí. Tekla by tu krev. A vůbec, třeba by na té klice ten jazyk i zůstal. A co potom s huhňavým učitelem? Znovu učitel obešel. Podívejte, upřímně řečeno, je jen jeden způsob, jak vás z té kliky sundat. Sehnat někde teplý čaj a tím tu kliku polejt. Jenže schánějte teď někde čaj. To je těžký. Teď jsou všichni zalígrovaný doma a cpou se kaprama. Ještě by mě vyhodili. Nepak. Díval se dlouze do uslzených očí a drbal se přitom za uchem. A pak pomalu a po úvaze řekl. Helejte se, to, co vám řeknu, se vám možná nebude zamlouvat. Ale nechte si to aspoň projít hlavou. Vzpomínáte si, jak jste mě chyt na tom záchodě? Protože v tom já jsem doopravdy mistr. Určitě bych se trefil. No, rozmýšlejte se. Já se jdu ještě kapánek projít. Učitel stál na roztřesených nohou. Nebe před chvílí ještě plné hvězd se zatáhlo. Pozoroval první vločky, které se mu míhaly před očima. V dálce se ozvalo jemné zvonění. To Ježíšek přináší všem hodným dětem dárky. Byla mu hrozná zima, ale stále doufal, že se stane zázrak. Lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu, houhlal do kliky. Začal Štědrý večer.
3: Milí přátelé, jeden díl dialogu s panem Brašnářem se nedochoval. A to díl pan Brašnář v Guinnessově knize rekordu. Ale dochoval se text a dochoval se taky pan Brašnář, který ještě žije. A tak jsme se rozhodli, že vám tady ve studiu ten dialog znovu

0: odmítal nabídky k jakémukoliv veřejnému vystupování, protože jste pro nás chystal překvapení. Je to tak?
1: Ano, já jsem se rozhodl, že se dostanu do Guinnessovy knihy rekordů, aby tam bylo víc Čechoslováků, poněvadž je nás tam fakticky málo.
0: No, dostat se do Guinnessovy knihy rekordů, to není jen tak. Jak jste na to šel?
1: Já jsem si v té knize čet a přemýšlel jsem, co bych mohl překonat. Napřed jsem chtěl překonat Fina Silvu nespavosti.
0: Ano.
1: Neteř měla svatbu, to jsme 3 dny nespali, tak jsem toho chtěl využít, že bych to protáhl, víte? Ale 4. den jsem usnul jako špalek.
0: To by mě zajímalo, jak dlouho to vydržel ten Fin?
1: 16 dní a 10 hodin.
0: No.
1: To je těžký ho trhnout potom, kdo ví, co slavě.
0: No. Takže jste to zkusil na jiném poli.
1: Ano, pak jsem to zkoušel s hlasem. Já mám poměrně silný hlas.
0: Ano, to jsem poznal.
1: Manželka mě kolikrát doma napomíná, když spolu doma něco řešíme, že řvu jako tur.
0: Čili chtěl jste zaútočit na rekord v síle hlasu.
1: On ho drží totiž nějaký Mills Darden, který ho je slyšet údajně, tedy na 6 mil daleko. To je skoro 10 kilometrů. Tak jsme to zkoušeli s jedním kamarádem. Topinka se jmenuje. On má dobrý sluch. Je učitelem na lidové škole umění. Na housle tam učí.
0: Mm-hmm.
1: Ten mi právě opatřil tenhle futrál vyřazený. Housle někdo ukrad, tak mi ho dál.
0: Jak jste tu sílu hlasu zkoušeli?
1: Zkoušeli jsme to na Labi, poněvadž po vodě se zvuk líp nese. On si postavil stan 10 kilometrů od nás po proudu na břehu Labe a já přesně o půlnoci v brandýse nad Labem zařval.
0: Ano. A slyšel vás pan Topinka?
1: Ne. Ale za to mě slyšel pan Kalous. On tam byl na rybách, já si ho nevšim.
0: Aha.
1: Ten mě teda hnal. Ten křičel možná ještě silnic než já.
0: A toho pana Kalouse pan Topinka slyšel?
1: Taky ne.
0: Taky ne.
1: Ono u nás proto nejsou podmínky. Ani o půlnoci není klid. Pořád něco hučí a rachotí. To Labe taky dělá kravál. Možná, že by to šlo v Tichomoří. Ale u nás to ne.
0: Ano. Tak to bylo několik neúspěšných pokusů. A pak jste konečně zjistil, kde jste silný v kramflecích.
1: Ještě jsem uvažoval o ledvinových kamenech. To má rekord jedna Angličanka. Skoro 6-kilovej měla.
0: Jděte.
1: Mě říkali v nemocnici, že mám taky slušnej, tak jsem si ho chtěl ještě nějakou dobu nechat. Ale pak jsem si všiml, že v té knize rekordu vůbec není jméno té paní, ale jenom toho doktora, co jí ho vyndal.
0: Tak jste si ho nechal vyoperovat.
1: Nechal. Já se s ním budu nosit a do knihy rekordů se zapíše nějaký doktor, který měl náhodou službu na sále.
0: To je skutečně...
1: Nebo je tam uvedený člověk, který má 13 prstů na každý ruce a 12 na každý noze. Co u mě není žádný umění. Když má někdo to štěstí, že mu naroste tolik prstů, tak k tomu rekordu přijde úplně bezpracně.
0: To je pravda. Ale abychom se dostali k vašemu rekordu. Co vás na tu myšlenku přivedlo?
1: No náhoda úplná. Ten kamarád Topinka, když stavěl ten stan, tak já mu držel kolík. A on mě praštil sekrou do prstu.
0: Tím tupým koncem, doufám.
1: Ale ono to stačilo. To my měli měřit ten řev tenkrát. Musel jsem k doktoru a doktor mi zda povídá, ten nehet musí pryč.
0: Jo.
1: A opíchal mi prst, aby to nebolelo. Mezitím ještě odbil jinýho pacienta, než mi to zdřevěnělo. A pak povídá, nedívejte se, to bude 1, 2. Ani o tom nebudete vědět. A já o tom skutečně nevěděl, poněvadž jsem bolesti omdlel.
0: Málo umrtvené to bylo.
1: Jinej nehet to byl, na druhý ruce.
0: Omluvil se vám aspoň?
1: Neomluvil. On řekl, ten už to taky potřeboval, pane Brašnář. No
0: to se nedivím, že mu říkáte mizera.
1: A co tak jmenuje? A má tedy přilehavý jméno, víte?
0: To jo.
1: Jak jsem byl bezvědomý, tak mi teda vzal i ten správný nehet a pak mi řekl, připravte se na to, že vám nový nehty dorostou až za takový 3 měsíce.
0: Tak pomalu rostou?
1: Jenomže ten nehet na tom zdravém prstě
0: uh-huh.
1: mi rost strašně rychle. Za 3 neděle byl v zástřihový dílce. Ten teda jel. Doktor Mizera říkal, že to v životě neviděl.
0: No a vy jste si řekl, že toho využijete.
1: Ano, v knize rekordů je, že nejdelších nehtů dosáhl nějaký čínský kněz ze Šanghaje v roce 1910. Jméno tam neuvedli. To je taky, víte, on si 27 let nestříhá nehty a pak ani nenapíšou jeho jméno.
0: No, no to jo. A jak je měl dlouhé?
1: půl

0: metru a 77 mm.
1: To je tedy úctyhodné. Jak, prosím vás, takovými nechty mohl něco dělat?
0: S tím se mohl tak akorát modlit, poněvadž to vás úplně vyřadí z práce. Já mám jen jednoho rekordmana a naštěstí na levý ruce a mám už 2 měsíce neplacenou dovolenou, abych s tím o něco neštrejch. No.
1: Pane brašnáři, jaké délky jste dosáhl vy?
0: Tak vzal jsem toho Číňana o 2 cm. Včera jsem si ho měřil.
1: To znamená, jestli dobře počítám, že váš nehet má bezmála 60 cm?
0: 59,7.
1: No, tedy. Pane brašnáři, už nebudeme diváky napínat a váš unikát jim ukážeme. Ale ještě než otevřeme pouzdro, je to těžké takového světového rekordu dosáhnout?
0: No tak zaprvé si člověk nesmí okusovat nehty. To bylo teda pro mě osobně nejhorší, poněvadž jsem na to byl od malička zvyklý.
1: Mm-hmm. A co životospráva?
0: Chce to hodně vápna.
1: Vápník?
0: To taky, ale hlavně hodně vápna. Já užívám tady to kalcium, je to jako šumák.
1: Ano. A co v rodině, měli pro vás všichni pochopení?
0: Tak to byla taková stěná stránka celé věci, že zvláště manželka neměla pro mě pochopení, ani co by se za nehet vešlo.
1: No, ve vašem případě bych říkal spíš ani zamák.
0: Ani zamák pochopení. Těch nadávek, co jsem musel vytrpět, to tady ani nemůžu říkat.
1: Ne, ani tu nejmírnější?
0: Ta nejmírnější byla paznechte.
1: Uhum. A na pracovišti?
0: Na pracovišti taky ani zamák. Musel jsem pracovat opatrně, aby se mi něco nezadrhlo za nehet. Tak mi řekli, abych si hledal jiný místo, nebo abych si vzal neplacenou. Uhum. Tak jsem si vzal neplacenou, což manželka dost nelibě nese.
1: A děti?
0: No, pro děti to mělo ten přínos, že v poslední době, jak nepracuju, poznali, co je to hlad. Málo který dítě u nás má tu možnost.
1: Ano. No, pane brašnáři, dneska to všechno šťastně skončí. Já prosím pana fotografa, aby se připravil. Postup bude následující. My otevřeme pouzdro, supernehet pana brašnáře ukážeme, vyfotografujeme, změříme a snímek zašleme redakci Guinnessovy knihy rekordů do Londýna. Tak, otevírám pouzdro.
0: Já bych ho radši nechal ve futrálu.
1: To je neuvěřitelné. Pane brašnáři, já vím, ale mohl byste na chvíli dát paži mimo pouzdro, aby to fotograf lépe zabral?
0: No, tak dobře, no.
1: Tak.
0: Já to věděl.
1: Snad jsem ho nepoškodil.
0: No, ten je v trapu.
1: Je to možné? Vyfotografoval jste to?
2: Já to nestihl.
1: To není pravda. Pane brošnáře, já se strašně omlouvám, že bychom ho přiložili k tomu prstu. Vyfotografujte to takhle.
0: Ale ten je z druhý ruky.
1: Jo, ten je z druhý ruky, tak takhle.
0: To nemá cenu, to mi Guinness neuzná.
1: Mě to hrozně mrzí. Vážení diváci, je docela možné, že pan Guinness z Londýna naše prvenství nepřizná. Nemá ani zájem na tom, aby nejdelší nehet světa, který právě držím v ruce, vyrostl v malé zemi v srdci Evropy. Ale my jsme to viděli a nám už to nikdo nevezme. Já se omlouvám, pane brašnáři, a prosím o veliký potlesk.

0: Moji přáteli mi přezdívají Jenda Zabiják. Jakožto boxer jsem strávil mezi čtyřmi provazy polovinu života. Život mi uštědřoval prudké rány. Hlavně večer. Mezi lidmi se chybně myslí, že při boxování se blbne. Jsem zde, abych vám dokázal, život mi uštědřoval prudké rány. Můj první trenér byl znamenitý taktik. Radil mi, hleď takhle okolo soupeře mávej hodně rukama, možná, že v tom průvanu nastydne. V podstatě cíl mé přednášky, vážení přátelé, je dokázat vám, že box je velmi zdravý sport, který strašně rád knedlíky. A hodně sosu. A pěkně teplý a zamíchat žicí. A tohle mi strašně chybělo na mých boxerských zahraničních turnéch. Mockrát jsem byl z ringu s jásotem odnesen. Jednou na ramenou a zbytek na nosítkách. No, já dovedu prohrávat. Ovšem, když zase jde o nějaký mezinárodní zápas důležitý, tak to se neznám. To jako jsem měl jednou za soupeře toho Cassiusa Kleje. No, co vám budu povídat, chudák Klej. Chudák Klej, ten mi dal. Říká se, že mnoho boxérů končí v blázinci. Je to nepravdivé tvrzení. Já jsem se na to informoval a je tam daleko víc ekonomů. To je důkaz, že box je nesmírně zdravý sport. A když takový boxer absolvuje takových 200 zápasů a kdyby 300 a kdyby 500 a kdyby 1000 klarinetů, to je zase knížka nějaká. No, boxer taky musí žít kulturně. Ano, já například, když jsem v bezvědomí, tak se mi zdá, že čtu. Já už jsem takhle přečet Vodirázka Mezi všemi a Proti proudu. A teďko mám rozečtený Otův slovník naučný. Taky se říká, že box deformuje tvář. A já se ptám, boxoval někdy Štercl? Aha. Nám, boxérům, slouží celá armáda těch chirurgů. Dělají, co můžou. Já například, než jsem začal boxovat, tak jsem byl úplně vošklivý chlapeček. No a podívejte se na mě dneska. Levý ucho, to je platina. Pravý, to je cín. Nebo pozing, nebo něco, co není k dostání. Já nevím, tak. Nos, zbděti. No a tady to mám všecko plechový. Takže já teďko, když... Takže já, když teďko jedu boxovat do ciziny, tak se za mě na silnici musí zaručit národní podnik Kovošrot. Za celou boxerskou kariéru jsem si zachoval akorát mozek. A na ten jsem pyšnej. Mozek. Mozeček. No, i takový ledvinky, dinstovaný takhle s šupavým rohlíčkem. To taky není. No. Já budu muset končit, protože už na mě čeká další soupeř v ringu, to je ten Sidi Ajax, černá perla. No, s tím já si vím rady. Tak, naschledanou a pamatujte si, že box, život mi uštědřoval prudké rány.
1: Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si o štia Madonna, oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesně řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán v podobě mladého příslušníka BB, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí, ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu: dnes, proč mě nenapadla? Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem: nemohl by to být kondenzátor? Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval: kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě spytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí.
2: Dnešní večer mám být jakýsi průvodce pánu Suchánka a Gensra, protože jsem to slíbil. Protože jsem vůl, já totiž. Za prvé vůbec nevím, o co jde. Za druhý tento pořad normálně neuvádím. A za třetí vůbec jsem ho neviděl. Za to budu pravděpodobně slyšet, kdykoliv se mi zachce, a vy samozřejmě taky, protože dnešní večer, jak jste slyšeli, bude zvukově snímán. To znamená, že dnešní večer se nahraje a bude se prodávat v zvukových nosičích, jak to znamená na CDčkách a na kazetách. To znamená, co to pro vás znamená? Reagujte. Vše bude zaznamenáno a vy pak budete moci svým vnoučatům vyprávět a říkat: slyšíš tam, jak se tam pořád jeden pán směje? Tak to jsem já. A nebo slyšíš, jak po začátku, po 10 minutách někdo křičí: vraťte mi moje prachy? Tak to jsem taky já. Nebo slyšíš ten mobil? To je můj mobil. A nebo poslouchej, jak se tam někdo smíchy Vlastně to ne, tak citlivý ty mikrofony zase nejsou. Zkrátka dobře, všichni budete zvěčněni. Co to pro vás znamená? Znamená to pro vás jedno. Můžete prožít Vánoce s Michalem Suchánkem a Richardem Geňou Gensrem.